majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pánské obleky Bandy.

0: světě.
1: Na tabletu,
0: kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na
0: světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na na tabletu, mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude.
1: Mobilním telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete.
1: Telefonu, anebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat.
1: A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio
1: Blaník. Na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
1: V divadském počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
1: 24.
0: Tady všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
1: 24 hodin denně.
0: Všude můžete poslouchat Rádio Blaník.
1: 24 hodin denně.
0: Sedmuchat Rádio Blaník.
1: 24 hodin denně.
0: Sedm dnů v týdnu. Rádio Blaník.
1: 24 hodin denně.
0: Sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio. 24 hodin denně.
0: Sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio. 24 hodin denně.
0: Sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio. 24 hodin denně.
0: Sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku.
1: Denně.
0: Sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte sedm dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu Rádio Blaník.
0: Písničky z Blaníku. Máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu radioblaník.cz
0: z Blaníku. Máte

leží studenko za branou. Leží studený sníh za branou. Leží studený sníh. Leží studený sníh. Leží studený sníh.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio
1: Blaní.
2: Když se narodíme.
0: Rádio
1: Blaník.
2: Když se narodíme.
0: Rádio
1: Blaník.
2: Narodíme.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Jo.
1: Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: My vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Hezky Česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio
0: Blaník. Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.

S Martinem Ledinským a je pátek s datem 9. října. Svátek Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je pátek s datem 9. října. Svátek máš s Martinem Ledinským a je pátek s datem 9. října. Svátek máš Štefan. Je to vlastně vakým a je pátek s datem 9. října. Svátek máš Štefan. Je to vlastně varianta jména tek s datem 9. října. Svátek máš Štefan. Je to vlastně varianta jména Štěpán 9. října. Svátek máš Štefan. Je to vlastně varianta jména Štěpán. Zatím 9. října svátek má Štefan. Je to vlastně varianta jména Štěpán. Zatímco Štek má Štefan. Je to vlastně varianta jména Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména. Je to vlastně varianta jména Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména varianta jména Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u naš Štěpán. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských. Zatímco Štefan je podobou jména oblíbenou především u našich Slovefán je podobou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů. U nás se čabou jména oblíbenou především u našich slovenských sousedů. U nás se častěji oblíbenou především u našich slovenských sousedů. U nás se častěji užívá verze především u našich slovenských sousedů. U nás se častěji užívá verze našich slovenských sousedů. U nás se častěji užívá verze Štěpán slovenských sousedů. U nás se častěji užívá verze Štěpán sousedů. U nás se častěji užívá verze Štěpán původ a u nás se častěji užívá verze Štěpán původ a význam obou pán původ a význam obou jmen je shodný. Jména pocházejí původ a význam obou jmen je shodný. Jména pocházejí z řečtiny. Význam obou jmen je shodný. Jména pocházejí z řečtiny. Štefanovou jmen je shodný. Jména pocházejí z řečtiny. Štefanům tedy přejeme všechno shodný. Jména pocházejí z řečtiny. Štefanům tedy přejeme všechno nejlepší. Dnes je světový den pošty a také světový den tažných ptáků. Přeji vám hezkou noc. Pošty a také světový den tažných ptáků. Přeji vám hezkou noc. A tady jsou další písničky. Světový den tažných ptáků. Přeji vám hezkou noc. A tady jsou další písničky. Mám hezkou noc. A tady jsou další písničky. A tady jsou další písničky. Další písničky.

Tohle je noční vysílání Rádia Blaník. Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským. Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je pátek. Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a je pátek s datem 9. Vysílání Rádia Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Česky.

i na... Vždyť život je krásný i na konci světa. Život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Sný i na konci světa.

křídla, tak leď. Srdce básní, ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď. Cestu znáš. Ní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď. Cestu znáš. Nejhezčí věta, máš křídla, tak leď. Cestu znáš. Naspámě máš křídla, tak leď. Cestu znáš. Naspámě křídla, tak leď. Cestu znáš. Naspámě. Tak leď.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky. Česky. Česky.
2: Znám místo, kde

0: Oblačno.
1: Počasí.
0: Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až poloviční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od sebe. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní poloblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech míst. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Bude až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty je k večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15. Západní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupně Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská. Denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská. Rádio 11 až 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská. Rádio Blaník. 15 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí, Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Počasí, Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
2: Česká profesionální.
0: Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaš... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. I hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové.
2: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Dámy a pánové.
1: Vaši pleť. www.simcare.cz.
0: Dámy a pánové. Jménem majitele.
1: www.simcare.cz.
0: Dámy a pánové. Jménem majitele
1: Simcare.cz.
0: Dámy a pánové. Jménem majitele
1: CZ.
0: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i daleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše pracovnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností čtí za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedocněných obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy u práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane a profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování ceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování Bandy si váží a někdy se vám nedostane ani poděkování Bandy si váží vaší práce vám nedostane ani poděkování Bandy si váží vaší práce a rádne ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a děkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. I vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve kt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky Bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás pánské obleky Bandy. My o vás pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

Blacky Bundy. No to, že seš... No to, že seš mladý projekt... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen... No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní dom. Mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás. Ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Smeslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Smes a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a námky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profi... Alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektu a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovské výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních. Chceš se podílet na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak let na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektování třeba smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ nádraží nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svoj nebo vysokorychlostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnostních tratí, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš, tak se podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Podívej na projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop projektant budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha budoucnosti CZ svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte, svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnost právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnost. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnost. Praha. Pojďte v tom s námi. Projektant budoucnosti CZ. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz

0: Buča. Rádio Blaník, Buča. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme

hereckého nebe odešel už v roce 7 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1980. Bohužel do hereckého nebe odešel už v roce 1988. Hereckého nebe odešel už v roce 1988. Odešel už v roce 1988. Přeji vám příjemný už v roce 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou 1988. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky. 88. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky. Přeji vám příjemný poslech, teď už jsou tady další písničky. Poslech, teď už jsou tady další písničky. Teď už jsou tady další písničky. Další písničky. Další písničky.

Hostinský. Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Je pátek 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes 9. října a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel a svátek má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel má Štefan a taky Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, jemu 60. Sára. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, jemu 66 let. Narozeniny dnes oslaví například spisovatel Petr Štengl, jemu 66 let. Všem oslaví například spisovatel Petr Štengl, jemu 66 let. Všem oslavencům od nás například spisovatel Petr Štengl, jemu 66 let. Všem oslavencům od nás Petr Štengl, jemu 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřeji, jemu 66 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A 6 let. Všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by všem oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavencům od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec od nás z Blaníku blahopřejeme. A dnes by narozeniny oslavil herec Vladimír Menšík. Bylo by mu 97 let, ale bohužel do herecké Vladimír Menšík bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého Menšík bylo by mu 97 let, ale bohužel do hereckého nebe odešel by mu 97 let, ale bohužel do herec

Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

půl pasu. Má vlasy dlouhý do půl pasu. Má vlasy dlouhý do půl pasu. Má vlasy dlouhý do půl pasu. Který si dlouhý do půl pasu. Turistům jistou na půl pasu.

0: Momentálně máme oblačno.
1: Počasí.
0: Momentálně máme oblačno aj zataženo.
1: Počasí.
0: Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovici. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo pří. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Momentálně máme oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojedině oblačno aj zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Ojediněle se mohou vyskytovat i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Pád i bouřky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku noční teploty 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná 9 až 5 stupňů. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude. Páteční obloha bude zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu při zpočátku jasná až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až polojasná, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později, během nebude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer bude od severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadu přibývat oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadu oblačnosti. Na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy na jihovýchodě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne východě až později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Později večer. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty. K večeru se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 1 se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 dní polovině Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Čech místy vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Vyskytne déšť. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. 15 stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Stupňů. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
2: Česká profesionálka.
0: Rádio Blaník.
2: Česká profesionální.
0: Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biotika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Bio podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Ska, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. I hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Radio House
2: pleť. www.syncare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je
2: www.syncare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu
2: syncare.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus.

0: To je reklama. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Skrátus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Postech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná roční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu maliční mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na rady vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánského
0: KCZ.
1: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád, pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotním lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětem zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností častý za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedocených obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněné práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane a bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Ne, ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil děkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my tvy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás, pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás.

0: Vánoc. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.
1: Na pláži u moře. Na pláži u moře. Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách. Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené
2: na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
2: A nebo
1: na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník. Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník může stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: V Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky.
2: Blaník můžete kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky rádio.
2: Te kdekoliv na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky
2: rádio. Na světě.
3: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radio Blaník CZ.

kouří. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlo. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Měla fakt prořízlou pusu.

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

naša se být. Ani do svám dobývání, teď je na čase být. Dobývání, teď je na čase být. Ani teď je na čase být. Na čase být.

0: let, co byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský orloj. Bylo to v roce 1400 zmíněn pražský staroměstský orloj. Bylo to v roce 1410.
1: Rádio Blaník.

Posloucháte rádio Blaník a pomalu se probouzí. Posloucháte rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 9. října. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 609. října. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 606. října. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 616 let, co byl. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 616 let, co byl poprvé v listopadu. Zpátky do minulosti. Dnes je to 616 let, co byl poprvé v listinách zmíněn. Dnes je to 616 let, co byl poprvé v listinách zmíněn pražský sto. 616 let, co byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský. 16 let, co byl poprvé v listinách zmíněn pražský staroměstský.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník očeká. Rádio Blaník očekává. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník očekávané události. Rádio Blaník události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 9. října. Rádio Blaník. Krásné ráno, je pátek 9. října. Dnes má svátek Krásné ráno, je pátek 9. října. Dnes má svátek Štefan. Krásné ráno, je pátek 9. října. Dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás. Krásné ráno, je pátek 9. října. Dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás. Je pátek 9. října. Dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Října. Dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes má svátek Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes Štefan a Sára a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začínají a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes začínají komunální a senátní vás přehled očekávaných událostí. Dnes začínají komunální a senátní volby voleb očekávaných událostí. Dnes začínají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají komunální a senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. A senátní volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový rakety volby. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk. Volební místnosti se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový se otevírají ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích ve 2 hodiny odpoledne. Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci na... Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Protiletadlový raketový pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolný pluk pořádá ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkouší ve Strakonicích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkouší službu vojácích akci nazvanou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkouší službu vojáka akcinou Vojákem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkouší službu vojáka. Akci hostí kasárna Vlkem na zkoušku. Dobrovolníci si vyzkouší službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A dobrovolníci si vyzkouší službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A topolníci si vyzkouší službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A topolníci službu vojáka. Akci hostí kasárna v Lipkách. A to půl hodiny popolední. Vedou půl hodiny popolední. Ve 2 odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě pát poledni. Ve 2 odpoledne začíná na Královéhradecké univerzitě pátý ročník začíná na Královéhradecké univerzitě pátý ročník dvoudenního svatebního veletrhu. Královéhradecké univerzitě pátý ročník dvoudenního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny univerzitě pátý ročník dvoudenního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě host pátý ročník dvoudenního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě dvoudenního svatebního veletrhu. Muzeum Vysočiny v Jihlavě hostí 16. ročník výstavy hub. Fungovat bude i bezplatná houpařská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměřížské galerii houpařská poradna. V 6 večer proběhne v Kroměřížské galerii pekelné sáně. Zahájení 15. výstavního bloku galerie.

0: Zahájení 15. výstavního bloku je pekelné sáně. Zahájení 15. výstavního bloku galerie.
1: I love is a lie.
0: Radio Blaník.

0: Blaník.
1: Since Radio
0: Blaník.
1: Since váš
0: Radio
1: Blaník. Since vášnu
0: Blaník.

0: hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Vozušk.
1: De Bike.cz.
0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy
1: CZ.
0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prém? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiek? Prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? My Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy jovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nu korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte na zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několika tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické ruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické ruku. Nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Osobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Více najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak je...
0: Najdete na carireal.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou...
0: .cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy... Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší
2: auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů.
2: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte. Za vaše
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
3: víc. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do... Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
3: VV.
2: Auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
3: www.autohity
2: máme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
3: www.autohity.cz
2: Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
3: www.autohity.cz
2: Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
3: www.autohity.cz
4: Ještě
2: Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz
4: Ještě
2: www.autohity.cz
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: www.autohity.cz
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučohity.cz
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli.
3: CZ.
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli jak.
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli jak důležité je utě.
4: Ještě tady broučku vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skuli.
4: Broučku vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo. Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo. Musí zůstat. Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo. Musí zůstat. Důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo. Musí zůstat doma.

0: Česká profesionální Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodej...

0: Zamezte utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes tou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šutat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní z okna a snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Snižte účet za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírej za energie. Okna šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorku okna šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorku šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík.cz. Kravařích nebo na okna šupík.cz. Na okna šupík.cz.
1: Je pěta, vy posloucháte.cz. Je pěta, vy posloucháte ranní vysílání. Je pěta, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pěta, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a... Je pěta, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá... Je pěta, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá zpráva. Pěta, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá zpráva. 9. října. Ranní vysílání Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá zpráva. 9. října. Hezké ráno vám ani Rádia Blaník. Je pátek a to je skvělá zpráva. 9. října. Je pátek a to je skvělá zpráva. 9. října. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a přetek a to je skvělá zpráva. 9. října. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a před námi je zpráva 9. října. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy si 9. října. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom na. Hezké ráno vám přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom a pouze. Ráno vám přeje Martin Císař a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom a pouze. Hezky česky. Císař a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom a pouze hezky česky. Tak a tam je hodinka, kdy si budeme hrát jenom a pouze hezky česky. Tak a co dobře poslouchat. Budeme hrát jenom a pouze hezky česky. Tak a co dobře poslouchat. Hrát jenom a pouze hezky česky. Tak a co dobře poslouchá. Jenom a pouze hezky česky. Tak a co dobře poslouchá.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Tak a co dobře poslouchá.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Česky. Tak a co dobře poslouchá.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Tak a co dobře poslouchá.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Poslouchá.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. A jaký pátek bude?
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
1: A jaký pátek bude většinou oblačný?
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
1: A jaký pátek bude většinou oblačný?
3: Rádio Blaník.
1: A jaký pátek bude většinou oblačný až zatažený na většině území?
3: Rádio Blaník.
1: A jaký pátek bude většinou oblačný až zatažený na většině území? A jaký pátek bude většinou oblačný až zatažený na většině území občas déšť nebo přehánky? Pátek bude většinou oblačný až zatažený na většině území občas déšť nebo přehánky. K večeru bude většinou oblačný až zatažený na většině území občas déšť nebo přehánky. K večeru v Čechách od severočně až zatažený na většině území občas déšť nebo přehánky. K večeru v Čechách od severozápadu na většině území občas déšť nebo přehánky. K večeru v Čechách od severozápadu ubí území občas déšť nebo přehánky. K večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti nebo přehánky. K večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti. K večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty

0: večeru v Čechách od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den mezi 10 a od severozápadu ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupňů ubývání oblačnosti i srážek. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni na mor oblačnosti i srážek. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni na mor i srážek. Teploty přes den mezi 10 a 15 stupni na Moravě nad teploty přes den mezi 10 a 15 stupni na Moravě na té jižní až 18 přes den mezi 10 a 15 stupni na Moravě na té jižní až 18 stupňů. Moravě na té jižní až 18 stupňů. Jižní až 18 stupňů. 18 stupňů.
1: Martin Císař
2: na rádiu.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Koukám do kalendáře.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Koukám do kalendáře.
1: Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Koukám do kalendáře, kdo to
2: na rádiu Blaník.
0: Koukám do kalendáře, kdo to dneska slaví, je to
2: Sáriu Blaník.
0: Koukám do kalendáře, kdo to dneska slaví, je to Sára a je to také Štk. Koukám do kalendáře, kdo to dneska slaví, je to Sára a je to také Štefan. Tak všechno do kalendáře, kdo to dneska slaví, je to Sára a je to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od kdo to dneska slaví, je to Sára a je to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník, je to Sára a je to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme hezky. Sára a je to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme to také Štefan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Fan. Tak všechno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásno jen to nejlepší od Rádia Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásný od Rádia Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásné stávání. Blaník a my si pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásné stávání. Pojďme hezky česky hrát. Tak při pátku krásné stávání. Česky hrát. Tak při pátku krásné stávání. Tak při pátku krásné stávání. Pátku krásné stávání.

lochu žádný Táta vždycky říkal lochu žádný strachy Táta vždycky říkal lochu žádný strachy Ze školy říkal lochu žádný strachy Ze školy v boj v Colorédu můžeš králi pát strachy

všechny prachy. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu, chtěl jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu všechny prachy.

je cenou a se neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života. Jejich cena je cenou a smyslem našeho života. Je cenou a smyslem našeho života. Je cenou a smyslem našeho života. A smyslem našeho života.

0: Všední ráno.
1: Od písničky, které máte rádi.
0: Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6.
1: Které máte rádi.
0: Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6. Každé všední ráno.
1: Od 5
0: do 6. Všední ráno.
1: Od 5
0: do 6.
1: Od 5
0: do 6. Do 6.

citů daň, víc než citů.

Je jenom několik takových. Je jenom několik takových slov. Je jenom několik takových slov. Je jenom několik takových slov. Jsou. Je jenom několik takových slov. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá. Kolik takových slov. Jsou prostá, vzácná a neslov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Prostá, vzácná a nezbytná. Někdy vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme při a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš zbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často. Někdy je vyslovujeme příliš často. Někdy je vyslovujeme příliš často. A pak se nám zdají být všední. Někdy je vyslovujeme příliš často. A pak se nám zdají být všední. Příliš často. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. A pak se nám zdají být všední a obyčejná. Se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten všední a obyčejná. Ale ten a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jedná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Kon jednou poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí. Poznal jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich pravou cenu. Jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena. Jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena. Jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena.

0: Dobré ráno. Dobré ráno, hezký pátek posloucháte. V šíleném kolotoči. Dobré ráno, hezký pátek posloucháte Radio Blaník. V šíleném kolotoči. Dobré ráno, hezký pátek posloucháte Radio Blaník za kolotoči. Dobré ráno, hezký pátek posloucháte Radio Blaník za to velké díky. Dobré ráno, hezký pátek posloucháte Radio Blaník za to velké díky. Teď dobré ráno, hezký pátek posloucháte Radio Blaník za to velké díky. Teď míříme na sever. Hezký pátek posloucháte Radio Blaník, za to velké díky. Teď míříme na sever do Ústí nad Labem, paní Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda.
0: Havelková.
1: Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Je to vlastně zase jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako tradičně provázané, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální, letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální. Letošní téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma. Téma je pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma. Kor vlastně pravda. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma. Kor vlastně nějaký dnešní. Považujem tu pravdu jako takové docela aktuální téma. Kor vlastně nějaký dnešní politický. Pravdu jako takové docela aktuální téma. Kor vlastně nějaký dnešní politický situace. Docela aktuální téma. Kor vlastně nějaký dnešní politický situaci, vůbec situační téma, kor vlastně nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI, kor vlastně nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI a nějaký dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI a chceme se na tle dnešní politický situaci, vůbec situaci třeba s AI a chceme se na tle politický situaci, vůbec situaci třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit situaci, vůbec situaci třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš takže situaci třeba s AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš takže AI a chceme se na tohle téma zaměřit spíš takže pokládáme si otázky a chceme se na tohle téma zaměřit spíš takže pokládáme si otázky jako co je se na tohle téma zaměřit spíš takže pokládáme si otázky jako co je pravda, jaký hledá zaměřit spíš, takže pokládáme si otázky, jako co je pravda, jak ji hledat. Vybrané inscenace mu můžou být takovým vodítkem. Více informací najdete na webu festivalkul.cz. Tak zdravíme do Ústí. Více informací najdete na webu festivalkul.cz. Tak zdravíme do Ústí a my si pojďme dál hrát. Zdravíme do Ústí a my si pojďme dál hrát.

Blaníky a my si pojďme dál hrát. Dál hrát. Při pátku hezké ráno a krásný celý... Při pátku hezké ráno a krásný celý den ať... Při pátku hezké ráno a krásný celý den ať se daří před námi... Zpráva.

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaní hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku. Všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
0: Do šesti.
1: U nás na Blaníku.

0: nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Ne.
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Asi myslíš ne?
0: Říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Asi myslíš ne? Těžko. Myslíš ne?
0: Když

0: pěti do šesti.
1: Přesně tak vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Přesně tak vám hrajeme každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku každé všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku. Všední ráno.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku.
0: Od pěti do šesti.
1: U nás. Na Blaníku.
0: Do šesti.
1: U nás. Na Blaníku. U nás. Na Blaníku. Na Blaníku.

nejsou krásný, zpívat si s tím má být. Ženy jsou krásný a zpívat si s tím má být. Ženy jsou krásný a cudný, má být. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha zpít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha, ženy jsou krásný.

ptičího krýla, ptičího krýla. Někdo má pletky rád, krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklid. Někdo má pletky rád, já radši sklidici víc. Někdo má pletky rád, já radši sklidici vína. Pletky rád, já radši sklidici vína. Radši sklidici vína, já radši sklidici vína, žízeň je veliká, radši sklidici vína, žízeň je veliká, život mi utíká, sklidici vína, žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě, žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíka, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíka, nechte mě příjemně spít.

A hodinka i mezi 18. a 19. hodinou. A dnes vás čeká česká hodinka i mezi 18. a 19. hodinou. A česká hodinka i mezi 18. a 19. hodinou. Ano, je pátek, tak je připravenka i mezi 18. a 19. hodinou. Ano, je pátek, tak je připravena aktuální mezi 18. a 19. hodinou. Ano, je pátek, tak je připravena aktuální česká Petr Slíva. S Petrem také po 6. v dobrém ránu i s Adélkou. Tak skvělý den. S Petrem také po 6. v dobrém ránu i s Adélkou. Tak skvělý den.

0: Prahy.
1: Jeďte,
0: do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, moderním.
0: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, moderním vlakem.
0: Do Brna, do Prahy.
1: Jeďte, moderním vlakem Českých drah.
0: Zna, do Prahy.
1: Jeďte, moderním vlakem Českých drah.
0: Prahy.
1: Jeďte, moderním vlakem Českých drah. Jeďte, moderním vlakem. Jeďte, moderním vlakem Českých drah. Jeďte, moderním vlakem z Ostrava. Jeďte, moderním vlakem Českých drah. Jeďte, moderním vlakem z Ostravy. Vlakem Českých drah. Jeďte, moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a svých drah. Jeďte, moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte, moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu se Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a o den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlněji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky. Milujte si je taky.

0: Po pátku přijde sobota, po zimě jaro, fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, polehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Je sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na novt televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychle spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon.
1: Ford malý a velký.
0: Rychlý internet, televize a telefon.
1: Ford malý a velký.
0: Televize a telefon.
1: Ford malý a velký. Ford
0: telefon.

Nastal čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

Dobré ráno, hezký den. Dobré ráno, hezký den, krásný Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům. Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují. Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují. Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují české písničky. Dobré ráno, hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují české písničky. Hezký den, krásný pátek všem posluchačům, kteří milují české písničky. Ano, tady jste správně. Pátek všem posluchačům, kteří milují české písničky. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku, kteří milují české písničky. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku mezi 5. a 6. milují české písničky. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku mezi 5. a 6. jenom hezky české písničky. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku mezi 5. a 6. jenom hezky česky, dále mezi 12. Ano, tady jste správně, jste na Blaníku mezi 5. a 6. jenom hezky česky, dále mezi 12. a jenom hezky česky, dále mezi 12. a 13. a dnes vás čeká česká hodinka, dále mezi 12. a 13. a dnes vás čeká česká hodinka i mezi 12. a 13. a dnes vás čeká česká hodinka i mezi 18. a 13. a dnes vás čeká česká.

0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys...
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno. Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše...
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co
0: potřebuješ. Všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. A ty nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness.
1: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
1: Rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: V dnešním světě je
2: hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: V dnešním světě je fajn.
2: Těšíme se na vás.
3: V dnešním světě je fajn mít se na co V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.

0: tu my. Ostrava Vítkovice a Velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům. Majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotničky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Indy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývajícím ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnostnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedocenění jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane. Se bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Ty si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říct. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě, formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom mě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás.

0: Ako niekto úplne bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, ako bych vyšla na druhé strane, ako niekto úplne nutku nakrmila. Bylo to, ako bych vyšla na druhé strane, ako niekto úplne nový. Bylo to, ako bych vyšla na druhé strane, ako niekto úplne nový. Cítila som sa tak nejak, bych vyšla na druhé strane, ako niekto úplne nový. Cítila som sa tak nejak znovu zrozená. Na strane, ako niekto úplne nový. Cítila som sa tak nejak znovu zrozená.
1: V knize
0: úplne nový. Cítila som sa tak nejak znovu zrozená. Cítila som sa tak nejak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony
0: se tak nejak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony
0: znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje. V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje. Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silněji Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se bojuje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize pečtíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.majtvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.majtrea.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.majtrea.cz.
2: Nyní
1: o své démony najdete na www.majtrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: Oni najdete na www.majtrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: www.majtrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: www.majtrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: cz.
2: Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha. Jako audiokniha.

Volební místnosti teda rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve dvě o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a hlasovat bude a třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a hlasovat bude dnes možné třetiny senátu. Volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a hlasovat bude dnes možné do 10. Volební místnosti se otevřou ve dvě odpoledne a hlasovat bude dnes možné do 10 večer. Se otevřou ve dvě odpoledne a hlasovat bude dnes možné do 10 večer. Ve dvě odpoledne a hlasovat bude dnes možné do 10 večer. Hasiči pozdě večer vyprudne a hlasovat bude dnes možné do 10 večer. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion, bude dnes možné do 10 večer. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici do 10 večer. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici do 10 večer. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici v Krči. Hasiči pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici v Krči. Převážel vrtnou soupravu. Pozdě večer vyprostili uvázlý kamion v pražské Vídeňské ulici v Krči. Převážel vrtnou kamion v pražské Vídeňské ulici v Krči. Převážel vrtnou soupravu a zasekl se pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici v Krči. Převážel vrtnou soupravu a zasekl se pod železničním mostem více v Krči. Převážel vrtnou soupravu a zasekl se pod železničním mostem. Více dozvíte za půl hodiny v Převážel vrtnou soupravu a zasekl se pod železničním mostem. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. A zasekl se pod železničním mostem. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Povodí pod železničním mostem. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Povodí tím mostem. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Břez. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 v dalších zprávách. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu. Povodí Ohře sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby sníží odtok z přehrady Březová na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má povolení hrady Březová na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů na 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 150 litrů za sekundu. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sám za sekundu. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sám. V případě potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sáhnout nechce a bude čekat i potřeby má povolení jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sáhnout nechce a bude jít až na hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sáhnout nechce a bude čekat, jestli se na přítoku projeví o hranici 100 litrů. K tomu ale zatím sáhnout nechce a bude čekat, jestli se na přítoku projeví ohlášený déšť. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České déšť. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1. Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1. Navázali tak v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1. Navázali 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1. Navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů. Budějovice 4-1. Navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě 1. Navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě, která podlehla Kometě. Navázali tak na úterní výhru v Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě, která podlehla Kometě Brno. Úterní výhru v Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě, která podlehla Kometě Brno. Lize mistrů. Naopak se nedařilo Spartě, která podlehla Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Tolik zpráv Spartě, která podlehla Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Podlehla Kometě Brno 3-4 v prodloužení. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Chladný den Brno 3-4 v prodloužení. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Chladný den prodloužení. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Chladný den přinese nejprve slunečno. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Chladný den přinese nejprve slunečno, ale postupně se a ještě přidám informace o počasí. Chladný den přinese nejprve slunečno, ale postupně se znovu zatáhne. Informace o počasí. Chladný den přinese nejprve slunečno, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž si chladný den přinese nejprve slunečno, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno. Den přinese nejprve slunečno, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno až polojasno.

0: Slyšíte tuhle radio? Slyšíte tuhle? Slyšíte tuhle reklamu? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? Co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus? Co byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a další 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdar za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online, do DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Knihovna Maitreya 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Knihovna Maitreya. Kdy... Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Knihovna Maitreya.
1: Když jsem své...
0: Teď na radiohouse.cz. Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona...
0: Radiohouse.cz. Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti...
0: Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně... Jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně...

0: Bezva kolegové. Bezva kolegové.
1: Bezva.
0: Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce. Bezva kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce.
1: Vezměte
0: kolegové.
1: Bezva šéf.
0: Bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou. Osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost. Najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle.
1: Která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je
0: rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách rádi
0: a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách Rádio Blaník
0: přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách Rádio Blaník CZ. Na našich stránkách Rádio Blaník CZ.
0: Bezva práce.
1: Stránkách Rádio Blaník CZ.
0: Bezva práce.
1: Rádio Blaník CZ.
0: Bezva práce.
1: Rádio Blaník CZ.
0: Bezva práce.
1: Rádio Blaník.
0: Bezva práce.

prve slunečnu, ale postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude postupně se znovu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu zatáhne. Zpočátku totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu Zpočátku totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu totiž bude jasno až polojasno, ale během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až polojasno, ale během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat na jihovýchodě až oblačnosti přibývat na jihovýchodě až večer. Večer pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Přibývat na jihovýchodě až večer. Večer pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Východě až večer. Večer pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 večer. Večer pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 pak taky v Čechách od severozápadu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsius od severozápadu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsius západu místy zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě bude až zaprší. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě bude až 18. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí. Teploty 11 až 15 stupňů Celsia na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí. Monika 15 stupňů Celsia na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Celsia na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Na jižní Moravě bude až 18. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Až 18. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Počasí. Monika Holubová, Radio Blaník. Holubová, Radio Blaník. Radio Blaník.

Krásné ráno přejeme. Zprávy. Rádio Blaník. Krásné ráno přejeme Monika Holubová. Rádio Blaník. Krásné ráno přejeme Monika Holubová. V Česku dnes startuje. Krásné ráno přejeme Monika Holubová. V Česku dnes startují podzemní volby. Krásné ráno přejeme Monika Holubová. V Česku dnes startují podzemní volby. Krásné ráno přejeme Monika Holubová. V Česku dnes startují podzemní volby. Lidé rozhodnou o krásné ráno přejeme Monika Holubová. V Česku dnes startují podzemní volby. Lidé rozhodnou o složení obecní Holubová. V Česku dnes startují podzemní volby. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev. V Česku dnes startují podzemní volby. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a startují podzemní volby. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Podzemní volby. Lidé rozhodnou o složení obecních zastupitelstev a třetiny senátu.

Až jednou řekni, stačilo to. Až jednou řekni, stačilo to, tak já jdu. Až jednou řekni, stačilo to, tak já jdu. Až jednou řekni, stačilo.

0: českých písniček.
1: Každé všední ráno od hezky česky.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6.
0: Hodina českých písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku.
0: Jejich písniček.
1: Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku. Každé všední ráno od 5 do 6. Na Maníku. Všední ráno od 5 do 6. Na Maníku. No od 5 do 6. Na Maníku. 6. Na Maníku.

0: Brejla, prosím.
1: Prosím. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je.
2: Vladimír Menšík.
0: Pan Brejla, prosím.
1: Prosím. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je to.
0: Pan Brejla, prosím.
1: Prosím. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je to.
0: Blahopřeju, prosím.
1: Prosím. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je to.
0: Blahopřeju.
1: Prosím. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je to.
0: Blahopřeju.
1: Ano. Ano.
0: To jste vy?
1: Už je to.
0: Blahopřeju.
1: Ano.
0: Máte holčičku. To jste vy?
1: Už je to.
0: Blahopřeju.
1: Ano.
0: Máte holčičku.
1: Co má? Už je to.
0: Blahopřeju.
1: Ano.
0: Máte holčičku.
1: Co?
0: Blahopřeju.
1: Ano.
0: Máte holčičku.
1: Co mám?
0: Holčičku.
1: Blahopřeju. Ano.
0: Máte holčičku.
1: Co mám?
0: Holčičku jako andělíčka.
1: Ano.
0: Máte holčičku.
1: Co mám?
0: Holčičku jako andělíčka.
1: Po jakýho andělíčka?
0: Máte holčičku.
1: Co mám?
0: Holčičku jako andělíčka.
1: Po jakýho andělíčka?
0: Holčičku.
1: Co mám?
0: Holčičku jako andělíčka.
1: Po jakýho andělíčka? Co mám?
0: Holčičku jako andělíčka.
1: Po jakýho andělíčka? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já ne... Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka. Holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
0: No.
1: 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
0: No, tak tatínku...
1: Nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
0: No, tak tatínku, příště to určitě bude.
1: Já potřebuju kluka.
0: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
1: No, potřebuju kluka.
0: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
1: No, počkejte, no, chceme chyba příště.
0: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
1: No, počkejte, no, chceme chyba příště, protože já nemůžu
0: furt... Tatínku, příště to určitě bude kluk.
1: No, počkejte, no, chceme chyba příště, protože já nemůžu furt děti.
0: Příště to určitě bude kluk.
1: No, počkejte, no, chceme chyba příště, protože já nemůžu furt děti. Já mám...
0: To určitě bude kluk.
1: No, počkejte, no, chceme chyba příště, protože já nemůžu furt děti. Já mám 6 holek.
0: Kluk.
1: No počkejte, no chceme chyba příště, protože já nemůžu furt děti. Já mám 6 holek. No chceme chyba příště, protože já nemůžu furt děti. Já mám 6 holek. Proto potřebuji kluka a teď hned. Protože já nemůžu furt děti. Já mám 6 holek. Proto potřebuji kluka a teď hned.
0: Já to chápu. Tak...
1: Já mám 6 holek. Proto potřebuji kluka a teď hned.
0: Já to chápu, tak ale...
1: Ne, já se to dobře nechápu, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk... Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne... A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale... To... A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo. Jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo. Chlapče, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo. Tohle ta, ne, že jo, konečně člověk byl dědice, teda ne, že by něco měl, no ale to jsi tak říkal, že jo. Tohle ta, nejednou mám mít holku, tak říkal, že jo. Tohle ta, nejednou mám mít holku, ono jestli jste se nespletla. Na tom sále je tohleto, najednou mám mít holku, ono jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dále. Najednou mám mít holku, ono jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž, jestli jste se nespletla. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž, mezi dětma. Na tom sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž, mezi dětma není žádný rozdíl, já ho sále je, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž, mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělými, jo, tohleto fofra, tak dál. Ono totiž, mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělými, mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak co? Chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak co?
2: Za chvíli dobré ráno.
1: Zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak co?
2: Za chvíli dobré ráno bude tu za...
1: Nepatrný jistý rozdíl tam je, tak co?
2: Za chvíli dobré ráno bude... Za chvíli dobré ráno bude tu za pár minut, nicméně za pár dní... Za chvíli dobré ráno bude tu za pár minut, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr. Dobré ráno bude tu za pár minut, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr. No za... Tu za...

A pár minut, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr. No za pár, ale taková minut, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr. No za pár, ale taková informace, nicméně za pár dní už tu bude také Silvestr. No za pár, ale taková informace na závěr. Pár dní už tu bude také Silvestr. No za pár, ale taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. Také Silvestr. No za pár, ale taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. No za pár, ale taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. 83 dní pár, ale taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. 83 dní zbývá. Taková informace na závěr toho dnešního ranního bloku. 83 dní zbývá do Silvestra. Na závěr toho dnešního ranního bloku. 83 dní zbývá do Silvestra. Tak si užijte krásného ranního bloku. 83 dní zbývá do Silvestra. Tak si užijte krás. 83 dní zbývá do Silvestra. Tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál. 83 dní zbývá do Silvestra. Tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál. Zbývá do Silvestra. Tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál. Silvestra. Tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál. Tak si užijte krásně pátek a buďte s námi dál. A buďte s námi dál. S námi dál.

0: hodina českých písní.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písní.
1: Hezky česky.
0: Hodina českých písní.
1: Hezky.

0: Báječné ráno, krásný pátek, posloucháte rádio. Báječné ráno, krásný pátek, posloucháte rádio. Blaník za to velký. Báječné ráno, krásný pátek, posloucháte rádio. Báječné ráno, krásný pátek, posloucháte rádio. Blaník za to velké díky. Báječné ráno, krásný pátek, posloucháte rádio. Blaník za to velké díky. Krásný pátek, posloucháte rádio. Blaník za to velké díky. Máme 9. října, tak posloucháte rádio Blaník za to velké díky. Máme 9. října, rádio Blaník za to velké díky. Máme 9. října, svátek mají Štefan a za to velké díky. Máme 9. října, svátek mají Štefan a Sára. Máme 9. října, svátek mají Štefan a Sára, ale pozor. Máme 9. října, svátek mají Štefan a Sára, ale pozor, narozeniny. 9. října, svátek mají Štefan a Sára, ale pozor, narozeniny by dnes slavili John Lennon. Října, svátek mají Štefan a Sára, ale pozor, narozeniny by dnes slavili John Lennon, znám a Sára, ale pozor, narozeniny by dnes slavili John Lennon, známý, ale pozor, narozeniny by dnes slavili John Lennon, známý britský zpěvák a také skor narozeniny by dnes slavili John Lennon, známý britský zpěvák a také skladatel. Dále je to by dnes slavili John Lennon, známý britský zpěvák a také skladatel. Dále je to český herec John Lennon, známý britský zpěvák a také skladatel. Dále je to český známý britský zpěvák a také skladatel. Dále je to český herec Josef Hlinomas, britský zpěvák a také skladatel. Dále je to český herec Josef Hlinomas a nebo herec Vlak a také skladatel. Dále je to český herec Josef Hlinomas a nebo herec Vladimír Menší, skladatel. Dále je to český herec Josef Hlinomas a nebo herec Vladimír Menší. Dále je to český herec Josef Hlinomas a nebo herec Vladimír Menší.
1: Pan Brejla, prosím.
0: Český herec Josef Hlinomas a nebo herec Vladimír Menší.
1: Pan Brejla, prosím.
2: Prosím.
0: Mas a nebo herec Vladimír Menší.
1: Pan Brejla, prosím.
2: Prosím. Ano.
0: Po herec Vladimír Menší.
1: Pan

domě. Kyt na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Symfonickou noc v Pražském obecním domě. V Pražském obecním domě. Obecním domě. A přihodíme na mě. A přihodíme navíc ty. A přihodíme navíc ty nejhezčí Miky. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mikyho. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mikyho písničky. A přihodíme navíc

0: nebo na webpsycho.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Nyní grafický návrh koupelny zdarma a kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A je navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc u kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich cít sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Co? Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. I těch koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. I kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Itálie, která chutná.
0: Také podlah. Siko.cz.
1: Itálie, která chutná. Oběh.
0: Siko.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu
0: Lavite.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním sousedství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vévnou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Chcete ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď
1: www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je
1: www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví
1: www.lavite.cz.
2: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete. Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, brom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a čas. V zahradnictví s pomyšl najdete jabloně, třešně.

0: Blaník. Máme pro vás Radio Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Pro vás další výjimečný dárek. Výjimečný dárek. Výjimečný dárek.
1: A to my na Blaníku nemůžeme nechat jen tak.

0: třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který nictví zpomyšl, najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšlcem vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšlcem.cz nebo přímo ve vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšlcem.cz nebo přímo ve pomyšli. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšlcem.cz nebo přímo ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšlí. Online na zahradnictví s pomyšlcem.cz nebo přímo ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšl. Zahradnictví s pomyšlcem.cz nebo přímo ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšl. Vaše online zahradní pomyšlcem.cz nebo přímo ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšl. Vaše online zahradnictví. Nebo přímo ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšl. Vaše online zahradnictví. Ve pomyšli. Zahradnictví s pomyšl. Vaše online zahradnictví. Zahradnictví s pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Skonto nabité.
0: Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
1: Skonto nabité.
0: Online zahradnictví.
1: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat.
0: Zahradnictví.
1: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si u...
1: Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte
1: na... Skonto nabité.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí svý nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontonu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každé v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravit slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodních procent z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Já jsem nevinný.
2: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Já jsem nevinný.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha.
4: Benka. Prušinovského a Petra Kolečka.
3: Bacha. Benka.
4: Z vězeňského Petra Kolečka.
3: Bacha. Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
3: Bacha. Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko jas.
3: Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko jas.
4: Z vězeňského prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl prostředí.
5: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B.
5: Tady všechno všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B.
5: Oddíl všech. Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října.
5: Tady kolko jasný more.
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na van.
5: Co jasný more?
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na van. Oddíl B.

0: Vybrat dovolenou. Vybrat dovolenou. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů se do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás lepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý ulovíte na pobočkách nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let Čedok nebo na Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let Čedok. Čedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let Čedok. U nás si vybere každý už přes 100 let Čedok. Vybere každý už přes 100 let Čedok. Už přes 100 let Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: 100 let Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamyt
0: Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, styl. Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Prodejen Siko

0: od 9. října pouze na OnePlay. Díl B od 9. října pouze na OnePlay.
1: Uvažujete
0: od 9. října pouze na OnePlay.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Vsaďte října pouze na OnePlay.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradiční
0: pouze na OnePlay.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
0: Play.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Na tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Madle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vy na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a včního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistím provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý se umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kaufland Card Ex.
1: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kaufland Card Extra.
1: Tu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské.
1: U nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
1: Proterm.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
1: CZ.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše na extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s
2: svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra.
2: Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra
2: a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný.
2: Extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
2: Výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Helgen s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 40 mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90 až 15,90. A Hellmann's ketchup za 49,90 až 90. A Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Slyšíte?
3: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je
3: 70 až do 13. října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam
3: až do 13. října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste
3: října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
3: Kaufland.

0: To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás jde? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy, že zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svět má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným pátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným partikovným. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Čeknu tam, co neznám.
1: Čekáte na nejvýhodnější
0: čas, co neznám.
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho ne...
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho ne...
1: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodný čas, kdy koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny koupit ojetý vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a vůz?
2: Tak abyste ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké
2: nabídky ho nepromeškali.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhody.
1: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Ruku výhodné ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze ceny a široké nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů nabídky.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů.
2: Garanci kvality i výhodného financování.
1: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď. 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od lesa.
1: Vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od lesa. Koupí auto u ESA
1: právě teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od lesa. Koupí auto u ESA.
1: Teď a výhodně.
3: Kdo na to jde? Od lesa. Koupí auto u ESA.
1: Kdo na to jde?
3: Od lesa. Koupí auto u ESA. Kdo na to jde? Od lesa. Koupí auto u ESA.
4: Chytrý jak rádio.
3: Koupí auto u ESA.
4: Chytrý jak rádio.
3: Unikátní auto u ESA.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast
3: u ESA.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro...
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání.
4: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
4: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání.
4: O cestě s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení chytrém
4: jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom... Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom... Další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se... O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s chytrém...

rozdávat vstupenky na symfonickou noc. Zející víkend vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním. Vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském. Proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Rozdávat vstupenky na symfonickou noc.

0: plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z
1: Chytrý jak rádio.

české... Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

do 6. Ráno od 5 do 6. Od 5 do 6. Od 5 do 6.

0: To jsou ty nejhezčí české písničky, které...
1: I na Blaníku.
0: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všeku.
0: To jsou ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno.
0: O ty nejhezčí české písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno.
0: Od pěti. České písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno.
0: Od pěti.
1: Do šesti.
0: Písničky, které máte rádi.
1: Každé všední ráno.
0: Od pěti.
1: Do šesti.
0: Rádi.
1: Každé všední ráno.
0: Od pěti.
1: Do šesti.
2: Do šesti.
1: Každé všední ráno.
0: Od pěti.
1: Do šesti.

0: A teď je 5:53. Blaníku i po 6. v pátek 9. října, teď je 5:53. Radio Blaník. V pátek 9. října, teď je 5:53. Radio Blaník.
1: Radio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.drobneelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnerů. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz.
2: Počkejte, vy mi chcete říct. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. Na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V autocentra Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano. V autocentrále právě probíhá obří až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej 10 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů. Ano, v

0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou
1: a Karviné.
0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko.
1: Ne.
0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenšou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Zažijte a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Zažijte
0: nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Zažijte taky, co dokáže. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 700 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 710 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších tý. Plně elektrické Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 Volvo EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. EX60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od dobíjení připraví na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH na dalších 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na kilometru. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Se vozů Volvo.

0: Kde jsi? Ptal se Dalibor Jandák. Kde jsi? Ptal se Dalibor Jandák chvilku před šestou hodinou na Blaníku. Šestou hodinou na Blaníku. Na Blaníku. A chystáme pro vás to dnešní dobré.
1: Hezky české na Blaníku i po šesté v pátek 9. října.

0: 8 stupni. Dnes bude teploty pohybují nejčastěji mezi 6 až 8 stupni. Dnes bude zpočátku nejčastěji mezi 6 až 8 stupni. Dnes bude zpočátku polojasno jasno mezi 6 až 8 stupni. Dnes bude zpočátku polojasno jasno postupně obti až 8 stupni. Dnes bude zpočátku polojasno jasno postupně. Dnes bude zpočátku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo k večeru. Bude zpočátku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo k večeru. Zpočátku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo k večeru se mohou vyskytnout lokálně. No jasno postupně oblačno až zataženo k večeru se mohou vyskytnout postupně oblačno až zataženo k večeru se mohou vyskytnout lokálně přehánky. V odpoledni až zataženo k večeru se mohou vyskytnout lokálně přehánky. V odpoledních mlčno k večeru se mohou vyskytnout lokálně přehánky. V odpoledních maximech naměříme večeru se mohou vyskytnout lokálně přehánky. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15 lokálně přehánky. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15 přehánky. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15 tolik počasí. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15 tolik počasí jsou tu zprávy. V odpoledních maximech naměříme 12 až 15 tolik počasí jsou tu zprávy. Maximech naměříme 12 až 15 tolik počasí jsou tu zprávy. Naměříme 12 až 15 tolik počasí jsou tu zprávy.
1: Rádio
0: až 15 tolik počasí jsou tu zprávy.
1: Rádio Blaník.
0: Tolik počasí jsou tu zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
0: Počasí jsou tu zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc
0: tu zprávy.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček. Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Ček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Počasí.
1: Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně,
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně,
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Opět po roce
1: Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Opět po roce se otevře
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
2: Stručně, přehledně.
3: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
2: Přehledně.
3: Opět po roce se otevřou volební místnosti. Opět po roce se otevřou volební místnosti. Hasiči v Praze zdolali po roce se otevřou volební místnosti. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem u volební místnosti. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem. Francie. Hasiči v Praze zdolali zaseknutý kamion pod mostem. Francie nasadila proti demonstrantům zaseknutý kamion pod mostem. Francie nasadila proti demonstrantům vodní proudy. Pod mostem. Francie nasadila proti demonstrantům vodní proudy. Francie nasadila proti demonstrantům vodní proudy.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2000.
0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2020.
0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2020.
0: Zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Už dnes má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Už dnes vrcholí příprava.
1: Volby 2026.
0: Už dnes vrcholí přípravy na podzim.
1: Volby 2026.
0: Už dnes vrcholí přípravy na podzimní volby.
1: Volební 2026.
0: Už dnes vrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti
1: 26.
0: Už dnes vrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2. Už dnes vrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Dnes vrcholí přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Přípravy na podzimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Volit dnes bude možné do 10 zimní volby. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Volit dnes bude možné do 10 večer. Volební místnosti se otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Volit dnes bude možné do 10 večer. Zítra pak od 8 otevřou ve 2 hodiny odpoledne. Volit dnes bude možné do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin odpoledne. Volit dnes bude možné do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 a volit dnes bude možné do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 možné do 10 večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů večer. Zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra pak od 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě 8 do 14 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 hodin. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních. Přes 8 milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelů. Milionů voličů bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Bude dnes a zítra rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich rozhodovat o podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat podobě víc než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senát než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senát obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystav. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystáme. Třetina z nich pak bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Bude vybírat i senátora. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Senátora. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Kamion převáží. Zítra pak pro vás na rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Kamion vás na rádiu Blaník chystáme volební zpravodajství. Kamion převážející Prahou Vrtnou Sník chystáme volební zpravodajství. Kamion převážející Prahou Vrtnou soupravuje vyproštěn hasičům volební zpravodajství. Kamion převážející Prahou Vrtnou soupravuje vyproštěn hasičství. Kamion převážející Prahou Vrtnou soupravuje vyproštěn hasičům se ho povíc než kamion převážející Prahou Vrtnou soupravuje vyproštěn hasičům se ho povíc než 24 hodin žijící Prahou Vrtnou soupravuje vyproštěn hasičům se ho povíc než 24 hodinách podařilnou soupravuje vyproštěn hasičům se ho povíc než 24 hodinách podařilo vyproštěn. Hasičům se ho po víc než 24 hodinách podařilo dostat ven spod železniční. Hasičům se ho po víc než 24 hodinách podařilo dostat ven spod železničního. Se ho po víc než 24 hodinách podařilo dostat ven spod železničního mostu, který museli i 20 hodinách podařilo dostat ven spod železničního mostu, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravilo dostat ven spod železničního mostu, který museli i drobně rozebrat. Spod železničního mostu, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě ho mostu, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit, který museli i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit celnici, výjde i drobně rozebrat. Vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je vrtnou soupravu teď musí odvést a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezd teď musí odvést a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezdná, ale provoz a poté ještě opravit celnici. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezdná.

0: i Kodiaq. Sklada nových vozů Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Ada. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz s tou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 hned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tis běru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tis. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentr vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorit užijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný mění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodej 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 100 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Tam, kde
0: Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Tam
0: v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Ostravě a Karviné.

0: Průjezdná, ale provoz do Krečice. Vídeňská ulice je směrem do centra průjezdná, ale provoz do Kreče je omezený. Houbařská se Zemská ulice je směrem do centra průjezdná, ale provoz do Kreče je omezený. Houbařská sezóna v Česku je směrem do centra průjezdná, ale provoz do Kreče je omezený. Houbařská se průjezdná, ale provoz do Kreče je omezený. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V kraji ale provoz do Kreče je omezený. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V krajích se také je omezený. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub. Houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub a třeba houbařská sezóna v Česku je v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu v Česku je v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v plném proudu. V krajích se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny se také konají výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny v Jihlavě. Výstavy hub a třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny v Jihlavě. A třeba mykologickou poradnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny v Jihlavě. Mykologickou poradnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny v Jihlavě. Víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutnu k tomu nabízejí v muzeu Vysočiny v Jihlavě. Víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánk v muzeu Vysočiny v Jihlavě. Víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud máte
0: v Jihlavě, víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud máte jakoukoliv pochybnost,
0: víc říká mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte.
0: Mluvčí hejtmanství Monika Brutánková.
1: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví.
0: Monika Brutánková.
1: Pokud máte jakoukoliv pochybnost, určitě neriskujte své zdraví. Pochybnost, určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Určitě neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto neriskujte své zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu zdraví a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci a využijte konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete konzultační pomoc od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodnout od mykologů. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimního. Pokud tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimního barskou. Tuto poradnu nestihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimního barskou poradnu. Stihnete v rámci výstav, můžete rozhodně využít podzimního barskou poradnu, která bude po celý měsíc výstav, můžete rozhodně využít podzimního barskou poradnu, která bude můžete rozhodně využít podzimního barskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat. Rozhodně využít podzimního barskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat podzimního barskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlavskou poradnu, která bude po celý měsíc říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlava, která bude po celý měsíc říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlava.
0: A otevřena
1: po celý měsíc říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlava.
0: A otevřena
1: říjen fungovat při muzeu Vysočiny Jihlava.
0: A otevřena bude ve vstupním prostoru muzea
1: při muzeu Vysočiny Jihlava.
0: A otevřena bude ve vstupním prostoru
1: Vysočiny Jihlava.
0: A otevřena bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí o 16. A otevřena bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17. A otevřena bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17. A bude ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17 hodin. Ve vstupním prostoru muzea každé pondělí od 16 do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské každé pondělí od 16 do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace od 16 do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace do 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera po 17 hodin. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera proti nim. Ve Francii pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní. Pokračují studentské násilné demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla. Násilné demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla. U Bordeaux na jeho západě demonstrace. Policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla. U Bordeaux na jeho západě země pak policie včera proti nim v Paříži zapojila vodní děla. U Bordeaux na jeho západě země pak hořelo liceum. Proti nim v Paříži zapojila vodní děla. U Bordeaux na jeho západě země pak hořelo liceum. Vláda už

Také se zapojila buď děla u Bordeaux na jeho západě země, pak hořelo liceum. Vláda už také slíbila, že u Bordeaux na jeho západě země, pak hořelo liceum. Vláda už také slíbila, že se bude zabývat Bordeaux na jeho západě země, pak hořelo liceum. Vláda už také slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek, pak hořelo liceum. Vláda už také slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů. Vláda už také slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní a stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní, ale nebyla. Tolik nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní, ale nebyla. Tolik zprávy rádia a schátralé školní budovy. Příliš konkrétní, ale nebyla. Tolik zprávy rádia a školní budovy. Příliš konkrétní, ale nebyla. Tolik zprávy rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Příliš konkrétní, ale nebyla. Tolik zprávy rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Konkrétní, ale nebyla. Tolik zprávy rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Dobré ráno. Ale nebyla. Tolik zprávy rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Dobré ráno. Zprávy rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Dobré ráno. Rádia Blaník a teď s vámi bude Petr Slíva. Dobré ráno. Rádia Blaník. Bude Petr Slíva.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné páteční.
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Krásné páteční.
0: Počasí.
1: Rádio Blaník. Krásné páteční. Rádio Blaník. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a Veslu. Krásné páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně páteční ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohní ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji mezi 6 na Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji mezi 6 na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji mezi 6 až 8 se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji mezi 6 až 8.

0: pište mezi 8 a 9. Tady opět čekáme na vaše dobré zprávy, tak už teď nám klidně pište, co vám v poslední době udělalo radost, protože mezi 8. zprávy, tak už teď nám klidně pište, co vám v poslední době udělalo radost, protože mezi 8. a 9. nám klidně pište, co vám v poslední době udělalo radost, protože mezi 8. a 9. zase někdo, co vám v poslední době udělalo radost, protože mezi 8. a 9. zase někoho z vás. V poslední době udělalo radost, protože mezi 8. a 9. zase někoho z vás. Odměnilo radost, protože mezi 8. a 9. zase někoho z vás. Odměníme. No, že mezi 8. a 9. zase někoho z vás. Odměníme. No a o účtenku 9. zase někoho z vás. Odměníme. No a o účtenkách to bude někoho z vás. Odměníme. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Odměníme. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Odměníme. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Odměníme. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6. No a o účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6. Tady je Lenka Filipová. O účtenkách to bude i za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6. Tady je Lenka Filipová. To bude i za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6. Tady je Lenka Filipová. Za chvíli. Za 2 minuty. Bude 6. Tady je Lenka Filipová.
1: Bylo letní parno.
0: Ty. Bude 6. Tady je Lenka Filipová.
1: Bylo letní parno a já šla...
0: Bude 6. Tady je Lenka Filipová.
1: Bylo letní parno a já šla na...
0: Tady je Lenka Filipová.
1: Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán.
0: Filipová.

typ vždycky býval známý z velkých Můj typ vždycky býval známý z velkých Můj typ vždycky býval známý z velkých plátenky.

0: Tak se do toho pustíme. Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i... Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel. Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel. Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel.
1: Přece jenom jsme se dočkali.
0: Tak se do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel.
1: Přece jenom jsme se dočkali. Je tady pátek.
0: Do toho pustíme. Dobré ráno ode mě i od Adel.
1: Přece jenom jsme se dočkali. Je tady pátek. Má datum 9.
0: Dobré ráno ode mě i od Adel.
1: Přece jenom jsme se dočkali. Je tady pátek. Má datum 9. října.
0: I od Adel.
1: Přece jenom jsme se dočkali. Je tady pátek. Má datum 9. října.
0: Nel,
1: přece jenom jsme se dočkali, je tady pátek, má datum 9. října. Nositele jmen, jenom jsme se dočkali, je tady pátek, má datum 9. října. Nositele jmen Štefan a dočkali, je tady pátek, má datum 9. října. Nositele jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, má datum 9. října. Nositele jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, tak vám přeje 9. října. Nositele jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, tak vám přejeme všechno. Nositele jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. Nositele jmen Štefan a Sára mají dneska svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. Užijte si to už dneska svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. Užijte si to už jenom protože je pátek. No a pátek to je taková malá sobota. Přejeme všechno nejlepší. Užijte si to už jenom protože je pátek. No a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě užijte si to už jenom protože je pátek. No a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. To už jenom protože je pátek. No a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. Jednak protože je pátek, no a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku, no a pátek to je taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, taková malá sobota, tak si to prostě společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, druhá k nás, tak si to prostě společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, druhá k společně užijeme. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, druhá k nás čeká šťastná hodinka. Jednak proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Proplatíme poslední účtenku tohoto týdne, druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět účtenku tohoto týdne, druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět čeká to týdne, druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět čekáme na vaše dobré. Druhá k nás čeká šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět čekáme na vaše dobré zprávy, tak už teď nám klidně pichá šťastná hodinka mezi 8 a 9. Tady opět čekáme na vaše dobré zprávy, tak už teď nám klidně

Hezké ráno zprávy. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika. Rádio Blaník. Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.

0: takže řeknete, kdo právě na Blaníku rozpíval, no a my vám prostě to nám dokážete, takže řeknete, kdo právě na Blaníku rozpíval, no a my vám prostě ty peníze pošleme. Včera jsme je takhle poslali Jardou právě na Blaníku rozpíval, no a my vám prostě ty peníze pošleme.
1: Já to vždycky tak natahuju, že Marek ztracený.

0: Jsme blaní. Jsme blaní. Jsme blaník a platíme vaše. Jsme blaník a platíme vaše účty. Jsme blaník a platíme vaše účty.
1: Už za.
0: Jsme blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se do.
0: Jsme blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Blaník a platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: A platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Platíme vaše účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
2: Na věky zůstane pouze
0: účty.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
2: Na věky zůstane pouze čas.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.

0: Na veky zůstane pouze čas a Hanka.
1: Petr platí vaše účty.
0: Protože po 7. hodině
1: Petr platí vaše účty.
0: Dokážete, takže řeknete, kdo právě na Blaníku dospí, chvíli posloucháte, to nám dokážete.

obce, kde bydlíte, fakt stačí jenom název obce, nemusíte psát celou adresu. A v obce, kde bydlíte, fakt stačí jenom název obce, nemusíte psát celou adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte, fakt stačí jenom název obce, nemusíte psát celou adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte, název obce, nemusíte psát celou adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď už Saragosa musíte psát celou adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď adresu. A po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď už Saragosa Band a za chvíli opuč. A po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď už Saragosa Band a za chvíli opučasí. Jste po 7. hodině dobře poslouchejte. A teď už Saragosa Band a za chvíli opučasí. Jste s Blaníkem. Dobře poslouchejte. A teď už Saragosa Band a za chvíli opučasí. Jste s Blaníkem. Teď už Saragosa Band a za chvíli opučasí. Jste s Blaníkem. Band a za chvíli opučasí. Jste s Blaníkem. Opučasí, jste s Blaníkem. Opučasí, jste s Blaníkem. Blaníkem.

0: 5 stupňům Celsia, nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy až 5 stupňům Celsia, nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 5 stupňům Celsia, nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů, nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů, nejteplejší ráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráno je v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráz v Lednici na jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráz zaznamenal jihu Moravy, tam 11 stupňů a naopak slabý mráz zaznamenal 11 stupňů a naopak slabý mráz zaznamenali stupňů a naopak slabý mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech. Naopak slabý mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na slabý mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to
0: mráz zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na zaznamenali na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Na nejvyšších horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Z horských vrcholech, tedy na Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Zpočátku ještě, tedy na Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Zpočátku ještě obloha bude Pradědu a na Sněžce.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Zpočátku ještě obloha bude převážně.
1: Jak to bude vypadat ve zbytku dne?
0: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná.
1: Vypadat ve zbytku dne?
0: Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná. Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu. Zpočátku ještě obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale obloha bude převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu převážně slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude. Slunečná, snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a snad kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a kromě západu Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čech, ale od severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy. Severozápadu už mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Mraku bude přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají přibývat a večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na jeden večer se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů se v Čechách místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů místy přidá déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až na déšť. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až k 18. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až k 18 stupňům. Vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech 11 až 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech 15 stupňů Celsia na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách Celsia na jihu Moravy až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů až k 18 stupňům. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se
0: 18 stupňů. Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se ještě společně.
0: Na 1000 metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se ještě společně podívat.
0: Metrech na horách očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Očekáváme teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Víkend teploty kolem 6 stupňů.
1: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Víkend nepřinese žádný stupňů.
1: Pojďme se ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Víkend nepřinese žádnou významnou.
1: Ještě společně podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu.
1: Podívat na ten víkend, jaký bude.
0: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzim.
1: Jaký bude.
0: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní poměrně. Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní poměrně větrné a místy deště. Žádnou významnou změnu, takové podzimní poměrně větrné a místy deště. Žádnou významnou změnu, takové podzimní poměrně větrné a místy dešťové počasí. Změnu, takové podzimní poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. Co takové podzimní poměrně

0: Agaru a Saragossa. Agaru a Saragossa Band a teď už... Agaru a Saragossa Band a teď už ty slibované informace. Agaru a Saragossa Band a teď už ty slibované informace o počasí. Agaru a Saragossa Band a teď už ty slibované informace o počasí. Jak teda v ten... Agaru a Saragossa Band a teď už ty slibované informace o počasí. Jak teda v ten pátek bude? Saragossa Band a teď už ty slibované informace o počasí. Jak teda v ten pátek bude? Ty slibované informace o počasí. Jak teda v ten pátek bude?
1: Sluníčko.
0: Na informace o počasí. Jak teda v ten pátek bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
0: Počasí. Jak teda v ten pátek bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
0: Jak teda v ten pátek bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
0: Pátek bude?
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
2: Rádio Blaní.
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
2: Rádio Blaní.
1: Sluníčko, Rádia Blaní.
2: Rádio Blaní.
3: Máme tady...
2: Rádio Blaní.
3: Máme tady konec pracovního týdne, no a jaké bude...
2: Rádio Blaní.
3: Máme tady konec pracovního týdne, no a jaké bude... Máme tady konec pracovního týdne, no a jaké bude počasí, tak to probereme s Vojtěchem. Počasí, tak to probereme s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá, a probereme s Vojtěchem Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně. Umlaufem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně.
4: Dobré ráno, vám je po...
3: Z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
3: Hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně.
4: Dobré ráno vám i posluchačům.
3: Ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně.
4: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha.
3: Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně.
4: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná.
3: A aktuálně.
4: Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná a jasná, ale na... Dobré ráno vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná a jasná, ale na horách je oblačnost. Vám i posluchačům. Aktuálně je obloha polojasná a jasná, ale na horách je oblačnosti více. Aktuálně je obloha polojasná a jasná, ale na horách je oblačnosti více a v Čechách. Aktuálně je obloha polojasná a jasná, ale na horách je oblačnosti více a v Čechách. Obloha polojasná a jasná, ale na horách je oblačnosti více. A v Čechách už zároveň od západu jasná, ale na horách je oblačnosti více a v Čechách už zároveň od západu začíná. Na horách je oblačnosti více a v Čechách už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnosti více a v Čechách už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty v Čechách už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty vzduchu klesl už zároveň od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty od západu začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty vzduchu klesly, začíná přibývat vysoká oblačnost. Teploty vzduchu klesly k 10 až 5 stupňům oblačnost. Teploty vzduchu klesly k 10 až 5 stupňům Celsia. Nejteplejší ráno. Teploty vzduchu klesly k 10 až 5 stupňům Celsia. Nejteplejší ráno. 10 až

0: větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většině větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženost, místy dešťové počasí bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženost, bude pokračovat. V sobotu očekáváme většinou zataženost s občasným deštěm nebo přepad. V sobotu očekáváme většinou zataženost s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během očekáváme většinou zataženost s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne očekáváme většinou zataženost s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severu zataženost s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubíhat nebo přehánkami. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Až během odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnu odpoledne a večera od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnu od severozápadu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnu západu bude oblačnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost srážek ušnosti a srážek ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost srážek už celkově ubývat. Neděle přinese proměnlivou oblačnost srážek už celkově méně. Neděle přinese proměnlivou oblačnost srážek už celkově méně. Na horách by mělo se proměnlivou oblačnost srážek už celkově méně. Na horách by mělo oblačnost srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky srážek už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky a to míst už celkově méně. Na horách by mělo jít o přehánky méně. Na horách by mělo jít o přehánky a to místy jinde přehánky. Na horách by mělo jít o přehánky a to místy jinde přehánky. By mělo jít o přehánky a to místy jinde přehánky jen ojediněle. Teploty o přehánky a to místy jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v oky a to místy jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech a to místy jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají jinde přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají o přehánky jen ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen kde ojediněle. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen kde se. Teploty v obou dnech během dne vystoupají opět jen k 10 až 15 stupňům. Opět jen k 10 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej. Jen k 10 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 až 15 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňům na jihu Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
1: Mockrát.
0: Moravy. Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Pravděpodobně bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, bude i výrazně teplej až 18 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou. Výrazně teplej až 18 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je
0: 18 stupňů.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je Xindle.
1: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je Xindle X.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je Xindle X a jeho pubertě. A vy jste
1: slyšenou.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je Xindle X a jeho puberťák a vy jste s Blaníkem.
0: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: A tohle už je Xindle X a jeho puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin 11.
0: Slyšenou.
2: A tohle už je Xindle X a jeho puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin 11 minut. Tohle už je Xindle X a jeho puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin 11 minut. Xindle X a jeho puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin 11 minut. Puberťák a vy jste s Blaníkem v 6 hodin 11 minut. S Blaníkem v 6 hodin 11 minut. Kem v 6 hodin 11 minut. 11 minut.

že už dva... Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let.

že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem se spletl. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem se splet. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem se splet. Podívám do zrcadla, říkám si, asi jsem se splet. Tohle psám do zrcadla, říkám si, asi jsem se splet. Tohle přece do zrcadla, říkám si, asi

0: Pripomeňte si rok vašeho života. Každý nedospět. Připomeňte si rok vašeho života. Připomeňte si rok vašeho života.
1: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
0: na Blaníku.
1: Den v 9 hodin dopoledne
0: na Blaníku.
1: 5 hodin dopoledne
0: na Blaníku.
1: Poledne
0: na Blaníku. Na Blaníku.

0: Nejvyšší horu Česku na Blaníku. Kdybyste se o víkendu chtěli vydat na nejvyšší horu Česka na Sněžku, tak si představte, že takhle
1: Sněžka 1603 a na ploše přes 170 metrů čtverečních se rozvíjete 1603 a na ploše přes 170 metrů čtverečních se rozvíjete spoustu zajímavostí o Krkonoších a na ploše přes 170 metrů čtverečních se rozvíjete spoustu zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě přes 170 metrů čtverečních se rozvíjete spoustu zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě a historii 70 metrů čtverečních se rozvíjete spoustu zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě a historii hlavní atrakce je čtverečních se rozvíjete spoustu zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě a historii hlavní atrakce je více než čtyříte spoustu zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě a historii hlavní atrakce je více než 4 metry dlouhý zajímavostí o Krkonoších jejich přírodě a historii hlavní atrakce je více než 4 metry dlouhý plastický model Krkonoších jejich přírodě a historii hlavní atrakce je více než 4 metry dlouhý plastodě a historii hlavní atrakce je více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky, na kterém se pomocí hlavní atrakce je více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky, na kterém se pomocí videomapy akce je více než 4 metry dlouhý plastický model Sněžky, na kterém se pomocí videomapy 4 metry dlouhý plastický model Sněžky, na kterém se pomocí videomappingu proměňuje plastický model Sněžky, na kterém se pomocí videomappingu proměňuje krajina podle ročních období pro Sněžky, na kterém se pomocí videomappingu proměňuje krajina podle roční, na kterém se pomocí videomappingu proměňuje krajina podle ročních období. Prostě tam toho pomocí videomappingu proměňuje krajina podle ročních období. Prostě tam toho uvidíte víc než mappingu proměňuje krajina podle ročních období. Prostě tam toho uvidíte víc než potom nakonec na té naměňuje krajina podle ročních období. Prostě tam toho uvidíte víc než potom nakonec na té hoře až na podle ročních období. Prostě tam toho uvidíte víc než potom nakonec na té hoře až tam vyjedete nahoru. Prostě tam toho uvidíte víc než potom nakonec na té hoře až tam vyjedete nahoru. Uvidíte víc než potom nakonec na té hoře až tam vyjedete nahoru.
0: Pokud tam jedete, tak si nás vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, to užijte.

0: A pokud tam jedete, tak si nás vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend. Pokud tam jedete, tak si nás vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend s Blaníkem. Bude to stát tam jedete, tak si nás vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend s Blaníkem. Bude to stát, vemte samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend s Blaníkem. Bude to stát rozhodně za to, ale už samozřejmě sebou. A pokud zůstáváte doma, tak si dejte taky víkend s Blaníkem. Bude to stát rozhodně za to, ale už za chvíli nás čekají krátké z 20. Rádio Blaník.
1: Česko míří opět k volbám. Už teď. Česko míří opět k volbám.
2: A k tomu třetinu
1: si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
2: A k tomu třetinu senátorů. Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se třetinu senátorů.
2: A vy se taky jako první dozvíte vše podstatné. Festival dřeva.
4: To je den v lese plný zábav.
5: Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese.

0: Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v dřevěném lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesovod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniků Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie SOS dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví jarmark řemeslnologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva sobota a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva sobota 10. října kapely Flerec. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin v dřeva sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Vstup zdarma.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermoko. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika a podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika, biokosmetika, vaši krásu. Syncare Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Jura Hotel Čeladlet pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz Jura Hotel Čeladná o vaši pleť. www.syncare.cz Jura Hotel Čeladná. www.syncare.cz Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. www.syncare.cz Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. www.paze.cz Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, ta Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, Jura. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, Jura Hotel. Jednou, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, Jura Hotel. Jednou, snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat, Jura Hotel. Jednou, a večeře. Budeme vás hýčkat, Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Budeme vás hýčkat, Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Hýčkat, Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel C. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Podzim patří v kusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Podzim patří pořád musíš. Jura Hotel CZ. Podzim patří Flóře. Hotel CZ. Podzim patří Flóře.

0: Od 8. do 11. října vás Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horší Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země za vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festivala Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zeleně jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina květiny a v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina květiny vůně a barvy podzimu. Se na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina květiny vůně a barvy podzimu a také tři rozkvetlé památky. Ovoce zelenina květiny vůně a barvy podzimu. Rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex. Na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněk.
0: Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmou
0: Olomouc Horty Komplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmou. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem? Prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun s firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real několikanásobný záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekar Real několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný nebo v Návsi. Smekar Real několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Smekar Real několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Real několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Více najdete na carireal.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: .cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za o vaší firmě.

Poslední zvonění, tak se jmenuje písnička Extra Bandu. Poslední zvonění, tak se jmenuje písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává. Poslední zvonění, tak se jmenuje písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává v dobrém ráno. Poslední zvonění, tak se jmenuje písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává v dobrém ráno. Tak se jmenuje písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává v dobrém ránu na Blaníku. Písnička Extra Bandu, která právě teď dohrává v dobrém ránu na Blaníku. Kdybyste se o víkendu chtěli vydat, která právě teď dohrává v dobrém ránu na Blaníku. Kdybyste se o víkendu chtěli vydat na

0: S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. S Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Dalších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálně zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova, ty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se. Dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, milé.
0: Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s
3: pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem.
3: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším na
3: od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a
3: Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijítím nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou trhu. Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www.očibije přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www.jackodesign přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Stat Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Stavíte a potřebujete
4: žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý
4: www.jackodesign.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za
4: www.jackodesign.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu
4: www.jackodesign.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín

0: za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Jste a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Do komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Za vaše auto chcete...
0: České republice. www.levnekominy.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak...
0: www.levnekominy.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovno...
0: levnekominy.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: Ostravy.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše
2: Avic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám...
2: Hity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte...
2: Výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte...
2: Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, jsme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Volejte 800, 120, 800.
3: Tak co jí koupíme?
1: Te 800, 120, 800.
3: Tak co jí koupíme?
1: 120, 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že...
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: Co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říkne. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dala si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostane svíčku.
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a...
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele. To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřeší.
3: Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
3: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte...
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte...
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte...
4: To vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romangrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v
4: romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek. Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro
4: zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek
4: zaslouženou masáž.
5: Na

0: opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledej u masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledej.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na
0: opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horský.
1: Lepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská
1: gorila. Hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila.
2: Na Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga Dandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem
4: šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Česká značka gorila.
3: Jsem horská gorila.
4: Česká značka outdoorového oblečení.
3: Jsem horská gorila Sugande.
4: Česká značka outdoorového oblečení
3: Bushka gorila Sugande.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila
3: Sugande.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorillaového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věčnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pěho balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.gorillacoffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz.
5: Ryčnik Vošrot, auto do...
4: www.bushman.cz.
5: Ryčnik Vošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás.
4: Z.
5: Ryčnik Vošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická. Ryčnik Vošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická. Ryčnik Vošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Vošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. To dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo Šrot. www.vašesběrna.cz. V Ryčnikovo Šrot. www.vašesběrna.cz.
6: Inspirující
5: Šrot. www.vašesběrna.cz.
6: Inspirující prostředí.
7: Kolegové na
5: www.vašesběrna.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové na
2: kterna.cz.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se může...
2: CZ.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéfící prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým
1: sedí. Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost.
1: Na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost.
1: Spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost. Pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si
0: šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A
0: je radost pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva
0: pracovat.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta.
1: Dělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých.
1: A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše rychci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: Jich nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách.
1: Rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník.
1: A přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník. To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ. Bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
1: Bezva práce.
0: Na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
1: Bezva práce.
0: Rádio Blaník CZ.
1: Bezva práce.

0: Vánoc. Příští rok by pak měla být dálnice v Pánov Litomyšl by mohl být otevřený do Vánoc. Příští rok by pak měla být dálnice v Pardubickém by mohl být otevřený do Vánoc. Příští rok by pak měla být dálnice v Pardubickém kraji hotová otevřený do Vánoc. Příští rok by pak měla být dálnice v Pardubickém kraji hotová od napojení na DEC. Příští rok by pak měla být dálnice v Pardubickém kraji hotová od napojení na D11 až po opak měla být dálnice v Pardubickém kraji hotová od napojení na D11 dálnice v Pardubickém kraji hotová od napojení na D11 až po Opatovickém kraji hotová od napojení na D11 až po Opatovec u Svitav. Hotová od napojení na D11 až po Opatovec u Svitav. Táborov dohrávce 10. napojení na D11 až po Opatovec u Svitav. Táborov dohrávce 10. kola 1. 11 až po Opatovec u Svitav. Táborov dohrávce 10. kola 1. hokejové ligy Zvíz po Opatovec u Svitav. Táborov dohrávce 10. kola 1. hokejové ligy zvítězil Opatovec u Svitav. Táborov dohrávce 10. kola 1. hokejové ligy zvítězil v Chomutově 3-2 Loužení. Díky lepšímu skóre se dostal před Pardubice B na druhou pozici tabulky 4 body za vedoucí. Piráti jsou 11. Druhou pozici tabulky 4 body za vedoucí Vsetín. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník. Tabulky 4 body za vedoucí Vsetín. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník. 4 body za vedoucí Vsetín. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vsetín. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr. Piráti jsou 11. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník. Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
1: Ano, Rádia Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
3: Přejeme vám za délkou krásné páteční
1: Blaník.
2: S Petrem Svíbou.
3: Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem
2: S Petrem Svíbou.
3: Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem 9. října na
2: Svíbou.
3: Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem 9. října na chvilku Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem 9. října na chvilku se zastavíme. Přejeme vám za délkou krásné páteční ráno s datem 9. října na chvilku se zastavíme. Krásné páteční ráno s datem 9. října na chvilku se zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože ráno s datem 9. října na chvilku se zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože včera ráno 9. října na chvilku se zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože včera ráno po 8. tady byl na chvilku se zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože včera ráno po 8. tady byl další kuse zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože včera ráno po 8. tady byl další host. Zastavíme ještě ve čtvrtku. Protože včera ráno po 8. tady byl další hortku. Protože včera ráno po 8. tady byl další host na telefonu.
2: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Hezké ráno přeje Monika Holubová. Startují komunální a senátní volby. Volební komise jsou letos plně obsazené. Komunální a senátní volby. Volební komise jsou letos plně obsazené i díky vyšší odměně. Policie v Česku, Polsku a také v Itálii zadržela čtvrtějším. Podle vyše v Polsku a také v Itálii zadržela 4 Ukrajince. Budovaný úsek D40 aut za víc než 36,5 milionu korun. Budovaný úsek dálnice D35 Žbánov 36,5 milionu korun. Budovaný úsek dálnice D35 Žbánov Litomyšl by mohl být otevřený do Vánoc. Příští rok by pak měla být 35 Žbánov Litomyšl by mohl být otevřený do Vánoc.

0: Kam, co teď vůbec dělá Láďa Křížek? Co teď vůbec dělá Láďa Křížek? Co teď vůbec dělá Láďa Křížek? Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
1: Ale víš...
0: Dělá Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
1: Ale víš co?
0: Láďa Křížek. Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
1: Ale víš...
0: Co teď vůbec dělá Láďa Křížek?
1: Ale víš co? Jako Láďa Křížek...
0: Vůbec dělá Láďa Křížek.
1: Ale víš co? Jako Láďa Křížek má velkou radost.
0: Křížek.
1: Ale víš co? Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože... Ale víš co? Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože... Víš co? Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože... Jezdíme po narozeninách. Jako Láďa Křížek má velkou radost, protože... Jezdíme po narozeninách. Láďa Křížek má velkou radost, protože... Jezdíme po narozeninách pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Velkou radost, protože... Jezdíme po narozeninách pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda, protože... Jezdíme po narozeninách pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda... Jezdíme po narozeninách pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda... Sezonu s Krejsonem. Po narozeninách pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda... Sezonu s Krejsonem. Letní pro fanoušky.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda... Sezonu s Krejsonem. Letní.
0: Hmm.
1: Odjeli jsme teda... Sezonu s Krejsonem. Letní. A ty narozeniny jsou... Odjeli jsme teda... Sezonu s Krejsonem. Letní. A ty narozeniny jsou... Sezonu s Krejsonem. Letní. A ty narozeniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska. Sezonu s Krejsonem. Letní. A ty narozeniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska. Krejsonem. Letní. A ty narozeniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama. Letní. A ty narozeniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama. A ty narozeniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama. A je to pro mě takový kulatý razniny jsou pro mě zrovna... Teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama. A je to pro mě takový kulatý razítko. Teď jsem přijel ze Slovenska před dvouma dnama. A je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco do Slovenska před dvouma dnama. A je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě. A je to pro mě takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam takový kulatý razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu razítko na to, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme, že se něco dobrýho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si ho prostě povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluvil povedlo. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluvil zaspíváme si tam čarovno. Že si tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluvil zaspíváme si tam čarovnou noc. Tam tu zaspíváme tu vzdálenou, který si mluvil zaspíváme si tam čarovnou noc. Máme tu vzdálenou, který si mluvil zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tmou, který si mluvil zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, zaspíváme si tam čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, já si myslím čarovnou noc. No a co se týče tý radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk. Co se týče tý radosti, já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den. Já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den. Já si myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den a celý den, protože myslím, že radost by si měl člověk dělat každý den. A celý den, protože to nechci si měl člověk dělat každý den. A celý den, protože to nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. To nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Nechci ani opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Opakovat, ale na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Skončit fatálně. Na té dálnici jsem zažil něco, co mohlo skočit. Skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí, že jsem zažil něco, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí něco, co mohlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí hlavně druhlo skočit, skončit fatálně. A člověk si potom uvědomí hlavně druhý den, když se zbudí fatálně. A člověk si potom uvědomí hlavně druhý den, když se zbudí mi hlavně druhý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. Každý den, když se zbudí, že by měl děkovat za každý den. A budí, že by měl děkovat za každý

každý den. A já mám mnoho radostí, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, myslím, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, myslím, že by měl děkovat za každý den. A já mám mnoho radostí, myslím, že připravujeme granáty Vánoce za každý den. A já mám mnoho radostí, myslím, že připravujeme granáty Vánoce na ty adventní. A já mám mnoho radostí, myslím, že připravujeme granáty Vánoce na ty adventní koncerty. My se teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty. Budeme hrát v Hranicích. Teď připravujeme teda na ty Vánoce, na ty adventní koncerty. Budeme hrát v Hranicích na ty Vánoce, na ty adventní koncerty. Budeme hrát v Hranicích na Vánoce, na ty adventní koncerty. Budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. adventní koncerty. Budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. koncerty. Budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. 2. Budeme hrát v Hranicích na Moravě 29. Louny 10. 12. Doma Žlicích na Moravě 29. Louny 10. 12. Doma Žlice 13. 29. Louny 10. 12. Doma Žlice 13. 10. Louny 10. 12. Doma Žlice 13. 12. a Chropěně 12. Doma Žlice 13. 12. a Chropěně 6. 12. Budou tam a Chropěně 6. 12. Budou tam zpívat s dětským sborem z toho místa. 6. 12. Budou tam zpívat s dětským sborem z toho místa. Takový ty budou tam zpívat s dětským sborem z toho místa. Takový ty koledy na závěr. S dětským sborem z toho místa. Takový ty koledy na závěr. Ale sborem z toho místa. Takový ty koledy na závěr. Ale super překvapení místa. Takový ty koledy na závěr. Ale super překvapení i pro mě. Takový ty koledy na závěr. Ale super překvapení i pro mě. To nakonec na závěr. Ale super překvapení i pro mě. To nakonec jsem s toho měl. Ale super překvapení i pro mě. To nakonec jsem s toho měl obrovskou radost. Super překvapení i pro mě. To nakonec jsem s toho měl obrovskou radost. Je to překvapení i pro mě. To nakonec jsem s toho měl obrovskou radost. Je to povedlo. Pojedu je. To nakonec jsem s toho měl obrovskou radost. Je to povedlo. Pojedu s Taniou. Zaspíváme. Jsem s toho měl obrovskou radost. Je to povedlo. Pojedu s Taniou. Zaspíváme si. Jsem s toho měl obrovskou radost. Je to povedlo. Pojedu s Taniou. Zaspíváme si Schoulenou a Kaměnou radost. Je to povedlo. Pojedu s Taniou. Zaspíváme si Schoulenou a Kaměnou. Je to povedlo. Pojedu s Taniou. Zaspíváme si Schoulenou a Kaměnou lásky mé. A zavzpomínáme si. Vlastně stále je to tak, že se furt jenom chechtáme. Ale vzpomínáme si. Vlastně stále je to tak, že se furt jenom chechtáme. Jako ne. Chechtáme si. Vlastně stále je to tak, že se furt jenom chechtáme. Jako ne. Já se na to strašně těším. Vlastně stále je to tak, že se furt jenom chechtáme. Jako ne. Já se na to strašně těším. Jako ne. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu. Já se na to strašně těším, protože chtěl jsem je s bráchou a brácha se k tomu nějak. Ale pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, pevně věřím, se lidi ptají na něj, co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny. Lidi ptají na něj, co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole. Co dělá Mirek. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole. A má se dobře. No. Jako, já říkám, jo, ten chodí do posilovny, jezdí na kole. A má se dobře. A nechce už někam. Já říkám, jo, ten chodí do posilovny. Posilovny jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. A ten chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já chodí do posilovny, jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já půjdu ještě jezdí na kole a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já půjdu ještě pevně věřím, že jednou a má se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já půjdu ještě pevně věřím, že jednou budeme na se dobře a nechce už někam jezdit. Tak já půjdu ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti, už někam jezdit, tak já furt ještě pevně věřím, že jednou budeme na jednom jevišti a zpíváme si mám těch a všechny ty děti tam jenc. No a jeden z největších mý radostí tam jenc. No a jeden z největších mý radostí teď v poslední době je to, že

0: Koukám, jak celá země vstává.
1: Tvůj znovu nalezený syn.
0: Koukám, jak celá země vstává. Celá země vstává. Michal Tučný na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu. Vstává Michal Tučný na Blaníku a teď už ten včerejší ranní host na telefonu.
2: No a dneska ráno. Mám na telefonu člověka, se kterým jsem si vlastně už dávno chtěl povídat, nějak k tomu ještě nedošlo, tak dneska Láďa Křížek, Láďo, ahoj, dobré ráno.
3: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače vašeho rádia.
2: No, já jsem tuhle hrál vzdálenou a právě si říkám, co teď vůbec dělá Láďa Křížek?

0: Grayson vyjde jako všechny desky Graysonu v jednom boxu, protože Grayson vyjde jako všechny desky Graysonu v jednom boxu na LPčku. Grayson vyjde jako všechny desky Graysonu v jednom boxu na LPčku na vinilu. Jako všechny desky Graysonu v jednom boxu na LPčku na vinilu. Desky Graysonu v jednom boxu na LPčku na vinilu a i na CDčku. To já v jednom boxu na LPčku na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže na LPčku na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád LPčku na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce na vinilu a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl a i na CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat CDčku. To já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat. Já už jsem všechno rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat právě za chvíli rozdal, takže já budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat právě za chvíli, budu rád, že to držím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat právě za chvíli, odjíždím v ruce. Ale bych chtěl Wagnerům poděkovat právě za chvíli, odjíždím do Loděnic. Chtěl Wagnerům poděkovat právě za chvíli, odjíždím do Loděnic, kde budu poděkovat právě za chvíli, odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500. Právě za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limitet. Za chvíli odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limitet. Odjíždím do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limitet edition. Do Loděnic, kde budu podepisovat 500 limitet edition toho boxu. Nic, kde budu podepisovat 500 limitet edition toho boxu. Říkám, ujel podepisovat 500 limitet edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je 500 limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 limited edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 edition toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 den toho boxu. Říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 říkám, uvědomujete si, co to je podepsat 500 deset.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: Uvědomujete si, co to je podepsat 500 deset.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale to je podepsat 500 deset.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to norce 500 deset.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to norce 10.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají.
1: Už teď mě bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru.
1: Bolí ruka.
0: No ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytaru. Ne, ale oni říkají, že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. Že to je to normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale normální, že to tak lidi dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o to dělají, ale já hraju na kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku, já jsem říkal, kytaru, já miluju kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku, já jsem říkal, to je na razítko už, ne, kytary. No, ale já se docela obavu o tu ruku, já jsem říkal, to je na razítko už, ne, chlapci. No, ale já se docela obavu o tu ruku, já jsem říkal, to je na razítko už, ne, chlapci. Se docela obavu o tu ruku, já jsem říkal, to je na razítko už, ne, chlapci. Říkal, to je na razítko už, ne, chlapci.
2: Láďo, když už tě mám takhle na...
0: Chlapci.
2: Láďo, když už tě mám takhle na lince, kdybychom nebyli na dnešek, domluvení, jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno do vce, kdybychom nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti. Nebyli na dnešek domluvení, jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím.
2: Jakože jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát.
2: Jsme, a zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já...
2: Zavolal bych ti v 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem so...
2: V 8 ráno, dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem so...
2: Dovolal bych se ti.
0: Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova. A všechno. Dovolal, ale já chodím spát pozdě. Já jsem sova. A všechno, když se stíší... Já jsem sova. A všechno, když se stíší ten svět, tak já dokážu sova. A všechno, když se stíší ten svět,

0: já dokážu všechno, když se stiší ten svět, tak já dokážu vydechnout, když se stiší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější. Když se stiší ten svět, tak já dokážu být daleko výkonnější. Jako, tak já dokážu být daleko výkonnější. Jako, mama, tak já dokážu být daleko výkonnější. Jako, mama, mám rád, dokážu být daleko výkonnější. Jako, mama, mám rád východ slunce, jako výkonnější. Jako, mama, mám rád východ slunce a hlídám si západy znější. Jako, mama, mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce. Mama, mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce. Mama, mám rád východ slunce a hlídám si západy slunce. Když jsem doma, východ slunce a hlídám si západy slunce. Když jsem doma, tak si vždycky hlídám, západy slunce a buď to jsem u lesa, tak si vždycky hlídám západy slunce a buď to jsem u lesa, nebo jsem u Lenešického rybníka, kde opravdu ten západ slunce je dlouhej. Stavím sebou kytaru, venkám se a koukám, jak to sluníčko nedolů. Udělám si i pár fotek krásných. Život je právě to sluníčko nedolů. Udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radů, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radost, udělám si i pár fotek krásných. Život je právě v botech radostech.
1: Tak
0: pár fotek krásných. Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil Roman
0: krásných. Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa.
0: Život je právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem
0: právě v botech radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně
0: radostech.
1: Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl. Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak pravil romantik Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti tyk Láďa Křížek. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví. Láďo, já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví. Já jsem strašně rád, že jsem si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, si s tebou mohl popovídat. Tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí povídat. Tak přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede. Přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co hodně zdraví, hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu. Hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu. A je to hodně štěstí, ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu. A je toho dost. Ať se ti povede všechno, co máš teď v plánu. A je toho dost. A ti povede všechno, co máš teď v plánu. A je toho dost. A měj se krásně. Ahoj. Povede všechno, co máš teď v plánu. A je toho dost. A měj se krásně. Ahoj. Co máš teď v plánu. A je toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za to, že
1: plánu. A je toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za
1: toho dost. A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás.
1: A měj se krásně. Ahoj.
0: Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete. Já děkuju za to, že vás máme, že nás hrajete. Přeju hezký den. Za to, že vás máme, že nás hrajete. Přeju hezký den. Ať se daří. Tobě Petře. Že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře. Že nás hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře, je celýmu rádiu. Hrajete, přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře, je celýmu. Přeju hezký den, ať se daří, tobě Petře, je celýmu rádiu. Opatrujte se, ať se daří, tobě Petře, je celýmu rádiu. Opatrujte se, je celýmu rádiu. Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host
3: rádiu.
0: Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
0: Opatrujte se, váš Láďa.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
0: Se, váš Láďa.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.
1: No a
0: Láďa.
2: Ranní host
3: Rádia Blaník.

0: Protože tam Láďa vzpomínal tak...
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: No a protože tam Láďa vzpomínal taky na uskupení...
1: Host
2: Rádia Blaník.
0: No a protože tam Láďa vzpomínal taky na uskupení Damien...
2: Rádia Blaník.
0: No a protože tam Láďa vzpomínal taky na uskupení Damiens, který... No a protože tam Láďa vzpomínal taky na uskupení Damiens, které tvořil se svým bráchou, tak Láďa vzpomínal taky na uskupení Damiens, které tvořil se svým bráchou, tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaník taky na uskupení Damiens, které tvořil se svým bráchou, tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut, které tvořil se svým bráchou, tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Se svým bráchou, tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Tak si Damiens teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Teď dáme. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Stýská se mi. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé. Na Blaníku 5 minut po půl sedmé.

0: teď znovu naskenovaný z původní 35mm filmové kopie.
1: Tady může dnes teploměr ukázat až 18 stupňů Celsia a na horách bude okolo 6.

0: pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte.
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které má.
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které má.
0: Pohodový podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní. Podzim s Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaníkem.
1: A těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaní.
1: Máte rádi.
0: Jsme Blaní.
1: Jsme Blaní.

0: Za tři dnes teploměr ukázat až 18 stupňů Celsia a na horách bude okolo 6.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na
0: ukázat až 18 stupňů Celsia a na horách bude okolo 6.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7
0: stupňů Celsia a na horách bude okolo 6.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7.
0: Celsia a na horách bude okolo 6.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7.
2: Víc nebo míň.
0: Bude okolo 6.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát.
1: Za 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás.
1: 3 minuty bude 3 čtvrtě na 7.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme
1: čtvrtě na 7.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun.
2: Nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup. Tentokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od Tokrát pro vás máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od Čes máme poukaz na 3000 korun na nákup kávy od České pražírny Coffee 1000 korun na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví na nákup kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví
2: tak
3: kávy od České pražírny Coffee Limit z Posázaví
2: tak
3: od České pražírny Coffee Limit z Posázaví
2: tak hodně štěstí
3: Coffee Limit z Posázaví
2: tak hodně štěstí
4: víc nebo
3: z Posázaví
2: tak hodně štěstí
4: víc nebo míň
2: tak hodně štěstí
4: víc nebo míň
2: každé všední dopoledne hodně štěstí
4: víc nebo míň
2: každé všední dopoledne v 10 štěstí
4: víc nebo míň
2: každé všední dopoledne v 10 hodin
4: víc nebo míň
2: každé všední dopoledne v 10 hodin
4: nebo míň
2: každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku v 10 hodin u nás na Blaníku
5: 100 lidí 100 chutí nerozlišuje
2: u nás na Blaníku
5: 100 lidí 100 chutí nerozlišujeme
2: u nás na Blaníku
5: 100 lidí 100 chutí nerozlišujeme pražíme pro každé
2: na Blaníku
5: 100 lidí 100 chutí nerozlišujeme pražíme pro každého Kofíliku 100 lidí 100 chutí nerozlišujeme pražíme pro každého Coffee lidí 100 chutí nerozlišujeme pražíme pro každého Coffee Limit poctivá nerozlišujeme pražíme pro každého Coffee Limit poctivá čerstvá káva pražíme pro každého Coffee Limit poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví každého Coffee Limit poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví kávu Coffee Limit poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví kávuj.cz poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví kávuj.cz poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví kávuj.cz káva pražená v Posázaví kávuj.cz Posázaví kávuj.cz kávuj.cz CZ
6: Značkové Značkové Značkové slevy v Kauflandu, které potěší Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema pan jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 200 za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 20 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až

0: A káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Právě teď v Planeu už
0: do 13. října. Kaufland.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny
0: na Kaufland.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35
0: Kaufland.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z nich, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen, prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 10%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planet. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Po e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Kamy skladem. Planeo.
0: Tom Hardy. Tom Hardy, Pierce Brosnan. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na... Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš...
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku?
0: Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš...
0: Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová Showtime.
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky...
2: Chceš válku? Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem.
2: Tak tady máš válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude
2: válku.
0: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si. Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun.
3: Všude kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu první.
3: Kolem jsou žraloci.
0: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 2 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platbu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
4: Vezmi
0: podmínky.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony, tvůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do... Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. S Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro. iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/ Smart/soutěž. Do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smart/soutěž. Na Allegro.cz/smart/soutěž.
5: Z/smart/soutěž.

you. We will rock you, skupina. We will rock you, skupina Queen. We will rock you, skupina Queen na Blaníku v kinech je od včerejška. We will rock you, skupina Queen na Blaníku v kinech je od včerejška. We will rock you, skupina Queen na Blaníku v kinech je od včerejška. Digital. We will rock you, skupina Queen na Blaníku v kinech je od včerejška. Digitálně vyčištěný Blaníku v kinech je od včerejška. Digitálně vyčištěný legendární koncert skupiny Queen z Budapešti od včerejška. Digitálně vyčištěný legendární koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1900. Digitálně vyčištěný legendární koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1986. Letosně vyčištěný legendární koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1986. Letos uběhlo 4 legendární koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1986. Letos uběhlo 40 let od koncert skupiny Queen z Budapešti z roku 1986. Letos uběhlo 40 let od Queen z Budapešti z roku 1986. Letos uběhlo 40 let od tohoto nezapomenutelného zážitku z roku 1986. Letos uběhlo 40 let od tohoto nezapomenutelného zážitku pro 80 tisíc diváků. Ten koncert byl součástí proslulého turné Magic Tour pro 80 tisíc diváků. Ten koncert byl součástí proslulého turné Magic Tour, to bylo tisíc diváků. Ten koncert byl součástí proslulého turné Magic Tour, to bylo poslední šňůr. Ten koncert byl součástí proslulého turné Magic Tour, to bylo poslední šňůrou, na které kapela proslulého turné Magic Tour, to bylo poslední šňůrou, na které kapela vystupovala s Magic Tour, to bylo poslední šňůrou, na které kapela vystupovala s Freddie Mercurym a tenhle ten to bylo poslední šňůrou, na které kapela vystupovala s Freddie Mercurym a tenhle ten poslední šňůrou, na které kapela vystupovala s Freddie Mercurym a tenhle ten originální koncertní film byl teď znovu naskenovaný z původní 35 mm filmové kopie

0: Každý je naladěný na něco jiného.
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému...
1: Ne.
0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestkrát jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun. 50 si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun. 50% zpět za účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun. 50% zpět za stream a AI vybrat jednu ze tří odměn. 6x 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo odměn. 6x 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět. 6x 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Kupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Kaufland Karte.
0: Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Kaufland Karte.
0: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
2: Kaufland Karte Extra. Obrovské.
0: Více na rb.cz.
2: Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrná...
0: Na rb.cz.
2: Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body.
0: CZ.
2: Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Karte Extra slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Karte Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Karte Extra a získáte body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Karte Extra a získáte jednoduše naskenujte svoji Kaufland Karte Extra a získáte extra výhody. Tento Kupujte svoji Kaufland Karte Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s
2: Kaufland Karte Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Karte Extra Miller
2: Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Karte Extra Miller Milch Meč.
2: Získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Karte Extra Miller Milch Mléčný
2: a výhody.
3: Tento týden s Kaufland Karte Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Karte Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Den s Kaufland Karte Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Karte Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 3,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland za 49,90 až do 13. října Kaufland 9,90 až do 13. října Kaufland 10 až do 13. října Kaufland
4: Prodáváte auto a chcete dostat
3: až do 13. října Kaufland
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijďte Kaufland
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijďte do
3: Ant
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijďte do Auto Esa.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma na Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme za to a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijďte do Auto Esa.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme nejvíc?
5: Pak přijďte do Auto

0: AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc jeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc to ESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance.
1: Naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od ruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám
0: pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě
0: garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v
0: ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo
1: od jiného prodejce, my vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa, prodá.
1: My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa, prodá auto.
1: Ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa, prodá auto.
1: Hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa, prodá auto USA.
1: Kdo na to jde od lesa, prodá auto USA.
2: Aktuální zpráva.
1: To jde od lesa, prodá auto USA.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
1: republice prodá auto USA.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice
1: auto USA.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo.
2: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje.
2: V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní
2: hry nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj.
3: Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj.
3: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj.
3: Hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží.
3: Vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes host. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Šafránové wellness.
4: Lístek ke svobodě.
5: Šafránové wellness.
4: Ke svobodě.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastní nes pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. Sku.

0: to je Kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou Kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Kapelan mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. Kapelan suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz Kapilan.cz Skontonabit.cz Skontonabité Skontonabité.
1: Už nemusíte čekat.
2: Skontonabité.
1: Už nemusíte čekat, až
2: Skontonabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte
2: nanobité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Přijďte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodej. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte
1: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu
1: kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za
1: u obchodníka.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
3: Léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
3: Adu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte.
4: Budu za lék doplácet, prosím.
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více.
4: Doplácet, prosím.
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků.
4: Vím.
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo platku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a
5: bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách
5: nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách
5: sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz.
5: Recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Těch kamenných

0: v lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tati,
0: to bylo v lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tati,
0: to bylo chybo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tati,
0: to bylo chytrý.cz. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tati,
0: to bylo chytrý koupit tu chytrou telku. Benu, rádi vám poradíme.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
0: Vám poradíme.
1: Tati,
0: to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přím.
1: Tati,
0: to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych.
1: Tati,
0: to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý.
0: Bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý. Schytrá.
0: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý. Schytrártem jsme.
0: Telku v Datartu.
2: Přímo bych chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
0: Datartu.
2: Přímo bych chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrý?
2: Přímo bych chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
2: Chytralý. Schytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
2: Kdyby lí. Schytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako... Chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš...
0: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Chytrárt.
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny... Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Snachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej...
2: Jako já, tak víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej...
2: A víš, že nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny...
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt.
0: Přechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
0: Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Chytrý jak rádio.
3: Ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní.
3: Chytrárt. Datart.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast.
3: Datart.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich... Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme...
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další...
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání.
4: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě...
4: podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
4: S lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
4: Jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si po cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný proces odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete.
5: Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly
5: z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na rádiu.
5: Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz.
5: Poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Ute na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. U nás byl radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.

0: Triak Rádio.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte víc.
0: Chytrý jak rádio.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
0: Rádio.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte víc. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé jeden nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozný bílé 1 kg za 34,90 výhodně. Skočte si pro hrozný bílé 1 kg za 34,90. Skočte si pro hrozný bílé 1 kg za 34,90. Nebo si pro hrozný bílé 1 kg za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti hrozný bílé 1 kg za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti 1 kg za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 34,90. Nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla to dobré začínání bez kosti kilogram za 49,90. Byla to dobré začíná kilogram za 49,90. Byla to dobré začíná u nás. 49,90. Byla to dobré začíná u nás. Byla to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás.

0: Carnival, třeba Glásce bláznivé, kávu si osladím, kromě Lady Carnival, třeba Glásce bláznivé, kávu si osladím, selaví, a Lady Carnival, třeba Glásce bláznivé, kávu si osladím, selaví, ale taky třeba, já nevím, Loudá se půl měsíc pro Martu Kubišovou, Plakalo baby pro Petra Spáleného. No a dnešek má ještě Martu Kubišovou, nebo Plakalo baby pro Petra Spáleného.
1: Imagine there's no heaven.
2: I imagine.

Lady Karnevala. Lady Karnevala, Karel Gott. Lady Karnevala, Karel Gott. V dobrém ránu. Lady Karnevala, Karel Gott. V dobrém ránu na Blaníku písnička. Lady Karnevala, Karel Gott. V dobrém ránu na Blaníku písnička. Jejíž příběh už je po... Lady Karnevala, Karel Gott. V dobrém ránu na Blaníku písnička. Jejíž příběh už je poměrně známý. Karel Gott. V dobrém ránu na Blaníku písnička. Jejíž příběh už je poměrně známý. Vznikla během... Dobrém ránu na Blaníku písnička, jejíž příběh už je poměrně známý, vznikla během jedné ránu na Blaníku písnička, jejíž příběh už je poměrně známý, vznikla během jedné noci písnička, jejíž příběh už je poměrně známý, vznikla během jedné noci, kdy jí pánové příběh už je poměrně známý, vznikla během jedné noci, kdy jí pánové Karel Gott, Karel Svoboda poměrně známý, vznikla během jedné noci, kdy jí pánové Karel Gott, Karel Svoboda vznikla během jedné noci, kdy jí pánové Karel Gott, Karel Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festihem jedné noci, kdy pánové Karel Gott, Karel Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. Noci, kdy pánové Karel Gott, Karel Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. No a ten kdy pánové Karel Gott, Karel Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný Karel Gott, Karel Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný odešel přes Svoboda Jiří Štajdl dali dohromady pro festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný odešel přesně před 53 dali dohromady pro festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný odešel přesně před 53 lety. Festival v Riu. No a ten poslední jmenovaný odešel přesně před 53 lety. No a ten poslední jmenovaný odešel přesně před 53 lety. 9. října 1900. Poslední jmenovaný odešel přesně před 53 lety. 9. října 1973. Jmenovaný odešel přesně před 53 lety. 9. října 1973. Odešel přesně před 53 lety. 9. října 1973 Jiří Štajdl 53 lety 9. října 1973 Jiří Štajdl tragicky zahynul lety 9. října 1973 Jiří Štajdl tragicky zahynul 9. října 1973 Jiří Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo 1973 Jiří Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 3 Jiří Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30. Jiří Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30 let. Štajdl tragicky zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30 let. A přesto po sobě zahynul při autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30 let. A přesto po sobě zanechal autonehodě a bylo mu tehdy pouhých 30 let. A přesto po sobě zanechal mimořádně bohatou mu tehdy pouhých 30 let. A přesto po sobě zanechal mimořádně bohatou hudební stopu let. A přesto po sobě zanechal mimořádně bohatou hudební stopu pro Karla Gotta. Přesto po sobě zanechal mimořádně bohatou hudební stopu pro Karla Gotta. Napsal texty k celé řadě. Pro Karla Gotta napsal texty k celé řadě hitů. Lady Karne, kromě Lady Karneval třeba napsal texty k celé řadě hitů. Lady Karne, kromě Lady Karne.

0: nechci žít.
1: Ráčková.
0: Se to zdá, nechci žít jak svá. Se to zdá, nechci žít jak svá.
1: I Věra Špinarová.
0: Já ti řeknu jen a, nechci žít jak svá.
1: I Věra Špinarová.
0: Já ti řeknu jen jíst, nechci žít jak svá.
1: I Věra Špinarová.
0: Já ti řeknu jen jíst, žít jak svá.
1: I Věra Špinarová.
0: Já ti řeknu jen jíst, zákonů svá.
1: I Věra Špinarová.
0: Já ti řeknu jen jíst, zákonů.
1: Hezky česky na Blaníku. Špinarová. Hezky česky na Blaníku i po sedmé.
0: Řeknu jen jízdy zákonů.
1: Hezky česky na Blaníku i po sedmé a taky.
0: Jízdy zákonů.
1: Hezky česky na Blaníku i po sedmé a taky. Hezky česky na Blaníku i po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Vidět. Hezky česky na Blaníku i po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Vidět 6. Hezky česky na Blaníku i po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Vidět 6:54. I po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6:54. Po sedmé a taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6:54.
0: Radio Blaník.
1: Budou proplácet účtenky. Teď je 6:54.
0: Radio Blaník.
1: Účtenky. Teď je 6:54.
0: Radio Blaník.
1: Je 6:54.
0: Radio Blaník.
2: Poslou.
1: 54.
0: Radio Blaník.
2: Posloucháte
0: Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník.
0: Radio Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník.
0: Blaník.
2: Posloucháte Radio Blaník. www. Posloucháte Radio Blaník. www. Radio. Posloucháte Radio Blaník. www. Radio Blaník. Blaník. www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz www.radioblanik.cz

0: Stav bunebore. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopol. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce zdrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé máme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% lev za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levní ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé 10% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce C a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Hledáte
0: malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Hledáte elektrokolo, které
0: a velké rekonstrukce CZ.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Rekonstrukce CZ.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
0: Objev CZ.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové.
1: Elektrokolo, které vás bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková
1: bude bavit?
2: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola svět. Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Na testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Dead Electro.

0: nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijďte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Rozdíl. DD Bike CZ. DD Bike CZ. Bike CZ.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno vám přeji.
1: Počasí. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno vám přeje Renata.
1: Počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata. Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít většinou polojasno. Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít většinou polojasno, jasno. Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít většinou polojasno, jasno. Postupně. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít většinou polojasno, jasno. Postupně oblačno. Až za ve Slezsku budeme mít většinou polojasno, jasno. Postupně oblačno až zataženo, kme mít většinou polojasno, jasno, postupně oblačno až zataženo, k večeru lokálčinou polojasno, jasno, postupně oblačno až zataženo, k večeru lokálně sno, jasno, postupně oblačno až zataženo, k večeru lokálně slabé přehánky, postupně oblačno až zataženo, k večeru lokálně slabé přehánky a nejvlačno až zataženo, k večeru lokálně slabé přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají no, k večeru lokálně slabé přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Lokálně slabé přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Na slabé přehánky a nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Na horách na měřímky a nejvyšší teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9 teploty vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9 vyšplhají na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9, tolik počasí a teď se vyjde na 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9, tolik počasí a 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9, tolik počasí a teď se vydáme na cestu. Na horách naměříme kolem 9, tolik počasí a teď se vydáme na cesty. Na horách naměříme kolem 9, tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme
2: kolem 9, tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konce
2: 9, tolik počasí a teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: Počasí a teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptejte.
2: Vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptejte, tatínka.
5: Detaily.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptejte, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebitele.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptejte, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: Konceptu.
4: To jen se zeptejte, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
4: To jen se zeptejte, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Konceptu, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Chytře vymyšlené. Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: U každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Třebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
5: Maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.

0: Blani život. Blaník za Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku na výjezdu z
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic.
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavbu.
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavolky.
0: Za volantem.
1: Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavolky bourala dvě auta. Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavolky bourala dvě auta na místě. Na Přerovsku na výjezdu z Dobrčic směrem na přestavolky bourala dvě auta na místě. Z Dobrčic směrem na přestavolky bourala dvě auta na místě. Nehodu vyšetřuje policie. Čit směrem na přestavolky bourala dvě auta na místě. Nehodu vyšetřuje policie. Po přestavolky bourala dvě auta na místě. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte tam s omezením. Bourala dvě auta na místě. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte tam s omezením provozu auta na místě. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte tam s omezením provozu a s menším. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. Vyšetřuje policie. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. Na D1. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. Na D1. Počítejte tam s omezením provozu a s menším zdržením. Na D1 na 270 omezením provozu a s menším zdržením. Na D1 na 270 provozu a s menším zdržením. Na D1 na 277 km zdržením. Na D1 na 277 km od Kroměříže. Na D1 na 277 km od Kroměříže na Přerov. Na 277 km od Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. Od Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. A zpozorněte na trase na Přerov. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. A zpozorněte na trase ze Slovenska. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. A zpozorněte na trase ze Slovenska na Uherský. Nepřehlédněte porouchané osobní auto. A zpozorněte na trase ze Slovenska na Uherský osobní auto. A zpozorněte na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hruto. A zpozorněte na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého. A zpozorněte na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova, kde probíhají na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova, kde probíhají práce. Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova, kde probíhají práce na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova, kde probíhají práce na údržbě vozovky potr na výjezdu ze Starého Hrozenkova, kde probíhají práce na údržbě vozovky potrvají do Starého Hrozenkova, kde probíhají práce na údržbě vozovky potrvají do 5 odpoledne. Hrozenkova, kde probíhají práce na údržbě vozovky potrvají do 5 odpoledne. Práce na údržbě vozovky potrvají do 5 odpoledne.
2: Aktuální přehled každý den.

86 let by dneska. 86 let by dneska oslavil. 86 let by dneska oslavil John Lennon. 86 let by dneska oslavil John Lennon. To bylo jim. 86 let by dneska oslavil John Lennon. To bylo Imagine na Blaníku. 86 let by dneska oslavil John Lennon. To bylo Imagine na Blaníku. Na konci 86 let by dneska oslavil John Lennon. To bylo Imagine na Blaníku. Na konci té první ranní hodiny dneska oslavil John Lennon. To bylo Imagine na Blaníku. Na konci té první ranní hodiny a chystáníku. Na konci té první ranní hodiny a chystáme další 60 minutovku a v ní uslyšíte. Na konci té první ranní hodiny a chystáme další 60 minutovku a v ní uslyšíte jeleny. Na konci té první ranní hodiny a chystáme další 60 minutovku a v ní uslyšíte jeleny. Na konci hodiny a chystáme další 60 minutovku a v ní uslyšíte jeleny. Máme další 60 minutovku a v ní uslyšíte jeleny. 60 minutovku a v ní uslyšíte jeleny. A v ní uslyšíte jeleny. Uslyšíte jeleny. Bude Luceny. Bude Lucka Vondráčková. Bude Lucka Vondráčková. Bude Lucka Vondráčková. Bude Lucka Vondráčková. Bude Lucka Vondráčková. Bude Lucka Vondráčková.

Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz.

0: Zprávy. Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně,
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Startuj
0: Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Startují
1: stručně, jasně, přehledně.
2: Startují volby do obecních zastupitelstv.
1: Jasně, přehledně.
2: Startují volby do obecních zastupitelstv.
1: Přehledně.
2: Startují volby do obecních zastupitelstv i senátu.
1: Přehledně.
2: Startují volby do obecních zastupitelstv i senátu. Startují volby do obecních zastupitelstv i senátu. Hygienici varují na jihu Moravy. Startují volby do obecních zastupitelstv i senátu. Hygienici varují na do obecních zastupitelstv i senátu. Hygienici varují na jihu Moravy před žloutenkou. Zastupitelstv i senátu. Hygienici varují na jihu Moravy před žloutenkou. Senátu. Hygienici varují na jihu Moravy před žloutenkou. Mezi Táborem a hygienici varují na jihu Moravy před žloutenkou. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová varují na jihu Moravy před žloutenkou. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice před žloutenkou. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice. Mezi Táborem a Slapy vzniká nová silnice. Slapy vzniká nová silnice. Nová silnice.

0: Tisíc kandidátů. Volit se bude také do třetiny senátu a přes 190 tisíc kandidátů.
1: Hygienicista přibývá cestování a cestovního ruchu na území města Brna.

0: Hygienici stále apelují také na
1: cestování a cestovního ruchu na území města Brna.
0: Hygienici stále apelují také na
1: cestovního ruchu na území města Brna.
0: Hygienici stále apelují také na prevenci
1: především na území města Brna.
0: Hygienici stále apelují také na prevenci především na očkování. Hygienici stále apelují také na prevenci především na očkování. Mezi táborem a hygienici stále apelují také na prevenci především na očkování. Mezi táborem a Slapy začále apelují také na prevenci především na očkování. Mezi táborem a Slapy začaly silničáři na prevenci především na očkování. Mezi táborem a Slapy začaly silničáři stavět především na očkování. Mezi táborem a Slapy začaly silničáři stavět obchvat, jde o silničáři. Mezi táborem a Slapy začaly silničáři stavět obchvat, jde o silnici, na kterou mezi táborem a Slapy začaly silničáři stavět obchvat, jde o silnici, na kterou v táboře čekali víc než Slapy, začaly silničáři stavět obchvat, jde o silnici, na kterou v táboře čekali víc než 15 let. Povoli silničáři stavět obchvat, jde o silnici, na kterou v táboře čekali víc než 15 let. Povoli stavět obchvat, jde o silnici, na kterou v táboře čekali víc než 15 let. Povede západním směrem, jde o silnici, na kterou v táboře čekali víc než 15 let. Povede západní směrnici, na kterou v táboře čekali víc než 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí v táboře čekali víc než 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi mě víc než 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a 15 let. Povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a povede západním směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a obcí směrem od obchodního domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit domu a vyústí mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několik mezi městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtí městskou částí Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtím Dolní Horky a obcí Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtím Europarlamentský Slapy. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtím. Europarlament schválil rezoluci. Obchvat by měl ulevit hned několika čtvrtím. Europarlament schválil rezoluci odmítající ulevit hned několika čtvrtím. Europarlament schválil rezoluci odmítající několika čtvrtím. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznat legitimitu. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznat legitimitu nové ruské státní. Europarlament schválil rezoluci odmítající uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň rezoluci odmítající uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádky odmítající uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb uznat legitimitu nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb na nové ruské státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích státní dumy. Zároveň odsuzují pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Zároveň odsuzují pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odsuzují pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval pořádání voleb na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské na ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské státy okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznaly ukrajinských územích. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznaly a zdrželi se. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznaly a zdrželi se. Evropský parlament vyzval členské státy Unie, aby volby neuznaly a zdrželi se oficiálního kontaktu s členské státy Unie, aby volby neuznaly a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými státy Unie, aby volby neuznaly a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik volby neuznaly a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník znali a zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy zdrželi se oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slívek. Oficiálního kontaktu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva. Tu s novými ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva. Ruskými poslanci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno.
0: Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
2: Dobré ráno. Rádia Blaník
0: a teď je tu Petr Slíva.

0: Krásné ráno zprávy. Rádio Blaník. Krásné ráno zprávy. Rádio Blaník. Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2020.
0: Krásné ráno zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Má Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Opět po roce.
1: Volby 2026.
0: Opět po roce se po celém Česku otevřou.
1: Volby 2026.
0: Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce.
1: 2026.
0: Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností.
1: 2026.
0: Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností.
1: 2026.
0: Opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností okrsků, kde se opět po roce se po celém Česku otevřou tisíce volebních místností okrsků, kde se bude volit je zhruba Česku otevřou tisíce volebních místností okrsků, kde se bude volit je zhruba 14,5 tisíce volebních místností okrsků, kde se bude volit je zhruba 14,5 tisíce a každý volič volí v nich místností okrsků, kde se bude volit je zhruba 14,5 tisíce a každý okrsků, kde se bude volit je zhruba 14,5 tisíce a každý volič volí v místě se bude volit je zhruba 14,5 tisíce a každý volič volí v místě trvalého pobytu. Pro komunální a každý volič volí v místě trvalého pobytu. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlas volí v místě trvalého pobytu. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat trvalého pobytu. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 100. Pro komunální volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 190. Volby se voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 190 tisíc kandidátů. Voličské lístky nevydávají. Ohlasy bude usilovat přes 190 tisíc kandidátů. Volice bude také. Ohlasy bude usilovat přes 190 tisíc kandidátů. Volice bude také do třetiny senátu. A bude usilovat přes 190 tisíc.

0: No a my už pro vás sa... No a my už pro vás sadelkou chystáme po... No a my už pro vás sadelkou chystáme poslední... No a my už pro vás sadelkou chystáme poslední proplácení ú... No a my už pro vás sadelkou chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. No a my už pro vás sadelkou chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. No a my už pro vás sadelkou chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. Tak co nezapomeňte, pro vás sadelkou chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. Tak co nezapomněli, chystáme poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. Tak co nezapomněli na nás posluchači, poslední proplácení účtenek v tomto týdnu. Tak co nezapomněli na nás posluchači připad účtenek v tomto týdnu. Tak co nezapomněli na nás posluchači připadku?
1: Nezapomněli.
0: V tomto týdnu. Tak co nezapomněli na nás posluchači připadku?
1: Nezapomněli, máme dost
0: dnu. Tak co nezapomněli na nás posluchači připadku?
1: Nezapomněli,
0: máme. Co nezapomněli na nás posluchači připadku?
1: Nezapomněli, máme dost SMSek.
0: Protože víš co? Nezapomněli na nás posluchači připadku?
1: Nezapomněli, máme dost SMSek.
0: Protože víš co? Když posluchači připadku?
1: Nezapomněli, máme dost SMSek.
0: Protože víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš...
1: Nezapomněli, máme dost SMSek.
0: Protože víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš to úplnou...
1: Zapomněli, máme dost SMSek.
0: Protože víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš to...
1: Dost SMSek.
0: Protože víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že máš... Protože víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že... Víš co? Když začneš plánovat ten víkend, máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou. Když plánovat ten víkend, máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou prkenici třeba. Tak... Plánovat ten víkend, máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou prkenici třeba.
1: Tak naši posluchači.
0: Máš to úplnou hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou prkenici třeba.
1: Tak naši posluchači asi plánují.
0: Hlavu a zapomeneš na to, že máš prázdnou prkenici třeba.
1: Tak naši posluchači asi plánují.
0: Na to, že máš prázdnou prkenici třeba.
1: Tak naši posluchači asi plánují až po účtenkách.
0: Až po účtenkách. Podle toho, co propnou prkenici třeba. Že?
1: Tak naši posluchači asi plánují až po účtenkách.
0: Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme.
1: Tak naši posluchači asi plánují až po účtenkách.
0: Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme.
1: Posluchači asi plánují až po účtenkách.
0: Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme.
1: Až po účtenkách.
0: Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme. Tedělení a někde. Až po účtenkách, podle toho, co proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme. Tedělení a někde kolem. Podle toho, co proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme. Teď dělení a někde kolem a je 7. Proplatíme. Tak za chvíli se do toho dáme. Teď dělení a někde kolem a je 7. Za chvíli se do toho dáme. Teď dělení a někde kolem a je 7. To dáme. Teď dělení a někde kolem a je 7. Teď dělení a někde kolem a je 7. A někde kolem a je 7. A je 7.

ještě máš můj hlas pryč, jestli ještě máš můj klíč, jestli ještě máš můj klíč, jestli ještě máš můj

0: Blaníku před účtenkami. Petr platí. Čková v dobrém ránu na Blaníku před účtenkami. Petr platí vaše účty. Dobrém ránu na Blaníku před účtenkami. Petr platí vaše účty. Blaníku před účtenkami. Petr platí vaše účty. Petr platí účtenkami. Petr platí vaše účty. Petr platí vami. Petr platí vaše účty. Petr platí vaše účty. Petr platí vaše účty. Petr platí vaše účty. Dospívala vaše účty. Petr platí vaše účty. Dospívala Lucie Vondráčko. Účty. Petr platí vaše účty. Dospívala Lucie Vondráčková ještě. Petr platí vaše účty. Dospívala Lucie Vondráčková ještě. Platí vaše účty. Dospívala Lucie Vondráčková ještě jednou opakuju, protože vaše účty. Dospívala Lucie Vondráčková ještě jednou opakuju, protože se na to někoho. Dospívala Lucie Vondráčková ještě jednou opakuju, protože se na to Vondráčková ještě jednou opakuju, protože se na to někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve ještě jednou opakuju, protože se na to někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve jednou opakuju, protože se na to někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento, protože se na to někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili. Někoho z vás za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno se za chvíli zeptám. Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně.
0: Pojďme si ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně v pondělí.
0: Ale nejdříve zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně v pondělí.
0: Zrekapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně v pondělí jsme propláceli benzín, v úterý to
0: kapitulovat tento týden, co všechno jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně v pondělí jsme propláceli benzín,
0: co jsme proplatili.
1: Bylo toho hodně v pondělí jsme propláceli benzín, v úterý to byla údržba auta ve. Bylo toho hodně v pondělí jsme propláceli benzín, v úterý to byla údržba auta ve středu fotbalový kroužek. Pondělí jsme propláceli benzín, v úterý to byla údržba auta ve středu fotbalový kroužek. Prosin jsme propláceli benzín, v úterý to byla údržba auta ve středu fotbalový kroužek. Prosina, no a včera benzín, v úterý to byla údržba auta ve středu fotbalový kroužek. Prosina, no a včera to byla údržba auta ve středu fotbalový kroužek. Prosina, no a včera to byla kuše. Auta ve středu fotbalový kroužek. Prosina, no a včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná.
1: Fotbalový kroužek, prosina, no a včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka, už vím.
1: Kroužek, prosina, no a včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka, už vím.
1: Prosina, no a včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka, už víme, co budeme proplácet dnes.
1: A včera to byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka, už víme, co budeme proplácet dneska.
1: Víme, byla kuše.
0: A teď ta pravidelná otázka, už víme, co budeme proplácet dneska.
1: Víme.
0: Tak poslední. A teď ta pravidelná otázka, už víme, co budeme proplácet dneska?
1: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne, pravidelná otázka, už víme, co budeme proplácet dneska?
1: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne, už víme, co budeme proplácet dneska?
1: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne je připravena? Víme, co budeme proplácet dneska?
1: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne je připravena? Proplácet dneska?
1: Víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne je připravena? Respektive poslední SMSka, do které
1: víme.
0: Tak poslední účtenka tohoto týdne je připravena? Respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. Poslední účtenka tohoto týdne je připravena? Respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. A na číslo to týdne je připravena? Respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. A na číslo, ze které vena? Respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. A na číslo, ze kterého ta SMS. Respektive poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. A na číslo, ze kterého ta SMS. Poslední SMSka, do které píšete ty účtenky. A na číslo, ze kterého ta SMSka přišla právě teď. Do které píšete ty účtenky. A na číslo, ze kterého ta SMSka přišla právě teď. Začínám volat. Účtenky. A na číslo, ze kterého ta SMSka přišla právě teď. Začínám volat. A na číslo, ze kterého ta SMSka přišla právě teď. Začínám volat. Ze kterého ta SMSka přišla právě teď. Začínám volat. SMSka přišla právě teď. Začínám volat. Právě teď. Začínám volat. Začínám volat.

0: Připraveni? Tak pozor. Připraveni? Tak pozor. Připraveni? Tak pozor. Připraveni? Tak pozor. Zvoníme. Připraveni? Tak pozor. Zvoníme. Připraveni? Tak pozor. Zvoníme. Třeba u vás. Tak pozor. Zvoníme. Třeba u vás. Tak pozor. Zvoníme. Třeba u vás. Zvoníme. Třeba u vás. Zvoníme. Třeba u vás. Možná si čistíte. Třeba u vás. Třeba u vás. Možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží dva u vás. Možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon. Možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Jestli to možná si čistíte zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Jestli to nejde zuby, v kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Jestli to není ten váš. V kuchyni na stole leží telefon, běžte se rychle podívat. Jestli to není ten váš. Leží telefon, běžte se rychle podívat. Jestli to není ten váš. Se rychle podívat. Jestli to není ten váš. Jestli to není ten váš. Jestli to není ten váš.
1: Prosím. Prosím.
0: Dobrý den.
1: Prosím. Prosím.
0: Dobrý den nebo dobré ráno.
1: Prosím.
0: Dobrý den nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a...
1: Prosím.
0: Dobrý den nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je...
1: Prosím.
0: Dobrý den nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam... Dobrý den nebo dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Renata? Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Renata?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám... Je Rádio Blaník, Petr a Adel. Je tam Renata?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato? Petr a Adel. Je tam Renata?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato? Adel. Je tam Renata?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato?
1: Do Ostrova.
0: Je tam Renata?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato?
1: Do Ostrova.
0: Ta?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato?
1: Do Ostrova.
0: A jste v práci nebo jste doma?
1: Ano.
0: Kam jsme se vám dovolali, Renato?
1: Do Ostrova.
0: A jste v práci nebo jste doma ještě? Kam jsme se vám dovolali, Renato?
1: Do Ostrova.
0: A jste v práci nebo jste doma ještě?
1: Jsem.
0: Renato.
1: Do Ostrova.
0: A jste v práci nebo jste doma ještě?
1: Do Ostrova.
0: A jste v práci nebo jste doma ještě?
1: Jsem doma.
0: Jste doma. A posíláte. A jste v práci nebo jste doma ještě?
1: Jsem doma.
0: Jste doma. A posílala jste nám SMS v práci nebo jste doma ještě?
1: Jsem doma.
0: Jste doma. A posílala jste nám SMSku? Ještě?
1: Jsem doma.
0: Jste doma. A posílala jste nám SMSku?
1: Ano.
0: Jste doma. A posílala jste nám SMSku?
1: Ano, určitě.
0: Tak Adeli, teď přečte. A posílala jste nám SMSku?
1: Ano, určitě.
0: Tak Adeli, teď přečte.
2: Renata by chtěla...
0: Posílala jste nám SMSku?
1: Ano, určitě.
0: Tak Adeli, teď přečte.
2: Renata by chtěla proplatit pratku.
1: Ano, určitě.
0: Tak Adeli, teď přečte.
2: Renata by chtěla...

0: Chtěla proplatit pracovní kraťasy a
1: rukavy. No, určitě.
2: Tak Adéli, teď přečte.
0: Renata by chtěla proplatit pracovní kraťasy a rukavy.
2: Tak Adéli, teď přečte.
0: Renata by chtěla proplatit pracovní kraťasy a rukavice za 2200.
2: Adéli, teď přečte.
0: Renata by chtěla proplatit pracovní kraťasy a rukavice za 2220. Renata by chtěla proplatit pracovní kraťasy a rukavice za 2224 korun.
2: Sedí
0: kraťasy a rukavice za 2224 korun.
2: Sedí to?
1: Sedí to.
0: Rukavice za 2224 korun.
2: Sedí to?
1: Sedí to.
0: 2224 korun.
2: Sedí to?
1: Sedí to.
2: Pracovní kraťasy teď.
0: 224 korun.
2: Sedí to?
1: Sedí to.
2: Pracovní kraťasy teď v
0: 4 korun.
2: Sedí to?
1: Sedí to.
2: Pracovní kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit. Sedí to?
1: Sedí to.
2: Pracovní kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit.
1: Sedí to?
2: Pracovní kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit, pro boha.
1: Sedí to?
2: Pracovní kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit, pro boha.
1: No.
2: Pracovní kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit, pro boha.
1: No určitě.
2: Nevadí to? Kraťasy teď v říjnu, když se má ochladit, pro boha.
1: No určitě.
2: Nevadí to? Když se má ochladit, pro boha.
1: No určitě.
2: Nevadí to, jo?
1: Ne.
2: Ochladit, pro boha.
1: No určitě.
2: Nevadí to, jo?
1: Ne, nevadí. No určitě.
2: Nevadí to, jo?
1: Ne, nevadí.
2: Dobře.
1: No určitě.
2: Nevadí to, jo?
1: Ne, nevadí.
2: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud... Nevadí to, jo?
1: Ne, nevadí.
2: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud... Nevadí to, jo?
1: Ne, nevadí.
2: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď poslouchá...
1: Ne, nevadí.
2: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte.
1: Ne, nevadí.
2: Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte Blaník a to nejlépe. Dobře. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám. No, my vám je proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval. Proplatíme, pokud nám dokážete, že teď posloucháte Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval. Nám dokážete, že teď posloucháte Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval.
1: Lucka Bílá.
2: Teď posloucháte Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval.
1: Lucka Bílá.
2: Blaník a to nejlépe dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval.
1: Lucka Bílá.
2: No, takhle. Dokážete, takže nám řeknete, kdo dospíval.
1: Lucka Bílá.
2: No, takhle. Lucka to byla. Řeknete, kdo dospíval.
1: Lucka Bílá.
2: No, takhle. Lucka to byla, ale jiná. Píval.
1: Lucka Bílá.
2: No, takhle. Lucka to byla, ale jiná.
1: Lucka Bílá.
2: No, takhle. Lucka to byla, ale jiná.
1: A.
2: No, takhle. Lucka to byla, ale jiná. No, takhle. Lucka to byla, ale jiná.
1: Lucka von...
2: Lucka to byla, ale jiná.
1: Lucka Vondráčka. Luzka Vondráčková.
2: No. No, fuj.
1: No.
2: No, fuj.
1: No.

0: Za ty kraťasy a rukavice 2220. My vám posíláme ty peníze za ty kraťasy a rukavice 2220. Posíláme ty peníze za ty kraťasy a rukavice 2224 korun. Jakému peníze za ty kraťasy a rukavice 2224 korun? Jakému oboru, že se to věnujete? Že? Za ty kraťasy a rukavice 2224 korun. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám? Ty rukavice 2224 korun. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám? 2224 korun. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám?
1: Já.
0: 24 korun. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám?
1: Já.
0: No. Jakému oboru, že se to věnujete, že se ptám?
1: Já. No. Určitě žádnému.
0: Že se to věnujete, že se ptám?
1: Já. No. Určitě žádnému. Manželovi. No. Žádnému. Manželovi do práce.
0: Jo, to bylo manželovi. A čemu se věnuje manžel?
1: Manželovi do práce.
0: Jo, to bylo manželovi. A čemu se věnuje manžel?
1: Instalatér do práce.
0: Jo, to bylo manželovi. A čemu se věnuje manžel?
1: Instalatér.
0: Jo, to bylo manželovi. A čemu se věnuje manžel?
1: Instalatér.
0: Instalatér. A manželovi. A čemu se věnuje manžel?
1: Instalatér.
0: Instalatér. A nosí pracovní kraťasy. Manžel.
1: Instalatér.
0: Instalatér. A nosí pracovní kraťasy a rukavice. To chápu.
1: Instalatér.
0: Instalatér a nosí pracovní kraťasy a rukavice, to chápu docela. Teda ty rukavice.
1: Instalatér.
0: Instalatér a nosí pracovní kraťasy a rukavice, to chápu docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch. Instalatér a nosí pracovní kraťasy a rukavice, to chápu docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to. A nosí pracovní kraťasy a rukavice, to chápu docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď. Kraťasy a rukavice, to chápu docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď v říjnu, to chápu docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je docela. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je. Teda ty rukavice, no. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je. To záleží asi na. Chápu u těch kraťasů bych se to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je. To záleží asi na něm. Bych se to možná už teď v říjnu rozmyslel, ale to je. To záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám. Teď v říjnu rozmyslel, ale to je. To záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte. Ale to je. To záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. To záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšen. Záleží asi na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: Na něm. Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: Pozdravujte ho, zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: Petr Plačka. Zůstaňte nám na lince a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Petr
0: platí vaše. Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Petr platí
0: vaše účty. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Petr platí vaše účty. Děkuji moc. Petr platí vaše účty. Ráno. Moc. Petr platí vaše účty. Ráno. Na Mladé. Petr platí vaše účty. Každé všední ráno na Mladé. Platí vaše účty. Každé všední ráno na Mladé. Vaše účty. Každé všední ráno na Mladé. Každé všední ráno na Mladé. Všední ráno na Mladé.

Kdy vzletnu já a Lucie Vondra... Kdy vzletnu já a Lucie Vondráčková v du... Kdy vzletnu já a Lucie Vondra... Kdy vzletnu já a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na Blaníku... Kdy vzletnu já a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na Blaníku... Kdy vzletnu já a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na Blaníku před účtenkami... Vzletnu já a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na Blaníku před účtenkami... Petr a Lucie Vondráčková v dobrém ránu na...

0: Proplatili pracovní kraťasy a rukavice za 2200. U Karlových Varů jsme před chvílí proplatili pracovní kraťasy a rukavice za 2224 koruny. A to byla poslední.
1: Během dne se bude postupně od severu. Očekávejte dnes všelicost teď.

0: po ránu jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat na jihovýchodě. V Čechách počítejte od severozápadu taktéž místy s deštěm.
1: Víkend nepřinese žádnou významnou změnu, takové podzimní poměrně větrné a místy dešťové počasí bude pokračovat.
2: Že bude prostě víkend.
1: I výrazně teplej až 18 stupňů.
2: A víte, co je nejdůležitější? Že bude prostě víkend. A může

0: být teplej až 18 stupňů.
1: A víte, co je nejdůležitější? Že bude prostě víkend a může být, jak chce. Tohle už
0: stupňů.
1: A víte, co je nejdůležitější? Že bude prostě víkend a může být, jak chce. Tohle už jsou Ela. A víte, co je nejdůležitější? Že bude prostě víkend a může být, jak chce. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotknutější. Že bude prostě víkend a může být, jak chce. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotkni. Že bude prostě víkend a může být, jak chce. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotkni. Je 14:08. Víkend a může být, jak chce. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotkni. Je 14:08. Chce. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotkni. Je 14:08. Tohle už jsou Eláni a znova sama dotkni. Je 14:08. Znova sama dotkni. Je 14:08. Dotkni. Je 14:08. Dotkni.

Pokým krásne svitá, zostaň.

I got you. I got you, babe. I got you, babe. UB40 a Chrissy. I got you, babe. UB40 a Chrissy Hind. I got you, babe. UB40 a Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku. I got you, babe. UB40 a Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku Renatě. I got you, babe. UB40 a Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku Renatě z Ostrova u Karlových Var. UB40 a Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku Renatě z Ostrova u Karlových Var. Chrissy Hind. V dobrém ránu na Blaníku Renatě z Ostrova u Karlových Varů jsme před chvílí proplatili prac. V dobrém ránu na Blaníku Renatě z Ostrova u Karlových Varů jsme před chvílí proplatili pracovní kraťasy a ruka. Na Blaníku Renatě z Ostrova u Karlových Varů jsme před chvílí proplatili pracovní kraťasy a ruka. Z Ostrova u Karlových Varů jsme před chvílí

Písnička, která pořád ještě trošku voní novotou, znova sama dotkně. Písnička, která pořád ještě trošku voní novotou, znova sama dotkně a Eláni na blatě. Písnička, která pořád ještě trošku voní novotou, znova sama dotkně a Eláni na blaníku. Já pořád ještě trošku voní novotou, znova sama dotkně a Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím trošku voní novotou, znova sama dotkně a Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože novotou, znova sama dotkně a Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologa sama dotkně a Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologové se a Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologové se teď spoléhají Eláni na blaníku. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologové se teď spoléhají na déšť. Já se ještě vrátím k počasí, protože hydrologové se teď spoléhají na déšť, že by mohl vrátit k počasí, protože hydrologové se teď spoléhají na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky, protože hydrologové se teď spoléhají na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Hydrologové se teď spoléhají na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lip spoléhají na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lip na déšť, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lipno, že by mohl naplnit konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lipno je na tom teď tak, že když jej vyfotili konečně vodní toky a přehrady. Třeba Lipno je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora vodní toky a přehrady. Třeba Lipno je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora tady. Třeba Lipno je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora, tak je znatelné takzvané Saba Lipno. Je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora, tak je znatelné, tak je na tom teď tak, že když jej vyfotili zhora, tak je znatelné takzvané srdce Lipna. Původní tak, že když jej vyfotili zhora, tak je znatelné takzvané srdce Lipna. Původní meandr, který jej vyfotili zhora, tak je znatelné takzvané srdce Lipna. Původní meandr, který tvořila, tak je znatelné takzvané srdce Lipna. Původní meandr, který tam tvořila Vltava, je znatelné takzvané srdce Lipna. Původní meandr, který tam tvořila Vltava, který připomíná srdce. A ne takzvané srdce Lipna. Původní meandr, který tam tvořila Vltava, který připomíná srdce. A na Slapech. Na původní meandr, který tam tvořila Vltava, který připomíná srdce. A na meandr, který tam tvořila Vltava, který připomíná srdce. A na Slapech. Zase dobrovolníci a ochránci. Na Slapech. Zase dobrovolníci a ochránci přírody zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než pět. Zase dobrovolníci a ochránci přírody zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než dobrovolníci a ochránci přírody zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes ochránci přírody zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes zachraňovali škeble, které se ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes 70 tisíc, které se ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes 70 tisíc škeblí, které ocitly na suchu a více než 500 lidí vrátilo do vody přes 70 tisíc škeblí, které by jinak uhynuli. A více než 500 lidí vrátilo do vody přes 70 tisíc škeblí, které by jinak uhynuli. Tak snad ten přes 70 tisíc škeblí, které by jinak uhynuli. Tak snad ten déšť pomůže tisíc škeblí, které by jinak uhynuli. Tak snad ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral škeblí, které by jinak uhynuli. Tak snad ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral jinak uhynuli. Tak snad ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu. Tak snad ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá do ten déšť pomůže, ale jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500, že? Ale jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500 lidí a jdou. Jinak bych to vlastně bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble. Bral trošku jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble. Jako dobrou zprávu, že se dá dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble na Slapy. Se dá dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble na Slapy. A pokud dohromady více než 500 lidí a jdou zachraňovat škeble na Slapy. A pokud vy máte nějak 500 lidí a jdou zachraňovat škeble na Slapy. A pokud vy máte nějakou dobrou zachraňovat škeble na Slapy. A pokud vy máte nějakou dobrou zprávu, která vám v poslední době na Slapy. A pokud vy máte nějakou dobrou zprávu, která vám v poslední době a pokud vy máte nějakou dobrou zprávu, která vám v poslední době udělala radost, tak se nám sníste a může to být sebemenší prkotina, vždycky říkám. Třeba jenom pro vás. Napište nám to na být sebemenší prkotina, vždycky říkám. Třeba jenom pro vás.

Napište nám menší prkotina, vždycky říkám. Třeba jenom pro vás. Napište nám to na 600 318 118. Vrátíme se k tomu jenom pro vás. Napište nám to na 600 318 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince. Napište nám to na 600 318 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince. Nám to na 600 318 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince. Tu příští hodinu 618 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince, tu příští hodinu, kdy vám budeme na Blaníku 118. Vrátíme se k tomu ve šťastné hodince, tu příští hodinu, kdy vám budeme na Blaníku servírovat dobronáladové písničky, jako každý pátek, ale hlavně jednu z dobrých zpráv zase odměníme balíčkem. Z našeho e-shopu. Rádio Blaník.

0: www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
1: Česká profesionální kosmetika
0: maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: CZ. Mňam, mňam, mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši
0: mňam, mňam, mňam.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermo. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermo. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermo kosmetika, biokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermo kosmetika, podtrhne vaši krásu. Syncare Dermo kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová vaši krásu. Syncare Dermo kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare téměřka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare téměř 30 let a nově i hotelová kosmetika. Syncare téměř 30 let pečujeme o vaše i hotelová kosmetika. Syncare téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. WWW kosmetika. Syncare téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. WWW Syncare. Syncare téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. WWW Syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. WWW Syncare.cz.
2: Nové
1: 30 let pečujeme o vaši pleť. WWW Syncare.cz.
2: Nové bagry, staré ceny.
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Nové bagry, staré ceny.
1: Pleť. www.syncare.cz.
2: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek.
1: www.syncare.cz.
2: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
1: www.syncare.cz.
2: Nové bagry, staré ceny. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme vysvětlíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek.
3: Do Brna.
2: CZ. SFZ Tománek.
3: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeď. SFZ Tománek.
3: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte. Tománek.
3: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem.
3: Do Brna. Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem českých drah.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem českých drah.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem českých drah.
3: Do Prahy.
2: Jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahem českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den kaďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazí do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Na

Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídlem. Za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme. Pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte se jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Máme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: nový plot mám, nový plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám, nový plot od firmy. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice ukrok všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Kroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Luxusní chlebičky a
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy
0: všechno dobrý.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý
0: dobrý.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé za obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové bůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i váš velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vaši připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u maledy obědnej. Chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u maledy obědnej. www.maleda vás i vašich hostů. Tak neváhej a u maledy obědnej. www.maleda.cz vašich hostů. Tak neváhej a u maledy obědnej. www.maleda.cz tak neváhej a u maledy obědnej. www.maleda.cz mňam mňam mňam a u maledy obědnej. www.maleda.cz mňam mňam mňam česká obědnej. www.maleda.cz mňam mňam mňam.

0: podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš pora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světa a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světa, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Stavíte a...
0: CZ. Víc než jen letenka.
1: Stavíte a
0: Víc než jen letenka.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín.
0: Jen letenka.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Ford v České republice. www.levnekomíny.cz. Ford Ford malý. www.levnekomíny.cz. Ford Ford malý a velký. levnekomíny.cz.

0: Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělým shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od 3 akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. A soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Never na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia CZ. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Neváhejte.
0: Na outletmoravia.cz.
1: Neváhejte. Nakupujte na letuška.cz. Neváhejte. Nakupujte na letuška.cz. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Hejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Zkušenost. Spolehlivost. Kupujte na letuška.cz. Tradice. Zkušenost. Spolehlivost. Široký výběr. Letuška.cz. Tradice. Zkušenost. Spolehlivost. Široký výběr. Tradice. Zkušenost. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice. Zkušenost. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a zkušenost. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška CZ.

střechyšupík.cz. střechyšupík.cz. Nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz. střechyšupík.cz. střechyšupík.cz. Děti ráje. CZ. střechyšupík.cz. Děti ráje. Nejúspěšnější střechyšupík.cz. Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzika. Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzika. Děti ráje.

0: zažít hity Michalky. Český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích, 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena. Znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 20. Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Energie Ostrava. 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastaví. 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Líst 4. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour.cz. Kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour.cz. Lístky na děti ráje. Tour.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte.
0: Děti ráje. Tour.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: Tour.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
0: Z.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
1: Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
1: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dám
2: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
2: Hity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Přijďte výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijďte do
2: Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity vám dáme víc. Přijďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity. Přijďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Skutečte
1: do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Skutečnost ne
1: Vítkovic. www.autohity.cz.
3: Skutečnost ne
1: www.autohity.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o
1: Autohity.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni má
1: Z.
3: Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Skutečnost nebo jen sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. Ten. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na Česko. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na Českopolské kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se v dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o XXL kuchyně. Na českopolské hranici se

vaše sny o nejkrásnější kuchyni stál kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečnost. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50 kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v české skutečnosti. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme i a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně. Vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu. O rozloze 800 metrů čtverečních XL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních nejlepší ceny a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních nejlepší vás v našem studiu

0: nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abych na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánzeky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. O vás. Pánské obleky bandy.
1: Poslouchejte.
2: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.

0: my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava. Ty jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jebru.
0: Tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Jebroučku.
0: Vítkovice a Opava.
1: Jebroučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše
0: Opava.
1: Jebroučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše
1: Jebroučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném...
1: Jebroučku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profík.
1: Čku, kudy jsi přiletěl?
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky.
1: Přiletěl.
2: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík. Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí. Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zapík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík. Vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Střechy Šupík CZ. Střechy Šupík CZ. V Kravařích nebo na Střechy Šupík.

0: nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou i čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL. Ne, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl@kuchyně.cz. XXL kuchyně. Více na xxl@kuchyně.cz.
1: Dámy.
0: Kuchyně. Více na xxl@kuchyně.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Na xxl@kuchyně.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotní Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotní Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě

0: omezený do dnešních 5 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte dnešních 5 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný den. Teď už přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika. Mějte krásný den. Teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika. Den, teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
1: Dopravní zpravodajství.
0: Tu další zprávy, které připravila Monika.
1: Dopravní zprávy,
0: které připravila Monika.
1: Dopravní zpravodajství rád
0: připravila Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník. Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Přehled každý den.

0: té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
0: Lepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Naše vysílání na stránkách radioblaník.cz. Na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. CZ. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. CZ.
2: Blaník za volant. Blaník za volantem.
3: Dobré ráno.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Anna.
2: Blaník za volantem.
3: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na dálnici D1 na dvání informace z dopravy. Pozor, dejte na dálnici D1 na 277. dopravy. Pozor, dejte na dálnici D1 na 277. kilometru od Kroměříže. Pozor, dejte na dálnici D1 na 277. kilometru od Kroměříže na přelci D1 na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov. Stojí tam na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov. 77. kilometru od Kroměříže na Přerov. Stojí tam porouchané 87. kilometru od Kroměříže na Přerov. Stojí tam porouchané osobní auto. Na trase kilometru od Kroměříže na Přerov. Stojí tam porouchané osobní auto. Na trase ze Slovenska Kroměříže na Přerov. Stojí tam porouchané osobní auto. Na trase ze Slovenska na Uher. Stojí tam porouchané osobní auto. Na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozna osobní auto. Na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého auto. Na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenka. Na trase ze Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají Slovenska na Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozu. Uherský Brod na výjezdu ze Starého Hrozenkova probíhají práce na údržbě vozovky. Kova probíhají práce na údržbě vozovky a provoz to zůstane omezený do dnešních hají práce na údržbě vozovky a provoz to zůstane omezený do dnešních 5 hodin odpoledne na údržbě vozovky a provoz to zůstane omezený do dnešních 5 hodin odpoledne vozovky a provoz to zůstane omezený do dnešních 5 hodin odpoledne. Přejeme vám a provoz to zůstane omezený do dnešních 5 hodin odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně

0: Držbu pro vedlejší silnice ve svazích, a to hlavně v Hornicích, a to hlavně v Horním Hanichově a Starém Harcově. K ušetření silnice začnou kromě drtě používat také sůl. Dynamo Harcově. K ušetření silnice začnou kromě drtě používat také sůl. Dynamo České Budějovice.
1: Protože se dneska 9. října otevřou volební místnosti, tak několik důležitých informací. 9. října otevřou volební místnosti, tak několik důležitých informací pro vás budeme. mít za chvilku pro. Tak dobré ráno.
2: Pohodové České rádio.

0: Příjemné ráno přeje.
1: Radio Blaník, zprávy.
2: Radio Blaník.
0: Příjemné ráno přeje.
1: Blaník, zprávy.
2: Radio Blaník.
0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová.
1: Zprávy.
2: Radio
0: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V komunálních volbách.
2: Radio
0: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V komunálních volbách se. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V komunálních volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městě. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V komunálních volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městech a obcích. Ano, přeje Monika Holubová. V komunálních volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městech a obcích. Holubová. V komunálních volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městech a obcích. Přesto ale nižší volební volbách si lidé vyberou své zastupitele ve městech a obcích. Přesto ale nižší volební účast zastupitele ve městech a obcích. Přesto ale nižší volební účast souvisí podle politologa Jakuba Čapka z městech a obcích. Přesto ale nižší volební účast souvisí podle politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy. Přesto ale nižší volební účast souvisí podle politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy. A nižší volební účast souvisí podle politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy. Mimo jiné ze čas souvisí podle politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy. Mimo jiné ze složitého volebního systému politologa Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy. Mimo jiné ze složitého volebního systému. Volit Jakuba Čapka z Univerzity Karlovy, mimo jiné ze složitého volebního systému. Volby mimo jiné ze složitého volebního systému. Volit také není možné mimo trvalý ze složitého volebního systému. Volit také není možné mimo trvalý pobyt. Svá řeč o volebního systému. Volit také není možné mimo trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze za. Volit také není možné mimo trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy také není možné mimo trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně přiznané mimo trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně připustil trvalý pobyt. Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně připustil porušení Svá řeč obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně připustil porušení předpisů. 40letý obžalovaný ze zapálení střechy školy ve Zlíně připustil porušení předpisů. 40letý muž při použití zapálení střechy školy ve Zlíně připustil porušení předpisů. 40letý muž při použití hořáku nedodržel ve Zlíně připustil porušení předpisů. 40letý muž při použití hořáku nedodržel stanovený čas připustil porušení předpisů. 40letý muž při použití hořáku nedodržel stanovený předpisů. 40letý muž při použití hořáku nedodržel stanovený čas dohledu po ukončení. 40letý muž při použití hořáku nedodržel stanovený čas dohledu po ukončení. Při použití hořáku nedodržel stanovený čas dohledu po ukončení prací. Při požáru vznikla hořáku nedodržel stanovený čas dohledu po ukončení prací. Při požáru vznikla škoda za skoro 15 milionů. Technické služby v Liberci posílí zimní údržbu pro vedlejší 10 milionů. Technické služby v Liberci posílí zimní údržbu pro vedlejší silnice ve Svatém. Technické služby v Liberci posílí zimní údržbu.

0: tak, jak je to s těmi volbami, v kolik se otevírají volební místnosti.
1: Dnes se volební místnosti otevřou ve 2 odpoledne. Dnes se volební místnosti otevřou ve 2 odpoledne a můžete volit až do 22 hodin.
2: No a potom, pokud to nestihnete, tak ve 2 odpoledne a můžete volit až do 22 hodin. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. a můžete volit až do 22 hodin. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. října se otvírá až do 22 hodin. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. října se otvírají volební místnosti 2 hodin. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. října se otvírají volební místnosti už v 8. No a potom, pokud to nestihnete, tak v sobotu 10. října se otvírají volební místnosti už v 8 ráno.
0: Aplikaci eDoklady, tak se jí můžete při volbách prokázat stejně jako klasickou občankou. Pozor, aplikaci je potřeba předem aktualizovat a v posledních 48 hodinách před

0: 狗子逼了。狗子逼了，亲爱的，别再说。狗子逼了，亲爱的，别再说。别Kouzlo bílejch čára, Věra Špinarová, na Blaníku minutu po půl osmé. Dobré ráno. Bílejch čára, Věra Špinarová, na Blaníku minutu po půl osmé. Dobré ráno, Rania Blaník. Věra Špinarová, na Blaníku minutu po půl osmé. Dobré ráno, Rania Blaník. No a dnes na Blaníku minutu po půl osmé. Dobré ráno, Rania Blaník. No a dneska se rozhoduje o to po půl osmé. Dobré ráno, Rania Blaník. No a dneska se rozhoduje o tom, kdo... Dobré ráno, Rania Blaník. No a dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4 letech na... Rania Blaník. No a dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4... No a dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4 letech na starosti na... No a dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4 letech na starosti naše města. Dneska se rozhoduje o tom, kdo bude mít v příštích 4 letech na starosti naše města, městečka, vesnice. Starosti naše města, městečka, vesnice. V Česku totiž začínají komunální stečka, vesnice. V Česku totiž začínají komunální volby někde i doplňovací. V Česku totiž začínají komunální volby někde i doplňovací volby do Senátu. V Česku totiž začínají komunální volby někde i doplňovací volby do Senátu.
1: Dnes
0: vesnici bude prostě žít tak, jak je to s těmi volbami, v kolik se otevírají volební místnosti.
1: Prostě žít.

0: Je tu podzim. Je tu podzim. Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě.
0: Je tu podzim.
1: Chvíle pohody na chatě i na zahrádce.

0: Radio Baník.
1: Kdy na chatě i na zahrádce.
0: Radio Baník.
1: I na zahrádce.
0: Radio Baník.
1: Hrádce.
0: Radio Baník. Radio Baník.

0: udělalo radost, co vás potěšilo v poslední době, jakákoliv maličkost. Napište nám to na 600, co vám udělalo radost, co vás potěšilo v poslední době, jakákoliv maličkost. Napište nám to na 603 maličkost. Napište nám to na 63118 18, naše komise si nad tím zase sedne, vybere jednu. Napište nám to na 63118 18, naše komise si nad tím zase sedne, vybere jednu dobrou zprávu a 63118 18, naše komise si nad tím zase sedne, vybere jednu dobrou zprávu a 18, naše komise si nad tím zase sedne. Vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré, naše komise si nad tím zase sedne, vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré zprávy od tím zase sedne, vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré zprávy odměníme balíčkem. Vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré zprávy odměníme balíčkem. Vybere jednu dobrou zprávu a autora té dobré zprávy odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Zprávu a autora té dobré zprávy odměníme balíčkem z našeho e-shopu.
1: Dobré.
0: Autora té dobré zprávy odměníme balíčkem z našeho e-shopu.
1: Dobré ráno, Rania.
0: Dobré zprávy odměníme balíčkem z našeho e-shopu.
1: Dobré ráno, Rania Blaník.
0: Z našeho e-shopu.
1: Dobré ráno, Rania Blaník.
0: Teď vám přidáme ještě informace. Teď vám přidáme ještě informace o počasí, jak moc bude tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží.
0: Teď vám přidáme ještě informace o počasí, jak moc bude tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží asi, kdo má co rád.
0: Ještě informace o počasí, jak moc bude tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží asi, kdo má co rád. Dobrá zpráva je, že
0: počasí, jak moc bude tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží asi, kdo má co rád. Dobrá zpráva.
0: Tohle dobrá zpráva?
2: No, záleží asi, kdo má co rád. Dobrá zpráva je, že tady takové to typické podzimní počasí, protože teploty dnes se nepřesáhnou 15 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů. Teploty dnes se nepřesáhnou 15 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů. Na horách pouhých se nepřesáhnou 15 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů. Na horách pouhých 15 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů. Na horách pouhých 6 stupňů Celsia, kromě jižní Moravy tady bude 18 stupňů. Na horách pouhých 6 stupňů Celsia. Dneska také bude pod Moravy tady bude 18 stupňů. Na horách pouhých 6 stupňů Celsia, 18 stupňů. Na horách pouhých 6 stupňů Celsia. Dneska také bude poráno jasno až polojasno. Na horách pouhých 6 stupňů Celsia. Dneska také bude poráno jasno až polojasno. Během dne se bude 6 stupňů Celsia. Dneska také bude poráno jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu Celsia. Dneska také bude poráno jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Dneska také bude poráno jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě poráno jasno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě počítno až polojasno. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě počítejte s oblačností. Během dne se bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě počítejte s oblačností až k večeru. Bude postupně od severozápadu zatahovat. Na jihovýchodě počítejte s oblačností až k večeru. A počítejte s oblačností až k večeru. A počítejte taktéž s deštěm v Čechách hlavně od večeru. A počítejte taktéž s deštěm v Čechách hlavně od severozápadu.
0: Tak pro houbaře a
2: v Čechách hlavně od severozápadu.
0: Tak pro houbaře a přírodu určitě dobrá zpráva. A zatímco k nám
2: od severozápadu.
0: Tak pro houbaře a přírodu určitě dobrá zpráva. A zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou tak pro houbaře a přírodu určitě dobrá zpráva. A zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou místa, kde je přírodu určitě dobrá zpráva. A zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou místa, kde je pořád léto dobrá zpráva. A zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou místa, kde je pořád léto v plném proudu a kde se a zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou místa, kde je pořád léto v plném proudu a kde se můžete slušně ohřát. Zatímco k nám dorazilo ochlazení jsou místa, kde je pořád léto v plném proudu a kde se můžete slušně ohřát. Třeba tak dorazilo ochlazení jsou místa, kde je pořád léto v plném proudu a kde se můžete slušně ohřát. Třeba takové Turecko. Je to v plném proudu a kde se můžete slušně ohřát. Třeba takové Turecko. 26 stupňů voda má 5 ohřát. Třeba takové Turecko. 26 stupňů voda má 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue. Takové Turecko. 26 stupňů voda má 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. 26 stupňů voda má 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce stupňů voda má 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na 25 a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou Rivieru a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou Rivieru 17. cestovní kancelář Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou Rivieru 17. a 18. Blue Style. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou Rivieru 17. a 18. října z Prahy. Blue Style má v nabídce odlety na tureckou

Riviéru 17. a 18. října z Prahy se odlety na tureckou Riviéru 17. a 18. října z Prahy a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel tureckou Riviéru 17. a 18. října z Prahy a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel 17. a 18. října z Prahy a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel Laguna Beach 18. října z Prahy a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel Laguna Beach Alia 8 dní z Alia z Prahy a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel Laguna Beach Alia 8 dní z a jedním z typů je pětihvězdičkový hotel Laguna Beach Alia. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na pětihvězdičkový hotel Laguna Beach Alia. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na 12 000 hotel Laguna Beach Alia. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na 12 990 Laguna Beach Alia. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na 12 990 korun. 8 dní z All Inclusive vás vyjde na 12 990 korun za All Inclusive vás vyjde na 12 990 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené. Vás vyjde na 12 990 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené. 12 990 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive 990 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive znamená opravdu 90 korun za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive znamená opravdu za osobu. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive znamená opravdu bez. Turecko je dlouhodobě oblíbené i díky hotelům, kde all inclusive znamená opravdu bezstarostnou dovolenou, vysoký, kde all inclusive znamená opravdu bezstarostnou dovolenou, vysoký standard služeb znamená opravdu bezstarostnou dovolenou, vysoký standard služeb rozlehlé rezorty jsou bezstarostnou dovolenou, vysoký standard služeb rozlehlé rezorty soukromé dovolenou, vysoký standard služeb rozlehlé rezorty soukromé pláže, bazény, akvaparky, vysoký standard služeb rozlehlé rezorty, soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, standard služeb, rozlehlé rezorty, soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá rozlehlé rezorty, soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá na rezorty, soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě soukromé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělé pláže, bazény, akvaparky, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělé akvaparky, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, bohaté bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, bufety, pestrá nabídka restaurací a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, páry i všechny nabídka restaurací a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, páry i všechny, kteří a právě proto je skvělou volbou pro rodiny s dětmi, páry i všechny, kteří chtějí mít volbou pro rodiny s dětmi, páry i všechny, kteří chtějí mít během dovolené maximální komfort. Rodiny s dětmi, páry i všechny, kteří chtějí mít během dovolené maximální komfort. Páry i všechny, kteří chtějí mít během dovolené maximální komfort. Rozhodně zkuste třeba i všechny, kteří chtějí mít během dovolené maximální komfort. Rozhodně zkuste třeba kebab z masa, chtějí mít během dovolené maximální komfort. Rozhodně zkuste třeba kebab s masem, křupavými brambory. Rozhodně zkuste třeba kebab s masem, křupavými bramborami a jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem. Zkuste třeba kebab s masem, křupavými bramborami a jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem, sladkou s masem, křupavými bramborami a jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu, křupavými bramborami a jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu a tak dále, jogurtem, čerstvé saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se na své saláty s olivovým olejem, sladkou baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se na olejem, sladkou baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinka, sladkou baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda, baklavu a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda a tak dále a tak dále. A jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dále a jako suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená suvenýr se nabízí třeba místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je třeba místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute místní mandarinková marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute marmeláda. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute nabídka od Blues. A jestli jste měli pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute nabídka od Blues Style. Pocit, že letošní dovolená už je za vámi, last minute nabídka od Blues Style.

0: Dovolená už je za vámi, last minute nabídka od Blues Style vám ještě může změnit plány. Aktuální zájezdy za super vám ještě může změnit plány. Aktuální zájezdy za super ceny najdete na bluestyle.cz. V záložce last minute léto. S výběrem ceny najdete na bluestyle.cz. V záložce last minute léto. S výběrem, ale příliš neváhejte na bluestyle.cz. V záložce last minute léto. S výběrem, ale příliš neváhejte. Volna.cz. V záložce last minute léto. S výběrem, ale příliš neváhejte. Volná místa s blížícím se odletem rychle plní. Jsem blue, miluji, když na podzim poznáváte letní destinace.
1: Super last minute cena, která...
2: Super last minute cena, která vás zbalí. Rezervujte právě teď. Více na Bluestyle.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za jednu. Salátová okurka jeden kus za 11,90.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci.

It's my... It's my life, It's my life, Dr. Alban. It's my life, Dr. Alban. Na Blaníku. It's my life, Dr. Alban. Na Blaníku někdy stačí prostě... It's my life, Dr. Alban. Na Blaníku někdy stačí prostě maličkost. It's my life, Dr. Alban. Na Blaníku někdy stačí prostě maličkost, která člověku zvedne. Life, Dr. Alban. Na Blaníku někdy stačí prostě maličkost, která člověku zvedne náladu. A když maličkost, která člověku zvedne náladu. A když ji pošlete dál, tak zvednete náladu i někomu dál. Člověku zvedne náladu. A když ji pošlete dál, tak zvednete náladu i někomu dalšímu. I dnes náladu. A když ji pošlete dál, tak zvednete náladu i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 pošlete dál, tak zvednete náladu i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde před, tak zvednete náladu i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše. Zvednete náladu i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše i někomu dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše dobré dalšímu. I dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše dobré zprávy. Dneska mezi 8 a 9 půjde především o vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo. 8 a 9 půjde především o vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost. Co vás potěšilo především o vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost. Co vás potěšilo v poslední vaše dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost. Co vás potěšilo v poslední době jakákoliv dobré zprávy. Pište nám, co vám udělalo radost. Co vás potěšilo v poslední době jakákoliv maličkost. Pište nám, co vám

0: získejte kód k registraci do soutěže alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky, nebojte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukaz registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. A chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž. Měření cholesterolu. Více na dermax.cz lomeno soutěž. Více na dermax.cz lomeno soutěž.
1: Soudný.
0: Více na dermax.cz lomeno soutěž.
1: Soudný dobré.
0: Dermax.cz lomeno soutěž.
1: Soudný dobré. Lepší.
0: CZ lomeno soutěž.
1: Soudný dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro.
0: Lomeno soutěž.
1: Soudný dobré. Lepší. A pak jsou tu Allegro Days.
0: Tyž.
1: Soudný dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. A sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zdravíčko, sousede.
0: Když něco, tak Allegro.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě?
0: Tak Allegro.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu a ještě sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. Já jsem se rozhodl proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no. Proměnit Logii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si
2: v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás.
2: A ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční.
2: Chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční.
2: No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na
2: Nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Uvažujete o te...
3: Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Uvažujete...
3: Komerční banka. Více na KB.cz.
4: Uvažujete o tepelné...
3: Více na KB.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku...
3: KB.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního... Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Na šetle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky.

0: Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým prvního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flex tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou vějky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí.
1: Radko Gudas a Lukáš Dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi... Rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte kejsty, rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého 0,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do... Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Tak co, sousede?
2: 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy.
2: Listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy.
2: No. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám.
2: Pomáhají.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: Co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: No než máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: No nekecej.
4: Citroën? No jasně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: No nekecej.
4: Citroën, hecně, že mám. A k ním nový Citroën?
3: No nekecej.
4: Citroën?
3: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra... Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do Ciaru k vozu zdarma. Jen do Cia 20. října. Tak mrkněte na Citroën zdarma. Jen do Cia 20. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Jen do Cia 20. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroën.cz. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Aktuálně
4: mrkněte na Citroën.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
4: Citroën.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting
0: je. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting na milionáře.
0: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting na milionáře.
0: Kde může vzniknout závislost.
1: Sportka Casting na milionáře.
0: Dokáže závislost.
1: Sportka Casting na milionáře.
2: Dokážete si představit.
1: Sportka Casting na milionáře.
2: Dokážete si představit, co
1: Sportka Casting na milionáře.
2: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli
1: Casting na milionáře.
2: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sport. Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce, když byste vyhráli milion. Už dnes losujeme ve sportce, 10 zaručených vyhráli milion. Už dnes losujeme ve sportce, 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve sportce, 10 zaručených milionářů. Staňte plný. Už dnes losujeme ve sportce, 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Ve sportce, 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Tady jsem přinesl.
1: Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Tady jsem přinesl.
1: Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých
1: tiket a jste ve hře.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé
1: zahrádky.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková. Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka. Přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte těch kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Do zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky.
3: Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky.
3: Malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na
3: se.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví se si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví spomyšl nakoupit na té kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví spomyšl nakoupíte výhodně všechny té zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocí spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online zahradnictví keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online zahradnictví spomyšl cez tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online zahradnictví spomyšl cz rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online zahradnictví spomyšl cz.
5: A co vy?
4: Si výlet nebo nakupujte online zahradnictví spomyšl cz.
5: A co vaše úspory?
4: Kupujte online zahradnictví spomyšl cz.

0: CZ.
1: A co vaše úspory v penzíku?
0: Hradnictví z pomyšl CZ.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají?
0: Pomyšl CZ.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše
1: v penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě.
1: Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte
1: i? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho ke právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Zjok NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jak?
1: NCZ. NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
1: NN. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady
1: N. Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady ten kontejner, do kterého se cítí?
1: Na vás záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady ten kontejner, do kterého se cítí?
1: Záleží.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
4: No má bejt.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální.
4: Jako?
3: No jak tady ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý. Tady ten kontejner, do kterého se cítí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý. Do kterého se cítí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak?
3: Plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plast bejt?
3: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky?
3: Jak... To je normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Že si tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši do pí... Má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat plastový odpad do třídičky jak recyklaci.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat do petkové třídičky jak recyklaci.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat do petkové třídit, aby se v recyklaci.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat do petkové třídit, aby se vrátila z recyklovaná.
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat do petkové třídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev.
3: Cementa, jo.
4: Radši dopíjat do petkové třídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní dopíjat do petkové třídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Do petkové třídit, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svět, aby se vrátila z recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se recyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cemen, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu, vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
5: Dejte plastu šanci.
4: Svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
5: Dejte plastu šanci na nový život.
4: Že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
4: Plasty využívají při výrobě cementu.
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
4: Cítíte odpad cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad? Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad? Ekokom. Šanci na nový život. Má to smysl. Cítíte odpad? Ekokom. Více na cesta od život. Má to smysl. Cítíte odpad? Ekokom. Více na cesta odpadu CZ. Má to smysl.

0: odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Cítte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Skonto nábytek.
0: Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Skonto nábytek.
0: Com. Více na cestaodpadu.cz.
1: Skonto nábytek.
0: A cestaodpadu.cz.
1: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat až
0: cz.
1: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si už...
1: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si už...
1: Skonto nábytek.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých dáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla pozet slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodcent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card
2: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra.
2: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra.
2: Poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věr...
2: U obchodníka.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedno... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj... Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj... slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získ... A věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a... Body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento skenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card
3: Extra a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
3: a získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
3: Získáte extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný
3: nápoj. Extra výhody.
4: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4 Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 50. Až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. Října, Kaufland. Kaufland.
5: Pohodo. Pohodové české rádio. Pohodové české. Pohodové české rádio.

0: Pepovým parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku. A stal se Pepovým parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku. A stal se Pepovým parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku. Na jeho Pepovým parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku. Na jeho první návštěvu parťákem. A došlo taky na jeho vzpomínku. Na jeho první návštěvu. A došlo taky na jeho vzpomínku. Na jeho první návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to ještě
0: taky na jeho vzpomínku. Na jeho první návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to
0: vzpomínku. Na jeho první návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatuju.
0: Na jeho první návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám.
0: První návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale vím, že
0: návštěvu u nás na Blaníku.
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale
0: na Blaníku.
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale vím, že bylo odjakživa. No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale vím, že bylo odjakživa jasné, že hra studiu, to si pamatám, ale vím, že bylo odjakživa jasné, že hráte v podstatě pamatám, ale vím, že bylo odjakživa jasné, že hráte v podstatě najviac české a slovenské, že bylo odjakživa jasné, že hráte v podstatě najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to bylo odjakživa jasné, že hráte v podstatě najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikant jasné, že hráte v podstatě najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikant podstate najviac české a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým a slovenské muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme to nám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme ako muzikantom československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké do československým a slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké doby v slovenskom českým veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, že len za veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné potom testy, lebo zažili sme kadejaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné potom testy, potom kolauty, čo aké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné potom testy, potom kolauty, čo komu vyhovuje, potom kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje. Kolauty, čo komu vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje, a ja si myslím, že to vyhovuje, a ten Blaník si proste ide svoje, a ja si myslím, že to je tak dôležité. A ten Blaník si proste ide svoje, a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ide svoje, a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu svoje, a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce je dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely. Ako keď hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Hráš pre nejakú firmu, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja, a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo asi celkom lokal patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, patriot, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ, a či je to na Slovensku, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ, alebo ja som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. To nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu.
1: Sa identifikuje s krajinou, s národom skrze ten jazyk.
0: Tady jenom
1: identifikuje s krajinou, s národom skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu, že Igor si zas
1: krajinou, s národom skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu, že Igor

0: si zaspíval taky v té naší
1: národom skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu, že Igor si zaspíval taky v té naší hymně
1: skrze ten jazyk.
0: Tady jenom připomenu, že Igor si zaspíval taky v té naší hymně slunce dál svítí, to je jazyk. Tady jenom připomenu, že Igor si zaspíval taky v té naší hymně slunce dál svítí, to je taková ta slovenská. Připomenu, že Igor si zaspíval taky v té naší hymně slunce dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. Igor si zaspíval taky v té naší hymně slunce dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídal taky v té naší hymně slunce dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídá naší hymně slunce dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem se dál svítí, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, to je taková ta slovenská vložka, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na vložka, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu Radio Blaník, co tam je. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu Radio Blaník. No a celé povídání s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. Ani s Igorem Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. Tymkem můžete nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. A to webu radioblaník.cz nebo na YouTube. A tohle je Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem. Na blaník.cz nebo na YouTube. A tohle je Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem. Na Blaníku na YouTube. A tohle je Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem. Na Blaníku. A tohle je Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem. Na Blaníku. Marta Kubišová, dobrodružství s Bohem Panem. Na Blaníku. A dobrodružství s Bohem Panem. Na Blaníku. S Bohem Panem. Na Blaníku. Panem. Na Blaníku.

0: to byly no... Tak to byly No Name. Tak to byly No Name. Až... Tak to byly No Name. A žili. Tak to byly No Name. A žili. Tak to byly No Name. A žili. A Igor Týmko, to je tady No Name. A žili. A Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď... Name. A žili. A Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď zpíval. A žili. A Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. Žili. A Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. A Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. Tady ve středu byl. Igor Týmko, to je ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. Tady ve středu byl. Ten, který vám tam teď zpíval v téhleté písničce. Tady ve středu byl. Osobně.
1: Rádio Blaník.
0: Zpíval v téhleté písničce. Tady ve středu byl. Osobně.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové písničce. Tady ve středu byl. Osobně.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tady ve středu byl. Osobně.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se byl. Osobně.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se mě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se Pepovým partě.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se Pepovým park.
2: Pohodové ráno.
0: A stal se

0: jej skvěle. Vždycky tradicionál českým textem a Marta Kubišová jej skvěle naspívala. A proporcionál českým textem a Marta Kubišová jej skvěle naspívala. A propo Miloň Čepelka oslavil 23. textem a Marta Kubišová jej skvěle naspívala. A propo Miloň Čepelka oslavil Marta Kubišová jej skvěle naspívala. A propo Miloň Čepelka oslavil 23. jej skvěle naspívala. A propo Miloň Čepelka oslavil 23. září 90. narozeniny naspívala. A propo Miloň Čepelka oslavil 23. září 90. narozeniny, tak alespoň. A propo Miloň Čepelka oslavil 23. září 90. narozeniny, tak alespoň dodatečně všechno 20. září 90. narozeniny, tak alespoň dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví. 90. narozeniny, tak alespoň dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví. A kdo 90. narozeniny, tak alespoň dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví. A kdo vám bude z Blaníku zpívat narozeniny, tak alespoň dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, dodatečně všechno nejlepší a hodně zdraví. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, no nejlepší a hodně zdraví. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, no třeba hodně zdraví. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, no třeba Petr Novák. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, no třeba Petr Novák. Bude z Blaníku zpívat v té příští hodině, no třeba Petr Novák. V té příští hodině, no třeba Petr Novák. Hodině, no třeba Petr Novák. Michal třeba Petr Novák. Michal David. Michal David. Michal David. Michal David. Michal David. A taky Karel Zich. Michal David. A taky Karel Zich. A taky Karel Zich. A taky Karel Zich. A taky Karel Zich. A protože je pátek, a taky Karel Zich. A protože je pátek, čeká nás šťastný Karel Zich. A protože je pátek, čeká nás šťastná. A protože je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním. A protože je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním dobronáladovým. A protože je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním dobronáladovým výběrem písní. Protože je pátek, čeká nás šťastná hodinka se speciálním dobronáladovým výběrem písniček a vašimi. Čeká nás šťastná hodinka se speciálním dobronáladovým výběrem písniček a šťastná hodinka se speciálním dobronáladovým výběrem písniček a vašimi dobrými speciálním dobronáladovým výběrem písniček a vašimi dobrými zprávami. A opět jednu z nich odměním výběrem písniček a vašimi dobrými zprávami. A opět jednu z nich odměníme. Pište nám na 6300 a vašimi dobrými zprávami. A opět jednu z nich odměníme. Pište nám na 6318 dobrými zprávami. A opět jednu z nich odměníme. Pište nám na 6318 zprávami. A opět jednu z nich odměníme. Pište nám na 6318 co vám udělalo v poslední. Jednu z nich odměníme. Pište nám na 6318 co vám udělalo v poslední době radost. Pište nám na 6318 co vám udělalo v poslední době radost. Za 6318 co vám udělalo v poslední době radost. Za chvíli už zprávy a teď je 7118 co vám udělalo v poslední době radost. Za chvíli už zprávy a teď je 7118 co vám udělalo v poslední době radost. Za chvíli už zprávy a teď je 7:55.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio
2: Blaník. I teď je ten správný. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio. Pro i teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Správný čas pro pohodové rádio,

0: Váš pohodový den. Pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Pohodové rádio, pro váš pohodový den. Rádio, pro váš pohodový den. Pohodový den. Den.
1: Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotiku.
2: Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy, Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Air a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovní. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovní. Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Milujem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluj. Na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. Airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. V cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat.
3: Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc?
4: Ano, v autocentrále voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc.
5: Ano, v autocentrále právě probíhá
4: můžu ušetřit až 110 tisíc.
5: Ano, v autocentrále právě probíhá
4: 110 tisíc.

Obří výprodej sklad 1000. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových v autocentrále právě probíhá.

Kodiaq. Skladových vozů Škoda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou Oda, Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodej 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hrun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Ostocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. V Hlučíně, Ostravě a Karviné. Ostravě a Karviné. A Karviné. Karviné.

0: maximech naměříme 13 až 16 stupňů a na horách čekej. V odpoledních maximech naměříme 13 až 16 stupňů a na horách naměříme 13 až 16 stupňů a na horách čekejte kolem 9. Naměříme 13 až 16 stupňů a na horách čekejte kolem 9.
1: Kdy bude to správné?
0: Až 16 stupňů a na horách čekejte kolem 9.
1: Kdy bude to správné
0: počasí? 16 stupňů a na horách čekejte kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Na horách čekejte kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Kolem 9.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Bude to správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se
1: víc. Počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: Olomouce na Vyškov, pracují v pravém pruhu silničáři na opravách vozovky, budou tu do jedné. Přejeme vám pruhu silničáři na opravách vozovky, budou tu do jedné. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně na opravách vozovky, budou tu do jedné. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehody, budou tu do jedné. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod, tam mějte krásný pátek, jsou tu do jedné. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod, tam mějte krásný pátek, jsou tu zprávy.
1: Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
2: Stručně, jasně, přehledně. Česko si zvolí nové
3: Tisíce řidičů si musí vyměnit řidičské průkazy.

Dobrodružství s Bohem. Dobrodružství s Bohem Panem. Skvělý textař a taky člen divadla Járy Cimrmana. Miloni Čepelka opatřil tento anglický tradicionál českým textem a Marta Kubišová. Jej střel tento anglický tradicionál českým textem a Marta Kubišová.

0: U zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2000.
0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2020.
0: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Ve dvě odpoledne se po celé zemi...
1: Volby 2026.
0: Ve dvě odpoledne se po celé zemi...
1: 2026.
0: Ve dvě odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních...
1: 2026.
0: Ve dvě odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních...
1: 2026.
0: Ve dvě odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Ve dvě odpoledne se po celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů. Se po celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů. Celé zemi otevřou tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce volebních místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce místností. Okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce. U 62 okrsků je pro 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce. U 62 tisíc mandátů se 8 milionů voličů přes 14,5 tisíce. U 62 tisíc mandátů se pak uchází voličů přes 14,5 tisíce. U 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 14,5 tisíce. U 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. U 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. U 62 tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. 27 senátních tisíc mandátů se pak uchází skoro 190 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech bude uchází skoro 190 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech bude skoro 190 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech budou voliči za 10 tisíc kandidátů. V 27 senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině kandidátů. V 27 senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině. V 27 senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory. V senátních obvodech budou voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory a také o tom, jak silně budou voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si voliči zároveň rozhodovat o třetině složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží o třetině složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice složení horní komory a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik a také o tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. O tom, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak pro vás drží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak pro opozice a nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak pro vás chystáme speciální volební zpravodajství. Nakolik posílí vládní strany. Na zítřek pak pro vás chystáme speciální volební zpravodajství vládní strany. Na zítřek pak pro vás chystáme speciální volební zpravodajství. Na skoro 40 na zítřek pak pro vás chystáme speciální volební zpravodajství. Na skoro 40 vás chystáme speciální volební zpravodajství. Na skoro 40 místech se také uskuteční speciální volební zpravodajství. Na skoro 40 místech se také uskuteční místní referenda volební zpravodajství. Na skoro 40 místech se také uskuteční místní referenda. Na skoro 40 místech se také uskuteční místní referenda v rekordních 19 případech. Skoro 40 místech se také uskuteční místní referenda v rekordních 19 případech se budou místech se také uskuteční místní referenda v rekordních 19 případech se budou týkat výstavby věké uskuteční místní referenda v rekordních 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektrárně referenda v rekordních 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektráren to je třeba případ rekordních 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektráren to je třeba případ Šebířova 19 případech se budou týkat výstavby větrných elektráren to je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku se budou týkat výstavby větrných elektráren to je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku výstavby větrných elektráren to je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku nebo větrných elektráren to je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku nebo Kralovic nebo obce to je třeba případ Šebířova a Radenina na Táborsku

0: za volantem. Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Kroměřížsku.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Kroměřížsku v Holešově.
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Kroměřížsku v Holešově v ulici...
0: Blaník za volantem.
1: Pozor, dejte na Kroměřížsku v Holešově v ulici Národních bojovníků.
0: Za volantem.
1: Pozor, dejte na Kroměřížsku v Holešově v ulici Národních bojovníků. Osobní... Pozor, dejte na Kroměřížsku v Holešově v ulici Národních bojovníků. Osobní auto tam sete na Kroměřížsku v Holešově v ulici Národních bojovníků. Osobní auto tam srazilo motorkáře. V Holešově v ulici Národních bojovníků. Osobní auto tam srazilo motorkáře. Provoz je omezen. V ulici Národních bojovníků. Osobní auto tam srazilo motorkáře. Provoz je omezený. Policisté. Národních bojovníků. Osobní auto tam srazilo motorkáře. Provoz je omezený. Policisté jsou na místě. Osobní auto tam srazilo motorkáře, provoz je omezený, policisté jsou na místě. Nadal srazilo motorkáře, provoz je omezený, policisté jsou na místě. Na dálnici D1 motorkáře, provoz je omezený, policisté jsou na místě. Na dálnici D1 na 270 provoz je omezený, policisté jsou na místě. Na dálnici D1 na 277. policisté jsou na místě. Na dálnici D1 na 277. kilometru od... Na dálnici D1 na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov. Na dálnici D1 na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte po... Na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte porouchané... Na 7. kilometru od Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte porouchané... auto a Kroměříže na Přerov. Nepřehlédněte porouchané auto a na D46 mezi Třerov. Nepřehlédněte porouchané auto a na D46 mezi 37. až 30. porouchané auto a na D46 mezi 37. až 30. a na D46 mezi 37. až 36. kilometrem z... a na D46 mezi 37. až 36. kilometrem z Olomouce 6 mezi 37. až 36. kilometrem z Olomouce na mezi 37. až 36. kilometrem z Olomouce na Vyškov pracují v pravém pruhu 37. až 36. kilometrem z Olomouce na Vyškov pracují v pravém pruhu až 36. kilometrem z Olomouce na Vyškov pracují v pravém pruhu silničáři na 6. kilometrem z Olomouce na Vyškov pracují v pravém pruhu silničáři na opravách vozovky kilometrem z Olomouce na Vyškov pracují v pravém pruhu silničáři na opravách vozovky.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné ráno.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné ráno vám přeje Renata.
0: Počasí.
1: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku ráno vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasné. Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně. Ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně. Oblačno až budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně. Oblačno až zataženo. Lokálně se mohou počátku polojasno. Jasno, postupně. Oblačno až zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout jasno, jasno, postupně. Oblačno až zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. Postupně. Oblačno až zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. A to oblačno až zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. A to spíš až k večeru. Zataženo. Lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. A to spíš až k večeru. V odpoledních. Lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky. A to spíš až k večeru. V odpoledních maximech vyskytnout slabé přehánky a to spíš až k večeru. V odpoledních maximech naměříme 13 slabé přehánky a to spíš až k večeru. V odpoledních maximech naměříme 13 až a to spíš až k večeru. V odpoledních maximech naměříme 13 až 16 stupňů a k večeru. V odpoledních maximech

0: Táborsku nebo Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském, případ Šebířova a Radenina na Táborsku nebo Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Šebířova a Radenina na Táborsku nebo Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Táborsku nebo Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Benešovsku nebo Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Benešovsku Kralovic nebo obce Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vysloví Kroše Žihle v Plzeňském kraji. Naopak třeba na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparkem kraji. Naopak třeba na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparku. Naopak třeba na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparku. Do konce letu na Benešovsku se lidé v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparku. Do konce letošního roku skončí plat se lidé v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparku. Do konce letošního roku skončí plat v Soběhrdech vysloví k rozšíření farmaparku. Do konce letošního roku skončí platnost dalších řidičských průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce. Skončí platnost dalších řidičských průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat dalších řidičských průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nově možných průkazů. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nově možné také o. Vyměnit si je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nově možné také online, a to přes je musí na 202 tisíce řidičů. Požádat o nově možné také online, a to přes portál dopravy 202 tisíce řidičů. Požádat o nově možné také online, a to přes portál dopravy období řidičů. Požádat o nově možné také online, a to přes portál dopravy období, po které požádat o nově možné také online, a to přes portál dopravy období, po které řidičský průkaz platný je nově možné také online, a to přes portál dopravy období, po které řidičský průkaz platný je nyní nastaven online, a to přes portál dopravy období, po které řidičský průkaz platný je nyní nastaveno na 10 let, a to přes portál dopravy období, po které řidičský průkaz platný je nyní nastaveno na 10 let dopravy období, po které řidičský průkaz platný je nyní nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst, což by se v budoucnu mohlo změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst, budoucnu mohlo změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst, v Ústí nad Labem změnit. Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst, v Ústí nad Nedostatek parkovacích míst trápí řadu českých měst, v Ústí nad Labem, proto chtějí rozšířit parkovacích míst trápí řadu českých měst, v Ústí nad Labem, proto chtějí rozšířit možnosti parkování míst trápí řadu českých měst, v Ústí nad Labem, proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti řadu českých měst, v Ústí nad Labem, proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. V Ústí nad Labem proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude nad Labem, proto chtějí rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude rozšířit možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude to vím mluvčí magistrátu možnosti parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude to vím mluvčí magistrátu parkování na sídlišti Severní terasa. Kolik míst tam přibude to vím mluvčí magistrátu Marek Lukinič. Severní terasa. Kolik míst tam přibude to vím mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav
0: terasa. Kolik míst tam přibude to vím mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav
0: tam přibude to vím mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav této části sídliště
0: to vím mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem
0: strátu Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem 90 nových
0: Marek Lukinič.
1: Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Po dokončení úprav této části sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. V této části sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během sídliště vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2020 vznikne celkem 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2027 90 nových bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2027 práce zahrnou bezplatných parkovacích míst. Hotovo by mělo být během jara 2027 práce zahrnou výstavbu nových míst. Hotovo by mělo být během jara 2027 práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů. By mělo být během jara 2027 práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů zpevněných ploch jara 2027 práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů zpevněných ploch pro umístění 27 práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů zpevněných ploch pro umístění

0: kontejnerů. Práce zahrnou výstavbu nových parkovacích zálivů, zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu nových parkovacích zálivů, zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků. Zálivů, zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků. Zpevněných ploch pro umístění kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků.
1: A součástí projektu je také úprava
0: kontejnerů a úpravu napojení stávajících chodníků.
1: A součástí projektu je také úprava oplocení
0: a úpravu napojení stávajících chodníků.
1: A součástí projektu je také úprava oplocení u základ
0: napojení stávajících chodníků.
1: A součástí projektu je také úprava oplocení
0: u chodníků.
1: A součástí projektu je také úprava oplocení u základní školy. Tolik A součástí projektu je také úprava oplocení u základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník. Projektu je také úprava oplocení u základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr. Úprava oplocení u základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr. Oplocení u základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr. Základní školy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Šťastná hodinka.
1: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Šťastná hodinka.
3: Na rádiu
1: Blaník a teď je tu Petr.
2: Šťastná hodinka.
3: Na rádiu Blaník.
1: Petr.
2: Šťastná hodinka.
3: Na rádiu Blaník.
4: A za Delou.
2: Šťastná hodinka.
3: Na rádiu Blaník.
4: A za Delou. Za Delkou.
2: Šťastná hodinka.
3: Na rádiu Blaník.
4: A za Delou. Za Delkou.
3: Na rádiu Blaník.
4: A za Delou. Za Delkou. Za Delkou.
3: Blaník.
4: A za Delou. Za Delkou. Za Delkou. Par promiň. A za Delou. Za Delkou. Za Delkou. Par promiň, promiň. Za Delkou. Za Delkou. Par promiň, promiň. Za Delkou. Par promiň, promiň. Za Delkou otevíráme tu delší. Par promiň, promiň. Za Delkou otevíráme tu delší ranní hodinu. Par promiň, promiň. Za Delkou otevíráme tu delší ranní hodinu, ve které promiň. Za Delkou otevíráme tu delší ranní hodinu, ve které nás Za Delkou otevíráme tu delší ranní hodinu, ve které nás čekají dobronáladové písničky. Tu delší ranní hodinu, ve které nás čekají dobronáladové písničky. A vaše hodinu, ve které nás čekají dobronáladové písničky. A vaše, které nás čekají dobronáladové písničky. A vaše dobré zprávy. Tak nám pište ty dobronáladové písničky. A vaše dobré zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. Písničky. A vaše dobré zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. 6300. A vaše dobré zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. 6318. A vaše dobré zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. 6318. To je to číslo, protože po půl deváté zprávy. Tak nám pište, co vás potěšilo. 6318. To je to číslo, protože po půl deváté. Nám pište, co vás potěšilo. 6318. To je to číslo, protože po půl deváté zase někoho z vás potěšilo. 6318. To je to číslo, protože po půl deváté zase někoho z vás odmění. 6318. To je to číslo, protože po půl deváté zase někoho z vás odmění. Měníme. 18 to je to číslo, protože po půl deváté zase někoho z vás odměníme. Teď je 8. To protože po půl deváté zase někoho z vás odměníme. Teď je 8. Deváté zase někoho z vás odměníme. Teď je 8. Někoho z vás odměníme. Teď je 8. Odměníme. Teď je 8. Teď je 8.

0: Ne, nikdo se nepopral, bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně.
1: Nikdo se tam nepopral.
0: Ne, nikdo se nepopral, bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně. No a mě
1: nepopral.
0: Ne, nikdo se nepopral, bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost. To se nepopral, bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Bylo to krásné, počasí vyšlo nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera počasí vyšlo nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první to nádherně. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první takovou pořád. No a mě dělá poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první takovou poslední dobou radost i to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první takovou pořádnou polévku. I to podzimní počasí. Já jsem si včera dala první takovou pořádnou polévku a to mi udělalo počasí. Já jsem si včera dala první takovou pořádnou polévku a to mi udělalo hezky na duši. Včera dala první takovou pořádnou polévku a to mi udělalo hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl.
0: Takovou pořádnou polévku a to mi udělalo hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl udělat ještě
0: jednou polévku a to mi udělalo hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl udělat ještě o víkendu.
0: A to mi udělalo hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl udělat ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové.
0: To mi udělalo hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl udělat ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu dělal.
0: Hezky na duši.
2: Když vývar bych mohl udělat ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu dělal víkend. Vývar bych mohl udělat ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu dělal víkend. Vývar mě ještě o víkendu. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu dělal víkend. Vývar mě. Já budu dělat ty brinzové halušky, že bych tomu dělal víkend. Vývar mě potěšil nejvíce to, že je přede mnou úplně ty brinzové halušky, že bych tomu dělal víkend. Vývar mě potěšil nejvíce to, že je přede mnou úplně že bych tomu dělal víkend. Vývar mě potěšil nejvíce to, že je přede mnou úplně normální víkend, kdy víkend. Vývar mě potěšil nejvíce to, že je přede mnou úplně normální víkend, kdy vývar mě potěšil nejvíce to, že je přede mnou úplně normální víkend, kdy nikam nemusím. Já budu těšil nejvíce to, že je přede mnou úplně normální víkend, kdy nikam nemusím. Já budu prostě celý víkend. Bude přede mnou úplně normální víkend, kdy nikam nemusím. Já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat normální víkend, kdy nikam nemusím. Já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat, co chci. Víkend, kdy nikam nemusím. Já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat, nemusím. Já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat, co chci, ale pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už já budu prostě celý víkend doma a můžu si dělat, co chci, ale pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už musím konečně a můžu si dělat, co chci, ale pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už si musím konečně pohnout. Tak, co chci, ale pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už si musím konečně pohnout. Tak, ale teď už k těm dobrým pravděpodobně budu stříhat obytňák, protože už si musím konečně pohnout. Tak, ale teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů. Obytňák, protože už si musím konečně pohnout. Tak, ale teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů. Musím konečně pohnout. Tak, ale teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů.
0: Napsal nám třeba Jiří dnes.
1: Tak, ale teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů.
0: Napsal nám třeba Jiří dnes ráno mě strašně
1: Teď už k těm dobrým zprávám našich posluchačů.
0: Napsal nám třeba Jiří dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že
1: dobrým zprávám našich posluchačů.
0: Napsal nám třeba Jiří dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek
1: našich posluchačů.
0: Napsal nám třeba Jiří dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek uzdravil. Napsal nám třeba Jiří dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava. Třeba Jiří dnes ráno mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava.
1: Děkuji.
0: Mě strašně moc potěšilo, že se můj pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potěšilo, že se můj pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potom přidám SMS, pejsek uzdravil, už je to zase moje čivava.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potom přidám SMSku od Lead, už je to zase moje čivava.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potom přidám SMSku od Lídy, měla jsem radost, čivava.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potom přidám SMSku od Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl.
1: Děkujeme za zprávu.
0: Potom přidám SMSku od Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim. Potom přidám SMSku od Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže dám SMSku od Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný srod. Lídy, měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný s rozinkami.
1: Yes.
0: Měla jsem radost, když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný s rozinkami.
1: Yeah.
0: Když jsem upekla štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný s rozinkami.
1: Je, yeah, super. Já mám rád rozinky.
0: Štrůdl z darů, co dal podzim, takže jablečný s rozinkami.
1: Je, yeah, super. Já mám rád rozinky. My jsme se tady
0: co dal podzim, takže jablečný s rozinkami.
1: Je, yeah, super. Já mám rád rozinky. My jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali,
0: že jablečný s rozinkami.
1: Je, yeah, super. Já mám rád...

0: Rozinky, my jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali, proto jsem ti řekl, je super. Já mám rád Rozinky, my jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali, proto jsem ti řekl, Adélo na začátku. Já mám rád Rozinky, my jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali, proto jsem ti řekl, Adélo na začátku, oděrej. Protože Adel nemá rád, jsme se tady před chvílí s Adel trošku pohádali, proto jsem ti řekl, Adélo na začátku, oděrej. Protože Adel nemá ráda trošku pohádali, proto jsem ti řekl, Adélo na začátku, oděrej. Protože Adel nemá ráda Rozinky a stojí, proto jsem ti řekl, Adélo na začátku, oděrej. Protože Adel nemá ráda Rozinky a stojí si za tím, že štrůdl by Adélo na začátku, oděrej, protože Adel nemá ráda Rozinky a stojí si za tím, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Oděrej, protože Adel nemá ráda Rozinky a stojí si za tím, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Protože Adel nemá ráda Rozinky a stojí si za tím, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to, má ráda Rozinky a stojí si za tím, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za a stojí si za tím, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to, že štrůdl by měl být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to, za tím, že být bez rozinek.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to zatím, že každý štrůdl by měl mít.
1: Je to tak.
0: Já si stojím za to zatím, že každý štrůdl by měl mít rozinky.
1: A já
0: si stojím za to zatím, že každý štrůdl by měl mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek.
0: Zatím, že každý štrůdl by měl mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: Že každý štrůdl by měl mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo trůdl by měl mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak, mít rozinky.
1: A já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak. Ještě
1: tam. Já si myslím, že víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě víc rozinek pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady pro tebe, Peťo.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku, mě potěšil.
0: A nebo tak. Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku, mě potěšil vnuk, který.
0: Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku, mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky.
0: Ještě tam máš něco?
1: Ještě tady mám jednu anonymní SMSku, mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Ještě tady mám jednu anonymní SMSku, mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme 3 anonymní SMSku, mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný. Mě potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím. Potěšil vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím. Vnuk, kterému jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím. A stalo se. Jsou 2 roky a 8 měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím. A stalo se.
0: Výborně.
1: Měsíců. Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím. A stalo se.
0: Výborně.
1: Nesli jsme tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím a stalo se.
0: Výborně, šikula.
1: Tříděný odpad a on řekl, já to vytřídím a stalo se.
0: Výborně, šikula.
1: A do Vánočky řekl, já to vytřídím a stalo se.
0: Výborně, šikula. A do Vánočky taky patří rozinky.
1: A stalo se.
0: Výborně, šikula. A do Vánočky taky patří rozinky. 603 118 118, pište nám dobré zprávy. Michal David a Třetí galaxie, teď na Blaníku, za chvíli počasí. Nám dobré zprávy. Michal David a Třetí galaxie, teď na Blaníku, za chvíli počasí. Michal David a Třetí galaxie, teď na Blaníku, za chvíli počasí. Da Třetí galaxie, teď na Blaníku, za chvíli počasí. Teď na Blaníku, za chvíli počasí. Za chvíli počasí.

0: Falling slowly, Glenn. Falling slowly, Glenn Hansard. Falling slowly, Glenn Hansard. Falling slowly, Glenn Hansard. Markéta Jirglová. Falling slowly, Glenn Hansard. Markéta Jirglová. Falling slowly, Glenn Hansard. Markéta Jirglová. Falling slowly, Glenn Hansard. Markéta Jirglová. Šťastná hodinka. Falling slowly, Glenn Hansard. Markéta Jirglová. Šťastná hodinka. Hansard. Markéta Jirglová. Šťastná hodinka. Na rádiu Blaník. Ta Jirglová. Šťastná hodinka. Na rádiu Blaník. No a dostáváme se k dobrým zprávám, ale nejdříve něco, co udělalo radost Adelce. Co ti udělalo radost?
1: Bylo to v celku toho, ano.
2: Takže to bych řekla, že byla asi taková největší věc.
1: Nikdo se tam nepopral.
2: Ne,
1: Nikdo se tam nepopral.
2: Počasí vyšlo největší věc.
1: Nikdo se tam nepopral.

0: páteční šťastné... V páteční šťastné hodince na Blaníku... V páteční šťastné hodince na Blaníku Michal Da... V páteční šťastné hodince na Blaníku Michal Da... V páteční šťastné hodince na Blaníku Michal David a třetí galaxie. Páteční šťastné hodince na Blaníku Michal David a třetí galaxie. Páteční šťastné hodince na Blaníku Michal David a třetí galaxie. Sluníčko na Blaníku Michal David a třetí galaxie.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Michal David a třetí galaxie.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: David a třetí galaxie.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
0: Třetí galaxie.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio
0: Blaník.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Jeli déšť na svatého
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Jeli déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima.
2: Rádio Blaník.
0: Jeli déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší? Jeli déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že? Jeli déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel? Déšť na svatého Diviše, bude mokrá zima. Kdo se těší, že do Diviše zasel, ať se netěší? Že do Diviše zasel, ať se netěší. Na úrodu říkají pranosteky, které se pojí k dnešnímu dni. Diviše zasel, ať se netěší. Na úrodu říkají pranosteky, které se pojí k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti? Se netěší. Na úrodu říkají pranosteky, které se pojí k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti?
3: No pravdě.
0: Úrodu říkají pranosteky, které se pojí k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti?
3: No pravděpodobně ta mokra,
0: které se pojí k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti?
3: No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože
0: k dnešnímu dni. Jak to bude ve skutečnosti?
3: No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká.
0: Jak to bude ve skutečnosti?
3: No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k
0: ve skutečnosti.
3: No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude po... No pravděpodobně ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude po... Ta mokrá zima bude, protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže protože dnes nás čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod. Čeká déšť, hlavně tedy k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod. Déšť, hlavně tedy k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To se k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru a bude postupovat od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o povod od severozápadu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o oblačnosti západu, takže pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o oblačnosti teď po ránu ještě jasno až pravděpodobně na jihovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o oblačnosti teď po ránu ještě jasno až polojasno a ta opovýchod dojde až k večeru. To stejné platí o oblačnosti teď po ránu ještě jasno až polo večeru. To stejné platí o oblačnosti teď po ránu ještě jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne. Tak to stejné platí o oblačnosti teď po ránu ještě jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne. O oblačnosti teď po ránu ještě jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne. Po ránu ještě jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne. Také od severozápadu. Jinak teploty spadnou jasno až polojasno a ta oblačnost se bude šířit během dne. Také od severozápadu. Jinak teploty spadnou a ta oblačnost se bude šířit během dne. Také od severozápadu. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, jedna bude šířit během dne. Také od severozápadu. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, 11 až 15 během dne. Také od severozápadu. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, 11 až 15 od severozápadu. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, 11 až 15 na jižní Moravě. Jinak teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, 11 až 15 na jižní Moravě až 18 a teploty spadnou zhruba o 10 stupňů,

0: 13 až 15, na jižní Moravě až 18 a na horách zhruba o 10 stupňů, 11 až 15, na jižní Moravě až 18 a na horách okolo 6.
1: No a
0: stupňů 11 až 15, na jižní Moravě až 18 a na horách okolo 6.
1: No a nezávisle na tom, že
0: 15 na jižní Moravě až 18 a na horách okolo 6.
1: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví
0: na jižní Moravě až 18 a na horách okolo 6.
1: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví
0: až 18 a na horách okolo 6.
1: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek
0: a na horách okolo 6.
1: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají
0: 6.
1: No a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a nezávisle na tom, že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a že pranostiky pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a Sáry. Tak pro dnešek mluví o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší o Divišovi, tak svátek mají dneska Štefanové a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší, tak svátek mají dneska Štefanové a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší, tohle už je Miley Štefanové a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší, tohle už je Miley Cyrus a End on the a Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší, tohle už je Miley Cyrus a End on the Sáry. Tak přejeme všechno nejlepší, tohle už je Miley Cyrus a End on the of the world. Všechno nejlepší, tohle už je Miley Cyrus a End on the of the world. Lepší, tohle už je Miley Cyrus a End on the of the world. Na Blaníku ve šťastné hodince za 3 minuty už je Miley Cyrus a End on the of the world. Na Blaníku ve šťastné hodince za 3 minuty bude čtvrt za End on the of the world. Na Blaníku ve šťastné hodince za 3 minuty bude čtvrt na 9 of the world. Na Blaníku ve šťastné hodince za 3 minuty bude čtvrt na 9. Na Blaníku ve šťastné hodince za 3 minuty bude čtvrt na 9. Ve šťastné hodince za 3 minuty bude čtvrt na 9. Hodince za 3 minuty bude čtvrt na 9. Čtvrt na 9. 5.

0: hodinka.
1: Každý pátek od 8.
0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do...
0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9 na Blani.
0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku.
0: Hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku. Každý pátek od 8 do 9 na Blaníku. Pátek od 8 do 9 na Blaníku.
2: Jsme už starý národ.
1: Do 9 na Blaníku.

0: vidíš, tak aspoň vydloubneš.
1: Tak třeba ani nejsou moc cítit v tom Bečivu, ale jsou tam, takže manžel je spokojený. Cítit v tom Bečivu, ale jsou tam, takže manžel je spokojený.
0: Já mám na to teorii. Já mám totiž pocit, že ženy obecně.
1: Tam, takže manžel je spokojený.
0: Já mám na to teorii. Já mám totiž pocit, že ženy obecně nemají rády rozinky.
1: Je spokojený.
0: Já mám na to teorii. Já mám totiž pocit, že ženy obecně nemají rády rozinky. A mám na to teorii. Já mám totiž pocit, že ženy obecně nemají rády rozinky a muži obecně mají. Já mám totiž pocit, že ženy obecně nemají rády rozinky a muži obecně mají rádi rozinky. Cit, že ženy obecně nemají rádi rozinky a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavé.
0: Ženy obecně nemají rádi rozinky a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavá teorie, tak uvidíme.
0: Nemají rádi rozinky a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavá teorie, tak uvidíme.
0: Rozinky a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavá teorie, tak uvidíme.
0: Protože moje a muži obecně mají rádi rozinky.
1: To je zajímavá teorie, tak uvidíme.
0: Protože moje žena taky nesnáší rozinky. Žena taky nesnáší rozinky a slyšel jsem ještě o několika dalších ženách, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to těm snáší rozinky. A slyšel jsem ještě o několika dalších ženách, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to jsem ještě o několika dalších ženách, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to těm manželům kolika dalších ženách, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to těm manželům do toho pečiva, které prostě nesnáší rozinky. A nechtějí to těm manželům do toho pečiva dávat.
1: Mně můj manžel tvrdil, že nemá
0: snáší rozinky. A nechtějí to těm manželům do toho pečiva dávat.
1: Mně můj manžel tvrdil, že nemá rád rozinky.
0: A nechtějí to těm manželům do toho pečiva dávat.
1: Mně můj manžel tvrdil, že nemá rád rozinky, takže jsem žila v tom.
0: Dávat.
1: Mně můj manžel tvrdil, že nemá rád rozinky, takže jsem žila v tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel. A tvrdil, že nemá rád rozinky, takže jsem žila v tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No.
1: Nemá rád rozinky, takže jsem žila v tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No.
1: Takže jsem žila v tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No, tě balil, no.
1: V tom, že jsme na tom stejně a pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No, tě balil, no.
1: A pak si to po dvou letech rozmyslel.
0: No, tě balil, no. No, tě balil, no.
1: Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku...
0: Tě balil, no.
1: Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě, pojď. Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě. Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě. Potěšilo, že se dohadujete. Potom nám napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě. Potěšilo, že se dohadujete pouze. Potom napsala Jiřina, ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě. Potěšilo, že se dohadujete pouze kvůli rozumku. Ta na to taky trošku navázala, ale napsala k tomu mě. Potěšilo, že se dohadujete pouze kvůli rozumku. Rozinkám ve štrůdlu. Navázala, ale napsala k tomu mě. Potěšilo, že se dohadujete pouze kvůli rozumku. Rozinkám ve štrůdlu. A to je pouze kvůli rozumku. Rozinkám ve štrůdlu. A to je pohoda. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen rozinkám ve štrůdlu. A to je pohoda. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak zrůdlu. A to je pohoda. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak za mě pohoda. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak za mě štrůdlu bez rozinek. Mě dělá radost, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak za mě štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu, když se lidé nehádají a řeší jen drobnosti. Jinak za mě štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct a řeší jen drobnosti. Jinak za mě štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct drobnosti. Jinak za mě štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete.
1: Jinak za mě štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete.
1: Štrůdlu bez rozinek a s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete. My se nehádáme.
1: A s ořechy a půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete. My se nehádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Půjdu ho asi dnes upéct.
0: Výborně, pošlete. My se nehádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně upéct.
0: Výborně, pošlete. My se nehádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Výborně, pošlete. My se nehádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom...
0: My se nehádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMS.
0: Hádáme. My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMS.
0: My si prostě jenom argumentujeme.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMS. Ahoj Blaničku, mě moc
0: potěšilo.
1: Přesně tak.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMS. Ahoj Blaničku, mě moc potěšilo, že jsem u vás vyhrál.
0: Ještě něco tam máš?
1: Potom přidám ještě jednu SMS. Ahoj Blaničku, mě moc potěšilo, že jsem u vás vyhrála poukaz na kávu. Potom přidám ještě jednu SMS. Ahoj Blaničku, mě moc potěšilo, že jsem u vás vyhrála poukaz na kávu.
0: No to...
1: Ahoj Blaničku, mě moc potěšilo, že jsem u vás vyhrála poukaz na kávu.
0: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu.
1: Moc potěšilo, že jsem u vás vyhrála poukaz na kávu.
0: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu.
1: Jsem

0: u vás vyhrála poukaz na kávu.
1: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu.
0: No za poukaz na kávu.
1: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme.
0: Poukaz na kávu.
1: No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme někoho. No to by mě taky potěšilo, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme někoho z vás odměníme. Potěšilo, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme někoho z vás odměníme. Předložíme, ale já nemůžu. No za chvíli to rozsekneme někoho z vás odměníme. Předložíme vaše dobré zprávy. No za chvíli to rozsekneme někoho z vás odměníme. Předložíme vaše dobré zprávy naší komisi. Za chvíli to rozsekneme někoho z vás odměníme. Předložíme vaše dobré zprávy naší komisi. Oboduje to a někoho z vás odměníme. Předložíme vaše dobré zprávy naší komisi. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. Předložíme vaše dobré zprávy naší komisi. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. A předložíme vaše dobré zprávy naší komisi. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. A za chvilku vaše dobré zprávy naší komisi. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. A za chvilku taky krátké zprávy. Teď je osm naší komisi. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. A za chvilku taky krátké zprávy. Teď je 8:20. Oboduje to a někomu z vás zavoláme. A za chvilku taky krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio. A někomu z vás zavoláme. A za chvilku taky krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio Blaník. A za chvilku taky krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio Blaník. Krátké zprávy. Teď je 8:20. Rádio Blaník. 8:20.

ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50 telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 7. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv ti kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se a další příslušenství. Navštiv

0: Aj, tak sme stále frajeri a Peter. Aj, tak sme stále frajeri a Peter Naď. Aj, tak sme stále frajeri a Peter Naď na Blaníku, vy ste taky frajeri, protože... Aj, tak sme stále frajeri a Peter Naď na Blaníku, vy ste taky frajeri, protože nám posíláte... Frajeri a Peter Naď na Blaníku, vy ste taky frajeri, protože nám posíláte své dobré... Peter Naď na Blaníku, vy ste taky frajeri, protože nám posíláte své dobré zprávy a dělíte... Blaníku, vy ste taky frajeri, protože nám posíláte své dobré zprávy a dělíte se s ostatními a ostatním děláte... své dobré zprávy a dělíte se s ostatními a ostatním děláte dobrou náladu. Jako třeba jaký právě a dělíte se s ostatními a ostatním děláte dobrou náladu, jako třeba jakými zprávami Adel.
1: No hlavně se nám tady teda rozjela diskuze o rozinkách.
0: Já to tušil.
1: No hlavně se nám tady teda rozjela diskuze o rozinkách. A to udělalo radostně, protože ale objevila jsem zlaté a ty nejsou v pečivu vidět, ale stejně jich tam dám jen málo, má je bohužel hrát manžel.
0: Když vidíš, tak aspoň vydloubneš.
1: Tak třeba ani nejsou moc cítit v tom bečivu, ale jsou tam, takže manžel...

0: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
0: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně to. Tři vteřiny ke štěstí.
0: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně vteřiny ke štěstí.
0: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí štěstí.
0: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí
0: Tři vteřiny.

0: Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Rad... října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Radio House.
0: 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: V Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je
0: vstup zdarma.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví na Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa. Celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
1: Pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou.
1: Firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou vhod.
1: Jacko.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou vhod.
2: Jacko Design žaluzie.
1: CZ.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
3: Přijdou vhod.
2: Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije,
3: přijdou vhod
2: Jacko Design žaluzie. Venkovní slunce do očí bije,
3: přijdou vhod
2: Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem bije,
3: přijdou vhod
2: Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým vhod
3: Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem
3: Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
4: Na stěny lidem
2: a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
4: Na stěny lidé malují odpravy.
2: Nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
4: Na stěny lidé malují od pravěku.
2: Trhu. Jacko Design CZ.
4: Na stěny lidé malují od pravěku.
2: Jacko Design CZ.
4: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmal...
2: CZ.
4: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám... Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám... Člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Chcete spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači CZ. Vymalovači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 22 nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
5: 800 226 22
4: na trhu. Volejte 800 226 226
5: 800 226 226.
4: Volejte 800 226 226.
5: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo. 800 226 226.
5: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo. 6 226.
5: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo.
6: Za vaše auto
4: 226.
5: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo.
6: Za vaše auto chcete
5: 800 226 226.
4: Malování neděláme divadlo.
6: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte.
4: Malování neděláme divadlo.

0: Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní
0: EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu
0: mým příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hrad pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zřícenic. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Festi.
1: Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Rodinný
1: Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Festival dřeva.
1: Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Festival dřeva.
3: To je.
1: Těšíme se na vás.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese
1: plný vás.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese
4: plný zábavy pro.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese
4: plný zábavy pro celou rodinu.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese
4: plný zábavy pro celou rodinu.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
5: 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěna v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivec. Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví jarmarka středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kynologie sokolnictví jarmarka řemesel. Myslivecká kynologie sokolnictví jarmarka řemesel a vystoupení kapely Flerec. Kynologie sokolnictví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festiví Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival Jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva sobota kapely Flerec. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.

0: Hlavné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od Allegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 6. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16. Bytky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16. U nás na Blaníku.
0: Dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16. U nás na Blaníku.
0: Ne.
1: Od 13 do 16. U nás na Blaníku. 13 do 16 u nás na Blaníku. 16 u nás na Blaníku. Na Blaníku.
2: Máš doma bordelku. Máš doma bordel kovový. Máš doma bordel kovový. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplať do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Tak co?
2: Lepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Tak co? Už víš, jak ochránit?
2: Zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Tak co? Už víš, jak ochránit? Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50.

0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
1: Neděláme divadlo.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
0: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity.
0: To chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup
0: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte. Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte.
2: Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše
2: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy
2: vozů v Ostravě.
0: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte o za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Broze víc.
0: Volejte 800 120 800.
3: Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě.
4: Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější.
5: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost, malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a společnost, malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce.

0: levnější než se. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na 10% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Toužíte
0: malé a velké rekonstrukce CZ.
1: Toužíte i vy po zánovním a
0: rekonstrukce CZ.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu
0: CZ.
1: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select. Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select. Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar po ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar. Ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
2: Svencar Ostrava
1: vyzkoušel. Díky Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nový.
1: Díky Svencar.
2: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si svých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
3: Ryčny Kovošrot.
2: Vyberte si své Volvo.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo.
2: Vyberte si své Volvo.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to.
2: Volvo.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumínsk. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumínsk. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologické vraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vaše.bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vaše.bohumín. Ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz Starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
4: Dámy a pánové, modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, zařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše

0: profese viníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněných obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněné práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandisi se vám nedostane ani poděkování. Bandisi váží vaší práce ani poděkování. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřování. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandisi váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je to formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se po 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali o zentní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás, pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské občas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky.
1: Ve vlaku či autobusu. Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude. V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Mě u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat.
1: Po na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna.
1: Na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna.
1: V lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické. Můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu
2: Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet.
2: I když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet.
2: Zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
2: Buď klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s
2: rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: Notebook.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.
1: Online.
2: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. Hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. Na webu Rádio Blaník CZ. Rádio Blaník CZ. CZ.

0: Blaník zavolá. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje.
0: Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová.
0: Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová.
0: Blaník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás
0: volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na výjezdu vám přeje Renata Anna Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na výjezdu z Olomouce směrem na Pechová máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na výjezdu z Olomouce směrem na pro vás aktuální informace z dopravy. Na výjezdu z Olomouce směrem na Přáslavice na kruh informace z dopravy. Na výjezdu z Olomouce směrem na Přáslavice na kruhovém objezdu bouralo 8 z dopravy. Na výjezdu z Olomouce směrem na Přáslavice na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. Na výjezdu z Olomouce směrem na Přáslavice na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. S nákladním směrem na Přáslavice na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. S nákladním počítejte s Přáslavice na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. S nákladním počítejte s omezením provoce na kruhovém objezdu bouralo osobní auto. S nákladním počítejte s omezením provozu objezdu bouralo osobní auto s nákladním, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Osobní auto s nákladním, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Auto s nákladním, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Nehodu mám tak ním, počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Nehodu mám také na Zlínsku v koloně. Nehodu mám také na Zlínsku v Dolní Lhotě, kde na hlavním tahu havaroval. Nehodu mám také na Zlínsku v Dolní Lhotě, kde na hlavním tahu havaroval kamion. Na D1 také na Zlínsku v Dolní Lhotě, kde na hlavním tahu havaroval kamion. Na D1 na Dolní Lhotě, kde na hlavním tahu havaroval kamion. Na D1 na 270, kde na hlavním tahu havaroval kamion. Na D1 na 277. kilometru tahu havaroval kamion. Na D1 na 277. kilometru od Kroměříže kamion. Na D1 na 277. kilometru od Kroměříže na D1 na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov nepřehledněte porouchané. Na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov nepřehledněte porouchané. Na 277. kilometru od Kroměříže na Přerov nepřehledněte porouchané osobní vozidlo. Přejeme kilometru od Kroměříže na Přerov nepřehledněte porouchané osobní vozidlo. Přejeme vám šťastný Kroměříže na Přerov nepřehledněte porouchané osobní vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu porouchané osobní vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
2: Šťastnou
1: osobní vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
2: Šťastnou cestu domů.
1: Přejeme vám šťastnou cestu a krásný den.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.
1: Šťastnou cestu a krásný den.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
1: A krásný den.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české orto. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matmu přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.cz. České ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Perické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Bolavá záda. www.matracezahubičku.cz
0: Rádio
2: www.matracezahubičku.cz
0: Rádio Blaník
2: Zahubičku.cz

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Voliči by si měli před... Hezké ráno přeje Monika Holubová. Voliči by si měli před nadcházejícími volbami aktualizovat e-doklady. Digitální a informační agentura také upozorňuje na to, aby se lidé překontrolovali, zda si pamatují PIN. Volební lístky budou k dostání také ve volebních místnostech.
1: Kromě toho, že se v naší SMS bráně strhla rozinková bitva, tak se ještě tady u nás ve studiu strhla

0: taková bitva, jestli jsme strhla rozinková bitva, tak se ještě tady u nás ve studiu strhla taková bitva, jestli správně rozinková bitva, tak se ještě tady u nás ve studiu strhla taková bitva, jestli správně rozinky a nebo hrozinky. A bitva, tak se ještě tady u nás ve studiu strhla taková bitva, jestli správně rozinky a nebo hrozinky. Ještě tady u nás ve studiu strhla taková bitva, jestli správně rozinky a nebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinky. Studio strhla taková bitva, jestli správně rozinky a nebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinkami. Taková bitva, jestli správně rozinky a nebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinkami. Obojí je správně rozinky a nebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinkami. Obojí je správně, takže tě muky a nebo hrozinky, protože Monika před chvílí přišla s hrozinkami. Obojí je správně, takže tě můžu uklidnit. Rozinky to je původní a starší tvar, který do češtiny pronikl z němčiny. Rozinky to je původní a starší tvar, který do češtiny pronikl z němčiny. Rozine a francouzštiny. Rozinky to je původní a starší tvar, který do češtiny pronikl z němčiny. Rozin a francouzštiny rajzin a francouzštiny rajzin. V češtině je mnohem frekventovanější a používá se asi v češtině je mnohem frekventovanější a používá se asi desetkrát častěji než hrozinky. V češtině je mnohem frekventovanější a používá se asi desetkrát častěji než hrozinky. Ale ani mnohem frekventovanější a používá se asi desetkrát častěji než hrozinky. Ale ani hrozinky nejsou špatně. Frekventovanější a používá se asi desetkrát častěji než hrozinky. Ale ani hrozinky nejsou špatně. Používá se asi desetkrát častěji než hrozinky, ale ani hrozinky nejsou špatně.
1: Tak já mám ráda
0: se asi desetkrát častěji než hrozinky, ale ani hrozinky nejsou špatně.
1: Tak já mám ráda
0: častěji než hrozinky, ale ani hrozinky nejsou špatně.
1: Tak já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Ale ani hrozinky nejsou špatně.
1: Tak já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky, tak ani hrozinky nejsou špatně.
1: Tak já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky, tak teď můžeš odkrát špatně.
1: Tak já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do
1: Tak já mám ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam
1: Jako ráda hrozno, tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam hrozno a připravit
1: Tak proto i hrozinky.
0: Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam hrozno a připravit Hrozinky. Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam hrozno a připravit další zprávy a my se za chvíli podíváme už na Tak teď můžeš odkráčet do redakce, dát si tam hrozno a připravit další zprávy a my se za chvíli podíváme už na tu dobrou zprávu za minutu bude půl deváté.
2: Pohodové České rádio.

0: Měla na očích brýle. Měla na očích brýle. Měla na očích brýle. Karel Zich. Měla na očích brýle. Karel Zich na Blaníku. Měla na očích brýle. Karel Zich na Blaníku 8:30. Měla na očích brýle. Karel Zich na Blaníku 8:30. Karel Zich na Blaníku 8:30. A jdeme na tu vaši do... Zich na Blaníku 8:30. A jdeme na tu vaši dobrou zprávu, kterou... Blaníku 8:30. A jdeme na tu vaši dobrou zprávu, kterou dneska odměníme. A jdeme na tu vaši dobrou zprávu, kterou dneska odměníme. A jdeme na tu vaši dobrou zprávu, kterou dneska odměníme. Na tu vaši dobrou zprávu, kterou dneska odměníme. Zprávu, kterou dneska odměníme.
1: Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel. Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Andrea? Dobrý den, tady je Rádio Blaník Petr a Adel. Je tam Andrea?
2: Ano.
0: Andreo, vy jste nám posílala SMSku, že?
3: Předevčírem jsme našli pár hub, udělala jsem obalovaný houbový řízek a mužskýmu bramboračku. To nám napsala Andrea.
0: A vy jste potěšila naši komisi, protože místo rozinek tam byly tentokrát houby a strašně nás potěšilo, že jste to přežili a že vám to chutnalo.
4: Vybrali jsme vás jako dobrou zprávu dne.

0: Vybrali jsme vás jako dobrou zprávu dne. Přežili a že vám to chutnalo a vybrali jsme vás jako dobrou zprávu dne.
1: Děkuju.
0: Vám to chutnalo a vybrali jsme vás jako dobrou zprávu dne.
1: Děkuju. Děkuju.
0: Takže, Andreo, posíláme vám... Posíláme vám balíček z našeho e-shopu, užijte si ho ve zdraví a jestli vyrazíte na houby, hodně štěstí ještě.
1: Jo, jo.
0: Zůstaňte nám na lince a naslyšenou. Tak hodně štěstí ještě.
1: Jo, jo.
0: Zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
1: Naschle.
0: Zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka. Zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka. Na lince a naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála. Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála.
2: Staňte se i vy.
1: Naschle.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála.
2: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
0: Tak jste to slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála.
2: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
0: Slyšeli, bramboračka to dneska vyhrála.
2: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
3: Rádia Blaník.
0: A to dneska vyhrála.
2: Staňte

se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí venty předvařená rýže, v náprsní kapse nosí venty dol na potíže rýže, v náprsní kapse nosí venty dol na potíže, v náprsní kapse nosí venty dol na potíže, jak to tak vidím asi těž kapse nosí venty dol na potíže, jak to tak vidím asi těsí venty dol na potíže, jak to tak vidím asi těžko projdu uch dol na potíže, jak to tak vidím asi těžko projdu uchem jehly, ale tíže, jak to tak vidím.

při mě státal, tak mám i zvonartu. Když při mě stál, tak mám i zvonartu. Když při mě stál, zvonartu. Když při mě stál, když při mě stál.

jsem s prezidentem. Mluvil jsem s prezidenty potkal. Mluvil jsem s prezidenty potkal jsem. Mluvil jsem s prezidenty potkal jsem vrahy. Mluvil jsem s prezidenty potkal jsem vrahy. Nahý jsem. Mluvil jsem s prezidenty potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel. Jsem s prezidenty potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdenty potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli Rusy. Přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské. Odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a vpadl. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v 50 nech. V 15 viděl.

jsem koutek od plastový lžiče, opil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastový lžiče, ale ty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastový lžiče, ale nejlé. V New Yorku chyt jsem koutek od plastový lžiče.

hypernově u rybiček, trumfové eso vší káva je v hypernově u rybiček, trumfové eso v mariáši háje v hypernově u rybiček, trumfové eso v mariáši hážu do talónu a hypernově u rybiček, trumfové eso v mariáši hážu do rybiček, trumfové

uzly na provaze, a když mi občas tečou své prsty, neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím je provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika, slzy hned je polikám.

kdo z vás na anděla ptal, tak má výzvu na rtu. Když přijde na anděla ptal, tak má výzvu na rtu. Když při mě stála ptal, tak má výzvu na rtu. Když při mě stál, tak má výzvu na rtu. Když při mě stál, má výzvu na rtu. Když při mě stál, když při mě stál.

50 nechával si věštit od cykánky, 50 nechával si věštit od cykánky, a dříve než mě přijme svatý, nechával si věštit od cykánky, a dříve než mě přijme si věštit od cykánky, a dříve než mě přijme svatý Petr u komise od cykánky, a dříve než mě přijme svatý

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří před hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže v kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže v náprsní kapse a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže v náprsní kapse nosí námi, když se vaří předvařená rýže.

nartu. Když anděla ptal, tak mám jizvu nartu. Když při mě stál, tak mám jizvu nartu. Když při mě stál, mám jizvu nartu. Když při mě stál, u nartu. Když při mě stál, když při mě stál.

Někteří lidi mají fakt divné chutě a někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně milu. Lidi mají fakt

0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9.
0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9.
0: Šťastná hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9. Na Blaníku.
0: A hodinka.
1: Každý pátek od 8 do 9. Na Blaníku. Každý pátek od 8 do 9. Na Blaníku. Od 8 do 9. Na Blaníku. Do 9. Na Blaníku. Na Blaníku.

V Paříži četl jsem si ruskou verzi. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jsem si ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jen věty neroz ruskou verzi L'Humanité. A z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité L'Humanité.

miluju tě. Když hážeš bále, stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst, jako hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst, jako dirigentskou hůl, křemenáče na cibulku, když zvedáš prst, jako dirigentskou hůlku na cibulku, když zvedáš prst, jako dirigentskou hůlku, a i když zvedáš prst, jako dirigentskou hůlku, a i když mě to tak.

0: Dnes nás čeká takový podzimnější den. Dnes nás čeká takový podzimnější den, než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba
1: na počasí.
0: Dnes nás čeká takový podzimnější den, než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba. Dnes nás čeká takový podzimnější den, než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, bude v maximech. Čeká takový podzimnější den, než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, bude v maximech 15. Podzimnější den, než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, bude v maximech 15. Na jižní než byly ty předchozí teploty spadnou zhruba o 10 stupňů, bude v maximech 15. Na jižní Moravě bude teplo v maximech 15. Na jižní Moravě bude teplej tady až 18 stupňů a na horách nepočítejte s více než 16. Na jižní Moravě bude teplej tady až 18 stupňů a na horách nepočítejte s více než 6 stupňů. Moravě bude teplej tady až 18 stupňů a na horách nepočítejte s více než 6 stupňů Celsia. Jinak po ránu tady až 18 stupňů a na horách nepočítejte s více než 6 stupňů Celsia. Jinak po ránu teď a na horách nepočítejte s více než 6 stupňů Celsia. Jinak po ránu teď ještě může být jasno až polojasno. Nepočítejte s více než 6 stupňů Celsia. Jinak po ránu teď ještě může být jasno až polojasno, ale už než 6 stupňů Celsia. Jinak po ránu teď ještě může být jasno až polojasno, ale už teď postupuje od severozápadu oblačnost a jenom jí bude přibývat. Na jeho východ dorazí až k večeru a v Čechách padu oblačnost a jenom jí bude přibývat. Na jeho východ dorazí až k večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu bude přibývat. Na jeho východ dorazí až k večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu s deštěm. Na jeho východ dorazí až k večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu s deštěm. Takže dešť východ dorazí až k večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu s deštěm. Takže deštníky dnes z večeru a v Čechách počítejte taktéž od severozápadu s deštěm, takže deštníky dnes s sebou.
1: Já si teď připadám.
0: Počítejte taktéž od severozápadu s deštěm, takže deštníky dnes s sebou.
1: Já si teď připadám.
0: Taktéž od severozápadu s deštěm, takže deštníky dnes s sebou.
1: Já si teď připadám jako na těch horách, protože jsme otevřeli.
0: Západu s deštěm, takže deštníky dnes s sebou.
1: Já si teď připadám jako na těch horách, protože jsme otevřeli.
0: Takže deštníky dnes s sebou.
1: Já si teď připadám jako na těch horách, protože jsme otevřeli okno a mám
0: s sebou.
1: Já si teď připadám jako na těch horách, protože jsme otevřeli okno a mám pocit, že je tady takových 6 stupňů.
0: No, ono je teďka venku 8 aktuálně v Praze.
1: No, takže je tady 8 stupňů. Mám pocit, že je tady takových 6 stupňů.
0: No, ono je teďka venku 8 aktuálně v Praze.
1: No, takže je tady 8 stupňů, dobře. Za chvíli 8 stupňů, dobře. Za chvíli tajemný rok, to nás zahřeje a malá nápověda.

0: předem už zahře. Za chvíli tajemný rok to nás zahřeje a malá nápověda předem. Za chvíli tajemný rok to nás zahřeje a malá nápověda předem už za pár minut. Za tři rok to nás zahřeje a malá nápověda předem už za pár minut. Za tři minuty bude 8:45. A malá nápověda předem už za pár minut. Za tři minuty bude 8:45. Malá nápověda předem už za pár minut. Za tři minuty bude 8:45. Nápověda předem už za pár minut. Za tři minuty bude 8:45.
1: Ani rychlejší by.
0: Už za pár minut. Za tři minuty bude 8:45.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osem.
0: Za tři minuty bude 8:45.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osem.
0: Bude 8:45.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
1: Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu. Ani rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu. Rychlejší by.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu. Mají své místo ti.
2: Ani osamělá srdce.
1: V našem klubu. Mají své místo ti nejlepší z nej...
2: Osamělá srdce.
1: V našem klubu. Mají své místo ti nejlepší z nejlepší...
2: Srdce.
1: V našem klubu. Mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluch.
1: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači
1: mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i místo ti nejlepší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám vší z nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu nejlepších.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu rádio.
2: Posluchači Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte Blaníku.
1: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
2: A buďte jedním.
1: Blaník.cz.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu.
2: A buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového.
2: Buďte jedním nebo jednou z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde
2: z nás.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub.
1: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů rádia.
1: Pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
1: Něco nového, co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
1: Co jinde nenajdete.
2: Klub posluchačů rádia Blaník.
1: Nenajdete.
2: Klub posluchačů rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
3: Značko
2: Blaník.
3: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Napsnekit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj Root It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90, 3,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprní. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý. Ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák. Ne druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda.
3: 90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční.
3: Až do 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku.
3: 13. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.

0: Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Nákupy v online shop.cz.
2: Nákupy v online shop.cz. Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.

0: Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s
0: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra.
0: Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch.
0: Získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za
0: extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. Ten s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až 12,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13.50. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 90. Až do 13. října. Kaufland. Do 13. října. Kaufland.
2: Ne.
1: Října. Kaufland.
2: Ne. Ne.
1: Kaufland.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne. Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiné.
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k no...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu...
2: Ne.
3: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jedno. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za mu účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je 0% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.kupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Skonto nabité. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Skonto nabité. Více na rb.cz. Skonto nabité.
4: Už nemusíte čekat.
3: rb.cz.
4: Skonto nabité. Už nemusíte čekat. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na
5: skonto nabité.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte duše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí

0: získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10. Získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla pořád slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Jich 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: U nás byl
0: rozhodně nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: U nás byl rozhodně
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: U nás byl rozhodně
0: pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková
0: slevy u obchodníka.
1: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce
0: 30.
1: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila. U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu zase hodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu zase koupíte výhodně. Podestýl

0: www.onlineshop.cz.
1: Týden v onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte?
1: Onlineshop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když...
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když...
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchá... je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové... že zrovna nejste doma.

0: Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. I vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Toben kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
2: Siko.cz.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
2: Chytrá.cz.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
2: Chytrá.cz.
1: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
2: Vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Bylo chytrý koupitelku v Datartu.
2: Vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nechytralý v Datartu.
2: Vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí.
2: Vychytralý, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
2: Králí, s chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Vneste do podzim.
2: Chytrártem jsme ušetřili.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplný Einstein.
3: Vneste do podzimních dnů.
2: Ušetřili.
1: Tebe nikdo.

0: teď šmejdí, kdože to má nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikrávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co tu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Ma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Kaufladným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám. Tím parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Kaufland Card Extra. Obrovský.
0: Seznam najdu tam, co neznám.
1: Kaufland Card Extra.
0: Najdu tam, co neznám.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Co neznám.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svůj obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svůj Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svůj Kaufland Card

0: Hledáš o Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ té auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní... Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA o kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA ověřené vozy. I právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA ověřené vozy. Kup auto bez rizika. Auto ESA ověřené vozy. Kdo na to jde od auto bez rizika. Auto ESA ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto. Auto ESA ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Vše, co potřebuji
0: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Auto od ESA.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Ota.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,9. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A má tam. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A má salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 2 okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nissan Day
1: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nissan Days jsou tady.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Nissan Days jsou tady.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan
1: to se vyplatí.
2: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sa do 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zim 1000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je i s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěchu na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan kol zdarma. Nabídka je omezená.

0: 9,90. Začíná u nás.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Nyní grafický návrh koupelny zda stylová řešení a nejoblíbenější trendy.
2: A jen tento měsíc sleva 20% pro koupelnu sleva 10 000 korun.

Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na... Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. CZ.

0: krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, pravý espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista. Datart, opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
1: Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos. Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé. Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty. Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11 G, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11 a puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň tos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk, dělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita a milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do. Kupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufskejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. A hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají. Kaufland, puky pomáhají. Kaufland, puky pomáhají.

20% na všechny podlahy. Siko. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen. 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. Procent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a všechny podlahy.

0: Vzájemný rok.
1: A tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé A tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému ne... A tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmysli... Tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmyslitelně patříme do roku, kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. Kdy jste poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. Poprvé mohli vidět seriál, ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. Seriál, ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. Ke kterému neodmyslitelně patří tahle písnička. Neodmyslitelně patří tahle písnička. Patří tahle písnička.

a já zůstanu jenom u té předehry. A já zůstanu jenom u té předehry. A já zůstanu jenom u té předehry. A více podeváte. Teď. A já zůstanu jenom u té předehry. A více podeváte. Teď ještě Petra Zámečníková. A já zůstanu jenom u té předehry. A více podeváte. Teď ještě Petra Zámečníková Jiří. Zůstanu jenom u té předehry. A více podeváte. Teď ještě Petra Zámečníková Jiří Strnad. A předehry. A více podeváte. Teď ještě Petra Zámečníková Jiří Strnad. A lítáme v tom. A více podeváte. Teď ještě Petra Zámečníková Jiří Strnad. A lítáme v tom. Teď ještě Petra Zámečníková Jiří Strnad. A lítáme v tom. Ještě Petra Zámečníková Jiří Strnad. A lítáme v tom. Zámečníková Jiří Strnad. A lítáme v tom. A lítáme v tom. Lítáme v tom.

0: Láska, ta nebezpečná věc a Petr... Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku. Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár... Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár... Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední... Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední... Nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední hledání tajemného roku. Petr Muk na Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední hledání tajemného roku v Blaníku a za pár minut už odstartujeme poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu. Pár minut už odstartujeme poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu. Startujeme poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu. Poslední hledání tajemného roku v tomto týdnu.
1: Tajemný rok rádia
0: roku v tomto týdnu.
1: Tajemný rok rádia Blaník.
0: Týdnu.

0: Novinku měl tehdy i Víťa Vávra. A taky Václav Necká. A více po deváté i s vašimi Slavneckář.
1: Hledáte místo na školení nebo seminář? Hledáte místo na školení?

0: Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: A tento
1: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: A tentokrát
1: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
2: A tentokrát se přeneseme do roku.
0: Tajemný rok.
2: A tentokrát se přeneseme do roku, kdy jste po

0: nebo seminář? Ať je vás 20 nebo třeba... Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering. Považujeme za samozřejmost.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velký muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrábíme Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrábíme 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal. Zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte si
1: velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte si
1: oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
1: Proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak
1: čus. Vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus
1: hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti.
2: Vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
2: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
2: Taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
2: Budeme autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdán.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdán.
1: Poctivá vaše děti ráje.
4: Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdán.
0: Poctivá chuť, která
4: ráje. Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdán.
0: Poctivá chuť, která spojuje
4: Děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdán.
0: Poctivá chuť, která spojuje generace.
2: Bude vejdán.
0: Poctivá chuť, která spojuje generace. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterovaná. Která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovar. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Pasterované pivo. www.pivovarsviany.cz. Pivo. www.pivovarsviany.cz.

0: www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz Viany.cz Z
1: Rádio Rádio Blaník Rádio Blaník Počasí Rádio Blaník Počasí Rádio Blaník Počasí Rádio Rádio Blaník Počasí Rádio Blaník Počasí Rádio Blaník Počasí Rádio Blaník Počasí Rádio
2: Blaník Hezké dopoledne vám
1: Počasí
2: Rádio Blaník Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová Rádio Blaník Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Dne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Budeme mít zpočátku polojasno. Jasno přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Budeme mít zpočátku polojasno. Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Budeme mít zpočátku polojasno. Jasno postupně obla. Na Moravě a ve Slezsku. Budeme mít zpočátku polojasno. Jasno postupně oblačno až zata ve Slezsku budeme mít zpočátku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo mít zpočátku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo lokálku polojasno jasno postupně oblačno až zataženo lokálně se mohou vyskytnout jasno postupně oblačno až zataženo lokálně se mohou vyskytnout slabé přestupně oblačno až zataženo lokálně se mohou vyskytnout slabé přehačno až zataženo lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty lokálně se mohou vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty zamíří vyskytnout slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 13 až slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 13 až 16 přehánky a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 13 až 16 a nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Tolik počasí jdeme na teploty zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Tolik počasí jdeme na silnici zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Tolik počasí jdeme na silnice 13 až 16 stupňů. Tolik počasí jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno
2: 16 stupňů? Tolik počasí jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: Tolik počasí jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od
2: Tolik počasí jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily.
2: Jdeme na silnice.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče
3: Všechno od konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého
3: konceptu.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Chytře tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: I na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Pozor, dejte na Olomoucku ve Velkém Týnci.
1: Blaník za volantem.
0: Pozor, dejte na Olomoucku ve Velkém Týnci.
1: Za volantem.
0: Pozor, dejte na Olomoucku ve Velkém Týnci v Masarykově ulici policie. Pozor, dejte na Olomoucku ve Velkém Týnci v Masarykově ulici. Policie tam vyšetřuje srážku. Dejte na Olomoucku ve Velkém Týnci v Masarykově ulici. Policie tam vyšetřuje srážku dvou osobních na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí. Ve Vsetínské ulici ve směru do centra srazilo osobní auto. Meziříčí ve Vsetínské ulici ve směru do centra srazilo osobní auto. Ve Vsetínské ulici ve směru do centra srazilo osobní auto motorkáře. Je tu kratší ulici ve směru do centra srazilo osobní auto motorkáře, je tu kratší kolona. Na směru do centra srazilo osobní auto motorkáře, je tu kratší kolona. Na Frýdecko místě srazilo osobní auto motorkáře, je tu kratší kolona. Na Frýdecko místecku na průjezdu osobní auto motorkáře, je tu kratší kolona. Na Frýdecko místecku na průjezdu motorkáře, je tu kratší kolona. Na Frýdecko místecku na průjezdu Třaňovicemi, je tu kratší kolona. Na Frýdecko místecku na průjezdu Třaňovicemi bouralo osobní sní kolona. Na Frýdecko místecku na průjezdu Třaňovicemi bouralo osobní s nákladním projezdem. Na Frýdecko místecku na průjezdu Třaňovicemi bouralo osobní s nákladním projedete se snížen. Místecku na průjezdu Třaňovicemi bouralo osobní s nákladním projedete se sníženou rychlostí. Na průjezdu Třaňovicemi bouralo osobní s nákladním projedete se sníženou rychlostí. A na Třaňovicemi bouralo osobní s nákladním projedete se sníženou rychlostí. A na Zlínsku bouralo osobní s nákladním projedete se sníženou rychlostí a na Zlínsku v Dolní Lhotě osobní s nákladním projedete se sníženou rychlostí a na Zlínsku v Dolní Lhotě na hlavním projedete se sníženou rychlostí a na Zlínsku v Dolní Lhotě na hlavním projedete se sníženou rychlostí a na Zlínsku v Dolní Lhotě na hlavním tahu havaroval kamion rychlostí a na Zlínsku v Dolní Lhotě na hlavním tahu havaroval kamion, provoz je lehce omezený a na Zlínsku v Dolní Lhotě na hlavním tahu havaroval kamion, provoz je lehce omezený. V Dolní Lhotě na hlavním tahu havaroval kamion, provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou Lhotě na hlavním tahu havaroval kamion, provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou tahu havaroval kamion, provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou cestu kamion, provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod, mějte krásný provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod, mějte krásný pátek, teď už jsou tuní. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou. Šťastnou cestu hlavně bez nehod a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Šťastnou
0: cestu bez nehod a mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu
0: krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za.
0: Teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C.
0: Právě s Monikou.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české o. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá. Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záčku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.mat. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz bolavá záda. www.matracezahubičku.cz da. www.matracezahubičku.cz
3: zprávy
2: v matracezahubičku.cz.
3: Zprávy
2: zahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia
2: Blaník.
3: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně.
3: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Právě.

Petra Zámečníková, Jiří... Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v... Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítám... Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní... Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní šťastné... Petra Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní šťastné hodinky na Blaníku. Zámečníková, Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní šťastné hodinky na Blaníku. Jiří Strnada, lítáme v tom na konci dnešní šťastné hodinky na Blaníku. Šťastné hodinky na Blaníku. A koho uslyšíte v tajemném roce? Na Blaníku. A koho uslyšíte v tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. A koho uslyšíte v tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. A koho uslyšíte v tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. Koho uslyšíte v tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. V tajemném roce? Třeba Hanku Zagorovou. Třeba Hanku Zagorovou. Novinku měl tehdy i...

0: Tady Jablaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Tady Jablaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Opět po roce se otevřou voleb.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
1: Jasně, přehledně.
2: Opět po roce se otevřou volební místnosti.
1: Přehledně.
2: Opět po roce se otevřou volební místnosti. Hasiči. Opět po roce se otevřou volební místnosti. Hasiči po 24 roce se otevřou volební místnosti. Hasiči po 24 hodinách z volební místnosti. Hasiči po 24 hodinách si poradili. Hasiči po 24 hodinách si poradili se zaseklým kamionem. Hasiči po 24 hodinách si poradili se zaseklým kamionem v Brně. Hasiči po 24 hodinách si poradili se zaseklým kamionem v Brně. Po 24 hodinách si poradili se zaseklým kamionem v Brně. Finišuje strojírenský veletrh. 20 hodinách si poradili se zaseklým kamionem v Brně. Finišuje strojírenský veletrh. Si poradili se zaseklým kamionem v Brně. Finišuje strojírenský veletrh. Zaseklým kamionem v Brně finišuje strojírenský veletrh. V Brně finišuje strojírenský veletrh. Brně finišuje strojírenský veletrh. Strojírenský veletrh.

0: Tisáková.
1: Hezké dopoledne. Ohlasy zabojuje lehce přes 190 tisíc kandidátů. Což je o 5 tisíc méně než ve volbách před 4 lety. Jejich průměrný věk je 48 let. Je ovšem vidět, že politika láká i mladé.

68 jich zahynul kvůli nepřiměřetí, zemřelo 290 lidí. 268 jich zahynul kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě 290 lidí. 268 jich zahynul kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru. 268 jich zahynul kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru. Nepozornost. 8 jich zahynul kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru. Nepozornosti. Anebo zahynul kvůli nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru. Nepozornosti. Anebo nedodržení bezpečného nepřiměřené rychlosti, jízdě v protisměru, nepozornosti, anebo nedodržení bezpečnosti, jízdě v protisměru, nepozornosti, anebo nedodržení bezpečného jízdě v protisměru, nepozornosti, anebo nedodržení bezpečného rozestupu, zbývajícího směru, nepozornosti, anebo nedodržení bezpečného rozestupu, zbývajících 22 pak pozornosti, anebo nedodržení bezpečného rozestupu, zbývajících 22 pak kvůli agresi, anebo nedodržení bezpečného rozestupu, zbývajících 22 pak kvůli agresivní bezpečného rozestupu, zbývajících 22 pak kvůli agresivní jízdě za zábezpečného rozestupu, zbývajících 22 pak kvůli agresivní jízdě za září zemřelo topu, zbývajících 22 pak kvůli agresivní jízdě za září zemřelo podle policie na českých silnicích 22 pak kvůli agresivní jízdě za září zemřelo podle policie na českých silnicích 40 pak kvůli agresivní jízdě za září zemřelo podle policie na českých silnicích 40 agresivní jízdě za září zemřelo podle policie na českých silnicích 49 lidí. Za září zemřelo podle policie na českých silnicích 49 lidí. Vrtnou soupravu zase zemřelo podle policie na českých silnicích 49 lidí. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem na českých silnicích 49 lidí. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo o silnicích 49 lidí. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo odvést hasiči 49 lidí. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo odvést hasiči. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo odvést hasiči vyprostili krátce. Vrtnou soupravu zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo odvést hasiči vyprostili krátce po půlnoci. Zaseklo pod mostem v Praze už se podařilo odvést hasiči vyprostili krátce po půlnoci a to pomocí několika v Praze už se podařilo odvést hasiči vyprostili krátce po půlnoci a to pomocí několika speciálních tanků podařilo odvést hasiči vyprostili krátce po půlnoci a to pomocí několika speciálních hasiči vyprostili krátce po půlnoci a to pomocí několika speciálních tanků museli také odstranit krátce po půlnoci a to pomocí několika speciálních tanků museli také odstranit část stropu železnoci a to pomocí několika speciálních tanků museli také odstranit část stropu železniční několika speciálních tanků museli také odstranit část stropu železničního mostu ve Vídeňské speciálních tanků museli také odstranit část stropu železničního mostu ve Vídeňské ulici aktuálně museli také odstranit část stropu železničního mostu ve Vídeňské ulici aktuálně probíhá čištění odstranit část stropu železničního mostu ve Vídeňské ulici. Aktuálně probíhá čištění silnic stropu železničního mostu ve Vídeňské ulici. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických železničního mostu ve Vídeňské ulici. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických kapalin a sorbentu ve Vídeňské ulici. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických kapalin a sorbentu ve ulici. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických kapalin a sorbentu. Aktuálně probíhá čištění silnice od technických kapalin a sorbentu. Už dnes skončí 6. čištění silnice od technických kapalin a sorbentu. Už dnes skončí 670 silnice od technických kapalin a sorbentu. Už dnes skončí 67 kapalin a sorbentu. Už dnes skončí 67 sorbentu. Už dnes skončí 67 ročník mezinárodního strojírenského. Už dnes skončí 67 ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnský 67 ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnské výstaviště 67 ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnské výstaviště tak počátý ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnské výstaviště tak po čtyřech dnech opustí skoro mezinárodního strojírenského veletrhu. Brněnské výstaviště tak po čtyřech dnech opustí skoro čtrnáctého veletrhu. Brněnské výstaviště tak po čtyřech dnech opustí skoro 1400 vystavovatelů. Brněnské výstaviště tak po čtyřech dnech opustí skoro 1400 vystavovatelů. Od úterý zamířili výstaviště tak po čtyřech dnech opustí skoro 1400 vystavovatelů. Od úterý zamířili na po čtyřech dnech opustí skoro 1400 vystavovatelů. Od úterý zamířili na nejvýznamnější průmyslový veletrh v Česku, desítky tisíc návštěvníků. Tolik zprávy Rádia Blaník, průmyslový veletrh v Česku, desítky tisíc návštěvníků. Tolik zprávy

0: Hezké ráno. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Hor. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2000.
0: Hezké ráno u zpráv vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2000.
0: Vás vítá Monika Holubová.
1: Volby 2026.
0: Monika Holubová.
1: Volby 2026. Volby 2026.
0: Už za 5 hodin se
1: Volby 2026.
0: Už za 5 hodin se v Česku otevřou.
1: Volby 2026.
0: Už za 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti.
1: 2026.
0: Už za 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti na 8 milionů. Už za 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti na 8 milionů voličů. Už za 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti na 8 milionů voličů dnes a 5 hodin se v Česku otevřou volební místnosti na 8 milionů voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších volební místnosti na 8 milionů voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich místnosti na 8 milionů voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich 8 milionů voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich město anebo obec. Součet voličů dnes a zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich město anebo obec. Zítra rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich město anebo obec. Současně proběhne taky první kolo rozhodnou o tom, kdo v dalších dnech povede jejich město anebo obec. Současně proběhne taky první dalších dnech povede jejich město anebo obec. Současně proběhne taky první kolo voleb do 1/3 senátu jejich město anebo obec. Současně proběhne taky první kolo voleb do 1/3 senátu nebo obec. Současně proběhne taky první kolo voleb do 1/3 senátu a více zajímavostí zjišťovala. Současně proběhne taky první kolo voleb do 1/3 senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka. Taky první kolo voleb do 1/3 senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sara. Kolo voleb do 1/3 senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sara Dvořáková. 1/3 senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sara Dvořáková.
2: Hezké do
0: senátu a více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sara Dvořáková.
2: Hezké dopoledne.
0: Více zajímavostí zjišťovala naše reportérka Sara Dvořáková.
2: Hezké dopoledne.
0: Zjišťovala naše reportérka Sara Dvořáková.
2: Hezké dopoledne. Ohlasy zabojuje lehce.
0: Reportérka Sara Dvořáková.
2: Hezké dopoledne. Ohlasy zabojuje lehce přes.
0: Sara Dvořáková.
2: Hezké dopoledne. Ohlasy zabojuje lehce přes 190.

0: Rádia Blaník a teď pokračuje veletrh v Česku, desítky tisíc návštěvníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď desítky tisíc návštěvníků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok. Tajemný rok a Petr. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
3: No tak se pustím.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
3: No tak se pustím.
1: A Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
3: No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemných
1: Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
3: No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemného roku
2: v... Na Rádiu Blaník.
3: No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemného roku v tomto týdnu.
2: Blaník.
3: No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemného roku v tomto týdnu. No tak se pustíme do toho posledního hledání tajemného roku v tomto týdnu. Do toho posledního hledání tajemného roku v tomto týdnu. Jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky. Hledání tajemného roku v tomto týdnu. Jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky. O písničku roku v tomto týdnu. Jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky. O písničky z jednoho roku v tomto týdnu. Jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky. O písničky z jednoho roku. A slovní nápovědy. Jde opět o vaše tipy, o vaše vzpomínky, o písničky z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Jde o vaše tipy, o vaše vzpomínky, o písničky z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Vše vzpomínky o písničky z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Takže volat o písničky z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Takže volat můžete i z jednoho roku a slovní nápovědy a společně si to prostě užijeme. Takže volat můžete i dnes na 8 nápovědy a společně si to prostě užijeme. Takže volat můžete i dnes na 800 109 109. Společně si to prostě užijeme. Takže volat můžete i dnes na 800 109 109. Psát na 6 žijeme. Takže volat můžete i dnes na 800 109 109. Psát na 600 318. Takže volat můžete i dnes na 800 109 109. Psát na 600 318 118. Můžete i dnes na 800 109 109. Psát na 600 318 118. Můžete využít na 800 109 109. Psát na 600 318 118. Můžete využít i komentář 109. Psát na 600 318 118. Můžete využít i komentáře na naše. Psát na 600 318 118. Můžete využít i komentáře na naše Facebooku a pustíme se do toho, protože 318 118. Můžete využít i komentáře na našem Facebooku a pustíme se do toho, protože tajemný rok u nás. Můžete využít i komentáře na našem Facebooku a pustíme se do toho, protože tajemný rok právě začíná. Užít i komentáře na našem Facebooku a pustíme se do toho, protože tajemný rok právě začíná. Na našem Facebooku a pustíme se do toho, protože tajemný rok právě začíná. Pustíme se do toho, protože tajemný rok právě začíná.
1: Tajemný rok.
3: Tajemný rok právě začíná.
1: Tajemný rok.
2: Rádio Blaník.
3: Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste?
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 100
0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800
0: rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 100.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
3: Pište na
1: vašeho života.
2: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603.
2: Volejte 800 109 109.
3: Pište na 603 108.
2: 800 109 109.
3: Pište na 603 118.
2: 109 109.
3: Pište na 603 118.
2: 109.
3: Pište na 603 118. 118.
2: 9.
3: Pište na 603 118. 118. Pište na 603

0: Jablaníč. Tajemný rap.
1: A před chvílí perný den Hanky Zagorové.
0: Jablaníč. Tajemný rap.
1: A před chvílí perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápady.
0: Tajemný rap.
1: A před chvílí perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešní. A před chvílí perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku. Chvílí perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. Perný den Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. Hanky Zagorové. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. A jdeme na první tip. První dvě hudební nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. A jdeme na první tipy. První nápovědy k dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. A jdeme na první tipy. Dnešnímu tajemnému roku máme za sebou. A jdeme na první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka ta
1: mu roku máme za sebou. A jdeme na první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 19
1: za sebou. A jdeme na první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 19
1: a jdeme na první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 1981
1: první tipy.
2: Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 1981 a napsala to je rok mé. Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 1981 a napsala to je rok mého. Píše nám tady třeba Hanka ta typuje rok 1981 a napsala to je rok mého narození.
1: Děkujeme.
2: A Hanka ta typuje rok 1981 a napsala to je rok mého narození.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: 1981 a napsala to je rok mého narození.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny 1 a napsala to je rok mého narození.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala a napsala to je rok mého narození.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala Jitka dobrý rok mého narození.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala Jitka dobrý den podle znělky.
1: Děkujeme, gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala Jitka dobrý den podle
1: gratulujeme dodatečně.
2: Z Bíliny nám napsala Jitka dobrý den podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok 19. Z Bíliny nám napsala Jitka dobrý den podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok nám napsala Jitka dobrý den podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok 1980. Jitka dobrý den podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju den podle znělky ze seriálu typuji, že je to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju znělky ze seriálu typuji, že je to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku typuji, že je to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů, to rok 1980, bylo mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů a 80, bylo mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit mi 5 let a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě a pamatuju si, že jsem dostala horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou jsem dostala horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě vozila horečku kyčelních kloubů a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě vozila v kočárku.
1: Horečka kyčelních kloubů
2: a přestala jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě vozila v kočárku.
1: Horečka kyčelních kloubů.
2: Musela jsem chodit, takže jsem se nějakou dobu ještě vozila v kočárku.
1: Horečka kyčelních kloubů.
2: Takže jsem se nějakou dobu ještě vozila v kočárku.
1: Horečka kyčelních kloubů.
2: Musela ještě vozila v kočárku.
1: Horečka kyčelních kloubů.
2: Muselo být strašné.
1: Diagnozu jsem ještě neslyšel, ale strašné. Horečka kyčelních kloubů.
2: Muselo být strašné.
1: Diagnozu jsem ještě neslyšel, ale strašné. To zní to strašně. Horečka kyčelních kloubů.
2: Muselo být strašné.
1: Diagnozu jsem ještě neslyšel, ale strašné. To zní to strašně. To muselo být strašné.
2: Kloubů. Muselo být strašné.
1: Diagnozu jsem ještě neslyšel, ale strašné. To zní to strašně. Takže to muselo být strašné.
2: Strašné.
1: Diagnozu jsem ještě neslyšel, ale strašné to zní to strašně. Takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy.
1: Jsem ještě neslyšel, ale strašné to zní to strašně. Takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy a přidává.
1: Strašné to zní to strašně. Takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy a přidává čárku.
1: Zní to strašně. Takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy a přidává čárku k roku 81.
1: Takže to muselo být strašné.
2: Potom přidám Petru ze Sázavy a přidává čárku k roku 81. Napsala k tomu. Potom přidám Petru ze Sázavy a přidává čárku k roku 81, napsala k tomu, to jsem přidám Petru ze Sázavy a přidává čárku k roku 81, napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě. Sázavy a přidává čárku k roku 81, napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let. A čárku k roku 81, napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let. Takže 81, napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let. Takže to byla jedna, napsala k tomu, to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let. Takže to byla základní škola. K tomu to jsem sledovala jako dítě, bylo mi 8 let. Takže to byla základní škola.
1: Díky, díky. No tak
2: jako dítě bylo mi 8 let.

0: Že to byla základní škola.
1: Díky, díky, no tak jdeme na to.
0: 8 let, takže to byla základní škola.
1: Díky, díky, no tak jdeme na to. První nápověda.
0: Takže to byla základní škola.
1: Díky, díky, no tak jdeme na to. První nápovědu.
0: To byla základní škola.
1: Díky, díky, no tak jdeme na to. První nápovědu. Slovní, já jsem vám...
0: Škola.
1: Díky, díky, no tak jdeme na to. První nápovědu. Slovní, já jsem vám pustil vlastně přesky, no tak jdeme na to. První nápovědu. Slovní, já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce. Na to první nápovědu. Slovní, já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce. První nápovědu. Slovní, já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce. Slovní, já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce, která je bytostně. Já jsem vám pustil vlastně předehru k jedné písničce, která je bytostně spjatá. Pustil vlastně předehru k jedné písničce, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Vlastně předehru k jedné písničce, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám k jedné písničce, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky, která je bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky bytostně spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky větší kousek. Spjatá s jedním seriálem. Tak já vám dám z té písničky větší kousek. Seriálem. Tak já vám dám z té písničky větší kousek. Vám dám z té písničky větší kousek. Větší kousek.

0: že by Haluška, myslel pane Horina, že by Haluška mohla, pane Horina, že by Haluška mohla,
1: že by mohla zůstat tady,
0: Horina, že by Haluška mohla,
1: že by mohla,
0: že by Haluška mohla,
1: že by mohla zůstat tady u mě.
0: Haluška mohla,
1: že by mohla zůstat tady u mě. Víš?
0: Mohla,
1: že by mohla zůstat tady u mě. Víš? Že by mohla zůstat tady u mě. Víš? Že by mohla zůstat tady u mě. Víš? Zůstat tady u mě. Víš? No, uvidíme. Víš? No, uvidíme. Víš? No, uvidíme. Pojď. No, uvidíme. Pojď. No, uvidíme. Pojď.
2: Bez Haluška.
1: No, uvidíme. Pojď.
2: Bez Haluška.
1: No, uvidíme. Pojď.
2: Bez Haluška hajnýho.
1: Pojď.
2: Bez Haluška hajný Horina.
1: Pojď.
2: Bez Haluška hajný Horina.
3: Pavel. Pavel Koutný.
2: Bez Haluška hajný Horina.
3: Pavel. Pavel Koutný.
4: Pořekví.
2: Bez Haluška hajný Horina.
3: Pavel. Pavel Koutný.
4: Pořekvícha.
2: Bez Haluška hajný Horina.
3: Pavel. Pavel Koutný.
4: Pořekvícha.
2: Hajný Horina.
3: Pavel. Pavel Koutný.
4: Pořekvícha. S klíčkovi Horina jenom tak říká.
3: Pavel. Pavel Koutný.
4: Pořekvícha. S klíčkovi.
3: Pavel Koutný.
4: Pořekvícha. S klíčkovi Horina jenom tak říká.
3: Pavel Koutný.
4: Pořekvícha. S klíčkovi Horina jenom tak říká. Pořekvícha. S klíčkovi Horina jenom tak říká.
5: Jsem zeměměřič, víš?
4: S klíčkovi Horina jenom tak říká.
5: Jsem zeměměřič, víš?
4: S klíčkovi Horina jenom tak říká.
5: Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
4: Mi Horina jenom tak říká.
5: Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
4: Tak říká.
5: Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
1: Nepotřeboval si tu dá.
5: Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
1: Nepotřeboval si tu dá.
5: Jsem zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
1: Nepotřeboval si tu daňka?
4: Co by tady dělal?
5: Zeměměřič, víš? Už rok tu pracujem.
1: Nepotřeboval si tu daňka?
4: Co by tady dělal?
5: Už rok tu pracujem.
1: Nepotřeboval si tu daňka?
4: Co by tady dělal Daněk?
5: Pracujem.
1: Nepotřeboval si tu daňka?
4: Co by tady dělal Daněk?
1: Utekl z obory. Nepotřeboval si tu daňka?
4: Co by tady dělal Daněk?
1: Utekl z obory. Si tu daňka?
4: Co by tady dělal Daněk?
1: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v...
4: Co by tady dělal Daněk?
1: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: Tady dělal Daněk?
1: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: No já ne...
1: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: No já neviděl jsem ho.
1: Utekl z obory. Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: No já neviděl jsem ho.
1: Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: No já neviděl jsem ho.
1: Našli jsme s Pavlíkem v lese z hos.
4: No já neviděl jsem ho.
1: A co ty? Lovčem v lese z hos.
4: No já neviděl jsem ho.
1: A co ty? Lovče bez
4: zbraní. No já neviděl jsem ho.
1: A co ty? Lovče bez zbraní.
4: No já neviděl jsem ho.
1: A co ty? Lovče bez zbraní. Nějaký ulov...
4: Neviděl jsem ho.
1: A co ty? Lovče bez zbraní. Nějaký... A co ty? Lovče bez zbraní. Nějaký úlovek máš? Ty, lovče bez zbraní. Nějaký úlovek máš?
5: Jasně.
1: Lovče bez zbraní. Nějaký úlovek máš?
5: Jasně, mám.
1: Zbraní. Nějaký úlovek máš?
5: Jasně, mám.
1: Nějaký úlovek máš?
5: Jasně, mám. Souboj muflonu i tomu.
1: Nějaký úlovek máš?
5: Jasně, mám. Souboj muflonu i tomu flonče. Jasně, mám. Souboj muflonu i tomu flonče. Jasně, mám. Souboj muflonu i tomu flonče. Budou obrázky.

0: Tam. Souboj muflonu i tomu flonče. Budou obrázky.
1: Malý Pavlík ještě.
0: Souboj muflonu i tomu flonče. Budou obrázky.
1: Malý Pavlík.
0: Souboj muflonu i tomu flonče. Budou obrázky.
1: Malý Pavlík ještě. Tak co?
0: I tomu flonče. Budou obrázky.
1: Malý Pavlík ještě. Tak co? Kdy jste poprvé mohli vidět přátele?
0: Budou obrázky.
1: Malý Pavlík ještě. Tak co? Kdy jste poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí? Malý Pavlík ještě. Tak co? Kdy jste poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí? Na Malý Pavlík ještě. Tak co? Kdy jste poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí? Ještě. Tak co? Kdy jste poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí? Napište nám to na 63118108. Poprvé mohli vidět přátele Zeleného údolí. Napište nám to na 63118118. Nebo vidět přátele Zeleného údolí. Napište nám to na 63118118. Nebo zavolejte Zeleného údolí. Napište nám to na 63118118. Nebo zavolejte rovnou. Napište nám to na 63118118. Nebo zavolejte rovnou. Popovídáme to na 63118118. Nebo zavolejte rovnou. Popovídáme si o tom na 800 109 118. Nebo zavolejte rovnou. Popovídáme si o tom na 800 109 109. A tady je 18. Nebo zavolejte rovnou. Popovídáme si o tom na 800 109 109. A tady je. Nebo zavolejte rovnou. Popovídáme si o tom na 800 109 109. A tady je další písnička z Tajemného roku. Popovídáme si o tom na 800 109 109. A tady je další písnička z Tajemného roku. Tento duet tom na 800 109 109. A tady je další písnička z Tajemného roku. Tento duet vznikl 800 109 109. A tady je další písnička z Tajemného roku. Tento duet vznikl v roce 109. A tady je další písnička z Tajemného roku. Tento duet vznikl v roce Tady je další písnička z Tajemného roku. Tento duet vznikl v roce Tajemném. Meky Šbírka z Tajemného roku. Tento duet vznikl v roce Tajemném. Meky Šbírka Marika Gombitová. Tento duet vznikl v roce Tajemném. Meky Šbírka Marika Gombitová. Vznikl v roce Tajemném. Meky Šbírka Marika Gombitová a Slepý Hulička. V roce Tajemném. Meky Šbírka Marika Gombitová a Slepých Huličkách. V roce Tajemném. Meky Šbírka Marika Gombitová a Slepých Huličkách. Meky Šbírka Marika Gombitová a Slepých Huličkách. Marika Gombitová a Slepých Huličkách. Slepých Huličkách.

0: nebe bez mraku. Znáš nebe bez mraku. Znáš nebe bez mraku. Znáš nebe bez mraku. Znáš nebe bez mraku. A mraky zase bez nebe. Znáš nebe bez mraku. A mraky zase bez nebe. A mraky zase bez nebe. A mraky zase bez nebe. A mraky zase bez nebe. Ti zase bez nebe. Stříbrnou bez nebe. Stříbrnou vodu řek. Stříbrnou vodu řek. Stříbrnou vodu řek. I za stříbrnou vodu řek.
1: I za zrak
0: stříbrnou vodu řek.
1: I za zrak jménem
0: stříbrnou vodu řek.
1: I za zrak jménem les. Ano, přátelé.
0: Vodu řek.
1: I za zrak jménem les. Ano, přátelé.
0: I za
1: zrak jménem les. Ano, přátelé, zeleného údolí, tenhle ten... Zázraky jménem les. Ano, přátelé, zeleného údolí, tenhle ten seriál... Jménem les. Ano, přátelé, zeleného údolí, tenhle ten seriál jste poprvé mohli... Les. Ano, přátelé, zeleného údolí, tenhle ten seriál jste poprvé mohli vidět... Ano, přátelé, zeleného údolí, tenhle ten seriál jste poprvé mohli vidět právě v tajemném... Zeleného údolí, tenhle ten seriál jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. Tenhle ten seriál jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce.
2: Doma ti to neprošlo.
1: Seriál jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce.
2: Doma ti to neprošlo.
1: Poprvé mohli vidět právě v tajemném roce.
2: Doma ti to neprošlo, co?
1: Právě v tajemném roce.
2: Doma ti to neprošlo, co?
3: Jsem myslel, pane Horina.
1: V tajemném roce.
2: Doma ti to neprošlo, co?
3: Jsem myslel, pane Horina.
2: Doma ti to neprošlo, co?
3: Jsem myslel, pane Horina.
2: To neprošlo, co?
3: Jsem myslel, pane Horina, že by Haluška. Jsem myslel, pane Horina.

0: Hodina písniček z jednoho...
1: Tajemný rok Rádia Planík.
0: Hodina písniček z jednoho roku.
1: Rok Rádia Planík.
0: Hodina písniček z jednoho roku.
1: Rádia Planík.
0: Hodina písniček z jednoho roku.
1: Planík.
0: Hodina písniček z

0: Vám taky naslyšenou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1980 podle...
0: Taky naslyšenou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1980 podle...
0: Slyšenou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1980 podle přátel ze zelené...
1: Pojďme na SMSky.
2: Přidám tip na rok 1980 podle přátel ze zeleného údolí, tak to typuje... Přidám tip na rok 1980 podle přátel ze zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí. Rok 1980 podle přátel ze zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí.
1: A děkuji.
2: 80 podle přátel ze zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí. 80 podle přátel ze zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí.
1: A děkujeme.
2: Zeleného údolí, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí.
1: A děkujeme.
2: Dobrý den, zdravím všechny, tak to typuje Dáša a Petr ze Štětí.
1: A děkujeme.
2: Dobrý den, zdravím všechny, dnes typujeme a Petr ze Štětí.
1: A děkujeme.
2: Dobrý den, zdravím všechny, dnes typujeme rok 1981 v Štětí.
1: A děkujeme.
2: Dobrý den, zdravím všechny, dnes typujeme rok 1981 v tomto roce. Dnes typujeme rok 1981 v tomto roce jsem šel do první třídy, to nám napsal Milan. Rok 1981 v tomto roce jsem šel do první třídy, to nám napsal Milan z Prahy.
1: Děkujeme, Milane.
2: A potom 1 v tomto roce jsem šel do první třídy, to nám napsal Milan z Prahy.
1: Děkujeme, Milane.
2: A potom přidáme tip na v tomto roce jsem šel do první třídy, to nám napsal Milan z Prahy.
1: Děkujeme, Milane.
2: A potom přidáme tip na rok 19 do první třídy, to nám napsal Milan z Prahy.
1: Děkujeme. Děkujeme, Milane.
2: A potom přidáme tip na rok 1980, který z Prahy.
1: Děkujeme, Milane.
2: A potom přidáme tip na rok 1980, který typuje Jana z Plzně.
1: Děkujeme, Milane.
2: A potom přidáme tip na rok 1980, který typuje Jana z Plzně. A potom přidáme tip na rok 1980, který typuje Jana z Plzně.
1: Díky, Jano.
2: Tip na rok 1980, který typuje Jana z Plzně.
1: Díky, Jano. Takže přátelé...
2: 80, který typuje Jana z Plzně.
1: Díky, Jano. Takže přátelé zeleného údolí...
2: ...který typuje Jana z Plzně.
1: Díky, Jano. Takže přátelé zeleného údolí...
2: ...Jana z Plzně.
1: Díky, Jano. Takže přátelé zeleného údolí, první slovní nápověda, já jsem se díky... Díky, Jano. Takže přátelé zeleného údolí, první slovní nápověda, já jsem se díky... Díky, Jano. Takže přátelé zeleného údolí, první slovní nápověda, já jsem se díky Hajnému Horinovi... Takže přátelé zeleného údolí, první slovní nápověda, já jsem se díky Hajnému Horinovi chtěl stát hajným. Zeleného údolí, první slovní nápověda, já jsem se díky Hajnému Horinovi chtěl stát hajným. Díky Hajnému Horinovi chtěl stát hajným. Tak pracuji v rádiu. Hajnému Horinovi chtěl stát hajným. Tak pracuji v rádiu, těsně vedle. Chtěl stát hajným. Tak pracuji v rádiu, těsně vedle. A co vy? Jak je... Tak pracuji v rádiu, těsně vedle. A co vy? Jak je máte... Tak pracuji v rádiu, těsně vedle. A co vy? Jak je máte vzpomínky na tajemný rok? V rádiu, těsně vedle. A co vy? Jak je máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte těsně vedle. A co vy? Jaké máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte na 800-109. A co vy? Jaké máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte na 800-109. Jaké máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte na 800-109-109. Pište na 603. Máte vzpomínky na tajemný rok? Volejte na 800-109-109. Pište na 603-118-108. Tajemný rok. Volejte na 800-109-109. Pište na 603-118-118. A tohle už. Volejte na 800-109-109. Pište na 603-118-118. A tohle už je. Vítě Vávra. 800-109-109. Pište na 603-118-118 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria 109. Pište na 603-118-118 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria. Na 603-118-118 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria. 18-118 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria. 18 a tohle už je Vítě Vávra a dívka Gloria. Vítě Vávra a dívka Gloria. Dívka Gloria.

0: Upside Down a Diana Ross na Blaníku.
1: Radio.
0: Upside Down a Diana Ross na Blaníku.
1: Radio Blaník.
0: Upside Down a Diana Ross na Blaníku.
1: Radio Blaník.
0: Una Diana Ross na Blaníku.
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: Ross na Blaníku.
1: Radio Blaník. Tajemný rok. Radio Blaník. Tajemný rok.
0: V tajemném roce, ve kterém jsme si už...
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: V tajemném roce, ve kterém jsme si už před chvílí připomněli...
1: Tajemný rok.
0: V tajemném roce, ve kterém jsme si už před chvílí připomněli seriál Přátelé zeleného údolí, který měl premiéru. Přátelé zeleného údolí, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou vaše další... Zeleného údolí, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník. Údolí, který měl premiéru v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, já tipuju rok 1980.
0: A co jste dělala v roce 1980?
2: No, já jsem se v té době starala o maminku.
0: V roce 1980?
2: No, já jsem se v té době starala o maminku, která byla... smrti, vyběhávala jsem se. V té době starala o maminku, která byla o klinické smrti, vyběhávala jsem se. Byt. A starala o maminku, která byla o klinické smrti, vyběhávala jsem se. Byt a povedlo se to pak. Která byla o klinické smrti, vyběhávala jsem se. Byt a povedlo se to pak.
0: Náročný
2: no, ale dalo to hroznou práci.
0: Věřím tomu. Mary, moc vám děkujeme. Krásný den.
3: Přidám tip na rok 19.
0: Naslyšenou.

0: o tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
1: Ale
0: moc ti děkuju, měj se mojí teorii o tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
1: Ale
0: moc ti děkuju, měj se krásně. Ahoj. O tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
1: Ale
0: moc ti děkuju, měj se krásně. Ahoj. Rozinky a ženy ne.
1: Ale
0: moc ti děkuju, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ale moc ti děkuju, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Adel. Moc ti děkuju, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Adelka, měj se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Adelka, čte SMSky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Adelka, čte SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš.
1: Ahoj.
0: Tak Adelka, čte SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš z Prahy, dobrý.
1: Ahoj.
0: Tak Adelka, čte SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš z Prahy, dobrý den, byl to rok 19...
0: Tak Adelka, čte SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš z Prahy, dobrý den, byl to rok 1981.
0: A Adelka, čte SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš z Prahy, dobrý den, byl to rok 1981.
0: SMSky.
2: Napsala nám třeba Liluš z Prahy, dobrý den, byl to rok 1981. Ten rok jsem ukončil... Dobrý den, byl to rok 1981. Ten rok jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na to rok 1981. Ten rok jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na 81. Ten rok jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Ten rok jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Jsem ukončila povinnou školní docházku a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Přidám tip na povinnou školní docházku a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Přidám tip na rok 1980 a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Přidám tip na rok 1980 a nastupovala na střední školu.
0: Díky.
2: Přidám tip na rok 1980 a napsala na školu.
0: Díky.
2: Přidám tip na rok 1980 a napsala to Jiřina z Hlinska. Byl mi pouze rok, narodila se moje ctihodná, nedotknutelná, všeznalá sestra. A také si narodila se moje ctihodná, nedotknutelná, všeznalá sestra. A také si moje ctihodná, nedotknutelná, všeznalá sestra. A také si pamatuju na ctihodná, nedotknutelná, všeznalá sestra. A také si pamatuju na přátknutelná, všeznalá sestra. A také si pamatuju na přátknutelná, na seriál Přátelé zeleného údolí.
0: Děkuji.
2: Všeznalá sestra. A také si pamatuju na seriál Přátelé zeleného údolí.
0: Děkujeme.
2: Sestra. A také si pamatuju na seriál Přátelé zeleného údolí.
0: Děkujeme.
2: Na seriál Přátelé zeleného údolí.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 80. zeleného údolí.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 81. poslala jí zeleného údolí.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 81. poslala jí.
0: Děkujeme.
2: A potom přidám ještě jednu čárku k roku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu. A potom přidám ještě jednu čárku k roku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu taneční. Ještě jednu čárku k roku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu taneční učňák. Čárku k roku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu taneční učňák a prku 81, poslala jí Lina a napsala k tomu taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky.
2: Poslala jí Lina a napsala k tomu taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky, ať už máte rádi.
2: A napsala k tomu taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky, ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak
2: napsala k tomu taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky, ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám
2: taneční učňák a první lásky.
0: Díky, díky, ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 6
2: a první lásky.
0: Díky, díky, ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 6 318 18. Díky, díky, ať už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 6 318. Už máte rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 6 318 18 nebo do komentářů na rádi rozinky nebo ne, tak nám napište na 6 318 18 nebo do komentářů na Facebooku nebo ne, tak nám napište na 6 318 18 nebo do komentářů na Facebooku nebo rovnou brnkněte napište na 6 318 18 nebo do komentářů na Facebooku nebo rovnou brnkněte na 800 109 18 18 nebo do komentářů na Facebooku nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a svěř nebo do komentářů na Facebooku nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a svěřte se nám na Facebooku nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a svěřte se nám se svým tipem a nebo rovnou brnkněte na 800 109 109 a svěřte se nám se svým tipem a klidně můžete přimkněte na 800 109 109 a svěřte se nám se svým tipem a klidně můžete přidat i to je 109 109 a svěřte se nám se svým tipem a klidně můžete přidat i to jestli máte 109 a svěřte se nám se svým tipem a klidně můžete přidat i to jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Pište se nám se svým tipem a klidně můžete

0: Víťa Vávra, další hudební vzpomínka na tajemný rok, dívka Gloria, dívka Gloria.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jednou ze vzpomínek.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jednou ze vzpomínek na
1: rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jednou ze vzpomínek na tajemný rok
1: je Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Jednou ze vzpomínek na tajemný rok je i seriál Přátelé zelené, Přátelé zeleného údolí, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce, a tady jsou další tipy. Radio Blaník Petr Slíva tajemný prvé mohli vidět právě v tajemném roce a tady jsou další tipy. Radio Blaník Petr Slíva tajemný rok právě v tajemném roce a tady jsou další tipy. Radio Blaník Petr Slíva tajemný rok, dobrý den. Tady jsou další tipy. Radio Blaník Petr Slíva tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Radio Blaník Petr Slíva tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore. Blaník Petr Slíva tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore. Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore. Je to tvé?
3: Já myslím, že to je Peťo, tady Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore. Je to tvé?
3: Já myslím, že to je rok 1908 Libor z Náklaďáku.
0: Ahoj Libore. Je to tvé?
3: Já myslím, že to je rok 1980.
0: Ahoj Libore. Je to tvé?
3: Já myslím, že to je rok 1980.
0: Libore. Je to tvé?
3: Já myslím, že to je rok 1980.
0: No, udělám to tvé?
3: Já myslím, že to je rok 1980.
0: No, udělám u toho čárku, ale ještě nepotvrdím, ale v tom roce.
3: To jsem měl operaci rozštěpu patra.
0: Ježišmarja. Dobře to dopadlo?
3: No.
0: To dopadlo?
3: No, jo, dobře, mluvím dobře, všechno. A nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky?
3: No, jo, dobře, mluvím dobře, všechno. A nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky?
3: Mluvím dobře, všechno. A nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky, dobře.
3: Takže všechno. A nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky, dobře. Takže to je takový...
3: Nemám rád rozinky.
0: A nemáš rád rozinky, dobře. Takže to je takový nikdy nekončící... A nemáš rád rozinky, dobře. Takže to je takový nikdy nekončící příběh. A nemáš rád rozinky, dobře. Takže to je takový nikdy nekončící příběh dnešní raní je rozinky. Takže to je takový nikdy nekončící příběh dnešní raní je rozinky. Nicméně si naboural. To je takový nikdy nekončící příběh dnešní raní je rozinky. Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají nikdy nekončící příběh dnešní raní je rozinky. Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají nekončící příběh dnešní raní je rozinky. Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají rádi rozinkční raní je rozinky. Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
3: Ale...
0: Nicméně si naboural moji teorii o tom, že muži mají rádi rozinky a ženy ne.
3: Ale...
0: Moc ti děkuju, měj se krásně. Nicméně si naboural moji teorii

0: přidat i to, jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další náp se svým tipem a klidně můžete přidat i to, jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku. Tajem. A klidně můžete přidat i to, jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný.
0: I to, jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slík.
0: Jestli máte nebo nemáte rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a
0: rádi rozinky. Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Další nápověda už za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Za chvilku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.

0: čeká bezplatná zábava Skytime do Sharjy 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte krát týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Máš doma
0: kom a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Máš doma bordel kovový.
0: V kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální
1: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Česká profesionální kosmetika
1: .cz.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Sync dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, teka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečuje. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: Vybrač
2: 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. www.syncare.cz.
0: Vybračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun.
2: syncare.cz.
0: Vybračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den.
2: sfz.cz.
0: Vybračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. Vybračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profesionál. Válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profina 500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. SFZ Tománek. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna profistavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. I profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička i nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rent. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. V Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. V Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. V Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Jura Hotel Čeladná.
0: www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Jura Hotel Čeladná.

0: na rádiu Blaník. Rádio Blaník.
1: Do Brna. Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah.
1: Z Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte
1: do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem s ovým vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 1 minutu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně s autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým. Hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. Minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Jedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Vlakem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jedu vlakem.
2: Zamilujte si je taky.

0: víc než dobrá
1: čovna rental.cz SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba
1: SFZ Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba bazén
1: Tománek.
0: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba bazén. Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba bazén, sauny, minilázně, dobrá volba bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rauto bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a ve sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusí snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz. Zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
2: Outlet Arena.
0: Pořád musíš. jurahotel.cz.
2: Outlet
0: musíš. jurahotel.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví
0: jurahotel.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví
0: CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Na Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělé slev. V pátek startujeme do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj s speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj od centru. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývaj od centrum Moravia sever na. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněk.
2: Více na outletmoravia.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce
2: outletmoravia.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy
2: CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carrier. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carrier. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiový den? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carrier, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a nebo v Návsí. Jsme Carrier, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carrier, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carrier.cz.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž.

ceny a teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla a teď jsme vám ještě blíž. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11 pstruží.

0: tuto zimu.
1: Okem jeduje do vlakem český dráh.
0: Tuto zimu.
1: Do vlakem český dráh.
0: Tuto zimu. Objevte
1: emirátský dráh.
0: Tuto zimu. Objevte emiráty. Tuto zimu. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímo do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdce Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdce. Na palubě na vás čeká Arábia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava. Přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká...

0: na trhu. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 na trhu. Volejte 800 226 226 volejte 800 226 226 smalování neděláme divadlo 226 smalování neděláme divadlo
1: stavíte
0: 226 226 smalování neděláme divadlo
1: stavíte a potřebujete dobrý komín
0: smalování neděláme divadlo
1: stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
0: ani neděláme divadlo
1: stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny
0: divadlo.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma. Pojďte dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www. Doprava zdarma po celé České republice. www. levnekominy.cz. Celé České republice. www. levnekominy.cz.
2: Východ slunce nad Bali.
1: www. levnekominy.cz.
2: Východ slunce nad Bali. Noc.
1: www. levnekominy.cz.
2: Východ slunce nad Bali. Noc plná
1: levnekominy.cz.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť
1: CZ.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letušku v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška. Další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 300 za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 korun 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška 31 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška Tokio za 15 354 koruny. Letuška CZ. Jednička 15 354 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 354 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. 4 koruny. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. Letuška CZ. Jednička na trhu letenek. CZ, jednička na trhu letenek. Jednička na trhu letenek. Letenek.

0: 52%. Byla to dobré za 90 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. B začíná u nás.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: U nás.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
1: Ač Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
1: u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás.
2: Října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
2: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
2: no i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti ne
2: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč.
2: Října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostr nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Nastupná
1: akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Na stěny lidé malují.
1: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Na stěny lidé malují od
1: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Ostrava u Futura.
3: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od
1: u Futura.
3: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těračice. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těračice. Člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí. Čeká trochu víc. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Malíři na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Uklidí na těračice Z vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Uklidí a navíc vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Uklidí a navíc garantují. Odtáhnou a zakryjí nábytek po práci. Uklidí a navíc garantují. Nekryjí nábytek po práci. Uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak po práci uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Uklidí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Chcete spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalovat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu. Vymalování bytu za nejnižší cenu.

of the... Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

Tajemný rok a Petr Slík. Tajemný rok a Petr Slíva. Tajemný rok a Petr Slíva. Rok a Petr Slíva. Petr Slíva.

0: byl 8 let. Tak...
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Moc
1: vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Taky sledoval, když jsem byl 8 let. Tak...
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
0: Byl 8 let. Tak...
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena.
1: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena tady.
1: Krásně, nashledanou.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena ta typuje rok.
0: Taky nashledanou.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena ta typuje rok 1980.
1: Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Alena, ta typuje rok 1982 a napsala k tomu 82 a napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
3: 82. ten tady ještě nemám, díky.
2: A napsala k tomu, to je rok, kdy jsem se vdávala.
3: 82. ten tady ještě nemám, díky.
2: Potom to je rok, kdy jsem se vdávala.
3: 82. ten tady ještě nemám, díky.
2: Potom přidám tip na rok 1980, kdy se vdávala.
3: 82. ten tady ještě nemám, díky.
2: Potom přidám tip na rok 1980.
3: 82. ten tady ještě nemám, díky.
2: Potom přidám tip na rok 1980, poslala nám...
3: Uj, ten tady ještě nemám, díky.
2: Potom přidám tip na rok 1980, poslala nám ho Eva ze Šebetova.
3: Mám, díky.
2: Potom přidám tip na rok 1980, poslala nám ho Eva ze Šebetova, typujete podle... Potom přidám tip na rok 1980, poslala nám ho Eva ze Šebetova, typujete podle hezkých písniček a seriálu. 1980, poslala nám ho Eva ze Šebetova, typujete podle hezkých písniček a seriálu. 80, poslala nám ho Eva ze Šebetova, typujete podle hezkých písniček a seriálu a napsala nám ho Eva ze Šebetova, typujete podle hezkých písniček a seriálu a napsala v tomto roce jsem chodila na Šebetova, typujete podle hezkých písniček a seriálu a napsala v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám. To podle hezkých písniček a seriálu a napsala v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám. Písniček a seriálu a napsala v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám.
3: Je, děkujeme.
2: No a napsala v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám.
3: Je, děkujeme.
2: No a typovat můžete, v tomto roce jsem chodila na učiliště, ráda vás poslouchám.
3: Je, děkujeme.
2: No a typovat můžete, chodila na učiliště, ráda vás poslouchám.
3: Je, děkujeme.
2: No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku, tak ráda vás poslouchám.
3: Je, děkujeme.
2: No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku.
3: Je, děkujeme.
2: No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů.
3: Děkujeme.
2: No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů. No a typovat můžete tradičně i na našem Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů. Typuje tady třeba tradičně i na našem Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů. Typuje tady třeba Iveta rok 1980 Facebooku, takže já mrknu ještě tady do komentářů. Typuje tady třeba Iveta rok 1981 mrknu ještě tady do komentářů. Typuje tady třeba Iveta rok 1980 tady do komentářů. Typuje tady třeba Iveta rok 1980 jedna a napsala k tomu, typuje tady třeba Iveta rok 1981 a napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě. Tady třeba Iveta rok 1981 a napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě. Rok 1981 a napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě.
3: Nicméně děkuji.
2: 81 a napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě.
3: Nicméně děkujeme.
2: A napsala k tomu, to jsem ještě 3 roky nebyla na světě.
3: Nicméně děkujeme za tip. No a
2: jsem ještě 3 roky nebyla na světě.
3: Nicméně děkujeme za tip. No a další
2: 3 roky nebyla na světě.
3: Nicméně děkujeme za tip. No a další slovní nápověda. Nicméně děkujeme za tip. No a další slovní nápověda, tentokrát filmu. Nicméně děkujeme za tip. No a další slovní nápověda, tentokrát filmu a další slovní nápověda, tentokrát filmová, ne seriálová, 1. května tajemného roku má. Nápověda, tentokrát filmová, ne seriálová, 1. května tajemného roku má. Premiéra, filmová, ne seriálová, 1. května tajemného roku má. Premiéru, krásný, ne seriálová, 1. května tajemného roku má. Premiéru, krás, 1. května tajemného roku má. Premiéru krásný film režiséra Karla Kacheni tajemného roku má. Premiéru krásný film režiséra Karla Kacheni má. Premiéru krásný film režiséra Karla Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka. Premiéru krásný film režiséra Karla Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka Lukáš. Krásný film režiséra Karla Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka Lukáše Vaculíka. Režiséra Karla Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka Lukáše Vaculíka, taky Jana Hrušínského. Kacheni, do kterého obsadil Vladimíra Menšíka Lukáše Vaculíka, taky Jana Hrušínského Zlatu Adamovskou a tak obsadil Vladimíra Menšíka Lukáše Vaculíka, taky Jana Hrušínského Zlatu Adamovskou a tak dále a tak dále. Číká Lukáše Vaculíka, taky Jana Hruš.

0: Čínského, Zlatou Adamovskou a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Lukáše Vaculíka, taky Jana Hrušínského, Zlatou Adamovskou a tak dále a tak dále. Ten film se taky Jana Hrušínského, Zlatou Adamovskou a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Láska o Zlatou Adamovskou a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Láska mezi kapkami deště a tak dále a tak dále. Ten film se jmenuje Láska mezi kapkami deště a tak dále. Ten film se jmenuje Láska mezi kapkami deště.
1: Čím to je, že jsem takový pechfogl, to mě teda...
0: Film se jmenuje Láska mezi kapkami deště.
1: Čím to je, že jsem takový pechfogl, to mě teda vysvětlí, takový pechfogl, to mě teda vysvětlí, chlapče. Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. To mě teda vysvětlí, chlapče. Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Chlapče. Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas... Že všechno, co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že se co vezmu do ruky, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, se tak nějak zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, nebo zašmodrchá. Přece to, že se občas naliju, neznamená, že jsem špatný člověk, nebo jo.
0: Láska mezi kapkami deště, film Karla Kacheně a premiéra v tajemném roce.
2: Můžete sem chodit.
0: Láska mezi kapkami deště, film Karla Kacheně a premiéra v tajemném roce.
2: Můžete sem chodit, když se vám zachce.
0: Kapkami deště, film Karla Kacheně a premiéra v tajemném roce.
2: Můžete sem chodit, když se vám zachce. Akorát je hrozný.
0: Karla Kacheně a premiéra v tajemném roce.
2: Můžete sem chodit, když se vám zachce. Akorát je hroznů. Se nesmíte ani do.
0: Premiéra v tajemném roce.
2: Můžete sem chodit, když se vám zachce. Akorát je hroznů. Se nesmíte ani dotknout. Můžete sem chodit, když se vám zachce. Akorát je hroznů, se nesmíte ani dotknout. Chodit, když se vám zachce. Akorát je hroznů, se nesmíte ani dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský na to něho.
2: Zachce. Akorát je hroznů, se nesmíte ani dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský na to něho bych málem zapomněl.
2: Je hroznů, se nesmíte ani dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský na to něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál.
2: Se nesmíte ani dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský na to něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál. Tak to byla...
2: Dotknout.
0: A Rudolf Hrušínský na to něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál. Tak to byla další nápověda. A Rudolf Hrušínský na to něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál. Tak to byla další nápověda. A co vy?
3: Hrušínský
0: na to něho bych málem zapomněl, si tam taky zahrál. Tak to byla další nápověda. A co vy?
3: Našli jste rok.
0: Zahrál. Tak to byla další nápověda. A co vy?
3: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte.
0: Tak to byla další nápověda. A co vy?
3: Našli jste rok vašeho života?
0: Další nápověda. A co vy?
3: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800.
0: Vy?
3: Našli jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
3: Jste rok vašeho života?
4: Volejte 800 109 109.
3: Pište na
4: 800 109 109.
3: Pište na 603 118
4: 109 109.
3: Pište na 603 118
4: 105 109.
3: Pište na 603 118 105. Pište na 603 118 118. Pište na 603 118 118. 603 118 118. 118 118. 118 118. 118.

schoulíš pod trpom na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu.

zpět, slyším slova proroka zpět, slyším slova proroka zpět, do divadla do zpět, do divadla do koka. Jednou se do divadla do koka, jednou se vrátí do divadla do koka.

0: Hledáme tajemný rok. Hledáme tajemný rok. Hledáme tajemný rok.
1: Rok.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
2: Tajemný rok.
0: Hledáme tajemný rok.
1: Rok vašeho života.
2: Tajemný rok.
0: Rádemný rok.
1: Rok vašeho života.
2: Tajemný rok. Rádi
1: vašeho života.
2: Tajemný rok. Rádia Blaník.
1: Života.
2: Tajemný rok. Rádia Blaník. Tajemný rok. Rádia Blaník. Rádia Blaník.

0: Zeit ist high. Die Zeit ist heiß. Die Zeit ist heiß, zpívali blondý v tajemném. Die Zeit ist heiß, zpívali blondý v tajemném roce. A zpívali to... Die Zeit ist heiß, zpívali blondý v tajemném roce. A zpívali to tehdy poprvé. Zeit ist high, zpívali blondý v tajemném roce a zpívali to tehdy poprvé. Zeit ist high, zpívali blondý v tajemném roce a zpívali to tehdy poprvé. Zpívali blondý v tajemném roce a zpívali to tehdy poprvé. Blondý v tajemném roce a zpívali to tehdy poprvé. Roce a zpívali to tehdy poprvé.
1: Tajemný rok.
0: Tehdy poprvé. Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet poprvé, protože...
2: Tajemný rok.
0: Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet poprvé, protože právě v tajemném roce vyšel single s touhle...
2: Tajemný rok.
0: Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet poprvé, protože právě v tajemném roce vyšel single s touhletou... Nebo jejich fanoušci to mohli slyšet poprvé, protože právě v tajemném roce vyšel single s touhletou písničkou. A co jsme si to mohli slyšet poprvé, protože právě v tajemném roce vyšel single s touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli, protože právě v tajemném roce vyšel single s touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli už v tajemném roce vyšel single s touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli už v tajemném roce, no připomněli jsme vyšel single s touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli už v tajemném roce, no připomněli jsme si třeba se touhletou písničkou. A co jsme si dneska připomněli už v tajemném roce, no připomněli jsme si třeba seriál Přát. A co jsme si dneska připomněli už v tajemném roce, no připomněli jsme si třeba seriál Přátelé zeleného údolí.
3: Typu rok 1980.
0: Ano, ano.
3: Pode Přátelé zelenou údolí i podle písničky od Vítězava Přátelé zelenou údolí i podle písničky od Vítězava Vávry, tu se mě nadesují. I podle písničky od Vítězava Vávry, tu jsem si ten kupoval.

0: mě na 10, tu jsem si ten rok kupoval tu desku. Od Vítězava Vávry, tu jsem měl na 10, tu jsem si ten rok kupoval tu desku. Píčko. Vítězava Vávry, tu jsem měl na 10, tu jsem si ten rok kupoval tu desku. Píčko. Píčko.
1: Dívka Gloria, jasně.
0: Ano. A takovou kuriozitu.
1: Dívka Gloria, jasně.
0: Ano. A takovou kuriozitu. Pak poz...
1: Jasně.
0: Ano. A takovou kuriozitu. Pak později se natáčelo, no, a takovou kuriozitu, pak později se natáčelo na Šumavě, a takovou kuriozitu, pak později se natáčelo na Šumavě s Tomášem Holým, takovou kuriozitu, pak později se natáčelo na Šumavě s Tomášem Holým, ty kuriozitu, pak později se natáčelo na Šumavě s Tomášem Holým, ty skálou, za Trnkovým keřem a tak dále, a původně za Trnkovým keřem a tak dále. A původně chtěli obsadit za Trnkovým keřem a tak dále. A původně chtěli obsadit Trnkovým keřem a tak dále. A původně chtěli obsadit keřem a tak dále. A původně chtěli obsadit režisér a původně chtěli obsadit režisér i scén. Původně chtěli obsadit režisér i scenarista. Chtěli obsadit režisér i scenarista. Právě obsadit režisér i scenarista. Právě toho chce režisér i scenarista. Právě toho chce
2: toho Pavlík.
0: Režisér i scenarista. Právě toho chce
2: toho Pavlíka malého.
0: Scenarista právě toho chce.
2: Toho Pavlíka malého.
0: Ne, ne, ne. Právě toho chce.
2: Toho Pavlíka malého.
0: Ne, ne, ne. To je toho chce.
2: Toho Pavlíka malého.
0: Ne, ne, ne. To chce.
2: Toho Pavlíka malého.
0: Ne, ne, ne. To hejnýho.
2: Jo, toho Pavlíka malého.
0: Ne, ne, ne. To hejnýho.
2: Jo, Vladomilera.
0: Ne, ne, ne. To hejnýho.
2: Jo, Vladomilera.
0: Vladomilera. To hejnýho.
2: Jo, Vladomilera.
0: Vladomilera a to hejnýho.
2: Jo, Vladomilera.
0: Vladomilera a on je zách nešel. Hejnýho.
2: Jo, Vladomilera.
0: Vladomilera a on je zách nešel.
2: Jo, Vladomilera.
0: Vladomilera a on je zách nešel. Nemovňák.
2: Vladomilera.
0: Vladomilera a on je zách nešel. Nemovňák, tak prostě tak. Vladomilera a on je zách nešel. Nemovňák, tak prostě tak pak naš. A on je zách nešel. Nemovňák, tak prostě tak pak naš. Dali to šel. Nemovňák, tak prostě tak pak naš. Dali toho valu. Nemovňák, tak prostě tak pak naš. Dali toho valu.
2: Jasně. Moc vám...
0: dali toho valu.
2: Jasně, moc vám děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se.
0: Dali toho valu.
2: Jasně, moc vám děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jasně, moc vám děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se. Naslyšenou. Moc vám děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Děkuju. Krásná vzpomínka, mějte se. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pojďme na SMS.
2: Krásná vzpomínka, mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pojďme na SMSky.
2: Mějte se, naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pojďme na SMSky.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 19.
1: Pojďme na SMSky.
3: Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 1970. Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 1970. Napsala nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 1979 podle nápovědy z filmu. Nám třeba Jana, milé rádio Blaník, typuji rok 1979 podle nápovědy. Rádio Blaník, typuji rok 1979 podle nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla za rok 1979 podle nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla základní školu 1979 podle nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla základní školu. Přeji vám hezký den. 9 podle nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla základní školu. Přeji vám hezký den.
1: Vám taky děkuji.
3: Nápovědy z filmu. V tomto roce jsem vyšla základní školu. Přeji vám hezký den.
1: Vám taky děkujeme.
3: Potom přidám. V tomto roce jsem vyšla základní školu. Přeji vám hezký den.

0: Den.
1: Vám taky děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radce jsem vyšla základní školu, přeji vám hezký den.
1: Vám taky děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radka z Vysočiny, základní školu, přeji vám hezký den.
1: Vám taky děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radka z Vysočiny, krásný den, já přeji vám hezký den.
1: Vám taky děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radka z Vysočiny, krásný den, já.
1: Vám taky děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radka z Vysočiny, krásný den, já typuji rok 1900.
1: Děkujeme.
0: Potom přidám tip, od Radka z Vysočiny, krásný den, já typuji rok 1981, to jsem byla v první. Tip, od Radka z Vysočiny, krásný den, já typuji rok 1981, to jsem byla v první třídě. Vysočiny, krásný den, já typuji rok 1981, to jsem byla v první třídě. A krásný den, já typuji rok 1981, to jsem byla v první třídě. A seriál Přátelé zelené, typuji rok 1981, to jsem byla v první třídě. A seriál Přátelé zeleného 81, to jsem byla v první třídě. A seriál Přátelé zeleného údolí se mi moc líbil a dodnes na údolí se mi moc líbil a dodnes na něj se na ní ráda podívám.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám líbil a dodnes na něj se na ní ráda podívám.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám ještě jeden tip na rok 19 dodnes na něj se na ní ráda podívám.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám ještě jeden tip na rok 19 se na ní ráda podívám.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1970 podívám.
1: Díky, díky.
0: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1979 nebo a potom přidám ještě jeden tip na rok 1979 nebo 1980 ještě jeden tip na rok 1979 nebo 1980 to typuje Alena na rok 1979 nebo 1980 to typuje Alena a napsala k tomu to se mi narodil syn.
1: Tak dělám půl čárky u každého. A pojďme na poslední
0: a napsala k tomu to se mi narodil syn.
1: Tak dělám půl čárky u každého. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás.
0: No to se mi narodil syn.
1: Tak dělám půl čárky u každého. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro
0: syn.
1: Tak dělám půl čárky u každého. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás čtyři jména. Čárky u každého. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl. A pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl. Tomáš Šmíd. Pojďme na poslední slovní nápovědu. Mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel. Slovní nápovědu mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a mám pro vás čtyři jména. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kudy. Čtyři jména. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kudeš. Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složil a Jan Kudeš. To je tým Pavel Složil a Jan Kudeš. To je tým, který v tajemném roce vyhrál Davis Cup.
2: Když Ivan porazil Vilase, tak jsme začali přemýšlet o tom, že by se Davis Cup dal vyhrát. Čtyřhra zase je klíčová, ale stejně přeci jenom v duchu jsme věřili tomu, že ta čtyřhra jejich není tak dobrá.
3: Klerk byl nervózní. Vyhrálo se 2-1 a Ivan Klerk to byla formalita v podstatě.
1: No a pro tehdejší Československo
3: vyhrálo se 2-1 a Ivan

0: Klerk, to byla formalita v podstatě.
1: No a pro tehdejší Československo to byl...
2: Na rádiu Blaník.

0: trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí v tevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit. A to snižuje jeho cenu.
1: 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a mám. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 200. Okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 2 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. To se máslo 250 gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. 250 gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí. Gramů za 24,90 Lidl. To se vyplatí.
2: Aktuální zpráva
1: 24,90 Lidl. To se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře.
5: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo teplej.

0: i v chladných...
1: Vytvořeno s použitím AI.
0: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete...
1: Použitím AI.
0: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V
1: AI.
0: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulo... Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulo... Tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a dních dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od dvě... V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240... K najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 204... pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti 49 korun. A pro děti už od 199 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol.
0: Zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol zdarma.
0: Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená.
0: KIK. Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5.
0: Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let.
0: Víc než si myslíte.
2: Sada zimních kol zdarma. Prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně... Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabíjí 59 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená 1000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě
2: Z. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě teď.
2: Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Právě teď v Planehu ušetříte
2: na Nissan.cz.
3: Právě teď v Planehu ušetříte s
2: prémiem.
3: Právě teď v Planehu ušetříte s prémiem dny až... Právě teď v Planehu ušetříte s prémiem dny až 30... Právě teď v Planehu ušetříte s prémiem dny až 35%. V Planehu ušetříte s prémiem dny až 35%. Ušetříte s prémiem dny až 35%. Jednoduše rezervujte online s prémiem dny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15-35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvent. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planehu rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planehu. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planehu. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planehu. Minut vyzvedněte na prodejně. Planehu. Vyzvedněte na prodejně. Planehu. Planehu.

0: rádio. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano,
0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: O cestě. Podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
0: S lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkem plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkou a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je.
1: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého.
1: Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka. Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během jeho plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na toho člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se směli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají vpředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Ne to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. Začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší a družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu stavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je spit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu

0: v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup. Hodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml. Nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Nebo Mko ketchup 500 ml za 69,90. Nebo Mko ovesná kaše za 12 ml za 69,90. Nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Za 69,90. Nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla 90. Nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. Nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás. Ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás. Přijďte za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Přijďte si do Benu
0: 90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Přijďte.
0: Byla. To dobré začíná u nás.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro
0: radu. To dobré začíná u nás.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
0: Začíná u nás.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za
0: nás?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék do placet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku, s kartou.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku, s kartou Benu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku, s kartou.
2: Za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než
2: 30, prosím.
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo setku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našem doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme. V našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan
1: nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen
1: na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren.
1: Benu, rádi vám poradíme.
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku?
3: Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: A Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada se vracejí na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada země gangů na Sky Showtime.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada země gangů jen time.
4: Chceš válku? Tak tady máš válku.
3: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude válku, tak tady máš válku.
3: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci. Tak tady máš válku.
3: Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
3: Máš válku. Nová řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
3: Připlaťte si tarif standard. Řada země gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude kolem jsou žraloci.
3: Připlaťte si tarif standard jen za 104 gangů jen na Sky Showtime.
4: Všude

0: kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun. Kaj Showtime.
0: Všude kolem jsou žraloci.
1: Připlate si tarif standard jen za 149 korun měsíčně. Podte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
2: Finální.
1: Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
2: Finální výprodej
1: 12. října. Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Zrušit platí smluvní podmínky.
2: Finální výprodej ve velkém stylu.
1: Výprodej podmínky.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve sport. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodej boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Vybujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vybrat dovolenou.
2: Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vybrat dovolenou. Nemusí být.
2: Sportissimo. Život v pohybu.
3: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška.
2: Život v pohybu.
3: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte
2: do pohybu.
3: Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně. Vybrat dovolenou. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo musí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sečte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně letem. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší. Nebo si užijte hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabít hory. U vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte. Vybraných zájezdů sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na půl sesky pasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý už ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Chedok.cz. U nás si vybere každý už přes 100 let. Chedok. U nás si vybere každý už přes 100 let. Chedok. Každý už přes 100 let. Chedok. Už přes 100 let. Chedok.

0: Už nemusíte. Už nemusíte Už nemusíte čekat, až si ušetříte Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máš si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých desách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 na skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla po slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské
0: nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské
0: poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní bonus
0: u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. A získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
1: extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za
1: výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Helma Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49 mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Paní Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu?
2: 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu?
2: 90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Října. Kaufland.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíří na chviličku.
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko.
5: Musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko.
5: Ale je to na
6: pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko.
5: Ale je to na rozšíříme
7: dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko.
5: Ale je to na

0: Osobní mail investice.
1: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
1: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
1: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás. Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firemní finance. Česká spořitelna.

0: české... Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.
1: Posloucháte Rádio Hlaník. Posloucháte Tajemný rok Hlaník. Posloucháte Tajemný rok Hlaník. Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník. Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Snad jsem si zmýlil.
1: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Snad jsem si zmýlil odjezd.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.
1: Rok Rádia Blaník.
2: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.
1: Blaník.
2: Snad jsem

0: Předposlední Spartakiáda a byla olympiáda v roce v Moskvě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme.
0: Poslední Spartakiáda a byla olympiáda v roce v Moskvě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme
0: ve... a byla olympiáda v roce v Moskvě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme ve správném
0: roce. Nemám pocit. Olympiáda v roce v Moskvě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme ve správném roce.
0: Nemám pocit, je jistota v Moskvě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme ve správném roce.
0: Nemám pocit, je jistota, já jsem olympiádě.
1: Máte pocit? No, tak doufejme, že jsme ve správném
0: roce. Nemám pocit, je jistota, já jsem olympiádě.
1: Pocit. No, tak doufejme, že jsme ve správném
0: roce. Nemám pocit, je jistota, já jsem olympiádě.
1: Doufejme, že jsme ve správném roce.
0: Nemám pocit, je jistota, já jsem olympiádě. Na té olympiádě, na to jsem se koukala. Na...
1: Ve správném roce.
0: Nemám pocit, je jistota, já jsem olympiádě. Na té olympiádě, na to pocit, je jistota, já jsem olympiádě. Na té olympiádě, na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem. Já jsem olympiádě. Na té olympiádě, na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem přičela na Strahově. Na té olympiádě, na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem přičela na Strahově. Na té olympiádě, na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem přičela na Strahově.
1: A máte pocit teda...
0: Na to jsem se koukala na televizi a na Spartakiádě jsem přičela na Strahově.
1: A máte pocit teda, máte pocit, že je to ve Strahově?
0: Na televizi a na Spartakiádě jsem přičela na Strahově.
1: A máte pocit teda, máte pocit, že je to ve stejné... A máte pocit, teda máte pocit, že je to ve stejném roce jako ostatní nápovědy a ostatní písničky. Takhle. Pocit, teda máte pocit, že je to ve stejném roce jako ostatní nápovědy a ostatní písničky. Takhle. Máte pocit, že je to ve stejném roce jako ostatní nápovědy a ostatní písničky. Takhle.
0: 1980.
1: Píšu si ve stejném roce jako ostatní nápovědy a ostatní písničky. Takhle.
0: 1980.
1: Píšu si moc děkuji jako ostatní nápovědy a ostatní písničky. Takhle.
0: 1980.
1: Píšu si, moc děkujeme za ty ostatní písničky. Takhle.
0: 1980.
1: Píšu si, moc děkujeme za ty...
0: 80. rok. Takhle. 1980.
1: Píšu si, moc děkujeme za ty...
0: 80. rok.
1: Mějte se krásně.
0: 80.
1: Píšu si, moc děkujeme za ty...
0: 80. rok.
1: Mějte se krásně. Naschledanou. Píšu si, moc děkujeme za ty...
0: 80. rok.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Přeju krásný den.
1: Moc děkujeme za ty...
0: 80. rok.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Přeju krásný den, naschledanou. 80. rok.
1: Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Přeju krásný den, naschledanou.
1: Děkujeme. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Přeju krásný den, naschledanou.
1: Děkujeme, děkujeme krásně. Naschledanou.
0: Přeju krásný den, naschledanou.
1: Děkujeme, děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme.
1: Naschledanou.
0: Přeju krásný den, naschledanou.
1: Děkujeme, děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden.
0: Přeju krásný den, naschledanou.
1: Děkujeme, děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden anonymní.
0: Naschledanou.
1: Děkujeme, děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1980.
1: Děkujeme, děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1981 a je.
1: Děkujeme a pojďme na SMSky.
2: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1981 a je tady k tomu jenom poznámka. Máme tady jeden anonymní tip na rok 1981 a je tady k tomu jenom poznámka, to se narodila. Anonymní tip na rok 1981 a je tady k tomu jenom poznámka, to se narodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: Na rok 1981 a je tady k tomu jenom poznámka, to se narodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: 81 a je tady k tomu jenom poznámka, to se narodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Věry Spří, tady k tomu jenom poznámka, to se narodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidá známka, to se narodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku, rodila moje láska.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku 1900.
1: Děkujeme.
2: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku 1980 a
1: napsala.
2: Potom přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku 1980 a napsala v letě jsem se přidám tip od Věry z Příbramy, ta přidává čárku k roku 1980 a napsala v letě jsem se seznámila s Příbramy, ta přidává čárku k roku 1980 a napsala v letě jsem se seznámila s manželem, ta přidává čárku k roku 1980 a napsala v letě jsem se seznámila s manželem, čárku k roku 1980 a napsala v letě jsem se seznámila s manželem, oba moc rádi rozinky i 1980 a napsala v letě jsem se seznámila s manželem, oba moc rádi rozinky i Rádio Blaník. S manželem, oba moc rádi rozinky i Rádio Blaník.
1: Krásné, jak se nám ty rozinky.
2: Moc rádi rozinky i Rádio Blaník.
1: Krásné, jak se nám ty rozinky jako
2: rozinky i Rádio Blaník.
1: Krásné, jak se nám ty rozinky jako nit víceméně. Krásné, jak se nám ty rozinky jako nit víceméně protkaly do celého tajemného. Krásné, jak se nám ty rozinky jako nit víceméně protkaly do celého tajemného roku.
2: Je to tak.
1: Ty rozinky jako nit víceméně protkaly do celého tajemného roku.
2: Je to tak.

0: Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného. Jako by dál nes ho nechtěla. Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného. Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného a zároveň Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného a zároveň poslední písnička. Tak to byl poslední kovboj Michala Tučného a zároveň poslední písnička. Poslední kovboj Michala Tučného a zároveň poslední písnička v dnešním tajemném roce podle kovboj Michala Tučného a zároveň poslední písnička v dnešním tajemném roce podle Tučného a zároveň poslední písnička v dnešním tajemném roce podle které jste mohli ten tajemný poslední písnička v dnešním tajemném roce podle které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat. Poslední písnička v dnešním tajemném roce podle které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat. Písnička v dnešním tajemném roce podle které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat. Se podle které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat.
1: Tajemný rok.
0: Které jste mohli ten tajemný rok ještě hádat.
1: Tajemný rok.
0: Ten tajemný rok ještě hádat.

0: Tak je to téma, které vyvolává.
1: Jako nit víceméně protkali do celého tajemného roku.
0: Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce.
1: Nit víceméně protkali do celého tajemného roku.
0: Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám.
1: Víceméně protkali do celého tajemného roku.
0: Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám ještě.
1: Do celého tajemného roku.
0: Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám ještě jeden tip na rok. Je to tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám ještě jeden tip na rok 1980. To tak, je to téma, které vyvolává emoce. Potom přidám ještě jeden tip na rok 1980. Vyvolává emoce. Potom přidám ještě jeden tip na rok 1981. Posílá nám ho Radce. Potom přidám ještě jeden tip na rok 1981. Posílá nám ho Radka a napsal přidám ještě jeden tip na rok 1981. Posílá nám ho Radka a napsala k tomu jeden tip na rok 1981. Posílá nám ho Radka a napsala k tomu to je rok 1981. Posílá nám ho Radka a napsala k tomu to je rok, kdy jsem se vdávala. Posílá nám ho Radka a napsala k tomu to je rok, kdy jsem se vdávala.
1: Děkujeme.
0: Posílá nám ho Radka a napsala k tomu to je rok, kdy jsem se vdávala.
1: Děkujeme. Bez rozinek.
0: A napsala k tomu to je rok, kdy jsem se vdávala.
1: Děkujeme. Bez rozinek.
0: Bez rozinek. Tentokrát. K tomu to je rok, kdy jsem se vdávala.
1: Děkujeme. Bez rozinek.
0: Bez rozinek. Tentokrát. No. Kdy jsem se vdávala.
1: Děkujeme. Bez rozinek.
0: Bez rozinek. Tentokrát.
1: No, děkujeme za všechny vaše. Děkujeme. Bez rozinek.
0: Bez rozinek. Tentokrát.
1: No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny bez rozinek.
0: Bez rozinek tentokrát.
1: No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny vaše
0: bez rozinek tentokrát.
1: No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky.
0: Tentokrát.
1: No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky. No, děkujeme za všechny vaše tipy, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky. Pojď si to zhrnout. Všechny vaše tipy, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky. Pojď si to zhrnout. Přátelé, za všechny vaše vzpomínky, za všechny vaše rozinky. Pojď si to zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemné vzpomínky, za všechny vaše rozinky. Pojď si to zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako film. Všechny vaše rozinky. Pojď si to zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako fky, pojď si to zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako zhrnout. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako film Karla Kacheně Láska mezi kapkami. Přátelé Zeleného údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako film Karla Kacheně Láska mezi kapkami deště. A údolí mají premiéru v tajemném roce stejně jako film Karla Kacheně Láska mezi kapkami deště. A vyhráli Láska mezi kapkami deště. A vyhráli jsme Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli kapkami deště. A vyhráli jsme Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Tě. A vyhráli jsme Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl. Vyhráli jsme Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila. Davis Cup, nebo my jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. My jsme nevyhráli Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. A Davis Cup, ale Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. A pokud jste Ivan Lendl, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. A pokud jste typovali rok, Tomáš Šmíd, Pavel Složila, Jan Kodeš. A pokud jste typovali, Pavel Složila, Jan Kodeš. A pokud jste typovali rok
2: 1900,
1: Jan Kodeš. A pokud jste typovali rok
2: 1980.
1: A pokud jste typovali rok
2: 1980.
1: Pokud jste typovali rok
2: 1980.
1: Tak jste typovali rok
2: 1980.
1: Tak jste typovali správně. Rok
2: 1980.
1: Tak jste typovali správně.
2: 1980.
1: Tak jste typovali správně.
2: 1980.
1: Tak jste typovali správně.
2: 80.
1: Tak jste typovali správně. Tak jste typovali správně.
2: To byl dnešní.
1: Typovali správně.
2: To byl dnešní. To byl dnešní tajemný. To byl dnešní tajemný rok Rádia. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník. To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
2: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.

kde slunce z rozedraných mraků. Kde slunce z rozedraných mraků. Kde slunce z rozedraných mraků. Kde slunce z rozedraných mraků. Kde slunce z rozedraných mraků. Tančím se z rozedraných mraků.

0: Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok
0: Rádia Blaník. Tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok
0: Rádia Blaník. Rádia Blaník.
1: Tajemný rok
0: Rádia Blaník.
1: Tajemný rok
0: Rádia Blaník.
2: No a my
1: tajemný rok
0: Rádia Blaník.
2: No a my se pro tuto chvíli
0: Rádia Blaník.
2: No a my se pro tuto chvíli s Adel. No a my se pro tuto chvíli s Adel loučíme, my se ještě teda uslyšíme. No a my se pro tuto chvíli s Adel loučíme, my se ještě. No a my se pro tuto chvíli s Adel loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer. No a my se pro tuto chvíli s Adel loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky. To chvíli s Adel loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky a společně loučíme, my se ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky a společně všichni zase. Ještě teda uslyšíme u Zlatých českých ručiček a večer u České desítky a společně všichni zase v pondělí. Zlatých českých ručiček a večer u České desítky a společně všichni zase v pondělí. V 6 ráno tady v dobré ručiček a večer u České desítky a společně všichni zase v pondělí. V 6 ráno tady v dobrém ránu a u České desítky a společně všichni zase v pondělí. V 6 ráno tady v dobrém ránu a za chvíli společně všichni zase v pondělí. V 6 ráno tady v dobrém ránu a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte zase v pondělí. V 6 ráno tady v dobrém ránu a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. V 6 ráno tady v dobrém ránu a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj. Tady v dobrém ránu a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj. Ráno a za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj. Černý a s ním dopolední vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj. Vysílání. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj. Zůstaňte s Blaníkem. Ahoj.

0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty
2: rok Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty poslední typy.
2: Rádia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty poslední typy. Rádio Blaník.
2: Tia Blaník.
0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty poslední typy. Rádio Blaník, Petr Slíva,
0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty poslední typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
0: Tajemný rok.
1: A tohle jsou ty poslední typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den. A tohle jsou ty poslední typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blaníčko, zdraví.
1: Typy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souba.
1: Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souba.
1: Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souba. Dobrý den, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souval. Dobrý den, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souval. Tipuju si rok tajemný, Blaníčko, zdraví, Jarka, Souval. Tipuju si rok tajemný, Jarka, Souval. Tipuju si rok tajemný 1980. Tipuju si rok tajemný 1980.
1: 80.
3: Tipuju si rok tajemný 1980.
1: 80.
3: A rok tajemný 1980.
1: 80.
3: A dala bych jedno tajemný 1980.
1: 80.
3: A dala bych jedno takovou malou 1980.
1: 80.
3: A dala bych jedno takovou malou připomínku.
1: No.
3: 80. A dala bych jedno takovou malou připomínku.
1: No.
3: Byla to předposlední zkouška.
1: 80.
3: A dala bych jedno takovou malou připomínku.
1: No.
3: Byla to předposlední. A dala bych jedno takovou malou připomínku.
1: No.
3: Byla to předposlední Spartakiáda a dala bych jedno takovou malou připomínku.
1: No.
3: Byla to předposlední Spartakiáda a byla olympiáda. Takovou malou připomínku.
1: No.
3: Byla to předposlední Spartakiáda a byla olympiáda v roce v Moskvě.
1: No.
3: Byla to předposlední Spartakiáda a byla olympiáda v roce v Moskvě. Byla to

Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová. Hezky zaspívá i Iveta Bartošová.

0: Aj, sme u té...
1: Konečná táhle píseň, co v srdci mám, křivým...
0: Aj, sme u té písne, tak si dá...
1: Táhle píseň, co v srdci mám, křivým...
0: Aj, sme u té písne, tak si dáme taky Krištofa do...
1: Píseň, co v srdci mám, křivým...
0: Aj, sme u té písne, tak si dáme taky Krištofa do nebe se...
1: Co v srdci mám, křivým...
0: Aj, sme u té písne, tak si dáme taky Krištofa do nebe se propadám...
2: A tak dá...
0: A jsme u té písně, tak si dáme taky Krištofa do nebe se propadám.
2: A tak dávám.
0: A jsme u té písně, tak si dáme taky Krištofa do nebe se propadám.
2: A tak dávám sásku.
0: Krištofa do nebe se propadám.

0: Slezsku budeme mít dnes zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne k večeru budeme mít dnes zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne k večeru oblačno až dnes zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne k večeru oblačno až zataženo. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne k večeru oblačno až zataženo a lokálně nebo skoro jasno. Odpoledne k večeru oblačno až zataženo a lokálně se mohou vyskytnout slabé jasno. Odpoledne k večeru oblačno až zataženo a lokálně se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšší oblačno až zataženo a lokálně se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšší zataženo a lokálně se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi lokálně se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů a slabé přeháňky. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9. Teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů a na horách naměříme tej mezi 13 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9. 13 až 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Rádio Blaník.
0: 16 stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Rádio Blaník.
0: Nejvíc stupňů a na horách naměříme kolem 9.
1: Rádio Blaník.
0: Naměříme kolem 9.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc
0: 9.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písní. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Víc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Ho počasí.

Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale... Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale je to strašná... Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale je to strašná škoda. Leo Sayer... Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale je to strašná škoda. Leo Sayer, toho si najděte... Mám dojem, že ho málo kdo zná, ale je to strašná škoda. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. Málo kdo zná, ale je to strašná škoda. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. Ale je to strašná škoda. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. Leo Sayer, toho si najděte, přátelé, na YouTube. To je prostě borec. No a toho si najděte, přátelé, na YouTube. To je prostě borec. No a uzavírá nám, přátelé, na YouTube. To je prostě borec. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. To je prostě borec. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. To je prostě borec. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. Prostě borec. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. No a uzavírá nám tajemný rok pro tento týden. Péťa práv tajemný rok pro tento týden. Péťa právě o tento týden. Péťa právě opustil budovu. Péťa právě opustil budovu, přátelé, začíná. Péťa právě opustil budovu, přátelé. Péťa právě opustil budovu, přátelé, začíná dopolední vysílání. Péťa právě opustil budovu, přátelé, začíná dopolední vysílání Blaníku a Bron. Právě opustil budovu, přátelé, začíná dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou opustil budovu, přátelé, začíná dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině, přátelé, začíná dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině na dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině hrát stánky. Dopolední vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině hrát stánky. Vysílání Blaníku a Brontosauři budou v následující hodině hrát stánky. Brontosauři budou v následující hodině hrát stánky. Brontosauři budou v následující hodině hrát stánky. Brontosauři hodině hrát stánky. Hezky česky. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartoš. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová. Hezky česky zaspívá i Iveta Bartošová.

0: Hezký český... Hezký česky vám hrajeme. Na tvoji lásku. Hezký česky vám hrajeme už 27 let a budeme. Tvoji lásku. Hezký česky vám hrajeme už 27 let a budeme pokračovat. Hezký česky vám hrajeme už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí doprava. Hezký česky vám hrajeme už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí doprava zprávy. Hezky vám hrajeme už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí doprava zprávy. A za 3,5 minuty už 27 let a budeme pokračovat. Za chvilku počasí doprava zprávy. A za 3,5 minuty už bude 10. A budeme pokračovat. Za chvilku počasí doprava zprávy. A za 3,5 minuty už bude 10. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 3,5 minuty už bude 10. 3,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Překáží bude 10. Rádio Blaník. Překáží vám doma Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřeby. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.drobneelektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Kontejnerů. www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz Kontejnery.cz
2: Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník.
3: Hezké
2: Blaník počasí.
3: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata a
2: počasí.
3: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová na Moravě a ve Slezsku budeme mít. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Zpočátku přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Zpočátku polojasno. Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Zpočátku polojasno nebo skoro jasno. Na Moravě a ve

0: vozidla, místem projedete pomalu. V Masarykově ulici jsou v sobě dvě osobní vozidla, místem projedete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašově ulici jsou v sobě dvě osobní vozidla, místem projedete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašském dvě osobní vozidla, místem projedete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí vozidla, místem projedete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí ve Vsetínsku místem projedete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské ulici jdete pomalu. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské ulici směrem do centra srazil. Na Vsetínsku ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské ulici směrem do centra srazilo automobil. Vsetínsku ve Valašském Meziříčí ve Vsetínské ulici směrem do centra srazilo automotorkem. Meziříčí ve Vsetínské ulici směrem do centra srazilo automotorkáře. Přejeme vám šťastný ve Vsetínské ulici směrem do centra srazilo automotorkáře. Přejeme vám šťastnou Vsetínské ulici směrem do centra srazilo auto motorkáře. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Do centra srazilo automotorkáře. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný pátek. Srazilo automotorkáře. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný pátek. Motorkáře. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný pátek. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný pátek.
1: Dopravní
0: cestu bez nehod a krásný pátek.
1: Dopravní zpravodajství
0: a krásný pátek.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
0: Pátek.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
1: Zpráv. Zprávy. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Desítkách obcí.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Desítkách obcí proběhne.
2: Jasně, přehledně.
3: Desítkách obcí proběhnou i referenda.
2: Jasně, přehledně.
3: Desítkách obcí proběhnou i referenda.
2: Přehledně.
3: Desítkách obcí proběhnou i referenda. Přibývá lidí. Desítkách obcí proběhnou i referenda. Přibývá lidí s duševními problémy. Desítkách obcí proběhnou i referenda. Přibývá lidí s duševními problémy. Proběhnou i referenda. Přibývá lidí s duševními problémy. I referenda. Přibývá lidí s duševními problémy. Přibývá lidí s duševními problémy. Přibývá lidí s duševními problémy. Na pražském přibývá lidí s duševními problémy. Na pražském letišti budou řešit stávkovou pohodu duševními problémy. Na pražském letišti budou řešit stávkovou problémy. Na pražském letišti budou řešit stávkovou pohotovost. Na pražském letišti budou řešit stávkovou pohotovost. Na pražském letišti budou řešit stávkovou pohotovost. Ještě budou řešit stávkovou pohotovost. Stávkovou pohotovost. Rádio.

0: Hezké dopoledne.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má
1: Rádio Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika
1: Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová.
1: Blaník.
0: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová.
2: Volby dva. Volby 2026. Volby 2026. Volby 2026.
0: Společně s komunálními
2: volby 2026.
0: Společně s komunálními a senátními
2: 2026.
0: Společně s komunálními a senátními volbami se konají
2: 2026.
0: Společně s komunálními a senátními volbami se konají i
2: 2026.
0: Společně s komunálními a senátními volbami se konají i desítky místních. Společně s komunálními a senátními volbami se konají i desítky místních referent. Bude jich 37. Komunálními a senátními volbami se konají i desítky místních referent. Bude jich 37 a senátními volbami se konají i desítky místních referent. Bude jich 37 a 19 z nich se bude se konají i desítky místních referent. Bude jich 37 a 19 z nich se bude týkat větrných a desítky místních referent. Bude jich 37 a 19 z nich se bude týkat větrných elektráren v obcích referent. Bude jich 37 a 19 z nich se bude týkat větrných elektráren v obcích. Zatímco bude jich 37 a 19 z nich se bude týkat větrných elektráren v obcích. Zatímco 19 z nich se bude týkat větrných elektráren v obcích. Zatímco mezi lety 2006 a 2000 se bude týkat větrných elektráren v obcích. Zatímco mezi lety 2006 a 2000 větrných elektráren v obcích. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v Česku konalo v obcích. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v Česku konalo v průměru. Zatímco mezi lety 2006 a 2022 se v Česku konalo v průměru 1 až 2 referenda ročně. 2006 a 2022 se v Česku konalo v průměru 1 až 2 referenda ročně. Letos 6 a 2022 se v Česku konalo v průměru 1 až 2 referenda ročně. Letos má počet hlasů se konalo v průměru 1 až 2 referenda ročně. Letos má počet hlasování o této otázce měru 1 až 2 referenda ročně. Letos má počet hlasování o této otázce překonat 100 až 2 referenda ročně. Letos má počet hlasování o této otázce překonat 100 v dalších ročně. Letos má počet hlasování o této otázce překonat 100 v dalších se pak můžou má počet hlasování o této otázce překonat 100 v dalších se pak můžou místní vyjádřit většinou kurání o této otázce překonat 100 v dalších se pak můžou místní vyjádřit většinou k různým stav otázce překonat 100 v dalších se pak můžou místní vyjádřit většinou k různým stavbám, třeba k výstavbě. Dalších se pak můžou místní vyjádřit většinou k různým stavbám, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu. Místní vyjádřit většinou k různým stavbám, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu, anebo k různým stavbám, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu, anebo třeba bytových domů. Stavbám, třeba k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu, anebo třeba bytových domů. Odbornou výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu, anebo třeba bytových domů. Odbornou pomoc z duševní prodejny obchvatu anebo třeba bytových domů. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledání obchvatu anebo třeba bytových domů. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledáváči bytových domů. Odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledáváčím dál víc lidí. Všeobecná odbornou pomoc s duševním zdravím vyhledáváčím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna pomoc s duševním zdravím vyhledáváčím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům zdravím vyhledáváčím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispáváčím dál víc lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podpory lidí. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu. Všeobecná zdravotní pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Pojišťovna proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze proto svým klientům přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, to tím přispívá na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, to výmluvčí VZ na psychosociální podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, to výmluvčí VZP.

0: ani podporu 5000 korun. Kam peníze konkrétně míří, to ví mluvčí VZP Viktorie Plívová.
1: Využijte mohou až na 10 sezení u terapeutů.
0: Jejich seznam najdou zájemci na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny.
2: Odbory na pražském letišti se sejdou ke stávkové po trestní oznámení.

0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě.
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v závodě.
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v závodní ulici na křižovatce.
0: Za volantem.
1: V Ostravě v závodní ulici na křižovatce s Edisonovou bourala dvě. V Ostravě v závodní ulici na křižovatce s Edisonovou bourala dvě auta. Policie tam řídí na křižovatce s Edisonovou bourala dvě auta. Policie tam řídí provoz kyvadlově. S Edisonovou bourala dvě auta. Policie tam řídí provoz kyvadlově. Zdržíte se. Bourala dvě auta. Policie tam řídí provoz kyvadlově. Zdržíte se v koloně. Pozor, dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Kyvadlově, zdržíte se v koloně. Pozor, dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy, zdržíte se v koloně. Pozor, dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy, havarovalo tam koloně. Pozor, dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy, havarovalo tam osobní auto. Pozor, dejte za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy, havarovalo tam osobní auto. Tady je ale zdržení minimálně.
2: Ve Velkém Týnci v Masarykově ulici jsou v sobě dvě osobní vozidla.

0: Odbory na pražském letišti se sejdou ke stávkové pohotovosti. Námení. Odbory na pražském letišti se sejdou ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné. Odbory na pražském letišti se sejdou ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné ukončení. Na pražském letišti se sejdou ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné ukončení. Předseda prvního se sejdou ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné ukončení. Předseda první základní odbory ke stávkové pohotovosti. Řešit budou její možné ukončení. Předseda první základní odborové organizace. Řešit budou její možné ukončení. Předseda první základní odborové řešit budou její možné ukončení. Předseda první základní odborové organizace možné ukončení. Předseda první základní odborové organizace letiště Marek Sedlák se ohradil. Předseda první základní odborové organizace letiště Marek Sedlák se ohradil proti základní odborové organizace letiště Marek Sedlák se ohradil proti vyjádření další odborové organizace letiště Marek Sedlák se ohradil proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že letiště Marek Sedlák se ohradil proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště se ohradil proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odborem proti vyjádření další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje, stavení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje, stávkovou pohotovost Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje, stávkovou pohotovost odbory Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje, stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci kvůli odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci kvůli výběru nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásili v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Odbory vyhlásili v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Tolik zprávy v červenci kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a kvůli výběru nového šéfa letiště Radomíra Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa letiště Radomíra Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady.
0: Radomíra Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
0: Lašáka. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
0: Rádia Blaník a teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
0: Teď s vámi bude Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
0: Pepa Černý.
1: Už je tady, děkujeme.
2: Pepa Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Tak.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Tak, 10. hodina.
2: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Tak, 10. hodina.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Tak, 10. hodina odbyla.
3: Na Rádiu Blaník.
1: Tak, 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den...
3: Blaník.
1: Tak, 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den velké... Tak, 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil... Tak, 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil... 10. hodina odbyla, přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil na pátek tenhle týden vám řekl... Hodina odbyla, přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil na pátek tenhle týden vám řekl... Přátelé, dneska je den velkého juchu, já jsem se těšil na pátek tenhle týden vám řeknu. Doufám, že je den velkého juchu, já jsem se těšil na pátek tenhle týden vám řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na juchu, já jsem se těšil na pátek tenhle týden vám řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dá se těšil na pátek tenhle týden vám řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám tenhle týden vám řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám budeme hrát řeknu. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Zahrajeme. Doufám, že vy taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Zahrajeme si víc taky, že jsme na jedné vlně. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky. Zahrajeme si víc nebo míň, počkejte si. Dál vám budeme hrát hlavně hezky česky, zahrajeme si víc nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, hrát hlavně hezky česky, zahrajeme si víc nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, že dneska je hezky česky, zahrajeme si víc nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, že dneska je heslo jasné.

Ne, dáme si víc nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, že dneska je heslo jasné. A nebo míň, počkejte si na heslo, i když já myslím, že dneska je heslo jasné. A za chvilku už je tady si na heslo, i když já myslím, že dneska je heslo jasné. A za chvilku už je tady Samira. Proč se já myslím, že dneska je heslo jasné. A za chvilku už je tady Samira. Proč se říká, co dneska je heslo jasné. A za chvilku už je tady Samira. Proč se říká, co se říká na Blaník. A za chvilku už je tady Samira. Proč se říká, co se říká na Blaníku? Samira, proč se říká, co se říká na Blaníku? Se říká, co se říká na Blaníku? Říká na Blaníku.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Rádio.

Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Rádio Blaník. Hezký Český. Hezký Český.

0: Čud jako místo vůbec neexistuje. Nejspíš žádný čud jako místo vůbec neexistuje. Žádný čud jako místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje čud jako místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to čudu. Něco vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to čudu. Něco jako podobu. Slovník vysvětluje to čudu. Něco jako podobu slova čoudu. A vysvětluje to čudu. Něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. Čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské člo. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské ale ještě druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako druhá, méně jistá teorie. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, jistá teorie. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarovaticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo. By tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo. V čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. Mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou, co by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Údajně existovalo Česko. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr. Údajně existovalo Českomoravské. Jednu skvělou historku na závěr. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo. Historku na závěr. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo. Závěr. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo. Údajně existovalo Českomoravské úvěrové družstvo. Tedy ČUD, ČUD, existovalo Českomoravské úvěrové družstvo, tedy ČUD, ČUD. Jeho majitel měl Českomoravské úvěrové družstvo, tedy ČUD, ČUD. Jeho majitel měl utéct s penězi ČUD, ČUD. Jeho majitel měl utéct s penězi klientů do Ameriky a lidé ČUD. Jeho majitel měl utéct s penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jeho majitel měl utéct s penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze měl utéct s penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Penězi klientů do Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Ameriky a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Příběh ale pochází z a lidé si pak říkali, že jejich peníze jsou v čudu. Příběh ale pochází z jedné jejich peníze jsou v čudu. Příběh ale pochází z jedné humoristické knihy. Jsou v čudu. Příběh ale pochází z jedné humoristické knihy. Takže škoda ale to. Příběh ale pochází z jedné humoristické knihy. Takže škoda ale tohle bohužel vymyšlené. Pochází z jedné humoristické knihy. Takže škoda ale tohle bohužel vymyšlené. Z jedné humoristické knihy. Takže škoda ale tohle bohužel vymyšlené. Humoristické knihy. Takže škoda ale tohle bohužel vymyšlené.
1: No, to nevadí, Samčo.
0: Takže škoda ale tohle bohužel vymyšlené.
1: No, to nevadí, Samčo, moc krát děkujeme.
0: Škoda, ale tohle bohužel vymyšlené.
1: No, to nevadí, Samčo, moc krát děkujeme.
0: Samir. Tohle bohužel vymyšlené.
1: No, to nevadí, Samčo, moc krát děkujeme.
0: Samir. Vymyšlené.
1: No, to nevadí, Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: No, to nevadí.

České rádio.

0: Robin Gibb a Juliet. Robin Gibb a Juliet na vlnách. Robin Gibb a Juliet na vlnách Blaníku. Robin Gibb a Juliet na vlnách Blaníku. Robin Gibb a Juliet na vlnách Blaníku. Robin Gibb a Juliet na vlnách Blaníku. Gibb a Juliet na vlnách Blaníku. Na rádiu Juliet na vlnách Blaníku. Na rádiu vlnách Blaníku.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
0: A Julie.
1: Na rádiu Blaník.
0: A Julie, jak se říká už.
1: Na rádiu Blaník.
0: A Julie, jak se říká už je v čudu, teď dívá.
1: Na rádiu Blaník.
0: A Julie, jak se říká už je v čudu, teď tí.
1: Rádio Blaník.
0: A Julie, jak se říká už je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je? A Julie, jak se říká už je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je? A Julie, jak se říká už je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je vlastně ten čud? Jak se říká už je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je vlastně ten čud?
2: Když
0: je v čudu, teď tí vystřídala Samča. Co to je vlastně ten čud?
2: Když je něco.
0: Teď tí vystřídala Samča. Co to je vlastně ten čud?
2: Když je něco v čudu, je to prostě.
0: Střídala Samča. Co to je vlastně ten čud?
2: Když je něco v čudu, je to prostě pryč.
0: Co to je vlastně ten čud?
2: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to.
0: Ten čud.
2: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, jde to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, definitivně. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, definitivně zmařená. Se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost definitivně zmařená. A kde ukradl, nebo je nějaká příležitost definitivně zmařená. A kde je ten čud? Nebo je nějaká příležitost definitivně zmařená. A kde je ten čud? Příležitost definitivně zmařená. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco definitivně zmařená. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco dostat zmařená. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný. A kde je ten čud? A dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud, jak. A dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec. Dá se z něj případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Případně něco dostat zpátky? Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Dostat zpátky? Nejspíš žádný čud.

0: Vadí, Samčo, moc krát děkujeme.
1: Samira na Blaníku.
2: Aneb.
0: Vadí, Samčo, moc krát děkujeme.
1: Samira na Blaníku.
2: Aneb. Proč se říká...
0: Krát děkujeme.
1: Samira.

0: my si zahrajeme...
1: A hned, proč se říká, co se říká?
0: A my si zahrajeme mandolínu.
1: Proč se říká, co se říká?
0: A my si zahrajeme mandolínu.
1: Říká, co se říká?
0: A my si zahrajeme mandolínu. Ale Adam Ďurica.
1: Co se říká?
0: A my si zahrajeme mandolínu. Ale Adam Ďurica na vlnách. Ale Adam Ďurica na vlnách Rádia Blaník. Už je pátek 10:10. Adam Ďurica na vlnách Rádia Blaník. Už je pátek 10:10 a já vám přeju krásné Ďurica na vlnách Rádia Blaník. Už je pátek 10:10 a já vám přeju krásné dopoledne z Blaník Rádia Blaník. Už je pátek 10:10 a já vám přeju krásné dopoledne s Blaníkem. Už je pátek 10:10 a já vám přeju krásné dopoledne s Blaníkem. Pátek 10:10 a já vám přeju krásné dopoledne s Blaníkem. 10:10 a já vám přeju krásné dopoledne s Blaníkem.
2: Hej ty,
0: přeju krásné dopoledne s Blaníkem.
2: Hej ty, co si má tak zmoh?
0: Dopoledne s Blaníkem.
2: Hej ty, co si má tak zmohla?

jako když se dotkne mráz. Říkala si, že to bolí, jako když se dotkne mráz. To bolí, jako když se dotkne mráz. A že nikdy...

Mám pro vás poslední poukaz na nákup za 3000 na webu kavoj.cz. Hrajeme s Coffee Limit, což je český kup za 3000 na webu kavoj.cz.

že dvěma z vás zavolám, tak potom prosím zvedejte telefony, protože dvěma z vás zavolám a vy se přímo v éteru utkáte. Prosím zvedejte telefony, protože dvěma z vás zavolám a vy se přímo v éteru utkáte. O ty telefony, protože dvěma z vás zavolám a vy se přímo v éteru utkáte o ten poukaz. Držím dvěma z vás zavolám a vy se přímo v éteru utkáte o ten poukaz. Držím palce a vy se přímo v éteru utkáte o ten poukaz. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek Strmo v éteru utkáte o ten poukaz. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek ztráte o ten poukaz. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek ztracený, taky o ten poukaz. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek ztracený, taky Simon a Garfunkel. Držím palce. Do té doby, než budeme hrát, tak Marek ztracený, taky Simon a Garfunkel, taky Tereska Kernlová. Funkel, taky Tereska Kernlová. Posloucháte Blaník. Tereska Kernlová. Posloucháte Blaník. Posloucháte Blaník.

0: hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Zlato,
0: jo. 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Zlato, já už bych
0: v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Zlato, já
0: se. Vstup zdarma.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co?
1: Padnout.
2: A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by sis představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellnessu. Procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co...
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
1: Všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc...
1: No.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc... Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádkový. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
3: Rodinný.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
3: Rodinný wellness hotel.
2: Navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Těšková obora a zříceniná hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Zříceniná hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina.
3: Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun.
3: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
3: Těšíme se na vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
3: Vás.
4: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Podzim patří Flóře.
4: Půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do...
4: CZ. SFZ Tománek.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11.
4: SFZ Tománek.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října.
4: Tománek.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horloře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a fest Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobré Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé památky. Ovoce, zeleně, Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvětlé

Nový plot mám. Nový plot? Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď Tetice u Kroměříž. Sedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetice u Kroměříže. Ploty Dobrý prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý i montujeme. Ploty Dobrý, Tetice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, Ploty Dobrý, Tetice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý, Tetice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý, Tetice u Kroměříže. Říže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Festival Díže. Ploty dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Festival Dřeva. To je dobrý, CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý. Festival Dřeva. To je Ploty dobrý, všechno dobrý. Festival Dřeva. To je Den v lese plný dobrý, všechno dobrý. Festival Dřeva. To je Den v lese plný zábavy pro všechno dobrý. Festival Dřeva. To je Den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival Dřeva. To je Den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. Dřeva. To je Den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese. Den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Ukázky. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Ukázky sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivec Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, Sokolní Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Feství, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10 a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin.

0: Do nebe se propadám,
1: díky
0: tobě. Do nebe se propadám,
1: díky tobě.
0: Do nebe se. Do nebe se propadám,
1: díky tobě.
0: Do nebe se. Do nebe se propadám,
1: díky tobě.
0: Do nebe se propadám. Do nebe se propadám,
1: díky tobě.
0: Do nebe se propadám. Propadám,
1: díky tobě.
0: Do nebe se propadám.
1: Díky tobě
0: do nebe se propadám. A tak dál.
1: Díky tobě do nebe.

0: Krištof do nebes... Krištof do... Krištof do nebe se propadám, tak si jdeme hrát. Krištof do nebe se propadám, tak si jdeme... Krištof do nebe se propadám, tak si jdeme hrát.
1: Rádio.
0: Krištof do nebe se propadám, tak si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
0: Krištof do nebe se propadám, tak si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc.
0: Propadám, tak si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tam tak si jdeme hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, dneska.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, dneska se...
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, dneska se to kafe hodí, řekl bych...
2: Víc nebo míň.
0: Tak, dneska se to kafe hodí, řekl bych z celého týdne...
2: Nebo míň.
0: Tak, dneska se to kafe hodí, řekl bych z celého týdne úplně nejvíc. Tak, dneska se to kafe hodí, řekl bych z celého týdne úplně nejvíc. Přátelé, mám pro... Dneska se to kafe hodí, řekl bych z celého týdne úplně nejvíc. Přátelé, mám pro vás poslední, řekl bych z celého týdne úplně nejvíc. Přátelé, mám pro vás poslední poukaz z celého týdne úplně nejvíc. Přátelé, mám pro vás poslední poukaz na nákup za 3000 úplně nejvíc. Přátelé, mám pro vás poslední poukaz na nákup za 3000. Přátelé, mám pro vás poslední poukaz na nákup za 3000 na webu. Přátelé,

0: památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy. Tru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus
0: a Olomouc Hortikomplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus.
0: Komplex.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný výkup a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najde vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobré.
1: Najdete na carireal.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý
1: carireal.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
1: cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. A potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma, pte dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Venu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: levnekomíny.cz.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží
2: .cz.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku.
4: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo
4: webu. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
4: je otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti ne
4: 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: V dnešním světě
3: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: V dnešním světě je fajn.

0: CZ Ostrava u Futura.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co
0: spolehnout. Ostrava u Futura.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od náš. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku spon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní šnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, tečka, můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Náš net, tečka, org. Rychlý internet, televize, ať se děje, co se děje. Náš net, tečka, org. Rychlý internet, televize a telefon, co se děje. Náš net, tečka, org. Rychlý internet, televize a telefon. Náš net, tečka, org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon. Rychlý internet, televize a telefon.
2: Tak co jí koupím?
1: Internet, televize a telefon.
2: Tak co jí koupíme?
1: Přáze a telefon.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic.
2: Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčko.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj,
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme.
2: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem
2: a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: Když se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House.
4: Darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v Supersport od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalin. Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou House running.
4: Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrie. Jízdu v Supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii Viberettu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek
3: o zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte.

0: opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Allegrii, vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanoza.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanoza. Zážitky.
0: Dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanoza. Zážitky.
1: CZ.
0: Pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanoza. Zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmanoza. Zážitky.
1: CZ.
3: Bro.
1: Hledejte na
2: Firmanoza. Zážitky.
1: CZ.
3: Broze. Více než čtvrt.
2: Firmanoza. Zážitky.
1: CZ.
3: Broze. Více než čtvrt stol. Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně. Století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně. Vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás nejčů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oce světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života. Více než 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. 1000 kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme. Spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte ta z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, nám dáváte každý den. Broze, společně silnější, každý den. Broze, společně silnější.
4: Jsem horská gorila.
3: Broze, společně silnější.
4: Jsem horská gorila.
3: Společně silnější.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálnější.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: A gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
4: Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem
3: kávy pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: I horským gorilám.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka.
4: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
4: Jsem gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
4: Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balíku. Unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balíku.

0: Balení věnujete s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnuje kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Dáme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Dejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman a gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Při prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz.
1: Počkejte.
0: I na www.bushman.cz.
1: Počkejte. Vy mi chcete
0: Bushman.cz.
1: Počkejte. Vy mi chcete říct, že... Počkejte. Vy mi chcete říct, že... Počkejte. Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Vy chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě pro můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej z 5 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano.

Slavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění tou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 10 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně 8. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě. Centrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Hlučíně, Ostravě a Karviné. Ostravě a Karviné. A Karviné.

České rádio. Jsme Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Tak když spolu spíme a na bytě, tak když spolu spíme a na bytě tě mám. Tak když spolu spíme a na bytě tě mám.

0: Nechce to vzdát,
1: Tereska Kernlová. Uvidíme, co naši dnešní soutěžící řekneme.
2: Rádio Blaník. Víc
1: méně. To vzdají, nebo jsi to nevzdají, jak už víte, tak mám pro vás poslední voucher na 3000 korun. Kávuj.cz. Hrajeme s Coffee Limitem, což je česká pražírna z Posázaví.
3: Dobrý den, zdravím všechny blaníky.
1: Radku, jak pak se dneska máte?
0: Máme dneska takové jako derby mezi

0: mezi, řekněme, dneska takové jako derby mezi, řekněme, Brnem a Prahou, protože teď jsem takové jako derby mezi, řekněme, Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do jako derby mezi, řekněme, Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Mezi, řekněme, Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Dobrý den. Řekněme Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Brnem a Prahou, protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Protože teď jsem se dovolal do Prahy paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše. Do Prahy paní Marii. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše, že jo? Paní Marii, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše, že jo? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše, že jo?
1: Ano, na Libuš. Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše, že jo?
1: Ano, na Libuš. Dobrý den.
0: Volal jsem se do Libuše, že jo?
1: Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říkal jsem se do Libuše, že jo?
1: Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se do Libuše, že jo?
1: Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno, že jo?
1: Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo. Tak. Ano, na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak.
1: Na Libuš.
0: Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak. Na Libuš, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak. Marie, vy máte taky, jak jsi říká, na Libuš. Říká se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak. Marie, vy máte taky ráda kávu? Se na Mělník na Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak. Marie, vy máte taky ráda kávu?
1: No,
0: Kladno a na Libuš.
1: Jo, jo.
0: Tak. Marie, vy máte taky ráda kávu?
1: No určitě, a manžel, jo.
0: Tak. Marie, vy máte taky ráda kávu?
1: No určitě, a manžel ještě víc.
0: Marie, vy máte taky ráda kávu?
1: No určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte, Marie, vy máte taky ráda kávu?
1: No určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou ráda kávu?
1: No určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou nebo kyselou?
1: No určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou nebo kyselou?
1: Určitě, a manžel ještě víc.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou nebo kyselou?
1: Já.
0: No Ježíš Maria. A máte radši hořkou nebo kyselou?
1: Já hořkou.
0: Já taky mám radši hořkou nebo kyselou.
1: Já hořkou.
0: Já taky mám radši hořkou.
1: Mám neslazenou. Já hořkou.
0: Já taky mám radši hořkou.
1: Mám neslazenou.
0: To mají na
1: Já hořkou.
0: Já taky mám radši hořkou.
1: Mám neslazenou.
0: To mají na Letný rádi tu kyselou prej. Já taky mám radši hořkou.
1: Mám neslazenou.
0: To mají na Letný rádi tu kyselou prej. Jsem radši hořkou.
1: Mám neslazenou.
0: To mají na Letný rádi tu kyselou prej. Jsem slyšel.
1: Mám neslazenou.
0: To mají na Letný rádi tu kyselou prej. Jsem slyšel. Pak uvidím.
1: Nevím tam.
0: To mají na Letný rádi tu kyselou prej. Jsem slyšel. Pak uvidím.
1: Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, ani tu kyselou prej jsem slyšel. Pak uvidím.
1: Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, tam jste taky jsem slyšel. Pak uvidím.
1: Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, tam jste taky měla ráda hořkou. Pak uvidím.
1: Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, tam jste taky měla ráda hořkou.
1: Pak uvidím. Nevím, tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, tam jste taky měla ráda hořkou.
1: Tam jsem taky bydlela, nevím.
0: Ne, tam jste taky měla ráda hořkou. Tam asi ještě nefrčelo. Ne, tam jste taky měla ráda hořkou. Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme. Ne, tam jste taky měla ráda hořkou. Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, měla ráda hořkou. Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme na to Radku poskou. Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme na to Radku Tam asi ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme na to Radku poslouchejte pozorně, naše ještě nefrčelo tehdy. Tak přátelé, jdeme na to Radku poslouchejte pozorně naší otázku, jo?
2: Ano.
0: Kolik druhů kapslové kávy vhodné pro Kolik druhů kapslové kávy vhodné pro nespresové kávovary má aktuálně Coffee kávy vhodné pro nespresové kávovary má aktuálně Coffee limit na e-shopu kávuj.cz vary má aktuálně Coffee limit na e-shopu kávuj.cz v nabídce. Kolik? Aktuálně Coffee limit na e-shopu kávuj.cz v nabídce. Kolik?
2: 12
0: říkáte, ano? 12 říkáte, ano?
2: Ano.
0: Dobře, víc nebo míň, Marie? 12 říkáte, ano?
2: Ano.
0: Dobře, víc nebo míň, Marie?

0: Dobře, víc nebo míň, Marie?
1: Sista, vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Víc nebo míň, Marie?
1: Sista, vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví.
1: Sista, vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Povídejte víc.
1: Sista, vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Povídejte víc.
2: Nevím.
1: Ale vůbec nevím.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Povídejte víc.
2: Nevím.
1: Ale řeknu.
0: Já myslím, že Radek taky neví. Povídejte víc.
2: Nevím.
1: Ale řeknu míň.
0: Myslím, že Radek taky neví. Povídejte víc.
2: Nevím.
1: Ale řeknu míň.
0: Říkáte míň. Taky neví. Povídejte víc.
2: Nevím.
1: Ale řeknu míň.
0: Říkáte míň. Říkáte míň.
1: A on je to víc, že jo.
0: No.
1: Míň. A on je to víc, že jo.
0: No.
1: Já jsem si to. A on je to víc, že jo.
0: No.
1: Já jsem si to vyskvala, to víc, že jo.
0: No.
1: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie. No.
1: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie, vyhráváte. No.
1: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie, vyhráváte.
1: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie, vyhráváte.
1: Já jsem si to vyskvala.
0: No, Marie, vyhráváte. Marie, vyhráváte.
1: Fakt, jo.
0: No, ono jich je pět. Máte.
1: Fakt, jo.
0: No, ono jich je pět.
1: Ježiš. Fakt, jo.
0: No, ono jich je pět.
1: Ježiš.
0: No.
1: Fakt, jo.
0: No, ono jich je pět.
1: Ježiš.
0: No, ale to já bych...
1: Ježiš.
0: No, ale to já bych taky řekl víc, vidíte. Takže my jsme oba...
1: Ježiš.
0: No, ale to já bych taky řekl víc, vidíte. Takže bychom oba vyhráli. No, ale to já bych taky řekl víc, vidíte. Takže bychom oba vyhráli. Teda takhle. Ale to já bych taky řekl víc, vidíte. Takže bychom oba vyhráli. Taky řekl víc, vidíte. Takže bychom oba vyhráli. Teda takhle. Já bych prohrál, a vy byste. Takže bychom oba vyhráli. Teda takhle. Já bych prohrál, a vy byste. Oba vyhráli. Teda takhle. Já bych prohrál, a vy byste. A vy jste vyhráli. Teda takhle, já bych prohrál, a vy byste... A vy jste vyhráli. Teda takhle, já bych prohrál, a vy byste... A vy jste vyhráli. No, prohrál, a vy byste... A vy jste vyhráli. No, a vy jste vyhráli. No, Radku... No, a vy jste vyhráli. No, Radku... No, gratulujeme, a vy jste vyhráli. No.
2: Tak.
0: Radku.
2: Gratulujeme vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku. No.
2: Tak.
0: Radku.
2: Gratulujeme vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku, to je od vás hezké a sportovní.
2: Tak.
0: Radku.
2: Gratulujeme vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku, to je od vás hezké a sportovní. Já vám pošlu aspoň Radku.
2: Gratulujeme vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku, to je od vás hezké a sportovní. Já vám pošlu aspoň
2: vítězce.
0: No, gratulujeme, Radku, to je od vás hezké a sportovní. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo. Hezké a sportovní. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo.
2: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou, sportovní. Já vám pošlu aspoň CDčko, jo.
2: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou, já vám pošlu aspoň CDčko, jo.
2: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou, jo.
2: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou.
2: Jasné.
0: Tak.
2: Jo, děkuju.
0: Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou.
2: Jasné.
0: Tak, Maruško. Tak jo, a šťastnou cestu, nashledanou.
2: Jasné.
0: Tak, Maruško, vy mi pro šťastnou cestu, nashledanou.
2: Jasné.
0: Tak, Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, nashledanou.
2: Jasné.
0: Tak, Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám.
2: Jasné.
0: Tak, Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám. Tak, Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám e-mail, jo?
1: No,
0: tak Maruško, vy mi prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám e-mail, jo?
1: No já nemám e-mail.
0: Prosím vás zůstaňte na telefonu, od vás ještě nemám e-mail, jo?
1: No já nemám e-mail.
0: No ale...
1: Já jsem...
0: Na telefonu, od vás ještě nemám e-mail, jo?
1: No já nemám e-mail.
0: No ale...
1: Já jsem...
0: Od vás ještě nemám e-mail, jo?
1: No já nemám e-mail.
0: No ale...
1: Já jsem... No...
0: To se musím mít e-mail, jo?
1: No já nemám e-mail.
0: No ale...
1: Já jsem... No... No já nemám e-mail.
0: No ale...
1: Já jsem... No...
3: To se máme rádi rozinky.
1: E-mail.
0: No ale...
1: Já jsem... No...
3: To se máme rádi rozinky.
0: No ale...
1: Já jsem... No...

0: Come fare agli rosinche?
1: Succede?
0: Agli rosinche?
1: Succede? Rosinche? Mamma,
2: rosinchi non per le rane.
1: Succede? Rosinche? Mamma,
2: rosinchi non per le rane.
1: Succede? Rosinche? Mamma,
2: rosinchi non per le rane.
1: Io... Rosinche? Mamma,
2: rosinchi non per le rane.
1: Io...
2: Rosinchi non per le rane.
1: Io...
2: Rosinchi non per le rane.
1: Io...
2: per le rane.
1: Io... Marie, ten voucher, no. Ten... Io... Marie, ten voucher... Marie, ten voucher, no. Ten se posílá mailem, to musíme nějak vyřešit. Tak
2: aha.
1: Vydrž. Marie, ten voucher, no. Ten se posílá mailem, to musíme nějak vyřešit. Tak
2: aha.
1: Vydrž. Ten voucher, no. Ten se posílá mailem, to musíme nějak vyřešit. Tak
2: aha.
1: Vydržte na telefonu, jo? Ten se posílá mailem, to musíme nějak vyřešit. Tak
2: aha.
1: Vydržte na telefonu, jo?
2: Jasně.
1: No, to musíme nějak vyřešit. Tak
2: aha.
1: Vydržte na telefonu, jo?
2: Jasně.
1: No, řešit. Tak
2: aha.
1: Vydržte na telefonu, jo?
2: Jasně.
1: Dobře, tak zatím na oko naschledanou.
2: Aha.
1: Vydržte na telefonu, jo?
2: Jasně.
1: Dobře, tak zatím na oko naschledanou. Vydržte na telefonu, jo?
2: Jasně.
1: Dobře, tak zatím na oko naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Telefonu, jo?
2: Jasně.
1: Dobře, tak zatím na oko naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Tak Maruška z...
2: Jasně.
1: Dobře, tak zatím na oko naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Tak Maruška z Libuše, dobře, tak zatím na oko naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Tak Maruška z Libuše vyhrála oko naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Tak Maruška z Libuše vyhrála ten náš.
2: Ano, naschledanou.
1: Tak Maruška z Libuše vyhrála ten náš poslední voucher.
2: Naschledanou.
1: Tak Maruška z Libuše vyhrála ten náš poslední voucher za 3000 korun. Tak Maruška z Libuše vyhrála ten náš poslední voucher za 3000 korun do Kávuj.cz. Libuše vyhrála ten náš poslední voucher za 3000 korun do Kávuj.cz. Vyhrála ten náš poslední voucher za 3000 korun do Kávuj.cz. Od Kofíla ten náš poslední voucher za 3000 korun do Kávuj.cz. Od Kofílimitu já vám poslední voucher za 3000 korun do Kávuj.cz. Od Kofílimitu já vám ho doporučuju za 3000 korun do Kávuj.cz. Od Kofílimitu já vám ho doporučuju, protože jsou to korun do Kávuj.cz. Od Kofílimitu já vám ho doporučuju, protože jsou to naši takhle partneři Kávuj.cz. Od Kofílimitu já vám ho doporučuju, protože jsou to naši takhle partneři a limitu já vám ho doporučuju, protože jsou to naši takhle partneři a obdarovali vám ho doporučuju, protože jsou to naši takhle partneři a obdarovali minimálně 5 blaníků, protože jsou to naši takhle partneři a obdarovali minimálně 5 blaníků, tak děkujeme. Jsou to naši takhle partneři a obdarovali minimálně 5 blaníků, tak děkujeme. Partneři a obdarovali minimálně 5 blaníků, tak děkujeme.
3: Víc nebo mí.
1: A obdarovali minimálně 5 blaníků, tak děkujeme.
3: Víc nebo míň.
1: Minimálně 5 blaníků, tak děkujeme.
3: Víc nebo míň.
1: Minimálně 5 blaníků, tak děkujeme.
3: Víc nebo míň.
4: 100 lidí.
1: Blaníků, tak děkujeme.
3: Víc nebo míň.
4: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme.
3: Víc nebo míň.
4: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého.
3: Nebo míň.
4: 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. 100 lidí. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. 100 chutí. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá. Nerozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva. Rozlišujeme. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Pražíme pro každého. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávo. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj. Coffee Limit. Poctivá čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Čerstvá káva pražená v Posázaví. Kávuj.cz. Pražená v Posázaví. Kávuj.cz.
1: A to my zase hrajeme.
4: Kávuj.cz.
1: A to my zase hrajeme pro každého, i pro Sagi.
4: CZ.
1: A to my zase hrajeme pro každého, i pro Sagiho. A to my zase hrajeme pro každého, i pro

0: Sagiho, jeho písničku za chvilku. A to my zase hrajeme pro každého, i pro Sagiho, jeho písničku za chvilku. A to my zase hrajeme pro každého, i pro Sagiho, jeho písničku za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím. Zase hrajeme pro každého, i pro Sagiho, jeho písničku za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím. Každého, i pro Sagiho, jeho písničku za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím.
1: Českový
0: Sagiho, jeho písničku za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím.
1: Českový Jiří opět.
0: Jeho písničku za chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím.
1: Českový Jiří opět.
0: Chvilku večírek. Sagi, já tě zdravím.
1: Českový Jiří opět k volbám.
0: Já tě zdravím.
1: Českový Jiří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu.
1: Českový Jiří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu.
1: Jiří opět k volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme no...
1: K volbám.
2: Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele. Už tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí. Tento pátek a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
3: A k tomu
2: a sobotu si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Si zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Zvolíme nové zastupitele měst a obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Blaničtí zastupitele měst a obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Blaničtí reportéři měst a obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě obcí.
3: A k tomu třetinu senátu.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě
3: k tomu třetinu senátu.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak senátu.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak jako první.
2: Blaničtí reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak jako první dozvíte vše.
2: Reportéři budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Budou samozřejmě u toho.
3: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální.
3: A vy se tak jako první dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby.
3: První dozvíte vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2020.
3: To je vše podstatné.
2: Komunální a senátní volby 2026.
3: Na rádiu.
2: Volby 2026.
3: Na rádiu Blaník.
2: 2026.
3: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Face. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. Landu, které potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. Klasik nebo potěší celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. Klasik nebo celou rodinu. Například Snackit, Cabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí za 24. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tekakit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29 za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 4,90 Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kepra. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kepry. Ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 3 čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland do 13. října. Kaufland.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20.
4: Kaufland.
5: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během Doktor Max

0: o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň Zadu Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 200 vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré run a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky. Získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukaz k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo poukazy na měření chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmé hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno na měření cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno soutěž. Cholesterolu. Více na drmax.cz lomeno soutěž. Více na drmax.cz lomeno soutěž.
1: Soudny dobré, lepší a
0: .cz lomeno soutěž.
1: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro
0: lomeno soutěž.
1: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days.
0: Ty soutěž.
1: Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny. Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Soudny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, lepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. Akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a pítky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den na super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Tak co, okay, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
1: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní
1: den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám.
1: Když něco, tak Allegro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám.
1: Gro.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No ne. Co, sousede, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekec, už máš zimní gumy.
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Citroen. Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi Ektroen.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
2: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let za Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu s nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tého října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.

0: Máte příznak... Máte příznaky... Máte příznaky COVID-19? Máte příznaky COVID-19? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, sva onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a... Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontakt... Bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte své svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuj. Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Důležitá.
1: A co vaše? A co vaše? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíku...
1: Úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko...
1: Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď.
1: Převedají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď.
1: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš spí.
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš růstový fond.
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš
2: penzíko právě teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Teď. Převeďte ho k NN.
1: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Získejte odměnu.
1: Teďte ho k NN.
2: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
1: Získejte odměnu 3000 korun.
2: N.
1: Náš růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Získejte odměnu 3000 korun za
1: převod. Růstový fond patří ke špičce na trhu.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
1: Ke špičce na trhu.
2: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
1: Více
2: na trhu.
1: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
2: Více na NNC.
1: Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu.
2: Více na NNCZ.
1: NN
2: 3000 korun za převod pouze v říjnu.
1: Více na NNCZ.
2: NN
1: na vás
2: za převod pouze v říjnu.
1: Více na NNCZ.
2: NN
1: na vás záleží
2: pouze v říjnu.
1: Více na NNCZ.
2: NN
1: na vás záleží.
2: Více na NNCZ.
1: NN
2: na vás záleží.

0: NN.cz. NN. Na vás záleží. Šafrat. NN. Na vás záleží. Šafrat. NN. Na vás záleží. Šafránové wellness pro vaše vás záleží. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mast pro vaše vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů vlasy a pokožku. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Kapilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilanmastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz suchých lupů. S účinnou látkou Dandyrace. www.kapilan.cz www.kapilan.cz
1: Právě teď
0: CZ.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémie od... Právě teď v Planeu ušetříte z prémie... Právě teď v Planeu ušetříte z prémie od dny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémie od dny až 30%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémie od dny až 35%. Navštivte... Ušetříte z prémie od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen z prémie od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo prémie od dny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 polož. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Tisíci položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo.
2: Tati.
1: Planeo.
2: Tati.
1: Planeo.
2: Tati, a pro... Tati, a promění se vytříděná petle. Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým ob... Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným... Tati, a promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem. A promění se vytříděná petle v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění...
2: A v se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou suky lehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: S mým oblíbeným džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v parap džusíkem.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplí.
3: Promění.
2: A v novou sukínku.
3: Promění.
2: A v paraplíčko.
3: Promění.
2: A v novou sukínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obalkínku?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: Promění.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: If.
2: A v paraplíčko?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: If obal.
2: A v baťůžek?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky?
3: If obal.
2: A v baťůžek?
3: Promění.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno.
2: I na obal pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v
2: pro pastelky.
3: I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Zvit obal.
2: A v baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví.
2: Baťůžek.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho.
3: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných.
3: Všechno se můžou petky proměnit.
4: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných.

0: ti proměnit.
1: Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. CitTeplast PET lahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. CitTeplasty.
2: Tak já jdu
1: vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. CitTeplasty.
2: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit.
1: Mnoho užitečných věcí. Má to smysl. CitTeplasty.
2: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit.
1: Věcí. Má to smysl. CitTeplasty.
2: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí?
1: Má to smysl. CitTeplasty.
2: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A
1: CitTeplasty.
2: Tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A
3: běž už.
1: Více na
2: tak já jdu tu PET lahve vytřídit. Tatí? A
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu.
2: PET lahve vytřídit. Tatí? A
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu.
2: Vytřídit. Tatí? A
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu CZ.
2: Tatí? A
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu CZ.
4: 2 plus 1.
2: A
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na
3: běž už.
1: Více na cesta odpadu CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku.
1: Více na cesta odpadu CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou
1: kosmetiku CZ.
4: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus kosmetiku v drogérii Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou Teta, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%, tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%, to vše. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%, to vše nyní v Teta. K tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%, to vše nyní v Tetě. V prodeji včetně Gillette Venus se slevou 40%, to vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Venus se slevou 40%, to vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie 40%, to vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ, to vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ, nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. V prodejnách i na e-shopu Teta Drogerie CZ. I na e-shopu Teta Drogerie CZ.
5: Skonto nábyte.
6: Už nemusí.
5: Skonto nábyte.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový
5: nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejně. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla pod slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Aktuální nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Aktuální zpráva.
6: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
6: republice. Poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.

0: rady u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje.
1: Účastnice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: mladší 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj.
0: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot na.
0: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot nám stále
0: může vzniknout závislost.
2: Ahoj. Eurojackpot nám stále drží. Dnes Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě. Věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Ne.
2: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Ne.
2: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Ne.
2: Lístek ke svobodě.
3: Ne. Ne.
2: Ke svobodě.
3: Ne. Ne.
4: Každý.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiné.
3: Ne. Ne.
4: Každý je naladěný na něco
3: jiné. Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu.
3: Ne.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x5 co jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50%. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákup 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít 5 za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RB za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na RB potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vezmi svůj
4: víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vezmi svůj osud.
4: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních.
4: Více na rb.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s
4: rb.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion.

osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony, tvůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony, do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do osud do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. V pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. allegro.cz/smart/soutěž. Smart/soutěž.

Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

duchu stáří procházím, teď v duchu stáří tvou procházím, teď v duchu stáří tvou procházím, teď v duchu stáří tvou, teď v duchu stáří tvou.

0: 7 let a budeme na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy.
1: Tam, kde slunce. Tam, kde slunce do očí bije,
2: Jacko Design. Děti ráje, nejúspěšnější
3: balem na trhu. Jacko Design.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější
3: Jacko Design.cz.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál
3: CZ.
2: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob. Děti ráje, nejúspěšnější

0: ráje. Energ Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. 4. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tu ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour Sergie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour CZ stavíš. Lístky na děti ráje. Tour CZ.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci?
0: Na děti ráje. Tour CZ.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme
0: ráje. Tour CZ.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Česko
0: CZ.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Malé akci. Jsme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Českopolská stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od nižší rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od 40% lepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od 40% levnější než v Česku. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až od 40% levnější než v Česku. A rekonstrukce. Ceny až od 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více 40% levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a cent levnější než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce než v Česku a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ a máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Chytré oblečení Citizen od malé a velké rekonstrukce CZ. Chytré oblečení Citizen odolá CZ. Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, které pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. A příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit. Oblečení, kterému můžete věřit. Kterému můžete věřit.
2: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké páteční dopoledne vám přeje.
2: Počasí.
3: Rádio Blaník. Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata. Rádio Blaník. Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová.

Činasky a víno na Blaníku. Moravská krev. Činasky a víno na Blaníku. Moravská krev. Činasky a víno na Blaníku. Činasky a víno na Blaníku. Činasky a víno na Blaníku. A dál Činasky a víno na Blaníku. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky na Blaníku. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá, decibely lásky. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá, decibely lásky. A dál si budeme hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá, decibely lásky. Hrát, jak jste zvyklí, hlavně hezky česky. Michal David zaspívá, decibely lásky. Hlavně hezky česky. Michal David zaspívá, decibely lásky. Michal David zaspívá.

0: Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes. Hezké páteční dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátečním dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, posta Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně čekejte. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně čekejte. Oblačno až zataženo. Slezsku budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně čekejte oblačno až zataženo. Budeme mít dnes počátku polojasno. Jasno, postupně čekejte oblačno až zataženo. K večeru velmi krátku polojasno. Jasno, postupně čekejte oblačno až zataženo. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky. Postupně čekejte oblačno až zataženo. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky a nejvyšší čekejte oblačno až zataženo. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty během dne až zataženo. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty během dne. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 13. K večeru velmi výjimečně slabé přehánky a nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 13 až 16. Slabé přehánky a nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Nahoranky a nejvyšší teploty během dne zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme teploty během dne zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem dne zamíří mezi 13 až 16 stupňů. Na horách naměříme kolem 9. Teď se vydáme na horách naměříme kolem 9. Teď se vydáme na cesty. Naměříme kolem 9. Teď se vydáme na cesty.
1: Jak bude?
2: A co si?
0: Teď se vydáme na cesty.
1: Jak bude?
2: A co si vzít?
0: Cesty.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na?
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozví, jak bude.
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás bude.
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na.
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Vzít na sebe.
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Sebe.
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. Dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: kde se srazila dvě auta a policie tam řídí provoz kyvadlově. Na D1 byla dvě auta a policie tam řídí provoz kyvadlově. Na D1 na 300 a policie tam řídí provoz kyvadlově. Na D1 na 320. kilometru tam řídí provoz kyvadlově. Na D1 na 320. kilometru od Ostravy kyvadlově. Na D1 na 320. kilometru od Ostravy na Olomouc. Na D1 na 320. kilometru od Ostravy na Olomouc stojí porucha. Jedničce na 320. kilometru od Ostravy na Olomouc stojí porouchané auto. Na 320. kilometru od Ostravy na Olomouc stojí porouchané auto s defektem. Kilometru od Ostravy na Olomouc stojí porouchané auto s defektem. A stejná situace od Ostravy na Olomouc stojí porouchané auto s defektem. A stejná situace je na D na Olomouc stojí porouchané auto s defektem a stejná situace je na stojí porouchané auto s defektem a stejná situace je na D4 porouchané auto s defektem a stejná situace je na D48 na 60 s defektem a stejná situace je na D48 na 60. kilometru ve a stejná situace je na D48 na 60. kilometru ve směru do stejná situace je na D48 na 60. kilometru ve směru do Frýdku míst se je na D48 na 60. kilometru ve směru do Frýdku. 48 na 60. kilometru ve směru do Frýdku místku. Přejeme vám na 60. kilometru ve směru do Frýdku místku. Přejeme vám šťastnou cestu na 60. kilometru ve směru do Frýdku místku. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez metru ve směru do Frýdku místku. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez neho tam mějte do Frýdku místku. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez neho tam mějte krásný pátek místku. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez neho tam mějte krásný pátek. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez neho tam mějte krásný pátek. Teď už jsou. Přejeme vám šťastnou cestu hlavně bez neho tam mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další cestu hlavně bez neho tam mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy. Bez neho tam mějte krásný pátek. Teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace.
0: Krásný pátek, teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.
0: Tak teď už jsou tu další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Další zprávy.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavé matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Matrace za české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Matrace za hubičku cvické matrace pro vaše bolavá záda. Matrace za hubičku CZ pro vaše bolavá záda. Matrace za hubičku CZ. Bolavá záda. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ. Zprávy. Matrace za hubičku CZ. Zprávy Rádia Blaník.cz. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně. Ja.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie má
2: stručně, jasně, přehledně.
3: Policie má pachatele násilné.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie má pachatele násilné.
2: Jasně, přehledně.
3: Policie má pachatele násilné smrti ze Dvora Králové.
2: Přehledně.
3: Policie má pachatele násilné smrti ze Dvora Králové. Policie má pachatele násilné smrti ze Dvora Králové. U voleb je možné využít i pachatele násilné smrti ze Dvora Králové. U voleb je možné využít i e-doklady. Násilné smrti ze Dvora Králové. U voleb je možné využít.

Je jaká je, prostě skvělá, Marie Rotro. Je jaká je, prostě skvělá, Marie Rotrova. Je jaká je, prostě skvělá, Marie Rotrova. Je jaká je, prostě skvělá, Marie Rotrova. Jaká je, prostě skvělá, Marie Rotrova. Prostě skvělá, Marie Rotrova. Marie Rotrova.

užít i e-doklady ze Dvora Králové. U voleb je možné využít i e-doklady. Zřejmě poslední letní den u voleb je možné využít i e-doklady. Zřejmě poslední letní den utnula studená fronta.

Na Blaníku vám hrajeme hezky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let a budeme. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky už 27 let.

Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, to pro vás, ale další variantou jsou také e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, to variantou jsou také e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, to prozradí mluvčí e-doklady. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, to prozradí mluvčí digitální a informační. Jak se jimi u voleb bez problému prokázat, to prozradí mluvčí digitální a informační agentury. U voleb bez problému prokázat, to prozradí mluvčí digitální a informační agentury.

20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Musíš znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Ty Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děť tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října.

0: Pěkné dopoledne. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika. Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Monika Holubová, jsou tu zprávy. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové na jsou tu zprávy. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové na Trutnovsku je podle policie. Pachatelem násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové na Trutnovsku je násilné smrti 30-letého muže ve dvoře Králové na Trutnovsku. Je podle policie dítě. K činu došlo v noci z úterý na středu a osoba mladší 15 let se podle kriminalistů. Kvůli věku není na středu a osoba mladší 15 let se podle kriminalistů přiznala. Kvůli věku není trestně odpovědná. Soud bude řešit lece podle kriminalistů přiznala. Kvůli věku není trestně odpovědná. Soud bude řešit uložení ochrany přiznala.
1: Jak se jimi uvolat cestovní pas, ale další variantou jsou také e-doklady.

0: náklady jsou ke 3 milionům korun. Celkově už město radu ve vnitrobloku, náklady jsou ke 3 milionům korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo, náklady jsou ke 3 milionům korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15, jsou ke 3 milionům korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů korun. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů a dalších 20. Celkově už město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů. Město do obnovy areálu investovalo kolem 15 milionů a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. Areálu investovalo kolem 15 milionů a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. V Třebu investovalo kolem 15 milionů a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. V Třeboni 15 milionů a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. V Třeboni na Jindřichohradecku a dalších 20 milionů korun bude ještě potřeba. V Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali milionů korun bude ještě potřeba. V Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali letní den, včera tam korun bude ještě potřeba. V Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali letní den, včera tam meteorologové. V Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali letní den, včera tam meteorologové naměřili 25. Třeboni na Jindřichohradecku zaznamenali letní den, včera tam meteorologové naměřili 25. Hradecku zaznamenali letní den, včera tam meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině zaznamenali letní den, včera tam meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině územní den, včera tam meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině území tam meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině území meteorologové naměřili 25,5 stupně Celsia. Na většině území Česka se pak tedy 25,5 stupně Celsia. Na většině území Česka se pak teploty včera dostaly na 18,5 stupně Celsia. Na většině území Česka se pak teploty včera dostaly na 18,3 území Česka se pak teploty včera dostaly na 18,23 stupňů. Včera pak také do Česka se pak teploty včera dostaly na 18,23 stupňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta. Včera dostaly na 18,23 stupňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta pro 18,23 stupňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta provázená deštěm 23 stupňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta provázená deštěm. Většinou spňů. Včera pak také do Česka dorazila studená fronta provázená deštěm. Většinou spadlo do 10. Pak také do Česka dorazila studená fronta provázená deštěm. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Dorazila studená fronta provázená deštěm. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Tolik zprávy fronta provázená deštěm. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Tolik zprávy Rádia Blaník a deštěm. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi je to tvoje. Většinou spadlo do 10 mm srážek. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
0: Blaník a Pepi je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni.
0: A Pepi je to tvoje.
1: Děkuji moc, Moni. Děkuji moc, Moni.
2: Pepa Černý.
1: Moc, Moni.
2: Pepa Černý.
3: Na.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé.
2: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku.
3: Na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku už bude jeden.
3: Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku už bude 11, nebudeme to. Krásné dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku už bude 11, nebudeme to protahovat. Krásné dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku už bude 11, nebudeme to protahovat. Hrajeme vám hezky česky. Dopoledne, přátelé, za čtvrt minutku už bude 11, nebudeme to protahovat. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. Ale za čtvrt minutku už bude 11, nebudeme to protahovat. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. Bude 11, nebudeme to protahovat. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. A za malou chvilku 11, nebudeme to protahovat. Hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva proto protahovat, hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože hrajeme vám hezky česky, budeme v tom pokračovat. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože objevil česky, budeme v tom pokračovat. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky pokračovat. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože objevil další zlaté české.

0: Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Za výjezdem z Bruntálu.
0: Blaník za volantem.
1: Za výjezdem z Bruntálu směrem do...
0: Blaník za volantem.
1: Za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy havarovalo...
0: Za volantem.
1: Za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy havarovalo... Za výjezdem z Bruntálu směrem do Opavy havarovalo osobní auto. Tem z Bruntálu směrem do Opavy havarovalo osobní auto. Provoz je tam omezený. Bruntálu směrem do Opavy havarovalo osobní auto. Provoz je tam omezený. Pozor dejte v Opavy havarovalo osobní auto. Provoz je tam omezený. Pozor dejte v Ostravě havarovalo osobní auto. Provoz je tam omezený. Pozor dejte v Ostravě v Závodní ulici auto. Provoz je tam omezený. Pozor dejte v Ostravě v Závodní ulici na křižovatce s je tam omezený. Pozor dejte v Ostravě v Závodní ulici na křižovatce s Edisonovou. Pozor dejte v Ostravě v Závodní ulici na křižovatce s Edisonovou, kde se srazila dejte v Ostravě v Závodní ulici na křižovatce s Edisonovou, kde se srazila dvě v Závodní ulici na křižovatce s Edisonovou, kde se srazila dvě auta a policie tam řídí Edisonovou, kde se srazila dvě auta a policie tam řídí provoz kyvadlově.

ručičky, tak nám je před. A za malou chvilku tady bude Petr Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. A teď písnička Slíva, protože objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. Mám rád vůni tvý kůže, žej. Pavel Vítek.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Srýva na vlnách Rádia Blaník. A teď Zlaté české ručičky Petr Srýva a Rádia Blaník. A teď Zlaté české ručičky Petr Srýva a bude to o aplikaci přátel. A teď Zlaté české ručičky Petr Srýva a bude to o aplikaci přátelé. Zlaté české ručičky Petr Srýva a bude to o aplikaci přátelé. Ručičky Petr Srýva a bude to o aplikaci přátelé.
1: Jsme Blaník.
0: A bude to o aplikaci přátelé.
1: Jsme Blaník.
0: A bude to o aplikaci přátelé.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme
0: o aplikaci přátelé.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky
0: přátelé.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých
1: Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s
2: Jsme zlaté české ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
2: České ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
2: Ručičky.
3: Dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my v zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme po těch ručičkách si budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, budu povídat s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně s Petrem Šutem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně úplně dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně
4: dobrý den.
3: A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně úplně nemůžeme. A my si budeme povídat o něčem, co si vlastně úplně nemůžeme osahat, ale budeme povídat o něčem, co si vlastně úplně nemůžeme osahat, ale je to užitečné. O něčem, co si vlastně úplně nemůžeme osahat, ale je to úplně nemůžeme osahat, ale je to užitečné. Vy jste totiž úplně nemůžeme osahat. Ale je to užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci Sahat. Ale je to užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje Ale je to užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje A teď mě opravte, jestli je to užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje A teď mě opravte, jestli užitečné. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje A teď mě opravte, jestli bych to řekl špatně. Vy jste totiž vyvinul aplikaci, která se jmenuje A teď mě opravte, jestli bych to řekl špatně. Aha. která se jmenuje A teď mě opravte, jestli bych to řekl špatně. Aha. Která se jmenuje Wallitros, je to tak? Je to aplikace pro přehled o osobních i společných financí. Jak to funguje? Je to aplikace pro přehled o osobních i společných financí. Jak to funguje? Pro přehled o osobních i společných financí. Jak to funguje?
4: Funguje to tak.
3: O osobních i společných financí. Jak to funguje?
4: Funguje to tak, že vlastně uživatel
3: i společných financí. Jak to funguje?
4: Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam
3: financí. Jak to funguje?
4: Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje.
3: Jak to funguje?
4: Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje příjmy. Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje příjmy. Funguje to tak, že vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje příjmy. V případě se tam může přidat vlastně uživatel si tam zadá svoje výdaje příjmy. V případě se tam může přidat nějaký rozpočty. Uživatel si tam zadá svoje výdaje.

0: výdaje příjmy, po případě se tam může přidat nějaký rozpočty, nějak zadá svoje výdaje příjmy, po případě se tam může přidat nějaký rozpočty, nějaký cíle, do čeho chce výdaje příjmy, po případě se tam může přidat nějaký rozpočty, nějaký cíle, do čeho se tam může přidat nějaký rozpočty, nějaký cíle, do čeho chce dosáhnout jako finančně, rozpočty, nějaký cíle, do čeho chce dosáhnout jako finančně, po případě si může tam vytýčit nějaký cíle, do čeho chce dosáhnout jako finančně, po případě si může tam vytvořit, do čeho chce dosáhnout jako finančně, po případě si může tam vytvořit i třeba nějaký jako peníze, chce dosáhnout jako finančně, po případě si může tam vytvořit i třeba nějaký jako peněženky finančně, po případě si může tam vytvořit i třeba nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, po případě si může tam vytvořit i třeba nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, může tam vytvořit i třeba nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám i třeba nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám peněženku auto, nějaký jako peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám peněženku auto a peněženky, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výdaje, já jsem to nazval jako peněženku, třeba například si udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výjimku, třeba například si udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výdaje tankování, třeba například si udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výdaje tankování, udělám peněženku auto a do toho si uzrává třeba výdaje tankování, servis a takovýhle věci, to a do toho si uzrává třeba výdaje tankování, servis a takovýhle věci, tím, že můžu si uzrává třeba výdaje tankování, servis a takovýhle věci, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako výdaje tankování, servis a takovýhle věci, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako tankování, servis a takovýhle věci, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako mezi servis a takovýhle věci, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako mezi třeba rodinou, přáteli, takovýhle věci, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako mezi třeba rodinou, přáteli, kolegy, tím, že můžu tu peněženku klidně nazdílet jako mezi třeba rodinou, přáteli, kolegy a můžeme každý peněženku klidně nazdílet jako mezi třeba rodinou, přáteli, kolegy a můžeme každý vidět jako mezi třeba rodinou, přáteli, kolegy a můžeme každý vidět, kdo co utrácí třeba rodinou, přáteli, kolegy a můžeme každý vidět, kdo co utrácí za co a přáteli, kolegy a můžeme každý vidět, kdo co utrácí za co a mít jako tak kolegy a můžeme každý vidět, kdo co utrácí za co a mít jako takovýhle velký a můžeme každý vidět, kdo co utrácí za co a mít jako takovýhle velký přehled o vidět, kdo co utrácí za co a mít jako takovýhle velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou. Co utrácí za co a mít jako takovýhle velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou. Co a mít jako takovýhle velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou.
1: Mí se strašně
0: a mít jako takovýhle velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou.
1: Mí se strašně líbí ten příběh vás
0: jako takovýhle velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou.
1: Mí se strašně líbí ten příběh vás k tomu snad nějak inspiruje.
0: Velký přehled o těch financí, kam vlastně tečou.
1: Mí se strašně líbí ten příběh vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník.
0: Financí, kam vlastně tečou.
1: Mí se strašně líbí ten příběh vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník.
0: No, tečou.
1: Mí se strašně líbí ten příběh vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník?
0: No, ne tak úplně.
1: Strašně líbí ten příběh vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník?
0: No, ne tak úplně. Ono tady ten
1: příběh vás k tomu snad nějak inspiroval Blaník?
0: No, ne tak úplně. Ono tady ten projekt začal už před
1: tomu snad nějak inspiroval Blaník?
0: No, ne tak úplně. Ono tady ten projekt
1: inspiroval Blaník?
0: No, ne tak úplně. Ono tady ten projekt začal už před 5 lety, když už jsem stavěl. No, ne tak úplně. Ono tady ten projekt začal už před 5 lety, když už jsem stavěl první. Tak úplně. Ono tady ten projekt začal už před 5 lety, když už jsem stavěl první, už jsem měl hotový ten projekt začal už před 5 lety, když už jsem stavěl první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě před 5 lety, když už jsem stavěl první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala, když už jsem stavěl první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker. Jsem stavěl první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla první, už jsem měl hotovou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě tou první verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem jí celou verzi, která se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem jí celou se teda ještě původně jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem jí celou smazal, jmenovala Money Checker, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem jí celou smazal, začal jsem kr, ale ještě za mě nebyla dostačující, takže jsem jí celou smazal.

0: Začal jsem od znovu, ta mě nebyla dostačující, takže jsem ji celou smazal, začal jsem od znovu. Udělal jsem pak druhou verzi, ta taky ještě nebyla ující, takže jsem ji celou smazal, začal jsem od znovu. Udělal jsem pak druhou verzi, ta taky ještě nebyla úplně tak, jak by si představoval. A pak vznikla třetí verze, teďkon co s tou verzi, ta taky ještě nebyla úplně tak, jak by si představoval. A pak vznikla třetí verze, teďkon co s teďkon je z toho úplně tak, jak by si představoval.
1: Vydělal strašně moc a nemá z toho vůbec nic.
2: Mám iPhone, anebo někdo jiný má Android.

0: mám dělat, když já nevím, mám iPhone, anebo někdo jiný má Android? Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím.
0: Mám iPhone, anebo někdo jiný má Android? Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím, je to
0: zatím... iPhone, anebo někdo jiný má Android? Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím, je to zatím...
0: někdo jiný má Android? Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím, je to zatím čistě webová stránka.
0: Android? Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím, je to zatím čistě webová stránka. Zatím to není ještě připravené.
0: Funguje to na obojím?
1: Ano, funguje to na obojím, je to zatím čistě webová stránka. Zatím to není ještě. Ano, funguje to na obojím, je to zatím čistě webová stránka. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale připojíme se. Obojím, je to zatím čistě webová stránka. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale čistě webová stránka. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale připojíme se každý, kdo má webová stránka. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale připojíme se každý. Zatím to není ještě připravený na mobilní aplikace, ale připojí se tam každý, kdo má internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Připravený na mobilní aplikace, ale připojí se tam každý, kdo má internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Aplikaci plánu. Aplikace, ale připojí se tam každý, kdo má internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Aplikaci plánu tak koncem roku. Udělat. Připojí se tam každý, kdo má internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Aplikaci plánu tak koncem roku. Každý, kdo má internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Aplikaci plánu tak koncem roku. Udělat. Nejdřív teďkom potřebuji internet.
0: A kdy bude aplikace?
1: Aplikaci plánuju tak koncem roku udělat. Nejdřív teďkom potřebuju ještě s uživatelem.
0: Aplikace.
1: Aplikaci plánuju tak koncem roku udělat. Nejdřív teďkom potřebuju ještě s uživatelem odladit. Aplikaci plánuju tak koncem roku udělat. Nejdřív teďkom potřebuju ještě s uživatelem odladit další věci, co napadá. Tak koncem roku udělat. Nejdřív teďkom potřebuju ještě s uživatelem odladit další věci, co napadá je. Udělat. Nejdřív teďkom potřebuju ještě s uživatelem odladit další věci, co napadá je. Co dobí tam ještě s uživatelem odladit další věci, co napadá je. Co dobí tam přidat a na tomto celý odladit. Uživatelem odladit další věci, co napadá je. Co dobí tam přidat a na tomto celý odladit. Další věci, co napadá je. Co dobí tam přidat a na tomto celý odladit.
0: A to se bude hodit na konci roku, protože to si
1: napadá je. Co dobí tam přidat a na tomto celý odladit.
0: A to se bude hodit na konci roku, protože
1: co dobí tam přidat a na tomto celý odladit.
0: A to se bude hodit na konci roku, protože to si zase budeme říkat.
1: Přidat a na tomto celý odladit.
0: A to se bude hodit na konci roku, protože to si zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali
1: celý odladit.
0: A to se bude hodit na konci roku, protože to si zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky. A to se bude hodit na konci roku, protože to si zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky. A
1: na
0: konci roku, protože to si zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky. A zase budeme říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky. A říkat, že jsme si zase nedělali ty čárky. A
1: nové předsevzetí.
0: A zase to bude nové předsevzetí. Zase nedělali ty čárky. A
1: nové předsevzetí.
0: A zase to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě čárky a
1: nové předsevzetí.
0: A zase to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě říct adresu.
1: Tak nové předsevzetí.
0: A zase to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě říct adresu těch stránek. A zase to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě říct adresu těch stránek.
1: Adresa stránek je
0: to bude nové předsevzetí. Takže pojďme ještě říct adresu těch stránek.
1: Adresa stránek je valetros.cz.
0: Takže pojďme ještě říct adresu těch stránek.
1: Adresa stránek je valetros.com.
0: Pojďme ještě říct adresu těch stránek.
1: Adresa stránek je valetros.com s tím, že valet...
0: Říct adresu těch stránek.
1: Adresa stránek je valetros.com s tím, že valet se píše... Adresa stránek je valetros.com s tím, že valet se píše anglicky s dvěma L. Adresa stránek je valetros.com s tím, že valet se píše anglicky s dvěma L. Valetros.com s tím, že valet se píše anglicky s dvěma L. A ROS je... klasicky.com s tím, že valet se píše anglicky s dvěma L a ROS je klasicky česky. Že valet se píše anglicky s dvěma L a ROS je klasicky česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju.
1: Se píše anglicky s dvěma L a ROS je klasicky česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju hodně štěstí.
1: Anglicky s dvěma L a ROS je klasicky česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju hodně štěstí, ať se vám daří.
1: A ROS je klasicky česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta
1: apka. Klasicky česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta apka.
1: Česky, jak to slyšíte.
0: Popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta apka hotová. A mějte se popřeju hodně štěstí, ať se vám daří. Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta apka hotová. A mějte se krásně. Štěstí, ať se vám daří. Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta apka hotová. A mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
0: Už se teda těším,
1: děkuji.
0: Až bude ta apka hotová. A mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blani.
0: Až bude ta apka hotová. A mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blani.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blani.
3: A hledáme zlaté.

0: Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
1: Taky naslyšenou.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
2: Jsme Blaník
3: a hledáme zlaté české ručičky.
4: Peťo.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
4: Peťo, děkuju ti.
3: Hledáme zlaté české ručičky.
4: Peťo. Děkuju ti. A Lucie Bílá.
3: Té české ručičky.
4: Péťo, děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá tak.
3: České ručičky.
4: Péťo, děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá.
3: Ručičky.
4: Péťo, děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá taky. Děkuju ti. Péťo, děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá taky. Děkuju ti. Děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá taky. Děkuju ti. A Lucie Bílá, ta teď zaspívá taky. Děkuju ti.
5: Na vlnách Blaníku.
4: A ta teď zaspívá taky. Děkuju ti.
5: Na vlnách Blaníku.
4: Taky. Děkuju ti.
5: Na vlnách Blaníku.
6: Boty.
5: Na vlnách Blaníku.
6: Boty od Louis Vuitton.
5: Na vlnách Blaníku.
6: Boty od Louis Vuitton. Kabel.
5: Na vlnách Blaníku.
6: Boty od Louis Vuitton, kabelky drahý.
5: Na vlnách Blaníku.

0: I am losing my religion.
1: Na vlnách.
0: I am losing my religion.
1: Na vlnách Rádia Blaník. A teď.
0: I am losing my religion na vlnách Rádia Blaník a teď
1: Zlaté české ručičky Petr Sríva
0: Religion na vlnách Rádia Blaník a teď
1: Zlaté české ručičky Petr

0: Děkuju ti. Jsme Blaník. Život směla. Děkuju ti. Jsme Blaník. Měla. Děkuju ti. Jsme Blaník.
1: Pohodové.
0: Děkuju ti. Jsme Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Jsme Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Jsme Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Blaník.
1: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Vzpomínkový 10. listopadu to bude 5 let, co nás Mekky opustil, ale ten vzpomínkový koncert 10. listopadu to bude 5 let, co nás Mekky opustil, ale ten vzpomínkový koncert, ta symfonická noc 5 let, co nás Mekky opustil, ale ten vzpomínkový koncert, ta symfonická noc v pražském obecním opustil, ale ten vzpomínkový koncert, ta symfonická noc v pražském obecním domě se koná už dva. Ale ten vzpomínkový koncert, ta symfonická noc v pražském obecním domě se koná už 20. vzpomínkový koncert, ta symfonická noc v pražském obecním domě se koná už 20. října. Koncert, ta symfonická noc v pražském obecním domě se koná už 20. října. Tak jsme se rozhodli, symfonická noc v pražském obecním domě se koná už 20. října. Tak jsme se rozhodli, že to takhle před pražském obecním domě se koná už 20. října. Tak jsme se rozhodli, že to takhle předsuneme to výročí 20. října. Tak jsme se rozhodli, že to takhle předsuneme to výročí a budeme vám rozdávat už října. Tak jsme se rozhodli, že to takhle předsuneme to výročí a budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím. Jsme se rozhodli, že to takhle předsuneme to výročí a budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu. To takhle předsuneme to výročí a budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu. Právě suneme to výročí a budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu. A budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu. Právě vstupenky na tu symfonickou noc. A budeme vám rozdávat už o tom nadcházejícím víkendu. Právě vstupenky na tu symfonickou noc v pražském obecním. Už o tom nadcházejícím víkendu. Právě vstupenky na tu symfonickou noc v pražském obecním domě. No a taky přihodí nadcházejícím víkendu. Právě vstupenky na tu symfonickou noc v pražském obecním domě. No a taky přihodí právě vstupenky na tu symfonickou noc v pražském obecním domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější vstupenky na tu symfonickou noc v pražském obecním domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekkyho symfonickou noc v pražském obecním domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekkyho písničky v pražském obecním domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekkyho písničky. Bude to hezký domě. No a taky přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekkyho písničky. Bude to hezký víkend. Přihodíme samozřejmě ty nejkrásnější Mekkyho písničky. Bude to hezký víkend, přátelé. Doufám, že ty nejkrásnější Mekkyho písničky. Bude to hezký víkend, přátelé. Doufám, že ho s námi Mekkyho písničky. Bude to hezký víkend, přátelé. Doufám, že ho s námi strávíte trošku sničky. Bude to hezký víkend, přátelé. Doufám, že ho s námi strávíte trošku si odpočinete víkend, přátelé. Doufám, že ho s námi strávíte trošku si odpočinete od toho volebního. Doufám, že ho s námi strávíte trošku si odpočinete od toho volebního. Že ho s námi strávíte trošku si odpočinete od toho volebního. Jako toho trávíte, trošku si odpočinete od toho volebního, jako toho schonu všude kolem, trošku si odpočinete od toho volebního, jako toho schonu všude kolem, že nablačinete od toho volebního, jako toho schonu všude kolem, že na Blaníku bude volebního, jako toho schonu všude kolem, že na Blaníku bude vládnout, že na Blaníku bude vládnout pohoda. Za chvilku Václav Neckář, Sandra taky Marie Rotrová, že na Blaníku bude vládnout pohoda. Za chvilku Václav Neckář, Sandra taky Marie Rotrová doma. Vládnout pohoda. Za chvilku Václav Neckář, Sandra taky Marie Rotrová doma. Za chvilku Václav Neckář, Sandra taky Marie Rotrová doma. Václav Neckář, Sandra taky Marie Rotrová doma. Sandra taky Marie Rotrová doma.
1: Petr platí vaše účty.
0: Taky Marie Rotrová doma.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká
0: doma.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o peníze.
1: Ktí vaše účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vrací.
1: Účty.
2: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do. Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky. O peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Takže
2: které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Takže
2: každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Takže Michal David. Já jsem strašně
2: ráno vracíme zpátky do peněženky.
3: Takže Michal David. Já jsem strašně rád, já jsem
2: zpátky do peněženky.
3: Takže Michal David. Já jsem strašně rád, já jsem strašně rád, že to
2: do peněženky.
3: Takže Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.
2: Tak
3: jde do prdele. Michal David, já jsem strašně rád, že to víte.

0: Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem strašně rád, že to víte. Já jsem vám tak držel palce.
1: A byl to Dalibor Janda.
2: Je to tak, zaplatíme.
0: 1599.
2: Zaplatíme.
0: 1599 korun posíláme do Brna.
2: Zaplatíme.
0: 1599 korun posíláme do... 1599 korun posíláme do Brna.
3: Každé všední ráno krátce po sedmé. Poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé. Petr ladí vaše účty.
4: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Ty Havířov.
5: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává.

0: Michal David a Decibeli lásk. Michal David a Decibeli lásky. Michal David a Decibeli lásky, to je muzika. Michal David a Decibeli lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. Michal David a Decibeli lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. Michal David a Decibeli lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu? Decibeli lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu? Lásky, to je muzika na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu?
1: Víkend s Mirou.
0: Muzika na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu?
1: Víkend s Mirou.
0: Na vlnách Blaníku. A víte, co nás čeká o víkendu?
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: A víte, co nás čeká o víkendu?
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaníku.
0: Co nás čeká o víkendu?

0: Bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Výbornou kávu si dej, tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš?
0: Probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
0: Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
0: Da. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás...
0: Mňam.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?

0: Podzim patří Flóře. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaví. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc. Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expo října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země za výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého komplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. Čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom. Také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom. Rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. A barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex. Místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
1: Hledáte elektrokolo, které...
0: Flóra Olomouc Horti Komplex.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude...
2: Elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet... Světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektro... A jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte, vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte... ten rozdíl naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. Testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike Kola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Sedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Tuto zimu.
2: Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
3: Tuto zimu.
2: Rozdíl. DD Bike CZ.
3: Tuto zimu.
2: DD Bike CZ.
3: Tuto zimu.
4: Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice. Pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arab přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští je. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šár. Novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bez... 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava.

0: od 59 a obaly od 79 kaček. U najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječka, skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazí 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazí, ale kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově věčky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladovie v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladovie v Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladovie.eu s dopravou kam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskladovie.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla. Koupit online na www.tvrzenaskladovie.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla EU. Nejvíc na www.tvrzenaskladovie.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla EU. Největší Tvrzená Skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla EU. Největší e-shop z mobilní EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená Skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Od nejtišího šepotu.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Od nejtišího šepotu.
0: S mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Od nejtišího šepotu.
0: K hudbě. V Česku.
1: Od nejtišího šepotu.
0: K hudbě, která.
1: Od nejtišího šepotu.
0: K hudbě, která otře.
1: Od nejtišího šepotu.
0: K hudbě, která otře se sálem.
1: Od šepotu.
0: K hudbě, která otře se sálem.
1: Na tu.
0: K hudbě, která otře se sálem.
2: Národní divadlo Moravskoslezské.
0: K hudbě, která otře se sálem.
2: Národní divadlo Moravskoslezské.
0: K hudbě, která otře se sálem.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na
0: otře se sálem.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na
0: se sálem.
2: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdi. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Dvořáka, více na www.ndm.cz.

0: Přesně tak.
1: Miroslavem Švěrkou na rádiu Blaník.
0: Přesně tak.
1: Švěrkou na rádiu Blaník.
0: Přesně tak. Víkend strávíme s Meky.
1: Rádiu Blaník.
0: Přesně tak. Víkend strávíme s Meky. Přesně tak. Víkend strávíme s Mekim. Víte, 10. listopadu... Přesně tak. Víkend strávíme s Mekim. Víte, 10. listopadu to bude... Tak. Víkend strávíme s Mekim. Víte, 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. Víkend strávíme s Mekim. Víte, 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. Ale s Mekim, víte... 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. Ale ten

0: Zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia, mnoho dalších destinací. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia. Air Arabia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia. A v cestovních kancelářích. Směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat. Arabia.com a v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat.
1: Slyšíte?
0: A v cestovních kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Kancelářích. Katowice Airport. Miluji létat.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Katowice Airport. Miluji létat.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte. Kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na region. I digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radio. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio House CZ. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Dobré ráno.
1: Teď na radiohouse.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
1: House.cz.
2: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to...
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie, bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venku...
4: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
5: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem.

0: a nejmenší
1: nové žaluzie od Jacko Design.
0: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde s designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde s nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žalčí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
2: Na stěny lidé.
0: Žaluzie. www.jackodesign.cz
2: Na stěny.
0: www.jackodesign.cz
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: jackodesign.cz
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes
0: Design.cz
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od... Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká... Malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíř pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou od malování čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek čeká trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci trochu víc. Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci u... Malíři na Těrači.cz vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a na CZ vám odtáhnou a zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují zakryjí nábytek po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma na trhu. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři. Tak si nechte spočítat. Zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Ty nechte spočítat. Počítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vy malo čítat zdarma cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalování má cenu i vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalování vy. Malíři na Těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Na trhu. Volejte 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Malování neděláme. Volejte 800 226 226.
3: 800 226 226.
2: Malování neděláme divadlo.
4: Mega
2: 226 226.
3: 800 226 226.
2: Malování neděláme divadlo.
4: Mega seka
2: 226 226.
3: 800 226 226.
2: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava.
3: 800 226 226.
2: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: 226 226.
2: Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní
2: zboží. Malování neděláme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží.
2: Máme divadlo.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10.
4: Mega sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
4: Sekáč Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
4: Ostrava u Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno
4: Futura.
5: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj
5: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás
5: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na
5: Facebooku. Otevřeno i v neděli 11. října.
4: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče
5: v neděli 11.

0: Na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Buku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava UFU. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Je žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Zažijte
0: Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Zažijte taky, co dokáže.
0: Kač Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Zažijte taky, co dokáže.
0: 6Z. Ostrava u Futura.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní.
0: Ostrava u Futura.
2: Zažijte taky, co dokáže. 680 koní. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno. Zažijte taky, co dokáže. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo. 680 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 koní, 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se 810 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se 10 kilometrů na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na jedno nabití. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 300. Plně elektrické Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 300. Volvo EX 60 se za 10 minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A minut dobíjení připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Připraví na dalších 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací 340 kilometrů. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Mrakodrap.cz.
0: Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkár Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
3: Mrakodrape New Yorku, pláže
0: vozů Volvo.
3: Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Mrakodrape New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé Miami, národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta za USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 300. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 000. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Dvě koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. CZ. Jednička na trhu letenek.
4: Kdekoliv na světě.
5: A 4 a 2.
3: Jednička na trhu letenek.
4: Kdekoliv na světě.
5: A 4 a 20 hodin.
3: Letenek.
4: Kdekoliv na světě.
5: A 4 a 20 hodin.
4: Kdekoliv na světě.
5: A 4 a 20 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si na světě.
5: A 4 a 20 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete
5: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete.

0: 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv
0: 20 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete.
0: Denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít. Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
0: Na našem webu
1: Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
0: Na našem webu
1: si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
0: Na našem webu
1: Rádit kdykoliv budete chtít.
0: Na našem webu radioblaník.cz
1: budete chtít.
0: Na našem webu radioblaník.cz
1: chtít.
0: Na našem webu radioblaník.cz na našem webu radioblaník.cz radioblaník.cz Blaník CZ.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky čas.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky čas.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

jako nabývá na pozornost Korman v oblasti, která teď zase jako nabývá na pozornosti, protože v oblasti, která teď zase jako nabývá na pozornosti, protože teď zase jako nabývá na pozornosti, protože teď si říká, že nabývá na pozornosti, protože teď si říká, že nastává období, nabývá na pozornosti, protože teď si říká, že nastává období, kdy bude v restaurace pozornosti, protože teď si říká, že nastává období, kdy bude v restauracích všechno, protože teď si říká, že nastává období, kdy bude v restauracích všechno zdýní. Si říká, že nastává období, kdy bude v restauracích všechno zdýní. Jo, všude budou, že nastává období, kdy bude v restauracích všechno zdýní. Všechno zdýní. Jo, všude budou dýňové krémy a nejrůznější dýňové pokrmení. Jo, všude budou dýňové krémy a nejrůznější dýňové pokrmy. No a právě všude budou dýňové krémy a nejrůznější dýňové pokrmy. No budou dýňové krémy a nejrůznější dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval krémy a nejrůznější dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval největší a nejrůznější dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval největší dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval největší respektive nejtěžší dýňové pokrmy. No a právě pan Bulíček vypěstoval největší respektive nejtěžší dýni v České republice.

0: ohříval půdu topným kabelem. Představte si, na jaře už ohříval půdu topným kabelem a celé léno, léno léto potom dýně dopřával pořádnou zálivku s hnojivem a plodu vytvořil dokonce písčité lůžko. Tak panu Bulíčku a plodu vytvořil dokonce písčité lůžko. Tak panu Bulíčkovi moc gratulujeme, Každopádně aktuálně je to tedy 296 kilogramů.
1: Tři vteřiny ke štěstí.

0: Zkuste chytit ty správné.
1: Platí každý pátek.
0: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
1: Každý pátek.
0: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
1: A získejte vitek.
0: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
1: A získejte.
0: Zkuste chytit ty správné. Tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od
0: ty správné. Tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od
0: ne, tři české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy
0: české písničky.
1: A získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy NASA. A získejte výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes.
1: Výjimečný zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes.
1: Zážitek od Alegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13. Od Alegrie. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 6. Firmy na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16 uny na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16 u nás na zážitky.
0: Už dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16 u nás
0: na dnes odpoledne.
1: Od 13 do 16 u nás na Blaníku.
0: Poledne.
1: Od 13 do 16 u nás na Blaníku. Do 16 u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku. Vše, co potřebuji. Vše, co potřebuji za cenu, kterou. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11 za 1 kilogram. Salátová okurka jeden kus za 11 de. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Aktuál 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní
1: 90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České.
1: Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
1: To se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit.
1: Vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 8. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerní
2: zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje.
2: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard
2: nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Marie
1: to doma máš.
0: Marie Rotrová
1: to doma máš.
0: Marie Rotrová
1: doma máš.
0: Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku
1: máš.
0: Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku. Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku. Marie Rotrová doma na vlnách Blaníku. A my se teď doma na vlnách Blaníku. A my se teď vydáme, přátelé, do na vlnách Blaníku. A my se teď vydáme, přátelé, do Blaníku. A my se teď vydáme, přátelé, do A my se teď vydáme, přátelé, do Jakubova u Moravských Budějovic na A my se teď vydáme, přátelé, do Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. My se teď vydáme, přátelé, do Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Tam totiž dáme, přátelé, do Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Tam totiž do Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Tam totiž žije pan Zdeněk Budějovic na Třebíčsku. Tam totiž žije pan Zdeněk Bulíček. A to je nový rekordman Třebíčsku. Tam totiž žije pan Zdeněk Bulíček a to je nový rekordman. A tam totiž žije pan Zdeněk Bulíček a to je nový rekordman. A je to nový rekordman v oblasti Bulíček a to je nový rekordman. A je to nový rekordman v oblasti, která teď zase a to je nový rekordman. A je to nový rekordman v oblasti, která teď zase jako rekordman. A je to nový rekordman v oblasti, která teď zase jako a je to nový rekordman v oblasti, která teď

0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře by mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot
0: na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot nám stále
0: může vzniknout závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží
0: závislost.
1: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Slyší.
1: Za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Slyší.
1: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Slyšíte? To je se...
1: Jackpot, lístek ke svobodě.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna...
1: Lístek ke svobodě.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
1: Svobodě.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Na nejste doma.

0: Na vyhraje ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj.sk.fc.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj.sk.fc.cz.
1: Účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj.sk.fc.cz.
1: Získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhraj.sk.fc.cz.
2: S mým hlasem.
1: Kupon.
0: Podmínky na vyhraj.sk.fc.cz.
2: S mým hlasem mi
0: podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
0: Vyhrajskafc.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
0: T.cz.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
0: Z.
2: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo. S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se penny rozhodly. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se penny rozhodlo pomáhat. Přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se penny rozhodlo pomáhat. Léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. léčí. Proto se penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého se penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit hodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky. 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky. Můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A vybraným mazlíčkům svého mazlíčka přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A vybraným mazlíčkům penny uhradí přihlásit na tlapky hezky česky CZ. A vybraným mazlíčkům penny uhradí potřebnou na tlapky hezky česky CZ. A vybraným mazlíčkům penny uhradí potřebnou vetky česky CZ. A vybraným mazlíčkům penny uhradí potřebnou veterinární péči CZ. A vybraným mazlíčkům penny uhradí potřebnou veterinární péči. Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. Potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. Tlapky hezky česky CZ. Veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. Tlapky hezky česky. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. Tlapky hezky česky CZ. Ať zase brzo vrtí ocáskem. Tlapky hezky česky CZ. Se brzo vrtí ocáskem. Tlapky hezky česky CZ. Tlapky hezky česky CZ.
3: Zdravíčko sousede. Založí
2: CZ.
3: Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžas. Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. Notnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
3: No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
5: Finální výprodej ve velké.
4: Více na KB.cz.
5: Finální výprodej ve velké.
4: Více na KB.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značky. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu Praha. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si bokem stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sportu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kaufland. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Kaufland Card. Na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské.
0: Sportissimo. Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
0: Život v pohybu.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kauflandské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získá a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden najdete svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný. Získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za výhody. Tento týden

0: Chytrárt.
1: Kdyby se nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe.
1: Kdyby se nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytrá.
1: Nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej aň.
1: Já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
1: Víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny.
1: Nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je Chytrárt. Datárt.
0: Chytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je Chytrárt. Datárt.
0: Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny. To je Chytrárt. Datárt.
0: Einstein.
2: Nízké ceny. To je Chytrárt. Datárt. Nízké ceny. To je Chytrárt. Datárt. Chytrárt. Datárt.
3: Pohon.
2: Datárt.
3: Pohon všech kol. Pohon všech kol u nového X-trailu. Pohon všech kol u nového X-trailu. Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc pro Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená Pohon všech kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let kol u nového X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimního X-trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze běhá. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan. Prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. I akce na Nissan.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné
2: Nissan.cz.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější
2: CZ.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás. Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustce bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona liti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 4,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. A litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. Pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.5.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.

0: teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šiko zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, svá dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným kovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: KFC
0: ti... Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: KFC ti zas...
0: Co neznám.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone. KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších. Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď
2: projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registrovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej
1: teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: S Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky. Hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky.

0: Albert. Dle srovnání k 39. Skonto nabité. Dle srovnání k 39. Skonto nabité. Srovnání k 39. Skonto nabité.
1: Už nemusíte
0: mu 9. Skonto nabité.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nečekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s kontem za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu te. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Z každých máte v prodejnách a na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Z každých 10 na e-shopu s konto CZ slevu 50%. Z každých 10 000 nákupů s konto CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si
1: 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu.
1: Cíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky.
1: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
1: Kolik slevy u obchodníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék do
1: podníka.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet?
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
2: Pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž.
3: Lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více.
3: Před, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3 000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3 000 léků bez doplatku. Z doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3 000 léků bez doplatku nebo se. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3 000 léků bez doplatku nebo se. Plus totiž pořídíte více než 3 000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost více než 3 000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky z 1 000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. A podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradím. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. U kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: U nás byl rozhodně
2: nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
5: U nás byl rozhodně nakoupíte
2: Benu. Rádi vám poradíme.
5: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si
2: vám poradíme.
5: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro. U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro.

Zevatoalet byla rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zevatoalet, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zevatoaletní papír 8 rolí, zapíte výhodně.

0: Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup Stra Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49. Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Tati.
0: 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý.
0: 50 až do 13. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chat.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý.
0: 13. října. Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Dna.
0: Kaufland.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přijď.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytrálí.
1: To bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytrálí.
1: Koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bych chytrálí. S chytrártem s...
1: Telku v Datartu.
2: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili. Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrár?
2: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako... Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tam jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, chytřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby se snachytřil jako já, tak víš, že nízké...

0: gramů za 24 nebo máslo v Bila klubu 250 gramů za 24,90. Bila, to v Bila klubu 250 gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná 250 gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás. Gramů za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva
0: 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva hazardní.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice.
0: To dobré začíná u nás.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí.
0: To začíná u nás.
1: Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí
1: her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
1: účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si milionáře? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce. Kde jste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionů. Byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte, už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Jdeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře. Staňte plný tiket a jste ve hře. Tiket a jste ve hře.

0: Radio Blaník. Guaranteed speedy romance. Radio Blaník.
1: Hrajeme. Guaranteed speedy romance.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky. Speedy romance.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky. Romance.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Radio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Česky.

tak hned. Bláznivý pohádkář, takhle se neloučí. Bláznivý pohádkář, takhle se neloučí. Já i pohádkář, takhle se neloučí. Já doufám, pohádkář, takhle se neloučí. Já doufám, raději, takhle se neloučí. Já doufám, raději, takhle se neloučí. Já doufám, raději, že tím čí. Já doufám, raději, že tím to nekončí. Já doufám, raději, že tím to nekončí. Já doufám, raději, že tím to nekončí. Raději, že tím to nekončí. Raději, že tím to nekončí. Že tím to nekončí. To nekončí. Že někde čí.

0: hrát jen přijde ozdoba přístřeší. Přátelé, hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Ozdoba přístřeší. Přátelé, hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Přátelé, hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Jsme přátelé, hezky česky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Jsme Rádio Blaník. A takhle to děláme už. Hezky vám budeme hrát jen a pouze v následující hodině. Jsme Rádio Blaník. A takhle to děláme už 27 let. Hrát jen a pouze v následující hodině. Jsme Rádio Blaník. A takhle to děláme už 27 let. Za chvilku v následující hodině jsme Rádio Blaník a takhle to děláme už 27 let. Za chvilku počasí dopně jsme Rádio Blaník a takhle to děláme už 27 let. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7 minut a takhle to děláme už 27 let. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7 minut už bude poledne. To děláme už 27 let. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7 minut už bude poledne. 27 let. Za chvilku počasí doprava zprávy a za 7 minut už bude poledne. Ku počasí doprava zprávy a za 7 minut už bude poledne. Rádio Blaník. Už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.
2: Festival. Festival dřeva. Festival dřeva.
3: To je den v...
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu.
2: Festival dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v
2: dřeva.
3: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském. Den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dnů. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbers. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports v Dřevěnském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports, Dřevěná akademie střední. Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapelologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva, sobota a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva, sobota 10. Flerec. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstupval dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Hledáte 11 hodin.

pod její navzdory myšlenkám, pod jejich příboj, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tenkám, pod jejich příboji, kde mám mis dobrých nadějí.

0: Bělském lese. Vstup zdarma. Hledáte místo na školení v Bělském lese. Vstup zdarma. Hledáte místo na školení nebo v lese. Vstup zdarma. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás vstup zdarma. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo... Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od ní nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A. Ať vás 20 nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí nebo třeba 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí 200. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmé. A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz za samozřejmost. www.centrumakademie.cz
1: Ford
0: zřejmost. www.centrumakademie.cz
1: Ford malý a velký.
0: centrumakademie.cz
1: Ford malý a velký.
0: centrumakademie.cz
1: Ford malý a velký.
0: Ford.cz

Anička písnička. Anička písnička. Anička písnička na vlnách Blaníku. Anička písnička na vlnách Blaníku. Anička písnička na vlnách Blaníku. Anička písnička na vlnách Blaníku. A už je před námi Anička písnička na vlnách Blaníku. A už je před námi česká hodinka na vlnách Blaníku. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Blaníku. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Miraj. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Miraj. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Miraj. A už je před námi česká hodinka, přátelé, Miraj. Česká hodinka, přátelé, Miraj.

dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis jí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve... O počasí všechno, je tu doprava. 16, na horách bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu doprava. Na horách bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy
0: bude 11? O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné?
0: O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na...
0: Počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a...
1: Správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Víc.

世界へ。

0: Probíhají záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. Čekejte potíže. Na trase z Frýdku Místku na Třinec se u dopravní nehody. Čekejte potíže.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

Paní Marta Kubišová zaspívá. A jako první ráno vidím. Paní Marta Kubišová. A jako první ráno vidím. Paní Marta Kubišová zaspívá. A jako první ráno vidím. Paní Marta Kubišová zaspívá. Paní Marta Kubišová zaspívá. Paní Marta Kubišová zaspívá. Marta Kubišová zaspívá. A zaspívá. A protože už se dostaví. A protože už se dostaví i Iva Lecká, tak písnička přímo pro ní. A protože už se dostaví i Iva Lecká, tak písnička přímo pro ní. Už se dostaví i Iva Lecká, tak písnička přímo pro ní. I Iva Lecká, tak písnička přímo pro ní. Tak písnička přímo pro ní. Písnička přímo pro ní. Přijde pro ní.

0: přípravy na volby.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Přípravy na volby vrcholí.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Přípravy na volby vrcholí.
1: Jasně, přehledně.
0: Přípravy na volby vrcholí.
1: Přehledně.
0: Přípravy na volby vrcholí. Hory se pomalu přípravy na volby vrcholí. Hory se pomalu chystají na zimní volby vrcholí. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. Hory se pomalu chystají na zimní sezónu. A čeká nás 9. kolo hokejového pomalu chystají na zimní sezónu. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. Zimní sezónu. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. A čeká nás 9. kolo hokejové extraligy. 5. kolo hokejové extraligy. Hokejové extraligy.

0: my, Ostrava Vítkovice, malý a velký, na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice, na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Kdekoliv.
0: Na Fordy jsme tu my, Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Kdekoliv na světě.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
0: Vítkovice a Opava.
1: Kdekoliv.

0: archivaci pro případný soudní přezkum. Z hlediska zpracování patří materiály k archivaci pro případný soudní přezkum. Z hlediska zpracování patří komunální volby archivaci pro případný soudní přezkum. Z hlediska zpracování patří komunální volby k těm nejopřípadný soudní přezkum. Z hlediska zpracování patří komunální volby k těm nejobtížnějším přezkum. Z hlediska zpracování patří komunální volby k těm nejobtížnějším a z hlediska zpracování patří komunální volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volby. Zpracování patří komunální volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volby. Patří komunální volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak i volby k těm nejobtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak i obtížnějším a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak na zaměstnance českého a kladou vysoké nároky jak na okrskové volební komise, tak na zaměstnance českého statistického úřadu. Nároky jak na okrskové volební komise, tak na zaměstnance Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů okrskové volební komise, tak na zaměstnance Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně, komise, tak na zaměstnance Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně, na zaměstnance Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně,
1: pro sestavení
0: Českého statistického úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně,
1: pro sestavení zápisu je ale možné využít
0: úřadu. Sčítání hlasů probíhá ručně,
1: pro sestavení zápisu je ale možné využít počítač.
0: Sčítání hlasů probíhá ručně.
1: Pro sestavení zápisu je ale možné využít počítač.
0: Probíhá ručně.
1: Pro sestavení zápisu je ale možné využít počítač a pomocný program. Pro sestavení zápisu je ale možné využít počítač a pomocný program. Sky a sestavení zápisu je ale možné využít počítač a pomocný program. Sky a realizu je ale možné využít počítač a pomocný program. Sky a reály se připravují na lyžařské využít počítač a pomocný program. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Počítač a pomocný program. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala program. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technických. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technických. Se připravují na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například na lyžařskou sezónu. Některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v Krkonošsku, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v Krkonošské rokytnici a střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v Krkonošské rokytnici nad Jezerou začala s výrobou technického sněhu. Například v Krkonošské rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý ten technického sněhu. Například v Krkonošské rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý tento týden ten sněhu. Například v Krkonošské rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se například v Krkonošské rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě dvě rokytnici nad Jezerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nad Jezerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. A se probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají den. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by mohli otevřít v příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Přidá i ještě v Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Liberci nebo Harachov. Areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Pražským otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Pražský magistrát od prvního prosince. Záležet ale bude především na počasí. Pražský magistrát od 1. října zrušil. Záležet ale bude především na počasí. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy. Bude především na počasí. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro na počasí. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využít. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající tak. Od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Podle zveřejněného dokumentu zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Podle stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení městské taxislužby využívající taxametr. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení služby využívající taxametr. Podle zveřejněného dokumentu

Radioblaník.cz. Vysílání na stránkách Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Na stránkách Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. CZ. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: O kroku rozhodlo vedení města, podle náměstka primátora Taxametr. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, podle náměstka primátora pro dopravu vedení města, podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka, to ale není pravda. Odbor podle něj odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. Vedoucí Třinec bude usilovat o prodloužení rekordní série výher bez bodové ztráty od začátku sezóny. Soupeřem ocelářů na cestě za devátým tříbodovým triumfem bude Hradec Králové. Druhé Pardubice se představí na ledě Vítkovic, Hrad budou ještě Litvínov, Olomouc, Kladno, Mladá Boleslav a Liberec Karlovy Vary. Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Pepovi.
1: A já děkuju.
2: Pepa Černý.

0: za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Opavsku v Neplachovicích.
0: Blaník za volantem.
1: Na Opavsku v
0: Blaník za volantem.
1: Na Opavsku v Neplachovicích v hlavní ulici za
0: Blaník za volantem.
1: Na Opavsku v Neplachovicích v hlavní
0: za volantem.
1: Na Opavsku v Neplachovicích v hlavní ulici zasahují záchranáři. Na Opavsku v Neplachovicích v hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného. Opavsku v Neplachovicích v hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítajících v hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením. Na ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením. Na Olomouci záchranáři u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením. Na Olomoucku na u zraněného cyklisty. Počítejte s omezením. Na Olomoucku na silnici 3. Počítejte s omezením. Na Olomoucku na silnici 3. třídy mezi Blatcem. Počítejte s omezením. Na Olomoucku na silnici 3. třídy mezi Blatcem a Grigovem probíhají zraněním. Na Olomoucku na silnici 3. třídy mezi Blatcem a Grigovem probíhají Na Olomoucku na silnici 3. třídy mezi Blatcem a Grigovem probíhají záchranné a vyprošťovací práce. 3. třídy mezi Blatcem a Grigovem probíhají záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. Třídy mezi Blatcem a Grigovem probíhají záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. Blatcem a Grigovem probíhají záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. Čekejte, Grigovem probíhají záchranné a vyprošťovací práce u dopravní nehody. Čekejte potíže. Na trase

0: Krásné poledne. Rádio Blaník. Krásné poledne. Rádio Blaník. Krásné poledne vám přeje Kristýna Blaník. Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Blaník. Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Volby. Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Krásné poledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Je Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: První
1: volby 2026.
0: První voliči už brzy vhodí své hlasování.
1: 2026.
0: První voliči už brzy vhodí své hlasovací
1: 26.
0: První voliči už brzy vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. První voliči už brzy vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. Ne každý odevzdá. První voliči už brzy vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. Ne každý odevzdá. Voliči už brzy vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. Ne každý odevzdaný hlas, ale musí být platný. Vhodí své hlasovací lístky do volebních uren. Ne každý odevzdaný hlas, ale musí být platný. Volební lístky do volebních uren. Ne každý odevzdaný hlas, ale musí být platný. Volební komise se totiž do volebních uren. Ne každý odevzdaný hlas, ale musí být platný. Volební komise se totiž mohou setkat i s chybami. Ne každý odevzdaný hlas, ale musí být platný. Volební komise se totiž mohou setkat i s chybami při jejich úpravě. Hlas, ale musí být platný. Volební komise se totiž mohou setkat i s chybami při jejich úpravě. Být platný. Volební komise se totiž mohou setkat i s chybami při jejich úpravě. Jak v takových případech volební komise se totiž mohou setkat i s chybami při jejich úpravě. Jak v takových případech postupují vysetkat i s chybami při jejich úpravě. Jak v takových případech postupují vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu. Jak v takových případech postupují, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar. V jakých případech postupují, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Komise neplatné hlasy nevyhazuje.
0: Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
2: Komise neplatné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími
0: úřadu Jan Cízlar.
2: Komise neplatné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály.
0: Cízlar.
2: Komise neplatné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci. Komise neplatné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci pro případné hlasy nevyhazuje, ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci pro případný soudní přezkum. Ale ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci pro případný soudní přezkum. Ukládá je spolu s dalšími volebními materiály k archivaci pro případný soudní přezkum. Z hlediska s dalšími volebními materiály.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Pěkné poledne přeje Eli.
0: Počasí.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude...

0: Takhle s předstihem Česká hodinka. Budeme si hrát, do něj zbývají, ale už začíná takhle s předstihem Česká hodinka. Budeme si hrát pouze jen české písni, ale už začíná takhle s předstihem Česká hodinka. Budeme si hrát pouze jen české písničky, pokud už začíná takhle s předstihem Česká hodinka. Budeme si hrát pouze jen české písničky, pokud už obě takhle s předstihem Česká hodinka. Budeme si hrát pouze jen české písničky, pokud už obědváte tak dobrou chuť jako vždycky hodinka. Budeme si hrát pouze jen české písničky, pokud už obědváte tak dobrou chuť jako vždycky. A za malou chvíli budeme si hrát pouze jen české písničky, pokud už obědváte tak dobrou chuť jako vždycky. A za malou chvilku si pouze jen české písničky, pokud už obědváte tak dobrou chuť jako vždycky. A za malou chvilku si poslechneme poprvé písničky, pokud už obědváte tak dobrou chuť jako vždycky. A za malou chvilku si poslechneme poprvé obědváte tak dobrou chuť jako vždycky. A za malou chvilku si poslechneme poprvé vlastně už podruhé na vlnách chuť jako vždycky. A za malou chvilku si poslechneme poprvé vlastně už podruhé na vlnách
1: Není sedmnáct.

0: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přesně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přesně.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Přípravy na
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.

waar het hoop.

0: Krásné skoro poledne.
1: Pepa Černý.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, dvě minutky do něj zbývají.
2: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, dvě minutky do něj zbývají. Ale...
2: Blaník.
0: Krásné skoro poledne, přátelé, dvě minutky do něj zbývají. Ale už začíná takhle zpřes. Krásné skoro poledne, přátelé, dvě minutky do něj zbývají. Ale už začíná takhle zpřes. Skoro poledne, přátelé, dvě minutky do něj zbývají. Ale už začíná takhle zpřes. Česká hodinka. Budeme, přátelé, dvě minutky do něj zbývají. Ale už začíná takhle.

0: na barevné koruny stromů.
1: Pohodový
0: čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. A k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem. S Blaníkem.

0: Hezký Český. Radio Blaník. Hezký Český. Radio Blaník. Hezký Český.
1: Proud.
0: Radio Blaník. Hezký Český.
1: Proudy.
0: Blaník.

tvou nedostižnou tvář, tvou nedostižnou tvář, tvou nedostižnou tvář, nesu tvou nedostižnou tvář, nesou dál tvou

0: Pospilá, Petr Kolář, jednou nebe zavolá na vlnách Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku... Kolář, jednou nebe zavolá na vlnách Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku Petr... nebe zavolá na vlnách Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá na vlnách Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu Rádia Blaník. A víte, kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu. A víte, kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu. Kde tuhle písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu. Hvězdy pod hvězdy. Písničku Petr naživo zaspívá 3. listopadu. Hvězdy pod hvězdami. Naživo zaspívá 3. listopadu. Hvězdy pod hvězdami. Zpívá 3. listopadu. Hvězdy pod hvězdami. Listopadu. Hvězdy pod hvězdami.
1: Hvězdy pod hvězdami. No kde asi? V pražském planetáriu. No kde asi? V pražském planetáriu, v tom nejmodernějším. No kde asi? V pražském planetáriu, v tom nejmodernějším. No kde asi? V pražském planetáriu, v tom nejmodernějším planetáriu na No kde asi v pražském planetáriu, v tom nejmodernějším planetáriu na No kde asi v pražském planetáriu, v tom nejmodernějším planetáriu na celém světě. V pražském planetáriu, v tom nejmodernějším planetáriu na celém světě, přátelé. Petr Kolář bude v tom nejmodernějším planetáriu na celém světě, přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou v pražském planetáriu na celém světě, přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou na celém světě, přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě v celém světě, přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě víte, tak přátelé. Petr Kolář bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě víte, tak hvězdy pod hvězdami. Petr Kolář bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě víte, tak hvězdy pod hvězdami. Petr bude další hvězdou pod hvězdami, jak jistě víte, tak hvězdy pod hvězdami, to je napůl talk show pod hvězdami, jak jistě víte, tak hvězdy pod hvězdami, to je napůl talk show a napůl, jak jistě víte, tak hvězdy pod hvězdami, to je napůl talk show a napůl takový koncert, tak hvězdy pod hvězdami, to je napůl talk show a napůl takový koncert, který je samozřejmě živý. Pod hvězdami, to je napůl talk show a napůl takový koncert, který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat napůl talk show a napůl takový koncert, který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat na show a napůl takový koncert, který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat na živo, stejně jako takový koncert, který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat naživo, stejně jako teď zpívala na který je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat naživo, stejně jako teď zpívala naživo Olga Lounová, je samozřejmě živý, takže Petr bude zpívat naživo, stejně jako teď zpívala naživo Olga Lounová jako hrálí, takže Petr bude zpívat naživo, stejně jako teď zpívala naživo Olga Lounová jako hráli Čechomoři, jako pívat naživo, stejně jako teď zpívala naživo Olga Lounová jako hráli Čechomoři, jako předtím jako teď zpívala naživo Olga Lounová jako hráli Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal naživo Olga Lounová, jako hráli Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal Olga Lounová, jako hráli Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal, jako hráli Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam Čechomoři, jako předtím zpíval a hrál Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, jako předtím zpíval a hrál Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tom zpíval a hrál Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tomáš Klus, Michal Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tomáš Klus, no Malátný, taky Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tomáš Klus, no prostě je to krásný, Lucie Bílá už tam byla, byl tam i Tomáš Klus, no prostě je to krásný seriál, tam byla, byl tam i Tomáš Klus, no prostě je to krásný seriál akcí a právě teď už se pro, byl tam i Tomáš

Tomáš Klus, no prostě je to krásný seriál akcí a právě teď už se prodávají vstupenky. Tomáš Klus, no prostě je to krásný seriál akcí a právě teď už se prodávají vstupenky na... No prostě je to krásný seriál akcí a právě teď už se prodávají vstupenky na Petra Koláře. Krásný seriál akcí a právě teď už se prodávají vstupenky na Petra Koláře. A jak říkám, seriál akcí a právě teď už se prodávají vstupenky na Petra Koláře. A právě teď už se prodávají vstupenky na Petra Koláře. A jak říkám, pražské planetárium prodávají vstupenky na Petra Koláře. A jak říkám, pražské planetárium je nejpenky na Petra Koláře. A jak říkám, pražské planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo. To nikdy Koláře. A jak říkám, pražské planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo. To nikdy jinde nezažijete. A jak říkám, pražské planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo. To nikdy jinde nezažijete. Říkám, pražské planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo. To nikdy jinde nezažijete. Navíc planetárium je nejmodernější na celém světě. Jo, to nikdy jinde nezažijete. Navíc Petr si zaspívá na celém světě. Jo, to nikdy jinde nezažijete. Navíc Petr si zaspívá i v Sixtín světě. Jo, to nikdy jinde nezažijete. Navíc Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Nikdy jinde nezažijete. Navíc Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Jo, navíc Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Jo, a to může říct má. Navíc Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Jo, a to může říct málo kdo. No vlastně jenom Petr si zaspívá i v Sixtínské kapli. Jo, a to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní i v Sixtínské kapli. Jo, a to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože v Sixtínské kapli. Jo, a to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože jo, a to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože Sixtínská kaple, to může říct málo kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože Sixtínská kapleta je kdo. No vlastně jenom ti vyjmenovaní, protože Sixtínská kapleta je součástí toho programu. Ti vyjmenovaní, protože Sixtínská kapleta je součástí toho programu. Protože Sixtínská kapleta je součástí toho programu. Hvězdy Sixtínská kapleta je součástí toho programu. Hvězdy pod hvězdami a v tom Sixtínská kapleta je součástí toho programu. Hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu kapleta je součástí toho programu. Hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu je součástí toho programu. Hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu je to opravdu snad programu. Hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu je to opravdu snad lepší než hvězdy pod hvězdami a v tom pražském planetáriu je to opravdu snad lepší než jako když jste tam opravdu dámy a v tom pražském planetáriu je to opravdu snad lepší než jako když jste tam opravdu v pražském planetáriu je to opravdu snad lepší než jako když jste tam opravdu ve skutečnosti je to opravdu snad lepší než jako když jste tam opravdu ve skutečnosti navíc je to opravdu snad lepší než jako když jste tam opravdu ve skutečnosti navíc v pražském planetáriu snad lepší než jako když jste tam opravdu ve skutečnosti navíc v pražském planetáriu se může jako když jste tam opravdu ve skutečnosti. Navíc v pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské opravdu ve skutečnosti. Navíc v pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské skutečnosti. Navíc v pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. Navíc v pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. V pražském planetáriu se může fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. Se může fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. Takže se podívejte prosím na webové fotit, což v Sixtínské kapli nemůžete. Takže se podívejte prosím na webové z Sixtínské kapli nemůžete. Takže se podívejte prosím na webové stránky planetum.cz nemůžete. Takže se podívejte prosím na webové stránky planetum.cz a ne. Takže se podívejte prosím na webové stránky planetum.cz a můžete si pořídit vstupenky. Podívejte prosím na webové stránky planetum.cz a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře. Webové stránky planetum.cz a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci planetum.cz a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci hvězd pod hvězdami.cz a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci hvězd pod hvězdami. No a můžete si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci hvězd pod hvězdami. No a my už jsme přátelé, si pořídit vstupenky na Petra Koláře v rámci hvězd pod hvězdami. No a my už jsme vstupenky na Petra Koláře v rámci hvězd pod hvězdami. No a my už jsme přátelé exkluzivně sehnali záznam v rámci hvězd pod hvězdami. No a my už jsme přátelé exkluzivně sehnali záznam z hvězd pod hvězdami. No a my

už jsme, přátelé, exkluzivně sehnali záznam z Hvězd pod hvězdami. No a my už jsme, přátelé, exkluzivně sehnali záznam z Hvězd pod hvězdami. Jsme, přátelé, exkluzivně sehnali záznam z Hvězd pod hvězdami se skupinou Čechomor. Exkluzivně sehnali záznam z Hvězd pod hvězdami se skupinou Čechomor. Dali záznam z Hvězd pod hvězdami se skupinou Čechomor. Takže jsme vám připravili post pod hvězdami se skupinou Čechomor. Takže jsme vám připravili živou písni pod hvězdami se skupinou Čechomor. Takže jsme vám připravili živou písničku vyšli se skupinou Čechomor. Takže jsme vám připravili živou písničku vyšla hvězda jasnou Čechomor. Takže jsme vám připravili živou písničku vyšla hvězda jasná právě teď. Takže jsme vám připravili živou písničku vyšla hvězda jasná právě teď. Takže jsme vám připravili živou písničku vyšla hvězda jasná právě teď. Živě z planetáři živou písničku vyšla hvězda jasná právě teď. Živě z planetária na vlnáčku vyšla hvězda jasná právě teď. Živě z planetária na vlnách rádia hvězda jasná právě teď. Živě z planetária na vlnách rádia Blaník tak právě teď. Živě z planetária na vlnách rádia Blaník tak si ji prosím teď. Živě z planetária na vlnách rádia Blaník tak si ji prosím užijte. Živě z planetária na vlnách rádia Blaník tak si ji prosím užijte tady je. Na vlnách rádia Blaník tak si ji prosím užijte tady je. Na vlnách rádia Blaník tak si ji prosím užijte tady je. Blaník tak si ji prosím užijte tady je. Tak si ji prosím užijte tady je. Užijte tady je. Tady je.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.

očích voda slaná. Očích voda slaná, prostě slzy polikám. Očích voda slaná, prostě slzy polikám. Očích voda slaná, prostě slzy polikám.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Zítra mám.
0: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Zítra mám. Zítra.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Zítra mám. Zítra.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Zítra mám. Zítra mám.
1: Hezky česky.
2: Zítra mám. Zítra mám. Svůj den.
1: Hezky.
2: Zítra mám.

0: Tam prostě budeme volit dneska od 2 odpoledne do 22 hodin, jako vždycky.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika, tyka, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i su. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syntika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Care, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. O vaši pleť. www.syncare.cz.

0: Simcare.cz. Já nový plot mám. Simcare.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy CZ. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat... Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brán. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Plot vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice ukrom všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice ukroměří. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý teď tětice ukroměříže. Ploty Dobrý ne. Ploty Dobrý teď tětice ukroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý teď tětice ukroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ahoj, tětice ukroměříže. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý. Ahoj, tady Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy.
0: CZ. Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy.
0: Ploty Dobrý všechno dobrý.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikant.
0: Všechno dobrý.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál.
0: Dobrý.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje. Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. Muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal. To si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte si
1: velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
1: My vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus a...
1: 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme do nich hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
1: My jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
5: Za vaše
1: děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
5: Za vaše
4: vstupenky na děti ráje tour.cz.
2: Bude vejdan.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte
4: tour.cz.
2: Bude vejdan.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
2: Bude vejdan.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy
2: vejdan.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity, nejlepší
5: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte Vítkovic.
6: Autohity, nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte, za vaše auto vám
6: nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.
6: V Ostravě.
5: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do... Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www. Autohity Vítkovic. www. Autohity.cz.
7: Máš doma bordel kovový.
5: www. Autohity.cz.
7: Máš doma bordel kovový.
5: Autohity.cz.
7: Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi.

0: ulice u Pošty Havířov. Dá ti odvezo do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdaši. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Jura Hotel Čeladno.
0: Ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Jura Hotel Čeladná.
0: Platí hned. Drdašrot.cz.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá.
0: Drdašrot.cz.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba.
0: .cz.
1: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, tanečná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večer. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové sní. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večer. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně. Sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusí. Snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jednou zkusíš. Pořád musíš. Jura Hotel CZ. Musíš. Pořád musíš. Jura Hotel CZ.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněč.
1: Musíš. Jura Hotel CZ.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu
1: Hotel CZ.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiu? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiu? Den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštiv ten půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekaři mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekaři mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekaři Real. Několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekaři Real. Několikanásobný vítěz zákaznické. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smekaři Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Smekaři Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Smekaři Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více osobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: To nevyspá.

0: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní
0: žaluzie? Na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
0: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem?
0: Žaluzie od Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem?
0: Jacko Design.
1: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde s designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, menším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluz. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz www.jackodesign.cz
2: Megasekáč Ostrava
1: žaluzie www.jackodesign.cz
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: No. www.jackodesign.cz
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní. jackodesign.cz
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od sobotu.cz
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10.
2: Megasekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku.
1: Otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče.
1: Neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná.
1: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč.
1: Ina.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ost na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Uteče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan.
2: Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a...
2: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím vo...
2: Ostrava u Futura.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu...
2: Futura.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si... Jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50. Taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji. Si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XX výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
4: Tak co
3: týdnu. XXL-kuchyně.cz
4: Tak co jí koup...
3: XXL-kuchyně.cz
4: Tak co jí koupíme... Přála si něka
3: kuchyně.cz
4: Tak co jí koupíme... Přála si něco...

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No.
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No.
0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: Koupíme. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky.
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Že nic nechce.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos.
0: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme.
0: Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
0: Dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat,
1: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masák.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž. Nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Za vaše auto
1: zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Za vaše auto chcete víc
3: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou
3: zážitky
1: CZ.
4: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy víc
1: CZ.
4: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
5: Autohity.
4: Za vaše auto chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
5: Autohity. Nejlepší výkon.
4: Chcete víc, tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
5: Autohity.
4: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
5: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
4: Pamatnou do Ostravy Vítkovic.
5: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
4: Pamatujte. Za vaše auto Vítkovic.
5: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
4: Pamatujte, za vaše auto vám dám
5: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
4: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
5: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
4: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy.
5: Vozů v Ostravě.
4: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Přijďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Vítkovic. Volejte 800 120 800.
6: Stavíte a potřebujete.
4: Volejte 800 120 800.
6: Stavíte a potřebujete
4: 800 120 800.
6: Stavíte a potřebujete dobrý
4: 120 800.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu
4: 800.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.zemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Jsem horská

0: stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu, se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete. Své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své déje, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete, můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.bitvyvysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.vodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audio.
0: O své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Ní najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: CZ.
1: Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha. Audiokniha.

že máme na rameno něžně dáš, vždyť víme, že máme jen něžně dáš, vždyť víme, že máme jen sebe dáš, vždyť víme, že máme jen sebe, víme, že máme jen sebe dáš,

0: sebe.
1: Rádio Blaník.
0: Že máme jen sebe.
1: Rádio Blaník. Pohodové čo?
0: Že máme jen sebe.
1: Rádio Blaník. Pohodové české. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české

nikdo jméno a držel krok, nikdo neměl ten a držel krok, nikdo neměl tenkrát ponětí, držel krok, nikdo neměl tenkrát ponětí, nikdo neměl tenkrát ponětí, nikdo.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.

0: České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: má svůj význam, že jo?
1: Ano.
0: A každý den v tom týdnu může být skvělý.
1: Ano.
0: A každý den v tom týdnu může být skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme. A každý den v tom týdnu může být skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo? V tom týdnu může být skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo?
1: Tomáš, absolutní...
0: Může být skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo?
1: Tomáš, absolutní pravdu i...
0: Skvělý. Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo?
1: Tomáš, absolutní pravdu, Ivuško, já pro tebe...
0: Záleží na tom, jak si to uděláme, že jo?
1: Tomáš, absolutní pravdu, Ivuško, já pro tebe mám zprávu...
0: Tom, jak si to uděláme, že jo?
1: Tomáš, absolutní pravdu, Ivuško, já pro tebe mám zprávu, teda jak...
0: Že jo?
1: Tomáš, absolutní pravdu, Ivuško, já pro tebe mám zprávu, teda jako hrom.
0: No.
1: Tomáš, absolutní pravdu, Ivuško, já pro tebe mám zprávu, teda jako hrom.
0: No.
1: Tak pravdu, Ivuško, já pro tebe mám zprávu, teda jako hrom.
0: No.
1: Tak si představ, já pro tebe mám zprávu, teda jako hrom.
0: No.
1: Tak si představ, že 11. zprávu, teda jako hrom.
0: No.
1: Tak si představ, že 11. října hrom.
0: No.
1: Tak si představ, že 11. října, co? Tak si představ, že 11. října, což bude teď v... Tak si představ, že 11. října, což bude teď v neděli. Že 11. října, což bude teď v neděli, jo. Tak října, což bude teď v neděli, jo. Tak brněnský šp, což bude teď v neděli, jo. Tak brněnský špilber teď v neděli, jo. Tak brněnský špilberg, tedy špilas,
0: ano.
1: V neděli, jo. Tak brněnský špilberg, tedy špilas,
0: ano.
1: Tak brněnský špilberg, tedy špilas,
0: ano.
1: Odhalí brněnský špilberg, tedy špilas,
0: ano.
1: Odhalí sochu. Brněnský špilberg, tedy špilas,
0: ano.
1: Odhalí sochu. A víš koho? Berg, tedy špilas.
0: Ano.
1: Odhalí sochu. A víš koho?
0: Ne.
1: Špilas.
0: Ano.
1: Odhalí sochu. A víš koho?
0: Ne.
1: Uleš.
0: Ano.
1: Odhalí sochu. A víš koho?
0: Ne.
1: Uleš koukat. Odhalí sochu. A víš koho?
0: Ne.
1: Uleš koukat.
0: To teda nevím koho.
1: A víš koho?
0: Ne.
1: Uleš koukat.
0: To teda nevím koho.
1: Představ si ho.
0: Ne.
1: Uleš koukat.
0: To teda nevím koho.
1: Představ si, že oni tam voda. Uleš koukat.
0: To teda nevím koho.
1: Představ si, že oni tam odhalí. Uleš koukat.
0: To teda nevím koho.
1: Představ si, že oni tam odhalí. Fotka.
0: To teda nevím koho.
1: Představ si, že oni tam odhalí. Fotku, teda fotku. Sochu.
0: Koho?
1: Představ si, že oni tam odhalí. Fotku, teda fotku. Sochu. Představ si, že oni tam odhalí. Fotku, teda fotku. Sochu mimozemšťana. Že oni tam odhalí. Fotku, teda fotku. Sochu mimozemšťana. Tam odhalí. Fotku, teda fotku. Sochu mimozemšťana.
0: No ne.
1: Fotku, teda fotku. Sochu mimozemšťana.
0: No nekecej.
1: No. Na fotku. Sochu mimozemšťana.
0: No nekecej.
1: No.
0: No vidíš to?
1: Mimozemšťana.
0: No nekecej.
1: No.
0: No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu
1: brzdí. Mimozemšťana.
0: No nekecej.
1: No.
0: No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň. No nekecej.
1: No.
0: No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň tady někdo chy. Nekecej.
1: No.
0: No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: Hej. No.
0: No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: No.
0: Jo. No vidíš to?
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: No.
0: Jo.
1: To je co?
0: Furt se tomu brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: No.
0: Jo. Furt se tomu brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: No.
0: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou. Brnuň tady někdo chechtá, že jo?
1: No.
0: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou pochechtá, že jo?
1: No.
0: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to v rámci...
0: Jo.
1: No.
0: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to v rámci 106...
0: Jo. A přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to v rámci 106...
0: A přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to v rámci 156. výročí...
0: Přitom podívej, jak oni jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to v rámci 156. výročí pozorování...
0: Jsou pokrokoví.
1: Prosím tě, je to...

0: V rámci 156. výročí pozorování mimořádné. Je to v rámci 156. výročí pozorování mimořádného jevu. V rámci 156. výročí pozorování mimořádného jevu, který 156. výročí pozorování mimořádného jevu, který 13. října výročí pozorování mimořádného jevu, který 13. října 18. pozorování mimořádného jevu. Který 13. října 1870 mimořádného jevu, který 13. října 1870 zazného jevu, který 13. října 1870 zaznamenal, který 13. října 1870 zaznamenal 13. října 1870 zaznamenal Gregor Johann Mendel. Října 1870 zaznamenal Gregor Johann Mendel. 1870 zaznamenal Gregor Johann Mendel.
1: No, já to říkám pořád.
0: 1870 zaznamenal Gregor Johann Mendel.
1: No, já to říkám pořád, jo.
0: Zaznamenal Gregor Johann Mendel.
1: No, já to říkám pořád, jo. A jsem rád.
0: Gregor Johann Mendel.
1: No, já to říkám pořád, jo. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět
0: Mendel.
1: No, já to říkám pořád, jo. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě. No, já to říkám pořád, jo. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě a konečně, jo. Říkám pořád, jo. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě a konečně, jo, se toho. A jsem ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě a konečně, jo, se toho někdo chopil. Ráda, že v Brně mají všech pět pohromadě a konečně, jo, se toho někdo chopil. Mají všech pět pohromadě a konečně, jo, se toho někdo chopil. Pohromadě a konečně, jo, se toho někdo chopil. No to já teda, to já se tam pojedu podívat. Konečně, jo, se toho někdo chopil. No to já teda, to já se tam pojedu podívat.
0: Ten
1: chopil. No to já teda, to já se tam pojedu podívat.
0: Ten
1: ne teda v neděli, samozřejmě to nestihnu, ale pojedu se tam podívat.
0: Jmenuje dělat fotky, tak se podívej na sociální sítě, jak vypadá ta socha.
1: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš. Fakt radost. Konečně někdo dostal odvahu.

0: Váhu.
1: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství a
0: konečně někdo dostal odvahu.
1: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství a tak mi řekni.
0: Někdo dostal odvahu.
1: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství a tak mi řekni, jak
0: váhu.
1: Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství a tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend. Ivuško, já vím, že ty nepodléháš volebnímu šílenství a tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend. Budeš odpočívat nebo to máš podléháš volebnímu šílenství a tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend. Budeš odpočívat nebo to máš pracovní.
0: No, takhle.
1: Šílenství a tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend. Budeš odpočívat nebo to máš pracovní.
0: No, takhle. K volbě.
1: Tak mi řekni, jaký bude tvůj víkend. Budeš odpočívat nebo to máš pracovní.
0: No, takhle. K volbám jdu.
1: Tvůj víkend. Budeš odpočívat nebo to máš pracovní.
0: No, takhle. K volbám jdu dneska. Samozřejmě.
1: Odpočívat nebo to máš pracovní.
0: No, takhle. K volbám jdu dneska. Samozřejmě. To.
1: Nebo to máš pracovní.
0: No, takhle. K volbám jdu dneska. Samozřejmě. To jako. No, takhle. K volbám jdu dneska, samozřejmě, to jako. K volbám jdu dneska, samozřejmě, to jako. Samozřejmě, to jako. Samozřejmě, to jako. To jako. No a o víkendu uvidíme. Budu trávit čas venku, dokud to ještě pořád jako jde. Takže určitě poslouchejte dohromady nějaké dobré rady, jak se o to postarat.

0: prostě nejlepší. Je prostě nejlepší. Je prostě nejlepší. Je prostě nejlepší.
1: Již připlouvá.
0: Je prostě nejlepší.
1: Již připlouvám.
0: Prostě nejlepší.
1: Již připlouvám.
0: Nejlepší.
1: Již připlouvám.
0: Nejlepší.
1: Již připlouvám.
0: Nejlepší den.
1: Již připlouvám.
0: Nejlepší den v
1: týdnu. Již připlouvám.
0: Nejlepší den v týdnu. To je pátek.
2: Ano, no tak samozřejmě.
0: V týdnu. To je pátek.
2: Ano, no tak samozřejmě.
0: A k pátku patří kdo? No kdo? To je pátek.
2: Ano, no tak samozřejmě.
0: A k pátku patří kdo? No kdo? No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Ano, no tak samozřejmě.
0: A k pátku patří kdo? No kdo? No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Samozřejmě.
0: A k pátku patří kdo? No kdo? No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Takhle já bych...
0: Patří kdo? No kdo? No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Takhle já bych to teda uvedla na pravou míru.
0: Kdo? No kdo? No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Takhle já bych to teda uvedla na pravou míru, jo.
0: No i Valecká, kdo? Samozřejmě.
2: Takhle já bych to teda uvedla na pravou míru, jo.
0: Ano.
2: Žádný den v týdnu.
0: Valecká, samozřejmě.
2: Takhle já bych to teda uvedla na pravou míru, jo.
0: Ano.
2: Žádný den v týdnu přece nemůže. Takhle já bych to teda uvedla na pravou míru, jo.
0: Ano.
2: Žádný den v týdnu přece nemůže být jako. Já bych to teda uvedla na pravou míru, jo.
0: Ano.
2: Žádný den v týdnu přece nemůže být jako mít nějaké privilegium. Na pravou míru, jo.
0: Ano.
2: Žádný den v týdnu přece nemůže být jako mít nějaké privilegium. Každý den nemůže být jako mít nějaké privilegium. Každý den v týdnu má svůj význam. Jako mít nějaké privilegium. Každý den v týdnu má svůj význam, že jo?
0: Ano.
2: A nějaké privilegium. Každý den v týdnu má svůj význam, že jo?
0: Ano.
2: A každý den v týdnu má svůj význam, že jo?
0: Ano.
2: A každý den v tom týdnu má svůj význam, že jo?
0: Ano.
2: A každý den v tom týdnu může.

0: To bude jeden dobré rady, jak se o to postarat. Takže určitě poslouchejte, to bude jedna, jak se o to postarat. Takže určitě poslouchejte, to bude jedna reportáž a druhá o to postarat. Takže určitě poslouchejte, to bude jedna reportáž a druhá ta bude. Takže určitě poslouchejte, to bude jedna reportáž a druhá ta bude o. Poslouchejte, to bude jedna reportáž a druhá ta bude o strašně zajímavé. To bude jedna reportáž a druhá ta bude o strašně zajímavé rostlině. To bude jedna reportáž a druhá ta bude o strašně zajímavé jedna reportáž a druhá ta bude o strašně zajímavé rostlině dřín, znáš to? A druhá ta bude o strašně zajímavé rostlině dřín, znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, ta bude o strašně zajímavé rostlině dřín, znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, strašně zajímavé rostlině dřín, znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, no.
1: Já dokonce znám i
0: zajímavé rostlině dřín, znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, no.
1: Já dokonce znám i dřínov.
0: Je dřín, znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, no.
1: Já dokonce znám i dřínov.
0: Aha. Znáš to?
1: Znám dřín.
0: No vidíš, no.
1: Já dokonce znám i dřínov.
0: Aha.
1: To je obec na mě. Znám dřín.
0: No vidíš, no.
1: Já dokonce znám i dřínov.
0: Aha.
1: To je obec na Mělnici.
0: Vidíš, no. Já dokonce
1: znám i dřínov.
0: Aha.
1: To je obec na Mělnickou, zdravím do Dřínova. Já dokonce znám i dřínov.
0: Aha.
1: To je obec na Mělnickou, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody. Dokonce znám i dřínov.
0: Aha.
1: To je obec na Mělnickou, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody.
0: Aha.
1: To je obec na Mělnickou, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody. U Spartana, to je obec na Mělnickou, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody. U Spartana, kde obsluhuje maz Mělnickou, zdravím do Dřínova, hlavně do hospody. U Spartana, kde obsluhuje mazlik, hlavně do hospody. U Spartana, kde obsluhuje mazlik.
0: Yeah.
1: To byl takový hostinský. Hospody. U Spartana, kde obsluhuje mazlik.
0: Yeah.
1: To byl takový hostinský.
0: No. Jo, takhle.
1: U Spartana, kde obsluhuje mazlik.
0: Yeah.
1: To byl takový hostinský. No.
0: Jo, takhle vsa, že to je nějaké
1: obsluhuje mazlik.
0: Jo.
1: To byl takový hostinský. No.
0: Jo, takhle vsa, že to je nějaká slečna.
1: Ale a já si pamatlik.
0: Jo.
1: To byl takový hostinský. No.
0: Jo, takhle vsa, že to je nějaká slečna.
1: Ale a já si pamatuju. Ne, ale
0: jo.
1: To byl takový hostinský. No.
0: Jo, takhle vsa, že to je nějaká slečna.
1: Ale a já si pamatuju. Ne, ale já si pamatuju
0: hostinský. No. Jo, takhle vsa, že to je nějaká slečna.
1: Ale a já si pamatuju. Ne, ale já si pamatuju, že umazlik.
0: Jo, takhle vsa, že to je nějaká slečna.
1: Ale a já si pamatuju. Ne, ale já si pamatuju, že u mazlika tam byla
0: taká slečna.
1: Ale a já si pamatuju. Ne, ale já si pamatuju, že u mazlika. Tam byla taková cedule na výčepu. Pivo 20, tuže u mazlika. Tam byla taková cedule na výčepu a tam bylo napsáno. Pivo 20, alkohol 20, to mi přišlo takový jako rovnostářský.

Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek na rádiu Blaník. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Další výjimečný dárek. Výjimečný dárek.

10. listopadu. 10. listopadu to bude. 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. Co nás Meky opustil. A to my na Blaníku nemůžeme nechat jen Meky opustil. A to

0: Rádio, unika. Chytrý jak rádio, unikátní podcast. Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi. Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi a Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás
0: rádio, unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání.
0: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
1: Ano, máme pro vás další povídání. Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, s lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct
1: poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí.
1: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého.
1: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého.
1: Kionkovou z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu.
1: Z ČSOB.
2: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého. Potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si. Hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální podklad každý z nás měli vytvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem tvořit během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu během svého života a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně a na té ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se devcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstva opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že můžete koupit výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější výhodně družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitost družstevní byt, on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit a on má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu z toho důvodu, že je složitější tu nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu je složitější tu nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly.
2: Složitější tu nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na
2: ručit a to snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz.
2: To snižuje jeho cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz.
2: Cenu.
0: Další díly najdete na radia.cz. Díly najdete na

0: Chytrý jak rádio. Jste na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Značkové slevy v
0: .cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Značkové slevy v Kaufland
0: v sekci Chytrý jak rádio.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které
0: Chytrý jak rádio.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snack. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Kabano slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Kabanlandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Kabanos Favorite. Klasik nebo potěší celou rodinu. Například Snackit. Kabanos Favorite. Klasik nebo celou rodinu. Například Snackit. Kabanos Favorite. Klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj Rit, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. A holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Uvažujete.
0: 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle?
0: Vsad. Až do 13. října. Kaufland.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku.
0: Do 13. října. Kaufland.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
0: Kaufland.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního
0: Kaufland.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše teple? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tím. Na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexe tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistkají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž kvalitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste no montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě
2: garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě teď.
2: Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě teď v
2: kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě teď v Planehu?
2: Jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě teď v Planehu? Ušetříte
2: zvyklí. Proterm.cz.
3: Právě teď v Planehu? Ušetříte z prémiodny
2: až Proterm.cz.
3: Právě teď v Planehu? Ušetříte z prémiodny až 35%.
2: CZ.
3: Právě teď v Planehu? Ušetříte

rozdávat vstupenky na symfonickou noc scházející víkend, vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc víkend, vám proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Proto budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Rozdávat vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Symfonickou noc v Pražském obecním domě. V Pražském obecním domě.

0: prémiodny až 35%.
1: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vy 5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte nad. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. A do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planéo. Vyzvedněte na prodejně. Planéo. Planéo. Planéo.
2: Přemýšlíte o novém? Přemýšlíte o Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafity, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně i trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, i vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz.
1: Už
2: Siko.cz.
1: Usnula. Usnula.
3: Asi jo.

přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky. A přihodíme navíc

0: Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní. Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co... Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk... Usnula?
1: Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit...
1: Nula? Asi jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to... Jo.
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější...
0: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu...
0: Co člověk začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Začne řešit jinak.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto...
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika.
1: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto
1: nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA?
1: Vzadu, chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Chcete mít jistotu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde? Tu.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde?
0: Od lesa? Auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí.
0: Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto.
0: Auto ESA? Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
0: Ověřené vozy.
1: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
2: Kauflandka.
1: Kdo na to jde? Od lesa? Koupí auto od ESA.
2: Kaufland Card Extra.
1: Jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Kaufland Card Extra.
1: Obrovská. Koupí auto od ESA.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské.
1: Koupí auto od ESA.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrná.
1: To od ESA.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jedno Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Helma Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Slyš.
1: Za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte?
1: 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte?
1: 10. Až do 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte?
0: To je seznam, když zrovna...
1: 13. října. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
1: Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba... Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás... To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Zrovna nejste doma.

0: šmejdí, kdože to má dneska svá, čmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tak co, sousede?
0: Užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní...
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Najdu tam, co neznám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně,
0: co neznám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Sede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën.
1: Gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days.
2: A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days.
2: Nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny a Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka. Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní jsou tu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do ceny až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 28 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října. Ruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte pneu k vozu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte na vozu zdarma. Jen do 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Do 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Udělejte ze...
3: Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Udělejte ze své zahrady balkon...
3: Ten na Citroen.cz.
4: Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy...
3: Citroen.cz.
4: Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy... Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy... Hotový ráj. Zahradní... Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj, zahradnictví. Udělejte ze své zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj, zahradnictví s pomyšl umělníka. Zahrady balkonu nebo terasy hotový ráj, zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc nebo terasy hotový ráj, zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc druhů rostlin hotový ráj, zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc druhů rostlin, co roste ráj, zahradnictví s pomyšl umělníka. Království osmitisíc druhů rostlin, co zahradnictví s pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete a dá se sníst umělníka. Království 8000 druhů rostlin, co roste, kvete a dá se sníst druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online a výhodně pořídíte. Zahradnictví s pomyšl.cz.

0: zahradnictví.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Vidíte. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl. Nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl. Skutečné zahradnictví. S doručením až domů. Zahradnictví s pomyšl. Skutečné zahradnictví. Zahradnictví s pomyšl. Skutečné zahradnictví. Zahradnictví s pomyšl. Skutečné zahradnictví. Pomyšl. Skutečné zahradnictví. Skutečné zahradnictví. Zahradnictví.
1: Ne. Každý je naladěný.
2: Ne.
1: Ne. Každý je naladěný na něco.
2: Ne.
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat.
2: Ne.
1: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jedno. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Šestý na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. A k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream. Účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy 500 korun. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít cen zpět za stream a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností a AI. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Refer. Nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb. Normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Vše, co pod
1: možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
1: Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to...
1: Více na rb.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
1: .cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky i cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 9. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 1,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za... Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se... A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 4,90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. To se vyplatí.

myšlení, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že je blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že je ho pravé v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je cít a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svobodný myšlení.

0: Pohodový. Pohodový podzim. Pohodový podzim. Pohodový podzim. Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.
0: Podzim.
1: S Blaníkem. S Blaníkem.

Anebo Gump, život je pes. Vždycky mou vzpomínky. Anebo Gump, život je pes. Vždycky, když život vzpomínky. Anebo Gump, život je pes. Vždycky, když život je pes. Anebo Gump, život je pes. Vždycky, když život je pes. Anebo Gump, život

0: se na ně je naše přirozená, nosíme je v sobě. A ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Nosíme je v sobě. A ptát se na ně je naše přirozená povinnost. A ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
1: Balda Matuška.
0: A ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
1: Balda Matuška na
0: blaně je naše přirozená povinnost.
1: Balda Matuška na Blaníku a 13.
0: Je naše přirozená povinnost.
1: Balda Matuška na Blaníku a 13. hodina.
0: Přirozená povinnost.
1: Balda Matuška na Blaníku a 13. hodina před námi.
0: Povinnost.
1: Balda Matuška na Blaníku a 13. hodina před námi. Balda Matuška na Blaníku a 13. hodina před námi. Matuška na Blaníku a 13. hodina před námi. Za chviličku Blaníku a 13. hodina před námi. Za chviličku budeme pokračovat. 13. hodina před námi. Za chviličku budeme pokračovat. Odstartujeme. Na před námi. Za chviličku budeme pokračovat. Odstartujeme odpolední vysílání. Za chviličku budeme pokračovat. Odstartujeme odpolední vysílání. Za chviličku budeme pokračovat, odstartujeme odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém. Za chviličku budeme pokračovat, odstartujeme odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém stylu, jak jinak. Pokračovat, odstartujeme odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém stylu, jak jinak. Tak je dneska den. Startujeme odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém stylu, jak jinak. Tak je dneska den velkého odpolední vysílání, samozřejmě ve velkém stylu, jak jinak. Tak je dneska den velkého juchu, ani samozřejmě ve velkém stylu jak jinak, tak je dneska den velkého juchu, nebojte se ve velkém stylu jak jinak, tak je dneska den velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Stylu jak jinak, tak je dneska den velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Tak je dneska den velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Za 6 minut den velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Za 6 minut 13 za velkého juchu, nebojte se, dočkáte se. Za 6 minut 13 a za chvilku, nebojte se, dočkáte se. Za 6 minut 13 a za chvilku,
2: hledá se,
1: dočkáte se. Za 6 minut 13 a za chvilku,
2: hledá se žena.
1: Za 6 minut 13 a za chvilku,
2: hledá se žena. Dobrá
1: 6 minut 13 a za chvilku,
2: hledá se žena. Dobrá zpráva.
1: Za chvilku,
2: hledá.

0: Hezky česky tady i po 13. Hezky česky tady i po 13. hodině, tak zůstaňte. Hezky česky tady i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Hezky česky tady i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Hezky česky tady i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky. Česky tady i po 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky. 13. hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky. Rádio B. Hodině, tak zůstaňte naladěni. Za chvilku jsme zpátky.
1: Rádio B. Červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz www.červenekontejnery.cz Rádio www.červenekontejnery.cz Rádio www.červenekontejnery.cz Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí.
2: Rádio
1: Blaník počasí.
2: Pěkné odpoledne přeje
1: počasí.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votru. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku. Oblohu převážně Eliška Votrubová. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku. Oblohu převážně oblačnou. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku. Oblohu převážně oblačnou až zataženou. Zítra očekáváme na Moravě a ve Slezsku. Oblohu převážně oblačnou až zataženou. Sem tam na Moravě a ve Slezsku. Oblohu převážně oblačnou až zataženou. Sem tam může navíc Slezsku oblohu převážně oblačnou až zataženou. Sem tam může navíc i sprchnout. Postupně převážně oblačnou až zataženou. Sem tam může navíc i sprchnout. Postupně oblačnou až zataženou. Sem tam může navíc i sprchnout. Postupně odpoledne pak srážky zataženou. Sem tam může navíc i sprchnout. Postupně odpoledne pak srážky ustanou. Sem tam může navíc i sprchnout. Postupně odpoledne pak srážky ustanou. Teploměr v může navíc i sprchnout. Postupně odpoledne pak srážky ustanou. Teploměr v maximech sprchnout. Postupně odpoledne pak srážky ustanou. Teploměr v maximech postupně odpoledne pak srážky ustanou. Teploměr v maximech ukáže 16 stupňů. Odpoledne pak srážky ustanou. Teploměr v maximech ukáže 16 stupňů. O počasí ustanou. Teploměr v maximech ukáže 16 stupňů. O počasí je to všechno. Ne. Teploměr v maximech ukáže 16 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě měr v maximech ukáže 16 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě ukáže 16 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě je doprava.
3: Mami.
2: 16 stupňů. O počasí je to všechno. Na řadě je doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: O počasí je to všechno. Na řadě je doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se
2: Na řadě je doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
2: Doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.

0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebitele.
1: Už máme všechno od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
1: Od konceptu.
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
2: Chyt tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro.
0: Tu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
0: Spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
0: Na maličkosti.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život.
3: Koncept.
4: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
5: Za volantem. Blaník za volantem.
6: Na prut.
5: Blaník za volantem.
6: Na průtahu Hlučí.
5: Blaník za volantem.
6: Na průtahu Hlučína v
5: Blaník za volantem.
6: Na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na
5: Blaník za volantem.
6: Na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se
5: za volantem.
6: Na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní
5: směrem.
6: Na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směrem do centra. Na průtahu Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směrem do centra bourala dvě osobní. Hlučína v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směrem do centra bourala dvě osobní auta. Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směrem do centra bourala dvě osobní auta. Očekávejte problém na křižovatce se Zahradní směrem do centra bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Se Zahradní směrem do centra bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na výjezdu směrem do centra bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na výjezdu z Přerova na Přivnitra bourala dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na výjezdu z Přerova na Přivaděč dvě osobní auta. Očekávejte problémy. Na výjezdu z Přerova na Přivaděči k dálnici. Očekávejte problémy. Na výjezdu z Přerova na Přivaděči k dálnici D. Očekávejte problémy. Na výjezdu z Přerova na Přivaděči k dálnici D1 směrem na Olomouc. Na výjezdu z Přerova na Přivaděči k dálnici D1 směrem na Olomouc se srazilo výjezdu z Přerova na Přivaděči k dálnici D1 směrem na Olomouc. Vák na Přivaděči k dálnici D1 směrem na Olomouc se srazilo osobní auto směrem na Olomouc. Se srazilo osobní auto a nákladák. Po střetu blokují částečně provoz z Olomouc. Se srazilo osobní auto a nákladák. Po střetu blokují částečně provoz. Srazilo osobní auto a nákladák. Po střetu blokují částečně provoz. Zdržení je ale zatím auto a nákladák. Po střetu blokují částečně provoz. Zdržení je ale zatím minimální. Po střetu blokují částečně provoz. Zdržení je ale zatím minimální. Na Opavsku střetu blokují částečně provoz. Zdržení je ale zatím minimální. Na Opavsku v Neplachovicích částečně provoz. Zdržení je ale zatím minimální. Na Opavsku v Neplachovicích hlavní ulici zdržení je ale zatím minimální. Na Opavsku v Neplachovicích hlavní ulici. Na Opavsku v Neplachovicích hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. Na Opavsku v Neplachovicích hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. A na Opavsku v Neplachovicích hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. A na D1 hlavní ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. A na D1 na 260 ulici zasahují záchranáři u zraněného cyklisty. A na D1 na 269 záchranáři u zraněného cyklisty. A na D1 na 269 kilometru směrem zraněného cyklisty a na D1 na 269 kilometru směrem z Přerova a na D1 na 269 kilometru směrem z Přerova na Kroměříž na D1 na 269 kilometru směrem z Přerova na Kroměříž narazilo na 269 kilometru směrem z Přerova na Kroměříž narazilo osobní auto do 29 kilometru směrem z Přerova na Kroměříž narazilo osobní auto do dopravního kůželu, tak tam kilometrů směrem z Přerova na Kroměříž, narazilo osobní auto do dopravního kůželu, tak tam dejte z Přerova na Kroměříž, narazilo osobní auto do dopravního kůželu, tak tam dejte Kroměříž, narazilo

0: vzalo osobní auto do dopravního kůželu, tak tam dejte pozor.
1: Šťastnou cestu do...
0: Narazilo osobní auto do dopravního kůželu, tak tam dejte pozor.
1: Šťastnou cestu domů.
0: Osobní auto do dopravního kůželu, tak tam dejte pozor.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace...
0: Dopravního kůželu, tak tam dejte pozor.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Tak tam dejte pozor.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ.
0: Pozor.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace. Cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaši. Přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku toperické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Da. www. Matrace za hubičku CZ.
2: Zprávy.
1: www. Matrace za hubičku CZ.
2: Zprávy Rádia
1: Bubičku CZ.
2: Zprávy Rádia
1: CZ.
2: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
0: Lidé budou rozhodovat ve volbách i referendech. Poslance čeká debata o rozpočtu. Česká fotbalová jednadvacítka se utká s Tureckem. Česká fotbalová jednadvacítka se utká s Tureckem.

že nad zlato a bohatství. Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost. Protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství.

0: senátní volby. Už za hodinu se otevřou volební místnosti. Odstartují tak komunální a senátní volby.
1: Aplikace umožňuje našim pacientům rychlý přístup k laboratorním výsledkům, lékařským zprávám.

0: pacientům rychlý přístup k laboratorním výsledkům, lékařským zprávám nebo si jejím prostřednictvím mohou zažádat o vydání receptu na léky, které jim jejich ošetřující lékař pravidelně předepisuje. Nově se mohou vydání receptu na léky, které jim jejich ošetřující lékař pravidelně předepisuje. Nově se mohou registrovat také pomocí bankovní
1: Díky tomu si mohou uživatelé účet v aplikaci snadno zřídit i z pohodlí domova. Česká fotbalová 21 se v baráži o euro utká i z pohodlí domova. Česká fotbalová 21 se v baráži o euro utká s Tureckem. Dvojzápas začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA. Přesné termíny se teprve určí. Svěřenci trenéra Michala Bílka se do play-off dostali díky druhému místu ve své kvalifikační skupině.
2: Iva Lecká na rádiu Blaník.
3: Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, tak se nám ochladilo, já to vítám.

Mandraže, taky Lenka. Pěna, dobrá zpráva, může chtít. Mandraže, taky Lenka Filip. Dobrá zpráva, může chtít. Mandraže, taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. Mandraže, taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. Mandraže, taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. Mandraže, taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. Taky Lenka Filipová se svojí dcerou Leny. Filipová se svojí dcerou Leny. A nebo Růleny. A nebo Gump. A nebo Gump. Život.

0: A to vítám, přidala jsem. Tak ještě jednou krásný dobrý den, přátelé, tak se nám ochladilo, já to vítám, přidala jsem krásný dobrý den, přátelé, tak se nám ochladilo, já to vítám, přidala jsem svetr. Přátelé, tak se nám ochladilo, já to vítám, přidala jsem svetr. Na blaníku nám ale sluníčko nám ochladilo, já to vítám, přidala jsem svetr. Na blaníku nám ale sluníčko svítí pořád, já to vítám, přidala jsem svetr. Na blaníku nám ale sluníčko svítí pořád, jako nám ale sluníčko svítí pořád, jak víte, a taky je pátek, den velkého juchu. Sluníčko svítí pořád, jak víte, a taky je pátek, den velkého juchu. Pořád, jak víte, a taky je pátek, den velkého juchu. A taky je pátek, den velkého juchu.
1: Volejte sláva!
0: Pátek, den velkého juchu.
1: Volejte sláva!
0: Den velkého juchu.
1: Volejte sláva! A tři dny
0: velkého juchu.
1: Volejte sláva! A tři dny se raduj
0: juchu.
1: Volejte sláva! A tři dny se radujte. Volejte sláva! A tři dny se radujte.
0: Ano, ano.
1: Sláva. A tři dny se radujte.
0: Ano, ano.
1: A tři dny se radujte.
0: Ano, ano, ano. A pozor, i dnes.
1: A tři dny se radujte.
0: Ano, ano, ano. A pozor, i dnes pro vás.
1: Dny se radujte.
0: Ano, ano, ano. A pozor, i dnes pro ano, ano, ano. A pozor, i dnes pro vás mám zážitek od Allegrie. Ano, ano, ano. A pozor, i dnes pro vás mám zážitek od Allegrie. Tentokrát velmi. Ano, ano. A pozor, i dnes pro vás mám zážitek od Allegrie. Tentokrát wellness pobyt v pozor, i dnes pro vás mám zážitek od Allegrie. Tentokrát wellness pobyt v hotelu. Pro vás mám zážitek od Allegrie. Tentokrát wellness pobyt v hotelu. V zážitek od Allegrie. Tentokrát wellness pobyt v hotelu. V srdci Moravy pro dvě osoby. Tentokrát wellness pobyt v hotelu v srdci Moravy pro dvě osoby. Tentokrát wellness pobyt v hotelu v srdci Moravy pro dvě osoby. Tyhle tři písničky vás pobyt v hotelu v srdci Moravy pro dvě osoby. Tyhle tři písničky vás k tomu dovedou v srdci Moravy pro dvě osoby. Tyhle tři písničky vás k tomu Moravy pro dvě osoby. Tyhle tři písničky vás k tomu dovedou. Pro dvě osoby. Tyhle tři písničky vás k tomu dovedou. Osoby. Tyhle tři písničky vás k tomu dovedou.
2: Trochu víc.
0: Tyhle tři písničky vás k tomu dovedou.
2: Trochu víc.
1: Už je to.
0: Ty vás k tomu dovedou.
2: Trochu víc.
1: Už je to tak.
0: Dovedou.
2: Trochu víc.
1: Už je to tak.
0: Už je to tak.
2: Trochu víc.
1: Už je to tak.
0: Už je to tak. Tak držím.
2: Trochu víc.
1: Už je to tak.
0: Už je to tak. Tak držím pěstě a startuji.
1: Už je to tak.
0: Už je to tak. Tak držím pěstě a startujeme. Páteční.
1: Už je to tak.
0: Už je to tak. Tak držím pěstě a startujeme. Páteční.
1: Tak.
0: Už je to tak. Tak držím pěstě a startujeme. Páteční odpoledne. Už je to tak. Tak držím pěstě a startujeme. Páteční odpoledne na Blaníku. Už je to tak. Tak držím pěstě a startujeme. Páteční odpoledne na Blaníku. Držím pěstě a startujeme. Páteční odpoledne na Blaníku. Startujeme páteční odpoledne na Blaníku. Páteční odpoledne na Blaníku. Odpoledne na Blaníku. Na Blaníku.

0: Blaník.
1: Dobré odpoledne. Rádio Blaník. Dobré. Rádio Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Rádio Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Blaník. Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Dobré odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Volby Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
2: Volby 2020.
1: Ševčíková, jsou tu zprávy.
2: Volby 2026.
1: Zprávy.
2: Volby 2026.
1: Už za hodinu.
2: Volby 2026.
1: Už za hodinu se otevřou volební místa.
2: Volby 2026.
1: Už za hodinu se otevřou volební místa.
2: 2026.
1: Už za hodinu se otevřou volební místnosti. Od startu
2: 26.
1: Už za hodinu se otevřou volební místnosti. Odstartují tak komunální. Už za hodinu se otevřou volební místnosti. Odstartují tak komunální.

0: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezky
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezky
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezky
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezky
0: česky.

0: Jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufáme rodiče a že jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufáme rodiče a děti znají.
1: Než celé Filipová a Leny.
2: Znáš mě.

0: Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Mandra. Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Mandražea. Posloucháte Rádio Blaník, tohle byly Mandražea. Hledá se žena. A teď za pohádku. Rádio Blaník, tohle byly Mandražea. Hledá se žena. A teď za pohádkou říká se, že všechno Mandražea. Hledá se žena. A teď za pohádkou říká se, že všechno hledá se žena. A teď za pohádkou říká se, že všechno se jednou vrátí žena. A teď za pohádkou říká se, že všechno se jednou vrátí. A teď za pohádkou říká se, že všechno se jednou vrátí a týká se to. Za pohádkou říká se, že všechno se jednou vrátí a týká se to zřejmě. Že všechno se jednou vrátí a týká se to zřejmě i pohádek. V Plzni se jednou vrátí a týká se to zřejmě i pohádek. V plzeňském loutkovém vrátí a týká se to zřejmě i pohádek. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to do a týká se to zřejmě i pohádek. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje zřejmě i pohádek. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dně i pohádek. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dlouhého. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrého. V plzeňském loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dlouhého, širokého a loutkovém divadle Alfa to dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Alfa to dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, dokazuje návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam návrat dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam se tam nějaká dlouhého, širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam se tam nějaká širokého a bystrozrakého. Ovšem, sem tam se tam nějaká inovace najde. Zrakého. Ovšem, sem tam se tam nějaká inovace najde. Jak říká, sem tam se tam nějaká inovace najde. Jak říká nová dramaturgině, se tam nějaká inovace najde. Jak říká nová dramaturgině divadla Daniela Jirmanová, inovace najde. Jak říká nová dramaturgině divadla Daniela Jirmanová, inovace najde. Jak říká nová dramaturgině divadla Daniela Jirmanová, jak říká nová dramaturgině divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky.
0: Nová dramaturgině divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky
0: divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky po
0: divadla Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky po klasických pohádkových titulech
0: Daniela Jirmanová.
1: Vycházíme z poptávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň vycházíme z poptávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň z poptávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň inscenovat klasickou pohádávky po klasických pohádkových titulech, ale zároveň inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla v titulech, ale zároveň inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, ale zároveň inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, inscenovat klasickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, dnešickou pohádku tak, jak byla napsaná v tom 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže tak, jak byla napsaná v tom 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže napsaná v tom 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat 19. století, v dnešní době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat pohádku, která v dnešní době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufám, v době už úplně nejde. Takže jsme se rozhodli inscenovat pohádku, kterou doufáme, rodiče nejde. Takže

0: Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio. Blaník Rádio.

skrz amorový šípiv cítíš, jak se artuť skrz amorový šípiv cítíš, jak se ti napne hruď skrz amorový šípiv cítíš, jak se ti napne hruď potichu amorový šípiv cítíš, jak se ti napne hruď potichu krást šípiv cítíš, jak se ti napne hruď potichu krást cítíš, jak se ti napne hruď potichu krást jen tvůj napne hruď.

amorový šípy ucítíš, jak se ti toupá rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti rtuť. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti. Skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti. Amorový šípy ucítíš, jak se ti. Šípy ucítíš, jak se ti. Přes vlny Rubikonu ucítíš, jak se ti.

0: První výhledy na letošní zimu naznačují v Evropě srážkově bohaté podmínky. Pravděpodobnost snížení však může snížit její teplý srážkově bohaté podmínky.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.

0: Rádia Blaník. Tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné.
0: Vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši
0: zí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Křičů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám. Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na...
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu Rádio Blaník. Webu Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub Rádio Blaník CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub Posluchač CZ.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub Posluchač.
1: Buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Baví.
1: Jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás.
1: Baví nás.
0: Bavit vás.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Bavit vás.
2: Máš doma bordel kovový? Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u... Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. I nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Festival
2: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Festival dřeva.
2: To je Drdašrot.cz.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábav.
2: .cz.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou
2: .cz.
3: Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října. Festival dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. V lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čekávání zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod s celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Arena v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná a v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol. Ukáž závod sportovních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivních dřevorubců Timber Sports Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky Timber Sports Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká kino Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká kinologie Sokolnictví akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká kinologie Sokolnictví jakol, ukázky lesní techniky myslivecká kinologie Sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení ukázky lesní techniky, myslivecká kinologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kinologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flair.

0: Sokolnictví, Jarmark Řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival Jarmark Řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. Vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11. Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Tuto října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
0: 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
0: V Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
0: Ma.
1: Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte
1: zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 7. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince. Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Air. Pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah. Novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah. Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká spouští přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava s přímé lety z Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime Katovic do Sharjah 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Tcha týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii. Čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy. Zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších prostor pro nohy. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arab. Objevte Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr Thajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za slun. Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arabia dalších destinací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních nací. Air Arabia. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních. Váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Hledáte
2: Arabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Hledá
2: a v cestovních kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Hledáte perfektní místo pro
2: kancelářích. Katovice Airport. Miluji létat.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin.
2: Tat.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi top. Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zřícení Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd.

Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť. Skrz vlny Rubikonu k tobě víš, jako když

0: v blízkosti zříceniny hradu Huk pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd, v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný vel a to vše v krásné přírodě Beskyd, v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Huk v krásné přírodě Beskyd, v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těž Beskyd, v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Nové bagry, staré ceny.
0: Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Nové bagry, staré ceny.
0: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Nové bagry, staré ceny. Půjčov.
0: Těšíme se na vás.
1: Nové bagry, staré ceny. Půjčov na SFZ Tománek. Nové bagry, staré ceny. Půjčov na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčov. Nové bagry, staré ceny. Půjčov na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčov na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčov na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. A Tománek nezdražuje. Půjčov na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradí. Zdražuje. Půjčov na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Na profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Osobně předvedeme. Strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Osobně předvedeme. Profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunč za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na ne, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujovnarental.cz. V Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujovnarental.cz. SFZ Tománek vedle Fajrontu nebo na www.pujovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.pujovnarental.cz. SFZ Tománek. www.pujovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepu.
1: Pujovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu.
1: CZ. SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu.
1: SFZ Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu.
1: Hudbě. Tománek.
2: Od nejtěžšího šepotu. Hudbě, která otře. Od nejtěžšího šepotu.
1: Hudbě, která otře se.
2: Od nejtěžšího šepotu.
1: Hudbě, která otře se.
2: Potu.
1: K hudbě, která otře se sálem.
3: Národní divadlo Moravskoslezské.
1: K hudbě, která otře se sálem.
3: K hudbě, která otře se sálem.
1: Národní divadlo Moravskoslezské. Která otře se sálem.
3: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem.
1: Otře se sálem.
3: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem.
1: Sálem.
3: Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru Moravskoslezské vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle vás zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.giuseppaverdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. V divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: i osmý rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16 Arena Moravia slaví osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. osmý rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. Do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem. 7. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálně skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní. Pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od cenými akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od centru akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od centrum Moravia. Se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Program a soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit na soutěž o auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a auto BYD od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si a od centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. CZ na outletmoravia.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu
0: CZ.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Cross Plus. To je reklama v rádiu online na TV Nova a Intech. Rádiu online na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu mační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do
1: očí. Místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
1: Podporu malých firm na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod.
1: Na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod. Jacko.
1: House.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod. Jacko Design žaluzie.
1: CZ.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkov. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem je. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu Jacko Design žaluzie.

0: Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Stavíte a
0: Jackodesign.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín
0: trhu. Jackodesign.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou
0: Jackodesign.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu?
0: Komín.cz.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnemanlitoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz. Po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč o
1: republice. www.levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: levnekomíny.cz.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od
1: CZ.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10.
2: Sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně od
2: u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás.
3: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče.
3: I v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
3: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč.
3: Října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrav nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Uteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Na akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Neváč
2: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Neváhejte, nakupujte na
2: let.cz. Ostrava u Futura.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.
2: Ostrava u Futura.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost. Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Hejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek. Spolehlivost. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Široký výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Výběr letenek. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Děti.
4: CZ. Víc než jen letenka.
5: Děti ráje.
4: Víc než jen letenka.
5: Děti ráje.

0: 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lal všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti rá a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz. Kterou nezastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
1: Skutečnost?
0: Zastavíš. Lístky na dětiráje.tour.cz.
1: Skutečnost nebo jen sen?
0: Lístky na dětiráje.tour.cz.
1: Skutečnost nebo jen sen?
0: Dětiráje.tour.cz.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o
0: Dětiráje.tour.cz.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni
0: CZ.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dost. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni má dost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyň sen. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyň. Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na Českopolské vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na Českopolské hranici se kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na Českopolské hranici se vaše kuchyně. Na Českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Na Českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50 snější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50 stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v skutečnosti. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně. Procent levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně. A těšíme se na vás v našem studiu než v České republice. Jsme XXL kuchyně. A těšíme se na vás v naší republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. A těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: V dnešním světě
1: kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: V dnešním světě je fajn.
1: Více na xxl-kuchyně.cz.
2: V dnešním světě je fajn mít se na co
1: spolehnout.
2: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
1: Kuchyně.cz.
2: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že popad. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že popátku přijde sobota, po zimě. V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že popátku přijde sobota, po zimě jaro, fajn mít se na co spolehnout. Že popátku přijde sobota, po zimě jaro, po září. Že popátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde přijde sobota, po zimě jaro, po září.

říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet televíjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a hranic televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a hranic a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojka.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Čínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. A Čínsku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Ať se děje, co se děje. Vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Ať se děje, co se děje. Kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout. Ať se děje, co se děje. Náš net můžete spolehnout. Ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon. .org. Rychlý internet, televize a telefon. Rychlý internet, televize a telefon. Internet, televize a telefon. A telefon.

Outlet Arena. Outlet Arena Moravia slaví Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát

0: pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte...
0: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Si pohodový podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník. Podzim s Blaníkem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník. Kem
1: a těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Těmi, které máte rádi.
0: Jsme Blaník.
1: Které máte rádi.
0: Jsme Blaník.

noci makáš jako...

Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Non è che Zberka a len s ňou.
1: Si to určitě pustíte. No a teď tady mám jednu zdravou. Bude víkend na Blaníku, tak si to určitě pustíte. No a teď tady mám jednu zdravotní po víkend na Blaníku, tak si to určitě pustíte. No a teď tady mám jednu zdravotní poníku, tak si to určitě pustíte. No a teď tady mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se to si to určitě pustíte. No a teď tady mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské stíte. No a teď tady mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské spojce Karlín. No a teď tady mám jednu zdravotní pozvánku. V neděli se totiž v pražské spojce Karlín.
2: Ultrazvukové vyšetření kloubní, tak vlastně v rámci té akce bude k dispozici.

0: dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů. S ním v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů. Po předchozím doporučení akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubů. Po předchozím doporučení od daného ultrazvukové vyšetření kloubů. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ultrazvukové vyšetření kloubů. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu vyšetření kloubů. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne, znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn si pokud revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí revmatolog na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam na místě řekne, bylo by fajn se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam se ještě podívat na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, na vaše klouby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která při pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou zvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu anářku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede
1: no.
0: Ten ultrazvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede
1: no jistě
0: rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede
1: no jistě rev
0: tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede
1: no jistě rev
0: tomu a návštěvníkovi provede
1: no jistě revma liga, takže půjde hlavně o
0: a návštěvníkovi provede
1: no jistě revma liga, takže půjde hlavně o klouby
0: provede
1: no jistě revma liga, takže půjde hlavně o klouby no jistě revma liga, takže půjde hlavně o klouby a já ještě liga, takže půjde hlavně o klouby a já ještě dodám, že spojku karlín najdete, že půjde hlavně o klouby a já ještě dodám, že spojku karlín najdete v Pernerově o klouby a já ještě dodám, že spojku karlín najdete v Pernerově ulici. A já ještě dodám, že spojku karlín najdete v Pernerově ulici. Ještě dodám, že spojku karlín najdete v Pernerově ulici. A koná se spojku karlín najdete v Pernerově ulici. A koná se karlín najdete v Pernerově ulici. A koná se tam konzultujete v Pernerově ulici. A koná se tam konzultační den teď v Pernerově ulici. A koná se tam konzultační den teď v neděli od deseti. A koná se tam konzultační den teď v neděli od deseti. A koná se tam konzultační den teď v neděli od deseti hodin dopoledne. Tam konzultační den teď v neděli od deseti hodin dopoledne. A to do konzultační den teď v neděli od deseti hodin dopoledne. A to do dvou hodin odpoledne. Teď v neděli od deseti hodin dopoledne. A to do dvou hodin odpoledne. Deseti hodin dopoledne. A to do dvou hodin odpoledne. Tolik tedy z hodin dopoledne. A to do dvou hodin odpoledne. Tolik tedy zdravotní pozvánka. A to do dvou hodin odpoledne. Tolik tedy zdravotní pozvánka. Teď už zase zpátky k písni. Zdravotní pozvánka. Teď už zase zpátky k písničkám. Pozvánka. Teď už zase zpátky k písničkám.
2: Značkové slevy v Kauflandu.
1: Zase zpátky k písničkám.
2: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. V Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 8. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Od Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Florian, jogurt výběrová, 100 gramů za

0: 18,90. Olma Florian jogurt 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnkova 90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnkováka. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva krema. Florian jogurt za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva krema kilo za 2 za 6,90 a jako z Velvet zrnková káva krema kilo za 299 a jako z Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a jako z Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. Káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland 99,90 až do 13. října. Kaufland 99,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun, čuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód na alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola 50 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytrého a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola chytré hodinky nebo te kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu a chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na ty nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz /soutěž. Měření cholesterolu. Více na dermax.cz /soutěž.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Day. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebak lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebak kapsičky pro kočky a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebak kapsičky pro kočky drůbeží výběr. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šebak kapsičky pro kočky drůbeží výběr 73 dny na nákupy. Nyní šebak kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13 nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13. Šeba kapsičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 700 pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Day 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 8 se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 10% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. Za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října. 9 korun. Allegro Days jen do 18. října.
3: Zdravíčko, sousede.
2: 10. října.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě mě? Já jsem se rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no. Rozhodl proměnit loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
4: Půjčte si
3: loď v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat... No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: Chtěli zmanžovat.

0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na...
0: Nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. U nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
2: Náš výkup je teď...
1: Více na KB.cz.
2: Náš výkup je teď totální...
1: Více na KB.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní
2: hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a... Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na to ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte o nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 cenu na trhu. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 8. Více na AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800. AAA Auto.cz. Nebo volejte 800 110 800. CZ. Nebo volejte 800 110 800. Nebo volejte 800 110 800.
4: Máte příznaky covidu. Máte příznaky covidu 19? Máte příznaky covidu 19? Je vám víc než Máte příznaky covidu 19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky covidu 19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte příznaky covidu 19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronickou 19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu 5 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí... Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava... Jaké onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava... Onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava... Pokud máte kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Kašel či rýmu, horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic ne... Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včas svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře.

0: lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dandy Race. www.capilan.cz Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Viděl jsi to?
1: Planeo.

0: Vidio Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak... Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten... Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kon... Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No.
0: Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No.
0: Vidio si to.
1: A co, jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No tobě přijde
1: normální. No jako?
0: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si...
1: No
0: jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner, třídí plasty?
1: No má bejt.
0: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
1: No jak se má si dostat plasto?
0: Má bejt. No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídí?
0: Přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Že si tady jezdí žlutej kontejner?
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej.
1: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
0: Hele, nedělej.
1: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl? Vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plastovaná, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu, ale reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci.
1: Svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na...
1: Že se některý plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život.
1: Má plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekoci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na život. Má to smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Smysl. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Přijďte odpad. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz. Ekokom. Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady.
2: Více na cesta odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady.
2: Voda odpadu.cz.
3: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou prodlouženou zárukou 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol z korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce. Na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. CZ. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: na Nissan.cz. Skonto nabité. Nissan.cz. Skonto nabité. CZ. Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si už skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získat. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých dnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu na skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidlo slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u cent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva.
0: Kupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
0: Poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit
0: u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Euro.
2: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám.
2: Hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
2: Může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
2: Závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Ahoj! Eurojackpot nám stále drží.
4: Dnes hrajeme o téměř miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na... To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék do...
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék do... Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu...
6: Budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než...
6: Plácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
6: Prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. Je to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníží. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníží. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a pod více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjist doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem.

na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných ženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. CZ. Benu. Rádi vám poradíme. Z. Benu, rádi vám poradíme. Rádi vám poradíme.

0: Taky Ilona Čáková. Ať různé vládli. Taky Ilona Čáková zaspívá. Ať různé vládli. Taky Ilona Čáková zaspívá. Taky Ilona Čáková zaspívá. Taky Ilona Čáková zaspívá. Čáková zaspívá. Zkrátka hezky. Zkrátka hezky česky s úsměvem.
1: Bude 14 hodin.
2: Rádio Blaník.

0: A oblačná až zatažená a místy může i pršet. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16 stupňů může i pršet. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16 stupňů a fouket. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16 stupňů a foukat bude jenom mírný vítr. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16 stupňů a foukat bude jenom mírný vítr. O počasí rají na 13 až 16 stupňů a foukat bude jenom mírný vítr. O počasí až 16 stupňů a foukat bude jenom mírný vítr. O počasí je to všechno na řadě a foukat bude jenom mírný vítr. O počasí je to všechno na řadě teď jsou bude jenom mírný vítr. O počasí je to všechno na řadě teď jsou další informace z dopravy vítr. O počasí je to všechno na řadě teď jsou další informace z dopravy. O počasí je to všechno. Na řadě teď jsou další informace z dopravy.
1: Rádio Blaník.
2: Za každého počasí.

0: kuželu. Stále čekejte komplikace. Narazilo osobní auto do dopravního kuželu. Stále čekejte komplikace. Naprut osobní auto do dopravního kuželu. Stále čekejte komplikace. Na průtahu Hlučín do dopravního kuželu. Stále čekejte komplikace. Na průtahu Hlučín v Ostravské ulici kuželu. Stále čekejte komplikace. Na průtahu Hlučín v Ostravské ulici na křižovatce stále čekejte komplikace. Na průtahu Hlučín v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní komplikace. Na průtahu Hlučín v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směr. Na průtahu Hlučín v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směr centrum. Hlučín v Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směr centrum. Jsou v sobě dva osobáky. Na Ostravské ulici na křižovatce se Zahradní směr centrum. Jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na křižovatce se Zahradní směr centrum. Jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na Bruntálsku se Zahradní směr centrum. Jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na Bruntálsku v Krnově směr centrum. Jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na Bruntálsku v Krnově. Jsou v sobě dva osobáky. Nehoda je taky na Bruntálsku v Krnově. Bouralo se na náměstí minoritů. Nehoda je taky na Bruntálsku v Krnově. Bouralo se na náměstí minoritů. Osobní auto je taky na Bruntálsku v Krnově. Bouralo se na náměstí minoritů. Osobní auto se tu srazilo s Bruntálsku v Krnově. Bouralo se na náměstí minoritů. Osobní auto se tu srazilo s Motornově. Bouralo se na náměstí minoritů. Osobní auto se tu srazilo s motorkou. A bouralo se na náměstí minoritů. Osobní auto se tu srazilo s motorkou. A na výjezdu z Přerova náměstí minoritů. Osobní auto se tu srazilo s motorkou. A na výjezdu z Přerova na osobní auto se tu srazilo s motorkou. A na výjezdu z Přerova na přivaděči, kde je jedničce, auto se tu srazilo s motorkou. A na výjezdu z Přerova na přivaděči, kde je jedničce s motorkou. A na výjezdu z Přerova na přivaděči, kde je jedničce směr Olomouc, bouralo osobní auto. A na výjezdu z Přerova na přivaděči, kde je jedničce směr Olomouc, bouralo osobní auto. A na výjezdu z Přerova na přivaděči, kde je jedničce směr Olomouc, bouralo osobní auto a nákladňák. Na přivaděči, kde je jedničce směr Olomouc, bouralo osobní auto a nákladňák. Přivaděči, kde je jedničce směr Olomouc, bouralo osobní auto a nákladňák. Tolik doprava směr Olomouc, bouralo osobní auto a nákladňák. Tolik doprava, jsou tu zprávy. Olomouc, bouralo osobní auto a nákladňák. Tolik doprava, jsou tu zprávy. Osobní auto a nákladňák. Tolik doprava, jsou tu zprávy. Nákladňák. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravo.
0: Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství.
0: Tolik doprava, jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství rádia.
0: Jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník. Dopravní zpravodajství rádia Blaník. Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled.
1: Dopravní zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Zpravodajství rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
1: Blaník.
2: Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Aktuální přehled každý den. Každý den.
1: Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Otevírají se vole.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Otevírají se volební místnosti.
2: Stručně, jasně, přehledně.
0: Otevírají se volební místnosti.
2: Jasně, přehledně.
0: Otevírají se volební místnosti.

Ladíte Blaník a Blík. Ladíte Blaník a Blíž. Ladíte Blaník a blíží se nám. Ladíte Blaník a blíží se nám 14. hodina, tedy. Ladíte Blaník a blíží se nám 14. hodina, tedy. Ladíte Blaník a blíží se nám 14. hodina, tedy. Blaník a blíží se nám 14. hodina, tedy 14. hodina, kdy se otevírají. Blíží se nám 14. hodina, tedy 14. hodina, kdy se otevírají volební místnosti. Nám 14. hodina, tedy 14. hodina, kdy se otevírají volební místnosti. Hodina, tedy 14. hodina, kdy se otevírají volební místnosti. No jo, přátelé, už je to tady. Za 14. hodina, kdy se otevírají volební místnosti. No jo, přátelé, už je to tady. Za chviličku podrobnosti, na kdy se otevírají volební místnosti, no jo, přátelé, už je to tady. Za chviličku podrobnosti volební místnosti, no jo, přátelé, už je to tady. Za chviličku podrobnosti ve zprávách místnosti, no jo, přátelé, už je to tady. Za chviličku podrobnosti ve zprávách s Kristýnkou. Za chviličku podrobnosti ve zprávách s Kristýnkou, no a ode mě v příští hodině dal. Za chviličku podrobnosti ve zprávách s Kristýnkou, no a ode mě v příští hodině další podrobnosti ve zprávách s Kristýnkou, no a ode mě v příští hodině další porce s Kristýnkou, no a ode mě v příští hodině další porce českých písniček. No a ode mě v příští hodině další porce českých písniček. Dáme si třeba ode mě v příští hodině další porce českých písniček. Dáme si třeba tuhle v příští hodině další porce českých písniček. Dáme si třeba tuhle další porce českých písniček. Dáme si třeba tuhle porce českých písniček. Dáme si třeba tuhle písniček. Dáme si třeba tuhle. Dáme si třeba tuhle. Michala Davida. Třeba tuhle. Michala Davida. Michala Davida. A nebo Karla Gotta. Michala Davida, anebo Karla Gotta. Michala Davida, anebo Karla Gotta. Michala Davida.

0: Letos
1: pěkně.
0: Otevírají se volební místnosti. Letos skončí platnost. Otevírají se volební místnosti. Letos skončí platnost 100 000 se volební místnosti. Letos skončí platnost 100 000 řidičských průkazů. Letos skončí platnost 100 000 řidičských průkazů. Letos skončí platnost 100 000 řidičských průkazů. Salmon. Letos skončí platnost 100 000 řidičských průkazů. Salmonela dál. Letos skončí platnost 100 000 řidičských průkazů. Salmonela dál trápí újezd nad lesy. 100 000 řidičských průkazů. Salmonela dál trápí újezd nad lesy. Řidičských průkazů. Salmonela dál trápí újezd nad lesy. Salmonela dál trápí újezd nad lesy. Salmonela dál trápí újezd nad lesy. Trápí újezd nad lesy. Újezd nad lesy.

0: tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené. Pokud jste je nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10. Nenašli ve schránce, dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu dostanete je ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřené ve volební místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v místnosti. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Ty dneska zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio zůstanou otevřené do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová do 10 večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová večer. Znovu pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová pak otevřou v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová.
1: Letos
0: v sobotu v 8 hodin ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová.
1: Letos končí platnost řidičského
0: ráno. Pro rádio Blaník Ivana Balcarová.
1: Letos končí platnost řidičského
0: pro rádio Blaník Ivana Balcarová.
1: Letos končí platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům
0: Ivana Balcarová.
1: Letos končí platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Letos končí platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Letos končí platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost svého řidičského průkazu asi 100 tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a průkazu asi 100 tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat tisícům řidičů. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Lidé by si proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Vyřídit to proto měli platnost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Vyřídit to jde i online přednost svého dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Vyřídit to jde i online přes portál dopravy dokladu zkontrolovat a případně požádat o nový. Vyřídit to jde i online přes portál dopravy. Obdobovat a případně požádat o nový. Vyřídit to jde i online přes portál dopravy. Obžádat o nový. Vyřídit to jde i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz, to jde i online přes portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné přes portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Resort dopravy je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Resort dopravy to chce ale v budoucnu platný, je v současné době nastaveno na 10 let. Resort dopravy to chce ale v budoucnu prodloužit na 15. době nastaveno na 10 let. Resort dopravy to chce ale v budoucnu prodloužit na 15. Veno na 10 let. Resort dopravy to chce ale v budoucnu prodloužit na 15. Resort dopravy to chce ale v budoucnu prodloužit na 15. Epidemie salmonely zasáhla dopravy to chce ale v budoucnu prodloužit na 15. Epidemie salmonely zasáhla újezd nad lesy v budoucnu prodloužit na 15. Epidemie salmonely zasáhla újezd nad lesy pražští hygienici na 15. Epidemie salmonely zasáhla újezd nad lesy pražští hygienici evidují aktuálně. Epidemie salmonely zasáhla újezd nad lesy. Pražští hygienici evidují aktuálně. Epidemie salmonely zasáhla újezd nad lesy. Pražští hygienici evidují aktuálně už 480. Zasáhla újezd nad lesy. Pražští hygienici evidují aktuálně už 486 nemocných nad lesy. Pražští hygienici evidují aktuálně už 486 nemocných. Pražští hygienici evidují aktuálně už 486 nemocných. Epidemie si evidují aktuálně už 486 nemocných. Epidemie vypukla v Masarykově už 486 nemocných. Epidemie vypukla v Masarykově základní škole 86 nemocných. Epidemie vypukla v Masarykově základní škole před 256 nemocných. Epidemie vypukla v Masarykově základní škole před 2 týdny nemocných. Epidemie vypukla v Masarykově základní škole před 2 týdny. Školní kuchyň tady. Epidemie vypukla v Masarykově základní škole před 2 týdny. Školní kuchyň tady podávala oběd. Vypukla v Masarykově základní škole před 2 týdny. Školní kuchyň tady podávala oběd s nedostatečně kově základní škole před 2 týdny. Školní kuchyň tady podávala oběd s nekole před 2 týdny. Školní kuchyň tady podávala oběd

0: Zavolat. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na D1 na 200.
0: Blaník za volantem.
1: Na D1 na 266.
0: Blaník za volantem.
1: Na D1 na 266.
0: Za volantem.
1: Na D1 na 266. kilometru směr Ostrava se srazem. Na D1 na 266. kilometru směr Ostrava se srazila dvě. Na D1 na 266. kilometru směr Ostrava se srazila dvě osobní. Na 266. kilometru směr Ostrava se srazila dvě osobní auta. Na 266. kilometru směr Ostrava se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Na 266. kilometru směr Ostrava se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Směr Ostrava se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Na D1 zůstává se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Na D1 zůstaneme na 262 osobní auta. Dejte si tam pozor. Na D1 zůstaneme na 269. Dejte si tam pozor. Na D1 zůstaneme na 269. kilometru. Tam pozor. Na D1 zůstaneme na 269. kilometru směrem z Pře. Na D1 zůstaneme na 269. kilometru směrem z Přerova. Na D1 zůstaneme na 269. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž. Zůstaneme na 269. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž. Narazilo osobní 269. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž. Narazilo osobní auto do 9. kilometru směrem z Přerova na Kroměříž. Narazilo osobní auto do dopravního metru směrem z Přerova na Kroměříž. Narazilo osobní auto do dopravního Kuželu. Stále z Přerova na Kroměříž. Narazilo osobní auto do dopravního Kuželu. Stále čekám Kroměříž. Narazilo osobní auto do dopravního Kuželu.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Hezké odpoledne.
0: Počasí.
1: Hezké odpoledne přeje
0: Počasí.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si sebou radí. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si sebou raději vezměte deštník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra si sebou raději vezměte deštníky. Přeje Eliška Votrubová. Zítra si sebou raději vezměte deštníky. Na Moravě a ve Slezsku. Zítra si sebou raději vezměte deštníky. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha. Sebou raději vezměte deštníky. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha oblačná až zatažená. Raději vezměte deštníky. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha oblačná až zatažená a místky. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha oblačná až zatažená a místy může i pršet. Na Moravě a ve Slezsku bude obloha oblačná až zatažená a místy může i

0: s nedostatečně tepelně upravenými vejci, které na týdny. Školní kuchyň tady podávala oběd s nedostatečně tepelně upravenými vejci. Školní kuchyň tady podávala oběd s nedostatečně tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Podávala oběd s nedostatečně tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Od vypuknutí bylo ho s nedostatečně tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Od vypuknutí bylo hospitalizováno s tepelně upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Od vypuknutí bylo hospitalizováno 100 upravenými vejci, která navíc byla prošlá. Od vypuknutí bylo hospitalizováno 108 lidí, která navíc byla prošlá. Od vypuknutí bylo hospitalizováno 108 lidí. Radnice Prahy 20 hospitalizováno 108 lidí. Radnice Prahy 21 proto připravuje online formulář pro 108 lidí. Radnice Prahy 21 proto připravuje online formulář prostřednictvím něhož bude Radnice Prahy 21 proto připravuje online formulář prostřednictvím něhož bude možné požádat Prahy 21 proto připravuje online formulář prostřednictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. Proto připravuje online formulář prostřednictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. Online formulář prostřednictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. Sebranice na Svitavsku chtějí formulář prostřednictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. Sebranice na Svitavnictvím něhož bude možné požádat o odškodnění. Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu možné požádat o odškodnění. Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu obec o odškodnění. Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu. Obec nyní pracuje na potřebě. Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu. Obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Sebranice na Svitavsku chtějí sportovní halu. Obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Halu za desítky chtějí sportovní halu. Obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Halu za desítky milionů korun halu. Obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Halu za desítky milionů korun chce stavět. Obec nyní pracuje na potřebných povoleních. Halu za desítky milionů korun chce stavět v případě, že se na ně potřebných povoleních. Halu za desítky milionů korun chce stavět v případě, že se na ně podaří zvoleních. Halu za desítky milionů korun chce stavět v případě, že se na ně podaří získat dotace. Halu za desítky milionů korun chce stavět v případě, že se na ně podaří získat dotace. Sportovní areál má korun chce stavět v případě, že se na ně podaří získat dotace. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům v případě, že se na ně podaří získat dotace. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům se, že se na ně podaří získat dotace. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z získat dotace. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Sportovní areál má sloužit nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Hala nabídne nejen obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny obyvatelům Sebranic, ale také lidem z okolních obcí. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny, ale také lidem z okolních obcí. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny, zázemí, galerii, ochosné z okolních obcí. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny, zázemí, galerii, ochos nebo horolezcí. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny, zázemí, galerii, ochos nebo horolezeckou stěnu. Hala nabídne kromě hrací plochy také šatny, zázemí, galerii, ochos nebo horolezeckou stěnu. Tolik zprávy hrací plochy také šatny, zázemí, galerii, ochos nebo horolezeckou stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Javra. Šatny, zázemí, galerii, ochos nebo horolezeckou stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a Javra. Vracím slovo i věc. Zemí, galerii, ochos nebo horolezeckou stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím i ochos nebo horolezeckou stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo i vě. Horolezeckou stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo i vě. Stěnu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo i vě. Vracím slovo i vě.
1: Iva Lecká na rádiu Blaník.
2: Já děkuji, přeji vám.
1: Iva Lecká na rádiu Blaník.
2: Já děkuji, přeji vám všem báječná
1: na rádiu Blaník.
2: Já děkuji, přeji vám všem
1: rádiu Blaník.
2: Já děkuji, přeji vám všem báječné odpoledne, je pátek.
1: Blaník.
2: Já děkuji, přeji vám všem báječné odpoledne, je pátek. Venku se nám pravda o. Já děkuji, přeji vám všem báječné odpoledne, je pátek. Venku se nám pravda ochladilo. Přeji vám všem báječné odpoledne, je pátek.

0: Hezké Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Blaník. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Hezké odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby.
0: Odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2020.
0: Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: A jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Češi můj.
1: Volby 2026.
0: Češi můžou vyrazit.
1: Volby 2026.
0: Češi můžou vyrazit do volebních míst.
1: Volby 2026.
0: Češi můžou vyrazit do volebních místností o obec.
1: 2026.
0: Češi můžou vyrazit do volebních místností o obecních zastupitelích. Češi můžou vyrazit do volebních místností o obecních zastupitelích a senátorech. Češi můžou vyrazit do volebních místností o obecních zastupitelích a senátorech. Začneme. Můžou vyrazit do volebních místností o obecních zastupitelích a senátorech. Začneme rozhodovat. Vyrazit do volebních místností o obecních zastupitelích a senátorech. Začneme rozhodovat už za pár minut. Obecních místností o obecních zastupitelích a senátorech. Začneme rozhodovat už za pár minut. O obecních zastupitelích a senátorech. Začneme rozhodovat už za pár minut. Kolik lidí vlastně může zastupitelích a senátorech, začneme rozhodovat už za pár minut. Kolik lidí vlastně může senátorech, začneme rozhodovat už za pár minut. Kolik lidí vlastně může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportovat už za pár minut. Kolik lidí vlastně může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská. Minut. Kolik lidí vlastně může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne.
0: Kolik lidí vlastně může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne.
0: Může k volbám dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne. Svůj hlas
0: dorazit, zjišťovala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít.
0: Naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc.
0: Ivana Balkovská.
2: Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8. Hezké odpoledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. Poledne. Svůj hlas může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte. Může dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte občanku. Dnes a zítra přijít odevzdat víc než 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Odevzdat víc než 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká 8 milionů voličů. Sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků voličů, sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, sebou si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud si nezapomeňte občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce občanku, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků, tak pokud jste je nenašli ve schránce, případně pas. Co se týká hlasovacích lístků,

Tak venku se nám pravda ochladilo, ale pořád je tam báječné odpoledne, je pátek. Venku se nám pravda ochladilo, ale pořád je tam krásně. Báječné odpoledne, je pátek. Venku se nám pravda ochladilo, ale pořád je tam krásně. Nebo aspoň odpoledne je pátek. Venku se nám pravda ochladilo, ale pořád je tam krásně. Nebo aspoň tady u nás není tam pátek. Venku se nám pravda ochladilo, ale pořád je tam krásně. Nebo aspoň tady u nás nám pravda ochladilo, ale pořád je tam krásně. Nebo aspoň tady u nás není tam ošklivo, neprší. Chladilo, ale pořád je tam krásně. Nebo aspoň tady u nás není tam ošklivo, pořád je tam krásně. Nebo aspoň tady u nás není tam ošklivo, neprší. Krásně. Nebo aspoň tady u nás není tam ošklivo, neprší. No tak hold prostě aspoň tady u nás není tam ošklivo, neprší. No tak hold prostě přidáme jednu vrstvu tam ošklivo, neprší. No tak hold prostě přidáme jednu vrstvu oblečení, ošklivo, neprší. No tak hold prostě přidáme jednu vrstvu oblečení, že jo, a no tak hold prostě přidáme jednu vrstvu oblečení, že jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. Hold prostě přidáme jednu vrstvu oblečení, že jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. No, přidáme jednu vrstvu oblečení, že jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. No a přátelé, za jednu vrstvu oblečení, že jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. No a přátelé, za minutu oblečení, že jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. No a přátelé, za minutu se nám, jo, a je to, jo, to prostě zvládneme. No a přátelé, za minutu se nám otevírají, jak zaznělo, jo, to prostě zvládneme. No a přátelé, za minutu se nám otevírají, jak zaznělo ve zprávách, zvládneme. No a přátelé, za minutu se nám otevírají, jak zaznělo ve zprávách, volební místnosti. No a přátelé, za minutu se nám otevírají, jak zaznělo ve zprávách, volební místnosti. Za minutu se nám otevírají, jak zaznělo ve zprávách, volební místnosti. Přesně ve čtu se nám otevírají, jak zaznělo ve zprávách, volební místnosti. Přesně ve 14 hodin otevírají, jak zaznělo ve zprávách, volební místnosti. Přesně ve 14 hodin jděte, zaznělo ve zprávách, volební místnosti. Přesně ve 14 hodin jděte volit, vách volební místnosti. Přesně ve 14 hodin jděte volit, má to smrbní místnosti. Přesně ve 14 hodin jděte volit, má to smysl a hlavně sti. Přesně ve 14 hodin jděte volit, má to smysl a hlavně je to vaše. Přesně ve 14 hodin jděte volit, má to smysl a hlavně je to vaše právo. Hodin jděte volit, má to smysl a hlavně je to vaše právo. Tak, jděte volit, má to smysl a hlavně je to vaše právo. Tak, jděte volit, má to smysl a hlavně je to vaše právo. Tak, startujeme další odpoledne, má to smysl a hlavně je to vaše právo. Tak, startujeme další odpolední šedovně, je to vaše právo. Tak, startujeme další odpolední 60-minutovku, vaše právo. Tak, startujeme další odpolední 60-minutovku a něco mi... Tak, startujeme další odpolední 60-minutovku a něco mi říká, že v téhle hodině... Startujeme další odpolední 60-minutovku a něco mi říká, že v téhle hodině se bude vyhrávat. Odpolední 60-minutovku a něco mi říká, že v téhle hodině se bude vyhrávat. 60-minutovku a něco mi říká, že v téhle hodině se bude vyhrávat. 60-minutovku a něco mi říká, že v téhle hodině se bude vyhrávat. Mi říká, že v téhle hodině se bude vyhrávat. V téhle hodině se bude vyhrávat. Se bude vyhrávat.

si jak princezna zakletá. Si jak princezna zakletá. Si jak princezna zakletá, co čeká na záchranu. Si jak princezna zakletá, co čeká na záchranu. Si jak princezna zakletá, co čeká na záchranu. Si jak princezna zakletá, co čeká na záchranu.

0: Rádio Blaní.
1: Na dovolenou.
0: Rádio Blaní.
1: Na dovolenou.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky česky.
0: Do Blaní.
2: Hezky.

0: zážitku.
1: Je to
2: 3 vteřiny ke štěstí.
0: 3 vteřiny k zážitku.
2: Ke štěstí.
0: 3 vteřiny k zážitku.
1: Je to tak. A opět tu máme
0: 3 vteřiny k zážitku.
1: Je to tak. A opět tu máme Allegrii, která to tak. A opět tu máme Allegrii, která nám tentokrát, no nám, vám. A opět tu máme Allegrii, která nám tentokrát, no nám, vám nabízí. Tu máme Allegrii, která nám tentokrát, no nám, vám nabízí wellness pobyt v hotelu. Která nám tentokrát, no nám, vám nabízí wellness pobyt v hotelu Amande. Tokrát, no nám, vám nabízí wellness pobyt v hotelu Amande. 4 hvězdičky, no nám, vám nabízí wellness pobyt v hotelu Amande. 4 hvězdičky, vám nabízí wellness pobyt v hotelu Amande. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Wellness pobyt v hotelu Amande. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Pobyt v hotelu Amande. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Kde vládne Amande. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Kde vládne milovaný. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Kde vládne milovaný nápoj. 4 hvězdičkovém přímo v srdci Moravy. Kde vládne milovaný nápoj z hrcem přímo v srdci Moravy, kde vládne milovaný nápoj z hrci Moravy, kde vládne milovaný nápoj z hroznových bobulí, takže kde vládne milovaný nápoj z hroznových bobulí, takže si užijete doslova, kde vládne milovaný nápoj z hroznových bobulí, takže si užijete doslova wellness, jak milovaný nápoj z hroznových bobulí, takže si užijete doslova wellness jako víno, nápoj z hroznových bobulí, takže si užijete doslova wellness jako víno. Pobyt je nových bobulí, takže si užijete doslova wellness jako víno. Pobyt je pro 2 osoby, takže si užijete doslova wellness jako víno. Pobyt je pro 2 osoby na 2 noci. Užijete doslova wellness jako víno. Pobyt je pro 2 osoby na 2 noci. Sa wellness jako víno. Pobyt je pro 2 osoby na 2 noci. Sveškerým jako víno. Pobyt je pro 2 osoby na 2 noci. Sveškerým servisem. No. Pobyt je pro 2 osoby na 2 noci s veškerým servisem. V Hustopeči je pro 2 osoby na 2 noci s veškerým servisem. V Hustopečích osoby na 2 noci s veškerým servisem. V Hustopečích u Brna. No a mě už tady 2 noci s veškerým servisem. V Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka s veškerým servisem. V Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka, takže já veškerým servisem. V Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho. V Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho prvního z Hustopečích u Brna. No a mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho prvního z vás, kdo je na lince. No a mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho prvního z vás, kdo je na lince. A uvidíme. Mě už tady bliká linka, takže já vezmu hned toho prvního z vás, kdo je na lince. A uvidíme. Takže já vezmu hned toho prvního z vás, kdo je na lince. A uvidíme, kdo to bude dneska. Tak hned toho prvního z vás, kdo je na lince, a uvidíme, kdo to bude dneska. Tak prvního z vás, kdo je na lince, a uvidíme, kdo to bude dneska. Tak Ivalecká rádio Blaník, kdo je na lince, a uvidíme, kdo to bude dneska. Tak Ivalecká rádio Blaník, a uvidíme, kdo to bude dneska. Tak Ivalecká rádio Blaník, dobrý den. Kdo to bude dneska. Tak Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo to bude dneska? Tak. Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý. Tak. Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Ivalecká rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Alena. Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Alena.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte? Dobrý den.
3: Tady Vávrová Alena.
1: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Já volám Alena.
1: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Já volám Studnova.
1: Alenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Já volám Studnova.
1: Sturnova. Já vás zdravím, odkud voláte?
3: Já volám Studnova.
1: Sturnova. No tak s tím, odkud voláte?
3: Já volám Studnova.
1: Sturnova. No tak te.
3: Já volám Sturnova.
1: Stur.

0: Turnova. No tak z Turnova do Brna je to...
1: Já volám z Turnova.
0: Z Turnova. No tak z Turnova do Brna je...
1: Turnova.
0: Z Turnova. No tak z Turnova do Brna je to pravda trošku daleko. Z Turnova. No tak z Turnova do Brna je to pravda trošku daleko, ale zase to bude... No tak z Turnova do Brna je to pravda trošku daleko, ale zase to bude hezký... Z Turnova do Brna je to pravda trošku daleko, ale zase to bude hezký výlet. Je to pravda trošku daleko, ale zase to bude hezký výlet.
1: No já
0: pravda trošku daleko, ale zase to bude hezký výlet.
1: No já to z toho si myslím.
0: Daleko, ale zase to bude hezký výlet.
1: No já to z toho si myslím.
0: Ale zase to bude hezký výlet.
1: No já to z toho si myslím.
0: Hezký výlet.
1: No já to z toho si myslím.
0: Je to pro...
1: No já to z toho si myslím.
0: Je to pro dvě osoby.
1: No já to z toho si myslím.
0: Je to pro dvě osoby, takže předpokládám.
1: To z toho si myslím.
0: Je to pro dvě osoby, takže předpokládám, že asi tušíte koho. Je to pro dvě osoby, takže předpokládám, že asi tušíte koho vezmete. Je to pro dvě osoby, takže předpokládám, že asi tušíte koho vezmete sebou, že jo. Je to pro dvě osoby, takže předpokládám, že asi tušíte koho vezmete sebou, že jo.
1: Já myslím, že jo.
0: Osoby, takže předpokládám, že asi tušíte koho vezmete sebou, že jo.
1: Já myslím,
0: pokládám, že asi tušíte koho vezmete sebou, že jo.
1: Já myslím, že jo.
0: No, tušíte koho vezmete sebou, že jo.
1: Já myslím, že jo.
0: No, a řeknete
1: to určitě vím.
0: Řeknete sebou, že jo.
1: Já myslím, že jo.
0: No, a řeknete
1: to určitě vím.
0: Řeknete nám to.
1: Já myslím, že jo.
0: No, a řeknete
1: to určitě vím.
0: Řeknete nám to.
1: Já myslím, že jo.
0: No, a řeknete
1: určitě
0: nám?
1: Vím.
0: Řeknete nám to.
1: Já myslím, že ne.
0: No, a řeknete
1: určitě
0: nám?
1: Vím.
0: Řeknete nám to.
1: Já myslím, že ne. Já si to nechám pro sebe.
0: Řeknete
1: určitě
0: nám?
1: Vím.
0: Řeknete nám to.
1: Já myslím, že ne. Já si to nechám pro sebe.
0: Vím. Řeknete nám to.
1: Já myslím, že ne. Já si to nechám pro sebe. Já myslím, že ne. Já si to nechám pro sebe.
0: Správně.
1: Že ne. Já si to nechám pro sebe.
0: Správně, co byste to nějaký lidský
1: pro sebe.
0: Správně, co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí... Správně, co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom. Správně, co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom. Správně, co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom. Co byste to nějaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom.
1: Já vám to potom napíšu.
0: Jaký lidský vykládala, že jo, co je jí potom.
1: Já vám to potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, že jo, co je jí potom.
1: Já vám to potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom.
1: Já vám to potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom.
1: Já vám to potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom vyžvaním.
1: No potom napíšu.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom vyžvaním.
1: No jasně.
0: Dobře, to jste hodná, ale víte, že já to potom vyžvaním.
1: No jasně.
0: To jste hodná, ale víte, že já to potom vyžvaním.
1: No jasně, s tím počítám.
0: Ale víte, že já to potom vyžvaním.
1: No jasně, s tím počítám.
0: Já to potom vyžvaním.
1: No jasně, s tím počítám.
0: No a ještě...
1: No jasně, s tím počítám.
0: No a ještě mi řekněte...
1: S tím počítám.
0: No a ještě mi řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké... No a ještě mi řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké máte plány. No a ještě mi řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké máte plány.
1: No tak...
0: No a ještě mi řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké máte plány.
1: No tak my máme plány.
0: Řekněte, co vás čeká teď o víkendu, jaké máte plány.
1: No tak my máme plány.
0: Čeká teď o víkendu, jaké máte plány.
1: No tak my máme plány. Takový, že...
0: Víkendu, jaké máte plány.
1: No tak my máme plány. Takový, že máme vinobraní.
0: Máte plány.
1: No tak my máme plány. Takový, že máme vinobraní. No tak my máme plány. Takový, že máme vinobraní.
0: Aha.
1: No tak my máme plány. Takový, že máme vinobraní.
0: Aha.
1: A tak máme plány. Takový, že máme vinobraní.
0: Aha.
1: A takže tak, takový, že máme vinobraní.
0: Aha.
1: A takže myslím, že to máme vinobraní.

0: Aha.
1: A takže myslím, že to není.
0: Aha.
1: A takže myslím, že to celý víkend tam to zabalí. A takže myslím, že to celý víkend tam to zabere. A takže myslím, že to celý víkend tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je.
1: Takže myslím, že to celý víkend tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je.
1: Takže myslím, že to celý víkend tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo.
1: Celý víkend tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu
1: celý víkend tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu se začne.
1: Tam to zabere.
0: No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk. No, tak to chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk. Chápu, to je jasná věc, že jo. To v sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk musí vyspat, že jo. To v sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk musí vyspat a v neděli se. V sobotu se začne, že jo, pak se z toho člověk musí vyspat. A v neděli se jede na novo, to je jasné.
1: No.
0: Se začne, že jo, pak se z toho člověk musí vyspat a v neděli se jede na novo, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude.
0: Pak se z toho člověk musí vyspat a v neděli se jede na novo, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: A člověk musí vyspat a v neděli se jede na novo, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pát a v neděli se jede na novo, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pak se jede na novo, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, to je jasné.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
1: No, takhle to přesně bude, no.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
1: Tak, přesně bude, no.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
1: Tak.
0: Ano, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
1: Tak.
0: No, helejte, užijte, a pak se z toho týden budeme léčit, že jo.
1: Tak.
0: No, helejte, užijte si, týden budeme léčit, že jo.
1: Tak.
0: No, helejte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobrém, že jo.
1: Tak.
0: No, helejte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě.
1: Tak.
0: No, helejte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě. A ještě jednou. No, helejte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě. A ještě jednou gratulujte, užijte si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě. A ještě jednou gratuluju, protože si to hlavně ve zdraví, v dobré náladě. A ještě jednou gratuluju, protože jste vyhrála wellness v dobré náladě. A ještě jednou gratuluju, protože jste vyhrála wellness pobyt pro dva náladě. A ještě jednou gratuluju, protože jste vyhrála wellness pobyt pro dva. A věřím. A ještě jednou gratuluju, protože jste vyhrála wellness pobyt pro dva. A věřím, že i tohle bude hrála wellness pobyt pro dva. A věřím, že i tohle bude velký zážitek, protože i tam pobyt pro dva. A věřím, že i tohle bude velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. A věřím, že i tohle bude velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. Věřím, že i tohle bude velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu. Tohle bude velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu.
1: Já vám moc krát.
0: Velký zážitek, protože i tam bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Tak protože i tam bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Bude to vínečko. Vydržte mi na telefonu.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vydržte mi na telefonu.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou. Na telefonu.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli.
1: Já vám moc krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní
1: krát děkuju, mějte se hezky.
0: Vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán. Vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán. A vy taky, naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán. Naslyšenou. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán. A další vás přátelé čeká. Tak to bychom měli dnešní zážitek předán. A další vás přátelé čeká opět dnešní zážitek předán. A další vás přátelé čeká opět příští týden zážitek předán. A další vás přátelé čeká opět příští týden v pátek. Předán. A další vás přátelé čeká opět příští týden v pátek. Další vás přátelé čeká opět příští týden v pátek. Přátelé čeká opět příští týden v pátek.
2: Zážitku.
0: Opět příští týden v pátek.
2: 3 vteřiny k zážitku.
3: Na rádi.

0: Zážitku
1: na rádiu Blaník.
0: 3 vteřiny k zážitku
1: na rádiu Blaník.
0: A 3 vteřiny k zážitku
1: na rádiu Blaník.
0: A could stay
1: na rádiu Blaník.
0: I could stay
1: na rádiu Blaník.
0: I could stay awake just
1: Blaník.
0: I could stay awake just

0: Tak to byl švihák. Tak to byl švihák lázeňský a Jirka Š... Tak to byl švihák lázeňský a Jirka Šeling... Tak to byl švihák lázeňský a Jirka Šelinger na blaní. Tak to byl švihák lázeňský a Jirka Šelinger na... Tak to byl švihák lázeňský a Jirka Šelinger na Blaníku a předtím Ksindl i byl švihák lázeňský a Jirka Šelinger na Blaníku a předtím Ksak lázeňský a Jirka Šelinger na Blaníku a předtím Ksindl X a dovolená a předtím Ksindl X a dovolená a Michal David no tři české písně Ksindl X a dovolená a Michal David no tři české písničky že by to a dovolená a Michal David no tři české písničky že by to byly dovolená a Michal David no tři české písničky že by to byly tři Michal David no tři české písničky že by to byly tři vteřiny ke štěstí David no tři české písničky že by to byly tři vteřiny ke štěstí české písničky že by to byly tři vteřiny ke štěstí
1: tři vteřiny ke štěstí
0: písničky že by to byly tři vteřiny ke štěstí že by to byly tři vteřiny ke štěstí.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny.
0: Tři vteřiny ke štěstí.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny.
0: Vteřiny ke štěstí.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.

0: každý všední den v 9 hodin.
1: Plný rok Rádia Blaník.
0: Každý všední den v 9 hodin.
1: Rádia Blaník.
0: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Rádia Blaník.
0: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne.

0: Patelé. A říká vám něco VKPZ? K? Patelé. A říká vám něco VKPZ? K? Ne? No tak za chvilku KPZ? K? Ne? No tak za chvilku vám v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. K? Ne? No tak za chvilku vám v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se. No tak za chvilku vám v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se totiž za chvilku vám v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se totiž za v dobré zprávě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se totiž za skauty, kteří právě řekneme, o co se jedná. Vypravíme se totiž za skauty, kteří opět pomáhají. Na. Vypravíme se totiž za skauty, kteří opět pomáhají. Vypravíme se totiž za skauty, kteří opět pomáhají. Za skauty, kteří opět pomáhají. Kteří opět pomáhají.
1: Počkej.
0: Opět pomáhají.
1: Počkejte, vy mi chcete. Počkejte, vy mi. Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 100... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc... Ano, v novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále Prada můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výstup. Ano,

0: Ki vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam, a u Maledy objednej. www.maleda.cz Mňam.
1: Vibračný.
0: www.maleda.cz Mňam.
1: Vibračný válec.
0: www.maleda.cz Mňam.
1: Vibračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1000 CZ.
0: Mňam.
1: Vibračný válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 CZ.
0: Mňam.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební 4 tuny jen za 1500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za 500 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobičovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštiv strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčič profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčič akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fire. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo navkýme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. Mě předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. Ostravě Kunčičkách vedle Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Firentu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto do www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo na rental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologie. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekmánek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Brunte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrotu a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Dřeva. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Se plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovní hodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akce v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázka závod sportovních dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky dřevorubců Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká Timber Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká kinologie Sokolněná akademie středních škol, ukázky lesní techniky myslivecká kinologie Sokolnictví jarmarkních škol, ukázky lesní techniky myslivecká

0: A kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kachniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flépeli Flerec. Festival dřeva, sobota 10. října od... Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva, sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup z 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Hledáte místo na
0: hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Hledáte
0: v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Hledáte místo na
0: vstup zdarma.
1: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200, postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a Olomouc, zvena Horty Komplex.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
4: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte.

0: Octavia i Kodiaq. Skladem z vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autoskorun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Luxusní
0: v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Luxusní chlebí
0: Ostravě a Karviné.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na
0: Vápě a Karviné.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až
0: Karviné.
1: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás, pravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a umaledy objednej. Rozmazlíme chuťové buňky.

Proč mě nikdo nemá rád? Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona. Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona. Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona Čáková. Já si to nemyslím, já myslím, že... Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona Čáková. Já si to nemyslím, já myslím, že Ilonu... Proč mě nikdo nemá rád, ptá se Ilona Čáková. Já si to nemyslím, já myslím, že Ilonu má... Nikdo nemá rád, ptá se Ilona Čáková. Já si to nemyslím, já myslím, že Ilonu má rádo spoustu... Já si to nemyslím, já myslím, že Ilonu má rádo spoustu lidí. Já ji mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Já myslím, že Ilonu má rádo spoustu lidí. Já ji mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za ono má rádo spoustu lidí. Já ji mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude spoustu lidí, a já mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude půl tu lidí, a já mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude půl třetí, a já mám třeba taky ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude půl třetí, KPZ ráda, mě je sympatická. Za 8 minut bude půl třetí, KPZ sympatická. Za 8 minut bude půl třetí, KPZku znáte, přátelé? Za 8 minut bude půl třetí, KPZku znáte, přátelé? A za 8 minut bude půl třetí, KPZku znáte, přátelé? A říká vám něco třetí, KPZku znáte, přátelé? A říká vám něco VKP, KPZku znáte, přátelé? A říká vám něco VKPZ, KPZku znáte, přátelé?

0: Ten rozdíl. DDBike.cz. Sedněte a poznejte ten rozdíl. DDBike.cz. Poznejte ten rozdíl. DDBike.cz.
1: Na stěny lidé malují.
0: Ten rozdíl. DDBike.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: DDBike.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: DDBike.cz.
1: Na stěny lidé malují od pravěku.
0: CZ.
1: Na stěny lidé malují od pravěku. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Lidé malují od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc od pravěku. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na... Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ. Dnes člověk od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou od malování čeká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zká trochu víc. Malíři na těrači CZ vám odtáhnou a zakrý nábytek. Těrači CZ vám odtáhnou a zakrý nábytek. Po práci ukryjí vám odtáhnou a zakrý nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují odtáhnou a zakrý nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu. Zakrý nábytek. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Po práci ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu. Ukryjí a navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy, malíři na těrači. Malíři na těrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší na těrači CZ. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte o set. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. 226. Tu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. 226. 226. Nejnižší cenu na trhu. Volejte 800. 226. 226. 800. Na trhu. Volejte 800 226 226.
2: 800 226 226.
1: Smalování neděláme nikdy. Volejte 800 226 226.
2: 800 226 226.
1: Smalování 226 226.
2: 800 226 226.
1: Smalování neděláme divadlo.
3: Mega sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
3: Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Od webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Na akce Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Broze.
3: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Broze.
3: Ač Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Broze. Více než čtvrt.
3: CZ. Ostrava u Futura.
5: Broze. Více než čtvrt.
3: Ostrava u Futura.
5: Broze. Více než čtvrt století v
3: Futura.
5: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a... Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme... Století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony... republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém... Víme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Užívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je... Miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás po celém světě. Důvěra se

0: buduje roky. A právě proto je pro nás největě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Brose. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost, malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku a máme volné termíny.
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna šupí. Vybírejte ve vzorku okna šupík, letitý dodavatel.

0: oken a kvalitní montáže. VBRATE.K. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na Atel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík C kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík CZ. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík CZ. Vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna šupík CZ.
1: Svolujeme to každý den
0: v Kravařích nebo na okna šupík CZ.
1: Svolujeme to každý den a zase
0: na okna šupík CZ.
1: Svolujeme to každý den a zase
0: šupík CZ.
1: Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Jasně. Svolujeme to každý den a zase znova zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet na zážitek. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte. Jasně, někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky. Někdy je potřeba zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Zajet do Svenkár, třeba na přezutí. Taky spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár. Spoleháte ve svém životě na profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autor
1: životě na profíky? Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava.
1: Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo.
1: Díky Svenkár.
2: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionál. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. VVR Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Autorizovaný servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Servis Volvo. Profesionálně. www.svenkar.cz. Profesionálně. www.svenkar.cz. www.svenkar.cz. www.svenkar.cz. www.svenkar.cz.

0: Hezky česky.
1: Smer.
0: Hezky česky.
1: Smer.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Jsme Radio Blaník.
0: Česky.
1: Jsme Radio Blaník.
0: Hezky.
1: Jsme Radio Blaník. Jsme Radio Blaník. Radio Blaník. Blaník.

snad ani, co se stále bojí. To snad ani není ale bojí. To snad ani není chlap. To snad ani není chlap, když neumí. To snad ani není chlap, když neumí se. To snad ani není chlap, když neumí se prát. To snad ani není chlap, když neumí se prát. Ani není chlap.

kdo co chtěl. Pár nezvaných hostí, každý dělal to, co chtěl. Nezvaných hostí, každý dělal to, co chtěl. Každý dělal to, co chtěl. Vyšpal to, co chtěl.

slyší, jako kdysi to slovo vzdá. Že znovu slyší, jako kdysi to slovo vzdálená. Že znovu slyší, jako kdysi to slovo vzdálená. Že znovu slyší, jako kdysi to slovo vzdálená. Jako kdysi ta slova vzdálená.

0: Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: český. Rádio Blaník.
1: Hezký.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký
0: český. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: český. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: český.
1: Hezký
0: český. Hezký.

0: První pomoc. Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Když se řekne první pomoc, většina z nás představí obvaz, náplast nebo resuscitaci. Skauti ale učí děti a mladé lidi také to, jak pomoct nebo resuscitaci.
1: Signály a otevřít rozhovor s člověkem, kterému není dobře.
0: Jednou z nich je takzvaná všímavá krabička poslední záchrany. Skauti zároveň školí své vedoucí, jak zvládat krizové situace a jak být mladým lidem oporou.
1: Ve dvou písních, které se jmenují Strach a smutek, chceme společně ukázat, jak holkám a klukům písních, které se jmenují Strach a smutek, chceme společně ukázat, jak holkám a klukům písních, které se jmenují Strach a smutek.

doženou nás, to mi věř. Oni jsou za náma a doženou nás, to mi věř. Oni jsou za náma a doženou nás, to mi věř.

0: Tak chceme společně ukázat, jak holkám a klukům nesemenují strach a smutek. Chceme společně ukázat, jak holkám a klukům naslouchat. A klukům naslouchat v těžkých chvílích. Tyto hudební návody přitom může využít úplně hudební návody, přitom může využít úplně každý, nejenom skauti. A ve stejné spolupráci přitom může využít úplně každý, nejenom skauti. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili, že využít úplně každý, nejenom skauti. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické každý, nejenom skauti. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty skauti. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2. A ve stejné spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5. Spolupráci jsme vytvořili také praktické karty 5+2 kroků, takzvané jsme vytvořili také praktické karty 5+2 kroků, takzvaného podpůrné praktické karty 5+2 kroků, takzvaného podpůrného rozhovoru. Ty 5+2 kroků, takzvaného podpůrného rozhovoru. Ty mají pomáhat +2 kroků, takzvaného podpůrného rozhovoru. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat, takzvaného podpůrného rozhovoru. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat na daného podpůrného rozhovoru. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat na rozhovoru. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat na náročné situace. Ty mají pomáhat zase citlivě reagovat na náročné situace.
1: Přehled materiálů
0: pomáhat zase citlivě reagovat na náročné situace.
1: Přehled materiálů praktických
0: zase citlivě reagovat na náročné situace.
1: Přehled materiálů praktických
0: pad na náročné situace.
1: Přehled materiálů praktických průvodců
0: náročné situace.
1: Přehled materiálů praktických průvodců i dalších typů, jak mluvit. Přehled materiálů praktických průvodců i dalších typů, jak mluvit o emocích. Přehled materiálů praktických průvodců i dalších typů, jak mluvit o emocích. Materiálů praktických průvodců i dalších typů, jak mluvit o emocích průvodců i dalších typů, jak mluvit o emocích a podpořit duševní pohodu najdetců i dalších typů, jak mluvit o emocích a podpořit duševní pohodu najdete na webu. Dalších typů, jak mluvit o emocích a podpořit duševní pohodu najdete na webu scout.mluvit o emocích a podpořit duševní pohodu najdete na webu scout.cz pohodu najdete na webu scout.cz/pro duši protože najdete na webu scout.cz/pro duši protože materiály nejsou scout.cz/pro duši protože materiály nejsou určené jen členům oddílu cz/pro duši protože materiály nejsou určené jen členům oddílů využít je mod /pro duši protože materiály nejsou určené jen členům oddílů. Využít pro duši, protože materiály nejsou určené jen členům oddílů. Využít, protože materiály nejsou určené jen členům oddílů. Využít je mohou také rodiče, učitelé nejsou určené jen členům oddílů. Využít je mohou také rodiče, učitelé a další lidé jen členům oddílů. Využít je mohou také rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí oddílů. Využít je mohou také rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat. Využít je mohou také rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem. Také rodiče, učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším. Učitelé a další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším. A další lidé, kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším. A kteří chtějí umět lépe pomáhat všem bolavým duším.
2: No vidíte to za mého dětství a
1: lépe pomáhat všem bolavým duším.
2: No vidíte to za mého dětství a mládí byla kápeň
1: pomáhat všem bolavým duším.
2: No vidíte to za mého dětství a mládí byla KPZka
1: bolavým duším.
2: No vidíte to za mého dětství a mládí byla KPZka a no vidíte to za mého dětství a mládí byla KPZka a teď už je to to za mého dětství a mládí byla KPZka a teď už je to VKPZství a mládí byla KPZka. A teď už je to VKPZ. Mládí byla KPZka. A teď už je to VKPZka. Kam jsme se to posapézetka? A teď už je to VKPZka. Kam? A teď už je to VKPZka. Kam jsme se to posunuli? No ale teď už je to VKPZka. Kam jsme se to posunuli? No ale doba je taková, jaká je VKPZka. Kam jsme se to posunuli? No ale doba je taková, jaká je a ten strach zetka. Kam jsme se to posunuli? No ale doba je taková, jaká

0: je a ten strach, kam jsme se to posunuli, no ale doba je taková, jaká je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které to posunuli, no ale doba je taková, jaká je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět. Doba je taková, jaká je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět. A jaká je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět a bolí. Tak je a ten strach, smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět a bolí. Tak smutek a vůbec takové ty věci, které nejsou vidět a bolí. Tak se nám trošičku vůbec takové ty věci, které nejsou vidět a bolí. Tak se nám trošičku tady rozpínají věci, které nejsou vidět a bolí. Tak se nám trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům vidět a bolí. Tak se nám trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům, že a bolí. Tak se nám trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům, že opět. Tak se nám trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům, že opět pomáhají. Tak se nám trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům, že opět pomáhají. Sáro, a tobě děkuju za trošičku tady rozpínají, tak děkujeme skautům, že opět pomáhají. Sáro, a tobě děkuju, tak děkujeme skautům, že opět pomáhají. Sáro, a tobě děkuju za dnešní dobrou zprávu. Děkujeme skautům, že opět pomáhají. Sáro, a tobě děkuju za dnešní dobrou pomáhají. Sáro, a tobě děkuju za dnešní dobrou zprávu a přeju ti hezký víkend.
1: A já vám všem.
0: Sáro, a tobě děkuju za dnešní dobrou zprávu a přeju ti hezký víkend.
1: A já vám všem také děkuju.
0: Víkend.
1: A já vám všem také děkuju. Pa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých.
1: Vám všem také děkuju. Pa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio
1: dobrých. Pa.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
2: Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
4: Kauflandka.
3: Rádio dobrých zpráv.
4: Kauflandkarte extra.
3: Dobrých zpráv.
4: Kauflandkarte extra. Obrovská. Kauflandkarte extra. Obrovské slevy. Kauflandkarte extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kauflandkarte extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kauflandkarte extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji kauftra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extrastní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden
4: naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49 Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 Poj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland za 49,90 až do 13. října Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
5: 99 až do 13. října Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám
6: Kaufland. Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
6: AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené. Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od v KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 240 dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 190 provedeních od 249 korun.

0: To byli Kabáť. To byli Kabáti, to byli. To byli Kabáti, to byli. To byli Kabáti, to byli oni. To byli Kabáti, to byli oni. A my máme 14 hodin. To byli Kabáti, to byli oni. A my máme 14 hodin na 39. Kabáti, to byli oni. A my máme 14 hodin na 39 minut. Jsme to byli oni. A my máme 14 hodin na 39 minut. Oni. A my máme 14 hodin na 39 minut. Jsme rádio. A my máme 14 hodin na 39 minut. Jsme rádio Blaník a nabízí 14 hodin na 39 minut. Jsme Radio Blaník a nabízíme na 39 minut. Jsme Radio Blaník a nabízíme 30 minut. Jsme Radio Blaník a nabízíme.
1: Jsme Blaník.
0: Jsme Radio Blaník a nabízíme.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro
0: Radio Blaník a nabízíme.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás dobrou zprávu.
0: A já ve studiu vítám Sáru, ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím...
2: Dobrou zprávu.
0: A já ve studiu vítám Sáru, ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače.
0: A já ve studiu vítám Sáru, ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače.
0: Ve studiu vítám Sáru, ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Když se...
0: Sáru, ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Když se řekne první pomoc...
0: Ahoj!
3: Ahoj Ivi a zdravím všechny posluchače. Když se řekne...

0: korun. A pro děti už od 199 korun. Víc korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Je. Yeah.
0: Momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Je. Yeah, to Radko Gudas.
0: V prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál.
0: Kik, víc než si myslíte.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady?
2: 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. Za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopada. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy. Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další
3: rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání.
3: Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení.
3: S lidmi a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytré
3: a jejich příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytré
3: příběhy.
4: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali o bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z Čání a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Taky poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB, tak příjemný poslech. Karlou Kionkovou z ČSOB, tak příjemný poslech.
3: Další díly najdete na rádiu.

0: které vás dostanou hned při prvním vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochuty, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když uvidíte...
0: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert...
0: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazit...
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné...
0: www.lavite.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
0: nehledejte.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gram. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská kou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pod 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnává kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. 29,90. Albert dle srovnání k 30. 90. Albert dle srovnání k 30. 9.
2: Přemýšlí.
1: Albert dle srovnání k 30. 9.
2: Přemýšlít.
1: Dle srovnání k 30. 9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: K 30. 9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Sigma.
1: 9.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko. Koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete ni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh. Inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu návrh kuchyně a její montáž také

0: zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo je a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleváš také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20 koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také na všechny podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlahy Siko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz koupelen kuchyní a také podlah Siko.cz to bylo chytrý kuchyní a také podlah Siko.cz to bylo chytrý koupitelku v data a také podlah Siko.cz to bylo chytrý koupitelku v datárnet. To bylo chytrý koupitelku v datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: To bylo chytrý koupitelku v datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo chytrý koupitelku v datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí, úplku v datártu.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí.
1: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do
1: pořadí, s chytrártem jsme ušetřili.
0: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
2: Vneste do podzimu,
1: jsme ušetřili.
0: Tebe

0: 11,90 a máslo salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gram 90 a máslo 250 gramů za 24,90 a máslo 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí 250 gramů za 24,90 Lidl, to se vyplatí na gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online
0: 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady.
0: To se vyplatí.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů.
1: CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. Online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. V online jsou tady. Tisíce akčních.

0: korun, iPhony a mnoho dalších cen. Chrukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti. Hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti na 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart, allegro.cz/smart/soutěž.
1: U nás
0: /smart/soutěž.
1: U nás byla rozhodně
0: /soutěž.
1: U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si. U nás byla rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro. Skočte si pro. Hrozny bílé, 1 kg za 34,90. Váplec bez kosti, kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Tam za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Televize se
1: 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Televize Seznam vám
1: byla. To dobré začíná u nás.
2: Televize Seznam vám přináší
1: to dobré začíná u nás.
2: Televize Seznam vám přináší nefalšovanou
1: začíná u nás.
2: Televize Seznam vám přináší nefalšovanou italskou komedii. Televize Seznam vám přináší nefalšovanou italskou komedii. Televize Seznam vám přináší nefalšovanou italskou komedii. V hlavní roli vám přináší nefalšovanou italskou komedii. V hlavní roli Paolo Villaggio, taky nefalšovanou italskou komedii. V hlavní roli Paolo Villaggio, takže ten, který italskou komedii. V hlavní roli Paolo Villaggio, takže ten, který je zárukou komedii. V hlavní roli Paolo Villaggio, takže ten, který je zárukou toho. V hlavní roli Paolo Villaggio, takže ten, který je zárukou toho, že se budete skutečně roli Paolo Villaggio, takže ten, který je zárukou toho, že se budete skutečně Paolo Villaggio, takže ten, který je zárukou toho, že se budete skutečně skvěle bavit. Takže ten, který je zárukou toho, že se budete skutečně skvěle bavit. Další skutečně skvěle bavit. Další filmová komedie o popleteném účetním fantocii skvěle bavit. Další filmová komedie o popleteném účetním fantocím. Další filmová komedie o popleteném účetním fantocím. Nesnáze pana účetního. Další filmová komedie o popleteném účetním fantocím. Nesnáze pana účetního. Komedie o popleteném účetním fantocím. Nesnáze pana účetního. Popleteném účetním fantocím. Nesnáze pana účetního. Startuje na televizi se účetním fantocím. Nesnáze pana účetního. Startuje na televizi Seznam už dnes. Fantocím. Nesnáze pana účetního. Startuje na televizi Seznam už dnes. 10 minut. Nesnáze pana účetního. Startuje na televizi Seznam už dnes. 10 minut po 20. Účetního. Startuje na televizi Seznam už dnes. 10 minut po 20. hodině. Startuje na televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině. Televizi Seznam už dnes 10 minut po 20. hodině. Už dnes 10 minut po 20. hodině. 10 minut po 20. hodině. Po 20. hodině.

0: Chytrý jak rádio. Najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Itálie.
0: Radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
1: Itálie, která chutná.
0: CZ v sekci Chytrý jak rádio.
1: Itálie, která chutná.
0: V sekci Chytrý jak rádio.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu.
0: Chytrý jak rádio.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve... Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr a chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a... Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prose. Prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybran ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybran a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality.

0: www.onlineshop.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her.
0: www.onlineshop.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
0: republice. www.onlineshop.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České
0: republice.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
1: Republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře.
1: Nesmí osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting
2: varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
2: Na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
2: Může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře.
2: Vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Sportka Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste
3: Casting na milionáře.
4: Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli? Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dne. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve... Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve... Představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce... Jste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionů. Vyhráli milion? Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených... Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní ty. Už dnes losujeme ve sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní ty. Ve sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře. Zaručených milionářů. Staňte plní tiket a jste ve hře. Staňte plní tiket a jste ve hře.
5: Vezmi svůj osud.
4: Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Vezmi svůj osud do vlastní.
4: Tiket a jste ve hře.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion. Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun. Osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion.

0: kávové latte i osvěžující cold brew. Barem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny praví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci.
0: Opravdový elektrospecialista.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: Elektrospecialista.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky X za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. V Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za

Čes... Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: tomu pohled na bar. Horký čaj a k tomu pohled na barevné. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. A k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim.
0: Pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Podzim
2: s Blaníkem.
1: S Blaníkem.

0: Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku. Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí. Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí, doprava. Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. Za 6 minut bude 15 hodin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. 15 hodin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blin, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blin, počasí, doprava a další zprávy. Rádio Blin a další zprávy. Rádio Blin.
1: Poslouchej. Rádio Blin. Poslouchej. Rádio Blin. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio. Rádio.

Robbie Williams. Robbie Williams. Robbie Williams a Angels. Robbie Williams a Angels. Robbie Williams a Angels na Blaníku a 15. hodina před námi. Robbie Williams a Angels na Blaníku a 15. hodina před námi a za chvilku. Robbie Williams a Angels na Blaníku a 15. hodina před námi a za chvilku dál. Williams a Angels na Blaníku a 15. hodina před námi a za chvilku další porce na Blaníku a 15. hodina před námi a za chvilku další porce a 15. hodina před námi a za chvilku další porce hezkých písniček třeba. Hodina před námi a za chvilku další porce hezkých písniček. Třeba miluju a mávě a za chvilku další porce hezkých písniček. Třeba miluju a malo další porce hezkých písniček. Třeba miluju a malý porce hezkých písniček. Třeba miluju a maluju. Hezkých písniček. Třeba miluju a maluju. Třeba miluju a maluju. Miluju.

0: Chytaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
0: Chytu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.
0: Spotřebiče i na maličkosti.
1: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.
0: I na maličkosti.
1: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život.
1: Koncept.
2: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.

0: za volant. Blaník za volant. Blaník za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Vizovic směrem
0: Blaník za volantem.
1: Na příjezdu do Vizovic směrem ze Vsetína
0: za volantem.
1: Na příjezdu do Vizovic směrem ze Vsetína probíhá vyšetřování nehody dvou nákladních aut. Očekávejte kolikace, zdržení je zatím minimální nehody dvou nákladních aut. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Poskakovat budete v obou směrech.

0: Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu směrech. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A dopravní servis pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a os pro Moravu a Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a opět Kristýna. Slezsko. My přejeme šťastnou cestu. A na řadě jsou opět zprávy a opět s Kristýnou. Přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou opět zprávy a opět s Kristýnou.
1: Šťastnou cestu domů.
0: A opět s Kristýnou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace s
0: Kristýnou.
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C.

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Krásné odpoledne přeje.
0: Blaník, počasí.
1: Krásné odpoledne.
0: Počasí.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo a místy může i pršet. Deštník je proto rozhodně oblačno až zataženo a místy může i pršet. Deštník je proto rozhodně zataženo a místy může i pršet. Deštník je proto rozhodně vezměte raději sebou. Teploměr ukáže 13 i pršet. Deštník je proto rozhodně vezměte raději sebou. Teploměr ukáže 13, deštník je proto rozhodně vezměte raději sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 a fouk rozhodně vezměte raději sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 a foukat bude mírný vítr raději sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 a foukat bude mírný vítr. O počasí. Teploměr ukáže 13 až 16 a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno. Teploměr ukáže 13 až 16 a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava až 16 a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava a foukat bude mírný vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava. Bude mírný vítr. O počasí je to všechno, je tu další doprava.
2: Mami.
1: O počasí je to všechno, je tu další doprava.
2: Mami, proč máme všechno?
1: O počasí je to všechno, je tu další doprava.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: Je tu další doprava.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To je
1: zprava.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tati.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí.
2: Proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí.
2: Máme všechno od konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
2: Konceptu.
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: To jen se zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
3: Zeptej tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept.

maluju a já už zase zpívám tak. Slásky maluju a já už zase zpívám tak. Strašný. Maluju a já už zase zpívám tak. Strašný. Tohle já. A já už zase zpívám tak. Strašný. Tohle já nemůžu. A já už zase zpívám tak. Strašný. Tohle já nemůžu. Zase zpívám tak. Strašný. Tohle já nemůžu. Kateřina Marie Tichá. Zpívám tak. Strašný. Tohle já nemůžu. Kateřina Marie Tichá a plamen. Strašný. Tohle já nemůžu. Kateřina Marie Tichá a plamen. Strašný. Tohle já nemůžu. Kateřina Marie Tichá a plamen. Tichá a plamen.

0: Poledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Poledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: V Česku jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: V Česku začaly celolepce.
1: Volby 2026.
0: V Česku začaly celorepublikové.
1: Volby 2026.
0: V Česku začaly celorepublikové komunální volby.
1: 2026.
0: V Česku začaly celorepublikové.
1: 26.
0: V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně. V Česku začaly celorepublikové komunální volby. Spojeny jsou tradičně s úvodním kolem. Horní komora se takto proměňuje. Letos to bude po 15. Se takto proměňuje každé dva roky od svého naplnění před 30 lety. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 30 lety. Letos to bude po 15. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22. Letos to bude po 15. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu 15. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas. Dnes budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14 otevřeny do 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14 22 hodin. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí. V sobotu můžete vhodit svůj hlas do urny od 8 do 14. Výsledky z většiny obcí by mohly být známy.
2: Denně přepravil přibližně 100 vozů mezi Horní Planou a bližší Lhotou.

0: Matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické cestu domů přejí Matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše Matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku z ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku matrace pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. Pro vaše bolavá záda. www. Matrace za hubičku CZ. A záda. www. Matrace za hubičku CZ. www. Matrace za hubičku CZ. Matrace za hubičku CZ.
1: Zprávy
0: Radiohubičku.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi volí
1: Rádio Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi volí v komunálních.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi volí v komunálních a senátních volbách.
2: Jasně, přehledně.
3: Češi volí v komunálních a senátních volbách.
2: Přehledně.
3: Češi volí v komunálních a senátních volbách. Tuzemské přehradně. Češi volí v komunálních a senátních volbách. Tuzemské přehrady volí v komunálních a senátních volbách. Tuzemské přehrady trápí nedostatek a senátních volbách. Tuzemské přehrady trápí nedostatek vody. Volbách. Tuzemské přehrady trápí nedostatek vody. Tuzemské přehrady trápí nedostatek vody. Na Vysočině byla Tuzemské přehrady trápí nedostatek vody. Na Vysočině byla nejslabší trápí nedostatek vody. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna. Nedostatek vody. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna. Vody. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna. Na Vysočině byla nejslabší houbařská sezóna. Byla nejslabší houbařská sezóna. Barská sezóna.
4: Rádio Blaní.
3: Hezké odpoledne přeji.
4: Rádio Blaní.
3: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šif.
4: Rádio Blaní.
3: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šif.
4: Rádio Blaní.
3: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šifčíková, jsou tu zprávy.
4: Blaní.
3: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šifčíková, jsou tu zprávy.
5: Volby 2000.
3: Hezké odpoledne přeje Kristýna Šifčíková, jsou tu zprávy.
5: Volby 2000.
3: Hezké odpoledne.

0: planou a bližší Lhotou. Denně přepravil přibližně 100 aut, která nyní musí. Zóna byla slabá, zejména na Vysočině nejslabší za řadu let. Důvodem je sucho.
1: U snovačky krustulina sticta jsme, že by byl dosud na našem území přehlížen.

Anebo Marie Rotrová a řek... Anebo Marie Rotrová a řek... Anebo Marie Rotrová a řeka lásky. Anebo Marie Rotrová a řeka lásky. Anebo Marie Rotrová a řeka lásky. Marie Rotrová a řeka lásky. A řeka lásky.

0: Kvůli nastykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli dosud na našem území přehlížen. U snovačky krustuly nastykta jsme naopak její výskyt v Česku mohli očekávat.
1: A to kvůli četným nálezům.
2: Tolik zprávy Rádia Blaník teď už opět Iva. Ano, mě to taky netěší, neboj se.
3: Jak se řekne?
2: Blaník teď už opět Iva. Ano, mě to taky netěší, neboj se.
3: Jak se řekne?
2: Opět Iva. Ano, mě to taky netěší, neboj se.
3: Jak se řekne? Skákavka u pap.
2: Ano, mě to taky netěší, neboj se.
3: Jak se řekne? Skákavka u pavouka. Já vám říkám, že skákavka.
2: Taky netěší, neboj se.
3: Jak se řekne? Skákavka u pavouka. Já vám říkám,
2: neboj se.
3: Jak se řekne? Skákavka u pavouka. Já vám říkám, že skáče. Jak se řekne skákavka u pavouka, já vám říkám, že skáče. Skákavka u pavouka, já vám říkám, že skáče. Skákavka u pavouka, já vám říkám, že skáče. Skákavka, já vám říkám, že skáče.
4: Iva Lecká
3: skáče.
4: Iva Lecká
5: na rádiu.
4: Iva Lecká
5: na rádiu.
4: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
6: A ta představa.
4: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
6: A ta představa není vůbec.
4: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
6: A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde.
4: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
6: A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hup.
5: Na rádiu Blaník.
6: A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hups. Že jo, vyskočí. A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hups. Že jo, vyskočí a je na vás. No to je. A ta představa není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hups. Že jo, vyskočí a je na vás. No to není vůbec hezká. Vemte si to, jdete někde a najednou hups, že jo, vyskočí a je na vás. No to je strašný.
2: No je to strašný.
6: To je strašná představa.
2: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončí.
6: A je na vás. No to je strašný.
2: No je to strašný.
6: To je strašná představa.
2: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo.
6: To je strašný.
2: No je to strašný.
6: To je strašná představa.
2: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo.
6: To je strašná představa.
2: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo, tu chvíli.
6: Strašná představa.
2: Já pak taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo, tu chvíli.
6: Já samozřejmě tomu pavouku.
2: Taky udělám hups, ale nevím, kde pak skončím, že jo, tu chvíli.
6: Já samozřejmě tomu pavouku vypřeju.
2: Nevím, kde pak skončím, že jo, tu chvíli.
6: Já samozřejmě tomu pavouku vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouku.
2: Skončím, že jo, tu chvíli.
6: Já samozřejmě tomu pavouku vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci.
2: Chvíli.
6: Já samozřejmě tomu pavouku vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale... Já samozřejmě tomu pavouku vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale... Proč musí... Tomu pavouku vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale... Proč musí skákat? Vypřeju krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale... Proč musí skákat? No. Krásný a dlouhý život, že jo, pavouci jsou užiteční, ale... Proč musí skákat? No, no nic, že jo, pavouci jsou užiteční, ale proč musí skákat? No, no nic, užiteční, ale proč musí skákat? No, no nic, přátelé, za chvíli, proč musí skákat? No, no nic, přátelé, za chviličku v této hodině navštíví, musí skákat? No, no nic, přátelé, za chviličku v této hodině, no, no nic, přátelé, za chviličku v této hodině navštívíme Vlašimskou lo. No nic, přátelé, za chviličku v této hodině navštívíme Vlašimskou Loretu, vezme nás k ní Mirek. Přátelé, za chviličku v této hodině navštívíme Vlašimskou Loretu, vezme nás k ní Mirek.

Táborský v pořadu Na cestách. To hodině navštívíme Vlašimskou Loretu, vezme nás k ní Mirek Táborský v pořadu Na cestách. Také navštívíme Jakubov u Moravských Buďků v pořadu Na cestách.

dozadu, ale ani vpřed. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, nekoukám dozadu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, dozadu, ale ani vpřed. Mně je to jedno, ale ani vpřed. Mně je to jedno, já ani vpřed.

na... Milujeme Česko. Na cestách. Milujeme Česko. Na cestách s...

amatérsky chudou. Ani Leonardo, ani Michelangelo, baletu mám amatérsky chudou. Do ani Michelangelo, baletu mám amatérsky chudou. Ale když mne paní muza Michelangelo, baletu mám amatérsky chudou. Ale když mne paní baletu mám amatérsky chudou. Ale když mne paní muza políbil, mám amatérsky chudou. Ale když mne paní muza políbil, amatérsky chudou. Ale když mne paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se s koncou. Ale když mne paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se. Ale když mne paní muza políbila na čelo, rozhodl jsem se skoncovat i s nudou. Muza políbila.

veslení jsem vždycky mýval pětky. Ale dneska dali u měny, z veslení jsem vždycky mýval pětky. Ale dneska vlastní duší kny, z veslení jsem vždycky mýval pětky. Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na stěně, veslení jsem vždycky mýval pětky. Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na stěně, vždycky mýval pětky. Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na stěně, pětky. Dneska vlastní duší kreslím fresky na stěny, fanule myslím, že místo štětky. Ale dneska vlastní duší kreslím fresky na stěny, fanule myslím, že místo štětky. Dneska vlastní duší kreslím.

0: a Miroslavem Táborským. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským. Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu
0: Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník
0: a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník
0: Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník. Už za chvíli na rádiu Blaník. Chvíli na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
0: Pohodové České rádio.
2: Dejte mi malý.
0: Pohodové České rádio.
2: Dejte mi malý.
0: České rádio.

Krásný den, milí blaníci. Mám pro vás ještě jednu Krásný den, milí blaníci. Mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Krásný den, milí blaníci. Mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Milí blaníci, mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to mám pro vás ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta. Ještě jednu zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na zachráněnou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na spálenou stavbu. Je to Vlašimská Loreta na spálené vrchu. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Je to Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Vlašimská Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po Loreta na spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v spáleném vrchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v sedmnáchu nad Vlašimí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. mí. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. Lorety vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. Ty vznikaly po celé Evropě především v 17. a v 18. století. Po celé Evropě především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadá především v 17. a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně a v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně nebo v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně nebo alespoň v 18. století. V interiéru vypadají všechny stejně nebo alespoň velice podobně. V interiéru vypadají všechny stejně nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopie vypadají všechny stejně nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svatých všechny stejně nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše nebo alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše, ve které alespoň velice podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše, ve které žila v Nazaretu podobně. Jsou totiž kopií svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria. Svaté chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria a kterou podle tradice chýše, ve které žila v Nazaretu Panna Maria a kterou podle tradice ani ve které žila v Nazaretu Panna Maria a kterou podle tradice andělé přenesli v Nazaretu Panna Maria a kterou podle tradice andělé přenesli nejprve Panna Maria a kterou podle tradice andělé přenesli nejprve do Chorvatska a kterou podle tradice andělé přenesli nejprve do Chorvatska a potom podle tradice andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech se andělé přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii přenesli nejprve do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii nejprve do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii do Chorvatska a po třech letech do Loreta v Itálii. Tam poza a po třech letech do Loreta v Itálii. Tam později přicházeli k chýši v třech letech do Loreta v Itálii. Tam později přicházeli k chýš do Loreta v Itálii. Tam později přicházeli k chýši mnozí zbožní pouta v Itálii. Tam později přicházeli k chýši mnozí zbožní poutníci v Čí. Tam později přicházeli k chýši mnozí zbožní poutníci, chýši mnozí zbožní poutníci, včetně šlechticů, kteří po návratu do mnozí zbožní poutníci, včetně šlechticů, kteří po návratu do vlasti poutníci, včetně šlechticů, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobení, včetně šlechticů, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobeniny. Chticů, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobení, kteří po návratu do vlasti začali stavět její napodobeniny. Především v datu do vlasti začali stavět její napodobeniny. Především v době baroka se začali stavět její napodobeniny. Především v době baroka se stavět její napodobeniny. Především v době baroka se staly Lorety oblíbenými beniny. Především v době baroka se staly Lorety oblíbenými poutními místy. Především v době

Baroka se staly Lorety oblíbenými poutními místy. V době baroka se staly Lorety oblíbenými poutními místy. Z těch českých se staly Lorety oblíbenými poutními místy. Z těch českých jmenujme kromě Lorety oblíbenými poutními místy. Z těch českých jmenujme kromě nejznámějšími poutními místy. Z těch českých jmenujme kromě nejznámější pražskými místy. Z těch českých jmenujme kromě nejznámější pražské na z těch českých jmenujme kromě nejznámější pražské například kých jmenujme kromě nejznámější pražské například Lore jmenujme kromě nejznámější pražské například Lorety v Rumburku kromě nejznámější pražské například Lorety v Rumburku české lípamější pražské například Lorety v Rumburku české lípě české například Lorety v Rumburku české lípě či kosmonosích. Příklad Lorety v Rumburku, České Lípě či kosmonosích. Loreta v Rumburku, České Lípě či kosmonosích. Loreta u Vlašimi byla kurku, České Lípě či kosmonosích. Loreta u Vlašimi byla postavena v Lípě či kosmonosích. Loreta u Vlašimi byla postavena v letech 1700 či kosmonosích. Loreta u Vlašimi byla postavena v letech 1700. Loreta u Vlašimi byla postavena v letech 1703 až Loreta u Vlašimi byla postavena v letech 1703 až 1706. Vlašimi byla postavena v letech 1703 až 1706. Stavena v letech 1703 až 1706. Stavbu provedl panský stavitel 1703 až 1706. Stavbu provedl panský stavitel 1703 až 1706. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří 1706. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří Erhard. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří Erhard. Stavbu provedl panský stavitel Jan Jiří Erhard pro Františka Adl panský stavitel Jan Jiří Erhard pro Františka Antonína hrabavitel Jan Jiří Erhard pro Františka Antonína hraběte Jan Jiří Erhard pro Františka Antonína hraběte z Weissenwolfí Erhard pro Františka Antonína hraběte z Weissenwolfu. Start pro Františka Antonína hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšen Františka Antonína hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terasnína hraběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terasběte z Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase její fasádu o Weissenwolfu. Stojí na vyvýšené terase její fasádu oživu. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry. Stojí na vyvýšené terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou terase, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny, její fasádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antsádu oživují kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, její kanelované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, sionované pilastry, což jsou napodobeniny antických sloupů, což jsou napodobeniny antických sloupů s jonskými hlavicemi, které jakoby podpírají napodobeniny antických sloupů s jonskými hlavicemi, které jakoby podpíraly říjny antických sloupů s jonskými hlavicemi, které jakoby podpíraly římsu sloupů s jonskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku s jonskými hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Hlavicemi, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby vystup, které jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze jakoby podpíraly Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje dali Římsu a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání a Atiku. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička. Ze stavby vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička. Vystupuje nízká věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička.

0: Tak to byla Madonna. Tak to byla Madonna. Hezky česky bychom řekli madla. Madonna. Hezky česky bychom řekli madla. Na Blaníku. Hezky česky bychom řekli madla. Na Blaníku 8 minut. Česky bychom řekli madla. Na Blaníku 8 minut. Po 15 bychom řekli madla. Na Blaníku 8 minut. Po 15. hodině krásné odpoledne. Na Blaníku 8 minut. Po 15. hodině krásné odpoledne. Pojďme se. Na Blaníku 8 minut. Po 15. hodině krásné odpoledne. Pojďme. Na Blaníku 8 minut. Po 15. hodině krásné odpoledne. Pojďme se vydat na cestu. Minut. Po 15. hodině krásné odpoledne. Pojďme se vydat na cestu. Mirek. Po 15. hodině krásné odpoledne. Pojďme se vydat na cestu. Mirek Táborský je připraven. Hodině krásné odpoledne. Pojďme se vydat na cestu. Mirek Táborský je připraven a čeká nás odpoledne. Pojďme se vydat na cestu. Mirek Táborský je připraven a čeká nás vlak. Pojďme se vydat na cestu. Mirek Táborský je připraven a čeká nás Vlašimská loď. Cestu. Mirek Táborský je připraven a čeká nás Vlašimská Loreta. Mirek Táborský je připraven a čeká nás Vlašimská Loreta. Je připraven a čeká nás Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
0: A čeká nás Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestě.
0: Čeká nás Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách.
0: Nás Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách z Blaníka.
0: Vlašimská Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Loreta.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: S Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě
1: Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás

korouhvička věž se stlačenou bání, na níž je korouhvička v podobě Madony Loretánské.

0: zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, vzalo Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do Loretu ve zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala ve zdevastovaném stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala stavu město Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let, Vlašim, pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let a dnes je pustilo se do rekonstrukce, která trvala více než 15 let a dnes je rekonstrukce, která trvala více než 15 let a dnes je Loreta která trvala více než 15 let a dnes je Loreta velmi milý více než 15 let a dnes je Loreta velmi milý než 15 let a dnes je Loreta velmi milým překvapením a dnes je Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, dnes je Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, Loreta velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník velmi milým překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyším překvapením. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem
0: Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro
0: Poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad
0: Poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro ten
0: a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných ale ty. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných ale zajímavých. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných ale zajímavých míst. Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných ale zajímavých míst. Více na stáním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nadlo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách Na cestu. Více na stránkách Na cestu CZ. Více na stránkách Na cestu CZ. Vaše Na cestu CZ. Vaše cesta po Česku může být cestu CZ. Vaše cesta po Česku může být dobrodružku, může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria. Romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky. Adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky po celém Česku. Prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky po celém Česku. No. Jen nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky po celém Česku. Nenudná. Jsme Allegria. Firma na zážitky po celém Česku. Firma na zážitky po celém Česku. Zážitky po celém Česku. Celém Česku.

0: Rádio Rádio Blaník Rádio Blaník
1: Hezky
0: Rádio Blaník
1: Hezky
2: česky
0: Rádio Blaník
1: Hezky
2: česky
0: Rádio Blaník
1: Hezky
2: česky
0: Rádio Blaník
1: Hezky
2: česky
0: Rádio Blaník
1: Hezky
2: česky
1: Hezky
2: česky
1: Hezky
2: česky
1: Česky,
2: česky.

0: Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezký čm.
0: Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Rádio Blaník.
1: Hezký
0: česky. Blaník.
1: Hezký
0: česky.
1: Hezký
0: česky. Hezký.

0: Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodček z Jakubova u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěstitel Budějovic na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěst na Třebíčsku. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěstitel šel za novým českým rekordem. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěstitel šel za novým českým rekordem. Rozhodně nejde o náhodu, protože pěstitel šel za novým českým rekordem. Naprosto cíleně. O náhodu, protože pěstitel šel za novým českým rekordem. Naprosto cíleně. Rostl, že pěstitel šel za novým českým rekordem. Naprosto cíleně. Rostlině na jaře šel za novým českým rekordem. Naprosto cíleně. Rostlině na jaře dokonce oprosto cíleně. Rostlině na jaře dokonce ohříval půdu topným kabelem. A celé léto jí dopřával pořádnou zálivku s hnojivem. Písčité lůžko. Odrůda se jmenuje Atlantic Giant. Je jedlá, ale prý chuťově Atlantic Giant je jedlá, ale prý chuťově pana Bulíčka neoslovila, nicméně ještě předtím dělá parádu na turné
1: po Vysočině po soutěži v Jakubově. V sobotu zamíří na Karlovo náměstí v Třebíči.
0: Tak se na tohodle macka můžete přijít podívat.
1: Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Zlato, já už bych potkám vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? Tak jedeme do wellness hotelu v přírodě.
1: Nejlépe všechno.

0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do Wellness hotelu.
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do Wellness hotelu Hukvaldy.
2: Nabízí vše, co...
1: Tak jedeme do Wellness hotelu Hukvaldy.
2: Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádko.
1: Jdeme do Wellness hotelu Hukvaldy.
2: Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora.
1: Hukvaldy.
2: Nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora.
2: A nabízí vše, co potřebuješ.
3: A navíc je hned za rohem pohádková obora.
2: A zřícenina hradu.
3: Vše, co potřebuješ.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora.
3: A zřícenina hradu.
2: Navíc je hned za rohem pohádková obora.
3: A zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
2: Pohádková obora a zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A zřícenina hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: Na hradu.
4: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Outlet Arena Morávy.
4: Těšíme se na vás.
5: Outlet Arena Morávia slaví.
4: Těšíme se na vás.
5: Outlet Arena Morávia slaví 8. rok. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát u Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čeká říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slav. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší R na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínsk. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice. Atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moravia. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Slyší Ostravě, více na outletmoravia.cz.
6: Slyší
5: outletmoravia.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co
5: Moravia.cz?
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus by příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádio. Platíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu rádiových spotů a dalších 50 získáte.

0: získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý uvidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Kroky. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Dobré.
0: Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno.
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Z.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspal...
1: Ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspal... Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na...
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie.
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Pala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. Bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie?
3: Pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým...
3: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábal...
3: Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábal...
3: Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí. Nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Te Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluz. Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Od Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Za vaše
4: auto design žaluzie. www.jackodesign.cz
5: Za vaše auto chcete víc?
4: www.jackodesign.cz
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte.
4: www.jackodesign.cz
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovno.
4: Jacko

Potají a David Dale. Potají a David Dale. Potají a David Dale na Blaníku. Přátelé, Potají a David Dale na Blaníku. Potají a David Dale na Blaníku. Přátelé, téměř 3 metráky te David Dale na Blaníku. Přátelé, téměř 3 metráky tedy na Blaníku. Přátelé, téměř 3 metráky tedy 296. Přátelé, téměř 3 metráky tedy 296 kilogramů váží dýně, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z kilogramů váží dýně, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic. Váží dýně, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic, kterou vypěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských Budějovic. Pěstoval pan Zdeněk Bulíček z Jakubova u Moravských

0: design.cz.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
0: CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohit.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohit.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší
1: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v
1: Ostravě. Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dám
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
2: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte.
2: Kup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc.
2: V Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz Víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz
3: Megaseka
1: do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz
3: Megasekáč Ostrava
1: Ukovic. www.autohity.cz
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové z...
1: www.autohity.cz
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní...
1: autohity.cz
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty...
1: CZ.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10.
3: Sekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně od... Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj.
4: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti ne...
4: Otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná...
4: Neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
4: 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
4: Mega...
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ u nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme?
3: Ostrava CZ. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme?
3: CZ. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždy. Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane něco.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tvář.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj.
5: Vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
5: Dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíš,
6: ale... Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
6: Vyřešíme zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
6: Zážitkem od Alegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
6: Rie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
6: Romantickou večeři.
5: Když už nevíte...

0: Co darovat? Darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Večeři.
0: Pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo
0: pobyt pro dva.
1: House running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo house running.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
0: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek. Nebo zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete
1: zaslouženou masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte masáž.
0: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
0: Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: Vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky. Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Broze, více než čtvrt
1: CZ.
3: Broze, více než čtvrt století v České republice. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají. Čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají. Vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěříme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra sebu, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největší v celém světě. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším ocenění. Důvěra se buduje roky a právě proto je pro nás největším oceněním, že více než proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního tím, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života, více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života z Broze. Spojilo již více než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme než 10 let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za let svého profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, společně.
4: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 100... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110... Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v auto... Že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, ze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá o ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá.

0: Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostrocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Jsem horská.
0: V Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Jsem horská gorila.
0: V Hlučíně, Ostravě a Karviné.
1: Jsem horská gorila z Ústí
0: a Karviné.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Karviné.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek o...
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
1: Gorila z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
1: z Ugandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy.
1: Gandy.
0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská
0: obyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: I horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká gorila.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Česká gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení
1: gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu hor. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomohujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. V prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Bushman i na www.bushman.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
0: www.bushman.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně.
0: Bushman.cz.
2: Ve vlaku či autobusu.
3: V čekárně u lékaře.
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat, že?
2: A nebo na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
2: Na procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když
2: procházce v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když
2: v lese.
3: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické. Všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí
3: vám poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil.
3: Když tam zrovna není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet.
3: Není klasické rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s
3: rádio.
2: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi o notebook. Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně.
2: Buďte s námi online.
3: 24 hodin denně na webu rádio.
2: S námi online.
3: 24 hodin denně na webu rádio.
2: Online.
3: 24 hodin denně na webu rádio Blaník.cz. 24 hodin denně na webu rádio Blaník.cz. 4 hodin denně na webu rádio Blaník.cz. Denně na webu rádio Blaník.cz. Na webu rádio Blaník.cz.

Škody Jak. Výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem zbohu Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Na i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 €. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentra si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála, váš až 110 000 korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce 10 000 korun. Autocentrála, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlorun. Autocentrála.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Česky.
1: Hezky.
0: Česky. Hezky.

0: Pohodový podzim.
1: S Blaníkem. Alespoň na
0: chvilku. Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.
0: Pohodový podzim.
1: S Blaníkem.

0: Je teď poví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Podrobnosti nám právě teď poví mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku
0: Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji.
0: Vanda Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální
0: Rajnochová.
1: Vlaky budou v tomto úseku jezdit pouze po jedné koleji a některé regionální koleji a některé regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříně, které regionální spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Ani spoje budou v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální v souvislosti s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava s tím zkrácené do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavné do stanice Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou Praha-Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního Uhříněves. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu. Aktuální úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Úprava jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž jízdního řádu souvisí s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné s výstavbou pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměru silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměru v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátit na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic v přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní. Nyní po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy. Po zhruba jednom roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy. Tak roce správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na změny.
1: Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na změny.
1: Vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na změny, raději si to před cestou.
1: Provoz do původní polohy.
0: Tak pozor na změny, raději si to před cestou vlakem mezi Prahou.
1: Původní polohy.
0: Tak pozor na změny, raději si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem. Tak pozor na změny, raději si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem. Pozor na změny, raději si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem. Překontroluj. Raději si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem. Překontrolujte buď v aplikaci si to před cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem. Překontrolujte buď v aplikaci, kterou určitě vlakem mezi Prahou a Benešovem. Překontrolujte buď v aplikaci, kterou určitě mezi Prahou a Benešovem. Překontrolujte buď v aplikaci, kterou určitě máte v telefonu a Benešovem. Překontrolujte buď v aplikaci, kterou určitě máte v telefonu, nebo překontrolujte buď v aplikaci, kterou určitě máte v telefonu, nebo v klasickém jízdním rolujte buď v aplikaci, kterou určitě máte v telefonu, nebo v klasickém jízdním řádu. No a přeju vám samozřejmě šťastnou cestu a taky kradu. No a přeju vám samozřejmě šťastnou cestu a taky krásný víkend, protože se loučím za chvilku vám samozřejmě šťastnou cestu a taky krásný víkend, protože se loučím za chvilku to bude Vlasta Suk šťastnou cestu a taky krásný víkend, protože se loučím za chvilku to bude Vlasta Suk. My se uslyšíme v dobrých radách. Krásný víkend, protože se loučím za chvilku to bude Vlasta Suk. My se uslyšíme v dobrých radách. My se uslyšíme v dobrých radách do zahrady a nebo bude Vlasta Suk. My se uslyšíme v dobrých radách do zahrady a nebo v pondělí ve 13 hodin. My se uslyšíme v dobrých radách do zahrady a nebo v pondělí ve 13 hodin tady v běžném odpoledním zahrady a nebo v pondělí ve 13 hodin tady v běžném odpoledním vysílání nebo v pondělí ve 13 hodin tady v běžném odpoledním vysílání. Tak se mějte ve 13 hodin tady.

0: Tady v běžném odpoledním vysílání. Tak se mějte, Bájo. Tady v běžném odpoledním vysílání. Tak se mějte, Bájo. V běžném odpoledním vysílání. Tak se mějte, Bájo.
1: Vše, co
0: odpoledním vysílání. Tak se mějte, Bájo.
1: Vše, co potřebuji za cenu.
0: Tak se mějte, Bájo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou.
0: Mějte, Bájo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A másra. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 50. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl. To se 50 gramů za 24,90. Lidl. To se vyplatí. 24,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Skonto nábytek.
1: Lidl. To se vyplatí.
2: Skonto nábytek.
1: Už Lidl. To se vyplatí.
2: Skonto nábytek.
1: Už se vyplatí.
2: Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetří.
2: Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový.
2: Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shop cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50%. Z každý získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskyt slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: A poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musí...
3: Slevy u obchodníka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás
3: díka.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
4: Ředitelko, můžu na

0: báječná Marie Rotrová a řeka lásky. Život půjde dál, báječná Marie Rotrová a řeka lásky na báječná Marie Rotrová a řeka lásky na Blaníku. Báječná Marie Rotrová a řeka lásky na Blaníku. Krásné od báječná Marie Rotrová a řeka lásky na Blaníku. Krásné Marie Rotrová a řeka lásky na Blaníku. Krásné odpoledne. My se teď podívá a řeka lásky na Blaníku. Krásné odpoledne. My se teď podíváme na pražský lásky na Blaníku. Krásné odpoledne. My se teď podíváme na pražský okruh, ten se na Blaníku. Krásné odpoledne. My se teď podíváme na pražský okruh.
1: Vanda Rajnochová 3. listopadu. Podrobnosti nám právě

0: Veličku.
1: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a... Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a...
0: Rozšíříme
2: dvojnásobíme
1: rychlé rozhodnutí.
0: Dnes musíte vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a...
0: Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice.
0: Dnes musíte vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a...
0: Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Vybrat.
1: Mám tady pro vás předvýběr a...
0: Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
1: Pro vás předvýběr a...
0: Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás. Rozšíříme
2: dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
2: Dvojnásobíme investice.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
2: vás.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na
2: vás.
1: Přijmete to riziko?
0: Ale je to na vás.
1: Riziko?
0: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte. Zhodnotit firmu. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna. Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Honda při...
3: Hodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Honda přiváží akční...
3: Finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny...
3: Česká spořitelna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
3: Spořitelna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si... Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním a HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědč a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být u 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. 1000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of... Jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dream může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Finál.
4: The power of dreams.
5: Finální výprodej ve velkém.
4: Power of dreams.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Vips. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisi. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný. Výprodej značkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 200 devčkové obuvi ve Sportisimu právě vrcholí. Vyberte si boty na

0: sport i volný čas už od 200 Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 Kč vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Před 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v poti 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy Pierce.
0: Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy Pierce Brosnan a...
0: Ach, nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Tom Hardy Pierce Brosnan a Helen Mirren...
0: Život v pohybu.
1: Tom Hardy Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Sešvál...
1: Tom Hardy Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Sešválku? Tak tady máš...
1: Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Sešválku? Tak tady máš válku.
1: Nová Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
2: Sešválku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada se vracejí na Sky Showtime.
2: Sešválku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen Showtime.
2: Sešválku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude. Sešválku? Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
2: Všude. Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
2: Tak tady máš válku.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
1: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za Země gangů jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 jen na Sky Showtime.
3: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 Kč.
3: Všude kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu.
3: Kolem jsou žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu.
3: Žraloci.
1: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 9 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdy 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit plat. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Přijďte šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Přijďte si do 12. října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Přijďte si do Benu října, lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu. Zrušit platí smluvní podmínky. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék?
1: Smluvní podmínky. Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék do...
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet?
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku.
1: Radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte...
4: Za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000...
4: Prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků... Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez do... To bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sní... S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se snížením Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Pod tisíce léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékách nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Ti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na

0: Benu.cz, Benu, rádi vám poradíme.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to.
0: Benu, rádi vám poradíme.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde.
0: V Ačkách.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na... Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získ cent. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiď 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AA. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AA Auto.cz. Si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na AA Auto.cz. Máte to bez navýšení. Více na AA Auto.cz nebo volejte 800 110 800. Navýšení. Více na AA Auto.cz nebo volejte 800 110 800. Cena AA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A co vaše?
1: Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A co vaše úspory?
1: Nebo volejte 800 110 800.
2: A co vaše úspory v benzínku?
1: 800 110 800.
2: A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají?
1: 800.
2: A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo... A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? A co vaše úspory v benzínku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte úspory v benzínku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko.
2: Penzíku. Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě.
2: Vydělávají? Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k...
2: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho...
2: Nebo jenom spí?
3: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NNP. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový... Te vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměn. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun. Růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. I ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Víc na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. CZ. NN. Na vás záleží. NN. Na vás záleží.
4: Šafránové wellness provažne.
2: Na vás záleží.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy
2: záleží.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna pe. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu mastných pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče při výskytu

0: mastných i suchých lup a pokožku. To je Kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. To je Kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendran Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendrace. Výskytu mastných i suchých lupů. S účinnou látkou Dendrace. www.kapilan.cz i suchých lupů. S účinnou látkou Dendrace. www.kapilan.cz lupů s účinnou látkou Dendrace. www.kapilan.cz látkou Dendrace. www.kapilan.cz Dendrace. www.kapilan.cz www.kapilan.cz www.kapilan.cz www.kapilan.cz
1: Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše Karte Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden
1: svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra.
1: Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch Meď.
1: Získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch Meď.
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch Mléčný nápoj za 15
1: výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. Týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hel Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40 nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku
2: až do 13. října. Kaufland.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii
2: do 13. října. Kaufland.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta.
2: Dína, Kaufland.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu pleťovou kosmetiku v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou v drogerii Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus ze Teta. Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40% se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. Prodejnách i procent. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz. Skontonáby. Tetadrogerie.cz. Skontonáby. Tetadrogerie.cz.

0: Už nemusíte čekat, až si už... Skonto na bytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Na už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednou. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu nakat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Máte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla pet slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slev 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slev procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní
0: hitku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se včetně
0: poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí
0: i slevy u obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby
0: obchodníka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo
1: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
1: musí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
1: mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám
2: hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále
2: závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůže stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot můžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot lístek. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot lístek ke smíchu. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot lístek ke smíchu. Šance být na věky za vodou. Eurojackpot lístek ke svobodě. Na věky za vodou. Eurojackpot lístek ke svobodě. Eurojackpot lístek ke svobodě. Eurojackpot lístek ke svobodě. Pot lístek ke svobodě. Lístek ke svobodě. Svobodě.

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: hezky
1: česky.
2: Rádio Blaník.
0: Hezky
1: česky.
2: Rádio Blaník.
0: Hezky
1: česky.
2: Blaník.
0: Hezky
1: česky.
0: Hezky
1: česky.

0: na vás těší, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. Zprávy Kristýna Ševčíková už se na vás těší, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písně Kristýna Ševčíková už se na vás těší, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písně se na vás těší, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písničky nabídnu Karla, co řekne nového, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, to se dozvíte za pár minut. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. Dozvíte za pár minut. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. A k tomu i písničky nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. Nabídnu Karla Černocha, Sen kovbojů. Karla Černocha, Sen kovbojů. Taky nám zaspěchá Sen kovbojů. Taky nám zaspívá. Taky nám zaspívá Petr Muk. Taky nám zaspívá Petr Muk. Taky nám zaspívá Petr Muk. Taky nám zaspívá Petr Muk. Taky nám zaspívá Petr Muk. Dáme si jele. Nám zaspívá Petr Muk. Dáme si jeleny všude. Muk. Dáme si jeleny všude zdej. Dáme si jeleny všude zdej. Dáme si jeleny všude zdej. Dáme si jeleny všude zdej. Dáme si jeleny všude zdej. Dáme si jeleny všude zdej. Hrajeme všude zdej. Hrajeme hezky česky. Hrajeme hezky česky za 4 minuty. Hrajeme hezky česky za 4 minuty. Už půjde. Hrajeme hezky česky za 4 minuty. Už půjde 16 hodin. Hrajeme hezky česky za 4 minuty. Už půjde 16 hodin. Hrajeme hezky česky za 4 minuty. Už půjde 16 hodin. Radio Blaník. Za 4 minuty. Už půjde 16 hodin. Radio Blaník. Už půjde 16 hodin. Radio Blaník. Přikrv půjde 16 hodin. Radio Blaník. Překáží vám. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejneriče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnerice? Právě ty patří do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Do červených kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. Kontejnerů. www. Červené kontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz Rádio Blaník. Červené kontejnery.cz Rádio Blaník. Kontejnery.cz Rádio Blaník. Pojď. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
1: Blaník. Krásné odpoledne.
0: Počasí.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Rádio Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sobotu. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sobota.

0: A bude na Moravě. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku deštivá. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku deštivá. Po celý Eliška Votrubová. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku deštivá. Po celý den nás čeká převážně. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku deštivá. Po celý den nás čeká převážně. Sobota bude na Moravě a ve Slezsku deštivá. Po celý den nás čeká převážně velká oblačnost a ve Slezsku deštivá. Po celý den nás čeká převážně velká oblačnost a bude pršet, deštivá. Po celý den nás čeká převážně velká oblačnost a bude pršet. Po celý den nás čeká převážně velká oblačnost a bude pršet. Prokticky až nás čeká převážně velká oblačnost a bude pršet. Prokticky až po celý den převážně velká oblačnost a bude pršet. Prokticky až po celý den srážky postupně ustanou. Oblačnost a bude pršet. Prokticky až po celý den srážky postupně ustanou. Až po celý den srážky postupně ustanou k večeru. Teploty zítra vyšplhají na celý den. Srážky postupně ustanou k večeru. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16. Srážky postupně ustanou k večeru. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16. Ustanou k večeru. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16. O počasí všechno. Večeru. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16. O počasí všechno. Je tu doprava. Teploty zítra vyšplhají na 13 až 16. O počasí všechno, je tu doprava, plhají na 13 až 16. O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to
0: 16? O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné
0: O počasí všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na
0: všechno, je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Je tu doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a
1: správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a
1: počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

a na výjezdu ze Vsetína směr Liptál se srazilo s policie.

0: 26.
1: V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje.
0: 26.
1: V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje. V Česku odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě. Odstartovaly podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě podzimní volby. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních. Přes 8 milionů voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelů. Voličů rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Rozhoduje dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z dnes a zítra o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak o podobě více než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senát než 6 tisíc obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před obecních zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před zastupitelstev. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před 15. hodinou odvolil. Zhruba třetina z nich pak bude vybírat i senátora krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident. Z nich pak bude vybírat i senátora krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel. Vybírat i senátora krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil. Krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Před 15. hodinou odvolil v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně v Černoučku také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident také prezident Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní Petr Pavel, který se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel se vrátil z dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou dovolené. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Hrad původně oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Oznámil, že se prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba, prezident voleb nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident nezúčastní, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, protože odjel na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem na soukromou zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Zahraniční cestu. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Hypotéky v Česku. To chyba a prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují. Prezident by měl jít příkladem, uvedl dnes Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží. Dem uvedl dnes Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%, Pavel. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Hypotéky v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští v Česku dál zdražují, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici, jejich sazby se už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi už blíží 6%. Podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří procentům, podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může podle analytiků mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být mohou příští rok tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě tuto hranici překonat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pro lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom. Lidi, kteří plánují vlastní bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom. Bydlení, tak může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
2: Kdo vyloženě
1: může být výhodnější s hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
2: Kdo vyloženě
1: hypotékou ještě počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
2: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní
1: počkat. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
2: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení.
1: Ekonom Lukáš Kovanda.
2: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované.
1: Kovanda.
2: Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované. Kdo vyloženě nepotřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů. Potřebuje nyní vlastnické bydlení financované z cizích zdrojů. Tak možná činí bydlení financované z cizích zdrojů.

0: Tolik tady Otava na DISEO. Přiblížila se 16. Tolik tady Otava na DISEO, přiblížila se 16. hodina, už je s vámi Vlasta Sok přeju krásný pátek.
1: Za chvíli zprávy. Kristýna
0: 16. hodina, už je s vámi Vlasta Sok přeju krásný pátek.
1: Za chvíli zprávy Kristýna Ševčíková.
0: Už je s vámi Vlasta Sok přeju krásný pátek.
1: Za chvíli zprávy Kristýna Ševčíková, už se na vás těší.
0: Za chvíli zprávy Kristýna Ševčíková, už se na vás těší. Co řekne nového, to se dotek.
1: Za chvíli zprávy Kristýna Ševčíková.

0: tak možná činí lépe financované z cizích zdrojů, tak možná činí lépe, když vyčká z cizích zdrojů, tak možná činí lépe, když vyčká třeba, tak možná činí lépe, když vyčká třeba 2 roky, nebo činí lépe, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, když vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, vyčká třeba 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem 2 roky, neboť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých, boť je docela i pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně pravděpodobné, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst, že se vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst, vlastně vlivem těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí, těch drahých hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se
0: hypoték citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale
0: citelně omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší,
0: omezí další nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky
0: nárůst cen nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny
0: nemovitostí.
1: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně. Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připraví, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připraví z druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu příštího roku mírně zlevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala mírně zlevňovat. Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala Ski areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Areály se připravují na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například na lyžařskou sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici sezónu, některá střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou střediska začala s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají s výrobou technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý technického sněhu. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i například v krkonošské Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští Rokytnici nad Jizerou práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo práce probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov a probíhají celý tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov a tento týden. Ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov a areály počítají, že by mohli ten příští se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov a areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Se pak přidá i ještě v Liberci nebo Harachov a areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Ještě v Liberci nebo Harachov a areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet a Liberci nebo Harachov a areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude v areály počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. Počítají, že by mohli otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. České otevřít v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. České fotbalistky v polovině prosince. Záležet ale bude především na počasí. České fotbalistky dnes čeká první zápas. Záležet ale bude především na počasí. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historii, ale bude především na počasí. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup především na počasí. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. České fotbalistky dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích dnes čeká první zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin zápas baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí baráže o historický postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí protiřečný postup na mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku. Odveta se mistrovství světa. V Pardubicích od 19 hodin nastoupí proti Skotsku. Odveta se hraje v úta. V Pardubicích od 19

0: 19 hodin nastoupí proti Skotsku. Odveta se hraje v úterý. Případných od 19 hodin nastoupí proti Skotsku. Odveta se hraje v úterý. Případný postup by je posunul 19 hodin nastoupí proti Skotsku. Odveta se hraje v úterý. Případný postup by je posunul nastoupí proti Skotsku. Odveta se hraje v úterý. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráku. Odveta se hraje v úterý. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo se hraje v úterý. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. Případný postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy postup by je posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu posunul do závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy Rádia Blaník závěrečného kola baráže proti Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem
0: baráže proti Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne.
0: Švédsku nebo Litvě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju.
0: Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju.
0: Zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju.
0: Blaník a teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju.
0: Teď už je tu Vlastík.
1: Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju. Ano, jsem s vámi, dobré odpoledne přeju.
2: Vlasta sup.
1: Dobré odpoledne přeju.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu Blaník.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu Blaník.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu Blaník.
1: A rozjíždíme další část pátečního odpoledne.
2: Vlasta suk.
3: Na rádiu Blaník.
1: A rozjíždíme další část pátečního odpoledne.
3: Na rádiu Blaník.
1: A rozjíždíme další část pátečního odpoledne. Možná už jste to v práci.
3: Rádiu Blaník.
1: A rozjíždíme další část pátečního odpoledne. Možná už jste to v práci zabalili a jedete domů. A rozjíždíme další část pátečního odpoledne. Možná už jste to v práci zabalili a jedete domů. Tak hlavně opatrně. Další část pátečního odpoledne. Možná už jste to v práci zabalili a jedete domů. Tak hlavně opatrně odpoledne. Možná už jste to v práci zabalili a jedete domů. Tak hlavně opatrně. Šťastnou cestou vám přeji. Možná už jste to v práci zabalili a jedete domů. Tak hlavně opatrně. Šťastnou cestou vám přeji. Jinak dneska je pátek, práci zabalili a jedete domů. Tak hlavně opatrně. Šťastnou cestou vám přeji. Jinak dneska je pátek 9. října, jedete domů. Tak hlavně opatrně. Šťastnou cestou vám přeji. Jinak dneska je pátek, tak hlavně opatrně. Šťastnou cestou vám přeji. Jinak dneska je pátek 9. října, svůj svátek slaví Štefan. Cestou vám přeji. Jinak dneska je pátek 9. října, svůj svátek slaví Štefan, taky Sára. Tak blahopřejeme. Jinak dneska je pátek 9. října, svůj svátek slaví Štefan, taky Sára. Tak blahopřejeme. A posíláme další hezké čestitky. Je pátek 9. října, svůj svátek slaví Štefan, taky Sára. Tak blahopřejeme. A posíláme další hezké čestitky. Října, svůj svátek slaví Štefan, taky Sára. Tak blahopřejeme. A posíláme další hezké české. Startujeme. Jak slaví Štefan, taky Sára, tak blahopřejeme a posíláme další hezké české. Startujeme se skupinou, no taky Sára, tak blahopřejeme a posíláme další hezké české. Startujeme se skupinou, no name za chvíli, tak blahopřejeme a posíláme další hezké české. Startujeme se skupinou, no name za chvíli, teď a posíláme další hezké české. Startujeme se skupinou, no name za chvíli, teď Vladimír Mišík, další hezké české. Startujeme se skupinou, no name za chvíli, teď Vladimír Mišík a variace na renesanční. Startujeme se skupinou, no name za chvíli, teď Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Se skupinou no name za chvíli, teď Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. No name za chvíli, teď Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Za chvíli, teď Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Mišík a variace na renesanční téma. Renesanční téma.

0: za volant. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: V Přerově.
0: Blaník za volantem.
1: V Přerově.
0: Blaník za volantem.
1: V Přerově v Komenského ulici.
0: Blaník za volantem.
1: V Přerově v Komenského ulici u křižovatky.
0: Blaník za volantem.
1: V Přerově v Komenského ulici u křižovatky s Palackým.
0: Za volantem.
1: V Přerově v Komenského ulici u křižovatky s Palackého se srazila. Čekejte potíže. Na Vsetínsku křižovatky s Palackého se srazila dvě osobní auta. Čekejte potíže. Na Vsetínsku při průjezdu Rakho se srazila dvě osobní auta. Čekejte potíže. Na Vsetínsku při auta. Čekejte potíže. Na Vsetínsku při průjezdu Ratiboří se srazila taky dvě osobní auta. Na Vsetínsku při průjezdu Ratiboří se srazila taky dvě osobní auta. Zasahují tu záchranku. Při průjezdu Ratiboří se srazila taky dvě osobní auta. Zasahují tu záchranné složky. Dopravu řídí Boří se srazila taky dvě osobní auta. Zasahují tu záchranné složky. Dopravu řídí Kivadlově taky dvě osobní auta. Zasahují tu záchranné složky. Dopravu řídí Kivadlově policie. Auta. Zasahují tu záchranné složky. Dopravu řídí Kivadlově policie. A na výjezdu záchranné složky dopravu řídí Kivadlově policie. A na výjezdu ze Vsetína směr Lipravu řídí Kivadlově policie.

0: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby.
0: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Krásné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2020.
0: Odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: V Česku od starta jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: V Česku odstartovali podzimní
1: volby 2026.
0: V Česku odstartovali podzimní volby.
1: Volby 2026.
0: V Česku odstartovali podzimní volby přes
1: 2026.

0: Rádio. Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.

0: Sofia.
1: Rádio Blaník.
0: Sofia.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české.
0: Sofia.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové české. Pohodové české rádio.

0: Týmka v čele. Poznali jste správně kapelu No Name a Igora Týmka v čele na Blani. Poznali jste správně kapelu No Name a Igora Týmka v čele na Blani. Poznali jste správně kapelu No Name a Igora Týmka v čele na Blaníku písnička. Správně kapelu No Name a Igora Týmka v čele na Blaníku písnička. Čím to je? No Name a Igora Týmka v čele na Blaníku písnička. Čím to je? A Igora Týmka v čele na Blaníku písnička. Čím to je? A právě si v čele na Blaníku písnička. Čím to je? A právě si v Blaníku písnička. Čím to je? A právě s Igorem Týmkem si ve středu povídá. Čím to je? A právě s Igorem Týmkem si ve středu povídal v našem. Čím to je? A právě s Igorem Týmkem si ve středu povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. A právě s Igorem Týmkem si ve středu povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku. S Igorem Týmkem si ve středu povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku na jeho první návrat. Týmkem si ve středu povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku na jeho první povídal v našem vysílání kolega Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy kolega Josef Černý? Došlo taky na vzpomínku na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to ještě
0: Josef Černý. Došlo taky na vzpomínku na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo? Došlo taky na vzpomínku na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to
0: na jeho první návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám.
0: První návštěvu Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám.
0: Rádia Blaník. Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale vím, že.
0: Jak to tehdy bylo?
1: No bylo to ještě v jinom studiu, to si pamatám, ale vím, že bylo odjakže. No bylo to ještě v jinom štúdiu, to si pamätám, ale vím, že bolo odjak živé jasné, že hráte v štúdiu, to si pamätám, ale vím, že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac. Si pamätám, ale vím, že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenské. Ale vím, že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. Že bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac české a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to bolo odjak živé jasné, že hráte v podstate najviac českej a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikant je jasné, že hráte v podstate najviac českej a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikant je v podstate najviac českej a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým mám najviac českej a slovenskej muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým mám slovenskom česky veľmi muziky. Mm-hmm. A to nám vždycky ako muzikantom československým mám slovenskom česky veľmi lichotilo. Lebo... A to nám vždycky ako muzikantom československým mám slovenskom česky veľmi lichotilo. Mám vždycky ako muzikantom československým a slovenskom česky veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby kantom československým a slovenskom česky veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy pri slovenským a slovenskom česky veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna že slovenskom česky veľmi lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna že len lichotilo, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna že len zahraničné, lebo zažili sme kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kola. Sme kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kola o tyčokom. Kadiaké doby, kedy prišla vlna, že len zahraničné, potom testy, potom kola o tyčokomovi, potom testy, potom kola o tyčokomu vyhovuje a ten Blaník si proste ide svoje a ja si kola o tyčokomu vyhovuje a ten Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dvomu vyhovuje a ten Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité. A ten Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité. Blaník si proste ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú ide svoje a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu a ja si myslím, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že to je tak dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce diel dôležité. Ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely. Ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme čo? Ako keď hráš pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Pre nejakú firmu a niekto ti povie, že síce deláme kabely, ale sme česká firma. Tak ja som taký celkom lokal patriot a či je to na Slovensku, alebo ja som vždy za to rád, lebo som lokal patriot a či je to na Slovensku, alebo ja som vždy za to rád, lebo ono sa... A či je to na Slovensku, alebo ja som vždy za to rád, lebo ono sa to nezdá,

0: ale ten národ na Slovensku, alebo som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ, alebo som vždycky za to rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, rád, lebo ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Ono sa to nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Nezdá, ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Ale ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Skrze ten národ sa identifikuje s krajinou, s národom. Skrze ten jazyk.
1: A celé
0: identifikuje s krajinou, s národom. Skrze ten jazyk.
1: A celé milé povídání.
0: S krajinou, s národom. Skrze ten jazyk.
1: A celé milé povídání najdete už teď na našem webu.
0: S národom. Skrze ten jazyk.
1: A celé milé povídání najdete už teď na našem webu na adrese.
0: Skrze ten jazyk.
1: A celé milé povídání najdete už teď na našem webu na adrese radioblaník.cz.
0: Ten jazyk.
1: A celé milé povídání najdete už teď na našem webu na adrese radioblaník.cz. A celé milé povídání najdete už teď na našem webu na adrese radioblaník.cz. Povídání najdete už teď na našem webu na adrese radioblaník.cz. Na našem webu na adrese radioblaník.cz. Adrese radioblaník.cz. Radioblaník.cz. A důkazem toho, že hrajeme CZ. A důkazem toho, že hrajeme hezky. A důkazem toho, že hrajeme hezky česky. A důkazem toho, že hrajeme hezky česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černý. A důkazem toho, že hrajeme hezky česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Sen. A důkazem toho, že hrajeme hezky česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Senek v boju. Že hrajeme hezky česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k česky, jak už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k tomu už Igor říkal, tady je Karel Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Tady je Karel Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju. Černoch a Senek v boju. Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju. Boju. Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju.
2: Každý.
1: Je 16 hodin, k tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju.
2: Každý.
1: K tomu 12 minut. Dobré odpoledne přeju.
2: Každý. Kluk.
1: Dobré odpoledne přeju.
2: Každý. Kluk sní.
1: Odpoledne přeju.
2: Každý. Kluk sní. Každý kluk sní. Každý kluk sní.

Když zbývá jen, když zbývá jen, když zbývá jen, když zbývá jen, když zbývá jen, když

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hrajeme vám. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Vám hezky česky. Hezky česky.

Petr Muk nebyl jen... Petr Muk nebyl jen výjimečný... Petr Muk nebyl jen výjimečný... Petr Muk nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních... Petr Muk nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních písní. Petr Muk nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních písniček. Petr Muk nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle. Nebyl jen výjimečný zpěvák, ale taky autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyčný zpěvák, ale taky autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým napsal, ale taky autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým autor vlastních písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým písniček. Důkazem jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla v razem. Jsou i tyhle něžné dotyky, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla i tyhle něžné dotyky, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyk dotyky, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyky snů, ke kterým napsal hudbu i text. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyky snů a opravdu patří hudbu i text. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyky snů a opravdu patří k těm krásným písním. Skladba vyšla v roce 2002 na albu Dotyky snů a opravdu patří k těm krásným písničkám v roce 2002 na albu Dotyky snů a opravdu patří k těm krásným písničkám Petra Muka. Na albu Dotyky snů a opravdu patří k těm krásným písničkám Petra Muka. Dotyky snů a opravdu patří k těm krásným písničkám Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Opravdu patří k těm krásným písničkám Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečným krásným písničkám Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslavčkám Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za Petra Muka. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme. Tak já doufám, že vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za chvíli. Vás potěšila. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za chvíli. Samozřejmě výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za chvíli. Výjimečný byl i Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za chvíli. Dáme si písničku 22. Miroslav Žbirka, toho si zahrajeme za chvíli. Dáme si písničku 22, toho si zahrajeme za chvíli. Dáme si písničku 22 dní. Máte chvíli. Dáme si písničku 22 dní. Na tento víkend. Dáme si písničku 22 dní. Na tento víkend. Dáme si písničku 22 dní. Na tento víkend. To bude paráda. Písničku 22 dní. Na tento víkend. To bude paráda. 22 dní. Na tento víkend. To bude paráda. Na tento víkend. To bude paráda. Na tento víkend. To bude paráda.

listopadu 10. listopadu to bude 10. listopadu to bude 5 let 10. listopadu to bude 5 let co nás 10. listopadu to bude 5 let co nás Meky opustil 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na 10. listopadu to bude 5 let, co nás Meky opustil. A to mi na blaník padu.

Tak poslouchejte za 8 minut půl páté, pěkné odpoledne. 8 minut půl páté, pěkné odpoledne. Já, nový pl- pěkné odpoledne.

Nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ty dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty dobrý, teď je ti se ude. Ploty a brány prodáváme i montujeme.

0: a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autoriz výhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hluči 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Trála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Fest Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Festival Hlučíně, Ostravě a Karviné. Festival dřeva, to je Ostravě a Karviné. Festival dřeva, to je den v lese plný Karviné. Festival dřeva, to je den v lese. Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. Festival dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října dřeva, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělské, to je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců typ 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie v lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní závod sportovních dřevorubců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivců Timber Sports dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kinoloc dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kinologie akademie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kinologie středních škol. Ukázky lesní techniky myslivecká kinologie sokolnictví jarmark řemesel. Ukázky lesní techniky myslivecká kinologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapniky myslivecká kinologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Kinologie sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. Vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Tuto zimu od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
0: Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
0: Vstup zdarma.
1: Tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo
1: tuto zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte
1: zimu.
2: Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince. Objevte Emiráty nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice. Nebo pokračujte s přestupem za exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Air. Exotikou do Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Asie. Už 17. prosince novinka z Katovice Airport. Air Arabia spouští přímé lety z Katovic do 6. prosince novinka z Katovice Airport.

0: rozdávat vstupenky na Symfo celý nadcházející víkend.
1: A přihodíme navíc ty nejhezčí Mickeyho písničky.

0: Arábia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x z Katovice Airport. Air Arábia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně na palubě Airport. Air Arábia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně na palubě na Arábia spouští přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná přímé lety z Katovic do Šárdží 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava 4x týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte týdně. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Chajsko. Na palubě na vás čeká bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Chajsko. Malajzii, Indii. Bezplatná zábava Skytime a pohodlný prostor pro nohy. Objevte Chajsko. Malajzii, Indii, Maledivy. Nohy. Objevte Chajsko. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Chajsko, Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arábia, váš nový směr za slunce. Malajzii, Indii, Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arábia, váš nový směr za sluncem. Lety Maledivy a mnoho dalších destinací. Air Arábia, váš nový směr za sluncem. Letenky na Air Arábia teď a mnoho dalších destinací. Air Arábia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestě destinací. Air Arábia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Air Arábia, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Air, váš nový směr za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katier za sluncem. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji. Letenky na airarabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, arabia.com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Tam, kde slunce...
0: ...com a v cestovních kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Tam, kde slunce do očí bije...
0: ...v kancelářích. Katovice Airport, miluji létat.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou...
0: ...Katovice Airport, miluji létat.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod... ...Jacko Disney
0: Airport, miluji létat.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod... ...Jacko Design žal...
0: ...miluji létat.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod... ...Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenšího vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Na stěny lidé malují odpady.
1: Nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Balem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku.
1: Jacko Design CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk
1: CZ.
2: Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování. Na stěny lidé malují od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu od pravěku. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těračice. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těračice Z. Vám. Dnes člověk odmalování čeká trochu víc. Malíři na těračice Z. Vám. Odtáhnou odmalování čeká trochu víc. Malíři na těračice Z. Vám. Odtáhnou a zakrý trochu víc. Malíři na těračice Z. Vám. Odtáhnou a zakrý nábytek pod. Malíři na těračice Z. Vám. Odtáhnou a zakrý nábytek po práci ukryjí. Stáhnou a zakrý nábytek po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší nábytek po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Po práci ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Ukryjí. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechci. A navíc garantují nejnižší cenu na trhu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těračicu. Tak si nechte spočítat zdarma cenu i vy. Malíři na těračice Z. Tak si nechte spočítat.

0: Počítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Počítat zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování by zdarma cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu cenu i vy. Malíři na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší na těrači.cz. Vymalování bytu za nejnižší cenu. Vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 vymalování bytu za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226 za nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
1: 826
0: nejnižší cenu na trhu. Volejte 800 226 226
1: 826
0: na trhu. Volejte 800 226 226
1: 826
0: Zmalování. Volejte 800 226 226
1: 826
0: Zmalování, neděláme divadlo. 226 226
1: 826
0: Zmalování, neděláme divadlo.
2: Mist
0: 226
1: 826
0: Zmalování, neděláme divadlo.
2: Mega sekáč
1: 826 226
0: Zmalování, neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové
1: 626
0: Zmalování, neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží.
0: Zmalování, neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží.
0: Neděláme divadlo.
2: Mega sekáč Ostrava u Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
2: U Futura.
3: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo na.
3: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
3: Neděli 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
3: 11. října.
2: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Jura Hotel Čeladice.
2: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
4: Jura Hotel Čeladny. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořádně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořádně. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musí. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ.
5: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Věcí za dobré ceny. A teď jsme vám

balík. Máme balík. Máme pro vás další výjimečný dárek. Máme pro vás další výjimečný dárek. Vás další výjimečný dárek. Výjimečný

0: Od 8. zim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahrá výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země za Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olim. Objevte expozici Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. Dary naší země zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, kvídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. Na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Vůně a barvy podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: Outlet Arena.
0: Podzimu. To všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: Outlet
0: na jednom místě. Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: Outlet Arena Moravia.
0: Flóra Olomouc Hortikomplex.
1: Outlet Arena Moravia slaví
0: Olomouc Hortikomplex.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
0: Hortikomplex.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čeká 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a v sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Osféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě více na akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě více na Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě více na outletmoravia.cz. Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz. Ulice v Ostravě, více na outletmoravia.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, pro
1: více na outletmoravia.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda
1: Moravia.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carirel. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několik

0: Miroslavem Žbirkou.
1: Jo, bude to paráda.
0: Tak užijte si víkend s Miroslavem Žbirkou.
1: Jo, bude to paráda. Tak poslouchejte za 8 minut.
0: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
1: Jo, bude to paráda. Tak poslouchejte.
0: Miroslavem Žbirkou.
1: Jo, bude to paráda. Tak poslouchejte za 8 minut půl páté. Pěkné odpoledne.
0: Žbirkou.
1: Jo, bude to paráda. Tak poslouchejte za 8 minut půl páté. Pěkné odpoledne. Jo, bude to paráda. Tak poslouchejte za 8 minut půl páté. Pěkné odpoledne. Bude to paráda. Tak poslouchejte za 8 minut půl páté. Pěkné odpoledne.

0: Historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner pro Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více na vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal. Najdete na carireal.cz.
1: Nemáme ani moře.
0: Real.cz.
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
0: CZ.
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
2: Místo
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
2: Místo toho však máme...
3: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11.
3: Výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11.
3: Příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11.
3: Výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české...
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky u nás...
2: Dopoledne po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky u nás...
5: Na blaní...
2: Po 11. hodině.
4: Zlaté české ručičky u nás...
5: Na blaní...
2: hodině.
4: Zlaté české ručičky u nás...
5: Na blaní...
4: Zlaté české ručičky u nás...
5: Na blaní...
4: České ručičky u nás...
5: Na blaní...
4: U nás
5: na blaní.
4: Na blaní.

do úterý otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý dejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu v Pstruží. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu za 11,90. Až do úterý máme v akci Okurku v Byla klubu za 11,90 kus.

0: 52%. Byl klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Byla to dobré začít. Za 11,90 kus, sleva 52%. Byla to dobré za 10 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. Sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. 2%. Byla to dobré začíná u nás.
1: Podzim patří Flóře.
0: Byla to dobré začíná u nás.
1: Podzim patří Flóře.

0: Vlní rádio. Vlní rádio. Vlní rádio. Vlní rádio.
1: Vlní.
0: Vlní rádio.
1: Vlní.
0: Vlní rádio.
1: Vlní. Vlní
0: rádio.
1: Vlní.

0: Kus pravdy jelení
1: a všude zdejší na rádiu Blaník. Dobré. Teď míříme na Semilsko do Vysokého nad Jizerou, kde právě dnes začíná už Jak to vypadá s programem? 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu.
2: Během devíti dnů nabídne Krakonošův podzim 17 představení 12 inscenací vzdělávání.
3: Zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví.

0: lidstva je zapsáno na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
1: A pozor, speciálním hostem festivalu bude pan Jaroslav Satoranský, který tam bude mít v pondělí besedu. Takže zdravíme do Vysokého Jaroslav Satoranský, který tam bude mít v pondělí besedu.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších. Posluchači Blaníku, přidejte se k nám i vy na webu Radio Blaník.cz.
3: A buďte jedníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu Radio Blaník.cz. A buďte jedním nebo jednou z nás.
3: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete. Chytrý jak rádio, unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
4: O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí povídání.

0: K lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se o cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si po bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. O tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba
0: poradit se s odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypotéka
0: odborníky. Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého.
0: Jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního
0: Kionkovou z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu
0: z ČSOB.
1: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka. Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio. Jdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Itálie, která
2: radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
3: Itálie, která chutná
2: v sekci Chytrý jak rádio.
3: Itálie, která chutná. Objev
2: Chytrý jak rádio.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite
2: rádio.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Oste prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo

0: Přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hezkých vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavit tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavke speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat, dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Honda
0: ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Honda přiváží akční
0: www.lavite.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své
0: www.lavite.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městskou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městskou pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 104 nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 100 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Na zároveň. Honda, the power of dreams.
2: KFC ti za
1: of dreams.
2: KFC ti zase nabízí víc. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone se KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové
2: ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchci víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Slucha.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats. iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky
2: 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kupst.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC
3: projektory.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj
3: i.
2: Sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Regis a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevu.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevu.
2: KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Pod a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhraj s KFC.

0: získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
0: Soudný kupon.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Soudný dobré.
1: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Soudný dobré, lepší.
1: Vyhrajskafc.cz.
2: Soudný dobré, lepší.
3: A pak jsou tu
1: Allegro.cz.
2: Soudný dobré, lepší.
3: A pak jsou tu Allegro Days.
2: Soudný dobré, lepší.
3: A pak jsou tu Allegro Days.
2: Ty nejlepší dny na nákupy.
3: Lepší.
2: A pak jsou tu Allegro Days.
3: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní dva elektrické.
3: A pak jsou tu Allegro Days.
2: Ty nejlepší dny na nákupy.
3: Nyní dva elektrické kartáčky Philips.
2: Tu Allegro Days.
3: Ty nejlepší dny na nákupy.
2: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic.
3: Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18%. Za 4800
2: elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Tati, a pro...
2: 59 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Tati, a...
2: 18. října.
4: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem. A promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: Promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukyněná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku v novou s mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: S mým oblíbeným džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A džusíkem.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: A v novou sukínku.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obalu sukínku.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: Promění.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v paraplíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v plíčko.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Promění.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno.
4: I na obal pro pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou
4: pastelky.
5: I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. I v obal.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných.
4: A v baťůžek.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví.
5: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných.
5: Tohle všechno se můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných.
5: Můžou petky proměnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl.
5: Měnit.
6: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Taky
6: může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe.
6: Vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit.
6: Užitečných věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí?
6: Věcí. Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Má to smysl. Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž.
6: Cítíte plasty.
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na...
4: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cestu.
4: Petlahe vytřídit. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
4: Dět. Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
4: Tatí? A...
5: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
4: A...
5: Běž už.
6: Více na cesta odpadu CZ.
5: Šafrán
6: už. Více na cesta odpadu CZ.
5: Šafránové velš.
6: Více na cesta odpadu CZ. Cesta odpadu CZ.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy.
6: CZ.
5: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. Šafránové wellness pro vaše

0: Vlasy a pokožku, to je kapelan. Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku, to je kapelan Neo. Jedna péče panové wellness pro vaše vlasy a pokožku, to je kapelan Neo. Jedna péče při výskytu pro vaše vlasy a pokožku, to je kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů a pokožku, to je kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů z účku, to je kapelan Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Neo. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dendyrace. Jedna péče při výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dendyrace. www k výskytu mastných i suchých lupů s účinnou látkou Dendyrace. www kapilárních i suchých lupů s účinnou látkou Dendyrace. www kapilan.cz s účinnou látkou Dendyrace. www kapilan.cz účinnou látkou Dendyrace. www kapilan.cz Dendyrace. www kapilan.cz www kapilan.cz
1: Právě teď v Planeu ušetříte
0: kapilan.cz
1: Právě teď v Planeu ušetříte
0: Z.
1: Právě teď v Planeu ušetříte spr. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. V Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dopne až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut 5%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte nad. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Te online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vyzvedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo. Planeo.
2: Udělejte si radost. Udělejte si radost s novými. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z pomyšl. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z pomyšl má tisíce. Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z pomyšl má tisíce sazenic. Radost s novými kousky přírody. Zahradnictví z pomyšl má tisíce sazenic stromků kousky přírody. Zahradnictví z pomyšl má tisíce sazenic stromků i květin pro každou. Zahradnictví z pomyšl má tisíce sazenic stromků i květin pro zahradnictví z pomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si Myšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradu. Zahradnictví z pomyšl. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví z pomyšl. Chcete si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictví z pomyšl CZ. Těšíme se na stránkách zahradnictví z pomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z pomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z pomyšl. Pomyšl CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z pomyšl. Kvalita CZ. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z pomyšl. Kvalita, která roste. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví z pomyšl. Kvalita, která roste. Aktu návštěvu. Zahradnictví z pomyšl. Kvalita, která roste.

0: Hradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: Aktuální zpráva. Hazard.
0: Spomyšl. Kvalita, která roste.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice ne...
0: Kvalita, která roste.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit
0: roste.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby... Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje.
1: Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
1: republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na
1: účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sport
2: financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milion.
2: Hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře.
2: Může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste... Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co by... Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli... Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losuje... Dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře. Staďte plný tiket a jste ve hře. Staďte plný tiket a jste ve hře. Zdravíčko, sousede. Plný tiket a jste ve hře. Zdravíčko, sousede. A jste ve hře. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě by... Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No, jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no. Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději
3: úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás.
3: A ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční
3: banka. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
3: No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
3: Víte, tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz.
5: Kaufland.
4: Komerční banka. Více na KB.cz.
5: Kaufland Card Extra.
4: Více na KB.cz.
5: Kaufland Card Extra.
4: Více na KB.cz.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
4: CZ.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj. Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte X body.

0: Odrusia, naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Odrusia, naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden
0: skenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card
0: Extra. Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49 nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland za 49,90 až do 13. října Kaufland 49,90 až do 13. října Kaufland 50 až do 13. října Kaufland 13. října Kaufland na Kaufland.

Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Rádio Hlavní.

Blood.

Tak já doufám, že vás potěšila. Tak já doufám, že vás potěšila. Tak já doufám, že vás potěšila tahle písnička. Tak já doufám, že vás potěšila tahle písnička. Tak já doufám, že vás potěšila tahle písnička. Tvé vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie. Doufám, že vás potěšila tahle písnička. Tvé vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková. Potěšila tahle písnička. Tvé vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková. A tahle písnička. Tvé vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková. A kdo tě má rád? My vás má. Tvé vysílání Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková. A kdo tě má rád? Rádia Blaník. Za námi Lucie Vondráčková. A kdo tě má rád? My vás máme rádi a proto vám. Za námi Lucie Vondráčková. A kdo tě má rád? My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak posedujte Lucie Vondráčková. A kdo tě má rád? My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak posedujte. A kdo tě má rád? My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana tě má rád. My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová. My vás máme rádi a proto vám hrajeme pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová. A proto vám hrajeme pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné. Pohodově. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebyl. Tak po 17. hodině třeba Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebyl blank. Hodině třeba Hana Zagorová. Je naprosto nezbytné, aby nebyl blank. Taky zaspívá. Je naprosto nezbytné, aby nebyl blank. Taky zaspívá Pavel Bobek. Taky zaspívá Pavel Bobek, lásko mě ubývá. Taky zaspívá Pavel Bobek, lásko mě ubývá, syl. Taky zaspívá Pavel Bobek, lásko mě ubývá, syl. Taky zaspívá Pavel Bobek, lásko mě ubývá, syl. Taky zaspívá Pavel Bobek, lásko mě ubývá, syl. Bobek, lásko mě ubývá, syl.

0: kontejnerů. www.čerbiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery? Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz Ich kontejnerů. www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz www.červenékontejnery.cz kontejnery.cz
1: Rádio Blaník počas.cz Rádio Blaník počas. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník počasí. Rádio
2: Blaník. Hezké odpoledne přeje.
1: Počasí.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Rádio Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat. Přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. A zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Čekáme oblačno a bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Čekáme oblačno až zataženo a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně převládat velké množství oblačnosti. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Velké množství oblačnosti. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploměr ukáže 13. Čekáme oblačno až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploměr ukáže 13 až zataženo, lokálně s občasným deštěm. Teploměr ukáže 13 až 16, na horách bude skalně s občasným deštěm. Teploměr ukáže 13 až 16, na horách bude deštěm. Teploměr ukáže 13 až 16, na horách bude 7 až 11. Teploměr ukáže 13 až 16, na horách bude 7 až 11. O počasí ukáže 13 až 16, na horách bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu další až 16, na horách bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu na horách bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu další doprava. Bude 7 až 11. O počasí všechno, je tu další doprava. 11. O počasí všechno, je tu další doprava.
3: Mami, proč máme všechno?
2: O počasí všechno, je tu další doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: No, je tu další doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
2: Tu další doprava.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí.
3: Proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
3: No od konceptu.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče.
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličko.
4: Zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život.
6: Maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Koncept.
7: Chytře vymyšleno pro život. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem. Za volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
2: V Ostravě.

0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v Mariánskohorské ulici.
0: Blaník za volantem.
1: V Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s
0: za volantem.
1: V Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. V Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. V Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. Blokují jeden. V Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Buďte tam pozorní. V Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Buďte tam pozorní. Křižovatky s Jirskou jsou v sobě dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Buďte tam pozorní. Mezi Frýdkem Místkem jsou v sobě dvě osobní auta. Blokují jeden pruh. Buďte tam pozorní. Mezi Frýdkem Místkem osobní auta. Blokují jeden pruh. Buďte tam pozorní. Mezi Frýdkem Místkem a Sedlištěm blokují jeden pruh, buďte tam pozorní. Mezi Frýdkem Místkem a Sedlištěm narazil pruh, buďte tam pozorní. Mezi Frýdkem Místkem a Sedlištěm narazilo osobní auto do stromu, vozovka pozorní. Mezi Frýdkem Místkem a Sedlištěm narazilo osobní auto do stromu, vozovka je průjezdná. Mezi Frýdkem Místkem a Sedlištěm narazilo osobní auto do stromu, vozovka je průjezdná. Kivadlově. Frýdkem Místkem a Sedlištěm narazilo osobní auto do stromu, vozovka je průjezdná. Kivadlově. A na Šumpersku Sedlištěm narazilo osobní auto do stromu, vozovka je průjezdná. Kivadlově. A na Šumpersku mezi narazilo osobní auto do stromu, vozovka je průjezdná. Kivadlově. A na Šumpersku mezi Libinou a Novým do stromu, vozovka je průjezdná. Kivadlově. A na Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se srazila dvě vozovka je průjezdná. Kivadlově. A na Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se srazila dvě osobní auta. Kivadlově. A na Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam. A na Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Šumpersku mezi Libinou a Novým Malínem se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Libinou a Novým Malínem se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Tolik doprava. Jsou tu zprávy. Malínem se srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Tolik doprava. Jsou tu zprávy. Srazila dvě osobní auta. Dejte si tam pozor. Tolik doprava. Jsou tu zprávy. Šťastný auta. Dejte si tam pozor. Tolik doprava. Jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu domů.
1: Tam pozor. Tolik doprava. Jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace.
1: Tolik doprava. Jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubič.
1: Jsou tu zprávy.
2: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz Zprávy zahubičku.cz Zprávy Rádia Blaník CZ Zprávy Rádia Blaník Zprávy Rádia Blaník
3: Stručně
2: Zprávy Rádia Blaník
3: Stručně, jasně, přehled
2: Zprávy Rádia Blaník
3: Stručně, jasně, přehledně
2: Rádia Blaník
3: Stručně, jasně, přehledně
1: Na ostrov
2: Rádia Blaník
3: Stručně, jasně, přehledně
1: Na ostrov
3: Stručně, jasně, přehledně
1: Na Ostravsku je problém s
3: Jasně, přehledně
1: Na Ostravsku je problém s volebními lístky
3: Přehledně
1: Na Ostravsku je problém s volebními lístky Za pohonné hmoty Na Ostravsku je problém s volebními lístky. Za pohonné hmoty si o víkendu připravte. Na Ostravsku je problém s volebními lístky. Za pohonné hmoty si o víkendu připlatíme. Problém s volebními lístky. Za pohonné hmoty si o víkendu připlatíme. Lístky. Za pohonné hmoty si

o víkendu připlatíme. Za pohonné hmoty si o víkendu připlatíme. Za pohonné hmoty si o víkendu připlatíme. V Mariánských Lázních to bude vonět. Hmoty si o víkendu připlatíme. V Mariánských Lázních to bude vonět podzim. Víkendu připlatíme. V Mariánských Lázních to bude vonět podzimem. V Mariánských Lázních to bude vonět podzimem. V Mariánských Lázních to bude vonět podzimem. V Mariánských Lázních to bude vonět podzimem. V Mariánských Lázních to bude vonět podzimem. To bude vonět podzimem. Zimem.

by chybný, v druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považovat na Opavsku. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Pokud by chybný lístek voliči použili, byl by přisčítání hlasů považován za neplatný. Maximálně by přisčítání hlasů považován za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot jsou považována za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou za neplatný. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 4 ceny pohonných hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 hmot o víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 víkendu a v pondělí vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzín vzrostou. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzín bude stát. Nafta stoupne na 47,67 koruny za litr. Benzín bude na 47,67 koruny za litr. Benzín bude stát 46,47 koruny za litr. Benzín bude stát 46,48 korun za 67 koruny za litr. Benzín bude stát 46,48 korun za litr. Benzín bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální benzín bude stát 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují 46,48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na 48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva 48 korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva a korun za litr. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšíří, se nevztahují na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeské na prémiová paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského paliva. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři. Agresivní nákaza zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili zajíců se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník se rozšířila do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza do středočeského kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza není nebezpečného kraje. Výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník nákaza není nebezpečná pro člověka a výskyt veterináři potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata potvrdili v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky v okrese Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možný Mělník. Nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je nákaza není nebezpečná pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinu pro člověka ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat ani jiná domácí zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Nemoc zvířata. Králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Nemoc se šíří především králíky domácí je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Nemoc se šíří především komáry je možné proti nákaze nechat vakcinovat. Nemoc se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o nákaze nechat vakcinovat. Nemoc se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnovat. Nemoc se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Nemoc se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Se šíří především komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Mariánské lázně komáry. Podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Mariánské lázně podle veterinářů se jedná o sezónní onemocnění. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka jedná o sezónní onemocnění. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzimní onemocnění. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní kolonádě. Mariánské lázně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní kolonádě se uskuteční už čtvrtně o víkendu provoní jablka z kořice a podzim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. roč provoní jablka z kořice.

0: Krásné. Krásné odpoledne vám přeje. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Volby. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Volby. Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Krásné odpoledne vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Větší zájem Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Větší zájem o komunální volby.
1: Volby 2026.
0: Větší zájem o komunální volby než minulých let.
1: 2026.
0: Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření.
1: 26.
0: Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních míst. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností. Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volebních letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy se je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Proběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacím o stavbě tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad tří větrných elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondři elektráren. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na. Problémy s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé s hlasovacími lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do lístky už se objevily ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chyli ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně nad Ondřejnicí na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné na jedné straně na Ostravsku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidátku. Lidé je dostali do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tří tisíce do schránek chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tří tisícové obce chybně vytištěné. Na jedné straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tří tisícové obce. Na druhé straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tří tisícové obce. Na druhé straně jsou uvedeni kandidáti z této zhruba tří tisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z této zhruba tří tisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic to zhruba tří tisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku tisícové obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud by chybný líst obce. Na druhé straně jsou ale vytištěny kandidáti z Kobeřic na Opavsku. Pokud

0: se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři. Tak se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři minuty. Tak se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři minuty bude. Tak se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři minuty bude 17 hodin. Tak se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři minuty bude 17 hodin. Tak se těšte. Hrajeme hezky česky za čtyři minuty bude 17 hodin. Rádio hezky česky za čtyři minuty bude 17 hodin. Rádio Blaník. Za čtyři minuty bude 17 hodin. Rádio Blaník. 17 hodin. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné Rádio Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektro Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. Elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů.

0: A podzim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník Kořice a podzim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského podzim na tamní kolonádě se uskuteční už 14. ročník lázeňského festivalu Jablek. Na co se můžou návštěvníci těšit, řekne mluvčí Karlovarské festivalu Jablek.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin a potrvá
2: Karlovarského kraje 2025.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin a potrvá do 5 hodin
2: od kraje 2025.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin a potrvá do 5 hodin odpoledne.
2: 25.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin a potrvá do 5 hodin odpoledne. Tolik zpráv.
2: 5.
1: Festival začne v neděli v 10 hodin a potrvá do 5 hodin odpoledne. Tolik zprávy rádia. Začne v neděli v 10 hodin a potrvá do 5 hodin odpoledne. Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlasti. 10 hodin a potrvá do 5 hodin odpoledne. Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi. Trvá do 5 hodin odpoledne. Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré
1: odpoledne. Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré odpoledne.
1: Tolik zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré odpoledne i ode mě.
1: Zprávy rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré odpoledne i ode mě.
1: A já vracím slovo Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré odpoledne i ode mě.
1: Vlastovi.
3: Já děkuji, přeji dobré odpoledne i ode mě. Děkuji, přeji dobré odpoledne i ode mě. Odpoledne i ode mě.
4: Vlasta Suk
3: mě.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
3: Teď je 17 hodin, jedeme dál hezky.
4: Vlasta Suk
5: na rádiu Blaník.
3: Teď je 17 hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza
4: Suk
5: na rádiu Blaník.
3: Teď je 17 hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza Kendlová před
5: na rádiu Blaník.
3: Teď je 17 hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza Kendlová před námi schody z nebe.
5: Blaník.
3: Teď je 17 hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza Kendlová před námi schody z nebe. No a pak dám tě 17 hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza Kendlová před námi schody z nebe. No a pak dáme slovo na hodin, jedeme dál hezky česky. Tereza Kendlová před námi schody z nebe. No a pak dáme slovo naší Samiře, co znamená před námi schody z nebe. No a pak dáme slovo naší Samiře, co znamená, když se řekne, že je něco v čudu. No a pak dáme slovo naší Samiře, co znamená, když se řekne, že

něco. No a pak dáme slovo naší Samiře. Co znamená, když se řekne, že je něco v čudu? No tak to je přesně na Samiru naší Samiře. Co znamená, když se řekne, že je něco v čudu? No tak to je přesně na Samiru něco. Za chviličku nám... Co znamená, když se řekne, že je něco v čudu? No tak to je přesně na Samiru něco. Za chviličku nám to objasní. A když se řekne, že je něco v čudu? No tak to je přesně na Samiru něco. Za chviličku nám to objasní, tak buďte s... Co v čudu? No tak to je přesně na Samiru něco. Za chviličku nám to objasní, tak buďte s námi a pohodový den. No tak to je přesně na Samiru něco. Za chviličku nám to objasní, tak buďte s námi a pohodový den. Rádio Blaník. Tak buďte s námi a pohodový den. Rádio Blaník. Dámy a pohodový den.

0: to, když se řekne, že... Rádio Blaník. A ta nám teď objasní to, když se řekne, že něco... A ta nám teď objasní to, když se řekne, že něco v čudu. Ta nám teď objasní to, když se řekne, že něco v čudu. Samiro?
1: Když...
0: Objasní to, když se řekne, že něco v čudu. Samiro?
1: Když je něco v čudu...
0: Objasní to, když se řekne, že něco v čudu. Samiro?
1: Když je něco v čudu...
0: Řekne, že něco v čudu. Samiro?
1: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratil...
0: Je něco v čudu. Samiro?
1: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to někdo...
0: Samiro?
1: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl.
0: Samiro?
1: Když je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je něco v čudu, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, je to prostě pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, definitivně pryč. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, definitivně zmařen. Ztratilo se to, někdo to ukradl. Nebo je nějaká příležitost, definitivně zmařená. A kdo to ukradl? Nebo je nějaká příležitost, definitivně zmařená. A kde je? Nebo je nějaká příležitost, definitivně zmařená. A kde je ten čud? A nějaká příležitost, definitivně zmařená. A kde je ten čud? Definitivně zmařená. A kde je ten čud? A dá se z ní případně něco definitivně zmařená. A kde je ten čud? A dá se z ní případně něco dostat zena. A kde je ten čud? A dá se z ní případně něco dostat zpátky. A kde je ten čud? A dá se z ní případně něco dostat zpátky. Nejspíš žádný čud. Čud. A dá se z ní případně něco dostat zpátky. Nejspíš žádný čud jako místo. A dá se z ní případně něco dostat zpátky. Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec případně něco dostat zpátky. Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Dostat zpátky. Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Slovníky. Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Nejspíš žádný čud jako místo. Vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to, čud jako místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to, čudu místo vůbec neexistuje. Slovník vysvětluje to, čudu. Slovník vysvětluje to, čudu. Něco jako podobu slova čoudník vysvětluje to, čudu. Něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř. Je to čudu. Něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř. Něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. Něco jako podobu slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě slova čoudu. A čoud je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat. A čout je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Čout je jednoduše kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje kouř nebo dým. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá. A tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá. Tady už to samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie. Samozřejmě začíná dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie, staré dávat smysl. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie, staré slovanské čudo. Existuje ale ještě druhá, méně jistá teorie, staré slovanské čudo znamenalo něco. Ale ještě druhá, méně jistá teorie, staré slovanské čudo znamenalo něco jako. Méně jistá teorie, staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teorie, staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Staré slovanské čudo znamenalo něco jako div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky div, zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co je zázrak nebo kouzlo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo. Teoreticky by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo. Odčarovány by tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno. Tedy být v čudu mohlo znamenat i něco, co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. Co jako by bylo odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku. Odčarováno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na záváno a zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku.

0: Historku na závěr. Údajně zmizelo to pryč. No a máme tu ještě jednu skvělou historku na závěr.
1: Samira na blaníku? Aneb, proč se říká, co se říká?

0: Za nami Rockset. Za nami Rockset, posloucháte. Za nami Rockset, posloucháte Blaník. Za nami Rockset, posloucháte Blaník. Za nami Rockset, posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude čtvrt na šest. Za nami Rockset, posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česko. Za nami Rockset, posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česko. Rockset, posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česky Pavel Bobek. A tak posloucháte Blaník. Ještě chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česky Pavel Bobek. A taky Hana Zagorová. Ještě chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česky Pavel Bobek. A taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Chvíli bude čtvrt na šest, dál hezky česky Pavel Bobek. A taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě dál hezky česky Pavel Bobek. A taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira. Česky Pavel Bobek. A taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira. A taky Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira. Hana Zagorová je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira. Je naprosto nezbytné. Teď ještě naše Samira. To nezbytné. Teď ještě naše Samira.
1: Na rádiu.
0: Teď ještě naše Samira.
1: Na rádiu.
0: Naše Samira.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
0: A ta nám teď.
1: Na rádiu Blaník.
0: A ta nám teď objasní.
1: Na rádiu Blaník.
0: A ta nám teď objasní to, když.
1: Na rádiu Blaník.
0: A ta nám teď objasní.

jestli chceš, jak říkat písním, jestli chceš kat písním, jestli chceš, tak mi tykej, jestli chceš, tak mi tykej, jak, jestli chceš, tak mi tykej, jak, jestli chceš, tak mi tykej, jak, jestli chceš,

0: Hezky.
1: Česky. Radio Blaník.
0: Hezky.
1: Česky. Radio Blaník.
0: Hezky.
1: Česky. Blaník.
0: Hezky.
1: Česky. Blaník.
0: Hezky.
1: Česky.
0: Hezky.
1: Česky.
0: Hezky. Česky.

úplně vzalo, měl začít, mě úplně vzalo, měl začít, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít, úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít, měl začít a právem mě zbít, měl začít.

Řeklí dodnes slyším je znít. Řeklí dnes slyším je znít. Řeklí lásko je znít. Řeklí lásko mě ubývá.

0: Jsme Radio Blaník. Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
2: Radio.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
2: Radio.
0: Jsme Radio Blaník.
1: Blaník.
2: Radio.
0: Blaník.

Stále posloucháte. Stále posloucháte Blaník ode mě. Stále posloucháte Blaník ode mě letí přání pěkného dne a pohodu. Stále posloucháte Blaník ode mě letí přání pěkného dne a pohodového poslechu. Stále posloucháte Blaník ode mě letí přání pěkného dne a pohodového poslechu. Posloucháte Blaník ode mě letí přání pěkného dne a pohodového poslechu. Plánujete na víkend ode mě letí přání pěkného dne a pohodového poslechu. Plánujete na víkend nějaký výlet ani pěkného dne a pohodového poslechu. Plánujete na víkend nějaký výlet a přemýšlíte k dne a pohodového poslechu. Plánujete na víkend nějaký výlet a pohodového poslechu. Plánujete na víkend nějaký výlet a přemýšlíte kam? Pokud ano, lechu, plánujete na víkend nějaký výlet a přemýšlíte kam? Pokud ano, tak poslouchejte, my plánujete na víkend nějaký výlet a přemýšlíte kam? Pokud ano, tak poslouchejte, my Blaniští krajanci vám víkend nějaký výlet a přemýšlíte kam? Pokud ano, tak poslouchejte, my Blaniští krajanci vám s tím poradíme a přemýšlíte kam? Pokud ano, tak poslouchejte, my Blaniští krajanci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin, pokud ano, tak poslouchejte, my Blaniští krajanci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař, pokud ano, tak poslouchejte, my Blaniští krajanci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař vyrážíme z krajanci, my Blaniští krajanci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař vyrážíme z krajanci, krajanci vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař vyrážíme skrz na skrze po vám s tím poradíme. Já a kolega Martin Císař vyrážíme skrz na skrze po naší republice a máme pro... Já a kolega Martin Císař vyrážíme skrz na skrze po naší republice a máme pro vás stovky tipů. Kolega Martin Císař vyrážíme skrz na skrze po naší republice a máme pro vás stovky tipů. Na naše vyrážíme skrz na skrze po naší republice a máme pro vás stovky tipů. Skrz na skrze po naší republice a máme pro vás stovky tipů. Na našem webu na adrese radioblanik.cz po naší republice a máme pro vás stovky tipů. Na našem webu na adrese radioblanik.cz jen tak se a máme pro vás stovky tipů. Na našem webu na adrese radioblanik.cz jen tak namátkou radioblanik.cz jen tak namátkou třeba Dehberoucí hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Jen tak namátkou třeba Dehberoucí hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Co taková namátkou třeba Dehberoucí hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická třeba Dehberoucí hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná vící hrad Hukvaldy v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstavy v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstava dýní v Moravskoslezském kraji. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstava dýní, nebo solná. Co taková botanická zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstava dýní, nebo solná jeskynka v Černilově Uhradská zahrada v Praze, kde mimochodem začíná výstava dýní, nebo solná jeskynka v Černilově Uhradce. Mimochodem začíná výstava dýní, nebo solná jeskynka v Černilově Uhradce Králové. Výstava dýní, nebo solná jeskynka v Černilově Uhradce Králové. A co takhle někam s dětmi, nebo solná jeskynka v Černilově Uhradce Králové. A co takhle někam s dětmi? Plná jeskynka v Černilově u Hradce Králové. A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě jeskynka v Černilově u Hradce Králové. A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě u Hradce Králové. A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čechové. A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech. A spousta dalších. A co takhle někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech. A spousta dalších. Někam s dětmi? Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech. A spousta dalších typů. Překci. Třeba Vlčí doupě v Jaroměři na východě Čech. A spousta dalších typů. Překci krajánek na adrese. Spousta dalších typů. Překci krajánek na adrese radioblanik.cz, kde najdete i těch typů. Překci krajánek na adrese radioblanik.cz, kde najdete i fotky a videa. Překci krajánek na adrese radioblanik.cz, kde najdete i fotky a videa. Adrese radioblanik.cz, kde najdete i fotky a videa. Lékořicí cesta ke Lékořice. Buďte s námi, za 5 minut bude 17:30. Radio Blaník. Lékořice. Buďte s námi, za 5 minut bude 17:30. Radio Blaník. S námi, za 5 minut bude 17:30.

0: ráno, to bude půl šesté. Rádio Blaník.
1: Máš doma.
2: Rádio Blaník.
1: Máš doma bordelko.
2: Blaník.
1: Máš doma bordelko, Vovi. Odvez. Máš doma bordelko, Vovi. Máš doma bordelko, Vovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordelko, Vovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Hav. Máš doma bordelko, Vovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Drdelko, Vovi. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dáť vy. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě
1: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě.
1: Drdašrot.cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé
1: drdašrot.cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo
1: .cz.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren

0: Máme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím. Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo?
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin?
0: Mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo
0: v Česku?
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Zříceniny to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Zříceniny hradu pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný přírodě Beskyd v blízkosti Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Nůžková plošina
1: z hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den.
1: Těšíme se na vás.
2: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Sofa jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. I profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rentalce předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Vedle Fajrontu nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek. Půjčovna Rental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobrnal.cz.
2: SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
2: SFZ Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, Tománek.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderní.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých.
3: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah.
3: Z Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte
3: do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderní. Jeďte, jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem. Jeďte moderním vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce vlakem českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce pražských drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přesně, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou moderním vlakem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Dopravkem z Ostravy do Olomouce Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým

Skvělým jídelákem. České dráhy minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme, pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Zamilujte si je taky.

0: Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly dej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudí. Výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam. Smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co?
0: Probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak
0: ochránit. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon.
0: I Maleda. Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon.
0: Mňam, mňam, mňam.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU. Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Co? Už víš, jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušky a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušky od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravě. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechčenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit odštiv nás v Kravařích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Tvrzená skla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z

0: akci New York za 11 302 koruny. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 800 akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 39 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Tak. CZ. Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou.
0: Jednička na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte
0: na trhu letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
0: Letenek.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Auto
1: víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pam Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto víc.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeď
2: nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítko. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Jeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Megaseká.
1: Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futic.
1: Volejte 800 120 800.
3: Megasekáč.
1: Volejte 800 120 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží.
1: 120 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od sobot.
1: 800.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
3: Megasekáč Ostrava u Futura.
4: Nové zimní zboží od soboty 10. zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo
4: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
4: otevřeno i v neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš
4: neděli 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš žádná
4: 11. října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš žádná akce. Megaseka
4: října.
3: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš žádná akce. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš žádná akce. Megasekáč Ostrava Facebooku nebo webu, ať ti neutečeš žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava, ať ti neutečeš teče žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Žádná akce. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Megasekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupím?
3: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme?
3: CZ. Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme?
3: Ostrava u Futura.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: Co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždy. Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostaneš.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kyně.
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Chce.
5: To říká vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřeší.
5: Vždycky, pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj.

0: Hledáte místo na školení?
1: Nepletu vlakem Český dráh.
0: Hledáte místo na školení nebo seminář?
1: Český dráh.
0: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás
1: dráh.
0: Hledáte místo na školení nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 2 nebo seminář? Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Ať vás 20 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. 30 nebo třeba 200? Postaráme se o vás od A do Z. Techni 200? Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering. Postaráme se o vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme vás od A do Z. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. Technické zázemí a skvělý catering považujeme za samozřejmost. www.centrumakademie.cz za samozřejmost. www.centrumakademie.cz
2: Radio Zřejmost.
0: www.centrumakademie.cz
2: Radio House 300
0: www.centrumakademie.cz
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v
0: CZ.
2: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám post na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých kační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House staví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Mrakodrape New Yorku pláže.
2: Podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Mrakodrape New Yorku pláže Miami
2: na radiohouse.cz.
3: Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky
2: us.cz.
3: Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA. Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA. Mrakodrape New Yorku pláže Miami národní parky USA. Objevte severní Ameriku pláže New Yorku pláže Miami národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami pláže Miami národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny národní parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny parky USA. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná. Objevte severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Míň Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000 na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 000.

0: Letos to vyřešíme zážitkem od...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už...
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
0: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou vedie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantický.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový. Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový záčeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo
1: pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zasloužený running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek. Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma
1: na dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
1: opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ.
1: Každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ. Plánujete s lepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ. Plánujete stavbu nebo hledejte na
2: Firma na zážitky
0: CZ. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci na
2: Firma na zážitky
0: CZ. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci
2: zážitky
0: CZ. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská CZ. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Jsme Českopolská stavební společnost. Stavební společnost. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější. Malé a velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce. A velké rekonstrukce. Děláme nejkrásnější a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší a nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny nejkvalitnější rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% rekonstrukce za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% za nejlepší ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než včera. Ceny. Malé a velké rekonstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A konstrukce. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Ceny až o 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. O 40% levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké procent levnější než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce než v Česku. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. A máme volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ. Volné termíny. Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská.
0: Více na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila.
0: Na malé a velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila.
0: Velké rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Rekonstrukce CZ.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Jsem horská gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
3: Gorila z Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné.
3: Ugandy.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže. Kávy může pomoct.

0: Vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám, může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Vám i horským gorilám.

0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských gorilů kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomoc horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete odzadičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. www.bushman.cz.
1: Ford, Ford, Ford malý a velký.
0: CZ.

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Fotky Fordy jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Fotky z našich akcí jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Fotky z našich akcí tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Fotky z našich akcí.
1: Podrobnosti.
0: Ostrava, Vítkovice a Opava. Fotky z našich akcí.
1: Podrobnosti o pořadech.
0: Našich akcí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách.
1: Pořadech i novinky z vysílání.

radioblaník.cz. Jděte na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

prakticky, kdybych věděl, ale prakticky, kdybych věděl, že tě ale prakticky, kdybych věděl, že ale prakticky, kdybych věděl, že tě získám prakticky, kdybych věděl, že tě získám, kdyby

0: Za 6 minut bude 6:15, a když jsme u toho, zítra to bude 5 let. Za 6 minut bude 6:15, a když jsme u toho, zítra to bude 5 let od doby. Za 6 minut bude 6:15, a když jsme u toho, zítra to bude 5 let od doby, co nás očeká.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou na rádiu Blaník.
0: A my pro vás něco máme. Budeme vzpomínat.
1: Na rádiu Blaník.
0: A my pro vás něco máme. Budeme vzpomínat. Ano. Budeme hrát
1: na rádiu Blaník.
0: A my pro vás něco máme. Budeme vzpomínat. Ano. Budeme hrát
1: Blaník.
0: A my pro vás něco máme. Budeme vzpomínat. Ano. Budeme hrát písničky Miroslava. Co máme? Budeme vzpomínat. Ano. Budeme hrát písničky Miroslava Žbírky. Vzpomínat. Ano. Budeme hrát písničky Miroslava Žbírky. Ale hlavně budeme rozdávat. Budeme hrát písničky Miroslava Žbírky, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky. Písničky Miroslava Žbírky, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc. Písničky Miroslava Žbírky, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. Žbírky, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. K tomu, ale hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. K tomu hlavně budeme rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. K tomu rozdávat vstupenky na symfonickou noc v pražském obecním domě. K tomu přihodíme právě i ty symfonickou noc v pražském obecním domě. K tomu přihodíme právě i v pražském obecním domě. K tomu přihodíme právě i ty nejhezčí písničky právě v domě. K tomu přihodíme právě i ty nejhezčí písničky. K tomu přihodíme právě i ty nejhezčí písničky právě Mekyho Žbírky. Tak přihodíme právě i ty nejhezčí písničky právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte na právě i ty nejhezčí písničky právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte naše vysílání i ty nejhezčí písničky právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte naše vysílání písničky právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte naše vysílání celé dva dny, sobota, neděle právě Mekyho Žbírky. Tak poslouchejte naše vysílání celé dva dny, sobota, neděle bude patřit Miroslavu Žbírkovi. Pravidla jednoduchá jako vždycky, budete číhat na výherní písničku, kterou včas. Pravidla jednoduchá jako vždycky, budete číhat na výherní písničku, kterou včas vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí. Pravidla jako vždycky, budete číhat na výherní písničku, kterou včas vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí do studia na 800, číhat na výherní písničku, kterou včas vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, písničku, kterou včas vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, tak to získáte. Vyhlásíme, když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, tak to získáte. Hodně štěstí, když se dovoláte jako třetí do studia na 800 109 109, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě studia na 800 109 109, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě víkend spíš na 800 109 109, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě víkend s písničkami Miroslava 109, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě víkend s písničkami Miroslava, tak to získáte. Hodně štěstí a užijte si právě víkend s písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezké. Hodně štěstí a užijte si právě víkend s písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte, užijte si právě víkend s písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte. Je víkend s písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte.
1: Víkend s
0: písničkami Miroslava Žbírky. Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte.
1: Víkend s Miroslavem.
0: Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Bude to hezká vzpomínka. Tak poslouchejte.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Vzpomínka. Tak poslouchejte.
1: Víkend

0: vrací.
1: Účtenky, které zaplatí.
0: Ale i Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme.
0: Blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za.
0: Účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
0: Ať to se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
0: Ať to stojí.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
0: Ať to stojí, co to stojí.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
0: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všechno zaplatíme za vás.
0: Ať to stojí, co to stojí. Co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí, vaš to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí, vaš.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi Blaník sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi Blaník.
0: Petr platí vaše účty.
1: Na rádi Blaník.
0: Platí vaše účty.
1: Na rádi Blaník.
0: Vaše účty.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. My tu Blaník.
2: Vytvořenost použít. Vytvořenost použitím AI. Vytvořenost použitím AI.
3: Aby vám bylo.
2: Vytvořenost s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji.
2: Vytvořenost s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech.
2: Vytvořenost s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik
2: použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské
2: pleny. AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pleny i v chladných dnech. Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních. Dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 249 korun. A pro děti už od 199 korun. 49 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zrun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejně 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách 99 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Jete, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají? Jete, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby Puky
4: Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby Puky pomáhali.
4: Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby Puky pomáhali. I let.
4: Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby Puky pomáhali. I letos mezi malé hokej.
4: V Kauflandu dělají.
5: Dohlíží, aby Puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty
4: rozdělají.
5: Dohlíží, aby Puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme jí, aby Puky pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů pomáhali. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 3 hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300 rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300 získejte puk a hlasujte 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300 získejte puk a hlasujte pro své favorita alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puk a hlasujte.

0: hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají. Hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Tak co, jsou...
0: Až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Tak co, sousede, už má...
0: 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
0: Kaufland. Puky pomáhají.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
0: Ty pomáhají.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
2: Gumy. No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happ.
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days.
2: A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu.
2: Nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny.
1: Nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let. Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Ten Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka. A zimní pneu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 3, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Taka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mi pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. CZ.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny. Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sort čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimální. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimální. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kup sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu, zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. 50 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy ví. Litrů jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. 5 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vezmi svůj osud do vlastní.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vezmi
4: bez akce. DM vždy výhodně.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou.
4: DM vždy výhodně.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro.
4: Výhodně.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o... Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion. Si do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro. Mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na Allegro.cz/smartych cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti

0: Najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart. Trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Po listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Jdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž. Na allegro.cz/smart/soutěž.
1: Náš výkup je teď
0: smart/soutěž.
1: Náš výkup je teď totální
0: soutěž.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore. Náš výkup je teď totální hardcore.
2: Ačkách zvyšuje
1: až výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny.
1: Je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní
1: ceny. Totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta.
1: Hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta
3: a platíme i.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta
3: a platíme i hned
4: v hotovosti.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta
3: a platíme i hned
4: v hotovosti.
2: Výkupní ceny. Vykupujeme všechna auta
3: a platíme i hned
4: v hotovosti i převodem.
2: Vykupujeme všechna auta
3: a platíme i hned
4: v hotovosti i převodem.
2: Prodejte všechna auta
3: a platíme i hned
4: v hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes
3: a platíme i hned
4: v hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejhned
4: v hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na
4: hotovosti i převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu
4: převodem.
2: Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na A. A auto nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA auto dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA auto.cz nebo volejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na AAA auto.cz nebo volejte 800-110 cenu na trhu. Více na AAA auto.cz nebo volejte 800-110. Více na AAA auto.cz nebo volejte 800-110-800. AAA auto.cz nebo volejte 800-110-800.
5: Přemýšlíte.cz
2: nebo volejte 800-110-800.
5: Přemýšlíte o...
2: Nebo volejte 800-110-800.
5: Přemýšlíte o nové...
2: 800-110-800.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Za... 10-800.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje...
2: 800.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen si. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení. Do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější. Nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější. Co.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafy, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20 novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva do koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 10 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Styl. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich sít sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní 10% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také

Tolik tady Bryan Adams písnička Heaven. Za 6 minut bude 3 čtvrtě na 6 a když písnička Heaven

0: podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když
0: len kuchyní a také podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte Albi
0: a také podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelný
0: podlah. Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné
0: Siko.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bezkne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. 4,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. 4,90. A řepkový olej guce bez kosti, kilo za 70. 4,90. A řepkový olej Gustona litilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze 3,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.5.90. Albert. Dle srovnání k 30. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Skonto na bytet. Dle srovnání k 30.9. Skonto na bytet. Dle srovnání k 30.9. Skonto na bytet. Už nemusíte k 30.9. Skonto na bytet. Už nemusíte čekat 9. Skonto na bytet. Už nemusíte čekat, až si ušetří. Skonto na bytet. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu. Musíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Jděte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz sláte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy 50% z každých 10 000 nákupu nábytku pravidla poskytnutí slevy procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u

0: No a dál do pohody. No a dál do pohody pro vás do té 18. hodiny třeba Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív, anebo Eláni Zalúbení.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blani.
0: Dřív, anebo Eláni Zalúbení.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické
0: u... Ani Zalúbení.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické u...
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.

0: obchodníka. Pridla poskytnutí slevy u obchodníka. Poskytnutí slevy u obchodníka. Obchodníka.
1: Každý je naladený na něco jiného. Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás... Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat... Každý je naladený na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. Naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 odměn. 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10 6x500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákup 500 korun. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. 50% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální 10% zpět za stream a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální a AI nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Ref víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Raiffeisenbank. Více na rb.cz. Bank. Více na rb.cz. rb.cz. cz.
2: Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Máte příznaky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chroniky COVID-19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? 19? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Je vám víc než 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel 65 let? Nebo máte chronické onemocnění? Pokud máte kašel či rýmu? Pokud máte kašel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Našel či rýmu? Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a... Horečku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte ačku, bolí vás hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte s hlava, svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Svaly nebo klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás klouby? Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zah... Na nic nečekejte a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebné a kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Kontaktujte svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Svého lékaře. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva. Otestuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva léktuje vás a případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Případně zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Zahájí potřebnou léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Léčbu. Včasná návštěva lékaře je důležitá. Včasná návštěva lékaře je důležitá.
0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let. Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let. Nissan zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let. Nissan prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai prodloužená záruka na 5 let. Nissan Qashqai nyní už od 599 na 5 let.

0: Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DEP. Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je 99 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan. To jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Tum Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz. Vše, co potřebujete. Podmínky akce na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou...
0: Na Nissan.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
0: CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prst. Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky X. Za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně. Platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. Amgram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24. Jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 24,90. Lidl, to se vyplatí. 90. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Lidl, to se vyplatí. Se vyplatí.

Pohodový. Pohodové. Pohodové České rádio. České rádio.

0: Jsme Rádio Blaník. Nesmíme teď otáčet. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Nesmíme teď otáčet. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Nesmíme teď otáčet. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio.
0: Blaník.
1: Blaník.
2: Radio.

týden. Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivé písničky za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte. Mapoval, jak si vedou jednotlivé písničky za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desi vedou jednotlivé písničky za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi jednotlivé písničky za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík za uplynulý týden, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové, které jsou nejhranější. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. Vše se dozvíte právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. Právě v České desíce mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. Mezi nimi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. Taky mi hořkosladký Valčík od Terezy Maškové. Taky mi rád jsem Valčík od Terezy Maškové. Taky mi rád jsem Farnou Maškové. Taky mi rád jsem Farnou. Vzpomeneš si. Taky mi rád jsem Farnou. Vzpomeneš si. Taky mi rád jsem Farnou. Vzpomeneš si. Taky mi rád jsem Farnou. Vzpomeneš si. Taky mi rád jsem Farnou. Vzpomeneš si. Sebou Farnou. Vzpomeneš si. A boduje i Marek Strac. Vzpomeneš si. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mi. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mý boty. Obuj si. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mý boty. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mý boty. Obuj si mý. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mý boty. Obuj si mý boty. A boduje i Marek Ztracený. Obuj si mý boty. Obuj si mý boty. Jestli mě Marek Ztracený. Obuj si mý boty. Obuj si mý boty. Jestli mě chceš. Obuj si mý boty. Obuj si mý boty. Jestli mě chceš. Taky v České desíce. Obuj si mý boty. Jestli mě chceš. Taky v České desíce vám budeme hrát hezky. Boty. Jestli mě chceš. Taky v České desíce vám budeme hrát hezky česky. Jestli mě chceš. Taky v České desíce vám budeme hrát hezky česky. A Vlasta Sukse. Jestli mě chceš. Taky v České desíce vám budeme hrát hezky česky. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krát. Taky v České desíce vám budeme hrát hezky česky. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krátce před 19. České desíce vám budeme hrát hezky česky. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. Vám budeme hrát hezky česky. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. A teď ten hezky česky. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. No a teď ten aktuální čas. A Vlasta Sukse těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty. Těší na slyšenou krátce před 19. hodinou. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty. Bude krátce před 19. hodinou. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty. Bude 18. 15. hodinou. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty. Bude 18. No a teď ten aktuální čas za 4 minuty. Bude 18. Na aktuální čas za 4 minuty bude 18. Rádio Blaník. 4 minuty bude 18. Rádio Blaník. Poslouchej, bude 18. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: Počasí. Vník počasí. Rádio
1: Vlník. Příjemný podvečer přeje Eliška.
0: Časí.
1: Rádio Vlník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude... Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve... Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat... Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství... Přeje Eliška Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství... Votrubová. Zítra bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Bude na Moravě a ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Bude zataženo až oblačno. Ve Slezsku převládat velké množství oblačnosti. Bude zataženo až oblačno, lokálně v oblačnosti. Bude zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm. Deštníky. Bude zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm. Deštníky raději vezměte. Zataženo až oblačno, lokálně s občasným deštěm. Deštníky raději vezměte sebou. Oblačno, lokálně s občasným deštěm. Deštníky raději vezměte sebou. Lokálně s občasným deštěm. Deštníky raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 13 s občasným deštěm. Deštníky raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 13 až deštěm. Deštníky raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a potníky raději vezměte sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a po celý den bude fouk vezměte sebou. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a po celý den bude foukat mírný vítr. Teploměr ukáže 13 až 16 stupňů a po celý den bude foukat mírný vítr. Ukáže 13 až 16 stupňů a po celý den bude foukat mírný vítr. O počasí je to až 16 stupňů a po celý den bude foukat mírný vítr. O počasí je to všechno, na řadě stupňů a po celý den bude foukat mírný vítr. O počasí je to všechno, na celý den bude foukat mírný vítr. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava. Foukat mírný vítr. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
0: Rádio
1: Blaník. O počasí je to všechno, na řadě je další doprava.
0: Rádio Blaník.
1: Na řadě je další doprava.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
1: je další doprava.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nej. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček. Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Něček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí.
0: Volantem. Blaník za volantem. Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku v Lipně.
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku v Lipně.
0: Blaník za volantem.
1: Na Přerovsku v Lipníku nad Bečvou Hranické ulici srazilo Přerovsku v Lipníku nad Bečvou Hranické ulici srazilo osobní auto chodce. Očekávejte tu komplet Bečvou Hranické ulici srazilo osobní auto chodce. Očekávejte tu komplikace. V Ostravské ulici srazilo osobní auto chodce. Očekávejte tu komplikace. V Ostravě v Mariánskohorské auto chodce. Očekávejte tu komplikace. V Ostravě v Mariánskohorské ulici očekávejte tu komplikace. V Ostravě v Mariánskohorské ulici ukřižovat Kisírs.

0: Tato komplikace. V Ostravě v Mariánskohorské ulici u křižovatky s Jirskou jsou v sobě dva osobáky.
1: Zprávy rádia Blaník.

0: Tady Jablaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident Pavel má...
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident Pavel má odvoleno.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident Pavel má odvoleno.
1: Jasně, přehledně.
2: Prezident Pavel má odvoleno.
1: Přehledně.
2: Prezident Pavel má odvoleno. Lidé více vyhledávají. Prezident Pavel má odvoleno. Lidé více vyhledávají pomoc z duše. Pavel má odvoleno. Lidé více vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Odvoleno. Lidé více vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Lidé více vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Lidé více vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Tenistka Nosková si vyhledávají pomoc s duševním zdravím. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň s duševním zdravím. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň. Zdravím. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň. Tenistka Nosková si zahraje na turnaji mistryň. Si zahraje na turnaji mistryň.

克的不杀死音乐，托里克的不杀死音乐的 silence， 嘎。托里克的不杀死音乐的 silence， krátce před 18. Tolik je depe šáci injury to silence, krátce před 18. Tolik je depe šáci injury to silence, krátce před 18 hodinou. No za chvíli. Tolik je depe šáci injury to silence, krátce před 18 hodinou. No tolik je depe šáci injury to silence, krátce před 18 hodinou. No za chvíli už česká desítka. Injury to silence, krátce před 18 hodinou. No za chvíli už česká desítka. Krátce před 18 hodinou. No za chvíli už česká desítka. Kolega 18 hodinou, no za chvíli už česká desítka. Kolega Petr Slíva opět s mapinou, no za chvíli už česká desítka. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si za chvíli už česká desítka. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivá desítka. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivé písničky. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivé písničky. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak si vedou jednotlivé písničky za

0: Voleb registr agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních voleb registrovala jen Jakub Palata.
1: Wimbledonská šampionka Linda Noskovová si letos pohádá.

0: Všeobecné zdravotní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisní pojišťovny. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila pionka Linda Nosková si letos poprvé zahraje na tenisovém turnaji mistryň. Dnes to oznámila WTA, finále sezóny bude od 8. do 15. listopadu hostit Indian Wells. Ze zpráv listopadu hostit Indian Wells a Českou by na ně mohlo mít až tři zástupkyně.
1: Česká desítka.

0: Hezký podvečer. Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby Blaník.
0: Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2020.
0: Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2000.
0: Hezký podvečer vám přeje Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Kristýna Ševčíková.
1: Volby 2026.
0: Prezident k volbám nakonec doková.
1: Volby 2026.
0: Prezident k volbám nakonec
1: do... Volby 2026.
0: Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl...
1: 2026.
0: Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka...
1: 26.
0: Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v černu... Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v černoučku. Prezident k volbám nakonec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v černoučku se krátce před 15. Konec dorazil. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v černoučku se krátce před 15. Petr Pavel přiletěl zpátky do Česka a v černoučku se krátce před 15. Zúčastnil hlasování. Přiletěl zpátky do Česka a v černoučku se krátce před 15. Zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Do Česka a v černoučku se krátce před 15. Zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně v černoučku se krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil krátce před 15. zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu zúčastnil hlasování v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí v komunálních volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční volbách. Hrad původně oznámil, že hlava státu k volbám nedorazí kvůli soukromé státu k volbám nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace nedorazí kvůli soukromé zahraniční cestě. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklad soukromé zahraniční cestě. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez zahraniční cestě. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje. A u tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí tématu voleb ještě zůstaneme. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální. Aplikace e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační e-doklady zatím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Tím funguje bez potíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku tíží. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku. Sdělil mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních digitální a informační agentury Jakub Palata. Agentura od začátku komunálních a senátních

trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takové vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzim, takže trošku slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. Slavíme. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. A ten 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka. 40. týden sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka. Sebou přinesl takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka. Žádný návrat. Takový podzimní klid. Doslova. Žádná novinka. Žádný návrat. Jen si to mezi sebou. Podzimní klid. Doslova. Žádná novinka. Žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě. Doslova. Žádná novinka. Žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Žádná novinka, žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Žádný návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát návrat. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dvě. Jen si to mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním mezi sebou dvě písničky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky. Takže vlastníčky prohodili. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky. Ale i tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. Tentokrát českou desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky desítku doplním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky ním o dva pohledy zpátky, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve pohledy zpátky. Takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České, takže vlastně vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině, vždycky je něco nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině nového. A jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině mezi. Jako vždycky nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Nejdříve poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Zažívé poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého Česká desítka Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého Česká desítka i tentokrát federace hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého Česká desítka i tentokrát čerpá. Hudebního průmyslu IFPI. Za žebříček, ze kterého Česká desítka i tentokrát čerpá. IFPI. Za žebříček, ze kterého Česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždy. Žebříček, ze kterého Česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky, od kterého Česká desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá desítka i tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát čerpá. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. A začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořko sladký. Začínáme jako vždycky od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořko sladký valčík, první od konce. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořko sladký valčík, první single z její. Desátá je tentokrát Tereza Mašková. Hořko sladký valčík, první single z jejího loňského. Je tentokrát Tereza Mašková. Hořko sladký valčík, první single z jejího loňského alba. Nebudu se dělat Tereza Mašková. Hořko sladký valčík, první single z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne. Hořko sladký valčík, první single z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závor. Sladký valčík, první single z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě první single z jejího loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě loňského alba. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky, ale sedí už dva. Nebudu sedět v koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky, ale sedí už 32. V koutě, to ne, je tam závorce. V koutě české desítky, ale sedí už 32. týden a ne, je tam závorce. V koutě české desítky, ale sedí už 32. týden. A nejvíš se dostala v koutě české desítky, ale sedí už 32. týden a nejvíš se dostala na české desítky, ale sedí už 32. týden a nejvíš se dostala na páté místo. Je to sedí už 32. týden a nejvíš se dostala na páté místo. Je to dobrý pátý týden a nejvíš se dostala na páté místo. Je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořko. A nejvíš se dostala na páté místo. Je to dobrý kout. Takže

0: Tereza Mašková, hořko sladké, dostala na páté místo, je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořko sladký valčík a desáté místo, je to dobrý kout. Takže Tereza Mašková, hořko sladký valčík a desátá příčka české desítky. Takže Tereza Mašková, hořko sladký valčík a desátá příčka české desítky. Mašková, hořko sladký valčík a desátá příčka české desítky.
1: Česká desítka.
0: Sladký valčík a desátá příčka české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo desáté. Na rádiu Blaník. Místo desáté.

0: desítka.
1: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
2: Vítejte u Česka.
1: Česká desítka
0: na rádiu Blaník.
2: Vítejte u České desítky.
1: Desítka
0: na rádiu Blaník.
2: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví
0: na rádiu Blaník.
2: Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr. Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jsem Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jsem připraven. Vítejte u České desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jsem připravený vám i dneska desítky na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jsem připravený vám i dneska na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. A jsem připravený vám i dnes zdraví vás Petr Slíva. A jsem připravený vám i dneska naservírovat Petr Slíva. A jsem připravený vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v poslední. A jsem připravený vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Vám i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Jem i dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání. Dneska naservírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další servírovat to, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhra, co se v éteru uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších uvařilo v posledním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých ním týdnu. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých písní. Je tady další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. Další vydání žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A ani žebříčku nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A nejhranějších českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je jejich českých písniček v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání písniček v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání v uplynulém týdnu. A to už je jeho letošní 40. vydání. Takže trošku. A to už je jeho letošní 40. vydání. Takže trošku. To už je jeho letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten čte jeho letošní 40. vydání, takže trošku slavíme. A ten 40. týden se letošní 40. vydání, takže

0: Česká desítka
1: na rádiu.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo kde.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo kde.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník. Místo kde. Česká
0: desítka
1: na rádiu Blaník. Místo kde. Na rádiu Blaník. Místo kde. Rádiu Blaník. Místo kde.

A ta jména si zapamatujte, protože se dneska budou ještě hodit. Na osmém místě je skupina Opět, protože se dneska budou ještě hodit. Na osmém místě je skupina Opět a Radeček spadly o tři příčky. Na osmém místě je skupina Opět a Radeček spadly o tři příčky. Z pátého na osmé. Písnička je z alba Horme, ale jak říkají v názvu písničky, všechno je v pořádku.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Dokola.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus.
0: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus.
0: A Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá
0: desítka.
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako...
2: Na rádiu Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden.
2: Blaník.
1: Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce Tomáš Klus a dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je 9 dokola. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je 29. Devátá příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je 29. týden. Příčka, stejně jako minulý týden. V České desítce je 29. týden. A na nejvýš jako minulý týden. V České desítce je 29. týden. A na nejvýš byla ta... V České desítce je 29. týden. A na nejvýš byla tahle ta písnička druhá. V desítce je 29. týden. A na nejvýš byla tahle ta písnička druhá. Vznik 29. týden. A na nejvýš byla tahle ta písnička druhá. Vznikla ve chvíli 20. týden. A na nejvýš byla tahle ta písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho. A na nejvýš byla tahle ta písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho sám a nejvýš byla tahle ta písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho sám a jeho drahá písnička druhá. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho sám a jeho drahá byla pryč. Vznikla ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho sám a jeho drahá byla pryč a nebrala. Ve chvíli, kdy byl Tomáš Dlouho sám a jeho drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Tomáš Dlouho sám a jeho drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek sám a jeho drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený. Drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Drahá byla pryč a nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. A nebrala prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce na to prý telefon. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák. Zbytek je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák. Je prý vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka. Vymyšlený příběh. Videoklip k písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka. A videoklip k písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka. A hraje v něm i Eva Farná z Mě. Písničce natočil František Svirák, syn Jana Sviráka. A hraje v něm i Eva František Svirák, syn Jana Sviráka. A hraje v něm i Eva Farná s Mirajem. A ta jména si zapamatujte. I Eva Farná s Mirajem. A ta jména si zapamatujte, protože se dneska budou ještě hodit. Eva Farná s Mirajem. A ta jména si zapamatujte, protože se dneska budou ještě hodit.

0: Jediná, s kým Krištof spolupracoval, najdete tam i společnou písničku. Jediná, s kým Krištof spolupracoval, najdete tam i společnou písničku s rapperem, s kým Krištof spolupracoval, najdete tam i společnou písničku s rapperem Sergejem spolupracoval, najdete tam i společnou písničku s rapperem Sergejem Barakudou, anebo najdete tam i společnou písničku s rapperem Sergejem Barakudou, anebo se skupinou tam i společnou písničku s rapperem Sergejem Barakudou, anebo se skupinou Jelen. Společnou písničku s rapperem Sergejem Barakudou, anebo se skupinou Jelen. No a před námi je rapperem Sergejem Barakudou, anebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky s Sergejem Barakudou, anebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky
1: Česká
0: Barakudou, anebo se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky
1: Česká
0: se skupinou Jelen. No a před námi je pohled zpátky
1: Česká desítka, pohled.
0: No a před námi je pohled zpátky
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: No a před námi je pohled zpátky
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: A tady zpátky
1: Česká desítka, pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku
1: 1990. Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999.
1: Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999.
1: Pohled zpátky.
0: A tady se vrátíme do roku 1999. Anaka v něm vydává písničky. A tady se vrátíme do roku 1999. Anaka v něm tady se vrátíme do roku 1999. Anaka v něm vydává písničku Nelítám nízko. Roku 1999. Anaka v něm vydává písničku Nelítám 99. Anaka v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze 9. Anaka v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného K v něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného Alba nebe. V něm vydává písničku Nelítám nízko. Je ze super úspěšného Alba nebe. Je ze super úspěšného Alba nebe. Takhle na něj vzpomíná Anaka.
2: Za album nebe jsme měli
0: úspěšného Alba nebe. Takhle na něj vzpomíná Anaka.
2: Za album nebe jsme měli 3 nominace.
0: Alba nebe. Takhle na něj vzpomíná Anaka.
2: Za album nebe jsme měli 3 nominace.
0: Mimo nebe. Takhle na něj vzpomíná Anaka.
2: Za album nebe jsme měli 3 nominace. Mimo jiné
0: vzpomíná Anaka.
2: Za album nebe jsme měli 3 nominace. Mimo jiné za album nebe jsme měli 3 nominace. Mimo jiné i právě za album nebe jsme měli 3 nominace. Mimo jiné i právě za píseň 3 nominace. Mimo jiné i právě za píseň roku. Mimo jiné i právě za píseň roku. Takže tu jsme jiné i právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže i právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže to i právě za píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně píseň roku. Takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček. Takže tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Že tu jsme vyhráli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Anděli, takže Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Anděla já zaspěvačku. Že Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Anděla já zaspěvačku. Tomáš vlastně a Filip Horáček a já jsme dostali. Anděla já zaspěvačku. Oni a Filip Horáček a já jsme dostali. Anděla já zaspěvačku. Oni se mnou za píseň a čeká já jsme dostali. Anděla já zaspěvačku. Oni se mnou za píseň a ještě mě. Anděla já zaspěvačku. Oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za zpěvačku. Oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první.
2: Oni se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první.
2: Se mnou za píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 9.
2: Píseň a ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky.
2: A ještě jsme měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999
2: a měli nominaci za album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K a
2: album.
0: Takže dnešní první pohled zpátky. Rok 1999 a na K a Nelítám nízko. První pohled zpátky. Rok 1999 a na K a Nelítám nízko. Pohled zpátky. Rok 1999 a na K a Nelítám nízko.
1: Česká desítka.
0: 1999 a na K a Nelítám nízko.
1: Česká desítka.
0: Na rádiu 99 a na K

0: A nelítá nízko.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: A nelítá nízko.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
0: Lítá nízko.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Pohled zpátky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Pohled zpátky.
1: Desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Pohled zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Pohled zpátky.
2: Blaník.
3: Pohled zpátky. Pohled zpátky. Zpátky.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Krištof a Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Krištof a Dominika Lasítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Krištof a Dominika Láďa.
1: Na rádiu Blaník.
0: Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích.
1: Blaník.
0: Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčoří. Skupina Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká Krištof a Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň. A Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze. Dominika Láďa. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí. Půlnoční hřích. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždy. Richard Krajčo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo říká, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo, že je to píseň o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny o touze, která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud která nemusí být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České být vždycky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky naplněná. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten. Sedmé místo beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. Beze změny a pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože posloucháte páteční premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dnešní premiéru České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dneska po 5leté přestávce České desítky, tak dneska je ten den. D, protože dneska po 5leté přestávce vychází nová. Dneska po 5leté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof. Po 5leté přestávce vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční vychází nová deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční deska skupiny Krištof, pojmenovaná právě po této písničce. Půlnoční hřích je na této písničce. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků a Domin. Půlnoční hřích je na ní 11 kousků a Dominika není jediná. Hřích je na ní 11 kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracuje. 11 kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Kousků a Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. A Dominika není jediná, s kým Krištof spolupracoval. Najdete tam i společnou není.

0: Rádiu Blaník.
1: Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
2: Česká desítka
0: na Rádiu Blaník.
1: Desítku na Blaníku.
2: Česká desítka
0: na Rádiu Blaník. Na Rádiu Blaník. Rádiu Blaník. Blaník.

Počkejte. Počkejte, vy mi chcete říct, že... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až... Vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentru... Na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále Prahoda můžu ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá ušetřit až 110 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej 100 tisíc? Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Fabia, autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových.

www.dashrod.cz. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Dashrod.cz. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzenás.cz. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrd. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzenáskla.eu najdeš. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 50. Už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 50. Svůj telefon? Natvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzenáskla.eu najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. 79 kaček. Najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, náskla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky 59 a obaly od

0: Moravia Sever na týden. Přijďte slavit těž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a už BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulitmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Moroku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. V dnešní ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: V dnešním světě
0: Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se
0: na outletmoravia.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se na co
0: Moravia.cz.
1: V dnešním světě je fajn mít se na V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, v dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na intunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičín na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychle, ať se děje.

další příslušenství. Navštiv nás v krytí kaček, dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v ostravském Futuru, držáky a další příslušenství.

0: Kodiaq. Space skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Fabia i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až s výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Auto si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Vůz a využijte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizujte zvýhodnění až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce až 110 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 10 tisíc korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně Ostrava. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně Ostravě a Karviné. V Hlučíně Ostravě a Karviné. Máš doma bordel? Hlučíně Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový? Ostravě a Karviné. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do Karviné. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaběrny Drdovi. Ulice u Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Tak co?
0: A zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Tak co? Už víš, jak ochránit
0: hned. Drdašrot.

A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit Kavši v nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit o Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.novievostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Dokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarce můžeš nakoupit online na www.

0: 340 km. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. A cena? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Na? Už od 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar 1,5 milionu včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Včetně DPH. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozidla. Testovací jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Jízdu rezervujte na svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo. Svenkar.cz. Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot.
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot.
0: Svenkar Ostrava. Autorizovaný prodejce vozů Volvo.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, užilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. To na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bou. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez stava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. Vmín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. A bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ. V Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna. CZ. www. Vaše sběrna. CZ. Vaše sběrna. CZ. Sběrna. CZ. CZ.

0: Anaka Ande. Anaka nelítám nízko. Anaka nelítám nízko. 27. Anaka nelítám nízko. 27 let stará písnička a pořád létá vysoko. Tak to byl dnešní pohled zpátky. A za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku. A za chvíli tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku. Tady máme druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka.
0: Druhou půlku desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka.
0: Desítky. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká...

0: Jsme tvrzená skla EU. Největší tvrzená skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Autonáskla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Outlet EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Outlet Arena Moravia slaví.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8.
0: mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 6. na Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skát. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. 16. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývají speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývají akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývají od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto bývají od Centrum Moravia Sever. Na tý slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Program a

0: Desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech a hodiny Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech a hodiny nejhranějších českých. Česká desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech a hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Desítka na Blaníku pokračuje pohodový poslech a hodiny nejhranějších českých písniček vám přeje. Nejhranějších českých písniček vám přeje Petr Slíva. A jsme u šesté českých písniček vám přeje Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Vám přeje Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Petr Slíva. A jsme u šesté nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná. Nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Nejhranější české písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou České písničky v éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? Éteru. Šestá je Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? Eva Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně Farná s Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako Mirajem a s písničkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule Vdečkou Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule V desítce je Vzpomeneš si? I ta zůstává na svém místě stejně jako minule V desítce je 26. I ta zůstává na svém místě stejně jako minule. V desítce je 26. týden a 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to 17 týdnů byla na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička byla na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy na prvním místě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy. Pak ale s Mirajem tě. Vyšla koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní koncem března. Původně to měla být solová písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze. Původně to měla být solová písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily. Solová písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily. Písnička Evy. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal. Pak ale s Mirajem nahráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento hráli i pracovní verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je verze a ty se jim tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je tak líbily, že z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je poměrně známý, ale proč z toho nakonec zůstal duet. Tento příběh už je poměrně známý, ale proč si jej nepřipomenout a zůstal duet. Tento příběh už je poměrně známý, ale proč si jej nepřipomenout. A protože je to tak trošku vzpomínková písnička na Davida Stypku, tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro písnička na Davida Stypku, tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Stypku, tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Tak Miraj v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu. U výstav v téhleté souvislosti mluví až o skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu. U vystavené desky Davida Stypku mluví až o skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu. U vystavené desky Davida Stypky. O skoro mystickém zážitku. Přímo ve studiu. U vystavené desky Davida Stypky. Se mu prý na prstu rozpadl dřevěný prstýnek, který od Davida kdysi dostal. A sám říká dřevěný prstýnek, který od Davida kdysi dostal. A sám říká, že možná byli v tu chvíli až od Davida kdysi dostal. A sám říká, že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální, kdysi dostal. A sám říká, že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální. Říká, že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální, ale působilo to na něj zvlášť. Že možná byli v tu chvíli až příliš sentimentální, ale působilo to na něj zvláštně. Takže Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. Že Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si.
1: Česká desítka. Česká desítka
2: na rádiu Blaník místo šesté.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník místo šesté.
1: A desítka
2: na rádiu Blaník místo šesté.
1: Desítka
2: na rádiu Blaník místo šesté. Na rádiu Blaník místo šesté. Blaník místo

0: Blaník.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: Česká desítka.
2: Desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na Blaníku pokračuje. Pohodový
0: na rádiu Blaník.
1: Česká desítka na Blaníku pokračuje. Pohodový
0: rádiu Blaník.

jak ze sebou bojuju, nikdo neví, jak to mám. Jak ze sebou bojuju, neví, jak to mám. Jak ze sebou bojuju, že problém to mám. Jak ze sebou bojuju, že problém jsem já. Jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Jak ze sebou bojuju, že problém jsem já sám. Bojuju, že problém jsem já sám. Trošku.

0: Česká desítka.
1: Na Rádiu
0: 10. Česká desítka.
1: Na Rádiu.
0: Česká desítka.
1: Na Rádiu Blaník.

než pluju, jak těžký je ráno troskota, víc než pluju, jak těžký je ráno stát troskota, víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastno, víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš, obuj šťastnou tvář, vždyť to znáš.

duše nesložitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno. I když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. I když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. Působí to jednoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi to jednoduše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy duše, navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy navenek je všechno fajn. Za všemi těmi úsměvy nikdo ne fajn. Za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám. Za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám. Za všemi těmi úsměvy nikdo neví, jak to mám. Úsměvy nikdo neví, jak to mám. Jak ze sebou.

0: Než někoho odsoudíme, měli bychom dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit, jaké to je být v jeho...
1: Tak to byla pátá příčka, no a tady je čtvrtá.
0: A tam najdeme skupinu Činasky.
2: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Česká desítka. Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj Syme.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj Syme boty poskočil od
0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj Syme boty poskočil od
1: na rádiu Blaník.
2: Marek Ztracený a Obuj Syme boty poskočil o tři místa nahoru. Marek Ztracený a Obuj Syme boty poskočil o tři místa nahoru z 8. Marek Ztracený a Obuj Syme boty poskočil o tři místa nahoru z 8. na 5. Včera Obuj Syme boty poskočil o tři místa nahoru z 8. na 5. V české desítce je teď poskočil o tři místa nahoru z 8. na 5. V české desítce je teď 8. týden o tři místa nahoru z 8. na 5. V české desítce je teď 8. týden tahle písnička nahoru z 8. na 5. V české desítce je teď 8. týden tahle na 5. V české desítce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali je na začátku v české desítce je teď 8. týden tahle písnička. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku je teď 8. týden tahle písnička. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku na teď 8. týden tahle písnička. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské týden tahle písnička. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni slo písnička. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni složili. Vydali je na začátku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni složili v noci ráno vyku srpna jako pozvánku na koncert na Letenské pláni složili v noci ráno vyrazil do studia a ve pozvánku na koncert na Letenské pláni složili v noci ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál koncert na Letenské pláni složili v noci ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za dva dny pláni složili v noci ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za dva dny je od složili v noci ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za dva dny je o tom že ne ráno vyrazil do studia a ve Vídni ji nahrál za dva dny je o tom že než někoho od do studia a ve Vídni ji nahrál za dva dny je o tom že než někoho odsoudíme, ve Vídni ji nahrál za dva dny. Je o tom, že než někoho odsoudíme, měli bychom zkusit hrál za dva dny. Je o tom, že

0: současných třicátníků a pro k novému seriálu televize Prima o životě současných třicátníků. A pro kapelu to byla výzva. Protože pro tehdejšího zpěváka supportu Krištofa Michala to byla první písnička v češtině.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.
3: Pohled zpátky.
2: Pohled zpátky.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník.
0: Čáda! Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selha.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selhání.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selhání.
0: Česká desítka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selhání. Čtvrté místka.
1: Na rádiu Blaník.
2: Činasky a selhání. Čtvrté místo beze změny. Honza
1: Steinsdorfer.
2: Činasky a selhání. Čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Čtvrté místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu. Místo beze změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Změny. Honza Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a na Steinsdorfer tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl tu muziku. Písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a písničce složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá. Složil prý po pádu z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější z pódia. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější. Zlomil si nohu a najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A najednou měl čas. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. No a z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled. Z toho času je čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky. Čtvrtá nejhranější česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka.
2: Česká písnička týdne. A tady je druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Píše se rok 2009 a skupina Support
0: zpátky.
2: Píše se rok 2009 a skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. A skupina Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. Support Lesbians vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom vydává písničku Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2000 Životní. Vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 vznikla pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě pro seriál Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titul Přešlapy. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu. V tom roce 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize. 2009 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima. 9 její skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima. O životě skupina natočila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima. O životě současných točila právě jako titulní skladbu k novému seriálu televize Prima. O životě současných třicátníků titulní skladbu k novému seriálu televize Prima. O životě

0: rozhodnutí, ani jeden z nich nechtěl anglickou verzi vydat. Potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí,
1: Na rádiu Blaník, místo třetí.

0: desítka na rádiu Vlna.
1: Support lesbian.
0: Česká desítka na rádiu Vlna.
1: Support lesbian.
0: Desítka na rádiu Vlna.
1: Support lesbian. Životní a druhý pohled. Support lesbian. Životní a druhý pohled zpátky. A taky rok. Support lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. Lesbians, životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už životní a druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět druhý pohled zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti zpátky. A taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti. Konkrétně z toho taky rok 2009. No a teď už zpět z minulosti, konkrétně z toho roku. No a teď už zpět z minulosti, konkrétně z toho roku 2009. Dopřít už zpět z minulosti, konkrétně z toho roku 2009. Do přítomnosti a k medailu. Z minulosti, konkrétně z toho roku 2009. Do přítomnosti a k medailovým místům. Konkrétně z toho roku 2009. Do přítomnosti a k medailovým místům. Konkrétně z toho roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím roku 2009 do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě je do přítomnosti a k medailovým místům. Na třetím místě je a k medailovým místům. Na třetím místě je poetika s písničkou Blízko poetickým místům. Na třetím místě je poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už. Na třetím místě je poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. místě je poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v České. Je poetika s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v České desítce s písničkou Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v České desítce. A to třetím Blízko. Poetika ji drží už 16. týden v České desítce. A to třetí místo je poetika ji drží už 16. týden v České desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší už 16. týden v České desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom 16. týden v České desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu o české desítce. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o. A to třetí místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky. Místo je zároveň její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwriting její nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom song nejvyšší. Jenom připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Připomenu historku o vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. O vzniku písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška. Písničky na jednom songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetik songwritingovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvkovém kempu v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvák Dominik v Polsku. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo. Zpívali ji tehdy Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo. Ondřej Brejška z poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí. Poetiky a polský zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí. Ani jeden z nich nechtěl zpěvák Dominik Dudek. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí. Ani jeden z nich nechtěl. Jenomže potom přišlo docela zajímavé rozhodnutí.

0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
0: Česká desítka.
1: Místo druhé.
0: Desítka.
1: Místo druhé.

naplnila nás, takže neměl. Naplnila nás, takže neměli. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. Naplnila nás, takže neměli jsme prázdný dny. A nás, takže neměli jsme prázdný dny. Přes plotku neměli jsme prázdný dny.

Druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na regres. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Druhé místo a než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. A než se pustíme do prvního, pojďme na rekapitulaci. Pojďme na rekapitulaci. Na desáté příčce stejně jako minule. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Na desáté příčce stejně jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Jako minule Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. Tereza Mašková a hořkosladký Valčík. A hořkosladký Valčík. I Valčík. I deváté místo zůstalo beze změny. I deváté místo zůstalo beze změny. Je tam Tomáš. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. I deváté místo zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. Zůstalo beze změny, je tam Tomáš Klus a dokola. Změny je tam Tomáš Klus a dokola. Zpáté. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Z pátého na osmé to tentokrát vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Vzala skupina Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Opět a Radeček s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Krištof s písničkou Všechno je v pořádku. Skupina Krištof má všechno je v pořádku. Skupina Krištof má od pátku. Skupina Krištof má od pátku nové album. Skupina Krištof má od pátku nové album. A skupina Krištof má od pátku nové album a jmenuje se stejně. Skupina Krištof má od pátku nové album a jmenuje se stejně jako písnička na má od pátku nové album a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Pátku nové album a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční album a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích a jmenuje se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Je se stejně jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Je to tak správně. Jako písnička na sedmém místě. Půlnoční hřích. Je to tak správně. Půlnoční hřích.

O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mě. O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou. O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. O tři příčky si od minula polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém. Polepšil Marek Ztracený s písničkou Obuj si mé boty. Aktuálně je na pátém místě. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v rádiích zůstává selhání od Činasky. Už nehledám to místo, kde všechno mám.

0: syrup.
1: No a duet Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Vzpomeneš si, skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou skupina Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a Miraj Malinovej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má novej syrup. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. No a teď ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. Písnička ještě jednou Eva Farna a neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla Eva Farna a neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně a neříkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncepty. Říkej, co má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncepty v pražském Edenu, má se stát. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncepty v pražském Edenu. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncepty v pražském Edenu, je z alba ADH. Písnička, která vyšla těsně před jejími třemi koncepty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop. Těsně před jejími třemi koncepty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop. A momentálně písnička jejími třemi koncepty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop. A momentálně koncepty v pražském Edenu, je z alba ADHD pop. A momentálně písnička slaví Edenu, je z alba ADHD pop. A momentálně písnička slaví z alba ADHD pop. A momentálně písnička slaví 9. vítězství v české ADHD pop. A momentálně písnička slaví 9. vítězství v české desítce pop. A momentálně písnička slaví 9. vítězství v české desítce. Momentálně písnička slaví 9. vítězství v české desítce. Písnička slaví 9. vítězství v české desítce. 9. vítězství v české desítce. I v české desítce.

0: Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky.
2: Desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhraní.
0: Na rádiu Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička.
0: Blaník.
1: Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička. Stříbrná příčka, druhé místo české desítky, druhá nejhranější česká písnička uplynulého týdne. Miraj a malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Malinovej sirup. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Miraj je navrátila. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Miraj je navrátila. Název má podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Prý na venkově a podle sirupu, který dělávala babička. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím, který dělávala babička. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Mira je navrátila. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla. Prý na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sám na venkově a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi a má s tím spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke spojené dětství. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Písnička vyšla letos v červnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo drnu a Miraj sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé sámi popisuje jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a jako návrat ke kapele bez příkras. Tak to bylo druhé místo a než se pustíme do prvního, kapele bez příkras. Tak to bylo druhé.

bronz, stejně jako minule, bere Poetika. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku blízko. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku blízko. A bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku blízko. Bronz, stejně jako minule, bere Poetika za písničku blízko. Jako minule, bere Poetika za písničku.

0: A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Mirai a jejich malinovej syrup. A na stříbrné pozici jste před chvíli slyšeli skupinu Mirai a jejich malinovej syrup.
1: Česká desítka.

Šestá příčka, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Šestá příčka, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Šestá příčka, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Obuj si mý boty. Šestá příčka, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Obuj si mý boty. Příčka, Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Obuj si mý boty. Eva Farná a Miraj. A vzpomeneš si? Obuj si mý boty.

0: Rádiu Blaník. Desítka.
1: Česká desítka.
0: Na Rádiu Blaník.
2: Už jsem dneska
0: na Rádiu Blaník.
2: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě
0: Rádiu Blaník.
2: Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několik. Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát. Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Už jsem dneska jednou říkal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně včekal, že jména Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v České Eva Farná a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa zde a Miraj ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. Ještě několikrát uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc uslyšíme. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu. Mají vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj vlastně v české desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně desítce 3 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4 místa z 10. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná. A ještě si navíc Miraj zahrál v klipu Tomáše Kluse, takže vlastně 4. Eva Farná má s Mirajem 3. Eva Farná má s Mirajem duet. Vzpomeneš si? Skupina Miraj, malinovej syrup. Farná má s Mirajem duet. Vzpomeneš si? Skupina Miraj, malinovej syrup.

desítka na... Česká desítka na rádiu Bl... Česká desítka na rádiu Blaník. Česká desítka na rádiu Blaník. Místo první. Desítka na rádiu Blaník. Místo první. Na rádiu Blaník. Místo první. Jublaník. Místo první.

0: chceš soudit.
1: O tři příčky si od minulého. Boty,
0: jestli mě chceš soudit.
1: O tři příčky si od
0: minulého. Jestli mě chceš soudit.
1: O tři příčky si od minulého polepšit.

Výrobat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr výrobat k nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. K nedělnímu obědu, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr slívá se pro tuto chvíli, protože v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr slívá se pro tuto chvíli, v neděli v poledne je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr slívá se pro tuto chvíli, loučí, mějte se krásně, je tady repríza, jako na Zavolanou. Petr slívá se pro tuto chvíli, loučí, mějte se krásně, zůstaňte jako na Zavolanou. Petr slívá se pro tuto chvíli, loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Petr slívá se pro tuto chvíli, loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte slívá se pro tuto chvíli, loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším to chvíli, loučí, mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí. Pojďte se krásně, zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a zůstaňte s Blaníkem. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Užívejte si víkend, já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Já se těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Těším na vás zase v pondělí po ránu a předávám slovo kolegům. Česká desítka na po ránu a předávám slovo kolegům. Česká desítka na rádiu Blaník a předávám slovo kolegům. Česká desítka na rádiu Blaník kolegům. Česká desítka na rádiu Blaník. Desítka na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Radio Blaník.

0: Blaník.
1: Deváté vítězství.
2: Desítka.
0: Na rádiu Blaník.
1: Deváté vítězství v české desíce.
0: Na rádiu Blaník.
1: Deváté vítězství v české desíce Eva Farna.
0: Blaník.
1: Deváté vítězství v české desíce Eva Farna a neříkej, co má sestra. Deváté vítězství v české desíce Eva Farna a neříkej, co má se stát. A deváté vítězství v české desíce Eva Farna a neříkej, co má se stát. A to je deváté vítězství v české desíce Eva Farna a neříkej, co má se stát. A to je z dnešní v české desíce Eva Farna a neříkej, co má se stát. A to je z dnešní české desíce Eva Farna a neříkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky a neříkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky vkej, co má se stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím stát. A to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak to je z dnešní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní české desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině mezinárodní desítky vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině mezinárodní federace vše. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině mezinárodní federace hudebního průmyslu. Ale ještě než se rozloučím, tak opět poděkuju české národní skupině mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI.
3: Protože v neděli v poledne je tady repríza. Potom si ji můžete naservírovat k nedělnímu obědu.

Trovasse. Mi pure messerà. Trova.

Taky si přejete slyšet. Budu při tobě stát. Taky si přejete slyšet Michal Navida, Život. Budu při tobě stát. Taky si přejete slyšet Michal Navida. Při tobě stát. Taky si přejete slyšet Michal Navida, Život je náš. Taky si přejete slyšet Michal Navida, Život je náš. Život je náš. Taky si přejete slyšet Michal Navida, Život je náš. Život je náš. Si přejete slyšet Michal Navida, Život je náš. Život je náš. Nezbývá. Slyšet Michal Navida, Život je náš. Život je náš. Nezbývá. Život je náš. Život je náš. Nezbývá. Život je náš. Nezbývá. Nebo Hanu Zagorovou, studánko. Nebo Hanu Zagorovou, studánko Stříbrná.

0: A pokračuje páteční večer. A pokračuje páteční večer.
1: Plastasu.
0: A pokračuje páteční večer.
1: Plastasuk.
0: A pokračuje páteční večer.
1: Plastasuk.
0: Páteční večer.
1: Plastasuk.
2: Na rádiu Blaník.
1: Plastasuk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19.
1: Plastasuk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně.
1: Plastasuk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně.
3: Půl desátou.
1: Suk.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně.
2: Půl. Rádiu Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně.
3: Půl desátou bych to viděl.
2: Si. Blaník.
0: Teď mezi 19. a minimálně.
3: Půl desátou bych to viděl.
0: Si. Teď mezi 19. a minimálně.
3: Půl desátou bych to viděl.
0: Si. Budeme hrát na vaše. 19. a minimálně.
3: Půl desátou bych to viděl.
0: Si. Budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro minimálně.
3: Půl desátou bych to viděl.
0: Si. Budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu.
3: Půl desátou bych to viděl.
0: Si. Budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divokej byl.
3: Viděl.
0: Si. Budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divokej byl. Přiletí čmelák. Budeme hrát na vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divokej byl. Přiletí čmelák. No a vaše přání. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divokej byl. Přiletí čmelák. No a pak Karel Gott. Tak na rozjezd pro vás mám kapelu Divokej byl. Přiletí čmelák. No a pak Karel Gott. Olga Lounová. Pro vás mám kapelu Divokej byl. Přiletí čmelák. No a pak Karel Gott. Olga Lounová. Michal Divokej byl. Přiletí čmelák. No a pak Karel Gott. Olga Lounová.
3: Michal David. Michal Tuš.
0: No a pak Karel Gott. Olga Lounová.
3: Michal David. Michal Tučný a spousta dalších.
0: Karel Gott. Olga Lounová.
3: Michal David. Michal Tučný a spousta dalších.
0: Prima poslech. Lounová.
3: Michal David. Michal Tučný a spousta dalších.
0: Prima poslech.
3: David. Michal Tučný a spousta dalších.
0: Prima poslech.
3: Michal Tučný a spousta dalších.
0: Prima poslech.
2: Rádio Blaník.
3: Spousta dalších.
0: Prima poslech.
2: Rádio Blaník.
1: Písničky.
0: Prima poslech.

0: Sokorovou Studánko Stříbrná.
1: Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Kostříbrná.
1: Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Napsa.
1: Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Napsání.
1: Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Napsání. Dobrý večer.
1: Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Napsání. Dobrý večer.
1: Rádio Blaník. Jedeme dál, hrajeme hezky česky.
0: Napsání. Dobrý večer.
2: Rádio Blaník.
1: Jdeme hezky česky.
0: Napsání. Dobrý večer.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Napsání. Dobrý večer.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dobrý večer.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra čekujeme.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Zítra čekujeme většinou za
2: Blaník. Počasí.
0: Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo
2: počasí.
0: Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo střeháňkami odpoledne. Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo střeháňkami. Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo střeháňkami odpoledne by pak měli srážky slab. Zítra čekujeme většinou zataženo s deštěm nebo střeháňkami odpoledne by pak měli srážky slábnout a oblačíme většinou zataženo s deštěm nebo střeháňkami odpoledne by pak měli srážky slábnout a oblačnost má ubývat. Zataženo s deštěm nebo střeháňkami odpoledne by pak měli srážky slábnout a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme střeháňkami odpoledne by pak měli srážky slábnout a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme od 11 odpoledne by pak měli srážky slábnout a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme od 11 do 16 slábnout a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme od 11 do 16 a oblačnost má ubývat. V maximech naměříme od 11 do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18 má ubývat. V maximech naměříme od 11 do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18. V maximech naměříme od 11 do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude měříme od 11 do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima. Do 16 stupňů, na jihovýchodě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima kolem plus 7 stupňů, na jihovýchodě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima kolem plus 7, na jihovýchodě až 18. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima kolem plus 7, v noci a po ránu 11. V 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima kolem plus 7, v noci a 1000 metrech na horách ale bude pěkná zima kolem plus 7, v noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia. Horách ale bude pěkná zima kolem plus 7, v noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia. Na zima kolem plus 7, v noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia. Plus 7, v noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia. V noci a po ránu 11 až 7 stupňů Celsia. A pokračuje 11 až 7 stupňů Celsia. A pokračuje páteční večer 7 stupňů Celsia. A pokračuje páteční večer.

tohle je Bonnie Tyler. Tak tohle je Bonnie Tyler. Já vysílám. Tak tohle je Bonnie Tyler. Já vysílám ní rád. Tak tohle je Bonnie Tyler. Já vysílám ní rád. Blaník. Dobrý večer. Tak tohle je Bonnie Tyler. Já vysílám ní rád. Blaník. Tak tohle je Bonnie Tyler, ve vysílání Rádia Blaník. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Tohle je Bonnie Tyler, ve vysílání Rádia Blaník. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už Tyler, ve vysílání Rádia Blaník. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vysílání Rádia Blaník. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Dobrý večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Ano, večer vám se je, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Ano, opět to bude znít, Vlasta Suk. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Za chvíli už páteční písničky na vaše písemná přání. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Písničky na vaše písemná přání. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Bych to udělal tak do 3/4 na 10 možná přání. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Bych to udělal tak do 3/4 na 10 možná do té 22. Ano, opět to bude znít podle vás za dnes. Bych to udělal tak do 3/4 na 10 možná do té 22. hodiny připadní podle vás za dnes. Bych to udělal tak do 3/4 na 10 možná do té 22. hodiny připad dnes. Bych to udělal tak do 3/4 na 10 možná do té 22. hodiny připátku, tak poslouchejte tak do 3/4 na 10 možná do té 22. hodiny připátku, tak poslouchejte a těšte se na 10 možná do té 22. hodiny připátku, tak poslouchejte a těšte se. Terza Mašková za té 22. hodiny připátku, tak poslouchejte a těšte se. Terza Mašková zaspívá v té hodiny připátku, tak poslouchejte a těšte se. Terza Mašková zaspívá v příštích minutách, tak poslouchejte a těšte se. Terza Mašková zaspívá v příštích minutách, budu při to poslouchejte a těšte se. Terza Mašková zaspívá v příštích minutách, budu při tobě stát. Terza Mašková zaspívá v příštích minutách, budu při tobě stát. Budu při tobě, Terza Mašková zaspívá v příštích minutách, budu při tobě stát. Budu při tobě, zaspívá v příštích minutách, budu při tobě stát. Budu při tobě, stát. Budu při tobě stát.

0: Radio Moquet Bill at Radio Moquet Bill at Čmelák. Radio Moquet Bill at Čmelák.
1: Na rádiu.
0: Radio Moquet Bill at Čmelák.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer. Radio Moquet Bill at Čmelák.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer. Radio Moquet Bill at Čmelák.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer. Radio Moquet Bill a Čmelák.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer. A Čmelák.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer. Tak.
1: Na rádiu Blaník.
0: Pěkný večer.
2: Písničko
0: Blaník.
1: Pěkný večer.

0: nejlepšího.
1: Máme tě moc rádi, babi.
0: Tak my taky posíláme přání všeho nejlepšího.
1: Máme tě moc rádi, babi.
0: Tak my taky posíláme přání všeho nejlepšího.
1: A písničku rádi, babi.
0: Tak my taky posíláme přání všeho nejlepšího.
1: A písničku Být stále mlád.
0: Tak my taky posíláme přání všeho nejlepšího.
1: A písničku Být stále mlád.
0: Taky posíláme přání všeho nejlepšího.
1: A písničku Být stále mlád. Být stále mlád. Stále mlád.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jako první na vaše...
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jako první na vaše přání zaspí...
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott. Naš...
0: Přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott. Naši milá...
1: Na rádiu Blaník.
2: Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott. Naši milá bab... Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott, naši milá babičko Amálko, přejeme ti. Jako první na vaše přání zaspívá Karel Gott, naši milá babičko Amálko, přejeme ti k tvým. Vaše přání zaspívá Karel Gott, naši milá babičko Amálko, přejeme ti k tvým 88. narozeninám. Karel Gott, naši milá babičko Amálko, přejeme ti k tvým 88. narozeninám. Naši milá babičko Amálko, přejeme ti k tvým 88. narozeninám, hlavně zdraví. Šičko Amálko, přejeme ti k tvým 88. narozeninám hlavně zdraví, žádné bolesti, přejeme ti k tvým 88. narozeninám hlavně zdraví, žádné bolesti a všať 88. narozeninám hlavně zdraví, žádné bolesti a všať zvládáš jak doteď, samostatně 80. narozeninám hlavně zdraví, žádné bolesti a všať zvládáš jak doteď, samostatně si úžasně nám hlavně zdraví, žádné bolesti a všať zvládáš jak doteď, samostatně si úžasná maminka tchý, žádné bolesti a všať zvládáš jak doteď, samostatně jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, bolesti a všať zvládáš jak doteď. Samostatně jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, babička a skvělá, zvládáš jak doteď. Samostatně jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, babička a skvělá žena, máme teď. Samostatně jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, babička a skvělá žena, máme tě babičko moc. Samostatně jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, babička a skvělá žena, máme tě babičko. Jsi úžasná maminka, tchýně pravavička, babička a skvělá žena, máme tě babičko moc rádi a budeme vždy tchýně, pravavička, babička a skvělá žena, máme tě babičko moc rádi a budeme vždy s pravavička, babička a skvělá žena, máme tě babičko moc rádi a budeme vždy s tebou. Přejí a skvělá žena, máme tě babičko moc rádi a budeme vždy s tebou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, máme tě babičko moc rádi a budeme vždy s tebou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka babičko moc rádi a budeme vždy s tebou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuka, budeme vždy s tebou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučkou. Přejí tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří. Tvůj syn Jiří, manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučka Nikolka. Super pejsek. Manželka Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučka Nikolka. Super pejsek. Ani Ivuška, taky vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučka Nikolka. Super pejsek. Ani a milovaný vnučka Petra, vnuk Jiří, pravnučka Nikolka. Super pejsek. Ani a milovaný opeřenec a vnuk Jiří, pravnučka Nikolka, super pejsek Ani a milovaný opravnučka Nikolka, super pejsek Ani a milovaný opeřenec Mian. Super pejsek Ani a milovaný opeřenec Mian. Máme tě moc pejsek Ani a milovaný opeřenec Mian. Máme tě moc rádi, babi. A milovaný opeřenec Mian. Máme tě moc rádi, babi. Tak mi taky posílám opeřenec Mian. Máme tě moc rádi, babi. Tak mi taky posíláme přání Mian. Máme tě moc rádi, babi. Tak mi taky posíláme přání.

ten hezký čas se mi vrátí, ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí, ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí, víc byl, ten hezký čas se mi vrátí, víc tak, ten hezký čas se mi vrátí, víc tak, čas se mi

Zirko, kilo sem, kilo tam. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru a kamarádku Zirkova. Děkuje Iveta. Kilo tam. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru a kamarádku Zirkova. Děkuje Iveta. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru a kamarádku Zirkova. Děkuje Iveta. Písničku na přání pro moji dceru a kamarádku Zirkova. Děkuje Iveta. Pro moji dceru a kamarádku Zirkova. Děkuje Iveta. Kamarádko Zirkova, děkuje Iveta. Děkuje Iveta.

0: Karel Gott nám zpíval být stále mlád.
1: Olga Launová taky Kamelaný Voltová zaspívají kilosem kilotam. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru Akátu. Zahrajte prosím písničku na přání pro moji dceru a kamarádku.

0: Budu do kocburou hvězdy nad námi, miluji tebe, budu čekat a milovat tě. Budu do kocburou hvězdy nad námi, miluji tě, máš Estrando, čekat a milovat tě. Budu do kocburou hvězdy nad námi, miluji tě, máš Estrando, tvůj prvňáč. Budu do kocburou hvězdy nad námi, miluji tě, máš Estrando, tvůj prvňáček. Budu do kocburou hvězdy nad námi, miluji tě, máš Estrando, tvůj prvňáček. Hvězdy nad námi, miluji tě, máš Estrando, tvůj prvňáček.
1: Rádio Blaník.
0: Miluji tě, máš Estrando, tvůj prvňáček.
1: Rádio Blaník. Pohodové.
0: Tvůj prvňáček.
1: Rádio Blaník. Pohodové české.
0: Prvňáček.
1: Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník.

0: Já mám strašný hlad. Kluček je atomová zbraň. Já mám strašný hlad. Kluček je atomová zbraň. Já mám strašný hlad.
1: Olga Lounová. Atomová zbraň.
0: Já mám strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel.
0: Já mám strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel. Nýbotová.
0: Já mám strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel. Nýbotová. Jak se slyšel?
0: Strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel. Nýbotová.
2: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel. Nýbotová.
2: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
1: Olga Lounová taky kamel. Nýbotová.
2: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
1: Kilo sem, kilo tam, tak
2: taky kamel. Nýbotová.
1: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
2: Kilo sem, kilo tam, tak to je písnička.
1: Nýbotová.
2: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
1: Kilo sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste.
2: Jak se slyšeli, měli strašný hlad.
1: Kilo sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste si přáli slyšet.
2: I za námi měli strašný hlad.
1: Kilo sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste si přáli slyšet.
2: I za námi a
1: kilo sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste si přáli slyšet.
2: I za námi a před námi Michal David. Život
1: sem, kilo tam, tak to je písnička, kterou jste si přáli slyšet.
2: I za námi a před námi Michal David. Život je na.
1: To je písnička, kterou jste si přáli slyšet.
2: I za námi a před námi Michal David. Život je náš.
1: I za námi a před námi Michal David. Život je náš.
2: Šestan do moje, jsem šťastný.
1: Před námi Michal David. Život je náš.
2: Šestan do moje, jsem šťastný, že tě mám. Asi pro mě vším a moc pro.
1: Život je náš.
2: Šestan do moje, jsem šťastný, že tě mám. Asi pro mě vším a náš.
1: Šestan do moje, jsem šťastný, že tě mám. Asi pro mě vším a moc pro mě.
2: Šestan do moje, jsem šťastný, že tě mám. Asi pro mě vším a moc pro mě znamenáš.
1: Posílám.
2: Jsem šťastný, že tě mám. Asi pro mě vším a moc pro mě znamenáš.
1: Posílám ti políbení z Budapešti, kde tě mám. Asi pro mě vším a moc pro mě znamenáš.
2: Posílám ti políbení z Budapešti, kde mi moc vším a moc pro mě znamenáš.
1: Posílám ti políbení z Budapešti, kde mi moc chybíš a věř, že na tebe pro mě znamenáš.
2: Posílám ti políbení z Budapešti, kde mi moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat.
1: Posílám ti políbení z Budapešti, kde mi moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.
2: Políbení z Budapešti, kde mi moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.
1: Budapešti, kde mi moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.
2: Kde mi moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.
1: Budu, dokud budou hvězdy.
2: Moc chybíš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.
1: Budu, dokud budou hvězdy nad námi.
2: Miluš a věř, že na tebe budu čekat a milovat tě.

0: Pokračujeme na vaše přání, opět zrychlíme, hezky česky zvesela zaspívá Michal Tučný. A my pokračujeme na vaše přání, opět zrychlíme, hezky česky zvesela zaspívá Michal Tučný. Na vaše přání, opět zrychlíme, hezky česky zvesela zaspívá Michal Tučný. Dáme zrychlíme, hezky česky zvesela zaspívá Michal Tučný. Dáme si prodavače, hezky česky zvesela zaspívá Michal Tučný. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zvesela zaspívá Michal Tučný. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom Michal Tučný. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Dáme si prodavače a máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Je pro dědečka a babičku. Máme tady požadavek, abychom zahráli písničku. Je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Abychom zahráli písničku. Je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Písničku. Je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Usol spolu spousty let. Písničku. Je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Usol spolu spousty let. Je pro dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Usol spolu spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Dědečka a babičku, aby si dali hubičku. Usol spolu spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Babičku, aby si dali hubičku. Usol spolu spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Máme vás hubičku. Usol spolu spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte. Usol spolu spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Berný spousty let. Příběhy můžou vyprávět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka. Příběhy můžou vyprávět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka a tatínek. Právět. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka a tatínek. Máme vás moc rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka a tatínek.
1: Pozvěte si všechny známé.
0: Rádi, hlavně buďte zdraví. Bernísek a maminka a tatínek.
1: Pozvěte si všechny známé.
0: Avi. Bernísek a maminka a tatínek.
1: Pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě od...
0: Bernísek a maminka a tatínek.
1: Pozvěte si všechny známé. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme.
0: Maminka a tatínek.
1: Pozvěte

0: Michal Tučný.
1: Nevidím, je to krása, nebýlozená bych hlásal.
0: Michal Tučný.
1: Krása, nebýlozená bych hlásal.
0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Nebýlozená bych hlásal.
0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Vědzená bych hlásal.
0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Pět deka hlásal.
0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Pět deka, 10 deka, 20 deka.
0: Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Pět deka, 10 deka, 20 deka.
0: Tučný, odpovědný vedoucí.
1: Pět deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo, krava, kilo, cukru, jeden rohlík.
0: Odpovědný vedoucí.
1: Pět deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo, krava, kilo, cukru, jeden rohlík, jedna...

0: Michala.
1: Dělat ho lepší.
0: Michala být romantická.
1: Dělat ho lepší.
0: Michala být romantická písnička.
1: Dělat ho lepší.
0: Michala být romantická písnička. Život je náš.
1: Lepší.
0: Michala být romantická písnička. Život je náš. Lepší. Michala být romantická písnička. Život je náš. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu minutu. Michala být romantická písnička. Život je náš. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu písnička. Život je náš. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu minutu. A my pokračujeme na vaše přání. Život je náš. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu minutu. A my pokračujeme na vaše přání. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu minutu. A my pokračujeme na vaše přání. Opět zrychlíme. Ve čtvrt na osm, k tomu jednu minutu. A my pokračujeme na vaše přání. Opět zrychlíme. Hezky česky z vesela. K tomu jednu minutu. A my pokračujeme na vaše přání. Opět zrychlíme. Hezky česky z vesela zaspívá Michal tu minutu a my pokračujeme.

Milá, budu při tobě stát, je Donýřan pro Sáru Sedláčkovou. Milá Sárunko, přeji ti všechno nejlepší. Tvoje máma. Rádio Blaník.

si každý vlastní hrou. Občas hrajeme si každý vlastní hrou. Občas hrajeme si každý vlastní hrou. Ale po každé

0: ci stavi
1: Při tobě stát.
0: Občas stavíme si pevnou bránu. Občas stavíme si pevnou bránu
1: pocitů.
0: Občas stavíme si pevnou bránu
1: pocitů.

0: No, nechte se pozvat, pojď.
1: Halo, pojďte všichni dovnitř, pojďte všichni.
0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
1: Halo, pojďte všichni dovnitř, pojďte všichni.
0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný.
1: Pojďte všichni dovnitř, pojďte všichni.
0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodává.
0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodavač. Teď.
0: No, nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodavač. Teď na Blaníku taky Tereza Maškova.
0: Nechte se pozvat, pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodavač. Teď na Blaníku taky Tereza Mašková.
0: Pojďte všichni dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodavač. Teď na Blaníku taky Tereza Mašková.
0: Dovnitř.
2: Jsem Michal Tučný a prodavač. Teď na Blaníku taky Tereza Mašková. A písnička Tučný a prodavač. Teď na Blaníku taky Tereza Mašková. A písnička Budu při tobě stát je do... Teď na Blaníku taky Tereza Mašková. A písnička Budu při tobě stát je do Nýřan... Na Blaníku taky Tereza Mašková. A písnička Budu při tobě stát je do Nýřan pro Sáru Sedláčkovou Mašková. A písnička Budu při tobě stát je do Nýřan pro Sáru Sedláčkovou.

i když myslím na my, i když myslím, že není, i když myslím, že není kam dál plout.

Ceta za chvíli třeba Miroslav Žbrka. Ceta třeba Miroslav Žbrka. Chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě. Chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, chcete slyšet písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend písničku Bělý květ, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat, tak vám ji samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Samozřejmě zahrajeme. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Ale ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Zítra to ještě předtím taky připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Zítra to totiž připomínám, že tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. Tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbrku. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. Vzpomínat na Miroslava Žbrku. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme na Miroslava Žbrku. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme rozdávat. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme rozdávat něco hezké. Zítra to totiž bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na Symfonii bude 5 let, co nás opustil. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc nás opustil. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A tak budeme rozdávat něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A přihodíme ty něco hezkého. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A přihodíme ty nejkrásnější hezkého. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A přihodíme ty nejkrásnější písničky Miroslava. Vstupenky na symfonickou noc se v Pražském obecním domě. A přihodíme ty nejkrásnější písničky Miroslava Žbrky. Přihodíme ty nejkrásnější písničky Miroslava Žbrky. Takže tento víkend se rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady krásnější písničky Miroslava Žbrky. Takže tento víkend se rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Miroslava Žbrky. Takže tento víkend se rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Bělý květ. Takže tento víkend se rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Bělý květ. Rádio. Tento víkend se rozhodně nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Bělý květ. Rádio. Nenechte ujít. A za chvíli tady písničku Bělý květ. Rádio. A za chvíli tady písničku Bělý květ. Rádio Blaník. Písničky na přání. Tady písničku Bělý květ. Rádio Blaník. Písničky na přání. Bělý květ. Rádio Blaník. Písničky na přání. Rádio Blaník. Písničky na přání. Rádio Blaník. Písničky na přání. Písničky na přání. Knižky na přání.

0: Dobrý, všechno dobrý. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? I všechno dobrý. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená všechno dobrý. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla. Co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59. Jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabel na skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazíček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském futuru a pokud další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském futuru a pokud se ti nikam nechce příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.ostravském futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.cz EU a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla e online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop z mobilna.eu dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato, já už bych potřeboval...
0: mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si s tím v Česku?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký vel...
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký wellness?
1: Bych potřebovala někam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Kam vypadnout.
0: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe
0: si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Taky wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness. Procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukva.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuje.
1: Nejlépe všechno.
0: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem. Jdeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. Hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. A nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy.
0: Hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těším.
0: Pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: A zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: Hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
0: Slyšíte?
2: Těšíme se na vás.

Můžem stát. Můžem zažít i můžem zažít i chvíli. Můžem zažít i chvíli.

0: Slyšíte tuhle reklamu?
1: Vás.
0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House

0: panovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Já jich v programu Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Díky Sven Car. Já jich v programu Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Díky Sven Car. S Volvo Select ze Sven Car pár vyzkoušel. Díky Sven Car.
1: Sven Car Ostra.
0: Sven Car pár vyzkoušel. Díky Sven Car.
1: Sven Car Ostrava.
0: Autorizoval. Díky Sven Car.
1: Sven Car Ostrava.
0: Díky Sven Car.
1: Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých
0: Sven Car.
1: Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar. Prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyber ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo CZ. Vyberte si své Volvo.
2: Východ slunce nad Bali. Noc.
1: Vyberte si své Volvo.
2: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pro
1: své Volvo.
2: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu.
1: Volvo.
2: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká. Plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká. Kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771. Vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 korun. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. 54 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. CZ. Jednička na trhu letenek. Jednička na trhu letenek. Letenek.

Tereza Mašková. Tereza Mašková zpívala. Tereza Mašková zpívala na Vlaníku na vaše přání. Tereza Mašková zpívala na Vlaníku na vaše přání. Tereza Mašková zpívala na Vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav. Tereza Mašková zpívala na Vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav Žbrka. Tereza Mašková zpívala na Vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav Žbrka. Zpívala na Vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav Žbrka. Chcete slyšet na Vlaníku na vaše přání. Za chvíli třeba Miroslav Žbrka.

nový plot mám. Já nový plot mám. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodávám. Obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Tetětice u sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Tetětice u Kroměříže. A brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý. Cezáme i montujeme. Ploty Dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Ploty Dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Tetětice u Kroměříže. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Tak co? Ploty Dobrý. CZ. Ploty Dobrý. Všechno dobrý. Tak co? Už víš, jak ochránit ploty.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme podle vás teď
0: slívenčky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme podle vás teď slívený Miroslav Žvěrka.
1: Na rádiu Blaník.
2: A pokračujeme podle vás teď slívený Miroslav Žvěrka a Bělik. A pokračujeme podle vás teď slívený Miroslav Žvěrka a Bělý kvet. Pěkný večer, dobla. A pokračujeme podle vás teď slívený Miroslav Žvěrka a Bělý kvet. Pěkný večer, doblaníku, prosím, podle vás teď slívený Miroslav Žvěrka a Bělý kvet. Pěkný večer, doblaníku, prosím, zahrání slívený Miroslav Žvěrka a Bělý kvet. Pěkný večer, doblaníku, prosím, zahrání písničky pro mého skvělého, hraní písničky pro mého skvělého tatínka Jiřího a maminku Ivušku s přáním a pěkného večera. Máme vás moc rádi, Ivušku s přáním a pěkného večera. Máme vás moc rádi, přeje dcera Péťa a vnučka Nikolka. A pěkného večera. Máme vás moc rádi, přeje dcera Péťa a vnučka Nikolka. Máme vás moc rádi, přeje dcera Péťa a vnučka Nikolka. Péťa a vnučka Nikolka.
0: Pohodové české
2: Nikolka.

0: Tady na Blaníku jsme si dali. Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka spí. Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka. Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka zpíval a před námi lady. Tady na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka zpíval a před námi lady. Na Blaníku jsme si dali jeden bělý květ. Miroslav Žbírka zpíval a před námi lady. Bělý květ. Miroslav Žbírka zpíval a před námi Lady Gaga, Bradley Cooper na vaše psání. Miroslav Žbírka zpíval a před námi Lady Gaga, Bradley Cooper na vaše psání, písnička Shallow. Žbírka zpíval a před námi Lady Gaga, Bradley Cooper na vaše psání, písnička a před námi Lady Gaga, Bradley Cooper na vaše psání, písnička Shallow. Milá maminko, jubileu Lady Gaga, Bradley Cooper na vaše psání, písnička Shallow. Milá maminko, jubileu Lady Cooper na vaše psání, písnička Shallow. Milá maminko, jubileu ti přeji pevné zdraví, psání písnička Shallow. Milá maminko, k jubileu ti přeji pevné zdraví, stálka Shallow. Milá maminko, k jubileu ti přeji pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu. Milá maminko, k jubileu ti přeji pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu. Milá maminko, k jubileu ti přeji pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu do všeho, co podnikáš. Jubileu ti přeji pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu do všeho, co podnikáš. Zůstaň pořád pevné zdraví, stále dobrou náladu a spoustu elánu do všeho, co podnikáš. Zůstaň pořád tak skvělý, stále dobrou náladu a spoustu elánu do všeho, co podnikáš. Zůstaň pořád tak skvělá, kaj si elánu do všeho, co podnikáš. Zůstaň pořád tak skvělá, kaj si uži si dnešní výjimečný den, co podnikáš. Zůstaň pořád tak skvělá, kaj si uži si dnešní výjimečný den a písničku, kterou máš tak pořád tak skvělá, kaj si uži si dnešní výjimečný den a písničku, kterou máš tak ráda. Přejet kaj si uži si dnešní výjimečný den a písničku, kterou máš tak ráda. Přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou. Si dnešní výjimečný den a písničku, kterou máš tak ráda. Přeje tvůj syn Láďa s výjimečný den a písničku, kterou máš tak ráda. Přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou.
1: Rádio.
0: A písničku, kterou máš tak ráda. Přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou.
1: Rádio.
0: Kterou máš tak ráda. Přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou.
1: Rádio.
0: Přeje tvůj syn Láďa s celou rodinou.

0: Lady, we're far from the shallow now. Lady Gaga. Lady Gaga, taky Bradley Cooper. Lady Gaga, taky Bradley Cooper. Shallow. Lady Gaga, taky Bradley Cooper. Shallow. A jdeme dál, teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Taky Bradley Cooper. Shallow. A jdeme dál, teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Bude to pro Janičku. Shallow. A jdeme dál, teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Bude to pro Janičku, která se starala o kan... A jdeme dál, teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Bude to pro Janičku, která se starala o kandidáty voleb. Teď hat-trick, nechte vlajky vlát. Bude to pro Janičku, která se starala o kandidáty voleb. Starala o kandidáty voleb. Pro mě je to královna, píše Peník. Tak jdeme na písni. Kandidáty voleb. Pro mě je to královna, píše Peník. Tak jdeme na písni. Pro mě je to královna, píše Peník. Tak jdeme na písničku. Je to královna, píše Peník. Tak jdeme na písničku. Za chvíli taky Hana, to královna, píše Peník. Tak jdeme na písničku. Za chvíli taky Hana Zagorová, studa, píše Peník. Tak jdeme na písničku. Za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrna, Peník. Tak jdeme na písničku. Za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrna. Tak jdeme na písničku. Za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrna. A nebo Miraj, Jahoda. Za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrna, a nebo Miraj, Jahoda. Za chvíli taky Hana Zagorová, studánka Stříbrna, a nebo Miraj, Jahoda. Pěkný večer. Hana Zagorová, studánka Stříbrna, a nebo Miraj, Jahoda. Pěkný večer. Studánka Stříbrna, a nebo Miraj, Jahoda. Pěkný večer.
1: Často máme
0: Stříbrna, a nebo Miraj, Jahoda. Pěkný večer.
1: Často máme chrbej,
0: Jahoda. Pěkný večer.

0: Hattrick. Hattrick, nechte vlajky vlát. Hattrick, nechte vlajky vlát. A my... Hattrick, nechte vlajky vlát. A my pokračujeme na vaše... Hattrick, nechte vlajky vlát. A my pokračujeme na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřička... Hattrick, nechte vlajky vlát. A my pokračujeme na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, zde vlajky vlát. A my pokračujeme na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, zde... A my pokračujeme na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější na vaše přání s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešní s Hanou Zagorovou. Milá sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. Milá sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. Sestřičko, Zdeničko, všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje. Všechno jen to nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje. Nejkrásnější k tvým dnešním narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje. Sana posílá tvým dnešním narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje. Sana posílá písničku narozeninám. V srdíčku na pořád tvoje. Sana posílá písničku. Tak tady je. V srdíčku na pořád tvoje. Sana posílá písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná. Na pořád tvoje. Sana posílá písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky.
0: Sana posílá písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište se.
0: Posílá písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište si.
0: Písničku. Tak tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i...
0: Tady je Studánka Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy.
0: Na Stříbrná.
1: Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách rádi. Písničky na přání. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník. Na přání. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník CZ. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník CZ.
2: Písničky na
1: jakou i vy na stránkách Rádio Blaník CZ.
2: Písničky na přání
1: na stránkách Rádio Blaník CZ.
2: Písničky na přání
1: na stránkách Rádio Blaník CZ.
2: Písničky na přání
1: Rádio Blaník CZ.
2: Písničky na přání
1: Blaník CZ.
2: Písničky

hoří, tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových. Tak ptám se v době tání i ve dnech říjnových. V době tání i ve dnech říjnových. I ve dnech říjnových. I ve dnech říjnových. Kdo místo mne se skládá? I ve dnech říjnových.

zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít, letím tou brankou, až k lesu můžu jít, až k lesu můžu jít, až k lesu můžu jít, a kleknu nad studánku, až k lesu můžu jít, a kleknu nad studánkou, můžu jít.

0: ceně 99,90 zajet, čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů z okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 20 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Honda za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Honda 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akce.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku.
0: Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní.
0: To se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV. Akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV. Pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. RV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridní SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním výhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň 30 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Na zároveň Honda, the power of dreams. Honda, the power of dreams.
2: Itálie, která chutná.
1: The power of dreams.
2: Itálie, která chutná. Objevte
1: power of dreams.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavice. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavice ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavice ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu lavice ve Zlíně, Brně a Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu lavice ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a. Objevte prodejnu lavice ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Prodejnu lavice ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný v Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímě a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden už uvidíte Albert neporazitelné.

0: neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo. Ne, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 13. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. České máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A ve máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo kou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 120. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert dlečková kilo pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. Pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9. 29,90. Albert dle srovnání k 30.9. 90. Albert dle srovnání k 30.9.
1: Super ceny bez čekání.
0: Albert dle srovnání k 30.9.
1: Super ceny bez čekání na akci.
0: Albert dle srovnání k 30.9.
1: Super ceny bez čekání na akci.
0: 30.9.
1: Super ceny bez čekání na akci. V DM
0: 9.
1: Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. Super ceny bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM bez čekání na akci. V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sort. DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýhodnosti. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené. Dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 2. Kupte třeba Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Persil prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Prací gel color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. 10 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Viděl jsi to?
1: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak
1: akce. DM vždy výhodně.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten...
1: DM vždy výhodně.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého...
1: Výhodně.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého... Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijedno.
3: A co, jako?
2: No jak tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijedno normální. Tady ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner, třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
3: No jak se má si dostat?
2: Má bejt. No tobě přijedno normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
3: No jak se má si dostat plast?
2: Tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Normální, že se tady jezdí žlutý kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, jezdí žlutý kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě kontejner?
3: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to petkový třídičky. Stojí odpad do třídičky a k recyklaci.
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopij, ať je to třídičky.

0: k recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklaci.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba.
1: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
0: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev. Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní to petku vytřídit, aby se vrátila z recyklovaná třeba jako nová láhev. Nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svědět, vidět, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, byla zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu, tahle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu.
0: Svěděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život.
0: Že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
0: Plasty využívají při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
0: Při výrobě cementu?
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad.
0: Cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestě. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Přemýšlíte o
2: Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
2: Cesta odpadu CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje
2: CZ.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení? Do prodeje Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější psiko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc zdarma. A grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A je navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení to měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyň, procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také po všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz. Siko.cz. Siko.cz.

0: Zagorová nás potěšila písní Studánko Stříbrna za 3 minuty. Hana Zagorová nás potěšila písní Studánko Stříbrna za 3 minuty 3/4. Hana Zagorová nás potěšila písní Studánko Stříbrna za 3 minuty 3/4 na 8. Zagorová nás potěšila písní Studánko Stříbrna za 3 minuty 3/4 na 8. Před námi třeba Mira nás potěšila písní Studánko Stříbrna za 3 minuty 3/4 na 8. Před námi třeba Mira, jak jsem písní Studánko Stříbrna za 3 minuty 3/4 na 8. Před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. Stříbrna za 3 minuty 3/4 na 8. Před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. A taky zaspí za 3 minuty 3/4 na 8. Před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. A taky zaspívá Jaromír Majer. 3/4 na 8, před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. A taky zaspívá Jaromír Majer. Před námi třeba Mira, jak jsem slíbil, dáme si jahodu. A taky zaspívá Jaromír Majer. Hospůdku známou. Dáme si jahodu. A taky zaspívá Jaromír Majer. Hospůdku známou. A taky zaspívá Jaromír Majer. Hospůdku známou. Zpívá Jaromír Majer. Hospůdku známou.
1: Vše, co potřebuji za cenu...
0: Majer, hospůdku známou.
1: Vše, co potřebuji za cenu...
0: Hospůdku známou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízku, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL.

0: Pohon všech kol u nového X-Trailu. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Maky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu
2: Plus, prosím.
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků. Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo s kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem. Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnost více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky získání 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme. Nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Šafránu.
1: Benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
4: Šafránové wellness pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče přelné z pro vaše vlasy a pokožku. To je Capilan Neo. Jedna péče přivízky tu mastných i suchých chlupů. S účinnou látkou Dandy Race. VVČ přivízky tu mastných i suchých chlupů. S účinnou látkou Dandy Race. VVV Capilan. S účinnou látkou Dandy Race. VVV Capilan.cz. Chlupů. S účinnou látkou Dandy Race. VVV

0: www.kapilan.cz Činnou látkou Dandy Days. www.kapilan.cz Dandy Days. www.kapilan.cz www.kapilan.cz Kapilan.cz
1: Honda přiváží akční na Z. Honda přiváží akční nabídku. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné C. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo váží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná 40 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte a
1: Honda. The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný.
1: The power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Le of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější ne. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. U nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový okovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr, kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 25,90. Albert. Dle srovnání k 39,95,90. Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39. Albert. Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39. Dle srovnání k 39. K 39.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a teď tu máme
0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a teď tu máme přáníčko k prvním
0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám.
1: Na rádiu Blaník.
2: No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám.
1: Rádio Blaník.
2: No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám. Ano, před námi je Miraj. No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám. Ano, před námi je Miraj. No a teď tu máme přáníčko k prvním kulatinám. Ano, před námi je Miraj. Všechno nejlepší k desátým přáníčko k prvním kulatinám. Ano, před námi je Miraj. Všechno nejlepší k desátým narozeninám hlavu. Ano, před námi je Miraj. Všechno nejlepší k desátým narozeninám hlavu. Přejeme ti spoustu Miraj. Všechno nejlepší k desátým narozeninám hlavu. Přejeme ti spoustu zdraví štěstí. Všechno nejlepší k desátým narozeninám hlavu. Přejeme ti spoustu zdraví štěstí, lásky splněný. K desátým narozeninám hlavu. Přejeme ti spoustu zdraví štěstí, lásky splněný snů a důvod. Narozeninám hlavu. Přejeme ti spoustu zdraví štěstí, lásky splněný snů a důvodu k úsměvu. Přejeme ti spoustu zdraví, štěstí, lásky, splněných snů a důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc spoustu zdraví, štěstí, lásky, splněných snů a důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý lásky, splněných snů a důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si snů a důvodů k úsměvu. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nik úsměvu. Máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak máme tě všichni moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc rádi a přejeme ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc ti, ať je každý tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamená tvůj den tak krásný jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamená jako si ty. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství. Nikdy nezapomeň, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, jak moc tě máme všichni rádi a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, máme všichni rádi a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, dobrodružství a jak moc pro nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, dobrodružství kamarádů, nás znamenáš. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, dobrodružství kamarádů. Přejeme ti, ať je tvé dětství plné krásných okamžiků, dobrodružství kamarádů, radosti a splněných snů. Plné krásných okamžiků, dobrodružství kamarádů, radosti a splněných snů. Tak taky přejeme okamžiků, dobrodružství kamarádů, radosti a splněných snů. Tak taky přejeme samozřejmě všem družství kamarádů, radosti a splněných snů. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší kamarádů, radosti a splněných snů. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší a posílám radosti a splněných snů. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší a posílám snů. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší a posíláme jahodu. Tak taky přejeme samozřejmě všechno nejlepší a posíláme jahodu. Samozřejmě všechno nejlepší a posíláme jahodu. Všechno nejlepší a posíláme jahodu. A posíláme jahodu.
0: Pohodové
3: jahodu.
0: Pohodové České rádio.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu večer se na město snáší a okna jedou potichu spát se na město snáší a okna jedou potichu spát to snáší a okna jedou potichu spát za zdívám a okna jedou potichu spát. Zas dívám se do okna jedou potichu spát. Zas dívám se do ulic potichu spát. Zas dívám se do ulic do ciz potichu spát.

0: život je jako jahoda, což fajn. Život je jako jahoda, co tě našlo. Život je jako jahoda, co tě našlo. Život je jako jahoda, co tě našlo, háčku daj. Život je jako jahoda, co tě našlo, háčku daj.
1: Miraj.
0: Jako jahoda, co tě našlo, háčku daj.
1: Miraj, jahoda.
0: Co tě našlo, háčku daj.
1: Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání.
0: Co tě našlo, háčku daj.
1: Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání Rádia Blaník.
0: Háčku daj.
1: Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání Rádia Blaník. Před námi. Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání Rádia Blaník. Před námi Jaromír. Miraj, jahoda, právě teď ve vysílání Rádia Blaník. Před námi Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme teď ve vysílání Rádia Blaník. Před námi Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude Rádia Blaník. Před námi Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude to pro naši kamarádku. Před námi Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude to pro naši kamarádku s přáním. Jaromír Majer, jak jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, jsem slíbil, dáme si ho spůdku známou a bude to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narodku známou a bude to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám a bude to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám, jen to dobré. A hlavně to pro naši kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám, jen to dobré. Kamarádku s přáním. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám, jen to dobré. A hlavně zdraví, štěstí. Ilonko, přejeme ti k tvým narozeninám, jen to dobré. A hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Přejeme ti k tvým narozeninám, jen to dobré. A hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Užívej narozeninám, jen to dobré. A hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Užívej řeháci kmre a hlavně zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Užívej řeháci kmošíci zdraví, štěstí a pohodu do dalších dnů. Užívej řeháci kmošíci a zpěváci a pohodu do dalších dnů. Užívej řeháci kmošíci a zpěváci dnů. Užívej řeháci kmošíci a zpěváci. Užívej řeháci kmošíci a zpěváci. Řeháci, kmošíci a zpěváci.
2: Pohodový podzim.
1: Mošíci a zpěváci.
2: Pohodový podzim.
1: A zpěváci.
2: Pohodový podzim.
3: S Blaníkem.
1: Si.

0: do cizích tváří
1: a hledá, co
0: tam se do ulic do cizích tváří
1: a hledá, co viděl bych rád.
0: Ulic do cizích tváří
1: a hledá, co viděl bych rád.
0: Do cizích tváří
1: a hledá, co viděl bych rád.
0: Tváří
1: a hledá, co viděl bych rád.
0: Už bez zájmu
1: a hledá, co viděl.

a doufám, že sama té hospůd, když si tak daleko, a doufám, že sama té hospůdce posí tak daleko, a doufám, že sama té hospůdce posílám dílko, a doufám, že sama té hospůdce posílám dílko, doufám, že sama té hospůdce posílám dílko, sama té hospůdce posílám dílko, té hospůdce posílám dílko.

kam za ten den pokročil svět. Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kam za ten den pokročil svět. Kdo za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil, ten pokročil svět. Kdo se kde narodil a čil svět.

I z fotbalu ví se, kde narodil a co kdo psal si. I z fotbalu výsledků a co kdo psal si. I z fotbalu výsledků pět. Kdo psal si. I z fotbalu výsledků pět. A na... I z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice. I z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice.

Tančil jsem s mámou a viděl tě na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dvrním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát a viděl tě u dveří stát. Jak spustil, viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku znám stát. Jak spustila hudba tu písničku znát. Jak spustila hudba tu písničku znát. Jak spustila hudba tu písničku známou. Já všechno spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě, tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát, písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát, tak známou, já všechno chtěl o tobě znát, tak přišlo, já všechno chtěl o tobě znát, tak přišlo pár, všechno chtěl o tobě.

Vladimír Majer a Hospůdko známá. Tak to byla Lahůdka krátce před 20. hodinou a Hospůdko známá. Tak to byla Lahůdka krátce před 20. hodinou. Před námi Xama. Tak to byla Lahůdka krátce před 20. hodinou. Před námi Xindl X. Tak to byla Lahůdka krátce před 20. hodinou. Před námi Xindl X a taky Olga Lahůdka krátce před 20. hodinou. Před námi Xindl X a taky Olga Koenigová krátce před 20. hodinou. Před námi Xindl X a taky Olga Koenigová a v blbým věku hodinou. Před námi Xindl X a taky Olga Koenigová a v blbým věku. Dobrý večer. Před námi Xindl X a taky Olga Koenigová a v blbým věku. Dobrý večer, prosím. Xindl X a taky Olga Koenigová a v blbým věku. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici a taky Olga Koenigová a v blbým věku. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici paní Koenigová a v blbým věku. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici paní Petru pracující v blbým věku. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici paní Petru pracující v balí. Dobrý večer, prosím o písničku pro spolupracovnici paní Petru pracující v balírně. Včera prosím o písničku pro spolupracovnici paní Petru pracující v balírně Karviná, která 6. října oslavila své. Pro spolupracovnici paní Petru pracující v balírně Karviná, která 6. října oslavila své krásné životnici paní Petru pracující v balírně Karviná, která 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Petru pracující v balírně Karviná, která 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Mladí v balírně Karviná, která 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Mnoho pracovníků Karviná, která 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Mnoho pracovních úspěchů 6. října oslavila své krásné životní jubileum. Mnoho pracovních úspěchů krásné životní jubileum. Mnoho pracovních úspěchů zdraví, štěstí a lásky životní jubileum. Mnoho pracovních úspěchů zdraví, štěstí a lásky jí z celého srdce přeje. Mnoho pracovních úspěchů zdraví, štěstí a lásky jí z celého srdce přeje. Pracovních úspěchů zdraví, štěstí a lásky jí z celého srdce přeje celá odpolední směna. Zdraví, štěstí a lásky jí z celého srdce přeje celá odpolední směna balírny. Štěstí a lásky jí z celého srdce přeje celá odpolední směna balírny. Ujelme vlak. Jí z celého srdce přeje celá odpolední směna balírny. Ujelme vlak. I poslední se přeje celá odpolední směna balírny. Ujelme vlak. I poslední metro. Celá odpolední směna balírny. Ujelme vlak. I poslední směna balírny. Ujelme vlak.

u vody a počkám si až retro, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si až retro zase přijde, hodím do pohody u vody a počkám si až retro zase přijde do módy, vody u vody a počkám si až retro zase přijde do módy, jo. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo, stále. A počkám si, až retro zase přijde do módy, jo, stále. Mě to počkám si, až retro zase

o Bimvěku a před námi ta další část. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, další Bimvěku a před námi ta další část. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, další společně a před námi ta další část. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, další společně 60 minutovky. Další část. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, další společně 60 minutovky. Jakub Smolík můj. Mezi nimi, které chcete slyšet hned na rozjezd, další společně 60 minutovky. Jakub Smolík můj kůň a hřích. Chcete slyšet hned na rozjezd, další společně 60 minutovky. Jakub Smolík můj kůň a hřích. Hned na rozjezd, další společně 60 minutovky. Jakub Smolík můj kůň a hřích. Další společně 60 minutovky. Jakub Smolík můj kůň a hřích. 60 minutovky. Jakub Smolík můj kůň a hřích. Jakub Smolík můj kůň a hřích. Můj kůň a hřích.

0: A prout a oblačnost má začít ubývat. Teploty od 11 do 16. Odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačnost má začít ubývat. Teploty od 11 do 16. Pak měly srážky slápnout a oblačnost má začít ubývat. Teploty od 11 do 16 stupňů na jeho východě až 18 a oblačnost má začít ubývat. Teploty od 11 do 16 stupňů na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem má začít ubývat. Teploty od 11 do 16 stupňů na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem plat. Teploty od 11 do 16 stupňů na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima do 16 stupňů, na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima nejčastěji 16 stupňů, na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima na jeho východě až 18 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima nejčastěji 11 až 7 17 a v 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. 1000 metrech kolem plus 7. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. 11 až 7 stupňů Celsia.
1: Plasta suk
0: až 7 stupňů Celsia.
1: Plasta suk
0: Celsia.
1: Plasta suk
2: na rádiu.
1: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano.
1: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi.
1: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový.
1: Plasta suk
2: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer vám všem a teď.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer vám všem a teď.
2: Blaník.
0: Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer vám všem a teď je přesně 20 hodin. Poslouchám. Ano, stále jsem s vámi, pohodový váteční večer vám všem a teď je přesně 20 hodin. Poslouchej pohodový váteční večer vám všem a teď je přesně 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. Váteční večer vám všem a teď je přesně 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. Všem a teď je přesně 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. A přesně 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. A před námi slíbený Jakub Smolík. 20 hodin. Posloucháte písničky na přání. A před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň, posloucháte písničky na přání. A před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň a hřích, posloucháte písničky na přání. A před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň a hřích, A před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň a hřích, prosím o zahrání této písničky pro všechny super. A před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň a hřích, prosím o zahrání této písničky pro všechny. Před námi slíbený Jakub Smolík, můj kůň a hřích, prosím o zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Jakub Smolík, můj kůň a hřích, prosím o zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Bylo mi s vámi, můj kůň a hřích, prosím o zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Bylo mi s vámi na srazu, prosím o zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Bylo mi s vámi na srazu moc krásně, zahrání této písničky pro všechny super lidičky z fanklubu. Klubu, bylo mi s vámi na srazu moc krásně a těším se opět všechny super lidičky z fanklubu, bylo mi s vámi na srazu moc krásně a těším se opět na příčky z fanklubu, bylo mi s vámi na srazu moc krásně a těším se opět na příště. I v bylo mi s vámi na srazu moc krásně a těším se opět na příště i včas. Na srazu moc krásně a těším se opět na příště i včas. A těším se opět na příště i včas. Těším se opět na příště i včas.
1: Písničky na přání.
0: Příště i včas.
1: Písničky na
0: včas.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
3: Zdu.

0: Taky se projedeme mašinku. Taky se projedeme mašinkou. Taky se projedeme mašinkou.
1: Maxim Turbo.
0: Taky se projedeme mašinkou.
1: Maxim Turbulence.
0: Taky se projedeme mašinkou.
1: Maxim Turbulence.
0: Taky se projedeme mašinkou.
1: Maxim Turbulence.
0: Taky se projedeme mašinkou.
1: Maxim Turbulence.
0: Jedeme mašinkou.
1: Maxim Turbulence. Maxim Turbulence.
0: A nebude chybět Dan
1: Turbulence.
0: A nebude chybět Daniela Landa. A nebude chybět Daniela Landa, díku vzdá. A nebude chybět Daniela Landa, díku vzdání.
2: Tehdy se
0: A nebude chybět Daniela Landa, díku vzdání.
2: Tehdy
0: A nebude chybět Daniela Landa, díku vzdání.
2: Tehdy se zemne.
0: A nebude chybět Daniela Landa, díku vzdání.
2: Tehdy se zemne stal.
0: Nebude chybět Daniela Landa, díku vzdání.
2: Tehdy se zemne stal.
0: Landa, díku vzdání.
2: Tehdy se zemne stal.
3: Plam. Tehdy se zemne stal. Plamený.
0: Tak poslouchejte.
3: Nestal. Plamený.
0: Tak poslouchejte, ale hrajeme hezky česky.
3: Plamený.
0: Tak poslouchejte, ale hrajeme hezky česky a za minutu bude.
3: Plamený.
0: Tak poslouchejte, ale hrajeme hezky česky a za minutu bude.
3: Plamený.
0: Tak poslouchejte, ale hrajeme hezky česky a za minutu bude. Osm večer. Tak poslouchejte, ale hrajeme hezky česky a za minutu bude. Osm večer. Hrajeme hezky česky a za minutu bude 8 večer. Hezky česky a za minutu bude 8 večer.
3: Vykřikla.
0: Za minutu bude 8 večer.
3: Vykřikla svěč.
0: 8 večer.
3: Vykřikla.

Za námi první část písniček. Za námi první část písniček napsání na vlak. Za námi první část písniček napsání na blaníku. Za námi první část písniček napsání na blaníku. Xindl X. Za námi první část písniček napsání na blaníku. Xindl X Olga Kenigo. Za námi první část písniček napsání na blaníku. Xindl X Olga Kenigo a blbým věku. Za námi první část písniček napsání na blaníku. Xindl X Olga Kenigo a blbým věku. A před námi písniček napsání na blaníku. Xindl X Olga Kenigo a blbým věku. A před námi ta další psání na blaníku. Xindl X Olga Kenigo a blbým věku. A před námi ta další část. Xindl X Olga Kenigo a blbým věku. A před námi ta další část. Mezi nimi, které chce X Olga Kenigo a blbým věku. A před námi ta další část. Mezi nimi, které Kenigo a

0: Rádio Blaník, počasí. Fixy Klasvěč. Rádio Blaník, počasí. Fixy Klasvěč. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, věč. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra čekáme většinou za
0: počasí. Rádio
1: Blaník. Zítra čekáme většinou zataženo. Přidá se déšť. Zítra čekáme většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky. Zítra čekáme většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky odpoledne. Zítra čekáme většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky odpoledne by pak. Zítra čekáme většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačno. Většinou zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačno. Zataženo. Přidá se déšť nebo přeháňky odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačnost má začít ubývat. Déšť nebo přeháňky odpoledne by pak měly srážky slápnout a oblačnost má začít ubývat. Teploty od nebo přeháňky odpoledne by pak měly srážky slápnout.

vlastní dražby. Je se v mé vlastní dražby. Mé vlastní dražby. Můj kůň dražby. Můj kůň, ach, dražby.

zvyk, už nestihnu, město stává, jak je zvyk, už nestihnu, dostává, jak je zvyk, už nestihnu, dostavník, a jak je zvyk, už nestihnu, dostavník, vyzvyk.

Přejeme zdraví, spokojenost, ať se ti splní všechna přání a ať máš důvod se pořád. Přejeme zdraví, spokojenost, ať se ti splní všechna přání a ať máš důvod se pořád smát. Zdraví, spokojenost, ať se ti splní všechna přání a ať máš důvod se pořád smát. Baví tě kroužnost, ať se ti splní všechna přání a ať máš důvod se pořád smát. Baví tě kroužky, tanec a koně. Ať se ti splní všechna přání a ať máš důvod se pořád smát. Baví tě kroužky, tanec a koně. Krásný a ať máš důvod se pořád smát. Baví tě kroužky, tanec a koně. Krásnou oslavu. Důvod se pořád smát. Baví tě kroužky, tanec a koně. Krásnou oslavu s kamarády a velkou pusu pořád smát. Baví tě kroužky, tanec a koně. Krásnou oslavu s kamarády a velkou pusu posílá babí Lenka. Oslavu s kamarády a velkou pusu posílá babí Lenka a taky děda Pepa. A velkou pusu posílá babí Lenka a taky děda Pepa. Posílá babí Lenka a taky děda Pepa. Lenka a taky děda Pepa. Taky děda Pepa.

mi voní a uhlavně mi voní dým a uhlavně mi voní dým mě mi voní dým mi voní.

vzadu nebo vpředu. Zda jsem vzadu nebo vpředu. Co další zda jsem vzadu nebo vpředu. Co další záře zda jsem vzadu nebo vpředu. Co další zdu nebo vpředu. Co další záře znamé vpředu. Co další záře znamé pažbě. Co další záře znamé pažbě. Co další záře znamé pažbě. Co další záře znamé pažbě.

Krásná písnička. Krásná písnička Jakuba. Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň. Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. A teď... Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. A teď je před námi Eva Farná. Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. A teď je před námi Eva Farná. Krásná písnička Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. A teď je před námi Eva Farná. S tímto požadavkem Jakuba Zvolíka, můj kůň a hřích. A teď je před námi Eva Farná. S tímto požadavkem kůň a hřích. A teď je před námi Eva Farná. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétky. A teď je před námi Eva Farná. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétce. Teď je před námi Eva Farná. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétce krátké k desátým Eva Farná. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétce krátké k desátým narozeninám. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétce krátké k desátým narozeninám. Přejeme zdraví. S tímto požadavkem, abychom zahráli Markétce krátké k desátým narozeninám. Abychom zahráli Markétce krátké k desátým narozeninám. Přejeme zdraví, spokojenost. Markétce krátké k desátým narozeninám. Přejeme zdraví, spokojenost. Ať se ti splní krátké k desátým narozeninám. Přejeme zdraví, spokojenost. Ať se ti splní všechna přání a narozeninám.

0: Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a s Aničkou a úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc mít štěstí, spokojenosti a s Aničkou a úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi a s Aničkou a úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou a úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babička úspěchů na učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babičky učitelské cestě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babičky, děda a tě. Oba vás moc máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babičky, děda a celá rodina. Tak máme rádi. Mamka s taťkou, Elinka, babičky, děda a celá rodina. Tak tady je písnička, aby tak mamka s taťkou, Elinka, babičky, děda a celá rodina. Tak tady je písnička, aby taky přejeme všech. Elinka, babičky, děda a celá rodina. Tak tady je písnička, aby taky přejeme všechno nejlepší. Písničky, děda a celá rodina. Tak tady je písnička, aby taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky napřání
0: a celá rodina. Tak tady je písnička, aby taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky napřání.
2: Ne.
0: Tak tady je písnička, aby taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky napřání.
0: Tak tady je písnička, aby taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky napřání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Taky přejeme všechno nejlepší.
1: Písničky napřání.
2: Na rádiu Blaník.
0: No nejlepší.
1: Písničky napřání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Písničky napřání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Blaník.
2: Na rádiu Blaník.
1: Blaník.
2: Na rádiu Blaník.

0: První velký hit je to vyfarné. Měl jsem mě vůbec rád.
1: Bratranci Vojtíškovi hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a s Aničkou a úspěchů na učitelské.

než brát. Na dně víc dávat, než brát. A i kdy víc dávat, než brát. A i když vat, než brát. A i když než brát. A i když se vleče a je schůj brát.

že už mi doma neotevřou. Sůr zvou, že už mi doma neotevřou. Že už mi doma neotevřou. Že už mi doma neotevřou.

0: Skupina Kryštof. Skupina Kryštof taky. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus a písnička Cesta. Na vaše přání. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus a písnička Cesta. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus a písnička Cesta. Na vaše přání. Teď Aram Ďurica. Skupina Kryštof taky Tomáš Klus a písnička Cesta. Na vaše přání. Teď Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeniny. Tomáš Klus a písnička Cesta. Na vaše přání. Teď Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeninám a písnička Cesta. Na vaše přání. Teď Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeninám. Všechno nejlepší. Cesta. Na vaše přání. Teď Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně zdraví a přání. Teď Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně zdraví a štěstí. Aram Ďurica. Zahrajeme Pavlínek narozeninám. Všechno nejlepší. Hodně zdraví a štěstí. Přeje rodina z Volar. To nejlepší. Hodně zdraví a štěstí. Přeje rodina z Volar. A tohle je písnička Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní. Hodně zdraví a štěstí. Přeje rodina z Volar. A tohle je písnička Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní. Přeje rodina z Volar. A tohle je písnička Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj
0: rodina z Volar. A tohle je písnička Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj.
0: A tohle je písnička Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj si se mnou.
0: Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj si se mnou.
0: Zatancuj si se mnou. Jdeme na ní.
1: Zatancuj si se mnou. Děvčani, zatancuj si se mnou. Děvča modrooké, tancuj si se mnou.

0: Za námi Adam Ďurica a Zatancuj. Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s... Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem. Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. Za námi Adam Ďurica a Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A Zatancuj si so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál so mnou. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše. Posloucháte Blaník stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše stále s Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše přání teď Dalibor Janda žít jako Plastosukem a vám přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše přání teď Dalibor Janda žít jako kaskader. Přeji dobrý večer. A pokračujeme dál na vaše přání teď Dalibor Janda žít jako kaskader. A pokračujeme dál na vaše přání teď Dalibor Janda žít jako kaskader. Milý Blaníčku, zahraj na vaše přání teď Dalibor Janda žít jako kaskader. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešní teď Dalibor Janda žít jako kaskader. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k Dalibor Janda žít jako kaskader. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešním jako kaskader. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešním 50. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešním 52. narozeninám Dalibora Jandu. Milý Blaníčku, zahraj prosím mé ženě k dnešním 52. narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší. Zahraj prosím mé ženě k dnešním 52. narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší. Zdraví ženě k dnešním 52. narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje 52. narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a narozeninám Dalibora Jandu. Všechno nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patora Jandu. Všechno nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patrik a Tomáš. Nejlepší. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patrik a Tomáš. Seš úžasná. Zdraví, štěstí a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patrik a Tomáš. Seš úžasná manželka a spokojenosti přeje manžel Radek a synové Patrik a Tomáš. Seš úžasná manželka a taky máma. Manželka a taky máma. Na písničku posílám taky pro Lukyho, myslím máma. Na písničku posílám taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme. Na písničku posílám taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Na písničku posílám taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor. Písničku posílám taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor. Pa taky pro Lukyho, myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor. Pa a pusu. Nad myslím na tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor. Pa a pusu. Načka. A tady je tebe a těším se, až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor, pa a pusu, načka. Až se uvidíme a zapaříme. Dávě na sebe pozor, pa a pusu, načka. A tady je píseň, žijeme. Dávě na sebe pozor, pa a pusu, načka. A tady je píseň, žijeme. Sebe pozor, pa a pusu, načka. A tady je píseň, žít jako kaskadér. Pa a pusu, načka. A tady je píseň, žít jako kaskadér. Načka. A tady je píseň, žít jako kaskadér.
1: Rádio Blaník.
0: Kaskadér.
1: Rádio Blaník.

0: Písničky na vkus Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište
1: od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránka
1: 15 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách
1: hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách Radio Blaníčky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání.
0: Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na
0: přání. Na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník. Radioblaník.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
1: Přání.
0: Na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš?
0: Na rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš?
0: Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochrana... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochrana skla... Víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochrana skla od 59... Svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochrana skla od 59... A obaly od 70... Najdeš ochrana skla od 59... A obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječ skla od 59... A obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další 9 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv na 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském. Nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti taky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Chce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu.

V lednu, v létě v zimníku, v lednu v košili, v létě v zimníku, v lednu v košili.

0: nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorita. Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítkanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce
0: Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jackody
0: Real.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Venkovní žaluzie. Kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým bije, přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko Design Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem Jacko Design Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jura Hotel designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jura Hotel Čeladná nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jura Hotel Čeladná nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Jacko Design CZ. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Pat. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jedny rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou se snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jura Hotel. Jednou zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ. Zkusíš pořád musíš. Jura Hotel CZ. Pořád musíš. Jura Hotel CZ. Musíš. Jura Hotel CZ. Jura Hotel CZ. Hotel CZ.

0: Za námi Dalibor Janda. Za námi Dalibor Janda. Za chvíli třeba Maxim. Za námi Dalibor Janda. Za chvíli třeba Maxim. Za námi Dalibor Janda. Za chvíli třeba Maxim Turbulence Mašinka. A ne... Za námi Dalibor Janda, za chvíli třeba Maxim Turbulence Mašinka, anebo Daniela Landa. Za námi Dalibor Janda, za chvíli třeba Maxim Turbulence Mašinka, anebo Daniela Landa. Turbulence Mašinka, anebo Daniela Landa. Díku vzdání, pěkný večer, za 10 minut bude 9:30. Anebo Daniela Landa. Díku vzdání, pěkný večer, za 10 minut bude 9:30. Daniela Landa. Díku vzdání, pěkný večer, za 10 minut bude 9:30. Díku vzdání, pěkný večer, za 10 minut bude 9:30.
1: Písničky na přání.
0: Pěkný večer, za 10 minut bude 9:30.
1: Písničky na přání.
0: Za 10 minut bude 9:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: 10 minut bude 9:30.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník. Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám
1: písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen
1: přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro
1: na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu
1: Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte.
2: Svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rád.
2: Svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rád.
2: Jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý pro náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Kadu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19.
1: Rád těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky i písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky.

0: Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilní s dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím zdarma. Jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den.
0: Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal.
0: EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněčík.
0: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu
0: s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus
0: s členstvím v Česku.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit pre... Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až se vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu real. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají být prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v návsi. Jsme Carireal. Několik prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte

0: S vámi hrajeme podle vás a teď se projedeme mašinkou. Milá maminko, z celého srdce ti přejeme k tvému velkému dni. Pevné zdraví. Plný pytel štěstí.
1: Pohodové Česko.

0: Teď už na vaše přání. Teď už na vaše přání Daniela Landa a... Teď už na vaše přání Daniela Landa a dík... Teď už na vaše přání Daniela Landa a díku vzdání. Teď už na vaše přání Daniela Landa a díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát. Teď už na vaše přání Daniela Landa a díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát. Na vaše přání Daniela Landa a díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které Daniela Landa a díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu. Díku vzdání. Ahojky, chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které miluju, jen. Ahojky, chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu být. A chtěl bych zahrát svým dvěma dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mat svým dvěma dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. Dětem, které miluju, jen s nimi nemůžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. Miluju, jen s nimi nemůžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. A moc mi chybí. Jen s nimi nemůžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. A moc mi chybíte. Váš táta. Můžu být. A říct tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. A moc mi chybíte. Váš táta. Tím Terezku a Kubo, mám vás moc rád. A moc mi chybíte. Váš táta. A Kubo, mám vás moc rád. A moc mi chybíte. Váš táta. Mám vás moc rád. A moc mi chybíte. Váš táta. A moc mi chybíte. Váš táta.
1: Obvyklých 21 svic. Obvyklých 21 svic. Obvyklých 21 svic. Zase všech. Obvyklých 21 svic. Zase obvyklých 21 svic. Zase ve všech oknech zapalu 21 svic. Zase ve všech oknech zapaluji. Zas ve všech oknech zapaluji. Zas ve všech oknech zapaluji. V všech oknech zapaluji. Zas lističi zapaluji. Zas listy čistým nebem. Zas listy čistým nebem plují. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl. Nikde s listy čistým nebem plují, jen žádný anděl. Nikde nic, jen žádný tým nebem plují, jen žádný anděl. Nikde nic, jen žádný anděl nikde plují, jen žádný anděl. Nikde nic. Jen žádný anděl nikde, jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým, žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují, nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. Jen listy čistým nebem plují. Jen listy čistým nebem plují. Jen listy čistým nebem plují. Čistým nebem plují. A plují. A přesto je noc znovu krásná. Přesto je noc znovu krásná, podivuhodný. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivu znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná.

hodným příslibem. Je ta noc znovu krásná, příslibem. Je ta noc znovu krásná. Je ta noc znovu krásná. Je ta noc znovu krásná. Je ta noc znovu krásná. Touha znovu krásná. Touha se snásná. Touha se snáší z čisté jasna. Touha se snáší z čisté jasna. Jak ty. Touha se snáší z čisté jasna. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čisté jasna. Jak ty si tehdy slétla sem. Snáší z čisté jasna. Jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si čisté jasna. Jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší. Ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čisté jasna. Slétla sem. Touha se snáší z čisté jasna. Touha se snáší z čisté jasna. Touha se snáší z čisté jasna. Touha se snáší z čisté jasna. V houslovém snáší z čisté jasna. V houslovém futrálu. V houslovém futrálu. Plam. V houslovém futrálu. Plamený. V houslovém futrálu.

Tvůj hlas měl... Tvůj hlas měl slabý přízvuk... Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonu. Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonu. Hlas tichý. Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonu. Hlas tichý jako svý. Hlas měl slabý přízvuk zvonu. Hlas tichý jako svíti plyn. Slabý přízvuk zvonu. Hlas tichý jako svíti plyn. Zvonu. Hlas tichý jako svíti plyn. Hlas tichý jako svíti plyn. Hlas tichý jako svíti plyn. Hlas tichý jako svíti plyn. Chtěl jsem říct jako svíti plyn. Chtěl jsem říct já v něm neu. Chtěl jsem říct já v něm neutonu. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když polí. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem lem. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem lem. Říct, já v něm neutonu, když políbil jsem lem tvých džín. Když políbonu, když políbil jsem lem tvých džín. Když políbil jsem lem tvých džín. Když políbil jsem lem tvých džín. Když políbil jsem lem tvých džín, jsem lem tvých džín. Když políbil jsem lem tvých džín, tvých džín. Když políbil jsem lem tvých džín, chtěl jsem neutonout. Jenže ty po ruce, jenže ty po ruce, jenže ty po ruce, plameným, jenže ty po ruce, plameným, ty po ruce.

А так... A tak jsem stál hrubé dla... A tak jsem stál hrubé dlaně. A tak jsem stál hrubé dlaně. A tak jsem stál hrubé dlaně. Najemnou... A tak jsem stál hrubé dlaně. Najemnou kůži hrubé dlaně. Najemnou kůži anděla. Najemnou kůži anděla. Najemnou kůži anděla. Najemnou kůži anděla. A bolest přišla neč anděla. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. A stejně přišla nečekaně. A stejně náhle zmizela. A čekaně. A stejně náhle zmizela. A stejně náhle. A stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. Ale zmizela. A stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se ze mne stal. Tehdy se ze mne stal. Tehdy se ze mne stal. Plamený meč se ze mne

řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, pokorně, klekni a kleč, klekni a kleč, zpívej mi pí a kleč, zpívej mi píseň, zpívej mi píseň, a zpívej mi píseň, zpívej mi píseň, a oslavej mi píseň, a oslav mě píseň.

Přišla jsem pro mě dní. Přišla jsem pro tvoje dní. Přišla jsem pro tvoje. Přišla jsem pro tvoje. Díků. Přišla jsem pro tvoje. Díků vzdání. Přišla jsem pro tvoje. Díků vzdání. Pro tvoje. Díků vzdání. Tvoje.

Liebe lassen. Z Liebe lassen z usta Slíbila se zůstat do té doby. Slíbila se zůstat do té doby. Slíbila se zůstat do té doby. Než jsou... Slíbila se zůstat do té doby. Než sundají mi ob... do té doby. Než sundají mi obvazy. Než sundají mi obvazy. Než sundají mi obvazy. Než sundají mi obvazy. Vzala mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby. I fu- Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s koby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Fotku s dědou na hrázi. Fotku s dědou na hrázi, dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, ty, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední s... i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby, z poslední skoby. Poslední skoby. V pelesti z poslední skoby. V pelesti v rub. Poslední skoby. V pelesti v rub. V pelesti v rub. Kde? V pelesti v rub. Kde stál?

0: Rádio
1: Blaník.
2: Prosím o zahrání písničky
0: Rádio
1: Blaník.
2: Prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, myslí
0: Rádio
1: Blaník.
2: Prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, myslí
1: Blaník.
2: Prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, myslíme na tebe. Prosím o zahrání písničky synovi Danielovi, myslíme na tebe, mamka s rodinou. Zahrání písničky synovi Danielovi, myslíme na tebe, mamka s rodinou. Tak pojď synovi Danielovi, myslíme na tebe, mamka s rodinou. Tak pojďme, tady je písnička synovi Danielovi, myslíme na tebe, mamka s rodinou. Tak pojďme, tady je písnička non-stop, myslíme na tebe, mamka s rodinou. Tak pojďme, tady je písnička non-stop a Michala, mamka s rodinou. Tak pojďme, tady je písnička non-stop a Michala, mamka s rodinou. Tak pojďme, tady je písnička non-stop a Michala, vid, pěkný večer. Tak pojďme, tady je písnička non-stop a Michala, vid, pěkný večer. Tady je písnička non-stop a Michala, vid, pěkný večer. Non-stop a Michala, vid, pěkný večer. A Michala, vid, pěkný večer.

namísto s Bohem, namísto s Bohem, spíš tak, namísto s Bohem, spíš tak trochu heď, namísto s Bohem, spíš tak trochu heď, namísto s Bohem, spíš tak trochu heď, Bohem, spíš tak trochu heď. Spíš tak trochu heč. A spíš tak trochu heč. A přesto ne tak trochu heč.

0: Daniela. Daniela Landa a krásná píseň. Daniela Landa a krásná písnička na přání. Daniela Landa a krásná písnička na přání. Daniela Landa a krásná písnička na přání. Díků vzdání. Daniela Landa a krásná písnička na přání. Díků vzdání. Já doufám, že... Daniela Landa a krásná písnička na přání. Díků vzdání.
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Krásná písnička na přání. Díků vzdání.
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Má přání. Díků vzdání.
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté. Vzdání.
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté a...
1: Já doufám, že potěšila.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté a pokračujem dál.
2: Rádio.
1: Potěšila.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté a pokračujem dál.
2: Rádio.
0: Jako mě. Máme 5 minut po půl deváté a pokračujem dál.
2: Rádio.
0: 5 minut po půl deváté a pokračujem dál.
2: Rádio.
3: Blaník.
0: Prosím o zahrání a pokračujem dál.
2: Rádio.
3: Blaník.
0: Prosím o zahrání písně. Pokračujem dál.

0: každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si otus.
0: Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách.
0: 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách. Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách radioblanik.cz na přání. Napište si otus svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky.
1: Napište si otus svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na
1: přání. Napište si otus svoji na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na stránkách radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Radioblanik.cz.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. CZ.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Rádiu Blaník.
2: Honda přiváží akční. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním V nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. A získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybrid se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem mužním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Na zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Slyšíte?
2: Honda. The power of dreams.
3: Slyšíte? To je seznam
2: The power of dreams.
3: Slyšíte? To je seznam, když z
2: Power of dreams.
3: Slyšíte? To je seznam, když z
2: Slyšíte?
3: To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Slyšíte?
3: To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Slyšíte?
3: To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Třete?
3: To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Třeba pro vás
3: To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy,
3: když zrovna nejste doma.
2: Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy,
3: a nejste doma.
2: Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.
3: A teď?
2: Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.
3: A teď?
2: Teď šmejdává nové zprávy.
3: A teď?
2: Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikné zprávy.
3: A teď?
2: Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikov.
3: A teď?
2: Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu.
3: Teď šmejdí.
2: Kdože to má dneska svátek? Šikovný.
3: Buďte na internetu jak a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete nové koupelně nebo kuchyni. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete kuchyni. Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete i Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci

0: stylová řešení a nejoblíbenější nebo na webpsyko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Psyko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a jejší trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a je nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Psyko 1000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Psyko stylová řešení vaš měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Psyko stylová řešení vašich koupelen 20% na všechny podlahy. Psyko stylová řešení vašich koupelen kuchyní 20% na všechny podlahy. Psyko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlahy. Psyko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Psyko stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Psyko.cz stylová řešení vašich koupelen kuchyní a také podlah. Psyko.cz vašich koupelen kuchyní a také podlah. Psyko.cz
1: Itálie, která
0: kuchyní a také podlah. Psyko.cz
1: Itálie,
0: také podlah. Psyko.cz
1: Itálie, která chutná.
0: Psyko.cz
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně.
0: CZ
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prostě. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných v Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Kaufland Card Extra.
1: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Kaufland Card Extra. Obrovský.
1: www.lavite.cz
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy.
1: www.lavite.cz
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a
1: víc.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden
2: máte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch
2: extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Helgen s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4. Miller Milch mléčný nápoj

0: Za 4 minuty už bude... Za 4 minuty už bude 8:45. Za 4 minuty už bude 8:45. Blaník je s vámi. Za 4 minuty už bude 8:45. Blaník je s vámi i v pátek večer. Za 4 minuty už bude 8:45. Blaník je s vámi i v pátek večer. Za 4 minuty už bude 8:45. Blaník je s vámi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona. 4 minuty už bude 8:45. Blaník je s vámi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona. Na mě nečekej. 8:45. Blaník je s vámi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona. Na mě nečekej. Ale Blaník je s vámi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona. Na mě nečekej. Ale potřeba Olmi i v pátek večer. Za chvíli třeba Verona. Na mě nečekej. Ale potřeba Olka Lounová. Či skupina Děboké. Ale potřeba Olka Lounová. Či skupina Děboké byl. A Lahůdky.
1: Písničky na přání.
0: Lounová, či skupina Děboké byl. A Lahůdky.
1: Písničky na přání.
0: Či skupina Děboké byl. A Lahůdky.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: Byl. A Lahůdky.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: K narůdky.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám s vám.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku?
1: Na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku? Nebo jen tak
1: pro... Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku? Nebo jen tak pro dobrou náladu? K narozeninám svátku? Nebo jen tak pro dobrou náladu?
1: Nechte zahrát těm...
2: K narozeninám svátku? Nebo jen tak pro dobrou náladu?
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi...
2: Svátku? Nebo jen tak pro dobrou náladu?
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi...
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu?
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaník.
2: Jen tak pro dobrou náladu?
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaník. Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19.
1: Hrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.

0: za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49. Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Jabloně máme, třešně máme.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Jabloně máme, třešně máme.
0: Kaufland.
1: Jabloně máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Jabloně máme, třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme. Libovolné třešně máme. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů. Meruňky máme, švestky máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i ky máme. Švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce. Švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dáme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dáme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví s pomyšlí dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví s pomyšlí. Máme vše, máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví s pomyšlí. Máme vše, aby se vaše zahrada zahradnictví s pomyšlí. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví s pomyšl.cz. Dejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví s pomyšl.cz. Výlet nebo nakupte online na zahradnictví s pomyšl.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže...
1: Jste online na zahradnictví s pomyšl.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl.
1: Zahradnictví s pomyšl.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl.
1: Pomyšl.cz.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální...
2: Já jsem nevinnej.
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál...
3: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského...
3: Že jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského...
3: Omyl, to jsme tu dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka...
3: Dlouho neměli.
4: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka. Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka. Nový seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského kolečka.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech.
5: Bacha, Benka.
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko.
4: Já. Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko. Jasný more?
4: Z vězeňského prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko. Jasný more?
4: O prostředí.
6: Tady všechno všech. Tady kolko. Jasný more?
4: Oddíl B.
6: Tady všechno všech. Tady kolko. Jasný more?
4: Oddíl B. Od
6: všechno všech. Tady kolko. Jasný more?
4: Oddíl B. Od 9.
6: Tady kolko. Jasný more?
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na Van.
6: Jasný more?
4: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay. Od 9. října pouze na OnePlay.
7: Prodáváte auto?
4: Od 9. října pouze na OnePlay.
7: Prodáváte auto a chcete... Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do auta.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma na cení. Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma na ceníme. Auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma na ceníme a převezmeme.
8: Jste do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma na ceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc

0: Pouze nyní garance CA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší.
1: Naceníme a převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Převezmeme záruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiné ruky.
0: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce.
0: Nic, pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě
0: nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme
0: garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na
1: nabídku od jiného prodejce. My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa.
1: My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa. Prodá.
1: Ještě víc a to i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa. Prodá auto USA.
1: To i hned a v hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa. Prodá auto USA.
1: Hotovosti.
0: Kdo na to jde od lesa. Prodá auto USA.
1: Kdo na to jde od lesa. Prodá auto USA.
0: Jde od lesa. Prodá auto USA.
1: Prodá auto USA.

0: moc vás milujeme. Jí lásky a hlavně zdraví, to přejí táta a máma, moc vás milujeme. Zdraví, to přejí táta a máma, moc vás milujeme. To přejí táta a máma, moc vás milujeme.
1: Pohodové
0: moc vás milujeme.
1: Pohodové České rádio.
0: Děkujeme.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: A před námi Olga Lounová.
0: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: A před námi Olga Lounová. Písnička
0: na přání. Na rádiu Blaník.
1: A před námi Olga Lounová. Písnička narození.
0: Na rádiu Blaník.
1: A před námi Olga Lounová. Písnička narození.
0: Na rádiu Blaník.
1: A před námi Olga Lounová. Písnička narození nová nás čeká. A před námi Olga Lounová. Písnička narození nová nás čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného Olga Lounová. Písnička narození nová nás čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova. Písnička narození nová nás čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova. Písnička narození nová nás čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milík čeká. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým šim. A poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 60. Poletí pro pana Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 65. narozeninám. Karla Šťastného z Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 65. narozeninám. A vše jen to nejnejnej. Jindřichova Hradce. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 65. narozeninám. A vše jen to nejnejnej. Hlavně zdraví. Milý Kájo, přejeme ti k tvým 65. narozeninám a vše jen to nejnejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku. Přejeme ti k tvým 65. narozeninám a vše jen to nejnejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění. 65. narozeninám a vše jen to nejnejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění. Nějakým narozeninám a vše jen to nejnejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Přání ti posl. Vše jen to nejnejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Nejnej, hlavně zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Přání ti posílají sestra Jana. Zdraví, štěstí, lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Přání ti posílají sestra Jana, Janďa a lásku, pohodu a splnění nějakého tvého snu. Přání ti posílají sestra Jana, Jan splnění nějakého tvého snu. Přání ti posílají sestra Jana, Janďa a Jiřík s rodinami. Další požadavek tu máme. Chtěl bych zahrát pro syna k dnešním 16. narozeninám. Přejí táta a máma, moc vás. Přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. To přejí táta a máma.

0: Olga Launová. Olga Launová a narozeninová. Olga Launová a narozeninová. Olga Launová a narozeninová. Teď na vaše přání. Olga Launová a narozeninová. Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky. Olga Launová a narozeninová. Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky. Bude to Olga Launová a narozeninová. Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána.
0: Narozeninová. Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji.
0: Teď na vaše přání taky divoký byl a lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě.
0: Ani taky divoký byl a lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju.
0: Lahůdky.
1: Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju, že mi denně. Bude to pro jednoho milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju, že mi denně zvedáš náladu. Milého pána. Děkuji, že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju, že mi denně zvedáš náladu a i z těch nejobyčejnějších. Že jsi tady vždy pro mě, když tě potřebuju, že mi denně zvedáš náladu a i z těch nejobyčejnějších okamžiků děláš ty nejkrásnější chvilky, že se spolu můžeme smát z celých sil. Těch okamžiků děláš ty nejkrásnější chvilky, že se spolu můžeme smát z celých sil a obejmout se, děláš ty nejkrásnější chvilky, že se spolu můžeme smát z celých sil a obejmout se, když zrovna dostí chvilky, že se spolu můžeme smát z celých sil a obejmout se, když zrovna dostí, že se spolu můžeme smát z celých sil a obejmout se, když zrovna do smíchu nám není každý další, z celých sil a obejmout se, když zrovna do smíchu nám není každý další, a obejmout se, když zrovna do smíchu nám není každý další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát. Se, když zrovna do smíchu nám není každý další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát, a já ti z smíchu nám není každý další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát, a já ti za to děkuju. Každý další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát, a já ti za to děkuju. Přeju ti další den s tebou je mnohem víc, než si člověk může přát, a já ti za to děkuju. Přeju ti krásné narozeniny, tebou je mnohem víc, než si člověk může přát, a já ti za to děkuju. Přeju ti krásné narozeniny a hlavně pevné zdraví, si člověk může přát, a já ti za to děkuju. Přeju ti krásné narozeniny a hlavně pevné zdravíčko, lásko, přát, a já ti za to děkuju. Přeju ti krásné narozeniny a hlavně pevné zdravíčko, lásko. Miluju tě, krásné narozeniny a hlavně pevné zdravíčko, lásko. Miluju tě, tvoje trnečka a hlavně pevné zdravíčko, lásko. Miluju tě, tvoje trnečka posílá. Pevné zdravíčko, lásko. Miluju tě, tvoje trnečka posílá. Lásko, miluju tě, tvoje trnečka posílá. Trnečka posílá.

Dobrý den, pro ně hodně zdravíčka přeje celá velká rodina. Dobrý den, pro svíčka přeje celá velká rodina. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání, celá velká rodina. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání pro volebina. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání pro volební komisi v Oldřiši. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání pro volební komisi v Oldřiši u Poličky. Dobrý den, prosil bych zahrát písničku na přání pro volební komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance. Zahrát písničku na přání pro volební komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce. Na přání pro volební komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce Romaně. Pro volební komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce Romaně. Taky radce Honzu komisi v Oldřiši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce Romaně, taky radce Honzovi a Jaši u Poličky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce Romaně, taky radce Honzovi a Janě, aby jim to hezky, jmenovitě Hance, Zdeňce Vlačce Romaně, taky radce Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo ze Zdeňce Vlačce Romaně, taky radce Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítačce Romaně, taky radce Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo bez, taky radce Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo Honzovi a Janě, aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo bez zádrhelů a problémů. Aby jim to hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo bez zádrhelů a problémů. Hezky uteklo a zítřejší sčítání hlasů se obešlo bez zádrhelů a problémů. Prosím o zahrání nějaké lepší sčítání hlasů se obešlo bez zádrhelů a problémů. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky. Se obešlo bez zádrhelů a problémů. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky. Zádrhelů a problémů. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky. Necháme na vás. Hlavně problémů. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávat. Prosím o zahrání nějaké pozitivní písničky. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té hrání nějaké pozitivní písničky. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té desáté hodiny pozitivní písničky. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té desáté hodiny ještě vydrželi. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té desáté hodiny ještě vydrželi v dělém stavu. Necháme na vás. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té desáté hodiny ještě vydrželi v dělém stavu. Hlavně ať není uspávací, abychom to do té desáté hodiny ještě vydrželi v dělém stavu. Napsala Romana. Tak desáté hodiny ještě vydrželi v dělém stavu. Napsala Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás ještě vydrželi v dělém stavu. Napsala Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás poslouchali v dělém stavu. Napsala Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás posloucháte ve volbu, napsala Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás posloucháte ve volebních komisích, Romana. Tak Romanko, všichni, kteří nás posloucháte ve volebních komisích. Romanko, všichni, kteří nás posloucháte ve volebních komisích. Může to být opravdu kdekoliv. Všichni, kteří nás posloucháte ve volebních komisích. Může to být opravdu kdekoliv po celé republice. Tak vás posloucháte ve volebních komisích. Může to být opravdu kdekoliv po celé republice, tak vás zdraví ve volebních komisích. Může to být opravdu kdekoliv po celé republice, tak vás zdravíme ještě v komisích. Může to být opravdu kdekoliv po celé republice, tak vás zdravíme ještě hodinku a kus. Může to být opravdu kdekoliv po celé republice, tak vás zdravíme ještě hodinku a kus. No a zítra ještě opravdu kdekoliv po celé republice, tak vás zdravíme ještě hodinku a kus. No a zítra ještě no po celé republice, tak vás zdravíme ještě hodinku a kus. No a zítra ještě no a pak to sčítání, tak vás zdravíme ještě hodinku a kus. No a zítra ještě no a pak to sčítání přežijeme ještě hodinku a kus. No a zítra ještě no a pak to sčítání přežijete a ještě hodinku a kus. No a zítra ještě no a pak to sčítání přežijete a teď si zatancujte, no a zítra ještě, no a pak to sčítání přežijete a teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě. Zítra ještě, no a pak to sčítání přežijete a teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. No a pak to sčítání přežijete a teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. Sčítání přežijete a teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. Rádio Blaník. Přežijete a teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. Rádio Blaník. A teď si zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Zatancujte s Veronou, písnička na mě nečekej. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Písnička na mě nečekej. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Na mě nečekej. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Na mě nečekej. Rádio Blaník. Hrajeme

Divoký byl a lahůdky. Divoký byl a lahůdky. Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na vaš... Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na... Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Divoký byl a lahůdky. Další lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k 50. lahůdky. Další lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k 50. narozeninám. Další lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně lahůdka před námi na vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdraví. Vaše přání, Verona. Všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka přeje celá velkona. Všechno nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka přeje celá velká rodina. Nejlepší k 50. narozeninám. Hlavně hodně zdravíčka přeje celá velká rodina. Narozeninám hlavně hodně zdravíčka přeje celá velká rodina.

Verona a na mě nečekej. Verona a na mě nečekej. A vy se Verona a na mě nečekej. A vy se rozhodně počkej. Verona a na mě nečekej. A vy se rozhodně počkejte na další hezké české. Verona a na mě nečekej. A vy se rozhodně počkejte na další hezké české. A na mě nečekej. A vy se rozhodně počkejte na další hezké české. Třeba teď na Pavla Dobeše. Nečekej. A vy se rozhodně počkejte na další hezké české. Třeba teď na Pavla Dobeše. A vy se rozhodně počkejte na další hezké české. Třeba teď na Pavla Dobeše. Dáme si něco o lásce. Dáme si něco o lásce. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce. Něco o lásce. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce na Náchodce. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce na Náchodsku. Prosím o zahrání písničky pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce na Náchodsku. Pro moji maminku Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce na Náchodsku. K jejím krásným 73. narozeninám. Soničku Volhejnovou z Červeného kostelce na Náchodsku. K jejím krásným 73. narozeninám. Novou z Červeného kostelce na Náchodsku. K jejím krásným 73. narozeninám s přáním pevného zdraví kostelce na Náchodsku, k jejím krásným 73. narozeninám s přáním pevného zdraví maminko na Náchodsku, k jejím krásným 73. narozeninám s přáním pevného zdraví maminko babičko moc tě milujeme, k jejím krásným 73. narozeninám s přáním pevného zdraví maminko babičko moc tě milujeme a 73. narozeninám s přáním pevného zdraví maminko babičko moc tě milujeme a myslíme na tebe, tvůj syn k narozeninám s přáním pevného zdraví maminko babičko moc tě milujeme a myslíme na tebe, tvůj syn Karel, přáním pevného zdraví, maminko, babičko, moc tě milujeme a myslíme na tebe, tvůj syn Karel, vnuk Kajda a manželka, tebe, tvůj syn Karel, vnuk Kajda a manželka, Janka, posílají písničku. Karel, vnuk Kajda a manželka, Janka, posílají písničku. Tak mi taky přejeme všechno. Kajda a manželka, Janka, posílají písničku. Tak mi taky přejeme všechno nejlepší. A hodně zdraví, manželka, Janka, posílají písničku. Tak mi taky přejeme všechno nejlepší. A hodně Janka posílají písničku, tak mi taky přejeme všechno nejlepší. A hodně zdravíčka, ať se vám daří. Dělají písničku, tak mi taky přejeme všechno nejlepší. A hodně zdravíčka, ať se vám daří. Tak mi taky přejeme všechno nejlepší. A hodně zdravíčka, ať se vám daří. Přejeme všechno nejlepší. A hodně zdravíčka, ať se vám daří. Nejlepší. A hodně zdravíčka, ať se vám daří. Hodně zdravíčka, ať se vám daří. Ať se vám daří.

adresy a bez dechu psy. Stoi domek bez adresy a bez dechu. Stoi domek bez adresy a bez dechu. Bez adresy a bez dechu. Psy a bez dechu. Bydlí w něm nechci a bez dechu. Bydlí v něm nechci říkat víla dechu. Bydlí v něm nechci.

Dame your. Yeah. Dame your problem. Yeah. Dame your problem. Yeah. Dame your problem. Buďte zpívá sami. Yeah. Dámy a pánové, buďte zpívat sami. Dámy a pánové, buďte zpívat sami. Dámy a pánové, buďte zpívat sami. Pánové, buďte zpívat sami. Buďte zpívat sami. Buďte zpívat sami.

pak i on pod vodovod. A pak i oni nakonec pod vodovod. A pak i oni nakonec pod vodovod. A pak i oni nakonec. A pak i oni nakonec podléhají.

že lidi rozumné hlavně z doslechu, že lidi rozumné pepnout slechu, že lidi rozumné pepnout nutí, že lidi rozumné pepnout nutí a není na ní.

Pavel Dobeš, na vaše přání něco o lásce. Pavel Dobeš, na vaše přání něco o lásce. Teď je přesně 21 hodin a pokud... Pavel Dobeš, na vaše přání něco o lásce. Teď je přesně 21 hodin a pokračovat... Dobeš, na vaše přání něco o lásce. Teď je přesně 21 hodin a pokračovat budeme podle vás. Na vaše přání něco o lásce. Teď je přesně 21 hodin a pokračovat budeme podle vás. I po té deváté něco o lásce. Teď je přesně 21 hodin a pokračovat budeme podle vás. I po té deváté večerní, ano. Teď je přesně 21 hodin a pokračovat budeme podle vás. I po té deváté večerní, ano. Dáša z 21 hodin a pokračovat budeme podle vás. I po té deváté večerní, ano. Dáša Zázburková, Hana, a pokračovat budeme podle vás. I po té deváté večerní, ano. Dáša Zázburková, Hana Holišová, podle vás. I po té deváté večerní, ano. Dáša Zázburková, Hana Holišová, věřím v brzké deváté večerní, ano. Dáša Zázburková, Hana Holišová, věřím v brzké lepší příští, ano. Dáša Zázburková, Hana Holišová, věřím v brzké lepší příští. Dáša Zázburková, Hana Holišová, věřím v brzké lepší příští. Hana Holišová, věřím v brzké lepší příští. Věřím v brzké lepší příští. Věřím v brzké lepší příští. Jaroslav Holý, lepší příští. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. Jaroslav Holý, Zdeněk Svěrák. A nebude chybět Bára Basiková, Svěrák. A nebude chybět Bára Basiková. A nebude chybět Bára Basiková. A nebude chybět Bára Basiková. A Bosanová. A nebude chybět Bára Basiková. A Bosanová. A nebude chybět Bára Basiková. A Bosanová. A nebude chybět Bára Basiková. A Bosanová. A Basiková. A Bosanová. A Bosanová. A modlitba ti vrátí zdravý chatr. Bosanová.

měli myslet. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaň. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za. Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Kdybyste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned.

0: pokračujeme, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Chvíli pokračujeme, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Čujeme, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník, večer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník, zítra.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník, zítra večerou pod mrakem.
1: Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník, zítra večerou pod mrakem zataženo.
1: Počasí. Rádio
0: Blaník, zítra večerou pod mrakem zataženo, déšť, přehánky. Rádio zítra večerou pod mrakem zataženo, déšť, přehánky, odpoledne. Zítra večerou pod mrakem zataženo, déšť, přehánky, odpoledne začnou srážky. Zítra večerou pod mrakem zataženo, déšť, přehánky, odpoledne začnou srážky. Zítra večerou pod mrakem zataženo, déšť, přehánky, odpoledne začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpataženo, déšť, přehánky, odpoledne začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11, přehánky, odpoledne začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11 až 16, odpoledne začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11 až 16, začnou srážky slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11 až 16 na jihovýchodě až slábnout, oblačnost se bude rozpouštět, teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci bude rozpouštět, teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech kolem sedmičky bude rozpouštět, teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech kolem sedmičky noční teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech kolem sedmičky noční minima 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech kolem sedmičky noční minima 11 až 7 stupňů, jeho východě až 18 a v tisíci metrech kolem sedmičky noční minima 11 až 7 stupňů. A v tisíci metrech kolem sedmičky noční minima 11 až 7 stupňů. A v tisíci metrech kolem sedmičky noční minima 11 až 7 stupňů. Kolem sedmičky noční minima 11 až 7 stupňů. Noční minima 11 až 7 stupňů. 11 až 7 stupňů.
1: Plasta suk na rádiu Blaník.
0: No a teď na vaše přání.
1: Plasta suk na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníčku, prosím o zahrání. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro holky, které sedí ve volební komisi v Srlíně, aby jim to rychle uteklo a
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.
0: Rádio Blaník.

Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si tu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělá. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělá. Vám drága, seďte jak z trestu.

0: poslouchejte dál naše vysílání. Tak poslouchejte dál naše vysílání. Tak poslouchejte dál naše vysílání. Tak poslouchejte dál naše vysílání. Tak poslouchejte dál naše vysílání. Tak poslouchejte dál naše vysílání. I dál to bude znít naše vysílání. I dál to bude znít i dál to bude znít na přání. I dál to bude znít na přání. I dál to bude znít na přání. A samozřejmě i dál to bude znít na přání. A samozřejmě hezky i dál to bude znít na přání. A samozřejmě hezky, česky, na přání. A samozřejmě hezky, česky. A samozřejmě hezky, česky. Ano, bossa nova. A samozřejmě hezky, česky. Ano, bossa nova. Samozřejmě hezky, česky. Ano, bossa nova. Za chvíli pokračujeme. Česky. Ano, bossa nova. Za chvíli pokračujeme. Pěkný večer. Česky. Ano, bossa nova. Za chvíli pokračujeme. Pěkný večer. Ano, bossa nova. Za chvíli pokračujeme. Pěkný večer.
1: Rádio Blaník.
0: Ano, bossa nova. Za chvíli pokračujeme. Pěkný večer.
1: Rádio Blaník.
0: Počas nova. Za chvíli.

Když dnech, než ti navždy dojde dech. Když nemůže, než ti navždy dojde dech.

0: Mirá, i když
1: nemůžeš, tak přijde. Mirá, i když nemůžeš, tak přidej.
0: No a my taky. Mirá, i když nemůžeš, tak přidej. No a my taky přidáváme, když přijde více vzkazů, prodlužujeme písničky na přání. Až do dva a taky přidáváme, když přijde více vzkazů, prodlužujeme písničky na přání. Až do 22 taky přidáváme, když přijde více vzkazů, prodlužujeme písničky na přání.
1: A na vaše přání v tuto 28. Překonali je 5 minut po 9. večerní. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šmej. Překonali je 5 minut po 9. večerní. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek. Překonali je 5 minut po 9. večerní. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek. 5 minut po 9. večerní. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný večerní. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás. A na vaše přání v tuto chvíli připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netopní v tuto chvíli připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netop připraven Jarek Šimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netopíre výjimek s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netopíre výjimečný večer dnes s narozeninovou. Přejeme krásný a pro nás netopíre výjimečný večer dnes společně s námi. Přejeme krásný a pro nás netopíre výjimečný večer dnes společně s námi oslavují naše dvě nejvyšší a pro nás netopíre výjimečný večer dnes společně s námi oslavují naše netopíre výjimečný večer dnes společně s námi oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Janik výjimečný večer dnes společně s námi oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Janik večer dnes společně s námi oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Jany krásných 100 dnes společně s námi oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Jany krásných 130 let holky sami oslavují naše dvě nejmilejší netopírky Jany krásných 130 let holky přejeme vám naše dvě nejmilejší netopírky Jany krásných 130 let holky přejeme vám spoustu další pírky Jany krásných 130 let holky přejeme vám spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou Jany krásných 130 let holky přejeme vám spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou jsme 30 let holky přejeme vám spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou jsme hrdí že jste se rozhodli do holky přejeme vám spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou jsme hrdí že jste se rozhodli dosáhnout spoustu dalších praštěných zážitků se skupinou jsme hrdí že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšších praštěných zážitků se skupinou jsme hrdí že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlostí se skupinou jsme hrdí že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlosti jsme hrdí že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlosti oslavit právě s námi a stylo hrdí že jste se rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlosti oslavit právě s námi a rozhodli dosáhnout nejvyšší povolené rychlosti oslavit právě s námi a stylově tam hnout nejvyšší povolené rychlosti oslavit právě s námi a stylově tam kde se naše přátelství nejvyšší povolené rychlosti oslavit právě s námi a stylově tam kde se naše přátelství rychlosti oslavit právě s námi a stylově tam kde se naše přátelství právě před 7 lety zrodilo oslavit právě s námi a stylově tam kde se naše přátelství právě před 7 lety zrodilo s námi a stylově tam kde se naše přátelství

0: právě před 7 lety zrodilo. Tento je tam, kde se naše přátelství právě před 7 lety zrodilo. Tento večer je jen váš. Naše přátelství právě před 7 lety zrodilo. Tento večer je jen váš. Přátelství právě před 7 lety zrodilo. Tento večer je jen váš. Netopír Šumava děkuje. Před 7 lety zrodilo. Tento večer je jen váš. Netopír Šumava děkuje týmu Rádia Blaníka zdraví. Zrodilo. Tento večer je jen váš. Netopír Šumava děkuje týmu Rádia Blaníka zdravíme. Tak jen váš. Netopír Šumava děkuje týmu Rádia Blaníka zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: Netopír Šumava děkuje týmu Rádia Blaníka zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: A děkuje týmu Rádia Blaníka zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden z týmu Rádia Blaníka zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden zdravíme.
1: Tak taky zdravíme samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden vzkaz.
1: Taky zdravíme samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden vzkaz. Milý Blaníku.
1: Samozřejmě.
0: A ještě tu máme jeden vzkaz. Milý Blaníku. Chtěl bych nechat... A ještě tu máme jeden vzkaz. Milý Blaníku. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro... Ještě tu máme jeden vzkaz. Milý Blaníku. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro svůj vzkaz. Milý Blaníku. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepčuk. Milý Blaníku. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepčuk Pěníku. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepčuk 25. narozeninám k půlkulatinám. Chtěl bych nechat zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepčuk 25. narozeninám k půlkulatinám. Chtěl bych zahrát píseň pro svoji přítelkyni Pepčuk 25. narozeninám k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mě pro svoji přítelkyni Pepčuk 25. narozeninám k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, Pepčuk 25. narozeninám k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, 25. narozeninám k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda k půlkulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda ruda kulatinám. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda. Přeje přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda ruda a Marie. Přítel Ivo, mamka, tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda ruda a Marie a Mehmet a ostatní tačka, druhý tačka Ivo a sourozenci fanda ruda a Marie a Mehmet a ostatní z rodiny. Jí přeje Ivo a sourozenci fanda ruda a Marie a Mehmet a ostatní z rodiny jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí. Sourozenci Fanda, Ruda a Marie a Mehmet a ostatní z rodiny jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí. A Marie a Mehmet a ostatní z rodiny jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. A Mehmet a ostatní z rodiny jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. A ostatní z rodiny jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočky jí přeju všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočičky od mamky jsou všechno nejlepší zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých zdraví a štěstí do dalších let. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých Lhotic u nás do dalších let. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých Lhotic u nás. Ať se jí daří. Přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých Lhotic u nás. Přeje i pejsek a kočičky od mamky z českých Lhotic u nás. Od mamky z českých Lhotic u Nasavrk. Z českých Lhotic u Nasavrk. Lhotic u Nasavrk.

0: jsi pro mě hodně důležitým člověkem. Chci ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. Chci ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. A přeji ti, ať tě, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem. A přeji ti, ať tě hodně důležitým člověkem. A přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází tím člověkem. A přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější oky. A přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější oky. Ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky. Na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro krásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe. Lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle je přání.
0: Tahle písnička,

Jarek Šimek popsal k narození. Všechno nejlepší. Jarek Šimek popsal k narozeninám a teď už si zahrajeme Jaroslava. Jarek Šimek popsal k narozeninám a teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře. Jarek Šimek popsal k narozeninám a teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře a Zdeňka. Jarek Šimek popsal k narozeninám a teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dopsal k narozeninám a teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dobrý večer, posílám písničku. A teď už si zahrajeme Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dobrý večer, posílám písničku paní Nele Hlavicové. Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Dobrý večer, posílám písničku paní Nele Hlavic Svěráka. Dobrý večer, posílám písničku paní Nele Hlavicové, předsedkyni pobočného spolku. Dobrý večer, posílám písničku paní Nele Hlavicové, předsedkyni pobočného spolku SE. Písničku paní Nele Hlavicové, předsedkyni pobočného spolku SMP. Hlavicové, předsedkyni pobočného spolku SMPMB Bruntál. Kyni pobočného spolku SMPMB Bruntál. Spolku SMPMB Bruntál. A chci tam vzkázat, moc děkuji za krásné PMB Bruntál. A chci tam vzkázat, moc děkuji za krásné letošní prázdniny Bruntál. A chci tam vzkázat, moc děkuji za krásné letošní prázdniny, které jsem si užil a moc se těším na... Chci tam vzkázat, moc děkuji za krásné letošní prázdniny, které jsem si užil a moc se těším na příští, na ty překuji za krásné letošní prázdniny, které jsem si užil a moc se těším na příští, na ty příští roku 2027 prázdniny, které jsem si užil a moc se těším na příští, na ty příští roku 2027. Ještě jednou moc si užil a moc se těším na příští, na ty příští roku 2027. Ještě jednou moc děkuji vám příští, na ty příští roku 2027. Ještě jednou moc děkuji Václav. Příští roku 2027. Ještě jednou moc děkuji Václav. 27. Ještě jednou moc děkuji Václav. Moc děkuji Václav.

A není nutno. A dál Slav Uhlíř, taky Zdeněk Svěrák a písnička Není nutno. A dál jedeme hrát hezky. Uhlíř, taky Zdeněk Svěrák a písnička Není nutno. A dál jedeme hrát hezky česky. Svěrák a písnička Není nutno. A dál jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zálka. Není nutno. A dál jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zázvu. Nutno. A dál jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zázvulková. A dál jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zázvulková, Hana Holišová a písnička. Jedeme hrát hezky česky. Teď Dáša Zázvulková, Hana Holišová a písnička. Věřím brzky česky. Teď Dáša Zázvulková, Hana Holišová a písnička. Věřím brzké lepší. Dáša Zázvulková, Hana Holišová a písnička. Věřím brzké lepší příští. Zázvulková, Hana Holišová a písnička. Věřím brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i Hana Holišová a písnička. Věřím brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům a písnička Věřím brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písnička Věřím brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písně Brzké lepší příští. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písně od Dáši. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písně od Dáši Zázvulkové. Dobrý večer vám v rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písně od Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Rádiu i posluchačům, prosil abych o zahrání písně od Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Sáře Klimčům, prosil abych o zahrání písně od Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Sáře Klimkové zvrat zahrání písně od Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Sáře Klimkové z Vracova přeji vše od Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Sáře Klimkové z Vracova přeji všechno dobré. Dáši Zázvulkové k dnešnímu svátku. Sáře Klimkové z Vracova přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. K dnešnímu svátku. Sáře Klimkové z Vracova přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Svátku Sáře Klimkové z Vracova přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Není za co? Klimkové z Vracova přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Není za co? Ještě jeden z kastuma. Vracova přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Není za co? Ještě jeden z kastu máme, abych přeji všechno dobré. Děkuji vám, Věra. Není za co? Ještě jeden z kastu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku. Děkuji vám, Věra. Není za co? Ještě jeden z kastu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věra. Není za co? Ještě jeden z kastu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím. Není za co? Ještě jeden z kastu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím v brzké lepší. Ještě jeden z kastu máme, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím v brzké, abychom zahráli písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím v brzké lepší příští. A taky písničku pro kamarádku Vlačku. Věřím v brzké lepší příští. A taky jí mám kamarádku Vlačku. Věřím v brzké lepší příští. A taky jí mám moc raku. Věřím v brzké lepší příští. A taky jí mám moc ráda. Věřím v brzké lepší příští. A taky jí mám moc ráda. Samozřejmě. Tak s radostí plně lepší příští. A taky jí mám moc ráda, samozřejmě. Tak s radostí příští. A taky jí mám moc ráda, samozřejmě. Tak s radostí plníme a taky jí mám moc ráda, samozřejmě. Tak s radostí plníme a písničku jí mám moc ráda, samozřejmě. Tak s radostí plníme a písničku posíláme. Ráda, samozřejmě. Tak s radostí plníme a písničku posíláme. Samozřejmě. Tak s radostí plníme a písničku posíláme. Radio Blaník. Hezký čas. S radostí plníme a písničku posíláme. Radio Blaník. Hezký čas. Plníme a písničku posíláme. Radio Blaník. Hezký čas. Posíláme.

Slavu. Slavu líst taky ze. Slavu líst taky ze něk svěráka písně. Slavu líst taky ze něk svěráka písnička není. Slavu líst taky ze něk svěráka písnička není nutno. Slavu líst taky ze něk svěráka písnička.

0: Odpověď
1: nebylo ucho.
0: Odpověď skrytá.
1: Ucho.
0: Odpověď skrytá.
2: Dáša zázvu.
0: Odpověď skrytá.
2: Dáša Zázvůrková.
0: Odpověď skrytá.
2: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a...
0: Odpověď skrytá.
2: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké...
0: Skrytá.
2: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší...
0: Skrytá.
2: Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Dáša Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Před námi Zázvůrková, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí, Hana Holišová a věřím v brzké lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí, Ba a věřím v brzké lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí, Bambulko v brzké lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí, Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku lepší příští. Před námi Činasky a Kapradí, Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku ti přeští. Před námi Činasky a Kapradí, Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Před námi Činasky a Kapradí, Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Kapradí, Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Seš moje sluníčko. Bambulko moje k tvému dnešnímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. K tvému dnešnímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. A sestřímu svátku ti přeju, jen to nej, nej, nej. Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. A sestře, miluji tě, máma. Jen to nej, nej, nej. Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. A sestře, miluji tě, máma. Nej, seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. A sestře, miluji tě, máma.
3: Na výletě na kole.
2: Seš moje sluníčko a budu vždycky při tobě. A sestře, miluji tě, máma.
3: Na výletě na kole.
2: Budu vždycky při tobě. A sestře, miluji tě, máma.
3: Na výletě na kole.
4: A nebo na
2: tobě. A sestře, miluji tě, máma.
3: Na výletě na kole.
4: A nebo na procházce
2: v... Miluji tě, máma.
3: Na výletě na kole.
4: A nebo na procházce v lese.
2: Máma.
3: Na výletě na kole.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Užijte si.
3: Na výletě na kole.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Užijte si.
3: Na kole.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Užijte si pohodový podzim s
4: A nebo na procházce v lese.
5: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
4: Na procházce v lese.
5: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem.
4: V lese.
5: Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Užijte si pohodový podzim s Blaníkem. Pohodový podzim s Blaníkem.

0: zachraňte aspoň,
1: co přijdou po nás.
0: Zachraňte aspoň vlahý
1: nás.
0: Zachraňte aspoň vlahý mech. Zachraňte aspoň vlahý mech. Pro ty...

na vaše přání. Teď Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou, naše milá přujeme na vaše přání. Teď Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou, naše milá babičko, přejeme ti k přání. Teď Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám. Teď Karel Gott a Charlotte Gottová, Srdce nehasnou, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Charlotte Gottová, Srdce nehasnou, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Srdce nehasnou, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejnou, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké, naše milá babičko, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké, přejeme ti k narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké jako narozeninám hodně zdraví a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké jako tvá láska k nám. Posílám a radosti. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké jako tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku. Tvé dorty a buchty jsou stejně sladké jako tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku s dorty a buchty jsou stejně sladké jako tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky, stejně sladké jako tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky a s tvá láska k nám. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky a s láskou přejí tvoji milované nám. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky a s láskou přejí tvoji milované dětičky. Posíláme ti tuto písničku s velkým díky a s láskou přejí tvoji milované dětičky. Tak tuto písničku s velkým díky a s láskou přejí tvoji milované dětičky. Tak mi hrajeme velkým díky a s láskou přejí tvoji milované dětičky. Tak mi hrajeme na a s láskou přejí tvoji milované dětičky. Tak mi hrajeme na vaše přání. Přejí tvoji milované dětičky. Tak mi hrajeme na vaše přání.

0: let.
1: A kolem nás laskavá náruč.
0: Vyspěšilý let.
1: A kolem nás hudba náruč.
0: Vyspěšilý let.
1: A kolem nás hudba.
0: Jedna. Vyspěšilý let.
1: A kolem nás hudba.
0: Jedna z těch krásných let.

sprintuje čas. Ještě, a teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, teď už cítím, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj, jak sprintuje čas. Ještě než usnu, chci slyšet tvůj, je čas. Ještě

Někdy se ví, co Bůh chystá. Někdy se ví, co Bůh chystá. Někdy se ví, co Bůh chystá. Až někdy se ví, co Bůh chystá. A že se nedají, někdy se ví, co Bůh chystá. A že se nedají stihnout, co Bůh chystá. A že se nedají stihnout, co Bůh chystá. A že se nedají stihnout všechna místa, chystá. A že se nedají stihnout všechna místa. A že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to, se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák, stihnout všechna místa. Ale je to dobrák, altruista místa. Ale je to dobrák, altruista. Ale je to dobrák, altruista. Vždy. Ale je to dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe. Ale je to dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe. Dobrák, altruista. Vždyť mi dal tebe. Do altruista. Vždyť mi dal tebe. Domov přístav. Vždyť mi dal tebe. Domov přístav. A v něm. Vždyť mi dal tebe. Domov přístav. A v něm si ty. Vždyť mi dal tebe.

0: Kapela Činnosti. Kapela Činnosti písnička. Kapela Činnosti písnička Kapradí. Kapela Činnosti písnička Kapradí.
1: Mivoka.
0: Kapela Činnosti písnička Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání.
0: Kapela Činnosti písnička Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání. Teďka
0: Kapela Činnosti písnička Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání. Teď Karol Gott.
0: Kapela Činnosti písnička Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání. Teď Karol Gott a Charlotte Gottová.
0: Kapradí.
1: My pokračujeme na vaše přání. Teď Karol Gott a Charlotte Gottová.
0: Srdce
1: radí. My pokračujeme

0: My chystáme na Blaníku další hezké české na vaše přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek. My chystáme na Blaníku další hezké české na vaše přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený. Další hezké české na vaše přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený. O taky hezké české na vaše přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený. O taky slíbená Bára Basiková. Přání. Už za chvíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený. O taky slíbená Bára Basiková. Bosíli třeba Věra Špinarová, Marek Ztracený. O taky slíbená Bára Basiková. Bosanova. Marek Ztracený. O taky slíbená Bára Basiková. Bosanova. Za 6 minut bude půl desátá cený. O taky slíbená Bára Basiková. Bosanova. Za 6 minut bude půl desátá. Taky slíbená Bára Basiková. Bosanova. Za 6 minut bude půl desátá.
1: Písničky.
0: Za 6 minut bude půl desátá.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narození.
0: Půl desátá.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám s...
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak...
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou...
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte za...
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát
2: svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku.
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý
1: rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19. hodin.
1: Písničky na přání. Kus Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky
2: na Blaníku. Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.
2: Večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách
2: 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radio
2: hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky.
1: Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Je na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Blaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.
3: Hledáte perfektní
1: Blaník.
3: Hledáte perfektní místo pro... Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše nebo firemní akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Je Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi.

0: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Radio House.
0: Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Radio House 300 Cross Plus.
0: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je...
0: Těšíme se na vás.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je...
0: Vás.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a... To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační... Rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z... A Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví z... Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radiohouse postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radiohouse značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ford.
1: Volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ford.
1: Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ford.
1: Ford malých firem na radiohouse.cz.
2: Ford. Ford malý a velký
1: na radiohouse.cz.
2: Ford.
1: Ford malý a velký
2: Ford.cz. Ford.

tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Fordy jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava. Jsme tu my, Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Někdy se ví. Někdy se ví. Někdy se ví, co Bůh chystá. Někdy se ví, co Bůh chystá. Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaník.
0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaník.
0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaníku.
0: Co Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaníku další hezké české na vaše přání.
0: Bůh chystá.
1: My chystáme na Blaníku další hezké české na vaše přání. Už za chvíli

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Večer co?
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Večer co večer?
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Večer co večer? Hrajeme
0: na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Večer co večer? Hrajeme na vaše přání a...
1: Na rádiu Blaník.
2: Večer co večer? Hrajeme na vaše přání.
1: Radio Blaník.
2: Večer co večer? Hrajeme na vaše přání a nejinak je to můj dnes. Večer co večer? Hrajeme na vaše přání a nejinak je to můj dnes. V pátek před víkendem. Co večer? Hrajeme na vaše přání a nejinak je to můj dnes. V pátek před víkendem. Hrajeme na vaše přání a nejinak je to můj dnes. V pátek před víkendem. Tak užij přání a nejinak je to můj dnes. V pátek před víkendem. Tak užívejte ještě stále. Jak je to můj dnes. V pátek před víkendem. Tak užívejte ještě stále. Podle vás teď Věra. V pátek před víkendem. Tak užívejte ještě stále. Podle vás teď Věra Špinarová a víkendem. Tak užívejte ještě stále. Podle vás teď Věra Špinarová a Meteorla. Podle vás teď Věra Špinarová a Meteor lásky. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky. Promeď Věra Špinarová a Meteor lásky. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moje a Meteor lásky. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přídelkyni Stázi Meteor lásky. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přídelkyni. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přídelkyni Stázičku a pro babičku. A prosím o zahrání písničky pro moji milovanou přídelkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michal. Písničky pro moji milovanou přídelkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji. Pro moji milovanou přídelkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji. Michal za milovanou přídelkyni Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji. Michal za Zlína posílá Stázičku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji. Michal za Zlína posílá. Není za co všechku a pro babičku Ali a dědu Michala. Děkuji. Michal za Zlína posílá. Není za co všechny vás zdravím. Ali a dědu Michala. Děkuji. Michal za Zlína posílá. Není za co všechny vás zdravíme. Děkuji, Michal za Zlína posílá. Není za co všechny vás zdravíme a užijte si písničku. Michal za Zlína posílá. Není za co všechny vás zdravíme a užijte si písničku.
0: Rádio Blaník.
2: Zlína posílá. Není za co všechny vás zdravíme a užijte si písničku. Není za co všechny vás zdravíme a užijte si písničku.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové.
2: Co všechny vás zdravíme a užijte si písničku.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české.
2: Víme a užijte si písničku.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio. Rádio.

kamaráda Toma do Rohatce. Chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost pro nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji moc za zahrání, jen tak pro radost pro nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera pro nejlepšího kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera kamaráda Toma do Rohatce. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera. Posílá Marťa z Rohatce. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera. Posílá Marťa z Hodonína. Děkuji moc za zahrání a přeji hezký zbytek večera. Posílá Marťa z Hodonína. Za zahrání a přeji hezký zbytek večera. Posílá Marťa z Hodonína. Marťa z Hodonína. Marťa z Hodonína.

Вера Шпинар. Вера Шпинарова. Вера Шпинарова а метеор ласки. Вера Шпинарова а метеор ласки. Послухайте радио. Věra Špinarová a Meteor lásky. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi Marek Špinarová a Meteor lásky. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi Marek ztracený ta bílá a Meteor lásky. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi Marek ztracený ta bílá ti sluší. Lásky. Posloucháte Rádio Blaník. Před námi Marek ztracený ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaník. Rádio Blaník. Před námi Marek ztracený ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaníšku. Chtěl bych nechat zahrát. Před námi Marek ztracený ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaníšku, chtěl bych nechat zahrát. Mi Marek ztracený ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaníšku, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost. Ta bílá ti sluší. Dobrý večer, milí Blaníšku, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost, pro nejlepšího kamaráda. Dobrý večer, milí Blaníšku, chtěl bych nechat zahrát jen tak pro radost, pro nejlepšího kamaráda.

0: Ta bílá ti sluší, zpíval Marek Ztracený na Rádiu Blaník. Teď Valda Genka si sami stejská, sluší, zpíval Marek Ztracený na Rádiu Blaník. Teď Valda Genka si sami stejská, Marek Ztracený na Rádiu Blaník. Teď Valda Genka si sami stejská, všechno nejlepší na Rádiu Blaník. Teď Valda Genka si sami stejská, všechno nejlepší k 50. narozeninám. Teď Valda Genka si sami stejská, všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdraví. Valda Genka si sami stejská, všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka stejská. Všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka s celou velkou rodinou. Všechno nejlepší k 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
0: 50. narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
0: Narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
0: Hlavně hodně zdravíčka, přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Přeje manželka s celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Celou velkou rodinou.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám. Rádio Blaník.

vám hezky česky. Blaník, hrajeme vám hezky česky. Blaník, hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hezky česky.

Valagenk. Valagenk, asi sem iz... Valagenk, asi sem iz Tejska, pokračuje... Valagenk, asi sem iz Tejska, pokračujeme na vaše přání. Valagenk, asi sem iz Tejska, pokračujeme na vaše přání. Valagenk, asi sem iz Tejska, pokračujeme na vaše přání. Teď Valagenk, asi sem iz Tejska, pokračujeme na vaše přání. Teď Barabasiková, asi sem iz Tejska, pokračujeme na vaše přání. Teď Barabasiková a Bossa Nova, Tejska, pokračujeme na vaše přání. Teď Barabasiková a Bossa Nova, milý Blaníčku, pokračujeme na vaše přání. Teď Barabasiková a Bossa Nova, přání. Teď Barabasiková a Bossa Nova, milý Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky. Teď Barabasiková a Bossa Nova, milý Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky. Basiková a Bossa Nova, milý Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří Bossa Nova, milý Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes. Milý Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já. Blaníčku, prosil, abych ho zahrání písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já, a prosil, abych ho zahrání písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já, a pro klidný víkend všem. Písničky od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já, a pro klidný víkend všem, posílá Pavla. Od Bary Basikové pro všechny, kteří mají dnes odpolední jako já, a pro klidný víkend všem, posílá Pavla z Plzně. Všechny, kteří mají dnes odpolední jako já, a pro klidný víkend všem, posílá Pavla z Plzně. Dnes odpolední jako já, a pro klidný víkend všem, posílá Pavla z Plzně. Tak Pavlínko, tady máte klidný víkend všem, posílá Pavla z Plzně. Tak Pavlínko, tady máte... Jdeme na to, slyšíte? Už to posílá Pavla z Plzně. Tak Pavlínko, tady máte... Jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Bos Plzně. Tak Pavlínko, tady máte... Jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Pavlínko, tady máte... Jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Bossa Nova. Máte... Jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Bossa Nova. Bossa Nova. Jdeme na to, slyšíte? Už to začíná. Bossa Nova. Bossa Nova. Už to začíná. Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova. Bossa Nova.

0: radioblanik.cz na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: O tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na
0: svoji na stránkách radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu radioblanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik. Blanik.cz.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik.
1: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blanik.
1: Přání.
0: Na rádiu Blanik. Na rádiu Blanik.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo... Přemýšlíte o nové koupelně nebo ku... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo... Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafik najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 % montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, procent na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz. Značka koupelen, kuchyní a také podlaž. Siko.cz.
3: Značkové slevy v
1: a také podlaž. Siko.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu.
1: Siko.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší.
1: Siko.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
2: Například
3: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
2: Například Chodura.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu.
2: Například Chodura, Bohemia šunka výběrová,
3: potěší celou rodinu.
2: Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 8
3: rodinu.
2: Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90.
3: Příklad Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90.
2: Olma Florian,
3: Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90.
2: Olma Florian šunka výběrová 100 gramů za 18,90.
3: Olma Florian jogurt
2: výběrová 100 gramů za 18,90.
3: Olma Florian jogurt za 6,90.
2: Olma Florian jogurt za 6,90.
3: A Jakobs Velvet zrnková káva krema
2: Jan jogurt za 6,90.
3: A Jakobs Velvet

0: Velvet zrnková káva krema kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte
0: 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně.
0: Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraně Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned k vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Uvažujete. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Uvažujete o tepelné.
1: Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle.
1: Itálii. www.lavite.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
1: www.lavite.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte
1: CZ.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proter. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelného výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flex tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montážitou jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu. Odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. I spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Já jsem nevinný.
2: Kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo.
2: Jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl.
2: Zvyklí. Proterm.cz.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: CZ.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
2: No.
3: Já jsem nevinný.
4: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
5: Nový komediální seriál Jana Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.
5: Prušinovského a Petra Kolečka.
6: Bacha, Benka.

0: Takhle nějak. Takhle nějak si to představoval. Takhle nějak si to představoval. Takhle nějak si to představoval. Takhle nějak si to představoval.
1: Přesně tak jsem si to představoval, že si
0: Takhle nějak si to představoval.
1: Přesně tak jsem si to představoval, že si zaspíváme bos.
0: Takhle nějak si to představoval.
1: Přesně tak jsem si to představoval, že si zaspíváme bossa nova.
0: To představoval.
1: Přesně tak jsem si to představoval, že si zaspíváme bossa nova s Bárou Basikovou. Přesně tak jsem si to představoval, že si zaspíváme bossa nova s Bárou Basikovou. A za chvíli mi že si zaspíváme bossa nova s Bárou Basikovou. A za chvíli Michal David pár přátel taky nova s Bárou Basikovou. A za chvíli Michal David pár přátel taky Eva Pilarová Montyho s Bárou Basikovou. A za chvíli Michal David pár přátel taky Eva Pilarová Montyho Čardáš. A za chvíli Michal David pár přátel taky Eva Pilarová Montyho Čardáš.
2: Písničky
1: Michal David pár přátel taky Eva Pilarová Montyho Čardáš.
2: Písničky na přání
1: taky Eva Pilarová Montyho Čardáš.
2: Písničky na přání na rádiu
1: Pilarová Montyho Čardáš.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
1: Čardáš.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku.
2: Na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak.
2: Přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobro.
2: Na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak. K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které má.
3: Svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi.
3: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer u náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 9.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si otus.
3: Večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište
3: od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách.
3: Hodin.
2: Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách Radio Blaník. Písničky na přání. Napište si otus svoji na stránkách.

0: vězeňského prostředí. Trakolečka,
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech.
1: Bacha, Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný.
1: Benka.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
0: Z vězeňského prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
0: Oddílného prostředí.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
0: Oddíl B.
2: Tady je všechno všech. Tady je kolko jasný more.
0: Oddíl B.
2: Všech. Tady je kolko jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října.
2: Tady je kolko jasný more.
0: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
2: More.
0: Oddíl B. Od 9. října pouze na OnePlay.
1: Oddíl B.
0: Od 9. října pouze na OnePlay.
1: Oddíl B.
0: Od 9. října pouze na OnePlay. Od 9. října pouze na OnePlay. Hozína pouze na OnePlay. Pouze na OnePlay.
3: Hledáš od... Hledáš ojeté auto? Hledáš ojeté auto? Neku... Hledáš ojeté auto? Neku... Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je... Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověř... Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilo auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ. Kilometry i právní stav. Kup auto, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od... Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od... Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Koupí auto od ESA. Auto od ESA.

Sestřičko, všechno to dáš s největší ctí. Sestřičko, všechno to dáš s největší ctí. Jsi statečná a silná. Držíme s Bruňasem palce. A to dáš s největší ctí. Jsi statečná a silná. Držíme s Bruňasem palce. Největší ctí. Jsi statečná a silná. Držíme s Bruňasem palce a tlapky. Držíme s Bruňasem palce a tlapky. Sem palce a tlapky. A tlapky.

Pohodové české. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

Předposlední přáníčko. Předposlední přáníčko právě teď. Předposlední přáníčko právě teď, sestřičko. Předposlední přáníčko právě teď, sestřičko, všechno to dáš s nej... Předposlední přáníčko právě teď, sestřičko, všechno to dáš s největší ctí. Předposlední přáníčko právě teď.

Michal David a... Michal David a pár přátel stačí mít. Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme. Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání. Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání a jdeme do finále. Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání a jdeme do finále. Michal David a pár přátel stačí mít. A my pokračujeme na vaše přání a jdeme do finále s Evou Pilarovou. Ahoj, prosím o zahrání pro Bendy, písničku a tebičky Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. Prosím o zahrání pro Bendy, písničku a tebičky Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. Bendy, písničku a tebičky Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy. Písničku a tebičky Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy. A Pilarové, ať nám ta noční směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy. Ať mám to, co ať nám ta noční směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy. Ať mám to, co nejrychleji utíká. Směna uteče. Veronika. No tak jo, dámy. Ať mám to, co nejrychleji utíká. Teď si užijte písničku. Veronika. No tak jo, dámy. Ať mám to, co nejrychleji utíká. Teď si užijte písničku Montyho. No tak jo, dámy. Ať mám to, co nejrychleji utíká, teď si užijte písničku Montyho Charda. Ať mám to, co nejrychleji utíká, teď si užijte písničku Montyho Charda. Ať mám to, co nejrychleji utíká, teď si užijte písničku Montyho Chardáš. Rychleji utíká, teď si užijte písničku Montyho Chardáš. A teď si užijte písničku Montyho Chardáš. Písničku Montyho Chardáš.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hraj. Rádio Blaník. Hraj. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky čas. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník.

0: A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo... A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo přehánky, které by... A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo přehánky, které by měly během... A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo přehánky, které by měly během dne slábnout. A zítra většinou zataženo, přidá se déšť nebo přehánky, které by měly během dne slábnout. A oblačnost má přidá se déšť nebo přehánky, které by měly během dne slábnout. A oblačnost má postupně odpoledne nebo přehánky, které by měly během dne slábnout. A oblačnost má postupně odpoledne ubývat na měři, které by měly během dne slábnout. A oblačnost má postupně odpoledne ubývat na měříme 11, které by měly během dne slábnout. A oblačnost má postupně odpoledne ubývat, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě slábnout a oblačnost má postupně odpoledne ubývat, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18 a oblačnost má postupně odpoledne ubývat, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18, postupně odpoledne ubývat, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18 stupňů, neubývat, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem, naměříme 11 až 16, na jihovýchodě až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem sedmičky, nočními 16, na jihovýchodě až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem sedmičky, noční minima na jihovýchodě až 18 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem sedmičky, noční minima nejčastěji a v 1000 metrech na horách kolem sedmičky, noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. 1000 metrech na horách kolem sedmičky, noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko po kolem sedmičky, noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko počasí pěkný. Noční minima nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer. Nejčastěji 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer.
1: Písničky
0: 11 až 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer.
1: Písničky z lásky
0: stupňů Celsia. Toliko počasí, pěkný večer.
1: Písničky z lásky na rádiu
0: pěkný večer.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
2: Rádio
1: písničky z lásky na rádiu Blaník.
2: Rádio
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky.
2: Rádio Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky.
2: Rádio Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagoro.
2: Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagorová teď.
2: Blaník.
0: Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagorová teď. Rybičko. Teď je 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagorová teď. Rybičko zlatá, přeju si. 22 hodin, startují písničky z lásky. Hana Zagorová teď. Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i startují písničky z lásky. Hana Zagorová teď. Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i lásky. Hana Zagorová teď. Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrba. Zagorová teď. Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrbou a nebo kex. Rybičko zlatá, přeju si. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrbou a přeju si. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrbou a nebo kex. A Dali Morianda. Za chvíli i Monika Bagárová s písní Vrbou a nebo kex. A Dali Morianda.
3: Viděla
0: Monika Bagárová s písní Vrbou a nebo kex. A Dali Morianda.
3: Viděla

život, zatím není mi pomoci. Viděla jsem život, zatím jenom mi pomoci.

máme před spaní a čtení knížek schovaný. Na sladké chvíle před spaní mít tři dní knížek schovaný. Na sladké chvíle před spaní mít 365 schovaný. Na sladké chvíle před spaní mít 365. Na sladké chvíle před spaní mít 365. Chvíle před spaní mít 365 dnů štědrých před spaní.

štědrých každý rok. Štědrých.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

Blaník. Hezky čas. Rádio Blaník. Hezky čas. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Hezky česky.

Radio Blaník. Radio Blaník. Pohodové. Radio Blaník. Pohodové. Radio Blaník. Pohodové. Radio Blaník. Pohodové. České rádio. Radio Blaník. Pohodové. České rádio. Pohodové České rádio. České rádio. České rádio.

0: Příslušenstvím v Česku.
1: Když chci říct...
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když chci říct víc...
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Když chci říct víc...
0: V Česku.
1: Když chci říct víc... Než slova...

0: Špičková elektrokola světových značek a jedinečná nové vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací a testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte na sedněť, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Kola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ. Poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Rozdíl. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů
0: Škoda. DD Bike CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Car
0: CZ.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit? Jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom Ček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Přijít až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci na 1 000 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a auto nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a auto v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více na jedný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na kariérské spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do
1: očí, najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou
1: vhod na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jackodiz.cz. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jackodiz. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jackodizajn žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jackodizajn žaluzie. Venkovní žaluzie s novým slunce do očí bije, přijdou vhod jackodizajn žaluzie. Venkovní přijdou vhod jackodizajn žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším vhod jackodizajn žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším jackodizajn žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodizajn. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodizajn. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodizajn s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodizajn.cz. A nejmenším nábalem na trhu. Jackodizajn.cz. Ještě tady brouhu. Jackodizajn.cz. Ještě tady broučku vidíš? Jackodizajn.cz. Ještě tady broučku vidíš? Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je.
2: Ještě tady broučku vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou
2: vidíš?
3: I broučci věděli, jak důležité.

0: Tak co? Tak co? Už víš, jak Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrze nás skla EU najdeš... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od... Tak co? Už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59. Jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Na skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček, dále kavíti a obaly od 79 kaček, dále kabely, nabíječky, držáky a další obaly od 79 kaček, dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás 79 kaček, dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích ček, dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostráky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud čí příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit turu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou z... A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Nejvé tvrzená skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší skla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Když čtyři
0: EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím.

Důležité je utěsnit každou skulinku. Proto i broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Je utěsnit každou skulinku. Protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitkům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové energie. Okna Šupík. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkách. Letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík i montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. Ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na okna Šupík.cz. V Kravařích nebo na okna Šupík.cz.

0: Ryczny Kowoś...
1: Belabel.cz.
0: Ryczny Kowośrod, auto...
1: Belabel.cz.
0: Ryczny Kowośrod, auto dosloužilo...
1: Z.
0: Ryczny Kowośrod, auto dosloužilo, nechte... Ryczny Kowośrod, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ryczny Kowośrod, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace auto... Ryczny Kowośrod, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Sloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryczny Kowośrod. Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryczny Kowośrod. Ve Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryczny Kowośrod. www. Vaše zb... Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryczny Kowośrod. www. Vaše sběrna.cz. Ekologicky a bez starostí v Ryczny Kowośrod. www. Vaše sběrna.cz. A bez starostí v Ryczny Kowośrod. www. Vaše sběrna.cz. V Ryczny Kowośrod. www. Vaše sběrna.cz.
2: Hledáte elektro...
0: www. Vaše sběrna.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás...
0: Vaše sběrna.cz.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit...
0: Z.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v
2: motrokolo, které vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
2: Špičku vás bude bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi.
2: Bavit?
3: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek. DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedině Moravské Nové Vsi.

lost. I was lost. I was lost at an end. I was lost at an end.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou
0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou zataženo
0: počasí.
1: Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 17. Většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7. Místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní oblohy 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Na území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty dne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Nahora. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Nahora. Denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Tolik 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Balkovská. Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Blaník.
0: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník. Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.
2: Rádio.
0: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Lásky. Na rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Na rádiu Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádiu Blaník.
2: Rádio.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Počí Blaní.
1: Hezky česky.
2: Počítám.
1: Hezky česky.
2: Počítám.
1: I česky.
2: Počítám.
1: Hezky.

prostě si rozumí. Rozumíš, nejen snadne a si, prostě si, rozumíš, nejen snadne a si ví, prostě si, rozumíš, nejen snadne a si ví, ty, rozumíš, nejen snadne a si ví, kudy blíž, rozumíš, nejen snadne a si ví, kudy blíž, taky vím, asi vím, kudy blíž, taky vím. Jak ti voní vlasy, vím, kudy blíž, taky vím. Jak ti voní vlasy, kudy blíž, taky vím.

ty si tím, co je šťastný ze mě si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně si. Ty si tím, co je šťastné ve mně si. Ty si tím, co je šťastné ve mně si. Co je šťastné.

0: Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo,
1: nechtíme se na vás.
0: Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo, Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická. Ryčny kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovrak Vošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovrak dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bas. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny ekologicky a bez starostí v Ryčny kovošrot. www.vašesběrna.cz a bez starostí v Ryčny kovošrot. www.vašesběrna.cz v Ryčny kovošrot. www.vašesběrna.cz www.vašesběrna.cz
2: Hledáte elektrokolo, které
0: www.vašesběrna.cz

0: Dobré ráno, miláčku.
1: Tak dobře, už jsem se dlouho...
0: Ráno, miláčku.
1: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na...
1: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád.
1: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád.
1: Už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. Bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce a nejmenším nábalem na trhu, volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz

0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo
0: potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky
0: vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe
1: představovala. Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem wellness hotelu Hukvaldy.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: A zřícenina hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
4: Hradu.
3: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Ryčny Kovošrot.
3: Hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
5: Ryčny Kovošrot.
3: Těšíme se na vás.

nirvánu, ať hledáme svou nirvánu, ať můžem v klidu nirvánu, ať můžem v klidu dýchat dál.

0: Písničky z lásky. Písničky z lásky. Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.

Já, čas. Vane. Já bych neměnila. Vane. Já bych neměnila klíč. Já bych neměnila.

0: zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11. Máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustává území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Tolik teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Tolik 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaní. Ivana Balkovská. Rádio Blaní. Balkovská. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Hezky. Česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Hezky. Česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
1: Česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme většinou za...
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme většinou zataženo místy...
3: Rádio Blaník.
4: Momentálně máme většinou zataženo místy se vyskytují přeháňky. Momentálně máme většinou zataženo místy se vyskytují přeháňky. Nejnižší... Momentálně máme většinou...

celá objala a za svitu objala a za svitu půl měsíce a za svitu půl měsíce a za svitu půl měsíce.

Blaník. Blaník. Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

najde, proč už se dávno neznáme. Snad pár se najde, už se dávno neznáme. Snad pár se najde, dávno neznáme. Snad pár se najde, poselství neznáme. Snad pár se najde, poselství. Snad pár se najde, poselství. Se najde poselství, najde poselství, a šel poselství, a šel bych cestou prašnou poselství.

sednu na břeh řeky a budu starý muž. Na břeh řeky a budu starý muž.

starý mužem, pořídím si starý byt. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt. A jedno staré mužem, pořídím si starý byt. A jedno staré rádio. Až budu starý, starý byt. A jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svojem. A jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. Mužem budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion. Vím si pergamen na štětec a tuš. A budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž, kam jdou asi. A budu starý muž.

Až budu starý, můžem budu s... Až budu starý, mu... Až budu starý, můžem budu staré knihy... Až budu starý, můžem budu staré knihy číst... Až budu starý, můžem budu staré knihy číst... A mladé... Až budu starý, můžem budu staré knihy číst... A mladé víno lisovat, můžem budu staré knihy číst. A mladé víno lisovat, staré knihy číst. A mladé víno lisovat, až budu starý knihy číst. A mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si kost. A mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně. Mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist. No, lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím. Koho chci mi starý, můžem budu si konečně jist tím. Koho chci milovat, budu si konečně jist tím. Koho chci milovat, koupím si perky konečně jist tím. Koho chci milovat, koupím si pergamen a štět jist tím. Koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec tím. Koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský. Koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky. Pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky. A budu starý mudrec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky. A budu starý muž a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

0: Krásný a krásný a ničím nerušený poslech. Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaní. Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaní. Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový ničím nerušený poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový den start poslech nočního vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový den, startuje víkend, je vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový den, startuje víkend, od mikrofonu přeje Vlasta Sok. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku je Vlasta Sok. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku. Startuje víkend, je sobota 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Je sobota 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marina. 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marina. Tak blahopřejeme. Roku 2026. Kdy svůj svátek slaví? Marina. Tak blahopřejeme. 36.26. Kdy svůj svátek slaví? Marina. Tak blahopřejeme. 36. Kdy svůj svátek slaví? Marina. Tak blahopřejeme. 36. narozeniny slaví český oštěpař Jakub Vadlejch. 54. slaví český oštěpař Jakub Vadlejch. 54. český režisér, herec a hudebník Jakub Vadlejch. 54. český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. 72. český herec, režisér a hudebník Jakub Kohák. 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 20. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 19. herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 se narodil taky slovenský hudebník a producent Vašo Patejdl.
1: Přišel den, co se zotřel.
0: A moderátor Luděk Nekuda.

starý. Až budu starý, mužem budu. Až budu starý, mužem budu černý oblek mít. Oblek mít. A šedou vázanku, až budu starý mužem, a šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Zanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si to vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec. A tuša víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec. A tuša budu mlčet jako mlčí. Koupím si pergamen a štětec. A tuša budu mlčet jako mlčí. Ti, kdo vědí už štětec. A tuša budu mlčet jako mlčí. Ti, kdo vědí už starý. Budu mlčet jako mlčí. Ti, kdo vědí už starý. Mlčí ti, kdo vědí už starý. Starý muž. Vědí už starý.

0: krokem jdeš.
1: Právě Luděk Nekuda.
0: Léta někam běží, ty za nimi krokem jdeš.
1: Právě Luděk Nekuda nás opustil.
0: Ty za nimi krokem jdeš.
1: Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1988. Tolik tedy je pohled do kalendáře. Zaspomínali jsme a teď už si opět. Tolik tedy je pohled do kalendáře. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Tolik tedy je pohled do kalendáře. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Posloucháte noční vysílání. Hráli jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Posloucháte noční vysílání. Rádia Blaník. Teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Posloucháte noční vysílání. Rádia Blaník. Budeme hrát. Hezky česky. Posloucháte noční vysílání. Rádia Blaník. Česky. Posloucháte noční vysílání. Rádia Blaník. Vysílání Rádia Blaník. Rádia Blaník.

dostal ještě jeden, jak rád bych dostal ještě jeden verš, jak rád bych dostal ještě jeden verš, rád bych dostal ještě jeden verš.

čaj už ten vypil a tu naši písničku znal. Ten čaj už ten vypil a tu naši písničku už. Ten čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. A tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem naši písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem lásku písničku už stokrát přespíval. Tak zbohem lásku stokrát přespíval. Tak zbohem lásku.

náklad za zády dá dálnic. A náklad za zády je dálnic. A náklad za zády je můj svět. A náklad za zády je můj svět, který je můj svět, který někdo zmapoval. Je můj svět, který někdo zmapoval. Je můj svět, který

Jak už to bývá, nalej mi kamaráde plnou. Jak už to bývá, skytu kamaráde plnou. Jak už to bývá, skytkou jsem v počty plnou. Jak už to bývá, skytkou jsem po čtyřech schody bral. Jak už to bývá, skytkou jsem po čtyřech schody bral. Jak už to bývá, skytkou jsem po čtyřech schody bral. Bývá, skytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho, skytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho, jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho, čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích chci. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích hlas.

známých míst. Týden jedu kolem známých míst. Doma den jedu kolem známých míst. Doma sní jedu kolem známých míst. Doma sníh tady kolem známých míst. Doma sníh tady známých míst. Doma sníh tady jižní karneval. Doma sníh tady jižní karneval.

ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom, svoje cizích lápek stál, tak...

0: vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

rohatej u školy. Když tam stál rohatej u školy, my neměli, když tam stál rohatej u školy, my neměli, když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkol rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly u školy.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky. Hezky. Česky. Česky.

Vzpomínám, když jste hrá před léty. Vzpomínám, když jste hrá před léty. Začali lítat, když jste hrá před léty. Začali lítat rak před léty. Začali lítat rakety. Zdá...

saxofony hrály umile. Frčeli švé, saxofony hrály umile. Frčeli švéfony hrály umile. Frčeli švédský košile, oni hráli umile.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme
0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou zataženo místo.
0: Počasí.
1: Momentálně máme většinou
2: zataženo.
1: Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejženo místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zataženo. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině úzloty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet po stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet později odpoledne. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet později odpoledne a večer budou zatažená na většině území bude pršet později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustá území bude pršet později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teplot odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty je západu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem set. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balk stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Balkovská, Rádio Blaník.
3: Česká profesionál,
1: Rádio Blaník.
3: Česká profesionální kosmetika.
1: Blaník.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare dermokosmetika, biokosmetika a dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare téměřka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
4: Dámy a pánové,
3: pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
4: Dámy a pánové,
3: či pleť. www.syncare.cz
4: Dámy a pánové,
3: cz.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Band. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům modní značky Pánské obleky Bandy. bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám.

0: i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaši práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám... Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane... Se bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděk... Společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší. Vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Pane, ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyděkování. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výrace. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, aby mě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se po 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánský čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. O vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.
1: Inspirující inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
2: Kolego.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se
1: inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéfci prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf se
2: kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat. A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost.
1: Šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně,
1: kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše si.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je bez všech regionů.
2: Jednoduše,

0: Rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce
1: na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce
1: na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce
1: na radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: Radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
1: CZ.
0: Bezva práce. Bezva práce. Práce.

Déšť, když se spouští z... Déšť, když se spouští... Déšť, když se spouští z výšky mraku. Déšť, když se spouští z výšky mraku. Déšť.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

než se rozední kapitán. Dříve než se rozední kapitán kosedlá. Dříve než se rozední kapitán kosedlání dříve než se rozední kapitán kosedlání rozkaz dává, než se rozední.

srdce a mráz v duši vítězí nad slunce. V duši vítězí nad slunce. Vítězí nad slunce.

Blaník. Rádio Blaník.

0: žít v zimě bez konce život svůj. Chci žít v zimě bez konce život svůj.
1: Rádio.
0: V zimě bez konce život svůj.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Konce život svůj.
1: Rádio.
2: Blaník.
0: Svůj.
1: Rádio.
2: Blaník.

0: Ra- Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio.
1: Krásné ráno, je sobota 10. října. Dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled. Dnes je druhý den voleb. Volební místnosti se vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb. Volební místnosti se otevírají v očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb. Volební místnosti se otevírají v 8 ráno. A zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum a zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí rok zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat o nejzajímavější a nejhezčí traktor. Módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na Praze tři hostí Armiden den. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A naší poslední zastávkou bude Kanzenu Země Keltů. Ivana Balkovská, Rádio.

události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Hodně zdraví přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

když se vše, když se vše kolem vleče, když se vše kolem vleče, když se vše kolem vleče, když se vše

0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

když se vše mizí, když se vše, když se vše kolem vleče, když se vše kolem vleče, když se vše kolem vleče, když se vše kolem vleče, pomalým tempem, když se vše kolem vleče, pomalým tempem sešla kolem vleče.

0: Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která pod... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetik. Podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelovou krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Vová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVV. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVV. Syncare.cz. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVV. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. VVV. Syncare.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Pečujeme o vaši pleť. VVV. Syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem
0: o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem
0: Syncare.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky.
0: CZ.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotníkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnost zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnost obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám ne... Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani... Se bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedočností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si jeny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce, nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu i vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám. Rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabídnu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek respekt. Jako výraz uznání vám

0: Vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 přiznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. Vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. Na pánskou nabízí dárek ve formě 50% slevy. Na pánské obleky nabízí dárek ve formě 50% slevy. Na pánské obleky. Ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.
1: Ve vlaku či autobusu
2: v čeká.
1: Ve vlaku či autobusu
2: v čekárně u lék.
1: Ve vlaku či autobusu
2: v čekárně u lékaře.
1: Ve vlaku či autobusu
2: v čekárně u lékaře.
1: A nebo napro. Ve vlaku či autobusu
2: v čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v autobusu
2: v čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce
2: v čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady v čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
1: Na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna
1: se v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klas. Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí
2: poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil.
2: I když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo no.
2: Tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo
2: není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
2: Buďte rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Buďte s námi.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
3: Buďte s námi online.
2: 20
1: mobil, tablet nebo notebook.
3: Buďte s námi online.
2: 20
1: tablet nebo notebook.
3: Buďte s námi online.
2: 24 hodin
1: denně notebook.
3: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně.
3: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně.
3: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník
3: online.
2: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. 4 hodin denně na webu Rádio Blaník CZ. Denně na webu Rádio Blaník CZ. Bu Rádio Blaník CZ. Blaník CZ. CZ.

0: počas... Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo.
0: Počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se.
0: Počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11. Většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude při noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní poledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio by. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
2: Česká profesionální
1: Blaník.